0: podpisy.
1: Fotbalisté mistrovské Slávie neudrželi v pátém ligovém kole vedení nad Bohemians a nakonec remizovali 2-2. Na tribuny stadionu v Edenu se vrátili fanoušci po disciplinárním trestu. Trenér Bohemians Jaroslav Veselý si myslí, že právě díky plnému hledišti byl zápas kvalitnější.
2: Já jsem strašně rád, že tady diváci byli, protože myslím si, že i přesto všechno, že samozřejmě nám nadávali, ale radši tady budu soupeřovat plného stadionu, než tady hrát před prázdnem. A troufám si říct, že pokud by tady diváci nebyli, tak možná to utkání třeba skončilo 1-0, 0-0, že by ty emoce tam takový nebyly a že i ty diváci si myslím, že vtáhli oba dva ty týmy do varu a byly tam 4 góly, byly tam emoce, takže z toho hlediska si myslím, že ty diváci spokojení být musí, zejména ty Bohemky.
1: V čele neúplné tabulky má Slavia 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která zdolala Slovácko 2-1 a je za Slavií jen o skóre. V pátém kole zvítězila taky Sparta, a to na hřišti Artisu Brno 4-0 a Zlín podlehl Liberci 0-1.
3: Nehoda na D7 u Prahy, další na dálnici D11 u sjezdu na Městec Králové. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova srazil autobus zvěř. Nehoda je za letištěm a sjezdem na Kněževes, 4. kilometru. Opatrně policie hlásí, že kolem v pruzích jsou překážky. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové se za sjezdem na Městec Králové objíždí nehoda osobního auta. Havarovalo na 60. kilometru, stojí v odstavném pruhu a bliká u něj šipka. Ještě několik hodin se bude objíždět obousměrně zavřená D1 u Šmejkalky autem do 12 tun mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice, dál se i severní trasou přes Mnichovice, Ondřejov a Chocerady. Vozidla nad 12 tun jezdí přes Votice, Tábor a Pelhřim. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy a nejnižší teploty klesají až k 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty vystoupají na 17 až 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až k 25, na horách se budou držet kolem 13. To byly zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Jak vnitřní mocenské boje v Teheránu ovlivňují jednání se Spojenými státy?
6: Letošní parlamentní volby v Rusku dělají Kremlu těžkou hlavu.
5: Jak se mění Afghánistán pod vládou Talibánu?
6: Horka ve Francii si vynutila předčasné vinobraní.
5: Ukrajinská armáda potvrdila existenci ruských domácích záškodníků.
6: Taková jsou témata následujícího pořadu.
5: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
6: Od mikrofonu vás vítají
5: Tereza Žižková
6: a Lukáš Matoška.
4: Svět ve 20 minutách.
5: Donald Trump si jen stěží uvědomuje, že čelí stejným překážkám jako Barack Obama v roce 2015, když s Íránem uzavíral jadernou dohodu. Vyjednávání se Spojenými státy už tak neprůchodná kvůli totální vzájemné nedůvěře, dnes stejně jako tehdy komplikují vnitřní mocenské boje v Teheránu, píše v komentáři na stránkách francouzského deníku Le Monde politolog Jean-Pierre Fieu.
6: Mocenské šarvátky vyplývají ze samotného charakteru íránského režimu. Íránská islámská republika je totiž založená na dvojí vládě. Na jedné straně stojí teokratická moc nejvyššího vůdce, na druhé pak prezident jako zvolený představitel laické moci.
5: Obama projevil v roce 2015 obratnost, když do trpělivého vyjednávání o íránském jaderném programu zapojil Evropskou unii, Rusko a Čínu. Díky tomuto multilaterálnímu hávu se Spojené státy dokázaly vyhnout situaci, kdyby se ocitly sami tváří v tvář Islámské republice, od samého začátku živené vypjatým antiamerikanismem.
6: Tehdejšímu íránskému prezidentovi Hassanu Rouhanimu to taky umožnilo neutralizovat kritiku ze strany tvrdých zastánců režimu. Bezprecedentní omezení íránského jaderného programu prosadil navzdory tichému nesouhlasu nejvyššího vůdce Alího Chameneiho i íránských revolučních gard, ideologické armády režimu.
5: Tato omezení platila 3 roky, dokud Trump v roce 2018 dohodu nepohřbil. Iránští jestřáby, kteří se oddechli, že se jim uvolnily ruce svázané mezinárodní dohodou, tak mohli v roce 2020 přistoupit k ofenzivě proti americkým základnám v Iráku.
6: Trump byl po svém návratu do Bílého domu donucen připustit, že politika maximálních sankcí proti Iránu nedokázala škodlivému působení Islámské republiky zabránit. Zároveň však odmítal jakoukoliv multilaterální formu řešení konfliktu. Připouštěl jen dvoustranné jednání mezi Spojenými státy a Iránem zprostředkované ománskými diplomaty.
5: Tato jednání, třebaže zpočátku nadějná, záhy zkompromitoval amatérismus amerických vyjednavačů v čele s Trumpovým kamarádem z golfu Stevem Witkoffem, kterému sekundoval prezidentův zeť Jared Kushner. Vyjednávání ale v obou případech zhatily především izraelské ofenzívy proti Iránu, první v červnu 2025, ke které se Spojené státy za pár dní připojily, a druhá již společná americko-izraelská v únoru letošního roku.
6: Alího Chameneího, zabitého v prvních hodinách konfliktu, nahradil jeho syn Močtaba. Nový vůdce je pravděpodobně vážně zraněný a proto se neobjevuje na veřejnosti. Za to o sobě dává znát velmi radikálními prohlášeními.
5: Trump, který snil o tom, že svrhne Islámskou republiku, naopak umožnil režimu ajatoláhů regenerovat kolem současného vedení iránských revolučních gard, které se na Močtabu odvolávají a chlubí se, že dokázali čelit americko-izraelskému napadení. Jejich velitel Ahmad Vahidi dokázal revolučním gardám podřídit armádu a má ambici stát se nejsilnějším mužem v zemi.
6: Teprve 3,5 měsíce po začátku izraelsko-americké ofenzívy se Trump odhodlal podepsat předběžnou dohodu, která by měla konflikt ukončit. Za Teherán ji podepsal prezident Masoud Pezeškian, který je však americkému prezidentovi rovnocenným protějškem jen formálně.
5: Iránské revoluční gardy, které mají nespochybnitelnou kontrolu jak na domácí frontě, tak ve vojenských operacích, nyní mohou na Pezeškiana tlačit, aby do protokolu mírové smlouvy zařadil jejich požadavky, ať už odvolání veškerých sankcí nebo reparace na obnovu Iránu ve výši 300 miliard dolarů.
6: Generál Vahidi se netají svým přesvědčením, že Spojené státy nejsou schopné vyhrát válku ani garantovat mír a že nakonec uznají nějakou podobu kontroly Iránu nad Hormuzským průlivem. A tak se zdá, že se s každým dnem víc a víc naplňují politické představy těch nejhorších z iránských jestřábů, uzavírá politolog Jean-Pierre Filliou, komentář pro francouzský Le Monde.
5: Kampaň před ruskými parlamentními volbami naplánovanými na polovinu září letos poprvé probíhá v podmínkách, které jsou pro putinovskou vertikálu zjevně kritické, píše ve své analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír novinář Andrej Percev.
6: Dřív státní moc kladla důraz na zakonzervování stávajícího stavu a dělala z něj hlavní téma voleb. Ale dnešní situace je krajně nepohodlná jak pro elity, tak pro široké vrstvy obyvatelstva. Nekončící válka znemožňuje vyzývat ke stabilitě jako klíčovému výdobytku. Voliči se navíc před volbami nedočkají materiální motivace, na kterou byli za léta Putinovy vlády zvyklí.
5: Předvolební kampaň v současném Rusku je jedna z nemnoha legitimních záminek k veřejné diskuzi o současnosti a budoucnosti země. Obvykle otvírá možnost výměny některých vysoce postavených úředníků a uspokojení alespoň části požadavků společnosti k vedení země.
6: Zájem o takovou diskuzi je v dnešní ruské společnosti zjevný. Jinak by preference pozapomenuté politické strany Jabloko nevyletěly vzhůru tak prudce, že ji Kreml musel spěšně vyřadit z voleb. Nicméně putinovská moc není na debatu u budoucnosti ani v nejmenším připravená a odmítá ji vést, domnívá se autor analýzy.
5: Strana Jabloko začala přitahovat nespokojené voliče i bez rozsáhlé předvolební kampaně. To dokazuje, že každý program odlišující se od toho, který nabízí Kreml, a především program protiválečný, vzbuzuje zájem a těší se úspěchu. Palčivých témat se tak letos dotýkají i systémové politické síly, i když se snaží nepřekračovat hranice dovoleného.
6: Tak například komunistický poslanec za Novosibirskou oblast Renat Sulejmanov místním médiím řekl, že ekonomika nevydrží další protahování zvláštní vojenské operace. Jeho kolega Vyacheslav Marchajev, populární v Buriatsku a Irkutské oblasti, zase požaduje jasný plán ukončení války, protože Rusko se podle něj nachází na pokraji sociálního výbuchu.
5: Ve volbách před válkou jednotné Rusko nabízelo obyvatelstvu putinovskou stabilitu a reálné činy. Vedení země se snažilo před volbami dokončovat velké infrastrukturní a sociální projekty, regionální a městské úřady dávaly do pořádku školy, nemocnice a dvory. Stabilita nahrazovala ideologii a zbavovala politiky nezbytnosti vytvářet obraz budoucnosti.
6: V roce 2025 se však ekonomická situace začala zhoršovat a deficit veřejného financování znemožňuje vládě uplácet voliče sliby sociálních výhod. Šetřit museli začít i školy a nemocnice a problémy s dopravou se začínají objevovat i v tak prosperujících regionech, jako je Krasnojarský kraj a Moskva. Únavu společnosti prohlubují další zdroje nespokojenosti, jako například omezování internetu. Současnost, na kterou se tak dlouho odvolávalo vedení země, se stává krajně nepohodlnou.
5: Řadu důvodů k nespokojenosti mají dnes i ruské elity. Třeba, že ruský parlament neurčuje složení vlády ani prezidentského úřadu. V posledních 20 letech bývalo běžné, že po parlamentních volbách docházelo k důležitým kádrovým změnám. Po hlasování v roce 2021 k tomu však přes očekávání ruských elit nedošlo a pak začala válka.
6: To způsobuje nervozitu mezi představiteli dalších vlivných skupin, které si uvědomují, že možnost prosadit svoje lidi do vysokých funkcí se tentokrát uzavírá dřív než obvykle. V médiích a populárních kanálech Telegramu se začínají objevovat spekulace o odstoupení premiéra Michaila Mišustina a jeho ministrů, kteří se příliš rozseděli ve svých funkcích.
5: Tyto informační boje spolu s hlasitými kritickými projevy poslanců vytvářejí dojem, že státní moc oslabuje a je zmítána vnitřními rozpory. Atmosféra narůstající krize pak rozpoutává diskuze o možnostech jejího překonání. Svou roli přitom hraje také věk ruského prezidenta a řada jeho projevů a rozhodnutí svědčících o ztrátě své právnosti.
6: Zatímco se moskevský starosta Sergej Sobjanin snaží aspoň trochu uklidnit společnost a zastavit pád preferencí jednotného Ruska, Putin prohlašuje, že díky hrdinům speciální vojenské operace občané pocítili, co je to Rusko. Uprostřed krize způsobené nedostatkem benzínu se nechal veřejně slyšet, že odmítl jednat s Ukrajinou o moratoriu na bombardování zázemí.
5: Pro ruské elity je stále zřejmější, že pod vedením Putina může systém nadále fungovat jen stěží. Ale na otázku, jak existovat bez něj, si zároveň nedokážou a nemohou odpovědět. Narůstající krize však blížící se volby stále více posouvá směrem k reálnému posuzování podoby budoucnosti země nebo alespoň k návratu k dřívější relativní normalitě, uzavírá na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír novinář Andrej Percev.
4: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Moci v Afghánistánu se před 5 lety chopilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Od té doby se tálibové dokázali udržet u moci a dostalo se jim dokonce oficiálního uznání, třeba že jen ze strany Ruska. Nicméně situace v zemi je i nadále velice komplikovaná a nově přijímané zákazy a omezení ji ještě prohlubují. Píše v reportáži z Afghánistánu na stránkách ruské služby BBC orientalista Ruslan Sulejmanov.
5: Sociální situace v zemi podle něj nemá daleko k humanitární katastrofě. Polovina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, průměrný měsíční výdělek klesl přibližně na $100 a v zemi je 75% nezaměstnaných. Ti přežívají jen díky humanitární pomoci, které však v poslední době značně ubývá.
6: Potíže přitom zažívá nejen venkov, ale i hlavní město Kábul. Nejpalčivějším problémem je tam nedostatek pitné vody způsobený prudkým nárůstem počtu obyvatel. Ten za posledních 20 let stoupl z 1 na 6 milionů.
5: Hlavní příčinou tohoto přelidnění je návrat afgánských uprchlíků ze sousedních zemí. Jen za poslední 3 roky se jich především z Pákistánu a Iránu vrátili přes 4 miliony. Vedle nedostatku vody to způsobuje také potíže s infrastrukturou, především s dopravním systémem, který tomuto náporu nedokáže čelit.
6: V celku však afgánská ekonomika podle Sulejmanova funguje. V ministerských kancelářích zůstala řada kompetentních a vzdělaných úředníků, zděděných po Islámské republice, kteří často vystudovali na amerických univerzitách. I to je jeden z důvodů, proč se po nástupu Talibánu ekonomika nezhroutila.
5: V Afghánistánu se těží celá řada vzácných surovin a řada zemí je nejen dováží, ale také investuje do jejich těžby. Například Čína vkládá nemalé prostředky do těžby afgánské mědi a ropy. Afghánistán také vyváží ovoce a zeleninu, textil a další zboží.
6: Zásadní změny, k nimž v Afghánistánu došlo za posledních 5 let, souvisejí především s centralizací moci. Tálibové se cítí mnohem sebejistěji než před 3 lety a citelně se zvětšila taky míra kontroly společnosti, která je dnes téměř totální.
5: Ministerstva a úřady nové vlády fungují v běžném režimu. Z kanceláří a dokumentů zmizela stará republikánská symbolika a nahradila ji symbolika nového státního útvaru. Islámského emirátu Afghánistán. Z dob Islámské republiky zůstaly jen staré bankovky, které jsou zpravidla ve velmi špatném stavu.
6: To souvisí s tvrdou monetární politikou Tálibů, kteří prakticky pozastavili emisi, aby posílili kurz místní měny Afghánu. Ten za posledních 5 let posílil téměř o 30% a agentura Bloomberg v této souvislosti dokonce označila za jednu z nejprogresivnějších měn na světě.
5: Dochází také k přeformulování historického narrativu. Celé 17-leté období Afghánské republiky a americké přítomnosti v zemi je v nově vydávaných brožurách a učebnicích označováno za okupaci, kdežto 15. srpen se oficiálně slaví jako Den získání nezávislosti a svobody.
6: Boj proti americkým silám je označován za džihád, tedy svatou válku v náboženském smyslu slova. Tálibové se však podle Sulejmanova zároveň nikdy nevzdali své národní identity. Na rozdíl od jiných islamistických uskupení nikdy neusilovali o vytvoření světového chalífátu a snahy o znovudobytí Afghánistánu považovali za národně osvobozenecký odboj.
5: S tímto výkladem ovšem nesouhlasí řada národnostních a náboženských menšin, které s návratem tálibů přišly o řadu práv a prakticky nejsou zastoupeny ve vládě Islámského emirátu. Jejich nesouhlas však podle Sulejmanova prozatím nenabyl formy ozbrojeného odboje ani efektivní opozice.
6: Centralizaci a posílení moci Talibánu doprovází zavádění řady kodifikovaných zákazů a omezení, z nichž mnohé se týkají řadového obyvatelstva, především žen. Podle Sulejmanova je však třeba rozlišovat psané zákony a to, jak jsou dodržovány v praxi.
5: Zákaz vycházet na ulici bez doprovodu muže z řad příbuzenstva platí pro afgánské ženy už od prosince 2021. Ženy se ale po ulicích běžně pohybují samostatně a prakticky se nestává, že by je za to někdo z kolem jdoucích káral nebo že by byly zatýkány, vysvětluje autor. Totéž se prý týká nošení burky. Žen se zahaleným obličejem podle něj v posledních letech přibylo, ale po ulicích Kábulu se dál běžně pohybují i ženy s odhalenou tváří.
6: Obzvlášť palčivým tématem je v Afghánistánu zákon zakazující ženám studium. Dívky mohou vychodit na nejvýš 6 tříd základní školy a mají zakázané vysokoškolské studium. Kromě toho, že tento zákon naráží na odpor u značné části obyvatelstva, s ním nesouhlasí ani všichni představitelé Talibánu. Někteří s jeho kritikou vystoupili dokonce i veřejně. Dělící čára vede mezi konzervativnější částí Talibánu, sídlící společně s nejvyšším vůdcem v Kandaháru, a liberálnějšími Taliby z Kábulu, kde sídlí vláda.
5: Díky tomu vláda přijala změkčující opatření, jež ženám umožňuje získat vyšší vzdělání v takzvaných medresách, soukromých náboženských školách. Chodí jich tam ale jen menšina a nedostatek vzdělaných žen je problém, který se projevuje i v běžném životě.
6: V afgánských nemocnicích a poliklinikách chybějí lékařky, porodní asistentky a ošetřovatelky, což podle statistiky OSN vede ke komplikovanějším porodům, růstu nemocnosti a extrémně vysoké úmrtnosti matek.
5: Vedle přísných omezujících opatření se však Talibán podle Sulejmanova snaží zemi v nejrůznějších směrech také rozvíjet. Asfaltují se silnice, otvírají se nové nemocnice a průmyslové podniky. Talibové se úporně snaží nalákat do země zahraniční investory.
6: Přes deklarovanou vstřícnost ze strany Talibánu však mezinárodní spolupráci komplikuje skutečnost, že mnozí jeho představitelé jsou v řadě zemí pod sankcemi a na seznamech teroristů. Právě zrušení sankcí dnes vláda Talibánu považuje za svou prioritu, která je pro ně důležitější než formální a politické uznání jejich státu. Uzavírá svou reportáž z Afghánistánu na stránkách ruské redakce BBC orientalista Ruslan Sulejmanov.
5: V důsledku teplého jara a několika vln horka, které letos zasáhly Francii, dozrálo víno rekordně brzy. V některých jeho francouzských oblastech se sklízelo už v červenci. I v severně položené vinařské oblasti Champagne, kde sklizeň obvykle připadá až na konec září, začalo vinobraní už v těchto dnech. Píše v reportáži na stránkách rozhlasová stanice Radio France novinář Edouard Margier.
6: Na stráně pokryté vinicemi poblíž Eparné, hlavního centra spojeného s produkcí značky Champagne, praží v prvním srpnovém týdnu slunce. Podle Sebastiana Debvizona, ředitele pro životní prostředí profesního sdružení vinařů oblasti Champagne, už víno pomalu dozrává.
5: Řada hroznů se skutečně zabarvuje už od července. Bobule začínají měknout, což znamená, že budou brzy zpracovatelné. To je v našich krajích naprosto nevídané, vysvětluje vinař.
6: Sklizně jsou podle něj letos předčasné po celé Francii. Rekord padl na jeho východě, na vinicích v oblasti Aude, kde sklizeň začala v půlce července. S velkým předstihem se bude sklízet i v oblasti Champagne, která je společně s Alsaskem nejsevernější francouzskou vinařskou oblastí.
5: Předčasné zrání způsobuje rekordně teplé počasí. Celý červen bylo v průměru 28 stupňů a nevídaná horka pokračovala i v následujících měsících.
6: Obsah cukru už téměř odpovídá potřebným 10 až 11% alkoholu, takže v nejbližších dnech začneme sklízet. Zdá se, že to bude nejranější sklizeň, jaká tu kdy byla zaznamenána, upřesňuje Debvizo.
5: Dříve se prý běžně sklízelo koncem září nebo na začátku října. Srpnová vinobraní byla naprostou výjimkou. V posledních 10 letech ale většina vína dozrává v polovině srpna a tak je třeba začít měnit celý model práce.
6: S předčasnými sklizněmi totiž souvisí i řada organizačních problémů. Emmanuel Fourny, majitel vinařství v obci Verty, se musel s rodinou vrátit z plánované dovolené, aby uvedl do provozu zařízení na lisování hroznů a taky, aby sehnal sezónní sběrače vína, kteří jsou zvyklí přijíždět až v září. Řada jich letos prý odřekla, protože vinobraní by rovnou navázalo na jejich vlastní dovolené a zaměstnavatelé jim odmítli dát volno.
5: Dalším problémem je horko během samotného vinobraní. Fourny se proto chystá změnit pracovní dobu sběračů tak, aby mohli začít pracovat brzy ráno a skončit předpolednem. Hlavu mu ale dělá i teplota samotných hroznů, která může mít dopad na chuť vína.
6: Oblast Champagne, která byla vždy severní hranicí území vhodného pro pěstování vína, se v poslední době přibližuje podmínkám francouzského středomoří. Vinné révě, která je původem z jihu a má ráda suché podloží, taková změna vyhovuje. Aby si však víno z oblasti Champagne zachovalo svou charakteristickou kyselost a svěžest, místní vinaři se budou muset přizpůsobit změně klimatu a vyšlechtit nové druhy vína, které mají delší cyklus zrání, uzavírá svou reportáž na stránkách Radio France Edouard Margier.
5: Na území Ruska působí ilegální hnutí Černá jiskra, které předává Ukrajině údaje potřebné pro údery na ruské závody na zpracování ropy a další strategické objekty. Vyplývá to z výpovědi Igora Volobujeva, bývalého vysoce postaveného manažera Gazpromu, který dnes působí v ukrajinské armádě a označuje se za veřejného mluvčího tohoto hnutí, píše nezávislý ruský portál Meduza.
6: Hnutí Černá jiskra podle Volobujeva založila skupina lidí, kteří patří k ruské střední vrstvě a sdílejí kritický postoj k Putinově režimu a válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Jeho členy jsou pouze občané Ruska, kteří dodnes žijí na jeho území. K dnešnímu dni je jich podle něj dost na to, aby působili téměř ve všech oblastech země.
5: S nabídkou stát se mluvčím hnutí Volobujeva oslovili samotní účastníci Černé jiskry. Někteří z nich ho znali ještě z dob, kdy žil v Rusku a v tom zásadním se s ním názorově shodovali. Vzájemnou důvěru prý upevnilo i osobní setkání, které proběhlo mimo území Ruska a Ukrajiny.
6: Podle Volobujeva se hnutí Černá jiskra samo obrátilo na ukrajinskou armádu a nabídlo jí pomoc. Ta nejprve členy hnutí podrobila bezpečnostní prověrce. Když zjistila, že se jedná skutečně o ty, za koho se vydávají, začala s hnutím spolupracovat.
5: Podle Volobujeva Černá jiskra zjišťuje a předává ukrajinským ozbrojeným silám informace o klíčových a špatně chráněných úsecích ruských závodů na zpracování ropy. Od září 2025 mělo být s její pomocí zasaženo již 9 takových závodů v různých oblastech Ruska.
6: Členové hnutí se infiltrují mezi zaměstnance ruských strategických průmyslových podniků, aby ukrajinské armádě pomohly na jejich rozsáhlých teritoriích lokalizovat konkrétní klíčová zařízení, která je třeba zasáhnout, vysvětluje Volobujev. Taky pak mohou získávat informace o míře jejich poškození po náletech.
5: O existenci Černé jiskry se veřejnost poprvé dozvěděla z příspěvku na sociálních sítích sil zvláštních operací ukrajinské armády, který se týkal útoku na komplex

0: existující ilegální uskupení, tak o projekt, s jehož pomocí Ukrajina získává ke spolupráci potenciální vykonavatele svých diverzních akcí, uzavírá nezávislý ruský portál Meduza.
1: Svět ve 20 minutách.
2: Dnešní vydání připravil Jan Machonin, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
0: Tereza Žižková
2: a Lukáš Matoška.
1: Doba politických změn, privatizace, růstu kriminality a všudy přítomná erotika. To byly devadesátky. Politici se hádali, vexláci investovali, zločinci vraždili a ceny stoupaly. Do doby, kdy se mohlo téměř všechno a co se nemohlo, to se obešlo, vás vrátí devadesátkové léto na Plusu. Připomeneme první svobodné volby, rozdělení federace, vraždu mafiánských bosů Běly a Mrázka nebo podnikání Petra Kellnera. Cyklus devadesátkové léto poslouchejte každý všední den po 9:00 večer. A vrátit se k němu můžete také na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas. Hezké léto přeje Český rozhlas Plus. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů. Informovala o tom Slovianská místní vojenská správa. Dvojice strategicky významných měst na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí, kde se dějí bezprostřední boje a vojenské operace. V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Za první polovinu letošního roku jich firma Pražské vodovody a kanalizace evidovala necelé 3 000. Meziročně o 84 víc. Vyschlá půda podle společnosti vytváří větší tlak na potrubí a zvyšuje riziko poruch. Vzrostl taky počet havárií, které zasáhly větší množství odběratelů. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Orelská pouť na Svatém Hostýně na Kroměřížsku si o víkendu připomíná 70. výročí úmrtí kněze a politika Jana Šrámka, dlouholetého starosty Orla a předsedy československé exilové vlády. Program akce navídne tradiční závod do vrchu z Bystřice pod Hostýnem k vrcholu Hostýna, vícegenerační běh k Božímu hrobu, hlavní poutní mši a předání orelských vyznamenání. Fotbalový záložník Lyonu Pavel Schulz se po zranění kolene vrátil na trávník v nejvyšší francouzské lize. Jako střídající hráč si připsal asistenci na první branku svého týmu na stadionu Toulouse. Lyon pak přidal ještě jeden gól a nakonec zvítězil 2-0.
4: Nehody na D7 u Prahy a u Slaného. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova srazil autobus Zvěř. Nehoda je za letištěm a sjezdem na Kněževes, 4. kilometru. Místo nehody s opatrností průjezdné. Na D7 opačně z Chomutova do Prahy za sjezdem na Slaný, další nehoda. 17. kilometr podle policie tam stojí poškozené osobní auto. D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu. Další noc neprůjezdná. Uzavírka u Šmejkalky je pro vozidla do 12 tun mezi exity 21 a 34. Objíždí se přes Benešov a Kozmice bez kolon. Vozidla nad 12 tun uzavírku objíždí mezi exity 21 a 90. Teď plynule přes Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy, nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle ještě mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 22 stupňů na jihovýchodě Moravy až na 25 na horách kolem 13. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání.

0: Vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Události ve španělské Seutě, byť už snad sklidněné, budou ještě nějakou dobu rezonovat. O jednom prostořekém ruském bankéři, anebo v Iránu vládne už půl roku bytost, o níž nikdo nic neví. To jsou témata vybraných příspěvků sobotního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
0: Názory a argumenty.
1: Situace ve španělské Ceutě na severu Afriky zdá se už je klidnější. Úřady v Madridu teď trápí především otázka, jak naložit se stovkami lidí, kteří v Ceutě zůstávají a jež podle španělských zákonů není možné deportovat zpátky do Maroka. Širší důsledky červencové migrační vlny budou v Evropě nejspíš rezonovat ještě dlouho. A více v komentáři evropského analytika Českého rozhlasu Plus Viktora Daňka.
2: Naprostá většina z až 80 tisíc lidí, kteří se do Ceuty dostali při červencové migrační vlně, se jak známo spěšně vrátila zpět na marocké území. Zjistili, že je očekávané vlídné přijetí nečeká a že jim kvůli novému migračnímu paktu EU nejspíš nebude ani umožněno žádost o azyl vůbec podat. Ani spekulace o možném opakování vlny se zatím nepotvrdily. V exklávě však dál zůstávají tisíce lidí. Podle údajů španělského ministerstva vnitra je mezi nimi nejméně 2,5 tisíce dětí a mladistvých. Charitativní a lidskoprávní organizace mluví o téměř dvojnásobném počtu. Přesné údaje zatím nejsou k dispozici, dokud je úřady nezanesou do evidence. Jejich další osud zůstává nejasný. Do Maroka je podle španělského imigračního zákona vrátit nelze. Nezletilí bez doprovodu totiž automaticky získávají v zemi nárok na ochranu. Podle zmíněné normy by se o ně nyní měl postarat místně příslušný úřad na ochranu dětí. To však zjevně není v jeho možnostech. Ubytovací kapacita v Ceutě pro takové případy počítá s necelou 30 míst. Většina dětí a mladistvých tak dosud přespávala na pláži a ulicích mimo péči a dozor úřadů, kde se sami stávají obětí kriminality. Španělské úřady evidují od konce července nejméně 10 případů znásilnění. Za pomoci nevládních organizací a dohledu španělské policie se stovky lidí v posledních dnech přesouvají do provizorních stanových městeček. Dočasné kapacity by měly postačit pro až 5 000 lidí. Madrid po Ceutě požaduje, aby pro část z nich vytvořila dlouhodobé kapacity a současně vyjednává o přesunu nejzranitelnější části do pevninského Španělska. Prozatím je řeč o 500 migrantů, převážně jde o mladé dívky. Vysoký počet mladistvých žen mezi příchozími vyvolává podezření, zda se nestaly obětí zločineckých sítí, které do Evropy dovážejí nezletilé migrantky za účelem prostituce. Jeden takový gang, který působil na Kanárských ostrovech, španělská policie rozkryla v polovině srpna. Přesouvání migrantů ze Ceuty do pevninské Evropy, byť ze zjevných humanitárních důvodů, ale pro Španělsko představuje nemalý problém. Zmíněné ustanovení, které automaticky přesouvá odpovědnost na španělské úřady, je trnem v oku jiným zemím Evropské unie. Podobně jako kontroverzní španělský program pro legalizaci pobytu netrestaným migrantům, kteří do země dorazili v minulosti a pobývají v ní dlouhodobě bez právního nároku. Na Madrid roste tlak, aby do Maroka navrátilo bez výjimky všechny, kteří hranice Ceuty překonali nelegálně. Levicovou vládu premiéra Pedra Sáncheze kvůli tomu ostřeluje tamní pravicová opozice, která se téma snaží využít pro blížící se parlamentní volby. Průzkumy přitom zatím dávají pravici slušnou šanci Sánchezovu vládu příští rok odstavit od moci. Manévrovací prostor španělské vlády je omezený. S vymáháním zmíněného zákona má Španělsko zkušenosti. Ceuta si totiž podobnou situací prošla i před 5 lety. Při tehdejší vlně se do města dostalo zhruba 1200 dětí a mladistvých bez doprovodu. Většinu z nich úřady vrátili zpět do Maroka. Španělské soudy však postup vyhodnotili jako nezákonný a tehdejšímu guvernérovi Ceuty zakázali na 9 let působit ve veřejných funkcích. K tlaku na Španělsko se teď navíc připojila i Evropská komise. Její mluvčí uvedl, že unijní exekutiva očekává návrat do Maroka všech, kteří hranice Ceuty překonali ilegálně, tedy včetně mladistvých. Sánchez tak musí řešit složitý bolehlav, který ho bude zřejmě provázet až do voleb. A jelikož voliči v příštím roce budou rozhodovat o příštích vládách i ve Francii, Itálii a dalších zemích, v nichž řešení migrace zůstává citlivou otázkou, těžko očekávat, že by se Španělsko mohlo vymanit z dosavadní názorové izolace, do které Sánchez zemi zavedl. Události v Ceutě potvrdily, že většina zemí Evropy je zajedno, že unijní migrační a azylová politika má být tvrdá, ba přímo nelítostná. A unijní migrační pakt k tomu poskytuje nástroje. Znovu ale také ukázali, že jde o komplexní problém s mnoha odstíny, na který jednoduché řešení neexistuje.
1: To byl Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Říkat dnes v Rusku nahlas, že prezident žene zemi do krize, je jednoznačně tabu. A jeden bankéř může být rád, že dopadl, jak dopadl. Téma komentáře Ondřeje Soukupa, redaktora Českého rozhlasu.
3: Vyhazov na minutu dostal hlavní ekonom ruské státní banky VEB Andrej Klepač, jeden z nejuznávanějších ruských makroekonomů. Podle zdrojů serveru Diebel příkaz k jeho propuštění přišel přímo z nejvyšších pater Kremlu. Důvodem bylo jeho vystoupení na ekonomickém klubu při ruské burze, které jemně řečeno zpochybňovalo teze Kremlu o tom, že v ekonomice je vše v pořádku a porážka Ukrajiny je nevyhnutelná. Někteří mohou říct, proč se tím vůbec zabývat. Jenže Andrej Klepač není jen tak někdo a banka VEB, která ho zaměstnávala jako hlavního ekonoma, není jen tak nějaká banka. VEB je odpovědná za takzvané národní projekty Kremlu a má status Národní korporace pro rozvoj. Sám Klepač byl v letech 2008 až 2014 náměstkem ministra pro ekonomický rozvoj, zodpovědným za makroekonomické prognózy, a stejným tématem se zabýval i v bance VEB. Co tedy Klepač řekl, že si vysloužil okamžitý vyhazov? Především prohlásil, že Rusko nemůže vyhrát opotřebovávací válku s Ukrajinou, kterou podporuje Západ. Náklady ruské ekonomiky v důsledku západních sankcí, ukrajinských úderů na přístavy, infrastrukturu, chemické závody a rafinerie se zvětšují a Rusko podle něj stále více zaostává za světem ve vývoji technologií. Přičemž zaostává nejen za Spojenými státy a Čínou, ale v některých oblastech i za Ukrajinu. V této opotřebovávací válce nevyhrajeme. Máme iluzi, že na Ukrajině se všechno zroutí. Nezroutilo se a nezroutí se. Naše náklady rostou. Pokračoval Klepač, podle kterého ruská ekonomika bude růst maximálně mezi 1,5–2%. Dnes již bývalý hlavní ekonom VEBu prohlásil, že dříve nebo později to povede k sociální krizi, přičemž v okamžiku, kdy nikdo nebude čekat. Ale nikdo neočekával ani únorovou revoluci. Lenin v prosinci 1916 psal, že my se toho nedožijeme, ale o několik měsíců později se toho dožil. Situace v Sovětském svazu roku 1991, kde jsme šli dlouho a postupně a všichni chápali, že směřujeme ke krizi, ale nebylo fatálně nevyhnutelné, že se Sovětský svaz rozpadne, řekl Klepač. Zmírnil hned své tvrzení s tím, že neočekává zhroucení ruské ekonomiky a státu, ale zásadní zaostávání. To by ovšem nejspíš nebylo nic tak zásadního. Lidé z ekonomického bloku vlády si mohou čas od času dovolit výroky upozorňující na dopady politiky Kremlu. Ostatně jsou to oni, kteří nesou výraznou zásluhu na tom, že Rusko úspěšně překonalo světové ekonomické krize, pandemii covidu a vydrželo i dopady západních sankcí na začátku velké války na Ukrajině. A Putin to dobře ví a oceňuje. Jenže Klepač hovořil také o tom, že Kreml se místo na makroekonomická čísla mnohem více dívá na sociologické průzkumy, které v posledních měsících nedělají Vladimiru Putinovi radost. Nedovedete si představit míru neúcty ke statistice ze strany nejvyšších představitelů. Nebudeme je jmenovat, řekl Klepač. A tím jeho kariéra skončila, protože naznačovat, že sám ruský prezident žene zemi do krize, je jednoznačné tabu. A může být rád. Mohl dopadnout podstatně hůře.
1: U mikrofonu byl Ondřej Soukup. Jak dlouho může existovat a fungovat režim, jemuž vládne osoba, která je půl roku zcela skrytá okolnímu světu a není dokonce jisté, jestli je vůbec ještě naživu? Řeč bude samozřejmě o Iránu a slovo má publicista a komentátor Jefim Fishtein.
4: Žijeme ve světě, kde nepravidelností a odchylek od normálu je více než samotných normálních stavů. Na výjimečné jevy si nestíháme zvykat. Když mluvíme o autoritářských režimech, máme za to, že na vrcholu vertikály moci se musí nacházet nějaká konkrétní osoba, nějaký vladář, mocnář, zkrátka nějaký živý autoritář. Příklad současného Iránu dokazuje, že ani to už není podmínkou. Uplynulo půl roku, co tomuto důležitému státu vládne bytost, o níž nikdo neví nic, ani to, jestli vůbec existuje. S vnějším světem ta bytost komunikuje pomocí psaných prohlášení, které čistě teoreticky mohou být sesmolany kýmkoliv. Prý byl při leteckém náletu zraněn a má znetvořenou tvář. Ale znamená to snad, že nemůže vydat ani hlásku a musí sdělovat své názory pomocí televizních hlasatelů? V posledních dnech byli jménem nejvyššího vůdce Močtady Chamenejho, zvaného v perštině Rahbar, učiněny četné personální přesuny a výměny v silových strukturách. Mělo by to teoreticky svědčit o tom, že státní aparát uznává jeho moc, co by legitimní zdroj kádrových změn. Jenže je tu jeden zádrhel. Ve hře se míchají výlučně staré karty. Nové tváře se vůbec neobjevují. Někteří znalci vyslovují podezření, že si vojenští velitele a potentáti pouze vyměňují pozice a šarže, aniž by kdo ty přesuny posvětil ze zhora. Zdá se, že jediným smyslem všech pohybu škatulat je zachovat rovnováhu sil, jak se utvořila po americko-izraelských úderech z doby před klidem zbraní, vyhlášeným před 60 dny. Země nyní čelí obrovskému množství neřešených problémů. Počínaje raketově stoupající inflaci, nebetyčnou drahotou a nedostatkem spotřebního zboží a elementární pitné vody a ozbrojenou vzpourou kurdských kmenů konče. Nikdo ty problémy neřeší. Nikdo nestanovuje žádný výhled rozvoje iránské společnosti. Jakoby Iráncům bohatě postačil nehybný stav, ani mír, ani válka. A děj se vůle boží. Hlavně nerozhoupat člun. Přirozenou povinností vůdce by bylo naznačit kýžený směr vývoje a za tím účelem nějakou mocenskou skupinu upřednostnit a jinou naopak upozadit. Jenže právě to se neděje. Všechna prohlášení anonymního Močtaby jsou stylizována tak, aby každá mocenská skupina v nich mohla najít něco přijatelného a použitelného pro sebe. Ve výsledku lidé demonstrující proti jakýmkoliv jednáním s Američany mávají vlajkami s podobiznou Rahbara a stejně tak činí i ti, kteří jednání podporují. Rahbar Močtaba je všude a tím pádem není nikde. Nemůže nikoho rozčarovat, jež to není nikde k nalezení. Na jeho autoritu se odvolává každý, leč jeho vůle nikoho k ničemu nezavazuje. Z živé osoby se stalo pouhé politické znaménko. Otázkou je, jak dlouho takový režim může existovat a nakolik bude funkční. Jednou nejspíš generálové budou muset veřejně ukázat to, co z vrchního vůdce zbylo, pokud něco zbylo. Případně uznat, že celou dobu obyvatelstvu lhali.
1: U mikrofonu byl Jefim Fištejn.
0: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následující jako obvykle na konci týdne repríze vybraných komentářů, které jsme během něho vysílali, ale někomu mohli samozřejmě uniknout. Představa, že díky různým opatřením postaví velké firmy víc bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než doposud, se nemůže uskutečnit ve světě, kde byty slouží jako investiční komodity. Téma komentáře publicisty Petra Holuba.
5: Člověk to může zažít, když na rekonstrukci najme neschopnou firmu. Stavby vedoucí vystupuje s nekonečným sebevědomím. Nedokáže však zajistit pracovníky ani materiál a musí být stále upomínán. Nakonec oprava trvá půl roku místo dvou měsíců. Nejhorší na tom je vědomí, že člověk vydán na milost tomu, o kom dobře ví, že svou práci nedělá dobře. Bohužel stejné to je v sektoru bytové výstavby a nejde přitom o jednotlivé stavební firmy, ale o celý systém. Naposled tento smutný fakt připomněla zpráva, že úroková sazba nových hypoték vyrostla v červenci na 4,9% podle hypomonitoru, podle hypoindexu dokonce na 5,4%. Tím se potvrdil fakt, že se úroky u hypoték vrátily na úroveň, kde byly v časech velké inflace a o níž jsme si mysleli, že se už nikdy nevrátí. Je pravda, že sami bankéři si nemohou stěžovat, protože lze očekávat, že objem úvěru letos překročí dosavadní rekord z roku 2021 a přiblíží se k hodnotě 500 milionů korun. Stěžovat si nemohou ani realitní či stavební magnáti. Před 5 lety se hypoteční trh dostal ke srovnatelně velkému obratu jako letos, jen díky tomu, že bylo poskytnuto o polovinu víc úvěrů než letos. Z toho se dá usoudit, že také ceny bytů za 5 let vyrostly o polovinu. Těžko dnes říct, kdo před lety rozhodl o tom, že se trh s byty vystaví na základech hypotečních úvěrů a že výstavbu převezmou developerské firmy, od kterých se pak budou dostavěné byty za peníze z úvěru nakupovat. Byla to chyba, protože tím vyloučil z možnosti sehnat bydlení nejméně 1/3 chudší populace a 100 000 rodin odsoudil k nekonečnému splácení částky, která je nominálně 2x vyšší než samotná cena bytu. Zároveň tím zajistil vysoké zisky velkým finančním a stavebním koncernům. A zřejmě nešlo o chybu jednoho člověka či jedné vlády. Představa o tom, že si každý může koupit byt stejně snadno jako například automobil, byla svého času dost populární na to, aby ji nepříliš prozíraví politici nechtěli uskutečnit. Červencové navýšení sazby u hypoték připomnělo, že v dohledné době to lepší nebude. Je pravda, že nová vládní koalice překopala stavební zákon a příslušnou novelu už projednává Senát, a také je pravda, že zmíněná novela má zjednodušit povolovací řízení pro výstavbu velkých bytových komplexů. Něco se dělá, to je dobře. Ovšem vize, že díky tomu velké firmy postaví víc bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než dosud, se nemůže uskutečnit v reálném světě a zvlášť to není možné v takovém světě, kde byt slouží jako investiční komodita. Jenže stejně jako u rekonstrukce domu prováděné neschopnou firmou se s tím nedá nic dělat a společnost se musí na dané podmínky adaptovat, i když to znamená snížení životních standardů. Druhou možností je revoluce, to je v případě nespolehlivé firmy její výměna. U nekvalitního systému bydlení pak nějaký revoluční převrat, do kterého obvykle patří velké daňové změny, mohutné veřejné investice. V Berlíně se dnes mluví dokonce o vyvlastňování. Jak radikální změnu si vynutí tuzemská veřejnost, to bude mimo jiné záležet na tom, kam se křivka dokumentující úrokovou sazbu hypoték posune v příštích měsících.
1: Říká Petr Holub. Za několik týdnů bez pochyby poprvé zvítězí v zemských volbách krajně pravicová Alternativa pro Německo a dost možná bude mít dokonce zemského premiéra. A o tom, proč AfD ovládla někdejší NDR, hovoří Pavel Polák, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu a také České televize v Německu.
6: Letošní září se stane milníkem německé politiky. Postarají se o to země bývalého východního Německa. Z kraje měsíce Sasko-Anhaltsko, ke konci pak Mecklenbursko-Přední Pomořansko. Zbytek Spolkové republiky, hlavně ten západní, se bude nevěřícně divit, jak je možné, že tato strana, která se od roku 2015 postupně radikalizuje, která je v hledáčku německé kontrarozvědky kvůli extremismu a která má za sebou dlouhou řadu afér a skandálů, má na východě Německa tak silnou podporu. Bude se opět připomínat, jak jsou východní Němci rozmazlení, že po sjednocení země dostali všechno na zlatém podnose, že jejich rozbitou a zanedbanou zemi dalo dokupy tehdy bohaté západní Německo, že jejich opravená nádraží a silnice často vypadají lépe než ty na západě. Místo očekávaného vděku tedy jen remcání, které na západě Německa mnohé vytáčí. Kdo bude chtít vysvětlit motivace východoněmeckých voličů, bude odkazovat na frustraci ze sjednocení, propouštění, likvidaci východoněmeckých firem, přehlížení ze západu, bude odkazovat na pocit občanů druhé kategorie, které někdo pořád o něčem poučuje. To, co popisuji, je obsah vnitřní německé diskuze, je to probíhající reflexe jejich sjednocení, které nebylo a není snadné. Zářijové zemské volby budou podle mě stále jasnějším důkazem, že lidé na východě Německa mají současného establishmentu už plné zuby. Tradiční strany poslední dekádu ztrácejí na východě vliv takovým tempem, že už téměř nedokáží vládnout. V Braniborsku vládne sociální demokracie SPD spolu s konzervativní CDU jen díky přeběhlíkům z levicové BSV. Je to slepenec stran, které jsou si programově cizí. Podobné je to v Sasku, kde je menšinová vláda CDU a SPD, která si hledá podporu střídavě u stran Die Linke, Zelených nebo BSV. V Durynsku není stabilní vládní většina už od roku 2020. CDU, SPD a BSV udržují křehkou rovnováhu proti AfD, která má nejvíce mandátů. Co to znamená? Že alternativa pro Německo už dávno získala východ Německa a letos v září to potvrdí tak, že už o tom nebude moct pochybovat vůbec nikdo. AfD uchopila stále sílící pocit, že všechno jde takzvaně do kopru a že s tím strany, které jsou průběžně u moci, vůbec nic neudělaly. Proto si lidé na východě Německa stále více přejí změnu, kterou AfD slibuje. Kromě toho také AfD velmi dobře oživila cosi, co se dá nazvat novou východoněmeckou identitou. Není to přivolávání komunistické diktatury, je to snaha dát lidem na východě pocit, že mohou být na sebe hrdí a že zdaleka ne všechno bylo v NDR špatné. Lídři zemských AfD proto pořádají spanilé jízdy na motorkách značky Simpson, mluví o tom, že skutečné a autentické Německo je na východě, kde se nosí národní hrdost a kde se lidé za svou vlast nemusí stydět. Ponechme stranou, jestli AfD dokáže naplnit sliby, kterými láká své voliče. To se může ukázat třeba už v Sasku-Anhaltsku, kde AfD sahá po absolutní většině a tím pádem i jednobarevné vládě. Neohnutelným faktem ale zůstane, že tradiční demokratické strany po více než třech dekádách u moci východní Německo prakticky ztratily. Hledat vinu u voličů by teď byla velká chyba.
1: U mikrofonu byl Pavel Polák. No a úplně na závěr ještě komentuje Julie Hrstková z Hospodářských novin relativitu pojmu levné potraviny.
7: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o více než 3% a proti červnu o necelé 0,5%. Jak dále uvedli statistici, největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat v případě másla, mléka, kuřat či mouky. Ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář k tomu dodal, že pokles cen je mimořádný. U některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pak přispěchal s vysvětlením, že se spotřebitelé nemusí bát o osud výrobců potravin. Ti se prý dostanou na svoje výrobní ceny. Zlevnění potravin je prý důsledkem konkurenční války obchodníků a lidé na ní mohou jenom vydělat. Na rozdíl od ekonomů, spotřebitelé nemají pocit, že by něco dlužili potravinářům v jakékoliv fázi obchodního řetězce. Určitě zaznamenali, že je situace lepší než dřív. Třeba v roce 2023 dosáhlo Česko na v uvozovkách fantastický rekord, kdy se ocitlo ve skupině zemí s nejrychlejším tempem zdražování potravin v rámci Unie. Tato extrémní vlna zdražování potravin přinesla českému agrokomplexu, tedy zemědělcům, výrobcům potravin i nadnárodním obchodním řetězcům rekordní ziskovost, která v mnoha ukazatelích dokonce předstihla průměr ostatních zemí Evropské unie. Ceny z rekordních hodnot začaly padat už loni a nyní tento pokles pokračuje. To je skutečně skvělou zprávou až na to, že to nic nevypovídá o tom, nakolik jsou potraviny levné či drahé vůči příjmům. Je určitě skvělé, že se například máslo dá nyní v českých obchodech pořídit nikoli za 80 korun, ale v akci třeba i za 30. Pokud ale člověk vyjede pár kilometrů za hranice do Německa, záhy zjistí, že u sousedů, kde je průměrná mzda více než dvojnásobná, stojí v akci to samé máslo 1 euro, tedy necelých 25 korun. Když se podíváme na poměr výdajů domácností za pití a jídlo mimo restaurace, ocitá se Česká republika mezi dražšími zeměmi Unie. V roce 2025 podíl nákupu jídla a pití mimo restaurace činil skoro 16% z celkových spotřebních výdajů Čechů. Oproti tomu Němci utratili za domácí nákupy potravin necelých 12%, Rakušané pak dokonce jen 10%. Návrat potravinové inflace proto ekonomové očekávají nejpozději v průběhu podzimu či na začátku zimy. Vzhledem k historii nelze předpokládat, že by se růstu cen potravin Česko vyhnulo. Stávající pokles potravinové inflace je tak nutné brát spíš jako anomálii. A co se týká spotřebitelů, jejich radost z výhry na drahý másle může trvat kratší dobu, než jakou máslo potřebuje k tomu, aby se dalo lehce namazat na chleba.
1: Repríza středečního komentáře Julie Hrstkové uzavřela sobotní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí a příjemný zbytek víkendu přeje Ondřej Konrád.
0: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
8: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden 2 metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
0: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Tankery s iráckou ropou dostaly od Teheránu speciální povolení k proplutí Hormuzským průlivem. Národní dužinky na česko-budějovickém výstavišti symbolicky ukončily letošní sklizeň. Češky na domácím mistrovství Evropy ve volejbale deklasovaly Rakousko. Dnes čekáme většinou jasno až polojasno a nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešily více než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Případem se pak zabývá nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud. Ministerstvo spravedlnosti zatím takových odvolání eviduje jen několik. Několik ropných tankerů s iráckou ropou dostalo od Iránu speciální povolení k plavbě Hormuzským průlivem. Informovala o tom iránská státní agentura a taky irácký prezident Nizar Amidi. Bagdád požadavek vznesl během návštěvy předsedy iránského parlamentu Mohammada Bagira Galibafa.
10: Irácké měsíční příjmy z vývozu ropy kvůli krizi v Hormuzském průlivu klesly z dřívějších zhruba 7 miliard dolarů na přibližně 2 miliardy dolarů v letošním květnu a červnu. Dřívější příjmy z ropy přibližně odpovídají částce, kterou stát měsíčně potřebuje na platy, důchody a sociální dávky. Prezident Amidi upozornil, že vývoz irácké ropy brzdí taky nedostatek iráckých ropných tankerů. Podle místních médií proto úřady jednají s německou přepravní společností o využití tankerů, které by pluly pod iráckou vlajkou. Země se taky snaží navýšit export přes turecký přístav Čehan a začít ropu vyvážet i přes syrský přístav Banias a jordánský přístav Akaba. Z Jordánska Jana Karasová, Radiožurnál.
9: Před 20 lety šokoval nejen Rakousko případ dívky Nataši Kampušové. Tehdy se jí po více než 8 letech v zajetí podařilo utéct od únosce Wolfganga Priklopila. Ten ji držel ve speciálně upraveném sklepení svého domu nedaleko Vídně. V den, kdy 18-letá dívka uprchla, spáchal její únosce sebevraždu. Tisíce lidí přišly na národní dožínky na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Průvod vedený traktorem se slavnostním dožínkovým věncem vyšel od hlavní brány výstaviště a cílem oslav konce sklizně byla pivovarská zahrada.
11: tak je to hezký, že tyhle ty tradice se nějakým způsobem udržují. Jo, jako jsou dneska staročeský maj, který se dneska vrátili zpátky na ty vesnice a podobně ty průvody.
12: Líčí pan Radim, který přijel na dožínky z Plzeňska. Symbolický věnec přivezli k pódiu v Pivovarské zahradě členové souboru Doudleban s vedoucí Vlastou Doležalovou.
13: Si tím připomínáme tradici těch našich předků, jak oni tenkrát slavili dožínky, pletli si ty věnce a vlastně měli radost z toho konce žní.
12: Národní dožínky zakončilo odpoledne vystoupení dechových kapel. Michal Bělský, Radiožurnál.
9: České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy v Brně Rakousko hladce 3-0 na sety a zvítězily i po druhé v základní skupině. Rakušanky nebyly nebezpečné na útoku tolik, jako třeba nadcházející soupeřky Češek, Srbky. Proto se do hry dostalo více hráček mimo základní sestavu, jak říká reprezentační univerzálka Gabriela Orvošová.
14: Rozhodně, myslím si, že tyhle týmy jsou celkem rozdílny, ale jsme rádi, že jsme to zvládli ve třech setech. Rakušanky nám odporovali, ale myslím si, že jsme to kontrolovali celý zápas a jsem ráda, že jsme si všechny mohli zahrát.
9: Třetí zápas ve třech dnech čeká národní tým dnes večer proti jedničkám evropského žebříčku Srbsku. Duel odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
15: Možné nebezpečí na D10 na Mladoboleslavsku a omezení na dálnici D1 u Vyškova. Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy i teď pozorně za sjezdem na Brodce na 37. kilometru hlásila naše zpravodajka Srnky na vozovce. Na dálnici D1 za Vyškovem směr Brno stojí odtahovka s defektem. Kilometr 224, vybočuje se tam do levého pruhu vozidlo, zasahuje krajnice do pravého. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na městece Králové stojí osobní auto po nehodě. 60. kilometr na krajnici za Šipkou zřejmě se čeká na odtah. A od včerejška sledujeme objízdné trasy zavřené D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Bez kolon. Další zelená na nejpozději za půl hodiny.
16: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy a nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno a nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia, na jihovýchodě Moravy až k 25, na horách se pak teploty budou držet kolem 13. To byly zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, jak se herec Željko Dymič, který pochází z malého města Bosanská Dubice, stal uznávaným hollywoodským hercem pod jménem Jack Dymič. Poslechneme si rozhovor s Bělorusem Janisem Lamejkou, který má velmi neobvyklý koníček, vlastní rodinnou sbírku radiopřijímačů. Na závěr si popovídáme se sochařem řeckého původu Nikosem Armutidisem. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
16: Mezi námi.
17: Srbský herec Željko Dymič, známý v zahraničí jako Jack Dymič, si splnil svůj herecký sen. Z rodné Bosny se přes Prahu a Švédsko dostal až do Spojených států, kde vystudoval prestižní Lee Strasberg Institute v New Yorku. Dnes má za sebou desítky filmových, televizních i divadelních rolí. Při příležitosti svého divadelního představení ve spolku Lastavica v Praze si s ním popovídala naše redaktorka Lidia Stevanovič. Zajímalo jí mimo jiné, jak dokázal překonat jazykovou bariéru a prosadit se v americkém hereckém prostředí.
18: Je to samo moja zásluha, to je zásluha i můj divný profesor.
19: Není to jen moje zásluha, ale i mých úžasných profesorů, kteří se mnou pracovali 4 roky a nešetřili ani sebe, ani mě. Když jsem odjížděl do Ameriky, chtěl jsem prolomit bariéru, kterou mají všichni naši herci, a tou je jazyk. Většinou můžu hrát Rusy, Srby, Albánce, Rumuny a podobně. Podařilo se mi to po 12 letech opakování jednoho slova tisíckrát denně, protože mě o to požádala moje úžasná učitelka Lee Dillon. Byl jsem obsazen do seriálu Hawaii 5.0. Hrál jsem muže jménem Randy Thorpe, rodilého Američana z Cliftonu v Jersey. Pak jsem se tou rolí zbavil nálepky, že někdo s příjmením Dimitch z Balkánu může hrát jen roli cizince.
18: Balkána může hrát samostránci.
20: Svou první hlavní roli Željko alias Jack Dimitch stvárnil v roce 2009 v krátkém filmu Ve jménu syna, který byl nominován na Oscara. Zda to byl vždycky jeho sen prosadit se v Hollywoodu, zajímalo mě.
19: Hercem jsem se chtěl stát už od svých 12 let. Mým snem bylo studium na fakultě dramatických umění v Bělehradě, pak angažmá v jednom z divadel. Protože herci, které jsem zbožňoval a sledoval ve filmech a v televizi, byli většinou z Bělehradu. Bělehrad byl pro mě hlavním městem světa a musím říct, že i když to dnes bohužel není populární, Jugoslávie byla pro mě nejlepší zemí ze všech. Vůbec mě nelákalo žít kdekoliv jinde než v té úžasné zemi.
20: Jak se pak stalo, že se ocitl v Americe? Zeptala jsem se srbského herce původem z Bosny, Željka Dimitche.
18: Rat. Ono zlo, u koje jsme vučeni.
19: Bylo to kvůli válce, tomu zlu, do kterého jsme byli vtaženi a k němuž jsme byli nuceni, ať tomu říkáme jakkoliv. Nechtěl jsem se účastnit něčeho, čemu se říká, a já s tím souhlasím, bratrovražedná válka. Pro mě ten prostor byl vždycky jeden národ, jeden svět, s respektem k rozdílům mezi námi. Dokázali jsme celému světu i sami sobě, že jsme schopni po více než 40 let fungovat společně. A ačkoliv se nám někteří snažili vnucovat své přesvědčení, že jsme v první řadě Srbové, Chorvati, Bosňáci, Makedonci, Černohorci nebo Slovinci, tak to zkrátka není. Mě moji rodiče vychovali tak, že jsme v první řadě lidé.
20: Jeho cesta do Ameriky ale trvala dlouho. Začala útěkem před mobilizací v nákladním vlaku do Maďarska. Cesta, kterou popisuje, jako by byla vystřížena ze scénáře nějakého filmu.
19: Požádal jsem svého švagra Milenka, který byl ředitelem bělehradské pobočky jedné švýcarské firmy, aby mi vystavil doklady, jakože pro ní pracuji a jedu služebně do Švédska. Věděl jsem, že když se mi podaří překročit hranice tím nákladním vlakem, můžu už dál někde pokračovat osobákem. A protože byla válka a já měl pas, který už neměl velkou váhu, měl jsem pro pohraničníky historku, že cestuji služebně. Tak jsem se dostal do Bratislavy a pak do Prahy, odkud jsem pokračoval do Švédska. Zůstal jsem tam rok v rámci uprchlického programu. Moc se mi tam nelíbilo, protože jsem nemohl studovat herectví, což jsem si přál ze všeho nejvíc. Vrátil jsem se do Prahy a musím říct, že jsem uvažoval o tom studiu herectví tady. Nicméně můj šestý smysl mi říkal, nepodařilo se mi studovat ve vlastní zemi a kdybych se teď nějakým zázrakem s mojí češtinou dostal na herectví tady a studium dokončil, uvědomil jsem si, že tu budu pořád jen cizinec a nic víc. A tak jsem se rozhodl jet do USA. Slyšel jsem totiž o institutu Lee Strasberga a chtěl jsem zkusit dostat se na vlastní pěst do New Yorku. Cestoval jsem na cizí pas, byla to moje druhá role, ještě předtím, než jsem se stal skutečným hercem. 2,5 roku jsem o svůj status bojoval, žil jsem tam nelegálně a dělal všelijaké práce, až jsem nakonec dostal zelenou kartu. Hned jsem šel k přijímacím zkouškám, byl jsem přijat a po 4 letech jsem úspěšně promoval.
20: Željko Jack Dimitch je dnes v hollywoodském filmovém průmyslu vysoce respektovan pro svou schopnost dokonale ovládat různé americké přízvuky a dialekty. Hrál také i ve 4 dalších jazycích a prosadil se i na Balkáně.
19: Herectví by se nemělo vázat na jednu zemi a jeden jazyk. Jak říká moje úžasná profesorka Irma Sandrej, naší výsadou je, že oni nás hrát nemohou, ale že my můžeme zahrát každého, protože jsme herci. A jak si může někdo, kdo má tu výsadu dělat, jak skvěle řekla, profesi všech profesí, dovolit říct, nechci hrát anglicky, česky, srbsky nebo chorvatsky. Pak tedy nejste skutečný herec, ale jen herec ve své komfortní zóně. A to není profese, kterou jsem studoval.
20: Přesto se stalo, že v Americe 3x odmítl hrát ve filmech o válečném konfliktu v bývalé Jugoslávii, které natáčeli zahraniční tvůrci. Jaké byly jeho důvody?
19: Neberu role, pokud jsou v projektech, které mají za cíl očerňování některého národa. To nemá nic společného s profesí, ale s etikou a výchovou. Můj otec kdysi úžasně říkal, synku, žádný honorář tě potom neumije. Ani ty peníze tě nemohou vytáhnout z bahna, do kterého ses dostal tím, že si ukázal prstem na celý jeden národ, že je špatný. A kolega Lauševič mi zrovna v té době, když to bylo aktuální, řekl skvělou věc. Podívej, nelituj, že jsi roli nepřijal. Hlavně se snaž nikdy se nedostat do pozice, aby slitoval, že jsi roli přijal. A já jsem byl při výběru rolí opravdu velmi, velmi opatrný, protože jsem věděl, že jak mi říkával otec, že už mě potom žádná řeka neumije.
20: Srbský herec Željko alias Jack Dimić měl v Americe velký úspěch s divadelní hrou Emigranti podle komediálního dramatu Slavomíra Mroška. Sám si touto zkušeností prošel. Považuje se stále za emigranta? Zajímalo mě.
2: Mrožek divno káže, emigranti je šetač po vodě. Niti je tam, niti je.
19: Mrožek to krásně říká. Emigrant je chodec po vodě. Není ani tady, ani tam, je zároveň tady i tam. Prošel jsem si všemi těmi dětskými nemocemi emigranta, ale moje řemeslo mi pomohlo všechny ty věci nějakým způsobem překonat. Cítit, že jsem všude doma, ať jsem kdekoliv. To je proces, nedá se to zlomit přes noc. Nikdo to nedokáže, ani já. Ale jsem rád, že jsem si ve svých 60 uvědomil, že skrze svou práci a doufejme i skrze lidskost, pokud ji mám, což nechávám na posouzení jiným lidem, jsem opravdu doma všude. Často zmiňuji své profesory, kteří na tom pracovali celým srdcem. Díky nim nemám jazykovou bariéru a cítím se vítán jako člověk i jako herec, kamkoliv jdu. A to je i mé přání, takhle opustit tento svět. Zemřít na jednom z jevišť, ať už to bude v Praze, Vídni, Berlíně nebo v New Yorku. Nebo před kamerou, ať už je to Ari nebo Panavision, ve filmu nebo seriálu, bez ohledu na to, na kterém poledníku se zrovna natáčí. Můj profesor Michael Margota, který mě přijal do třídy, mi kdysi řekl, každý student, který si není jistý, kdo je a jakou práci dělá, ať se prostě vznese do výšky 11 000 metrů a podívá se z letadla dolů. Žádné vlajky ani národní symboly tam zhora neuvidí.
17: Uzavírá herec Željko Dimić, v Hollywoodu známý pod jménem Jack Dimić. Rozhodnutí ukončit financování Rádia Svobodná Evropa je sice pozastaveno. Otázka, zda už Rádio Svoboda splnilo svou historickou misi a jaká bude její budoucnost, však zůstává otevřená. Alena Kovářová navštívila vášnivého posluchače, v jehož rodině se Rádio Svoboda poslouchalo po 3 generace. Bělorus Dianis Lamejka, který se v Česku uplatnil jako prodejce automobilů, vlastní sbírku radiopřijímačů, kterou založil už jeho otec a on ji dál rozšiřuje. V jeho domku za Prahou se sbírka jen rozrůstá a stará rádia pořád mají svůj hlas.
21: Začneme přijímačem Real Signal z roku 1947. Ten přijímač je jeden z nejstarších ve sbírce. Je to československá výroba, továrna se nacházela v Brně. A zajímavost je, že ten přijímač jsem dostal od běloruského spolku Pahoňa.
22: Slyším české rádio nějaký.
23: V škole už začali tancovať v nejakom folklórnom detskom súbore a teraz sú s nimi vedúci folklórnych súborov.
24: Československá značka a máte i další značky?
21: Mám několik desítek značek přijímačů, většina jsou německé, třeba Siemens, Telefunken, Graetz, Love Opta. Na druhý regál bych se dal japonská a sovětská rádia. Třeba VEV nebo Oceán, co týká sovětských nejlepších přijímáčů v 70. letech. Z japonských třeba National Panasonic nebo Hitachi.
24: Jaké kousky jsou pro vás nejdražší?
21: No, každý kousek prošel přes moje ruce, protože každý kousek ve sbírce je funkční a je v perfektním stavu a každý má svoji duši, třeba znění anebo variace materiálu. mám rád každý. Jsou nějaké kousky, které pro mě dráhy, třeba rádia od táty.
24: A to je jaká značka? Poslechněme si.
21: To je sovětský přijímáč z roku 1979. Je to VEV 202, olympijská verze, co byla o něco dražší než obyčejná. Moc dobře hraje, má vynikající zvuk kvůli kvalitnímu repráku a taky výbornou citlivost. Teď zapneme tátu v VEV a poslechneme polské rádio Jedinka. Další zajímavý kousek pro mě, jsem původem z Mínska, a minská radiotavárna Gorizont vyrábila spoustu přijímačů Oceán. Já mám ve sbírce jeden z nejvzácnějších modelů, Oceán 205. Vyráběli se v roce 74 až 76. Já ho mám ještě s tovární plombou a plně funkční.
24: Takže všechny radiopřijímače, co máte, všechny mluví. A pokud by některý nemluvil, tak se schopný ho oživit.
21: Přesně tak. Všechny funkční, všechny hrajou, všechny mají původní vzhled. Co se týká knoflíku, škál, anteny, korpusu, prostě originální, bezvadný stav.
24: Co pro vás to kouzlo posluchání rádio na starý způsob znamená, co to představuje pro vás?
21: Ten koníček pochází ještě z dětství, protože všichni muži v naší rodině měli a mají rádi rádio. To poslouchal můj dědeček, poslouchal můj táta a pak já. V páté nebo šesté třídě jsem začal chodit do kroužku Rádio Amatéru a vyrábil svůj první přijímač v Mydlence. A pro mě to bylo neuvěřitelné kouzlo, že ta plastová krabička začala zpívat. Pak jsem začal otevírat, rozkoukovat, co se děje v těch přijímáčích a vždycky mi to moc zajímalo.
24: Co v dnešní době, protože každý má mobil, sluchátka, je to jednoduchý, posloucháte skutečně jako informaci, novíny ze starých rádií?
21: Ano, přesně tak. Téměř každý večer já si pustím nějaký svůj oblíbený přijímač a určitě poslechnu zprávy jako z různých konců světa. Pro mě je důležité třeba to, že lze v živém éteru slyšet i běloruštinu. Každý den v 18 nebo 19 hodin, záleží na čas, letní, zimní, vysílá Radio Vatikána. Vysílá i v různých jazycích, včetně běloruštiny. V minulosti lze bylo slyšet běloruštinu i na frekvencích Radio Svoboda. To poslouchal ještě můj tata. Pamatuji dratovou anténu přes celou ložnici a ten VEV 202. Bohužel teď už neuslyšíme běloruštinu ani z Hlasu Ameriky, ani z Radia Svobodná Evropa.
24: Ano, Rádio Svoboda, Rádio Svobodná Evropa, jak víme, po tom, co ukončila vysílání, pokračuje na jiných platformách. Nicméně je takový plán, že i tyto platformy budou uzavřeny. Na čí straně jste v diskusích, jestli skutečná má být ukončená tato historická tradice, anebo má pokračovat?
21: Měla by pokračovat a vrátit se i do klasického vysílání, protože klasické rádio je to něco jiného než číst Facebook anebo koukat do YouTube. Ten nádech, to znění, hlas moderátoru, to všechno prostě důležitý pro posloucháče a pro milovníky klasických médií.
24: Mezitím právě vaší zásluhou v posledních letech se dá poslechnout v Praze běloruské zpěváky, běloruské kapely naživo. Tím očividně se snažíte nahradit něco, co chybí, co mizí.
21: My jsme emigranti a pro nás vždycky trochu chybí nějaká častice spojení s kulturou našeho národu. Když ještě neměl jsem děti, tak třeba za hudbou, třeba na nějaké koncerty běloruských hudebníků jsme s manželkou jezdili do Vilniusa anebo Varšavy. Proč neudělat to tady? Začali jsme s těmi koncerty běloruských hudebníků v Praze a v České republice v roce 2011. Teď organizují 2-3 koncerty ročně. Ta atmosféra je neuvěřitelná. Lidi zpívají spolu, lidi plačou, lidi vzpomínají svou zem. Je to prostě malý kousek Běloruska, který nás opravdu spojuje a posiluje.
17: Říká Dianis Lamejka, který vlastní rodinnou sbírku radiopřijímačů.
16: Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
17: Bysta Jana Vericha, Vladimíra Menčíka, France Kafky, Alfonze Muchy, ale i socha koně v životní velikosti. To je jen část díla moravského sochaře řeckého původu Nikose Armutidise. Příběh jeho rodiny je spojen s emigrační vlnou v důsledku řecké občanské války. Na území tehdejšího Československa se tak ocitla na konci 40. let. Jaká byla Armutidisova cesta k sochařství a jak se stalo, že bystu autora řeka Zorby na Krétě vytvořil právě on? I na tyto otázky odpovídá v následujícím rozhovoru s Janisem Morasem.
3: Jak je to vlastně s vaší rodinou a s vaším původem? Byli oba rodiče původem z Řecka?
4: Ne, maminka byla z Moravy a tatínek z Řecka. V roce 1965 sem přijela jeho maminka a teprve uvěřila, že žije, protože to byly vlastně tam takové události, že většinou lidi, kteří takovýma věcma projdou, o tom moc nemluví, že jo. Takže my jsme to z něho netahali a tyto věci kolem jsme se dozvídali pak od těch příbuzných kamarádů.
3: Co třeba jazyk? Mluvilo se u vás doma řecky?
4: On mluvil dobře česky. Trošku jako zkracoval, jako kdyby byl ze severu. On se snažil nás naučit těch pár věcí, ale když se doma nemluví, tak vlastně to mám i od jiných, tak je to velký problém, ta řečtina. Takže já, když jsem potom vlastně s dcerou a s manželkou byli v Aténách, tak jsem chtěl 3 jízdenky. Na to jsem nastoupil řecky a ten trafikant se začal smát, tak jsem mu německy řekl, co se směješ, pitomče. A on asi pracoval v Německu, tak jsme to dojeli v němčině. Takže asi tak.
3: Kdy vás vlastně poprvé napadlo, že byste se chtěl věnovat sochařství?
4: Byla to v určitým smyslu nepřímá cesta. Po škole jsem se hlásil na strojní průmyslovku, protože tam chodil kamarád. No jo, ale on chodil do 4. ročníku a když odmaturoval, tak já jsem nevěděl, proč tam jsem. A protože jsem mládí tak jako si kreslil, tak jsem se přihlásil na střední průmyslovou školu uměleckou v Brně. No a protože tam byly různý ty zadání, úkoly, tak mě nějak vlastně nasměrovali tam a já jsem zjistil potom postupně, že asi bych měl snahu se toho dobrat, abych šel tímto směrem.
3: Vaše díla se nachází napříč Českou republikou. Já za všechna zmíním třeba Pomník padlých koní u Slavkova, sochu Johana Gregora Mendla v aule Mendlovy univerzity v Brně. Jsou mezi nimi pamětní desky, ale třeba i bysta Jana Vericha na Kampě, Vladimíra Menčíka v rodných Ivančicích, France Kafky v Praze, ale také Nikose Kazantzakise, a to jednak na řeckém velvyslanectví v Praze, ale také v Heraklionu v Řecku. Jak se stalo, že bystu jednoho z nejvýznamnějších řeckých spisovatelů zadali sice řeckému, částečně řeckému, ale přesto sochaři dlouhodobě žijícímu v zahraničí?
4: On vlastně byl v kontaktu s Bohuslavem Martinu, ty řecký paši je vlastně mu dělali libreto k tomu. Takže to bylo jako upomínka a plus vlastně vzniklo potřeba, jestli by neudělal portrét.
3: Vy jste umělecká rodina, manželka je fotografka, dcera je také sochařka, Irena Armutidisová. Jak přirozeně se na tu cestu vydala? Vydávala tatínka v dětství pracovat? Byl to ten vliv?
4: Mohl být, ale nepřímej, protože přímý vliv tatínka by odehnal naprosto, jak už to tak vlastně v životě bývá. Myslím, že měla určitou představu, co by jako z těch oborů. A pak naraz vlastně jsem viděl, že se věnuje tady těm prostorovým problémům, ale sama.
3: A co výchova směrem k řecké části identity? Jak jste to měl směrem k dceři?
4: Můj vliv byl, abych to vyjádřil přesně, skoro žádnej, A přineslo to zase výsledky, protože ona vlastně je ten, kdo udržuje s příbuznýma v Řecku, i tam byla a udržuje kontakty a je hlavní zástupce pro rodinné styky. Vlastně já nemám v sobě tu aktivitu, abych to objížděl. Pro mě je lepší přivítat. Když jsem přijel do Řecka, do Aten, tak něco na člověka dýchne a to ani nemá cenu se snažit popsat, protože to je mimoslovní.
3: To jste mi krásně nahrál na poslední otázku. Jestli vám pomáhá sochařství jako nonverbální komunikační prostředek překlenout jakékoliv rozdíly mezi lidmi?
4: Když se snažím o sochařství, to je věc, která vlastně je spojena i s poznáním šíře toho problému. Jak já jsem to pochopil, tak i ty věci, ta práce, jak se říká, k lidem a pro lidi. Já jsem zjistil, že vlastně je tam potřeba nepřímo vědět, že ten problém potřebuje trošku takové lhostejnosti, jo? Proto, aby to byl ten problém. A já bych nikdy toto nepoužil za nějaký výrazový prostředek pro nějaké jiné problémy, protože já to vidím, že to je tak obsáhlý problém sám o sobě, že to zas musí člověk dělat podle své natury. To znamená, když bych řekl

0: skladbu a tady je to úporná snaha posunout mez chápání.
1: Uzavírá sochař Nikos Armutidis. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Lidia Stevanovič, Alena Kovářová a Janis Moras. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
2: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8 na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Při pádu malého letadla letícího z České republiky v Chorvatsku zemřeli dva Němci. Uvedla to agentura DPA. České ministerstvo zahraničí už předtím uvedlo, že na palubě nebyli Češi. Podle chorvatské policie šlo o dvoumístný motorový kluzák. Z radaru se ztratil v pátek odpoledne. Od té doby po něm pátrali policisté. Nehoda se stala zhruba 60 kilometrů od přístavního města Zadar, kam letadlo směřovalo. Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dní. Důvodem je podemletá trať kvůli pátečním silným dešťům. Radiožurnálu to řekl mluvčí zprávy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí sníženou rychlostí jenom po jedné koleji. Rusko se chce zapojit do stavby nového průplavu, který zkrátí cestu lodí z Tichého do Indického oceánu. Spolu s Myanmarem a Tajskem oživilo projekt, který kvůli velké finanční náročnosti už několikrát odložila Čína. Světová banka odhadla náklady na stavbu a zprovoznění podobného komplexu až na 60 miliard dolarů. Současnou cestu kolem Singapuru a Malackou úžinou by nový průplav zkrátil o 4 až 6 dnů. Historickou invalidovnu v pražském Karlíně začnou příští týden rekonstruovat řemeslníci. Při výdbě v ní měly dvě nové stále expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra. Do vnitřních prostor barokní budovy z 18. století se návštěvníci podívali naposledy včera. Znovu otevřít by se měla invalidovna v roce 2030. Výškař Jan Štefela skočil i po čtvrté v letošním ročníku atletické diamantové ligy 220 cm. V polských Katovicích mu to zajistilo 10. příčku. A české hokejistky zakončily švýcarské hry vítězně. Po porážkách s Finkami a Švédkami porazili domácí výběr 2-1. I tak skončily Češky na turnaji poslední.
4: Nehody u Prahy a na Rychnovsku. Nehody na dálnicích teď hlášeny nejsou. D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu už druhou noc. Neprůjezdná uzavírka kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka je pro vozidla do 12 tun mezi exity 21 a 34. Objíždí se plynule přes Benešov a Kozmice, případně můžete severně přes Ondřejov a Chocerady. Auta nad 12 tun uzavírku objíždí úsek mezi exity 21 a 90. Plynule se jezdí přes Tábor a Pelhřimov. U Prahy na silnici z ruzínského letiště do Tuchoměřic. Nehoda se zraněním. Za mostem přes sedmičku do Chomutova havarovala dvě osobní auta. Následky omezují průjezd u odbočky na přední Kopaninu. A na Rychnovsku sjezdu ze silnice 14 na Ještětice je osobní auto na střeše. Nehoda je u hlavního tahu z Rychnova nad Kněžnou do Dobrušky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Noc je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno ojediněle ještě mlhy a nejvyšší teploty do 22 stupňů, na jihovýchodě Moravy do 25, na horách se pak budou teploty držet kolem 13. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Dlouhovala se dívky v obklopení květin, to jsou ikonické plakáty Alfonze Muchy, které zná celý svět. Dílo secesního umělce z Moravy připomeneme v kulturu.

0: kulturním magazínu. Festival Letní Letná uvádí inscenaci Pandax, akrobatický road trip, ve kterém nechybí ani skutečný automobil Fiat Panda. Více o novocirkusové inscenaci souboru Cirkla kompaní také uslyšíte. A také vám řekneme, jak Český rozhlas zpracoval drama podle textu režiséra Larse von Triera Dogville. Premiéru dvoudílné hry uvede stanice Vltava příští týden. Vy ovšem posloucháte Český rozhlas Plus a pravidelný kulturní magazín. Michaela Vetyšková vám přeje dobrý den.
1: Kultura Plus.
0: Když vytáhnete mobil a začnete natáčet vlastní rodinu, asi nečekáte, že jednou budete stát na cestě k Oscarům. Přesně to se ale stalo režisérce Pepě Lubojacky. 5 let natáčela svého bratra a 2 bratrance, kteří žijí bez domova a bojují se závislostí. Z osobního rodinného projektu vznikl dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který letos získal cenu na Berlinále, a od tohoto týdne také víme, že ho Česká filmová a televizní akademie posílá do boje o Oscara.
2: A pak půjdu na ulici, krás, palety.
3: No, Praha, no.
4: Natáčení začalo vlastně docela nenápadně. Záběry na mobilní telefon a silným rodinným příběhem. Pepa Lubojacky začala sledovat před několika lety svého staršího bratra a 2 bratrance. Jejich život nebyl ale zrovna jednoduchý. Potýkali se se závislostmi, které je připravili o střechu nad hlavou.
5: Kdyby jsi chtěl, tak víš, že máma ti pomůže, že já ti pomůžu, ale prostě musíš přestat s tím chlastem.
4: Filmařka se o české nominaci na Oscara dozvěděla hned ráno.
6: Že mě vzbudili telefonátem s touhletou informací, takže je to takový trošku šok, ale naběhlo mi opravdu první to, že ježišmarja, to bude práce, ale začíná docházet, je tam samozřejmě i radost a moc si vážím toho, že akademičky a akademici nám projevili takovouhle důvěru.
4: Z původně intimního natáčení postupně vznikl film, kde mají právě mobilní záběry v ruce režisérky důležitou roli.
6: Pro ně bylo hodně důležitý během natáčení nějakou autocenzuru vlastně vypnout a nechat to přemýšlení nad tím, kde ta hranice leží mezi tou rodinou a tou autorkou, nechat až do střižny, a mě hodně pomohlo to vědomí toho, že jsem věděla, že ten film budu stíhat sama, že budu mít vlastně hodně prostoru na to všechen materiál si projít, ale vždycky pro mě bylo strašně důležitý držet se té čočky lásky vlastně a toho respektu. To mě hodně pomáhalo jako nějaká jako mapa, když jsem přemýšlela nad tím, jak ten příběh odvyprávět.
4: Přestože vychází dokument z velmi těžkých životních situací, není to podle režisérky depresivní film. Nových záběrů totiž vstupují vzpomínky, rodinné fotografie nebo stylizované pasáže, které vznikaly i s pomocí umělé inteligence.
7: Já jsem koště.
5: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracený.
4: Film to zaujal také na Berlinále. Tam získal cenu za nejlepší dokument. Teď už má snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato i oficiální českou podporu. Cesta ke Zlaté sošce ale ještě bude dlouhá. Autorka musí totiž nejprve přesvědčit americkou filmovou akademii, aby se na snímek podívala. Jestli se film Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i na takzvaný Oscarový shortlist, bude jasné 15. prosince. V českých kinech uvidí diváci snímek od 24. září. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Projít se po zeleném koberci, jako by to byla tráva, a přitom se kochat nejznámější tvorbou secesního malíře a grafika Alfonse Muchy. To nabízí nová výstava v pražské Central Gallery. Dílo o moravského umělce, který se proslavil i ve Francii nebo ve Spojených státech amerických, představuje návštěvníkům z jiné perspektivy i v nových formátech. Touto výstavou si prošla také kolegyně Michaela Pištěláková.
8: Dcera fandila. A já jsem pro ní začala kupovat třeba s motivama šátky, abych jim udělala radost, a talířky. No a sama jsem k tomu začala fandit.
9: Vypráví jedna z návštěvnic, která několik minut nemohla odtrhnout oči od videa se slovanskou epopejí. Umělcovo národní cítění se v jeho tvorbě projevovalo i skrz zobrazování žen.
10: On vlastně miloval krásu a ty jeho vlastně plakáty, to je taková nádherná harmonie barev a krásné ženy, které jsou jako prostě všechny Slovanky. On si nesl ten slovanský jako ideál sebou do světa, vlastně všechny ty plakáty Pano jsou kromě teda divadelních, které dělal pro Sáru Bernard, tak jsou to vlastně slovanské typy dívek.
9: Vysvětluje Jarmila Mucha-Plocková, která se věnuje odkazu svého dědy už od 80. let. Součástí výstavy je i její výtvarná tvorba.
10: Tady jsou vlastně moje třírozměrné předměty, mísy, vázy, svícen a jsou to vlastně přesně zpracované návrhy Alfonse Muchy z Dokument dekorativ. Vzhledem k tomu, že jsem chtěla být sochařka vždycky a vlastně od dětství jsem modelovala, tak mi tato práce byla velice blízká. Jsem si pak všechny věci vlastně sama modelovala. To byla veliká výhoda.
9: Výtvarnice dokonce nedávno zjistila, že její děda chtěl být sochařem také.
10: Půlku života jsem tomu věnovala, tomu odkazu a jsem tomu ráda.
9: 76-letá výtvarnice spravuje dědictví Alfonse Muchy už od 80. let. Pokračovat v tom bude její dcera.
1: Ve své době Alfonse Mucha svýma současníkama nebyl považován za umělce.
9: Vysvětluje kurátorka výstavy Helena Kočíková.
1: Protože například právě k jeho přípravě a tvorbě patřilo, že pořizoval fotografie modelů a pak následně podle nich maloval. Proto krásně dokázal vystihnout linie a siluety, které jsou tak typický pro jeho styl.
9: Na výstavě v pražské Central Gallery tak vedle plakátu Kasa nebo Otčenáše najdou návštěvníci i sbírku černobílých fotografií Alfonse Muchy.
0: A na reportáž o nové výstavě navážeme upozorněním na další inscenaci uváděnou v rámci festivalu Letní Letná. Pět bratrů, jeden Fiat Panda a urna s popelem otce. To je výbava na cestu, která se úplně vymkne kontrole. Francouzský soubor Cirque la Compagnie přiváží na Letní Letnou svou akrobatickou road trip show Pandax, ve které nebezpečná artistická čísla doprovází živá kapela. Více zjišťovala v rozhovoru s artistou Zakarym Armondem, redaktorka Českého rozhlasu Vltava Veronika Jošková-Štefanová.
3: Ústředním prvkem vaší inscenace je auto Fiat Panda. Proč zrovna tato značka?
7: Protože pohřební vůz by se na jeviště prostě nevešel. Původně jsme totiž chtěli pracovat s motivem smrti a napadl nás právě pohřební vůz. Je to hodně symbolické. Jenže pro naše jeviště byl obrovský. Řekli jsme si, že by ho diváci ani pořádně neviděli. A zrovna v tu dobu měl jeden z akrobatů od táty Fiat Pandu, stála mu na zahradě. Začali jsme si s ní tak trochu hrát. A to byl první krok k inscenaci Pandax. To auto se nám líbí, je malé, odolné a lidi po celém světě ho prostě milují.
3: Vzpomínám si, že jako malé dítě jsem také milovala vraky aut. Můj dědeček měl na zahradě několik rozbitých a my jsme si v nich pořád hráli. Povězte mi, mluvíte o přestavbě, o opravách, co všechno jste museli udělat, aby to auto ožilo v manéži?
7: Na začátku jsme ho vůbec nešetřili. Bavili jsme se s ním skutečně jako děti. Zkoušeli jsme v něm i trochu divadla, akrobacii, práskali dveřmi a nechtěně jsme rozbili okna. Tak jsme si řekli, fajn, okna prostě vyndáme. Pak jsme auto úplně vybrali zevnitř, zpevnili konstrukci střechy i sedadel, aby šla vyndat. Vyměnili jsme i motor. Snažili jsme se auto co nejvíc odlehčit. A aby se rozjelo, museli jsme tam nakonec dát elektromotor. A když se poprvé rozjel, nebyli jsme schopni ho zastavit.
3: To je opravdu vzrušující začátek celého příběhu inscenace Pandax. Jaké možnosti vám dává takový objekt na scéně a kde jsou jeho limity?
7: Prozkoumali jsme toho hodně, různými směry, ale hranice žádné necítíme. Pořád je co objevovat, ať už po akrobatické, umělecké nebo dramaturgické stránce. Vymysleli jsme spoustu věcí, které nakonec do představení nešly, které jsme vystřihli. A přitom byly skvělé, hodně vtipné, ale možností je opravdu nekonečně. Žádné hranice tam prostě nejsou.
3: Z Základní situace Pandax se točí kolem pěti postav, pěti bratrů, kteří jedou na pohřeb svého otce. Můžete to téma trochu rozvinout?
11: Přesně tak, je nás pět bratrů, máme stejného otce, ale každý jinou matku. Vlastně se ani pořádně neznáme. Společně se vydáváme na road trip, kdy vezeme popel našeho otce s cílem ho někde rozprášit. Cestou se ale ztratíme, zabloudíme na takové místo nikoho. A v tu chvíli přichází na řadu i naši hudebníci. Jsou tam od toho, aby nám dávali drobné podněty a pomáhali nám se navzájem poznat. Ta ztracenost je vlastně záměrná, abychom se my bratři díky celému představení konečně poznali. A tak vlastně objevujeme svou vlastní rodinu.
0: Inscenaci Pandax souboru Cirkla Kompani můžete vidět až do 31. srpna na festivalu Nového cirkusu a divadla Letní Letná.
12: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Od koncertů až po letní kino Stalin pod letenským metronomem je už od roku 2015 jedním z pražských míst, kde se potkávají lidé napříč generacemi. Letos mu ale hrozil konec. Pražští radní ho v květnu vyřadili z tržního řádu kvůli narušené statice místa. Po tlaku veřejnosti ale město rozhodnutí změnilo a kulturní centrum u bývalého pomníku sovětského diktátora na Letné dále pokračuje. Detaily v příspěvku kolegy Martina Hrnčíře. Je tady ten,
4: co lva si oblékl. Pod letenským metronomem se za posledních 11 let vystřídali stovky koncertů, DJů i dalších akcí. Stalin ale není jen kulturní centrum. Pro mnoho Pražanů je především místem, kde se potkávají lidé. Někdy kvůli hudbě, jindy jen kvůli výhledu na město. Letos mu ale hrozilo, že po sezóně definitivně skončí. Pražští radní totiž v květnu rozhodli o jeho vyřazení z takzvaného tržního řádu. Ten určuje místa, kde je možné provozovat obchodní činnost, tedy mimo jiné prodávat občerstvení. Popisuje pořadatel kulturního místa Jan Faltis, kandidát do komunálních voleb za Praha 2 sobě.
13: Ale existuje tam výjimka, což je pořádání kulturních akcí, takže my jsme vlastně mohli být otevřeni pouze během těch kulturních akcí, což znamená hudební vystoupení v našem případě. Nicméně ale na začátku sezóny jsme takhle přišli o jenom to, že jsme mohli být otevřeni bez jakýhokoliv programu, což se samozřejmě negativně projevilo na ekonomické situaci celý sezóny.
4: Organizátoři tvrdí, že to dopadlo nejen na ekonomiku, ale i na samotný stav prostoru.
13: My jsme na místě suplovali úklid a toalety. Pokud jsme zavření, tak ani se neuklízí, ani nejsou toalety. A to se potom negativně projevilo na stavu celého místa.
4: Proti rozhodnutí radních protestovalo také mnoho návštěvníků. Provozovatelé tak spustili petici, kterou podepsalo přes 3,5 tisíce lidí.
13: A lidi nám psali, že tam potkali svoji životní lásku, že tam zažili nejkrásnější večery v Praze. Což takhle vlastně zpětně viděno bylo jako opravdu hezký si přečíst. Potom jsme tam dělali ty dvě politické debaty. Jedna byla se současným vedením magistrátu a druhá s kandidáty, lomeno kandidátkami na primátora. Tam jsme vlastně se chtěli bavit o tom, že tyhle ty místa, jako je Stalin, který nezapadají do nějakých škatulek, tak občas prostě narážejí na nějaký limity fungování ve veřejném prostoru.
4: A město nakonec svůj původní krok začalo měnit. Rada Prahy schválila návrat Stalinu do tržního řádu. Podle provozovatelů musí ještě uplynout 15 dní od zveřejnění změny na úřední desce. Reálně by tak mohl plnohodnotný návrat přijít až začátkem září, tedy v době, kdy letošní sezóna pomalu končí.
13: Ty přesný čísla ještě neznáme, takže to se stejně bude dít až v průběhu podzima, kdy si to všechno jako spočítáme, ale rozhodně to nebude patřit k našim nejsilnějším sezónám. Když už jsme tu sezónu rozjeli, tak jsme ji chtěli zachovat. Doufáme i, že díky teda tady petici i toho, co říkali teda političtí zástupci, tak pevně věříme, že příští rok sezóna pojede jako předtím.
4: Letos tedy Stalin pod metronomem ještě zůstává. Na místě dál odehrávají kapely koncerty, vystupují DJové a v plánu jsou i další akce. Ty mají provozovatelé naplánované až do konce srpna.
0: A máme tady další téma. Posloucháte Kulturu Plus. K neobjeveným skvostům Česka roku 2026 patří podle agentury Czech Tourismus i olomoucký arcibiskupský palác. Schovaný je uprostřed městské zástavby, přesto sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů je místem, kde se psaly dějiny. Několik měsíců z arcibiskupského paláce vládl František Josef I. celé monarchii. Radili se tu císaři před bitvou u Slavkova. Jak se sídlo arcibiskupa stalo v 50. letech minulého století arcibiskupským vězením. I o to se zajímala kolegyně Blanka Mazalová.
14: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili arcibiskupský palác v Olomouci.
15: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
16: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
17: Je to pěkné a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
15: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
14: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
15: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
14: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady strávil i Vánoce v roce 1848. Na stole se objevoval většinou losos s vídeňským bramborovým salátem a taky oblíbené kajzerky, císařské hustičky s kaviárem.
15: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
14: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
15: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
14: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
15: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
18: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
15: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
18: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
0: Na návštěvu arcibiskupského paláce v Olomouci nás pozval i arcibiskup Josef Nuzík. Dodejme, že loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Ve vysílání Českého rozhlasu Vltava můžete od nového týdne, přesně od úterý 25. srpna, poslouchat premiéru dvoudílného dramatu Dogville. Text proslavil stejnojmenný film Larse von Triera z roku 2003. Režisér Petr Mančal spolu s dramaturgyní Renatou Venclovou příběh mladé ženy Grace, která přichází do městečka Dogville hledat útočiště před zlem, rozdělil do dvou částí.
19: Honza Šikl nahrával právě varhanní etýdy v jednom malém českém kostelíku, kde se ještě používá starý šlapací měch. Takže celá nahrávka je pořízená vyloženě akusticky, abychom vytvořili dojem spíše komornějšího nástroje, který odpovídá v podstatě možnostem městečka Dogville.
0: Ospalé, zapomenuté městečko, kde si v americkém Colorédu se probouzí, přichází krásná dívka Grace a potřebuje pomoc. Ujme se jí místní intelektuál, je přesvědčený, že Grace představuje pro Dogville příležitost, jak se tu ukázat morální zásady a dobrotu obyvatel. To je výchozí moment nejenom Trierova známého filmu, za který dostal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, ale i scénáře, podle kterého Petr Mančal dvoudílné drama natáčel.
19: Také jsme text krátili a nebylo to jenom kvůli jeho celkové stopáži, ale vzhledem k tomu, abychom co nejvíc zaostřili na téma a také na postavy celého příběhu.
0: Filmová podoba trvá skoro 3 hodiny a hraje v ní 16 herců. Uprchlici Grace představuje Nicole Kidman. I see a beautiful little town in the midst of magnificent mountains. Place where people have hopes and dreams. V hlavních rolích dvoudílné rozhlasové adaptace účinkují Klára Suchá jako Grace a Viktor Zavadil jako Tom Edison.
20: To máme ale štěstí.
21: Tak co, Grace? Jak to jde?
20: Nic moc. Nikdo moji pomoc nepotřebuje.
0: Grace dostane šanci zůstat za drobnou výpomoc v místních domácnostech, jenomže lidé ji začnou zneužívat a příběh městečka Dogville graduje, když se Grace rozhodne mstít.
20: Moc děkuju.
22: Nakonec se toho našlo docela dost, co různí obyvatelé Dogville nepotřebovali.
0: Inspirací k napsání Dogville se Trierovi stala píseň z Brechtovy Třígrošové opery, ve které zotročená žena sní o pomstě obyvatelům města. Další velkou a přiznanou inspirací je divadelní hra Naše městečko, kterou připomíná zejména všudy přítomný a vševědoucí vypravěč, dodává dál režisér Petr Mančal.
19: V angličtině Grace je nejenom křestní jméno, ale také znamená milost, modlitbu před jídlem, znamená také laskavost. A právě tady, bych řekl, je i tematické těžiště toho, na co se ptá samotný autor scénáře. Do jaké míry jsme schopni milosrdenství, které nejenom prezentujeme, ale také ho projevujeme, děláme?
0: Trier svůj film vystavil jako téměř prázdné jeviště. Domy v Dogville jsou vyznačeny pouze na podlaze, jejich stěny neexistují a divák tak současně sleduje příběh i mechanismus, kterým je příběh vytvářen. Tento postup souvisí s inspirací Bertoldem Brechtem a jeho principem scizujícího efektu.
19: A když jsme přemýšleli se zvukovým designérem Danielem Kordíkem, jakým způsobem bychom pracovali se zvuky v této inscenaci, přemýšleli jsme, jak stvárnit, podobně jako ve filmu, přiznanou studiovost. To, že film se odehrává v podstatě ne v reálném prostředí, ale v přiznaném studiu s kulisami, se svícením spíš divadelním, tak jsme si říkali, že by té auditivní formě, rozhlasovému provedení opravdu prospělo, kdybychom přiznali, že celá inscenace se odehrává ve studiu a přestože některé scény jsou reálně zasazené do venkovního prostředí, tak my přiznáme, že jsme uvnitř ve studiu. Veškeré zvuky jsme používali tak jako v divadle kulisy.
0: Při svém uvedení v Cannes v roce 2003 vyvolal snímek Larse von Triera Dogville mimořádně rozporuplné reakce. Publikum rozdělil na ty, kteří jim byli fascinováni, a na ty, které doslova pobouřil.
19: Důvodem, proč jsme vybrali právě filmový scénář a jeho divadelní adaptaci Dogville, je nejenom to, že byla možnost ho rozhlasově zpracovat, ale především pro jeho skutečnou aktuálnost. Dost často se to tvrdí v souvislosti s jinými filmovými divadelními produkcemi, že jsou aktuální nebo že se snaží vytáhnout z díla, které bylo buď napsané nebo inspirované v minulosti nebo minulostí, něco, co je pro dnešek velmi ožahavé, problematické, čím se lidé zabývají, na co myslí, co čtou, jaká jsou témata, která ve společnosti nějakým způsobem neustále pronikají a člověk se jim nemůže vyhnout. Ale pak bohužel leckdy se stává, že záměr nenaplní výsledek, ale myslím si, že nám se snad podařilo opravdu najít látku, která velmi dobře mluví k tomu, co se děje u nás v České republice. Tím je přijímání jinakosti, přijímání lidí, kteří třeba utíkají před válkou a my jim nejdříve poskytneme otevřenou náruč, nabídneme ruku ke spolupráci, možná, že dokonce někteří otevřou svá srdce, aby se pak ukázalo, že vlastně tato nabídnutá náruč, ruka, popřípadě srdce, byly vlastně jenom projekcí tak, abychom se cítili, že jsme schopni milosrdnosti. Že jsme ti, kteří jsou dobří, slušní a nápomocní.
0: Uvádí režisér dvoudílné rozhlasové hry Dogville Petr Mančal. Premiéru první části můžete slyšet v úterý 25. srpna na stanici Vltava. Kultura Plus Českého rozhlasu Plus je ve finále. Za pozornost vám děkuje Michaela Vetyšková a naslyšenou za týden.
12: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Čeští hasiči pomůžou s bojem proti lesním požárům v Srbsku. V Kazachstánu začaly parlamentní volby. Fotbalová Sparta Praha zvítězila v Šancelize na hřišti Artisu Brno 4-0. A dnes čekáme většinou jasno až polojasno, nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Dva české vrtulníky odletěly hasit lesní požáry do Srbska, informoval o tom mluvčí hasičů Václav Pilný. Nejkritičtější situace je podle něj v přírodní rezervaci Deliblatská peščara nedaleko Bělehradu. Balkánská země o pomoc požádala přes evropský nouzový systém civilní obrany. V Srbsku by měly helikoptéry zůstat zhruba týden, říká Pilný.
5: Do Srbska míří dva středně těžké vrtulníky UH-60 Black Hawk soukromého provozovatele ze základen Mělník a Přerov vybavené velkokapacitními bambivaky. Součástí vyslaných modulů je vedle pilotů a technického personálu také tým leteckých záchranářů hasičského sboru, kterým bude velet Jiří Kubeš. Po dvou záchranářích vysílá Středočeský kraj a Jihomoravský kraj.
2: V Kazachstánu začínají parlamentní volby. Čtvrtou hodinou ranní se otevřely volební místnosti. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Občané budou volit jeho 145 členů prostřednictvím stranických kandidátek. Odborníci se podle Deutsche Welle shodují, že žádná jiná strana než strana Adilet, prezidenta Kasima Žomarta Tokajeva, nemá šanci na vítězství. Severovýchod Španělska zasáhly silné deště. Voda zaplavila ulice a 7 lidí kvůli počasí utrpělo zranění. Uvedla to agentura AFP. Podle místních úřadů lidem uvězněným v autech kvůli povodni pomáhali hasiči. AFP připomněla, že před týdnem povodeň a sesuv půdy po přívalových deštích zabily v severozápadním Španělsku 2 ženy. Země se v posledních týdnech také potýkala s rozsáhlými lesními požáry. Ve městech se rozšiřuje ječmen myší. Jeho ostré osiny se dostávají psům do uší, čumáků, mezi prsty na tlapkách nebo i do podkoží. Můžou jim tak způsobit vážné zdravotní komplikace. Původní rostlině se v Česku daří i přes suché a horké počasí. Oproti ostatním druhům mu navíc nevadí ani půda bohatá na dusík, vysvětluje ekolog Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek.
6: je trend takzvaného mulčování, to znamená ponechávání té hmoty a toho, že se vlastně nezbírá a spoustě druhům to vadí, takže ty potom s tama vypadávají a vlastně strategicky tady to využívá právě ten ječmen myší.
2: Likvidace ječmene myšího je složitá. Klíčové je posekat ho předtím, než stihnou dozrát klasy s osinami. Fotbalisté Slávie hráli v pátém kole šance ligy s Bohemians nerozhodně 2-2. V čele neúplné tabulky mají 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav, která zdolala Slovácko 2-1 a za Slávii je jen kvůli horšímu skóre. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a připsala si premiérovou venkovní výhru sezóny. Poprvé taky odehrála zápas bez obdrženého gólu. Dánský trenér Sparty Brian Priske přesto viděl ve výkonu týmu mezery.
8: Třeba v úvodu druhého poločasu jsme Artisu nabídli několik šancí, to se mi nelíbí. Snažíme se vybudovat tým, který funguje jako mašina a nepustí protihráče do příležitostí. Zvlášť s takovým soupeřem, což říkám s respektem k Artisu, musíme hrát ještě trochu lépe.
2: A fotbalisté Liberce vyhráli ve Zlíně 1-0.
1: Nehody na dálnici D1 na Prostějovsku a také u Mošnovského letiště. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na Prostějovsku blokuje levý pruh nehoda. Za sjezdem na Němčice nad Hanou kilometru 241,5. Je tam utržený přívěs, na místě záchranáři a průjezdný plynule pravý pruh. Na D1 další nehoda z Ostravy do Přerova za sjezdem k Mošnovskému letiště na kilometru 334. Opatrně, auto tam srazilo zvěř. Na silnici 14 z Rychnova nad Kněžnou do Dobrušky je osobní auto na střeše. Nehoda je u odbočky na Ještětice, na místě záchranáři. A D1 u Šmejkalky stále obousměrně neprůjezdná. Omezení se autem do 12 tun objíždí mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Vozidla nad 12 tun jezdí po trase Votice, Tábor, Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Obloha nad Českem je většinou jasná nebo polojasná, ojediněle se tvoří mlhy. Nejnižší teploty klesají k 11 až 6 stupňům Celsia. Přes den pak čekáme jasno až polojasno, ráno ještě ojediněle mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 22 stupňů, na Moravě až na 25, na horách se budou držet kolem 13. To byly zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Chodil na obědy do hospody Mexiko v Palackého ulici v Pardubicích. Sedával v samém rohu a do pozdního odpoledne usrkával pivo. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák je bývalý válečný pilot britského královského letectva, držitel mnoha vojenských vyznamenání a jeden z mála, kteří přežili velký útěk ze saganského zajateckého tábora. Jeho příběh zpracovala v dvoudílném pořadu Šárka Kuchtová.
12: Téma plus.

0: Pilot Bedřich Dvořák sloužil za války u 312. perutě britského královského letectva. Jak se ale vůbec rodák z východních Čech, synek z malého statku, k letectvu dostal? To už nám řekne litomyšlský historik a bývalý archivář Oldřich Pakosta.
1: Bedřich Dvořák se narodil 18. února roku 1912 v Chotěnově v čísle popisné 15, a to v rodině Josefa a Marie Dvořákových. Měl 4 sourozence, tedy staršího Josefa a mladší bratry Jaroslava a Stanislava a sestru Marii. Pokud se jedná tedy o Bedřicha Dvořáka, tak ten navštěvoval obecnou školu Vydaté Seči a v letech 1923 až 1927 studoval na reálném gymnáziu ve Vysokém Mýtě, ovšem přes týden kvůli dojíždění pobýval u svých příbuzných. Jeho otec Josef Dvořák od roku 1910 v Chotěnově provozoval obovnický závod, vyráběl tam velice kvalitní rukodělnou kožnou obuv a v tom svém podniku zaměstnával trvale 3 až 4 šestce. Otec Bedřicha Dvořáka byl účastníkem první světové války, mobilizován byl již tedy v roce 1914 k 30. pluku pěšímu Vysoké Mýtě a účastnil se bojů na srbské frontě. Zde byl raněn a stal se částečně invalidním. Čili vrátil se domů po roce 1915 a provozoval tedy nadále obovnickou činnost. Ovšem v roku 1927 vypukl v objektu požár a celá budova v podstatě schořela, čili byl zničen jak ten obytný prostor, který užívali Dvořákovi, tak i samotná obovnická dílna. Ale s pomocí sousedů se poměrně rychle zdařilo objekt rekonstruovat, takže nadále potom mohl tedy Josef Dvořák podnikat v té své obuvnické činnosti. Ale hospodářská krize na přelomu 20. 30. let a Baťova strojní výroba zapříčinili zánik drobných obuvnických podniků, což také souvislo i s podnikem Josefa Dvořáka, takže vlastně musel z té obuvnické továrničky v podstatě tedy přeměnit v usedlost pro zemědělskou činnost. S tím také samozřejmě souvisel i nákup pozemků, nákup zemědělských strojů a potom také nákup hospodářského zvířectva, zejména koní. Výměra 13 hektarů přece jenom stále určitou sílu, určitý čas. Vypomáhali v době, kdy pobývali doma všechny děti. Bedřicha Dvořáka zejména bavila práce s koněmi a obsluhování a údržba zemědělských strojů a také seřizování mobilního benzínového motoru. Rodina byla také velice aktivní v oblasti kulturní a společenské či politické, neboť Josef Dvořák vedl v letech 1920 až 1940 obecní kroniku, stál také o zrodu spolku juralních ochotníků TIL a byl spolutakladatelem Čelozišné jednoty Sokol v Jarošově. Pokud se jedná tedy o Bedřicha Dvořáka, tak jak už jsem zmiňoval, tak studoval na reálném gymnáziu Vysoké Mýtě a poté se rozhodl ještě pro další studium, tentokrát technického oboru, a vystudoval tedy střední průmyslovou školu v Pardubicích, na níž maturoval v roce 1931. Během studií, během týdne bydlel u svého strýce, nevlastního strýce krýšovského mistra Josefa Holomka v Hrochově Týnci Stičanech v čísle popisném 16, a tomuto strýci pomáhal po večerech při šití oděvů a tento krýšovský který vlastně tímto způsobem nabil, se mu později velice hodil při internaci v zajateckém stáboře Stalak v Saganu z Hořelce, neboť tam vlastně vedl krýšovskou dílnu pro výrobu civilních obleků, v níž potom vlastně v podstatě ti uprchlíci z saganského tábora utíkali. Po skončení studií se Bedřich Dvořák pokoušel nalézt zaměstnání u leteckých a studentských podniků, avšak přijat nebyl.
2: Dobrý den, táto.
3: No, to jsou k nám hosti. Bedřichu, tak jak pak si pochodil?
2: Nepochodil, táto. Ani v Praze, ani v Brně.
3: To snad ne. Jak je to možný?
2: Všude se vyptávali, jakou mám praxi, a o každé místo se nás pralo 10. Jak v aéru, tak v letově.
3: To mě mrzí, chlapče.
2: A v Brně ve zbrojovce, tak tam jsem se nedostal ani přes vrátnici.
3: A nic si z toho nedělej. Pak zůstaneš doma, no.
2: Jste hodnej, tatínku. Ach jo. Je to půl roku, co jsem bez pořádného zaměstnání.
3: U nás je práce pořád dost. A s koňma to tu nikdo neumí líp než ty.
2: Však tu máte Pepika a Standu. S nima si vystačíte. Rozhodl jsem se jinak. Půjdu k vojákům.
3: Co to povídáš, Béďo? Jsi si jistý? Rozmyslel jsi to dobře?
2: Rozmyslel. Budu vojákem.
3: Beďo, já jsem si vojny užil víc než dost. Vím, jak tvrdá řehole to může být. A hlavně, to není žádná pořádná práce. Raději bych tě viděl u Zemesla.
2: Na Zemeslo není ta správná doba. Tady jsem vám přines papíry, musíte mi to podepsat. Od října nastoupím k dělostřelcům do Mejta.
3: Do Mejta? Tam jsem taky rukoval, jenže já jsem hochu musel. A to je velký rozdíl. Proč chceš zrovna do Mejta?
2: Je to nejblíž a aspoň vám tu nebudu ujídat chleba.
3: Hochu zlatej, ty si vůbec nedovedeš představit, jak tvrdě chutná komisárek. No nic, jak myslíš, bránit ti nebudu.
2: Děkuji vám, tatínku.
3: Hodně štěstí, synku.
1: Tu základní vojenskou službu. Tu nastoupil tedy u 303. dělostřeleckého pluku ve Vysokém Mýtě, konkrétně 1. října roku 1932, ale základní vojenský výcvik absolvoval u dělostřeleckého pluku číslo 4 v Josefově. A poté se teda rozhodl stát se vojákem z povolání. Takže absolvoval školu dělostřeleckou v Košicích a po jejím absolutoriu se tedy vrátil se k tomu pluku číslo 4 v Josefově. Tam se zajímal i o sportovní činnost, šlo vlastně v podstatě o parkour, čili o jízdu na koni, a on skutečně jako byl velice úspěšný, neboť vyhrál několik závodů, ale v každém případě bez těch Dvořák nechtěl zůstat dělostřelcem. On skutečně měl spíše vztah k letectvu a proto absolvoval v letech 1934 až 1936 jednak tedy vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a vedle toho také letecké učiliště v Prostějově a vlastně v podstatě vyřazen z těchto studií byl v roce 1936. Jako pilot byl přidělen k 33. letce leteckou pluku 2 doktora Edvarda Beneše v Olomouci. Prodělal celou řadu kurzů a absolvoval 356 letových hodin v Olomouci.
0: O dalším osudu Bedřicha Dvořáka hovoří vojenský historik Jiří Rajlich.
4: Bedřich Dvořák tedy byl v roce 1936 slavnostně vyřazen v hodnosti poručíka letectva. Byl to silný ročník, většina jeho ročníků, stejně jako on, o 3 roky později odešli do zahraničního odboje. Někteří také padli v odboji domácím. No a potom následoval nezbytný aplikační kurz a po absolvování aplikačního kurzu se stal stíhacím pilotem u leteckého pluku 2 v Olomouci. Ten pluk nesl čestný název doktora Edvarda Beneše. On byl stíhač, létal na AV-ích B534. To byla standardní stíhačka československého vojenského letectva a vlastně páteř naší letecké obrany v tom kritickém roce 1938. Nebyly to špatné letouny, na druhou stranu byly to letouny na hranici svých vývojových možností. Byly to dvouplošníky s pevným podvozkem, vyzbrojené pouze kulomety, maximální rychlost 375 km za hodinu. Německé stíhačky, třeba Messerschmitt 109, i těch raných verzí byly rychlejší a ty 534 byly pomalejší než třeba rychlé německé bombardovací letouny. Z toho si můžeme zhruba odvodit, jak by to asi dopadlo, kdyby se na podzim 1938 šlo do války.

0: Březen 39 německá armáda vstupuje i na olomoucké letiště. Československé armádě a letectvu je vydán zákaz se tomu bránit. Poručík Bedřich Dvořák, stejně jako všichni ostatní vojáci československé armády, se prostě tomuhle rozkazu museli podrobit, protože byly vydány nadřízenými československými úřady. Samozřejmě se zaťatými zuby a vlastně současně s tím všichni, nebo skoro všichni, začali přemýšlet o tom, co dál. A mezi důstojníky nejenom 2. leteckého pluku uzrála myšlenka na odchod do zahraničí, protože chtěli bojovat proti svému nepříteli a věřili, že přes zase další různé mírové iniciativy ta válka prostě přeci jenom vypukne. V červnu 1939 poručík Bedřich Dvořák odešel ilegálně do sousedního Polska. Byl jeden z mála států, který prostě neuznal tu novou protektorátní realitu, proto se tam očekávalo benevolentní přijetí. Co je důležité říct, nešel sám, většinou se chodilo po skupinkách. V jeho skupince byl mimo jiné jistý poručík František Feitl, jeho kamarád od 2. leteckého pluku, později slavný pilot z východní i západní fronty a generál.
1: Pro mě to znamenalo skutečně takovou těžkou ránu, že jsem si říkal, já tady nebudu, sešli jsme se s kamarády a řekli jsme Hitlerovi sloužit, nebudeme za to, co nám udělali a co nám chtějí ještě udělat dál. Nebudeme tady a když nás vyhodili z armády, museli jsme jít do civilu, že? Tak jsme odhodlali jsme se jít za hranici. Říkám, bylo to Polsko, protože to bylo nejblíž a pro nás 10, 2 skupiny po 5. A protože jsme nechtěli se prozradit, nebrali jsme sebou doklady a tak dále, kartáček na zuby, že jo, nějaký ty potřeby, jídlo a tak dále, celkem vlastně nic. Prostě jsme to sadili všechno na jednu kartu, utečeme a přihlásíme se v Polsku, kde, jak podle informací, jsme se dozvěděli, že je odboj v Krakově. My jsme našli pana řediceho učitele Macha, Cyril Mach. To byl velký vlastenec, opravdu zapomenutý takový řidičí, výborný člověk. No a když jsme mu řekli, že jsme letci, že chceme bojovat, že nechceme sloužit, to se pašáci chlapci, sebral se, šel ještě za jedným pánem, který měl osobní auto, pan Baroš, naložili nás a odvezli do Beskydských lesů. Tam potom jsme vystoupili a on jediný nás převáděl přes hranice, ten tam znal každý kámen, takže nás dovedl až na hranici, ukázal, říkal, tak tam hoši, tam je Polsko, tam je teď. Rozloučil se s námi a už jsme se s ním neviděli. V Krakově byl jeden náš úředník, vlastně to byl konzul Znojemský, a ten byl velký vlastenec. Svůj úřad nepředal Němcům, který o to žádali z titulu je protektorát Bremen Morden, a začal tam organizovat náš odboj. To znamená, tam jsme se schovali, Poláci nám dali místo, to znamená, ubytovali nás nejdřív v Krakově a potom byl takovej opuštěný vojenský tábor, kde jsme se soustředili a čekali jsme na odvoz.

0: Krakově od 30. dubna 1939 fungoval zárodek zahraničního československého odboje. Jmenovalo se to Československá vojenská skupina zahraniční. Jejím prvním velitelem byl kupodivu také letec, nadporučík Jiří Král. A po něm převzal velení tehdejší podplukovník pěchoty Ludvík Svoboda, pozdější prezident. V Krakově se shromažďovali v domě turističném na tom rinku Glovnym, ale ten brzy nestačil tou ubytovací kapacitou, takže ti vojáci se pak soustřeďovali v nedalekém táboře Malých Bronovicí. To byl tábor skautský. Ten život tam samozřejmě nebyl nijak luxusní, ale hlavně odtamtud se vypravovaly první transporty do Francie. Proč do Francie? Poláci zpočátku neměli o československé vojáky a letce zájem a také to zahraniční politické vedení exilu s Polskem příliš nepočítalo. Považovalo ho především jako přestupní stanici a náhradní těleso, odkud budou odesíláni vojáci do Francie. Zde je třeba samozřejmě připomenout, že Francie mohla v době míru přijmout do svých ozbrojených sil cizince pouze do jediné instituce, která na to byla vhodná, a to byla cizinecká legie. Samozřejmě bylo ústně řečeno, že pokud vypukne válka a pokud bude obnovena československá armáda na francouzské půdě, tak ten jejich pětiletý závazek na službu v cizinecké legii bude anulován a oni budou zařazeni do československé armády ve svých původních hodnostech. Samozřejmě po příjezdu do Francie i Bedřich Dvořák musel podepsat ten formální závazek ke službě v cizinecké legii. Z poručíka se stal najednou seržant, ale měl štěstí v tom, že nebyl odeslán do té severní Afriky, kde měli cizinečtí legionáři ty hlavní základny. To znamená, že německý útok na Polsko a vyhlášení války Německu ze strany Francie a Velké Británie 3. září 1939 zastihlo Bedřicha Dvořáka a většinu ostatních československých letců v té kontinentální metropolitní Francii. A hned, jak vypukla válka, tak ty československé letce, ta francouzská vojenská správa zařazovala na výcvikové základny francouzského letectva.
1: My jsme tak trošku si to malovali velice dobře. My jsme si řekli, když letci nás každej přijme, jo? Ovšem, ona situace byla všelijaká, že to znáte. Nech se něco dostalo oficiálně někam. A když řekli nám, že cizí armády neberou cizince, no tak jsme říkali, no ale přece když bude válka, tak kleci budou potřebovat, a v té době už ty lidi na západě, že už si uvědomili, že letec vycvičený, my jsme byli vycvičený, dobře, že už má pro ně cenu, takže měli naději, že se skutečně do armády. A to nemohli Francouzi pochopit. My jsme se těšili na válku, protože když přijde válka, tak jsme letci, budeme bojovat, jednak je to důležité, protože jsme se cítili jako vlastenci bojovat za samostatnost. Nenáviděli jsme Hitlera a tu jejich bandu. A když potom skutečně válka vypukla, Francouzi se divili, jak je to možné, že se těšíme na válku, ale my jsme jim to vysvětlovali, oni to pochopili a vstoupili jsme do jejich vojsk.
2: Nasazení československých letců v řadách válčící Francie ale netrvalo dlouho. Více už vojenský historik Jiří Rajlich.
0: Službou u československého letectva ve Francii postupně za ten rok prošlo více než 900 československých letců všech odborností, od pilotů přes pozorovatele až mechaniky, zbrojíři. A do bojových akcí přímo na frontě se dostalo pouze 135 československých stíhacích pilotů a menší množství bombardérů. To byl záměr. Ono se počítalo původně s tím, že nejdřív, aby se českoslovenští letci vpravili do té taktické situace na západní frontě, tak budou odesíláni ve tříčlenných rojích k francouzským jednotkám, kde prostě si ošahají techniku, taktiku a potom dojde k postupnému budování československých letek, perutí, pluků. Takže do boje ve Francii se dostala jenom menšina těch letců. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že Francouzi měli s tím budoucím československým letectvem velké plány, takže zas tak moc nepospíchali. Rozhodně nikdo nečekal, že prostě válka skončí francouzskou porážkou v červnu 1940. Ty plány na výstavbu československého letectva ve Francii byly velmi důkladné, propracované, byly několikafázové a poslední fáze měla skončit až někdy v červenci 1941.
1: Tam, když Němci spustili ofenzivu, lítali v obrovských houfech směrem na anglický sbor a tlačili na moře, tak musel puchat do Anglie a v tom jsme lítali my. Třeba jsme měli takzvaný kuvertý terén, to znamenalo, měli jsme odstartovat a hlídkovat na prostoru Lyon-Dijon až Grenoble a tam, jakmile přišli Němci, to jsme dostali hlášení, tak let se najít a proti ním bojovat. Francie neměla radary, tak nám posílali zprávy po rádiu od hlásné služby, která byla v teréně, která pozorovala očima. A letectvo, víte, bylo dobré stroje takové, ale pořád byly horší než německé Messerschmitt, Studebaker nebo Focke-Wulf. Ovšem, to jsme brali v úvahu a ani jsme to tak nějak nekritizovali, protože byly to stíhačky, moderní zatažitelný podvozek, dobře stříleli, tak jsme do toho šli, ovšem, jak říkám, nedostatek radaru a ten systém nepropracovaný, jako třeba v Anglii potom, ten nebyl v pořádku. A podle našich názorů, dohodů, jak jsme se potom sami sešli, vždycky jsme to kritizovali, byli špatní velitelé, vrchní velitelé, ty odcházeli jeden za druhým, až se Francie položila.
0: Pokud jde o poručíka Bedřicha Dvořáka, tak na francouzskou techniku se přeškoloval na letecké základně v Chartru. Dokončil přeškolení zakončené ostrými střelbami na začátku března 1940 a jako velitel tříčleného československého roje byl zařazen u Group de Chasse 37, to je třetí peruť 7. stíhací eskadry. Ta byla vyzbrojená stíhačkami Morand Saulnier 406, to byly tehdy nejpočetnější francouzské stíhačky. Už byly moderní, měly fůru vymožeností, měly kanóny, měly zatahovací podvozek, ale přeci jenom byly méně výkonné než ty německé Messerschmitty 109, proti nímž měl v zápětí bojovat i Bedřich Dvořák. Mluvím o tom, protože Bedřich Dvořák několik týdnů poté, co přišel na frontu, tak 31. března 1940, ještě za podivné války, byl v leteckém boji nad Mažinotovou linií sestřelen a docela vážně zraněn. Na hlídkující Morány zaútočily právě ty nové německé Messerschmitty 109 a té francouzské jednotce zasadily těžké rány. Jedním z postižených byl právě poručík Dvořák, který měl Morána jako řešeto a měl zraněnou levou ruku s střepinami kanonového granátu. Ale

40 se Bedřich Dvořák a František Fajtl opět setkali. Bylo to při ústupu té Groupe des Chasses 37, k níž se připojila skupinka československých stíhačů od Groupe des Chasses 39, vedená právě čerstvě povýšeným nadporučíkem Františkem Fajtlem.

bylo nás asi 10 nebo 12, letounů Boeing 406 a ty jsme přelétli potom, skákali jsme od jednoho letiště do druhé a jsme je přelétli do Bergeraku. A v Bergeraku jsme je předali Francouzům a tam odtud na vlastní pěst jsme utíkali k moři. To znamená až pod španělské hranice, tam jsme skutečně přijela jedna loď, která nás potom vzala jako pasažéry, velká loď, a odvezla do Gibraltáru. A z Gibraltáru už jsme jeli potom do Anglii anglickými loďmi. My jsme museli být na té lodi ubytováni jako vojáci v takzvaných hamokách, to byly prostě takový pytle, zavěšený se pod palubou a vtedy jsme my se schovali jako lehátko. A drželi jsme služby proti ponorkám, protože jsme jeli ve velkém konvoji, to bylo několik desítek lodí a okolo byly torpedoborce a snad i mateřská loď, to nevím, ale byli jsme pořád chráněni, celou ten konvoj jel do té Anglie, kdyby na nás přijala ponorka. Tak jsme dělali službu, že jsme měli každý 2 hodiny službě a byli jsme napředí a na zádi a pozorovali jsme, když jsme něco viděli podezřelého na moři, tak jsme to hlásili. A už ostatní zařídili námořníci. To už jsme viděli, že v Anglii je naše vláda, že je tam prezident Beneš a že jsou tam naše lidi, kteří se o nás postarají. A taky jsme se dozvěděli, že o nás Angličané mají zájem. Královské letectvo Royal Air Force věděla, že prchá několik dobře vycvičených Čechů i Poláků, ty nás vzali a my jsme museli prožít každý, kdo přišel do Anglie, takzvanou zdravotní karanténu, to bylo 14 dní, ale protože oni měli nouzi opilci, tak nám byla zkrácená na dobu týdne, tu jsme prožili v tom shromažovacím táboře Cholmley Parku. A tam odtud potom jsme se dostali do anglických jednotek.

Britové po dohodě s generálem Karlem Janouškem zařadili československé letce do takzvané dobrovolnické zálohy královského letectva a bylo dohodnuto, že vzniknou československé perutě, které budou mít československý personál, československé velitele a samozřejmě budou podřízeny vyššímu britskému velení, takhle to bylo vždycky u těch malých spojeneckých armád a letectev. Ve Velké Británii postupně vznikly 4 československé letecké perutě, 3 byly stíhací a 1 bombardovací. Stíhací měly číslo 310, 312, 313, bombardovací byla 311. Bedřich Dvořák byl zařazen u 2. československé stíhací peruti královského letectva, to znamená 312. Ta vznikla na přelomu srpna a září 1940 na letecké základně Duxford. Bylo to tehdy velké sektorové letiště, už tam tehdy byla formována 310. československá stíhací peruť. Ta už v té době bojovala, kdy tam vznikala ta 312. 312 sice vznikla v Duxfordu, ale ten už byl přeplněn operačními perutěmi. 312. peruť ještě nedokončila to přeškolení na ty britské hurikány. Takže 26. září 1940 jí odeslali na její novou základnu, letiště Speak u Liverpoolu. Tam 312 dokončila to přeškolení na ty hurikány a od začátku října začala podnikat obranné operační lety proti těm německým nájezdníkům. Svého prvního soupeře sestřelila 8. října 1940 před zraky půlky Liverpoolu. Byl to

0: bombardovací Junkers 88, který se střelili společně kapitán Vašátko, rotmistr Josef Sehlík a Angličan kapitán Gillem. Byla z toho velká sláva, protože, jak jsem říkal, jednak to sledovala půlka Liverpoolu a ti němečtí letci byli přímo na místě zajati. A co bylo ještě zajímavé, k tomu sestřelu došlo velmi rychle. 11 minut po hotovostním startu těch Hurricaneů ležel ten sestřelený, prostřílený Junkers na břiše u břehu té zátoky řeky Mersey. Mimochodem, druhého dne se nedaleko odtamtud narodil jistý John Lennon. Takže není vyloučeno, že tím, že českoslovenští letci sestřelili tenhle bombardák, tak zachránili možná pro budoucnost jednoho z největších velikánů pop music.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 312. per už v těch následujících měsících podnikala především operační lety obraného charakteru, protože Němci po té prohrané denní fázi bitvy o Británii přenesli bombardování britských cílů na noc, tak se taky cvičila v nočním létání. Moc v tom úspěšná nebyla, protože to noční stíhací letectvo se teprve rodilo. V létě následujícího roku patřila 312 k těm jednotkám královského letectva, které začaly podnikat ofenzivní operace nad okupovanou Francií. A na podzim 1941 směřovala do Skotska na letiště Ayr. Tam došlo k jejímu přezbrojení na Spitfirey. Nejdřív to byly Spitfirey starší varianty MK2 a potom na nejmodernější variantu MK5B. To byly tehdy standardní a nejvýkonnější stíhací letouny britského královského letectva. Bohužel byly sice nejvýkonnější britské, ale nebyly výkonnější než ty německé na druhé straně kanálu, protože německá strana od podzimu 1941 začala operovat s nejmodernějšími novými Focke-Wulfy 190, které se nakonec měly stát skoro osudnými právě Bedřichu Dvořákovi. A to už se dostáváme k osudnému 3. červnu 1942. Československý Wing tehdy doprovázel Bostony, to byly bombardovací letouny na Cherbourg, a byly zachyceny právě těmi novými, velmi výkonnými Focke-Wulfy 190. A 312. Peruť přitom utrpěla dvě ztráty. V boji s tou technickou přesilou německou byli sestřeleni poručík Ivo Tonder a kapitán Bedřich Dvořák. Oba dva ze svých zasažených Spitfireů seskočili, dopadli na padácích do moře poblíž nepřítelem okupovaného francouzského území a skončili v německém zajetí. Ivo Tonder byl nezraněn, ale vylovil ho německý záchranný hydroplán. Nemohl se bránit, v podstatě nedalo se nic dělat. Bedřich Dvořák to měl daleko těžší.

0: Odkurtoval jsem se, strhnul kuklu a odhodil kryt kabiny. Pokoušel jsem se dostat ven přes silný tlak vzduchu. Šlo to těžko. Letoun se řítil kolmo k zemi. Zatáhl jsem za oko padáku, který se otevřel, ale šňůry zachytily moji levou ruku a prudký ráz mi ji nadvakrát zlomil nad loktem. Pravděpodobně proto se můj padák neotevřel úplně. Byl jsem natažen jak pytel a protože pravou rukou jsem nemohl moc dělat, abych padák uvolnil, padal jsem velkou rychlostí asi do výšky 6-7 tisíc stop, kde se padák konečně otevřel úplně. Byly v něm ale tři velké díry. Chvíli na to jsem dopadl do vody asi 5 mil od francouzského pobřeží. Viděl jsem svoje letadlo, jak explodovalo po dopadu na hladinu, blízko majáku, východně od Cherbourgu. Chtěl jsem vysvléknout padák, ale nedokázal jsem otevřít jeho závěr. Kvůli zlomené ruce jsem nemohl použít ani dingy, záchranný člun. Zůstal jsem na hladině díky vestě. Ta veliká zátěž, které jsem se nemohl zbavit, značně komplikovala situaci. Tělo mi vesta nadnášela vzhůru, ale hlava neustále klesala pod vodu. Brzy jsem byl naprosto vyčerpán a napůl v bezvědomí. Asi po 3/4 hodině mě objevil motorový člun se dvěma francouzskými rybáři. Zprvu si mysleli, že jsem Němec, když však přeřezali popruhy a sundali padákovou vestu, uviděli odznak RAF. Samou radostí mě začali líbat a velmi se mi omlouvali, že mne musí předat Němcům. Zahodil jsem pistoli do vody a dal jim báček s penězi. Rybáři ještě více poškodili můj padák a propíchali dingy. Na pobřeží už na nás čekala německá pobřežní stráž.
1: Bedřich Dvořák je úplně mokrý, otřesený, má na několikrát zlomenou levou rukou a je zajatcem německé branné moci.

0: Odchod Bedřicha Dvořáka a jeho účast v zahraničním odboji způsobil persekuci jeho rodinných příslušníků. V rámci tzv. Akce E byli 17. září roku 1942 zatčeni 4 příslušníci Dvořákovy rodiny, a to otec Josef, bratři Josef a bratr Jaroslav a sestra Marie. Zprvu byli internováni ve Vysokém Mýtě a poté byli odvezeni do věznice služebny pardubického gestapa. Zatčení unikla pouze matka, která byla dlouhodobě nemocná, a švagrová, která měla 7měsíční dcerku. Zatčen nebyl ani nejmladší bratr Stanislav, kterého zaměstnával vysokomýtský strategický podnik VIG Nestratílek, ale 20. září roku 1940 byla propuštěna z důvodu nemoci sestra Marie a bratr Josefa a Jaroslava potom čekala internace ve Svatobořicích u Kyjova. Otec byl propuštěn až v polovině října roku 1942, ale 5. listopadu téhož roku tedy zemřel na následky brutálního zacházení a duševního strádání. Bratr Stanislav vlastně informoval Josefa a Jaroslava internované ve Svatoboricích o úmrtí otce až v únoru roku 1943.
1: Nazdar, Jarku a Pepku. Předem vám zasílám srdečný pozdrav a milou vzpomínku. Ale musím vám sdělit nejbolestivější zprávu. Náš, tolik milovaný tatínek, zemřel po hrozných bolestech večer 5. listopadu. Tedy už před 3 měsíci. Odpusťte nám, že jsme vám to hned nepsali, nechtěli jsme vám působit takovou bolest. Víme, že tam máte trápení dost a tohle, že byste velmi těžce nesli. Chtěli jsme vám zpříjemnit život aspoň domněnkou, že nám zde nic nechybí. Tatínek prodělal operaci v litomyšlské nemocnici, ale jeho stav se rychle horšil. Nechal si zavolat faráře, aby ho zaopatřil, a pak ho Máňa odvezla domů. Uložili ho do postele, on se ještě podíval po kuchyni a za pár minut vydechl naposledy. Náš milovaný a nenahraditelný poklad. Je veliká škoda, že mu Bůh nedopřál to, co si stále přál vidět. Abychom se pěkně všichni jednou sešli a byl konec války. Hoši, prosím vás, netrapte se a buďte na sebe opatrní. Hlavu vzhůru, snad i pro nás jednou slunko vyjde. Já se vynasnažím, jak budu moci. Ještě jednou vás oba líbá a na shledanou se těší váš Standa Dvořák.

0: bratři Josef a Jaroslav byli internováni v táboře ve Svatobořicích, ale zásluhou bratra Stanislava a jeho zaměstnavatele se zdařilo potom bratry z tábora uvolnit, takže vlastně Josef byl propuštěn 21. května roku 1943 a bratr Jaroslav pak 4. října téhož roku.
1: Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, tak 14 dní po svém zajetí byl převezen do tábora Stala Kýmská 9C v Obermansfeldu. Ještě nebyl mezi ostatními zajatci, byl umístěn právě kvůli té zlomenině komplikované nejdřív prostě v té nemocnici zajatecké, která patřila pod tenhle tábor. Ale pak prošel ještě celou řadou dalších táborů, Oflak 9AZ v Rotenburgu, Oflak 9AH ve Spangenbergu a v březnu 1943 se s Ivo Tondrem sešel v Saganu. Ten tábor se jmenoval Stalakluft Římská 3 a vešel do dějin především tím legendárním velkým útěkem v březnu 1944. Na němž se aktivně podílel i Bedřich Dvořák.
2: Béďo, Ivo, Ivo Tondr, no nekecej, nazdar chlape.
3: No tak to je neuvěřitelný setkání, rád tě zase vidím, brachu.
2: Jak je to dlouho, co jsme se neviděli?
3: No kamaráde, rok už to asi bude.
2: A jo, naposled jsme se vlastně potkali po tom našem slavným koupání, viď, na nádraží v Šerbu.
3: Jo. Akorát, že v tu chvíli jsme měli každej svýho osobního strážce. Co tvoje ruka? Pamatuju si, že jsi měl v úplně šíleným stavu, visela ti jak kus hadru. Už je dobrá?
2: Jo, ruka je dobrá. Potáhli mě po různých lazaretech. Doktory mají němčouři výborný, to zase jako jo. Už bych mohl klidně zase lítat, kdybych teda měl nějaký letadlo. A co ty, kde ses poflakoval?
3: Hele, mě poslali na týden do Dulagu a pak rovnou sem. Budeš valit oči? Je tu spousta kluků od nás.
2: Fakt?
3: No, hlavně ze 311. Franta Cigoš, Kája Křížků, Procházka, Erazim Veselý.
2: A co Vali?
3: Jasně, Arnošt Valenta je tu taky.
2: Nekecej. Tak to tu musí být veselo.
3: Jo, veselo. Veselo teprv bude, kamaráde. Přišel jsi v pravej čas?
4: V saganském zajateckém táboře se připravoval velký útěk. Více už badatel Vladislav Severin, spolupracovník muzea v Saganu.
5: Bedřich Dvořák přišel v době, kdy se otevřel nový tábor pro zajatce v rámci celého zajateckého tábora v Saganu, takzvaný severní tábor. Ten tábor jako takový má svoji velkou historii a slavnou z hlediska našich zajatých letců a to, že vlastně tato oblast u Saganu byla vyhlášená a vymezená pro zajatce, kteří se snažili utíkat, protože tam byla písečné podloží. Bylo nemožné tam kopat podle Němců. Ovšem, letci jsou koumaví, protože prošli předtím, než se stali letci, různýma profesema, včetně i hornických profesí, takže oni si dokázali poradit i na tomto území. Takže Dvořák, když přišel vlastně do toho tábora Stalakluft 3, tak několik dní potom, oficiálně 11. dubna, se začali připravovat k útěku pod zemím, zároveň 3 tunely. Celý ten tábor byl, řekněme, kilometr od města Saganu a několik set metrů od železniční stanice. A nejvíc bylo těch letců, zajatců v tomto zajateckém táboře na přelomu roku 44 a 45 a to jich tam bylo zhruba 10 450, takže je to opravdu rozsáhlý kolos. Jeden z těch sektorů, do kterého přišel právě ten Dvořák, ten severník, měl zhruba rozměry 300x300 metrů použitelné plochy pro zajatce, měl 15 baráků, byl obehnaný dvojitým vysokým plotem z osnatého drátu a směrem do tábora před tím plotem ještě asi ve 10-metrové vzdálenosti byl takzvaný výstražní drát, který vytyčoval území, kam až zajatci můžou, pak kdyby ho překročili, tak po obvodě byly strážní věže, kde byl německý strážní s kulometem, reflektorem a on mohl bez výstrahy okamžitě po nich začít střílet. Takže tohle je asi vymezení prostoru, kde se ty zajatci pohybovali. Každý z těch obytných baráků měl rozměry 50x12 metrů, mohl pojmout 100-150, v pozdější době ještě i víc zajatců. Takže jenom v tomhletom takzvaném severním sektoru bylo až 2000 zajatců v té vrcholné době. A oni měli v tom svém kodexu všem, že by se měli pokusit o útěk. A podle ženevské konvence by měli být potrestáni maximálně disciplinárně. Takže oni plánovali ten útěk velmi masivní. Rozdělili 3 tunely. Tom, Dick a Harry. Tom a Dick směřovali směrem na západ, kde bylo volné pole. A Harry jediný směřoval na sever, ještě před tábor, kdy si nasadili tu laťku hodně vysoko, protože by vzdálenostně museli překonat ještě prostor, který byl pod německým dohledem a správou. Ale předpokládali, že Němci si řeknou logicky, tady se kopat nebude, tady to je velmi, velmi daleko. Velkým šéfem, takzvaný Big X, byl Roger Bushell. Letec, který pocházel z Jihoafrické republiky, to byla vlastně ta velká hlava toho útěku a on naplánoval, že by se ho mělo zúčastnit 220 zajatců.
2: Ahoj, Vali.
6: Nazdar, chlapi.
2: Tak co? Slyším, že koncert nám právě začíná.
6: To si piš, Ivo. Tahle hudba bude trvat tak dlouho, dokud kluci nerosekají beton pod kamnama.
2: Jestli to vyjde, chlapi, tak náckové puknou vsteky.
6: Nabídl jsem Bušlovi pomoc. Chceme u toho bejt. Já s Erazimem zpracujeme strážný a něco z nich zkusíme dostat. Akorát ještě potřebujeme pár lidí pod zem. Co ty, Ivo?
2: Jo, klidně. Vejšky ani hloubky mi nevaděj.
6: Zdeněk Procházka se taky přihlásil. Sakra, ale stejně je těch razičů málo. V té hloubce a v tom písku to bude fakt těžký.
2: Vali, já bych do toho taky šel.
6: No, Beďo. Pro tebe by to byla jiná práce. Víš, jak jsi mi jednou v Anglii vyprávěl, že umíš přišívat knoflíky?
2: No.
6: Tak to by se nám teď docela šiklo. Potřebujeme připravit pár obleků a když tu máme na tuhle práci takovou kapacitu, jako si ty...
2: No, nevím. Od knoflíku k saku dost daleko, Vali. Ale co by, stejně nemám nic lepšího na práci.
6: Paráda, kamaráde, zručnějšího krejčího neseženeme... Franta Cigoš ti s tím pomůže.
2: Rozkaz. Nafasuju šicí stroj?
6: Když ho najdeš v balíčku Červeného kříže, je tvůj. Jo, že o tom zrovna mluvím, chlapi. Od teď dáváme všechny balíčky na jednu hromadu, jasný? Potřebujeme materiál na výměnu.
5: Věděli dopředu, že se mi podaří všem utíct. Ale že by zaměstnali aparát německý bezpečnostní, zamotali by jim hlavu a bylo by to něco fenomenálního. Takže oni s těma německýma strážema se snažili získávat od nich různý věci. Bylo to vyloženě na bázi. Nejdřív kontaktu, protože ty němečtí strážní se rekrutovali z německého letectva. Tady byla ta zajímavost, že zajatecké tábory pro letce v Německu spravovalo německá Luftwaffe. Takže jakási stavovská lehčí benevolence tam určitě byla. Tyhle ty běžní fereti, jak jim říkali naši zajatci, co měli přístup do těch jednotlivých baráků a mohli šmejdit a hledat, jestli se někde něco neděje, že by se snažili o útěk, tak to byli normální chlapi, kteří byli rádi, že nejsou na frontě, jsou tady. No a když viděli, jak Angličani a naši letci zajatí kouřej cigarety, on má půlku dokouřenou, Weichl zahodí, teď to krásně vonilo, nebo si dávali kafe, ostentativně před ním ještě upíjeli zrnkovou kávu, kterou Němec neměl několik let. Takže to působilo. A teď oni se snažili s nima navázat kamarádský vztah, takže pozval ho, když měl službu a byl v tom táboře, pozval ho k sobě do místnosti. Oni se s ním přátelsky bavili, nabídli mu kafe, nabídli mu cigarety a takhle si postupně ho ochočovali. Hele, tadyhle, vem si domů, tadyhle dostaneš tabulku čokolády. No ale on, když odcházel, tak mu ten Angličan říká, ale prosím tě, tadyhle mě podepiš papírek, protože my máme společný hospodaření s jídlem a oni by mě podezřívali, že jsem tu čokoládu snědl. Ale já jsem ji dal tobě, tak jenom mě prosím tě podepiš, že jsi tu čokoládu vzal, tím budu kamarádu čistej, že zkrátka já jsem to nesnět, dal jsem ji tobě jako dobrý skutek a je to jo, tak ti to podepiš. No, přišel příště a říkal, víš, já bych potřeboval od tebe půjčit nějaký tyhle doklady, anebo bych potřeboval tamhle zjistit jízdní řády nebo nějaký tyhle ty věci. On říkal, se zbláznil, za to je fronta. To by se to dověděli, že jsem něco taky udělal. On říkal, no jo, ale víš co, ty jsi mě tady podepsal, že jsi vzal čokoládu a já kdybych to šel ukázat tady na bránu, že jsi ode mě vzal čokoládu, podepsal jsi mě to, to by tě ta fronta čekala asi určitě taky, že jo, možná ještě hůř. Nebude lepší, když nikdo nebude o ničem vědět a ty mě ty věci přineseš. Takže tak se začaly získávat ty věci. Šéfem přes všechny tyhle ty získávání věcí byl potom velkým Big X Roger Bushellovi náš československý letec Arnošt Valenta.
6: Béďo, přišli deky.
2: Díky, Vali. Musíme spěchat, aby nám to chlapi nerozebrali. Je to jako posledně?
6: Mělo by být. Namočit a až to vystoupí, tak nastříhat.
2: Dobře, dobře. Kabáty z posledního balíku jsou hotoví. Zanesli jsme je na 104.
6: Skvělý. Jo, a taky dorazili z Brusu nové gramofonové desky. Sleduj.
2: Tyhle by teda moc muziky nenadělali.
6: Podívej, co je uvnitř.
2: To je mapa.
6: Jo, zásilka od MI9. Londýn se nefláká.
2: Ty jo, Arnošte, a tady ten foťák na stole, ten nám taky poslali?
6: Ale houby, ten mám od Wolfa. Odpoledne přijď a vezmi sebou i Tondra. Potřebujeme si vás vyblejsknout na nový doklady. Zítra to musím Wolfovi zase vrátit.
5: 11. dubna 43 to začalo. A jeli opravdu ve velkém stylu, bok po boku, nerozhodovalo ta národnost, spíš dovednost každého jednoho z nich. Čechoslováku tam bylo na 18. Musíme mluvit o důstojnicích. Tohle všechno byli důstojníci v tom severním táboře. Ale ne všichni byli zapojeni, to zcela určitě. Protože, když to řeknu, neuměl kloudně malovat, takže nemohl dělat falešní dokumenty. Měl klaustrofobii, tak nemohl jít kopat dolů do tunelu. Byl levej na něco přišit jehlou, tak maximálně knoflík, nemohl být v Ryčovské dílně. Takže z toho už byl takhle vlastně vyčleněný, ale co mohli největší masy těchto chlapů dělat potom, když se kopali tunely, tak vykopeme ze spoda něco, což tam v tom případě byl jasně žlutý písek, tak ho budeme roznášet. A to byli tučňáci, kterých bylo největší množství. Řeklo se jim tučňáci schválně, protože oni měli kolíbovou chůzi, měli pytlíky z ustřižených spodků, měli to pod svými kalhotami a postupně, jak chodili, tak to vypouštěli. Několik kilo na každé noze, takže se kolíbali jak tučňáci, proto tučňáci. Takže i spousta našich důstojníků, kteří nikde nejsou vzpomenuti, ti letci, se podíleli na tom roznášení a připravovali se třeba kompasy, protože aby se mohli orientovat. Takže Al Haig byl ten, který vlastně dělal kompasy a dostal zadání, že má udělat 200 kompasů. No jo, ale udělejte si 200 kompasů, když jako nic nemám. Takže museli vymýšlet a vařit z vody. Dokonce tam ze spodu bylo i do toho vyrytý, že to je vyrobeno v Saganu. No a potom byla padělatelská dílna, která navazovala svým názvem na anglickou nejznámější cestovní kancelář. A tam se falšovaly doklady. A teď si vemte, že nebyly kopírky, takže oni si to museli uměřit. Udělat si takový jakoby mustr nalinkovaný a potom oni si museli vytvořit ingoust, který je vlastně jako tiskařská barva. Takže zase tam měli mezi sebou letce, který prodělal chemickou školu. Takže dali dohromady různé věci a vytvořili ingoust, který se nanášel štětečkama, který si vytvořili. A ten dokument, třeba jeden, opravdu třeba jakoby ta vojenská knížka, tak trvala třeba měsíc a každý den 8 hodin práce. A když se něco nepovedlo, tak se to roztrhlo a znovu. Takže ta padělatelská dílna byla rozsáhlá a dělali se tam propustky, dělali se dopisy průvodní, dělali se dokumenty, vytvářely se razítka, které se brali, vzal se z kumovej podpatek z boty vojenské a žiletkou se z toho vyřezali ty vorlice razítka a takovýhle, udělali se datumový razítka. Oni uměli všechno.
4: Slyšeli jste první díl pořadu věnovaný Bedřichu Dvořákovi a velkému útěku ze Saganu. Archivní materiály zpracoval a poskytl historik Jiří Rajlich, litomyšlský archivář Oldřich Pakosta a badatel Vladislav Severin. V pořadu zazněly vzpomínky Františka Fajtla, které uchovává paměť národa. Historické postavy stvárnili Milan Hein, Jaroslav Pokorný, Josef Pejchal, Tomáš Peterka a Martin Mejzlík. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Tereza Mičáková. Dvoudílný příběh královského pilota Bedřicha Dvořáka připravila Šárka Kuchtová.
7: Co je to státní dluh?
8: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
7: Státní dluh vzniká ve chvíli, kdy vláda ve svém rozpočtu více utratí, než kolik vybere na příjmové straně rozpočtu. V takovém případě vzniká ve státním rozpočtu schodek a ten je zapotřebí něčím zafinancovat. Tyto peníze vláda nemá, ale potřebuje je a proto si je musí půjčit. Tak vzniká státní dluh, který s tím, jak deficitu státního rozpočtu přibývá, s léty postupně narůstá. Kabinet státní dluh postupně financuje vydáváním státních dluhopisů nebo dalšími půjčkami. Za to, že mu lidé a firmy půjčí peníze, ale stát musí věřitelům samozřejmě platit úroky a ty představují pro rozpočet další dodatečné náklady, které se odborně nazývají obsluha státního dluhu. Jde přitom o peníze, které by vláda jinak mohla použít na své útraty a investice.
8: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Tenistka Sara Bejlek si finále turnaje v Cincinnati nezahraje, prohrála s Američankou Goffovou a bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
8: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli nedostatku vody nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky odhadují, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíce kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Pulpán.
10: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
9: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště z posledních dnů. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelovat i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku. Kanada od 8. září zavede odvetná cla na americké zboží. Podle agentury AP to oznámil premiér Mark Carney. Jako první uvalili 50% clo na dovoz kanadského zboží v sobotu ráno Spojené státy. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli zkrachovala.
11: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun, a týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
9: Do letošní hradozámecké noci se zapojilo 140 památek z celého Česka. Pro návštěvníky byly připravené večerní komentované prohlídky, koncerty nebo třeba divadelní vystoupení. Například zámek Horšovský Týn na Domažlicku nabídl program inspirovaný Japonskem.
12: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
13: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
12: A co říkáte na japonskou kulturu?
13: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
14: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
15: Říká kastelán zámku Jan Rozendorovský.
14: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
12: Součástí programu byla i výstava bonsai z Horšovského Týna. Julie Suché, Radiožurnál.
9: Tenistka Sara Bejlek se do finále turnaje v Cincinnati neprobojovala. Američance Goffové podlehla po sadách 4-6 a 1-6. České volejbalistky vyhrály na domácím mistrovství Evropy v Brně i druhý zápas. Nad Rakouskem zvítězili 3-0. Podle smečařky Báry Rejmanové byly klíčové úvody setů.
16: Já myslím, že jsme hlavně zvládli ten začátek. Ustali jsme i začátek toho druhého setu, když se nám to vlastně vymstilo, že jsme začali hned prohrávat proti Řekyním, a myslím, že super příjem a útok hlavně. Vlastně podařilo se nám ubránit tu jejich hlavní smečařku, to byl podle mě klíč.
9: Večer se Češky utkají se Srbskem, Radiožurnál Sport odvysílá zápas živě.
17: Nehoda na D1, na Prostějovsku, další na silnici 50 u Uherského Brodu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna se objíždí následky nehody. Za sjezdem na Němčice nad Hanou na kilometru 241,5 blokuje levý pruh, utržený přívěs. Jede se pravým pruhem a po krajnici teď plynule. Na silnici 50 z Uherského Brodu do Starého Hrozenkova srazila dvě osobní auta lesní zvěř. Omezení taky překážky čekejte u odboček na Bánov a Suchou Los. A připomínáme objízdné trasy obousměrně. Zavřené D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrady a Kozmice. Těžšími vozidly mezi exity 21 a 90 po trase Votice, Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky a teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy.
8: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Nic osobního.
19: Prostě biznis.
18: Jana Klímová.
19: Petr Šimůnek.
18: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
19: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
18: Češi expandují v zahraničním biznesu. Jejich podíl na zahraničních společnostech se podle nejnovějších statistik OSN v posledních 10 letech zvýšil 4x a byl to třetí největší růst v celé EU. Podíváme se na největší zásahy z nedávné doby. Například na nákup podílu zbrojaře Michala Strnada v italské pneumatikárně Pirelli.
19: A téma číslo 2, syn zesnulého nejbohatšího Čecha, Petr Kellner junior, koupil na začátku minulého měsíce tradičního českého výrobce klobouků Tonak. Petr má o tyto věci národního kulturního dědictví zájem, řekl nám manažer Kellnerovy investiční společnosti Palmont. Jak na tom Tonak je a kdo ho už dříve zachraňoval, to je naše druhé téma. Pojďme tedy k tomu prvnímu. Češi expandují v zahraničním biznisu. O té statistice teď psal Bloomberg, tak kolik toho Češi v zahraničí nainvestovali?
3: Je to fantastická věc, ano, ti musím říct, vlastně se obrací vítr nebo trend. My jsme byli dekády zvyklí slýchat, jak nějaká zahraniční firma koupila nějakou českou a byli jsme vlastně za to vděční a vždycky se to oslavovalo, že tady je vstup zahraničního kapitálu. Ale poslední roky, není to věc posledních měsíců, ale dokonce let, se děje opak. Čeští investoři kupují ty zahraniční a často i velmi ikonická jména, dnes je taky budeme zmiňovat. Takže nejdřív suchá statistika, kterou už jsme tady taky slyšeli, podle OSN se přímé české investice v zahraničí za posledních 10 let od roku 2014 do roku 2024 zečtyřnásobily a byly tak nejrychleji rostoucí v EU po Lucembursku a Rumunsku, ale to Rumunsko mělo daleko menší základnu, takže ten růst je opravdu velikánský. A i podle ČNB, jak si správně zmínila v tom posledním článku Bloombergu, zmiňuje, že už je i významný příliv dividend ze zahraničí. Zase my jsme často slýchávali, jak odcházejí peníze z
19: tak
3: Česka.
19: Tak oni odcházejí pořád asi, že jo?
3: To samozřejmě ano, zejména
19: dividend,
3: z bank
19: a tak dále.
3: A tak dále, ale už
19: velké
3: se...
19: téma české levice, která ale... téměř mizí a teď jí zmizí i téma, jestli...
3: Česká levice by se měla podívat na to, že už přichází peníze i ze zahraničí sem zpátky na dividendách, které vydělávají čeští investoři, kteří koupili ty zahraniční firmy. Ten proud se fakt obrací. Podle předběžných dat ČNB investovaly české firmy v roce 2025 přímo v zahraničích 53,6 miliardy korun a byl to druhý nejvyšší objem v historii. Já myslím, že letos se to ještě překoná. Nejvíc šlo do Německa, potom do Spojených států a Brazílie. Kumulativní přímé české investice v zahraničí činily na konci roku 2024 skoro 74 miliard dolarů. To je dvakrát tolik než v Polsku a Polsko je čtyřikrát tak velká země. Ale Polsko je pro zajímavost další země, která má takovýhle trend jako Česko. Dokonce o tom psal i německý Handelsblatt, že české a polské firmy skupují ty německé.
19: Mimochodem jsem četla teď nedávno, že polské firmy začínají právě taky ve velkém investovat u nás. Takže
3: a obráceně, jako české taky v Polsku. Myslím, že to je úplně logické, ale pojďme se podívat na to, jak české firmy investují v Německu, protože to je něco, co je super zajímavé. Ten Mittelstand, takový to jádro, střední stav, nemá své následovníky. To, co se řeší v Česku, jestli otcové zakladatelé mají komu tu firmu předat, tak v Německu se děje to, že ne, že třeba 70% nemá ty následovníky a jsou potom nuceni tu firmu buď to prodat nebo předat někomu jinému.
19: A to si myslíš, že nějaký německý specifikum?
3: Je to jako německý specifikum, protože
19: u nás se to neděje?
3: U nás se to ještě neděje, protože jsme teprve druhá nebo třetí generace. Druhá. V Německu už je to generace XY a on ten zájem těch nových generací o to podnikání asi klesá, takže ten problém se zvětšuje a to je šance pro české firmy, které tyhle ty menší německé firmy můžou kupovat. Zase úplně neslýchaná věc pro mě, prostě celou dobu jsme řešili opak a teď české relativně malé firmy jdou tam. My jsme se zatím bavili o miliardářích, tak já jenom zmíním CSG, Michala Strnada, jenom v prvním srpnovém týdnu koupila dvě velké firmy, jednu v Německu, jednu v Kanadě. Na konci července dokončil Michal Strnad akvizici 14% ikonické italské firmy Pirelli, o tom se ještě zmíníme znova a Daniel Křetínský dokončuje akvizici Fnac Darty, to je ten řetězec obchodů ve Francii a taky ve Španělsku. Jeho investice do Metra nebo Royal Mail z loňského roku jsou dostatečně známé, stejně tak jako Olvin a British Lottery, kterou získala ve Velké Británii.
19: Teď jsem četla, myslím, že E15 psala, že Daniel Křetínský míří do nějaké železniční dopravy nebo něco takového.
3: Je takže jedním z biderů, jedním z těch, které se zajímá mají o největšího kargo přepravce ve Francii. To zase by zapadlo do té jeho logistické sekce EP Holdingu. Co je taky vlastně zajímavé v téhle souvislosti je, že poprvé se česká firma dostala mezi 500 největších firm světa a to je právě EP Holding nebo EP Group Daniela Křetínského. Fortune ji zařadil na 179. místo. Je tam mezi firmami, jako je Amazon, Google, Apple a tak dále. To se prostě nikdy ještě nestalo. Teď jsem jmenoval ty miliardáře, ale není to jenom o těch miliardářích.
19: No právě, když jsem mluvil o těch firmách, které vstupují na německý trh, tak to nejsou asi vyloženě takový ty top český miliardáři.
3: No Michal Strna tam zrovna teď je, tam koupil tu prachárnu, kousek od hranice českých, ale jsou tu právě ty středně velké a menší firmy české, třeba z poslední doby výrazná investice Pavel Bouška a jeho firma Wafo, která vyrábí krmiva a je v tom dvojka, možná už jednička v celé Evropě, tak koupila svého konkurenta v Německu, Pets Deli, velká operace pražská EAG, která digitalizuje prodej aut, tak zase za několik set milionů korun koupila belgickou firmu Automotive Systems a předtím i nějakou německou firmu v tomhle oboru a BHM Group Tomáše Krska koupila německou Rhein Medical, dodavatele IT technologií pro nemocnice. Takže zase není to ojedinělá věc, ČNB registruje asi 14 nebo 15 podobných vstupů do německých firm a já si to doufám říct, že kdybychom šli ještě opatru níž do těch firm, které jsou menší než stovky milionů obratu, tak zjistíme, že těch akvizic v Německu bude ještě víc.
19: Ale mimochodem chodíš na běžky?
3: Na běžky? Já mám nový běžky ve sklepě a mám je tam už 15
19: let. Já už je nemám ani ve sklepě, já jsem je vyměnila za skialpy. Ale víš, proč se tě na to ptám, veď?
3: Vím, protože slavná norská značka Mazhus.
19: A víš, proč se tě na to ptám?
3: Teď v srpnu úplně na běžky, nevím, proč se mě ptáš?
19: Ale ptám se tě na to, protože se bavíme o Německu a mně se prostě spojily tady dvě věci. A to jméno miliardáře Tomáše Němce.
3: Německo, dobrá Německo. Asociace.
19: A jeho firma, česká společnost Konziltek, právě kupuje norského výrobce běžek Mazhus od dosavadního majitele Elevate Collective. A proč je pro nás tahle firma mimo jiné zajímavá, kromě toho, že ji kupuje Tomáš Němec, o kterém jsme tady aspoň já dlouho neslyšeli, protože na těch běžkách běhala Kateřina Neumannová, slavná naše běžkyně.
3: A to se ale obloukem vracíme k těm investicím českých investorů zahraničí, protože Tomáš Němec koupil předtím už Kestle, rakouskou slavnou značku a přestěhoval ji do Česka, ale já se ještě přestěhuju zpátky do Itálie a k Pirelli, protože Pirelli má taky ten slavný
20: slavný kalendář s těmi krásnými fotkami žen a vlastně teď máme teoretickou naději, že těch kalendářů se do Česka díky Michalu Strnadovi a jeho 14% vlastnictví Pirelli dostane víc. Ono jich je 20 tisíc ve světě těch kalendářů.
21: Ale víš, že kvůli tomu to nekupoval, veď?
20: No, to by bylo dost drahý, kdyby si 20 tisíc kalendářů koupil za miliardu euro.
21: No to určitě a mimochodem za jeho miliardu euro, protože tahle investice nesouvisí nijak s CSG, ale je to jeho osobní investice, dejme tomu. A co je ještě zajímavé, než ještě přijdu ke kalendáři, tak jenom bych zmínila ten důvod, proč vlastně to vůbec bylo na prodej, ten podíl, který on tam koupil, 14% za miliardu eur, a to je, že to vlastně čínská Sinochem a Itálie měla zájem na tom, aby vlastně ten podíl snížila z bezpečnostních důvodů, což by se u pneumatik zrovna nemuselo zdát, ale jsou to nějaké, jak jsem pochopila, pokročilé pneumatiky s technologií
20: sběr dat a tak dále. Jízdy automobilů a je to tak, no. Ale je tam velká regulace vlastně ze strany Itálie.
21: Přesně tak a Číňanům ještě zůstává dalších 20%, tak uvidíme, jestli třeba ten nákup nebude ještě nějak pokračovat.
20: Asi by měl, protože jestli jsem to dobře četl, tak ta regulace míří na to, aby Číňani měli jenom pod 10%. To
21: znamená, pokud by chtěli mít někoho nějak v orgánech společnosti nebo představenstvu.
20: Ano, to znamená, že jako je docela možné, že dalších 10% bude v blízké době zase na prodej.
21: A ještě jednu věc k tomu kalendáři. Oni ho dávají k dispozici pro charitativní účely a do Česka tak to chodí jeden kus, co jsem se dočetla.
20: Na tu charitu.
21: A víš, kdo ho draží?
20: Vím, že se to draží na iDnesu.
21: A iDnes patří Mafře, kterou chtěl Michal Senát koupit, ale neuspěl.
20: Ale Pavel Tykač chtěl koupit taky Pirelli, mimochodem. A soupeřil s Michalem Strnadem.
21: A nechtěli to koupit spolu.
20: Možná, že to chtěli koupit spolu dokonce. No.
21: Tak uvidíme, jak to bude dál s dražbou tady.
20: Kalendáře.
21: Pokud zmizí jako ta dražba z tohoto serveru, tak víme, že se tam nepohl.
20: Kdyby někdo ten kalendář chtěl, stojí pár desítek tisíc. Myslím si, že na iDnesu se za to platí docela hodně na charitu, ale na eBay se dá ten loňský koupit za $200. $250.
21: Jasně, ale to nechceš, jako z toho nemáš takový dobrý pocit.
20: Máš lepší, protože to je levnější.
21: No tak jsi na prachy zjevně, já samozřejmě, mě jde o charitu.
20: Jo. Nic osobního, prostě biznis. Možná ještě jednou k té motivaci Michala Strnada, proč kupoval Pirelli. Jednak je to ikonická značka italská a otevírá mu to dveře do italského a evropského biznisu. Prostě to už něco znamená, když jsi 14% akcionář takovéhle firmy. Michal Strnad má tady taky...
21: Jo, v Italii, ale něco má nějakou...
20: Fioky, zbraně a tak dále, ale tohle to je velká věc. Michal Strnad má v Česku zastoupení Ferrari a Maserati, Scuderia, ale na to tolik gum nepotřebuje. Ale na co je může potřebovat, je to, že Pirelli je výhradní dodavatel pneumatik na závody Formule 1. To znamená, že my tam máme dalšího biznisového zástupce ve Formule 1 z Česka po Karlovi Komárkovi, který a jeho Olvin, který sponzoruje jeden z týmů, tak je tam vlastně prostřednictvím pneumatik Pirelli ještě Michal Strnad.
21: Ještě jedna věc ke Strnadům a k investicím, protože Strnadové nejsou jenom Michal Strnad, ale také jeho otec Jaroslav Strnad. Ano. A i tady stojí za to zmínit jeho investice, a to především přes firmu CE Industries, kterou založil poté, co tady přenechal zbrojařský holding CSG synovi.
20: A vedle CSG a potichu roste vlastně další velký průmyslový kolos.
21: Je to tak, je to CE Industries, která loni vyrostla o polovinu, má tržby dneska kolem 15 miliard korun. Vedle toho má tady ještě Jaroslav Strnad Helicopter Alliance, která obchoduje z vrtulníky. A zajímavou investici udělala CE Industries minulý měsíc. Koupili spolu s J&T skoro polovinu v polském logistickém kolosu OT Logistics, který provozuje významné polské přístavy. Nevíme sice za kolik, ale víme o tom, že je to strategická věc. Jednak přístavy sami o sobě a druhá věc, že Jaroslav Strnad chce údajně využívat třeba i při dovozu surovin do svých tuzemských továren. Víme, že provozuje výrobu v Nové Huti, tu tedy nevlastní, ale nevíme vůbec, kdo ji vlastní. Tváří toho převzetí po panu Guptovi, kdy to zkrachovalo, tak byl Martin Pecina, ale...
20: Tomu nikdo nevěří.
21: Tomu nikdo nevěří a i on sám už není ani v tom vehiklu, který to tehdy kupoval, a teď je otázka, co se tam bude dít dál a kdo se ukáže jako vlastně investor, protože teď jsou tam nějaký právníci nebo právníci.
20: A k tomu teda jako zajímavá vlastně součástečka malá a vracím se obloukem k těm zahraničním investicím. Hospodářské noviny upozornily na to, že právě do Nové Huti, teď ovládané, provozované Jaroslavem Strnadem, může dodávat ocel další český miliardář, a to je Pavel Tykáč ze svojí norské ocelárny. Vidíš, tak další investice Čechů v zahraničí do oceli.
21: Tak, to byla španělská skupina, od které převzal výrobu oceli Pavel Tykáč ve Velké Británii a ve Skandinávii. A ta skupina se soustředí právě na výrobu takzvané zelené oceli. A teď tam probíhají tedy, jak psaly Hospodářské noviny, jednání, že by se část této oceli mohla dovážet právě
20: přes polské přístavy určitě.
21: Nevím, jestli to logisticky dává smysl, ale možná, myslím si, že to nebude asi ten hlavní proud těch surovin jako zelená ocel zatím, která poputuje tady, já nevím, do Nové Huti nebo dál. No. Já ještě chci říct jednu věc k Jaroslavu Strnadovi, a to je, že on založil CE Industries a NT Eurospace Fond, SICAF, který otevřel dalším investorům, a zmiňuji to proto, že právě tento fond má ambice dělat potom další investice také v zahraničí právě, a otevřel se před 2 měsíci s tím, že chce vybrat až 5 miliard korun, a podle informací, které máme, tak za měsíc a půl je tam už kolem asi 4 miliard korun. A teď se připravuje nějaké další kolo.
20: Takže zájem určitě je. A teď už těm kloboukům?
21: Máme tu druhé téma. Petr Kellner junior koupil na začátku července tradičního českého výrobce klobouků Tonak, respektive to koupila juniorová firma Palmont Heritage z holdingu Palmont. Víš něco o mladém Petru Kellnerovi, jak na tom je mezi tvými oblíbenými miliardáři?
20: Tak mezi mými oblíbenými miliardáři Petr Kellner má to nejslavnější jméno, samozřejmě po svém otci. Má číslo 15 mezi nejbohatšími lidmi České republiky, a to proto, že v tom dědictví po Petrovi Kellnerovi, které se vypořádávalo v loňském a letošním roce, mu patřilo 10% celé PPF, přesněji 9,893% a odhaduje se, že za tenhle podíl dostal 40 až 45 miliard korun, 1,8 miliardy euro, což se dá vyčíst z různých výročních zpráv PPF. Ta cena nebyla zveřejněna, ale je to kvalifikovaný odhad. Jenom, aby si věděla, za 1,8 miliardy euro víš, co si můžeš koupit třeba?
21: Nevím.
20: Kdyby chtěl Petr Kellner, tak si koupí celý Inter Milan. Ale Petr Kellner má úplně speciální postavení, protože mu je jenom 34, bude zdaleka jeden z nejmladších v té 20 nejbohatších Čechů. Studoval v Británii, studoval taky v Barceloně vysokou biznesovou školu IESE. A stejně jako jeho otec má strategii, že se neukazuje vůbec na veřejnosti, takže se o něm ví strašně málo. Investiční skupinu Palmon Holding, tu si zmínila, mu vede nově Nizozemec Bastian Coutts, což je právník, který působil v Amsterdamu, specializoval se na fúze, akvizice, fondy. Je to právník, ale člověk, který se vyzná v tom velkém světě nákupů firem, slučování firem, investování velikých peněz. A to je to, co Petr Kellner teď má. On má velkou palebnou sílu, prostě 40 miliard, které může investovat.
21: Jako on už koupil nějaké nemovitosti.
20: Ale rozhodně pořád má spoustu jako hotovosti a spoustu keše, který může investovat dál. A právě ty jsi to sama zmínila, tam je speciální malá divize Palmont Heritage, která se má soustředit na české, jak se tomu dřív říkalo, rodinné stříbro.
21: Rodinné stříbro, tak. Ano, teď jsem chtěla říct poklad. No, poklad to asi úplně není,
20: proč zrovna klobouky?
21: Klobouky, ale... Tak z toho, co víme, tak byl to zřejmě tip od jeho investičního manažera, kterého si převedl do Palmontu, a to je Adam Páleníček, který pracoval předtím v poradenské společnosti KPMG. A Adam Páleníček nám potvrdil, že vlastně on věděl, že je firma Tonak na prodej, a Tonak se dostal do finančních problémů. Ostatně to vyplývá i z jeho účetní uzávěrky nebo výroční zprávy zveřejněné v roce naposledy, teda jsem viděla za rok 2024. kdy byl ve ztrátě. No a začali to tedy řešit údajně s Petrem Kellnerem juniorem a toho to také zaujalo. Oni ostatně i v tiskové zprávě tehdy k tomu obchodu řekli, že se Petr Kellner zajímá o tradiční domácí značky, právě to rodinné stříbro, a Adam Palníček nám k tomu dodal tedy, že jim vlastně bylo líto, že by zaniklo něco, co tady existuje od roku 1799, což je Tonak, a že pracuje tam pořád 400 lidí, kteří mají určité unikátní znalosti v té výrobě, kterou mají, a ta je ještě navíc v oblastech, kde jako není zase taková rvačka o zaměstnance, to ve Strakonicích a v Novém Jičíně.
20: Jano, já se tě zeptám, kolik máš klobouků doma?
21: No, ale asi jsem si párkrát něco koupila, ale pak to stejně nenosím. Jo?
20: No já to mám úplně stejně, já mám několik necítím. Klobouků, ale v každém klobouku vypadám jako idiot. Ale strašně se mi líbí, když se člověk dívá na filmy z 30. 40. let. Úplně každý chlap měl klobouk. To bych do Tonaku investoval. Ale kolik chlapů nosí klobouk dneska?
21: Nevím, asi moc ne, no, nebo hlavně u nás, ale tak oni nevyrábí jenom klobouky, jako, víš?
20: Oni vyrábí,
21: no tak Tonaku dneska patří ještě společnost Fesco, která je právě z těch Strakonic, a tam se vyrábí fezy. Jo,
20: no, ale to je fez. S fezem jsem na tom já teda podobně jako s kloboukama.
21: Fez a zmyjovky třeba taky, že jo. Ale takhle, musím ti říct, že není to poprvé, co Tonak právě spolu s Fezkem balancují na hraně, protože musíme si říct, kdo byl ten předchozí majitel, od koho to Petr Kellner teď kupoval. A to byly švédské fondy s názvem PCTC, a na ty já jsem narazila už jako novinářka před x lety, ani nebudu říkat před kolika. Pro tyto fondy tady pracoval, měl tam do své smrti zřejmě tedy před necelými 6 lety malý podíl Jan Vrba, což
20: bývalý
21: víš, kdo
20: minister,
21: to byl? Byl
20: samozřejmě.
21: To bývalý ministr průmyslu a obchodu. Ty si budeš pamatovat, proč byl slavný?
20: Určitě, privatizace Škodovky a tak dále, ale já bych řekl jednu věc, když se bavíme o Petrovi Kellnerovi juniorovi, takže tenhle Tonak, to je jako pěkná, pikantní investice, o které se dá hezky mluvit, ale já čekám, že předvede něco většího, a jsem strašně zvědavý, co to bude, protože těch peněz, které má k dispozici, je opravdu spoustu. Určitě je inteligentní a určitě to je dobrý investor, takže já jsem zvědavý na to, co přijde po Tonaku, a zajímá mě, jestli ten Tonak dokážou opravdu zachránit, protože nevím, proč by se to mělo povést zrovna jim, když se to nepovedlo Švédům, a jestli nás donutí ty klobouky nakonec nosit.
21: Ale stejně jako Jan Vrba jsou přesvědčení teď Petr Kellner a jeho tým, že to prostě má potenciál. Já tady musím zmínit jednu historku. Prostě já jsem tehdy s Janem Vrbou o tom mluvila. Byla jsem u něj v kanceláři, tam právě visely ty zmyjovky a fezy různě. A on byl velký optimista a byl také vtipný, protože on říkal, že výhoda je, že ty fezy, což abych konečně řekla, jsou takové plstěné čepy, které se nosí v arabských zemích na hlavách, že prostě mají pořád odbyt, protože teď ho budu citovat, jak jsme ho citovali tehdy v textu, Arabové jdou do pouště, zafouká vítr a fes je pryč. A že tam mají obrat asi 50 milionů korun ročně prostě na fezech. A teď mi říkal Adam Páleníček, aby jsme nebyli tady jenom vtipní, že prostě v Evropě má Tonak jenom jednoho konkurenta a ten na tom je prý ekonomicky extrémně dobře, takže oni věří, že tady prostor na trhu je.
20: Přejeme Tonaku to nejlepší, koupíme si určitě klobouk, ale teď udělám střih. Máme před sebou už poslední zprávu, takovou zajímavou, ale vlastně my jsme zvyklí na závěr dávat nějaké jakoby zajímavůstky, ale tohle není jenom zajímavůstka, tohle to je jenom obrovský biznis. Díváš se na basket?
21: Ne.
20: Aha, NBA, největší basketbalová soutěž světa, a tam se teď udál, on ještě není uzavřen, protože ještě podléhá schválení, největší obchod letošního roku, a sice jeden z nejslavnějších klubů NBA, Los Angeles Lakers, jsou na prodej po pouhém roku, kdy změnili majitele, a tentokrát se prodávají za 12,5 miliardy dolarů. Ten obchod by měl být uzavřen každým dnem a bude nakupovat Josh Kushner, což je mladší bratr toho Kushnera od Donalda Trumpa, a Bob Iger, bývalý CEO Disney, a ti se dali dohromady a kupují tady teď za 12,5 miliardy dolarů tenhle slavný klub, který má 17 titulů, je to vlastně druhý nejúspěšnější klub v historii NBA hráli za něj jména jako Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson. Prostě všichni, na které si vzpomeneš, tak budou mít nové majitele.
21: No a když je to tak krásný a skvělý klub, tak proč ho po roce hned někdo prodal? Není to trochu podezřelý jako?
20: To je velice dobrá otázka. Je to klasická biznisová věc, když kupuješ něco takzvané distress aktivum. To znamená, že někdo je opravdu ve velkých potížích a ty toho využiješ, zneužiješ a koupíš od něj to, co má nejcennější. A právě bývalý majitel, který to koupil v minulém roce, Mark Walter, tak ten je v potížích, protože jeho firmy, které se zabývají pojišťovnictvím, teď vyšetřují orgány ve Spojených státech a on musí prodávat a bránit se, aby nepřišel o celý svůj majetek, takže tenhle klub prodává. On má teda ještě další kluby, baseballové lize a tak dále, takže ho to zase tolik bolet nebude a vydělá na tom, protože loni dal za LA Lakers 10 miliard dolarů a prodává za 12,5, to znamená 25% návratnost během jednoho roku není tak špatná věc.
21: Ale pro mě koupě sportovních klubů je něco jako, je to teda trošku takový otřepaný vtip, ale jako nedá mi toho neříct, jo. Něco jako, když si kupuješ jachtu, jak říkají biznesmeni, je to hrozná radost, když si ji

0: Daniel Křetínský a od minulého týdne taky další český miliardář Jakub Havrland, který koupil od Křetínského 2% akcí. Proč, to vysvětlím někdy jindy.
1: Mimochodem, tam nemá předkupní právo Daniel Křetínský na ty další akcie.
0: Skvěle informovaná má a o to teď se vede velký právní spor.
1: Proto spolu vlastně, děláme tady ten pořad, viď?
0: Přesně tak. A vlastně kvůli tomu Daniel Křetínský ty 2% přemístil k Jakubu Havrlantovi, protože kdyby mu zůstali, tak už je to komplikovanější a takhle tahle ta společná útočná dvojice Křetínský Havrland může přece jenom ten hlavní podíl ve West Ham United nakonec získat. Dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
1: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
0: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
1: a Jana Klímová.
2: Kdo jsou dnešní čtyřicátníci? Co mají společného a čím se odlišují od ostatních generací? Odpovědi hledá Ivana Veselková v nové rozhovorové sérii Klub 40.
3: Moje nejhlubší touha je zažít nějak rodinu.
4: Je přirozený se jako proměňovat a dopřát si to.
5: Nečekám, že dostanu povolení na všechno od společnosti.
2: Poslouchejte každé úterý po 14:30 odpoledne na Českém rozhlasu Plus nebo na webu Plusu a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Co jsou to přímé daně?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
6: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
2: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu.
7: Datová centra. Neobejde se bez nich internet, cloudové služby a samozřejmě ani umělá inteligence. V Česku se teď na kraji Prahy jedno takové centrum buduje a jeho konkrétní podobu za chvíli popíše Miloš Mastník, generální ředitel českých radiokomunikací, tedy hlavního investora.
8: Fyzicky se jedná o barák na díloviště a ten je naplněn technologií, která umožňuje provozování a trénování umělé inteligence.
7: Jestli se naplní záměr vlády, mohla by z takového celkem obyčejného datového centra vyrůst za přispění Evropské unie takzvaná AI Gigafactory. Zařízení skutečně kontinentálního významu. Každý takový projekt sebou ale přináší také ekologickou zátěž. V Americe se proti výstavbě podobných zařízení zvedla nebývale silná vlna odporu sjednocující levici s konzervativci. Jiří Koželouch, programový ředitel a vedoucí programu Energetika Hnutí Duha, vysvětluje.
9: Tím největším provaleným rizikem je určitě rostoucí spotřeba elektřiny. Druhá věc je pak voda v případě, že je používána při chlazení a dochází pak třeba k jejím odpařování a tak dále.
7: Ale zdůrazněme, plán, že z datového centra na okraji Prahy opravdu vyroste AI gigafactory evropského významu, není zdaleka hotovou věcí. Očekávání mírní Petr Koupský, odborník na informační technologie deníku N.
10: Ona je to přihláška do soutěže. To, co zatím se stalo, a zdaleka není jisté, že bude Česká republika vybrána.
7: Při poslechu pořadu Zaostřeno o datových centrech nejen v České republice vás vítá Vít Bohanka.
2: Zaostřeno.
7: Je červen roku 2026. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO oznamuje rozhodnutí české vlády zapojit se do evropské soutěže o vybudování tzv. AI Gigafactory.

0: obřího datového centra, které by mělo vyrůst na okraji Prahy.
1: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
0: Tenhle projekt je odpovědí na výzvu Evropské komise, která chce podpořit vybudování několika podobných center pro vývoj a trénování těch nejpokročilejších modelů umělé inteligence. Nejvíc mají investovat české radiokomunikace, po menších dílech český stát a Evropská unie, která chce touhle iniciativou zmenšit stále rostoucí náskok Spojených států a Číny ve vývoji umělé inteligence a potřebné výpočetní infrastruktury.
2: Datové centrum Prague Gateway bude splňovat nejmodernější technické parametry, bude poskytovat komplexnější seznam.
0: Základem možné budoucí české AI Gigafactory má být už budované Prague Gateway DC, velké datové centrum českých radiokomunikací na okraji Prahy. Plány na jeho výrazné rozšíření za chvíli vysvětlí generální ředitel společnosti Miloš Mastník. Nejdřív ale těžko nezmínit, že přicházejí právě v době, kdy se na druhé straně Atlantiku proti výstavbě datových center zvedá nebývalá vlna odporu.
3: Similar protests are happening across the country as more communities are questioning where these massive facilities should be built.
0: Protesty proti datovým centrům se ve Spojených státech staly bez nadsázky celonárodním politickým tématem a podle průzkumu agentury Gallup by 7 z 10 Američanů podobné centrum ve svém okolí odmítlo. Robert Bryce žije v Texasu a jako novinář energetické problematice, politice a společenským otázkám s ní spojenými věnuje celý profesní život. Napsal o tom články pro New York Times, Washington Post i Wall Street Journal.
4: I've been a reporter for a long time. I'm an old man now. I'm 66. I've been a reporter for 40 years.
5: Novinářem jsem už dlouho. Teď už jsem starý chlap, je mi 66. Píšu o téhle problematice 40 let a celou tu dobu sleduji politiku a konflikty kolem využívání půdy, ale něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Ve Spojených státech teď probíhá bezprecedentní společenský odpor. Datová centra jsou odmítána nebo omezována tak rychle, že už je pro mě obtížné to všechno sledovat. Podle mých nejnovějších údajů jsem od 1. ledna letošního roku ve Spojených státech zaznamenal už 282 případů odmítnutí nebo omezení datových center. Jedním z nejnovějších případů je indiánský kmen Cherokee v Oklahomě, který datová centra na svém území úplně zakázal. Takže znovu říkám, něco takového jsme ještě nezažili.
0: A mohl by být Robert trošku konkrétní a dát těm protestům tvář? Třeba kdo z politiků a známých aktivistů se už proti datovým centrům postavil?
4: So on the left in the US you have Alexandria Ocasio-Cortez, a self-described socialist from Bronx.
5: Na americké levici máte například Alexandrie Ocasio-Cortezovou, socialistku z Bronxu v New Yorku, která se tak sama označuje. Podle mě je celkem zřejmé, že bude v roce 2028 kandidovat na prezidentku. V americkém politickém spektru je hodně nalevo. A mezi tím v polovině července na krajní pravici proběhla série koordinovaných protestů, myslím, že asi ve 42 různých městech. Organizovala je žena, která patřila mezi zakladatele Tea Party, tedy hnutí čajových dýchánků, a je přesvědčenou stoupenkyní Donalda Trumpa. Ano, do značné míry v tom hraje roli také společenská třída. Obecně se dá říct, že jsou demokraté proti datovým centrům víc než republikáni. Ale bez ohledu na to vidíte odpor proti datovým centrům a proti velkým technologickým společnostem napříč celým americkým politickým spektrem. A něco takového jsem ještě nikdy neviděl.
0: Ale zase, abychom pro stromy nepřestali vidět celý les. Celkově se v Americe datová centra staví dál o 106 a většina projektů má zelenou i se souhlasem místních obyvatel. Je to tak.
4: Yes, 282 rejections or restrictions this year, but according to Aterio, a group that tracks.
5: Ano, letos máme 282 případů odmítnutí nebo omezení datových center, ale podle Ateria, společnosti, která sleduje výstavbu, je teď, pokud si to číslo správně pamatuji, ve výstavbě něco kolem 770 datových center s celkovým příkonem přes 60 gigawattů. Takže ano, odpor je skutečný, je silný a nelze ho popírat. Bude to mít určitý vliv na to, kde se datová centra budou stavět, ale rozvoj umělé inteligence ve Spojených státech to nezastaví.
0: Řekl mi z Texasu novinář Robert Bryce. A abych to zasadil ještě do mezinárodního kontextu, podle Evropské komise připadalo v roce 2025 na Spojené státy celkem 42% celosvětové instalované kapacity datových center, zatímco na celou Evropskou unii jen 20%. Evropa přitom zaostává také za Čínou. Podle komise byla loni její kapacita zhruba poloviční oproti té čínské.
6: Posloucháte Zaostřeno.
0: Zpátky do Česka. Jak by třeba generální ředitel českých radiokomunikací Miloš Mastník laikovi vysvětlil, jak to budované a možná později rozšířené datové centrum na jižním okraji Prahy bude vypadat?
7: Vlastně ta Gigafactory by měla být umístěna uvnitř té budovy, která se staví, což je právě budova, kterou stavíme v areálu katastrální území Jiloviště. Je to budova na pozemku asi o velikosti 5,5 hektaru a ta budova je vybavena právě technologiemi, to znamená standardní počítačové stojany, ve kterých jsou grafické karty primárně sloužící pro provozování a vývoj umělé inteligence a vedle toho pochopitelně některé servery a datová úložiště. Takže fyzicky se jedná o barák na díloviště a ten je naplněn technologií, která umožňuje provozování a trénování umělé inteligence.
0: Ono se mluvilo a psalo o výkonu až 77 MW a ekvivalentu asi 100 000 čipů NVIDIA Haas. Jak velká infrastruktura tu ve skutečnosti je a jak se liší od běžného datového centra?
7: Tak ony ty podmínky se měnily v čase, takže dneska, kdy víme, že zhruba 10 dnů ty podmínky jsou venku, tak ta první fáze, do které my se hlásíme, tak už není zdaleka tak velká a je to i díky tomu, že ta technologie se vyvíjí a potřebuje míň kapacity, takže ta potřebná kapacita dneska minimálně je ekvivalent 25 tisíc, což může odpovídat nějakým 15-20 MW na začátek. A ten hlavní rozdíl je, standardní datové centrum funguje tak, že se do ní umísťují reky nebo stojany, které spotřebovávají zhruba dejme tomu 4, maximálně 10 kW na ten jeden stojan, když to ta grafická karta, ta nejmodernější, to třeba bude od NVIDIA Vera Rubin, tak ta jedna grafická karta, která je umístěna, nebo je ten slot, který obsahuje grafické karty, ekvivalent jednoho reku, tak spotřebuje třeba až 250 kW. Takže ten rozdíl hlavní je ve spotřebě elektrické energie.
0: Tahle ta otázka, velká spotřeba elektrické energie, nevím, jak bude fungovat chlazení třeba, často budí i odpor třeba v těch komunitách, kde se podobná zařízení budují ve Spojených státech. V Česku se neobáváte něčeho takového?
7: Pro začátek asi ne, protože ve Spojených státech se bavíme třeba o obrovských budovách a gigafactories, které spotřebovávají až 500 MW. U nás se tady bavíme, dejme tomu, do 50 MW, ale v té první fázi ještě o menším výkonu. A u nás pořád ta energie k dispozici je. Chápu, že v lokalitách, kde je například nedostatek elektrické energie, tak ta místní komunita se tomu logicky brání, ale my ten příkon dneska máme kontrolován a je k dispozici. S panem starostou nejenom Jiloviště, z Braslavy, Lipenců, velmi úzce diskutujeme a ono se jedná o ekologicky velmi šetrnou stavbu, která vlastně negeneruje absolutně žádné emise, takže a je víceméně bezhlučná s výjimkou toho, kdyby běžely dýzly pochopitelně záložní, tak to nemá na vlastně životní prostředí žádný vliv.
0: Kdo by takovou výpočetní kapacitu využíval nebo s kým počítáte? Byly by to hlavně velké technologické firmy, podniky, startupy, univerzity, stát. A kdo vlastně bude rozhodovat o tom, kdo k tomu dostane přístup? To bude v podstatě na vás, prostě kdo zaplatí, ten tam bude mít přístup?
7: Tak řekl jste to správně, vyjmenoval jste přesně ty instituce a plus k tomu musíme připočítat i ty velké hyperscalery, kteří provozují velké jazykové modely. A ohledně toho přístupu v rámci těch podmínek stát i Evropská komise, tak jak je to vypsáno, mají garantovaný určitý výkon v rámci těch jednotlivých gigafactories a potom pochopitelně, kdo bude mít zájem, protože se jedná o standardně otevřenou komerční záležitost, tak kdo bude mít zájem, tak samozřejmě my mu ten výkon poskytneme, pokud bude dostatečná kapacita.
0: Řekl mi Miloš Mastník, generální ředitel Českých radiokomunikací.
6: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Ekologové v Česku zatím na poplach nebijí. Žádné protesty proti zamýšlenému projektu AI Gigafactory u Prahy se zatím nekonaly a nic nenaznačuje, že by se byť i jen plánovali. Ale to neznamená, že jsou z projektu nadšení. Jiří Koželouch je programový ředitel a vedoucí programu Energetika Hnutí Duha.
8: Tím největším problémem, rizikem je určitě rostoucí spotřeba elektřiny, protože ta datová centra jsou velmi náročná na spotřebu elektřiny, to je jedna věc. Druhá věc je pak voda v případě, že je používána při chlazení a dochází pak třeba k jejím odpařování a tak dále. Takže je to zejména spotřeba elektřiny, na druhém místě bych řekl spotřeba vody.
9: Když jsem se ptal ale konkrétně třeba na tu plánovanou gigafactory mezi Zbraslaví a Jílovištěm, tak tam jsem byl ujištěn jednak ze strany radiokomunikací, ale i v podstatě o tom ujišťují ta evropská pravidla, že nic takového by nemělo hrozit. Co by na to?
8: Určitě to nové datové centrum bude potřebovat elektřinu, takže to je fakt. To znamená, tam určitě to je další nárok na spotřebu elektřiny v České republice. Samo o sobě to samozřejmě nějakým způsobem jako výrazně nezvyšuje spotřebu elektřiny celé České republice, ale v principu, pokud si jdeme na ta datová centra centra pro umělou inteligenci, tak určitě jeden z těch možných negativních dopadů, zejména při masové výstavbě a rychlé výstavbě, byl rychlý nárůst potřeby elektřiny, kterou v tuto chvíli třeba Česká republika vyrábí stále, zejména z fosilních paliv, z uhlí, takže to znamená, že by tam mohlo dojít k další environmentální zátěži, protože prostě by byla potřeba více elektřiny, která v České republice je vyráběna spíše ne ekologickým způsobem.
9: Předpokládám, že i vy využíváte už ať už ChatGPT nebo umělou inteligenci nebo vaši kolegové. Je naprosto nabíle dni, že na to ta datová centra potřeba jsou. Evropa v tuhle chvíli zoufale zaostává nejenom za Spojenými státy, ale taky za Čínou. Ta pravidla pro to, aby to bylo environmentálně jaksi vyvážené nebo čisté, jsou nastavená tak, že ta Evropa bude zaostávat dál a dál. Co vy na to jako environmentalista?
8: Já si myslím, že pokud bychom mluvili o těch pravidlech typu, že chceme prostě, aby datová centra byla poháněna obnovitelnými zdroji, aby třeba také odpadní teplo, kterého je spousta z takových center, bylo využíváno na vytápění a prostě energeticky využíváno, tak si myslím, že to není brzda, ale spíš je to nějaký impuls, aby to i ekonomicky lépe mohlo fungovat. No, protože pokud to bude tak, že se nebude využívat třeba to odpadní teplo, tak to je ztráta. Tu elektřinu každopádně bude muset datové centrum zaplatit, ať už bude z čehokoliv vyrobená. Pokud odpadní teplo nebude využito, tak je to ztráta. Pokud využito bude, tak se to dá ta ekonomika toho projektu ještě zlepšit. Takže si myslím, že pokud budeme chtít ta přísnější pravidla z hlediska životního prostředí, to znamená z hlediska v tomhle případě zejména energetické efektivity těch datových center, tak to může být přínos pro rozvoj celého tady toho sektoru. Může to být vlastně ekonomicky návratnější, výhodnější.
9: A jenom by se vyjistil, že vám dobře rozumím, takže to v žádném případě nepovažujete za takovou kouli nohy, kterou si Evropa sama vláčí, kterou si tam sama připnula a bude zaostávat za tou Amerikou a Čínou v tomhle ohledu. Přelomové technologii zřejmě ještě víc, než zaostává teď.
8: To si nemyslím, že toto byla nějaká koule na noze, tady zrovna tyto požadavky. Ostatně, když se podíváme na Čínu, tak ta z hlediska rozvoje obnovitelných zdrojů je samozřejmě daleko, daleko rychlejší než Evropa v tuto chvíli. A těžko můžeme říct, že by to dělala i přesto, že by tím nějakým způsobem ohrožovala teda svůj vývoj umělé inteligence a tady těch nových technologií. Konec konců i Spojené státy možná teď snaží administrativa Donalda Trumpa v tomhle brzdit, ale dlouhodobě ty obnovitelné zdroje také rozvíjí hodně rychle. Některé státy jsou na špičce toho rozvoje, třeba Texas je jeden z nejrychleji rozvíjících území, které rozvíjí větrnou energetiku, takže tam opravdu si myslím, že zrovna tohle Evropa vzhledem k těm konkurentům, ale vzhledem ani ke svým podmínkám, které má, tak pokud chce rozvíjet nějaké v tomto případě energeticky náročné odvětví na spotřebu energie, tak rozhodně musí ty nové zdroje zajistit a jediné, co máme bezpečně, tak jsou ty obnovitelné zdroje, které řada států, zejména Česká republika, stále využívají ještě málo.
0: Jiří Koželouch, programový ředitel a vedoucí programu Energetika hnutí Duha.
6: Posloucháte Zaostřeno.
0: O zasazení celého projektu do kontextu jsem poprosil kolegu Petra Koukského, který se digitálním technologiím dlouhodobě věnuje v deníku N. Jak významné z jeho pohledu je, že se Česko vůbec chce do něčeho takového zapojit?
10: No, napřed si ujasněme, že opravdu je důraz na to sloveso chce. Ona je to přihláška do soutěže. To, co zatím se stalo, a zdaleka není jisté, že bude Česká republika vybrána. Evropská unie vyhlásila soutěž na vybudování 7 takových velkých datových center. Do každého z nich chce vložit 10 miliard euro z veřejných zdrojů a přilákat další soukromé investice. Čili pokud se tohle povede, tak o tom budeme mluvit jako o realitě. A pokud jde o tu věcnou část otázky, je to věc, kterou je asi hezké v naší zemi mít. Nemyslím si ale, že to je něco zásadního pro náš budoucí technologický rozvoj, pro zaměstnanost kvalifikovanou, pro cokoliv podobného. V tomhle směru je to složitější.
0: Petře, ono už je to možná tak trošku kliše, ale o těch velkých datových centrech, o potřebě výpočetního výkonu pro umělou inteligenci se dneska mluví a píše jako o strategické infrastruktuře srovnatelné třeba s energetikou nebo dopravou. Z vašeho pohledu oprávněně, jestli ano, tak proč a jestli ne, proč ne?
10: Tohle je typ otázky, na kterou nikdy není černobílá odpověď, je to někde mezi. Podle mého názoru to má blíž k tomu hypeu v tuhle chvíli, než k reálné potřebě a srovnatelnosti s něčím, jako jsou dálnice, elektrárny a podobně. Důvod je ten, že nikdo vlastně neví, není si jist, k čemu umělá inteligence v budoucnu bude. Může být, že to bude obrovská věc, která opravdu změní svět a potom je jistě dobré taková datová centra, takové továrny na umělou inteligenci mít třeba i na území svého státu. Ale je taky možné, že ta očekávání jsou značně přehnaná. A v tuhle chvíli se peníze z umělé inteligence nikomu příliš nevracejí. Další věc je, kdo vlastně, i když to bude úspěšné finančně, by z toho měl prospěch, jestli jsme to my, anebo někdo jiný.
0: A může třeba i takové datové centrum, které už se tady u Zbraslavy staví, skutečně pomoct českým firmám, univerzitám a výzkumu? Nebo třeba i tak trošku hrozí, že z něj budou těžit spíš velké zahraniční technologické společnosti, které prostě potřebují koupit nějakou kapacitu?
10: Tak zase dvě faktická upřesnění. Staví se, ale to není to centrum, o kterém tady od začátku mluvíme. České radiokomunikace staví mimo tu evropskou soutěž zcela samostatně vlastní menší datové centrum, výloviště kousíček za hranicí Prahy, poblíž Zbraslavi. A pokud by Česká republika uspěla s přihláškou do evropské soutěže, tak ve stejné lokalitě se bude stavět další větší datové centrum, které budou taky provozovat České radiokomunikace. Ale jsou to dva projekty oddělené. Jedna věc. Druhá věc, zase zpátky k podstatě otázky. Ono se hodně mluví o tom, že takováhle datová centra posílí samostatnost Evropy jako takové a nezávislost na Spojených státech a rozhodně taky na Číně, což jsou dneska ty dvě hlavní velmoci, pokud jde o umělou inteligenci. Není to tak docela pravda, protože Evropa nemá spoustu věcí k dispozici doma, které jsou pro provoz něčeho podobného zapotřebí. Například hned procesory, kterými bude to datové centrum osazeno a na kterých to poběží. To je dneska monopolním výrobcem americká Nvidia. Bez ní se to neobejde. Čili, že bychom tím získali nějakou zásadní nezávislost na Americe, na zdrojích mimo Evropu, to se říct nedá. Totéž je se softwarem. Evropa má dneska jediný model, velký jazykový, srovnatelný trochu aspoň s těmi špičkovými z Ameriky, to je francouzský Mistral. a ten zaostává za tou světovou špičkou. Čili je otázka, co vlastně by se v tom datovém centru provozovalo. Pokud to dopadne tak, že to bude na amerických technologiích, americký software, tak skutečně to nijak zvlášť nezávislost Evropy nezvyšuje.
0: A mě vždycky v téhle souvislosti, Petře, napadá, jestli má Evropa vůbec ještě reálnou šanci tu Ameriku a Čínu v tomhle ohledu dohnat. Neujel už nám ten pomyslný vlak?
10: Ty nůžky jsou rozevřené už příliš. V tuhle chvíli vybudovat v Evropě firmu, jako je Nvidia, nebo Anthropic, nebo OpenAI, prostě nejde. Ty firmy jsou produktem celého ekosystému, který se vytvořil v Americe, zejména v Silicon Valley. Obrovské propojení investičních peněz, kterých v Evropě není zdaleka tolik, univerzit, dobrá ty v Evropě jsou, ale nemají takové finanční možnosti a nepřitahují tolik jako ty na západním pobřeží Spojených států. Obrovské startupové kultury, jednoduššího pracovního práva. Prostě Silicon Valley je unikátní místo kombinací všech těchto faktorů. A vytrhnout jednu firmu, která se bude podobat tamním, dost dobře nejde. Musel by se replikovat celý ten ekosystém a to je v tuhle chvíli opravdu mimo evropské možnosti.
0: Když bychom to shrnuli, tak firma České radiokomunikace za podpory české vlády a také Evropské unie chce do datové infrastruktury docela hodně investovat. Co to může přinést pro domácí a potažmo evropské firmy a instituce?
10: Myslím si, že by je dobré opravdu zdůraznit, že tímhle způsobem nezávislosti na Americe Evropa nedosáhne. Že sice není úplně k zahození, není špatné ta datová centra stavět a budovat, je to užitečná infrastruktura, ale nečekejme od toho žádný zázrak a žádnou spásu. V tuhle chvíli je to tak, že z hlediska využití pro českou vědu a výzkum je skoro jedno, jestli takové datové centrum stojí u nás, nebo v Rakousku, nebo ve Finsku. V rámci Evropy je pořád stejně dostupné, bude k dispozici nejspíš za velmi podobných podmínek a za velmi podobné peníze. Z hlediska čistě technického přenosu dat je to taky vlastně úplně jedno. Čili tohle není rozhodující argument. Rozhodující argument by mohl být, pokud třeba v konstrukci toho datového centra, v jeho provozu, tam je taky hodně co vymýšlet. Pokud by tohle bylo v nějakém smyslu inovativní, experimentální a místní vědci na tom mohli zkoušet přímo na místě svoje nápady a zlepšení, tak to by potom smysl mělo. Připomeňme, že české radiokomunikace navzdory svému názvu nejsou státní společnost. Je to soukromně vlastněná firma americkým investičním fondem. Čili stát ani nemůže zařídit nějaké zvýhodněné podmínky poskytování služeb.
0: Tolik Petr Koupský, odborník na informační technologie z deníku N. Tím končí dnešní Zaostřeno, ve kterém jsme se podívali na rychle rostoucí svět datových center. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje a k poslechu jeho dalších pořadů vás zve Vít Pohanka. Díky, že jste si Zaostřeno poslechli a těším se na slyšenou.
6: Žárovky aneb mladí vědci a vědkyně mění svět. Přemýšlíte někdy o budoucnosti? Jak se změní medicína? Co za nás bude dělat umělá inteligence? Jak zvládneme klimatickou změnu a energetickou krizi? Jak se v tom všem vyznat? Mladých vědců a vědkyň se na výzkumy, ale také osobní motivace a sny ptají popularizátoři vědy Pavla Hubálková a Jan Lukačevič. Žárovky vás přesvědčí, že věda může být váše. Rozsvítí se vždy v neděli po 10:30 dopoledne a po 9:30 večer na Plusu. Vědci, kteří vidí za hranice svého oboru a kteří dokáží vysvětlit i věci nevysvětlitelné. To je Leonardo Plus. Ekonomika, architektura, historie, biologie, vesmír, ale také vztahy mezi lidmi. O tom všem mluví odborníci seriózně, ale především srozumitelně a atraktivně. Ve vysílání Plusu v neděli po 10. hodině a pak na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších
11: Radiožurnál je 6 hodin. A Tereza Tomášková připravila zprávy. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Dvě ukrajinská města, Sloviansk a Kramatorsk, kvůli zhoršení bojové situace změnila status. Fotbalisté Slavie v lize remizovali s Bohemians 2-2 a bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
12: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Novou koncepci armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž Česko mělo poprvé splnit závazek a vydat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při nástupu do funkce loni v prosinci. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
13: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
11: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. V červnu o ní začala jednat Bezpečnostní rada státu. Ukrajinská města Sloviansk a Kramatorsk oficiálně získala status teritoria aktivních bojů, informovala o tom slovianská místní vojenská správa. Dvě strategicky významná města na Donbasu se tak dostala na seznam oblastí bezprostředních bojů a vojenských operací.
14: Ruské jednotky jsou momentálně vzdálené od Sloviansku a Kramatorsku asi 12 kilometrů a postupují. Obě města už jsou v dosahu ruských FPV dronů, včetně těch ovládaných prostřednictvím optického vlákna. Rusko na město útočí i pomocí leteckých bomb KAP. Ukrajinští analytici citovaní informačním webem Euromaidan teď varují před možnou infiltrací ruskými vojáky, k té by mohlo dojít už v prosinci, pokud postup Ruska nespomalí. Sloviansk a Kramatorsk jsou klíčovými městy pro ukrajinskou obranu Donbasu. Jsou součástí takzvaného pevnostního pásu ukrajinského opevnění, který od roku 2014 brzdí ruský postup hlouběji na ukrajinské území. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
11: Tisíce lidí přišli na národní dožínky na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Průvod vedený traktorem se slavnostním dožínkovým věncem vyšel od hlavní brány výstaviště. Cílem oslav v konce sklizně pak byla pivovarská zahrada.
15: Tak je to hezký, že tyhle tradice se nějakým způsobem udržují. Jo, jako jsou dneska staročeský maj, který se dneska vrátili zpátky na ty vesnice a podobné ty průvody.
16: Líčí pan Radim, který přijel na dožínky z Plzeňska. Symbolický věnec přivezli k pódiu v pivovarské zahradě členové souboru Doudleban s vedoucí Vlastou Doležalovou.
17: Si tím připomínáme tradici těch našich předků, jak oni tenkrát slavili dožínky, pletli si ty věnce a vlastně měli radost z toho konce žní.
16: Národní dožínky zakončilo odpoledne vystoupení dechových kapel. Michal Bělský, Radiožurnál.
18: Sport. Slavia remizovala v pátém kole fotbalové šance ligy s Bohemians 2-2. V tabulce je první o skóre před Mladou Boleslaví. Ta porazila Slovácko 2-1 a má, stejně jako Slavia, 11 bodů. Sparta zvítězila na hřišti Artisu Brno 4-0 a Liberec ve Zlíně 1-0. České volejbalistky vyhrály i druhý duel ve skupině domácího evropského šampionátu. Rakousko porazili 3-0 na sety. Dnes večer se Češky utkají se Srbskem a digitální stanice Radiožurnál Sport nabídne zápas v přímém přenosu. A tenistka Sara Bejlek se nedostala do finále turnaje v Cincinnati. Američance Goffové podlehla ve dvou sadách. I tak je to pro Bejlek na turnaji kategorie WTA 1000 nejlepší umístění v kariéře.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D1 na Prostějovsku nehoda a u Šmejkalky uzavírka. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna na Prostějovsku zůstává po noční nehodě zavřený levý pruh. Omezení je za sjezdem na Němčice nad Hanou na kilometru 241,5. Objíždí se vpravo plynule. Na silnici 11 z Bruntálu do Rýmařova se po cestě pohybují krávy, pozor dejte, za Václavovem. U Veselí nad Moravou částí města Milokošť se střetlo osobní auto s vlakem. Nehoda blokuje pruh na železničním přejezdu mezi Veselým a Uherským Ostrohem. A ještě 2 hodiny bude neprůjezdná D1 na Benešovsku, na Brno i Prahu kvůli zkouškám na mostě Šmejkalka. Uzavírka provozidla do 12 tun mezi exity 21 a 34. Jezdí se přes Benešov nebo Čerčany a Kozmice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
12: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Od misky z plísní k Nobelově ceně. Alexandra Fleminga k objevu penicilínu přivedla práce i náhoda. Navštívíme laboratoř, kde to všechno začalo. Na Slovensku pod Malými Karpaty vzniká nejlepší medovina na světě. A věděli jste, že nejoblíbenější německá karetní hra má své vlastní město? V závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry se vydáme do Altenburku, kolébky z Katu. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
12: Reportáže zahraničních zpravodajů.
20: Od narození muže, který změnil moderní medicínu, uplynulo 145 let. Alexander Fleming byl lékař a vědec, jehož objev penicilínu položil základy moderní antibiotické léčby. Jeho práce bez nadsázky zachránila životy stovkám milionů lidí. Flemingova laboratoř, kam se vydal reportér Jaromír Marek, je dodnes k vidění nedaleko londýnského nádraží Paddington.
21: Místnost ve druhém patře londýnské nemocnice svaté Marie je opravdu maličká. Celou jednu stěnu zabírá okno, druhou stěnu dveře. Původně tady skladovali plínky pro sousední porodnici, pak si v ní svoji laboratoř zřídil Alexander Fleming.
22: This is where it all happened.
23: Tady se to vše odehrálo. Podívejte, jak je vše staromódní, zastaralé, zatuchlé a trochu zaprášené. Ale právě jen v takovém místě mohl být penicilin objeven.
21: Říká historik a kurátor muzea Kevin Brown, muž, který patří mezi největší odborníky na život a dílo Alexandra Fleminga. Stůl pod oknem je přeplněný laboratorním vybavením, zkumavkami, mikroskopy, Petriho miskami. Místnost vypadá přesně tak, jako v době, kdy se odehrál převratný objev. Přispěla tomu vlastně náhoda. 3. září roku 1928 se Fleming vrátil z dovolené a zjistil, že v jedné misce vyrostla neznámá plíseň, která hubí bakterie.
23: Vše bylo dílem náhodné kontaminace. Ve sterilních podmínkách by k tomu nedošlo. Někdo proto může namítnout, Fleming měl prostě jen štěstí. Ale to není pravda. Za touto náhodou stála dlouhá odborná práce.
21: Říká Kevin Brown. Místnostka, kde se historický objev odehrál, je tak malá, že se do ní stěží oba vejdeme. Její význam pro moderní medicínu je však obrovský.
23: Ve 40. letech provázeli Fleminga nejmodernější laboratoří v New Yorku. Jeden novinář se ho zeptal, co si o ní myslí, a čekal, že odpoví něco v tom smyslu, jak úžasnou práci by s takovým nejlepším vybavením udělal. Fleming však řekl, no, je to moc hezké, ale tady bych penicilin nikdy nemohl objevit. Je tady až příliš čisto.
21: Alexander Fleming a jeho tým ještě nedokázal penicilin izolovat. To se podařilo až vědcům v Oxfordu o více než 10 roků později. Masová výroba tohoto antibiotika pak začala v roce 1941 ve Spojených státech.
22: But the important thing with Fleming is...
23: Důležité bylo, že Fleming rok po svém objevu, tedy v roce 1929, svá zjištění publikoval. Předvídal, že pokud vyřeší problém, jak penicilin izolovat, bude mít klinické využití. I bez Fleminga by se jistě objevila antibiotika, ale možná ne penicilin. Kdybychom ho ve své době neměli, kdo ví, kdo z nás by dnes žil.
21: Uzavírá Kevin Brown. Není divu, že skotský lékař Alexander Fleming získal za svůj objev Nobelovu cenu. Z londýnské nemocnice svaté Marie, Jaromír Marek, Český rozhlas.
20: V rumunském městě Alba Iulia už víc než 15 let funguje rozsáhlé centrum, které se specializuje na léčbu dětí s různými druhy postižení. Za péčí tam přijíždějí rodiny nejen z Rumunska, ale prakticky z celé Evropy. Tým lékařů a fyzioterapeutů tam každoročně poskytne péči stovkám dětí. Jak vypadá běžný den v centru Maria Beatrice, tak to zjišťoval přímo na místě náš reportér Marek Jakšič.
23: Procházíme vstupními dveřmi obrovského areálu. Za nimi už na nás čeká Sebastian, to je ředitel celého centra. Sebastian nás okamžitě posílá k takové malé bedínce s igelitovými návleky na boty. Je vidět, že tu hygienu opravdu nepodceňují.
1: Projekt Maria Beatrice jsme spolu s manželkou spustili před 15 lety, v roce 2011. Už o rok později jsme otevřeli první centrum věnované předčasně narozeným dětem. Ty začátky byly poměrně náročné, ale dařilo se nám. V roce 2017 jsme proto zahájili výstavbu lékařského kampusu, ve kterém se teď nacházíme. Jeho výstavba ale trvala dost dlouho. S pracemi jsme skončili teprve před 2 lety.
23: Prozrazuje nám Sebastian a ukazuje nám také první část obrovského komplexu. What makes you the greatest difficulty during the treatment?
1: Jako největší problém vidím to, že se některé děti dostanou k odborné péči příliš pozdě. Rodiče se často nejprve za postižení svého dítěte tak trochu stydí a přijdou třeba až po delší době. A to celé to léčení hrozně komplikuje.
23: V centru proto podle Sebastiana pracují i lékaři, kteří se zaměřují na odhalování zdravotních komplikací ještě před narozením dítěte. Přicházíme do jedné z největších místností komplexu, kde je vidět celá řada různých odborných přístrojů. U jednoho z nich sedí holčička, můžou jí být tak 4 roky. Kromě maminky je u ní také jedna z fyzioterapeutek.
2: Cvičíme velmi pozvolna. Je ohromně důležité, aby děti neměly cvičení spojené s bolestí. V momentě, kdy to dítě bude mít spojené s nějakou negativní zkušeností, už se toho přístroje bude bát a celá léčba tak bude daleko náročnější. Je proto lepší postupovat po menších krocích, za to konstantně.
23: Říká mi ošetřující s tím, že přístroj, na kterém právě cvičí ta zmíněná holčička, patří mezi ty vůbec nejvyužívanější. Celé centrum vzniklo z osobní zkušenosti jeho zakladatele.
1: V roce 2008 se nám s manželkou předčasně narodila dcera. Teď je jí 18, nechodí ani nemluví, ale je krásná a chytrá. No a její existence navždy změnila smysl našich životů. Rozhodli jsme se zřídit instituci, kterou jsme si tak moc přáli pro naši dceru v prvních měsících jejího života, kdy to nejvíc potřebovala.
23: Dnes má centrum 40 zaměstnanců. Největší část rozpočtu tvoří jejich mzdy. Většinu rehabilitačních přístrojů se totiž daří získat díky různým darům. Vedení teď připravuje další rozšíření areálu. Má to být ubytování pro rodiny, které za léčbou přijíždějí z větší dálky. To by se mělo povést nejpozději příští rok. Jak ale uvádí Sebastian, je to jen jeden z mnoha ambiciozních plánů, které před sebou centrum má. Bez podobných cílů by to ale prý nešlo.
20: Autora předchozí reportáže, kolegu z naší zahraniční redakce Marka Jakšiče, ještě vítám ve vysílání. Já ti přeji hezký den.
3: Dobrý den.
20: Marku, jak jsi se vlastně do centra Maria Beatrice dostal?
3: Vlastně takovou klikatou cestou, když to řeknu, bylo to přes Rotary Club v Táboře, se kterým jsem už delší dobu v kontaktu. On se dlouhodobě snaží podporovat různé dobročinné projekty. No a jedním z nich je právě to sponzorství projektu Maria Beatrice, které začalo před nějakými asi 10 lety. No a aby se ti členové klubu přesvědčili, že ty vynaložené peníze jdou správným směrem, tak se čas od času do toho rumunského města Alba Iulia vydají a já jsem se k ním připojil. No a přiznám se, že nemám úplně to srovnání, jelikož jsem tam teda byl poprvé, ale bylo tam se mnou hodně lidí, kteří to centrum už v minulosti navštívili a jak sami říkali, to, jak rychle se celá klinika a péče o ty děti posouvají, to je jako neskutečné.
20: Takže ta klinika spolupracuje se zahraničními partnery?
3: Ano, především tedy samozřejmě finančně. Peníze kromě Česka putují také například z Německa, z Itálie nebo ze Spojených států. Pravděpodobně nejdůležitějším partnerem pro celou tu kliniku je Velká Británie. Tamní charitativní společnost Physionet poskytuje centru pravidelně různé zdravotní pomůcky. Za ty roky jich podle ředitele Maria Beatrice darovali přes 3 500. Kromě toho je určitě na místě zmínit také to, že ta organizace pořádá dlouhodobé vzdělávací programy pro pracovníky, kterým předávají zkušenosti britští specialisté. Jak ale vedoucí kliniky při rozhovoru několikrát uvedl, tak odchod Velké Británie z Evropské unie celou tu spolupráci hodně zkomplikoval. Zároveň ale mnohokrát zdůrazňoval, že bez té pomoci ze zahraničí, ať už materiální nebo finanční, by to centrum vůbec nemohlo fungovat.
4: Marku, a o kolik malých pacientů se ta klinika stará?
3: V průměru to vychází na víc než 2000 dětí ročně. O ně se stará přibližně 40 zaměstnanců, ať už fyzioterapeutů nebo lékařů. Je ale potřeba říct, že ty děti se v centru hodně střídají. Často přijdou třeba na jeden, maximálně na 2 týdny. Klinika jim třeba půjčí domů nějaké náčiní a pak už je na rodičích, aby s těmi dětmi cvičili a nějakým způsobem se snažili dosáhnout nějakého posunu. Samozřejmě se vrací na různé konzultace, ale velkou část nechávají lékaři právě na těch rodičích. To je celkově poměrně velké specifikum. Bylo vidět, že ta klinika neslouží jen dětem, ale právě i těm rodičům. Snaží se naučit, jak s těmi dětmi cvičit, jak jim ulevit od nějaké bolesti. A v podstatě celkově, jak se k fyzickému postižení těch dětí nějakým způsobem postavit. To třeba pro mě osobně byla jedna z těch největších nebo nejvíc fascinujících věcí na celém tom centru.
4: Proč?
3: Prostě přijde mi, že třeba když to porovnáme s centry tady v Česku, tak se specializují na tu péči o ty děti a ta péče o ty rodiče už není tak na prvním místě a tady si myslím, že kolikrát se dostává až do popředí, možná víc než ta péče o ty děti samotné.
4: Marko, ty jsi na konci té reportáže zmiňoval, že se chystá rozšíření centra. Jaké je fázi?
3: No, před nějakými asi 2 lety byl z větší části dokončený lékařský kampus, což je takový zásadní milník pro tu kliniku. Momentálně se celé to centrum snaží především zlepšit podmínky právě pro ty rodiče, jak už jsme zmiňovali. Hned vedle kliniky se proto staví takový nový komplex, kde by měly mít rodiny možnost bydlet během pobytu v té klinice. Ptal jsem se i, jestli je plán nějaké rozšiřování třeba personálu, který je vlastně poměrně malý na to, jak je celá ta klinika obrovská. A ten Sebastian, o kterém vlastně mluvím v té reportáži, ředitel celého toho centra, tak říkal, že zatím se s ničím takový nepočítá a důvodem právě jsou ty finance vynaložené na budování toho komplexu pro ty rodiče. Takže je vidět, že i starost o ty rodiny je na prvním místě v tom centru.
4: A dá se vůbec té klinice nějak pomoct?
3: Dá, určitě, samozřejmě finančně. Na webových stránkách jsem našel nějakou možnost darovat menší i větší finanční obnos. To je samozřejmě asi nejsnažší způsob. Ale co mě zaujalo při té návštěvě tam osobně, tak bylo, že se lidé můžou zapojit do takové specifické dražby. V ní se nedraží žádné předměty, ale čas, který lékaři s těmi dětskými pacienty stráví. Když to trošku zjednoduším, tak každá ta minuta je nějak naceněná a tím, jak lidé přihazují vyšší a vyšší částky, tak se konkrétnímu dítěti dostane dlouhodobější a také kvalitnější lékařská péče. Takže to je takový zajímavý způsob, který mě docela oslovil a všechny tyhle detaily se potom samozřejmě dají najít na stránkách celé té kliniky.
4: O rumunském centru Maria Beatrice jsem si povídala s kolegou z naší zahraniční redakce Markem Jakšičem. Já ti za to děkuji. Někdy příště naslyšenou.
3: Naslyšenou.
5: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Od pádu Saigonu letos uplynulo 51 let a od následného sjednocení severního a jižního Vietnamu rovné půlstoletí. Někdejší metropole jižního Vietnamu dnes nese jméno Ho Chi Minhovo město a místní dravá ekonomika ho proměňuje k nepoznání. Mezi výškovými budovami ale zůstávají místa, kde jakoby se čas zastavil v roce 1975. Například v někdejším prezidentském paláci, kde natáčel reportér Ladislav Novák.
7: Už od brzkého rána je Ho Chi Minhovo město plné hlasitých motorek a troubících aut. Mezi skleněnými mrakodrapy voní polévka pho ze silného vývaru. To v sedě na chodnících snídají dělníci, kteří finanční centrum Vietnamu přestavují k modernímu obrazu. Palác sjednocení nabízí příjemné ticho a oproti okolnímu světu se už víc než 50 let téměř nezměnil. Budova má nespochybnitelný evropský ráz, ale modernita 60. let je přizpůsobená asijskému prostředí.
9: Autorem této unikátní stavby je architekt Novietu. Půdorys paláce přizpůsobil tvaru čínského znaku pro štěstí. Stejně tak má svůj symbolický význam každé patro.
7: Říká průvodkyně Chan Ty-min. Do zdí někdejšího prezidentského paláce tak jsou vetknutá slova jako humanita, moudrost nebo prosperita.
0: A třeba čtvrté podlaží má tvar čínského znaku pro ústa. Odkazuje na svobodu slova. Je tam taneční sál a lidé tam při zábavě mohli mluvit otevřeně.
7: Nahlížíme do jednacích sálů nebo místností pro pořádání státních banketů. V pracovně jihovětnamského prezidenta nám paní Chan ukazuje dveře, kterými mohla hlava státu v případě bombardování okamžitě seběhnout do podzemních tunelů. A strach z bombardování byl oprávněný. Letecké bomby srovnaly se zemí v roce 1962 už původní koloniální palác, který stál na tomto místě. Až pak tu vyrostl palác moderní a i na něj po 13-leté pauze znovu dopadly další nálože. Za pozdějším útokem stál pilot Nguyen Thanh Chung.
0: Byl to člen komunistické strany, ale zároveň působil jako spící agent v jihovětnamském letectvu. 8. dubna 1975 se svým letadlem schodil bombu tady přímo nad nás, nad centrální schodiště, kde udělal díru do stropu.
7: Pokus pilota příliš škod nezpůsobil, ale za symbolický útok na sídlo moci je socialistickou zemí oslavovaný dodnes. V paláci, který se pokusil zničit, má fotku a pamětní desku. A podle průvodkyně Chan se dodnes těší dobrému zdraví. Ani ne měsíc po bombovém útoku si 30. dubna cestu k paláci kovovými branami prorazily severovětnamské tanky. Následně byla podepsaná kapitulace. Od té doby tu zásadní stavba vietnamských dějin stojí jako doklad konce koloniální éry, doklad sjednocení Vietnamu a zakonzervovaná připomínka válečného vítězství Rudého severu nad saigonskou vládou. Z Ho Chi Minhova města Ladislav Novák, Český rozhlas.
20: Když se řekne světově proslulý alkohol, asi málo koho napadne medovina ze Slovenska. Přitom právě pod Malými Karpaty se vyrábí medoviny, které několikrát získaly titul nejlepší na světě. Naše zpravodajka na Slovensku Bára Vránová se vydala zjistit, proč se medovině daří právě tam.
6: Smolenice nedaleko Trnavy. Na první pohled úplně obyčejná obec, jakých jsou na Slovensku tisíce. Pár domů, kolem louky rozkvetlé, pole, vzadu je taky les. A právě na tomto docela obyčejném místě Pavol Kudláč a jeho dva kamarádi vyrábějí medovinu, která nejenže uspěla ve světové konkurenci, ona ji dokonce překonala a můžeme tedy říct, že tady vzniká nejlepší medovina na světě.
8: Jednak je to tým, že máme výborné medy, to je spoločné aj u vás. Tie medy sú proste vynikajúce, lebo tá príroda je veľmi bohatá na to kvetenstvo. Takže buď sú to také zmiešané kvetové medy, máme aj lesné medy na Slovensku, povedzme tam, kde je viacej lesa, kde sú ihličnaté stromy. Tu je taký typický repkový med, slnečnicový a lipový, z takých zaujímavejších. No a z toho, keď sú vynikajúce medy, je aj vynikajúca medovina.
6: Malé Karpaty jsou známé hlavně vínem, jenomže i včelařina tady má dlouhou tradici. Pavol Kudláč se k tomuto řemeslu dostal už jako školák díky kroužku.
8: Možno to byla víc exotika, alebo prostě dobrodružstvo, alebo túžba zkusit něco také nevšedné, protože byl hasičský kroužok, športový, taký, onaký, výtvarný. Ale ty včelářské kružky to nebylo zase všade, takže jsme tam jednoducho išli.
6: Jenže časem je přestal zajímat jenom med.
8: Tak jsme si povedali už v celkom rannom veku, nazvem to tak, jsme si povedali, že a čo tá medovina? Ako to chutí? Však se to vyrábá v tých knižkách včelářských, jsme to načítali, že však voda, med, kvasinky, počkáme si, dozrejeme, alebo keď nepočkáme, nemusí ani tak dlho zrieť, hlavne, aby sme koštovali.
6: Dnes jejich medovina sbírá ocenění po celém světě. A to, jak vzniká, mi Pavol Kudláč ukazuje přímo mezi obrovskými nerezovými tanky.
8: Med privezieme, väčšinou ho ešte musíme dať do termokomory, aby sme zo skryštalizovaného medu spravili tekutý, potom ho prečerpáme do tých nádob, tam ho zmiešame s vodou na 1 liter medoviny, jde takmer pol kila medu.
6: Pak následuje fermentace, což je podle Pavla velmi zásadní součást celého procesu, protože právě tomto momentu se rozhoduje, jak to s medovinou vlastně dopadne a velmi záleží na vybraných kvasinkách.
8: Je to jedno, jaká kvasinka tam pracuje. My jsme vyskúšali 34 druhou, až ta 35. sa nám podarila a s tou teraz vyrábame medoviny, ktoré môžu byť ale naozaj veľmi širokej škále. Pri medovine je povolené okrem medu a vody aj byliny a koreniny a tých je tiež celkom slušná škála.
6: Medovina pak na závěr zraje v dubových, takzvaných barikových sudech, což jsou vlastně sudy třeba po víně nebo po whisky, které jsou uvnitř navíc vypálené, úplně spálené. A je to kvůli tomu, že takto upravené dřevo dodá medovině jednak tmavší barvu, ale hlavně různé chuťové tóny, od vanilky přes čokoládu až třeba po kokos.
8: Všeobecně platí o medovine, že čím bližšie zreje, tým je jemnejšia. Medovina alebo výroba dobrej medoviny by mala trvať aspoň ten rok. V týchto menších sudoch tie špeciály sú ešte archívnejšie, rok, dva, tri, ako sa nám ktorá vyvinie a podarí.
6: Ročne Pavol Kudláč vyrobí asi 100 000 lahví medoviny. Recept na tu nejlepší, na tu oceňovanou si samozrejme pečlivě střeží a neřekne ho ani vlastnímu bratrovi, ktorý má vlastní včelařství ve vedlejší obci. Zároveň ale není dôvod, aby si v rodine vymieňovali know-how, pretože práve bratrova medovina získala titul nejlepší na svete pred pár lety. Taky. Ze Smolenic Bára Vránová, Český rozhlas.
20: V Německu ji hrají miliony lidí a její kolébkou je durinský Altenburg. Právě tam vznikla karetní hra Skat, která se stala součástí německé kultury. Náš spolupracovník v Německu Pavel Polák nás teď do města karet zavede.
18: Altenburg na první pohled nepůsobí nijak výjimečně. Má historické centrum, zámek, klidné ulice. Možná byste ho bez povšimnutí minuli, jenže Altenburg výjimečný je. Právě tohle durinské město dalo Německu hrací karty. Tony János Krause je kulturní antropolog a kurátor muzea hracích karet v Altenburgu.
10: Pro Altenburg mají hrací karty mimořádný význam. Vyrábějí se tady už víc než 500 let. Nejstarší dochovaná karta pochází z roku 1509, takže víme, že nejpozději od té doby se ve městě vyrábějí. A tato tradice pokračuje dodnes. V Altenburgu stále funguje továrna na výrobu hracích karet.
18: Karetních her byla tehdy stejně jako dnes celá řada. Ovšem jen jedna udělala v Altenburgu a pak i v celém Německu velkou díru do světa. Jaká že to hra je, se dozví poměrně rychle každý, kdo se projde centrem města. Tam na vrcholu jedné kašny sedí chlapci, kteří hrají karty. Nehrají pokr, ani mariáš nebo prší. Co hrají, je skat, který možná v Česku tolik známý není. Za to v Německu je to karetní hra číslo jedna.
10: Skat je poměrně složitá hra, ale není založená na náhodě. Je to především hra strategie. Hrají je tři lidé, dva proti jednomu. Po rozdání karet následuje licitace, při které hráči odhadují sílu svého listu. Ten, kdo věří, že má nejlepší karty, pak hraje sám proti zbývajícím dvěma a snaží se získat co nejvíce bodů. Jeho soupeři naopak spolupracují, aby ho porazili.
18: Skat vznikl na začátku 19. století. V jednom altenburském klubu se scházeli místní úředníci a vzdělanci.
13: Und die haben eigentlich Tarok gespielt, das ist ein altes
10: Hrávali spolu opravdu často. Původně hráli Tarok, starou italskou karetní hru. Postupně z různých karetních her přebírali jednotlivé prvky a skládali z nich novou. Skat tak nevznikl jako dílo jednoho člověka. Vyvíjel se postupně a zrodil se spojením pravidel několika různých her.
18: Tak vznikla hra, ve které nerozhoduje jen štěstí, ale především taktika. V roce 2016 byl skat oficiálně zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví Německa. Není to jen hra, je to součást každodenního života. Podle odhadů hraje skat 20 až 25 milionů Němců, tedy více než třeba fotbal. Hodně štěstí nejen ve hře přeje z Altenburgu Pavel Polák, Český rozhlas.
20: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
14: Zajímá vás, jestli hosté pro a proti gestikulují, když se hádají? Nebo výraz hosta, kterého se ptá Barbora Tachecí v Osobnosti Plus? Tak odebírejte příspěvky na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Podívat se můžete i na záznam rozhovorů z Interview Plus nebo na úspěšný podcast Chyba systému. Názory na vysílání Plusu můžete napsat také na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Sociální sítě Českého rozhlasu Plus jsou tu, když chcete vidět proč. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr.
15: Radiožurnál 6 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková a zprávy.
11: Česko přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první letošní půl rok jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešili víc než za celý minulý rok. Od loňska je navíc možné se proti rozhodnutí odvolat. Případem se pak zabývá Nejvyšší soud nebo Nejvyšší správní soud. Ministerstvo spravedlnosti

0: Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce. Na náměstí je navíc vysazených 30 nových stromů. Sport. Fotbalisté pražské Slavie remizovali v Šancelize po druhé za sebou. Z Bohemians hráli 2-2. V čele tabulky je Slavia jen o skóre před Mladou Boleslaví, která porazila Slovácko 2-1 a má 11 bodů, stejně jako slavisté. V dalších zápasech pátého kola Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka ve Zlíně a uzavírka na dálnici D1 na Benešovsku. Na dálnici D1 v úseku z Ostravy do Brna za sjezdem na Němčice nad Hanou už odklidili z levého pruhu přívěs. Kilometr 241,5 zůstává tam zavřený levý pruh, úsek ještě uklízí, jede se pravým pruhem a po krajnici plynule. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati spadl na cestu strom, překáží na výjezdu z města do Otrokovic u odbočky na přímou ulici na úrovni hypermarketu Albert blokuje pravý pruh. Ještě připomínka objízdných tras obousměrně zavřené D1 u Šmejkalky. Autem do 12 tun se objíždí úsek mezi exity 21 a 34 přes Benešov, Soběhrdy a Kozmice. Těžšími vozidly mezi exity 21 a 90 po trase Votice, Tábor a Pelhřimov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Na koupání to dnes asi ještě nebude, i když předpověď počasí slibuje slunečný den, ale teploty ty budou za těmi typicky letními ještě zaostávat. Většinou naměříme od 17 do 22 stupňů, na jihu Moravy do 25. To se ale změní už uprostřed příštího týdne, kdy se oteplí i nad 30 stupňů. Takovým nejteplejším dnem by měl být čtvrtek, u kterého je u předpovědi napsaná dokonce číslovka 32. Ta radost z teplého a slunečného počasí ale bude trvat relativně krátce, protože už v pátek se začne od západu obloha zatahovat a opět musíme počítat s přehánkami a místy i bouřkami. Přehánky pak předpověď slibuje taky na sobotu a neděli, tedy poslední prázdninový víkend. A ten závěr prázdnin tak bude spíš deštivý s teplotami kolem 29 stupňů. Na jeho východě ale naměříme až 33. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
4: Události ve španělské Seutě, byť už snad sklidněné, budou ještě nějakou dobu rezonovat. O jednom prostořekém ruském bankéři, anebo v Iránu vládne už půl roku bytost, o níž nikdo nic neví. To jsou témata vybraných příspěvků sobotního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
1: Názory a argumenty.
4: Situace ve španělské Ceutě na severu Afriky zdá se už je klidnější. Úřady v Madridu teď trápí především otázka, jak naložit se stovkami lidí, kteří v Ceutě zůstávají a jež podle španělských zákonů není možné deportovat zpátky do Maroka. Širší důsledky červencové migrační vlny budou v Evropě nejspíš rezonovat ještě dlouho. A více v komentáři evropského analytika Českého rozhlasu Plus Viktora Daňka.
5: Naprostá většina z až 80 tisíc lidí, kteří se do Ceuty dostali při červencové migrační vlně, se jak známo spěšně vrátila zpět na marocké území. Zjistili, že je očekávané vlídné přijetí nečeká a že jim kvůli novému migračnímu paktu EU nejspíš nebude ani umožněno žádost o azyl vůbec podat. Ani spekulace o možném opakování vlny se zatím nepotvrdily. V exklávě však dál zůstávají tisíce lidí. Podle údajů španělského ministerstva vnitra je mezi nimi nejméně 2,5 tisíce dětí a mladistvých. Charitativní a lidskoprávní organizace mluví o téměř dvojnásobném počtu. Přesné údaje zatím nejsou k dispozici, dokud je úřady nezanesou do evidence. Jejich další osud zůstává nejasný. Do Maroka je podle španělského imigračního zákona vrátit nelze. Nezletilí bez doprovodu totiž automaticky získává

0: mají v zemi nárok na ochranu. Podle zmíněné normy by se o ně nyní měl postarat místně příslušný úřad na ochranu dětí. To však zjevně není v jeho možnostech. Ubytovací kapacita v Soutě pro takové případy počítá s necelou 30 míst. Většina dětí a mladistvých tak dosud přespávala na pláži a ulicích mimo péči a dozor úřadů, kde se sami stávají obětí kriminality. Španělské úřady evidují od konce července nejméně 10 případů znásilnění. Za pomoci nevládních organizací a dohledu španělské policie se stovky lidí v posledních dnech přesouvají do provizorních stanových městeček. Dočasné kapacity by měly postačit pro až 5000 lidí. Madrid po Soutě požaduje, aby pro část z nich vytvořila dlouhodobé kapacity a současně vyjednává o přesunu nejzranitelnější části do pevninského Španělska. Prozatím je řeč o 500 migrantů, převážně jde o mladé dívky. Vysoký počet mladistvých žen mezi příchozími vyvolává podezření, zda se nestaly obětí zločineckých sítí, které do Evropy dovážejí nezletilé migrantky za účelem prostituce. Jeden takový gang, který působil na Kanárských ostrovech, španělská policie rozkryla v polovině srpna. Přesouvání migrantů ze Ceuty do pevninské Evropy, byť ze zjevných humanitárních důvodů, ale pro Španělsko představuje nemalý problém. Zmíněné ustanovení, které automaticky přesouvá odpovědnost na španělské úřady, je trnem v oku jiným zemím Evropské unie. Podobně jako kontroverzní španělský program pro legalizaci pobytu netrestaným migrantům, kteří do země dorazili v minulosti a pobývají v ní dlouhodobě bez právního nároku. Na Madrid roste tlak, aby do Maroka navrátilo bez výjimky všechny, kteří hranice Ceuty překonali nelegálně. Levicovou vládu premiéra Pedra Sáncheze kvůli tomu ostřeluje tamní pravicová opozice, která se téma snaží využít pro blížící se parlamentní volby. Průzkumy přitom zatím dávají pravici slušnou šanci Sánchezovu vládu příští rok odstavit od moci. Manévrovací prostor španělské vlády je omezený. S vymáháním zmíněného zákona má Španělsko zkušenosti. Ceuta si totiž podobnou situací prošla i před 5 lety. Při tehdejší vlně se do města dostalo zhruba 1200 dětí a mladistvých bez doprovodu. Většinu z nich úřady vrátili zpět do Maroka. Španělské soudy však postup vyhodnotili jako nezákonný a tehdejšímu guvernérovi Ceuty zakázali na 9 let působit ve veřejných funkcích. K tlaku na Španělsko se teď navíc připojila i Evropská komise. Její mluvčí uvedl, že unijní exekutiva očekává návrat do Maroka všech, kteří hranice Ceuty překonali ilegálně, tedy včetně mladistvých. Sánchez tak musí řešit složitý bolehlav, který ho bude zřejmě provázet až do voleb. A jelikož voliči v příštím roce budou rozhodovat o příštích vládách i ve Francii, Itálii a dalších zemích, v nichž řešení migrace zůstává citlivou otázkou, těžko očekávat, že by se Španělsko mohlo vymanit z dosavadní názorové izolace, do které Sánchez zemi zavedl. Události v Ceutě potvrdily, že většina zemí Evropy je zajedno, že unijní migrační a azylová politika má být tvrdá, ba přímo nelítostná. A unijní migrační pakt k tomu poskytuje nástroje. Znovu ale také ukázali, že jde o komplexní problém s mnoha odstíny, na který jednoduché řešení neexistuje.
1: To byl Viktor Daněk, analytik Českého rozhlasu pro evropské záležitosti. Říkat dnes v Rusku nahlas, že prezident žene zemi do krize, je jednoznačně tabu. A jeden bankéř může být rád, že dopadl, jak dopadl. Téma komentáře Ondřeje Soukupa, redaktora Českého rozhlasu.
2: Vyhazov na minutu dostal hlavní ekonom ruské státní banky VEB Andrej Klepač, jeden z nejuznávanějších ruských makroekonomů. Podle zdrojů serveru Diebel příkaz k jeho propuštění přišel přímo z nejvyšších pater Kremlu. Důvodem bylo jeho vystoupení na ekonomickém klubu při ruské burze, které jemně řečeno spochybňovalo teze Kremlu o tom, že v ekonomice je vše v pořádku a porážka Ukrajiny je nevyhnutelná. Někteří mohou říct, proč se tím vůbec zabývat. Jenže Andrej Klepač není jen tak někdo a banka VEB, která ho zaměstnávala jako hlavního ekonoma, není jen tak nějaká banka. VEB je odpovědná za takzvané národní projekty Kremlu a má status Národní korporace pro rozvoj. Sám Klepač byl v letech 2008 až 2014 náměstkem ministra pro ekonomický rozvoj, zodpovědným za makroekonomické prognózy, a stejným tématem se zabýval i v bance VEB. Co tedy Klepač řekl, že si vysloužil okamžitý vyhazov? Především prohlásil, že Rusko nemůže vyhrát opotřebovávací válku s Ukrajinou, kterou podporuje Západ. Náklady ruské ekonomiky v důsledku západních sankcí, ukrajinských úderů na přístavy, infrastrukturu, chemické závody a rafinerie se zvětšují a Rusko podle něj stále více zaostává za světem ve vývoji technologií. přičemž zaostává nejen za Spojenými státy a Čínou, ale v některých oblastech i za Ukrajinu. V této opotřebovávací válce nevyhrajeme. Máme iluzi, že na Ukrajině se všechno zroutí. Nezroutilo se a nezroutí se. Naše náklady rostou. Pokračoval Klepač, podle kterého ruská ekonomika bude růst maximálně mezi 1,5–2%. Dnes již bývalý hlavní ekonom Webu prohlásil, že dříve nebo později to povede k sociální krizi, přičemž v okamžiku, kdy nikdo nebude čekat. Ale nikdo neočekával ani únorovou revoluci. Lenin v prosinci 1916 psal, že my se toho nedožijeme, ale o několik měsíců později se toho dožil. Situace v Sovětském svazu roku 1991, kde jsme šli dlouho a postupně a všichni chápali, že směřujeme ke krizi, ale nebylo fatálně nevyhnutelné, že se Sovětský svaz rozpadne, řekl Klepač. Zmírnil hned své tvrzení s tím, že neočekává zhroucení ruské ekonomiky a státu, ale zásadní zaostávání. To by ovšem nejspíš nebylo nic tak zásadního. Lidé z ekonomického bloku vlády si mohou čas od času dovolit výroky upozorňující na dopady politiky Kremlu. Ostatně jsou to oni, kteří nesou výraznou zásluhu na tom, že Rusko úspěšně překonalo světové ekonomické krize, pandemii covidu a vydrželo i dopady západních sankcí na začátku velké války na Ukrajině. A Putin to dobře ví a oceňuje. Jenže Klepač hovořil také o tom, že Kreml se místo na makroekonomická čísla mnohem více dívá na sociologické průzkumy, které v posledních měsících nedělají Vladimiru Putinovi radost. Nedovedete si představit míru neúcty ke statistice ze strany nejvyšších představitelů. Nebudeme je jmenovat, řekl Klepač. A tím jeho kariéra skončila, protože naznačovat, že sám ruský prezident žene zemi do krize, je jednoznačné tabu. A může být rád. Mohl dopadnout podstatně hůře.
1: U mikrofonu byl Ondřej Soukup. Jak dlouho může existovat a fungovat režim, jemuž vládne osoba, která je půl roku zcela skrytá okolnímu světu a není dokonce jisté, jestli je vůbec ještě naživu? Řeč bude samozřejmě o Iránu a slovo má publicista a komentátor Jefim Fishtein.
3: Žijeme ve světě, kde nepravidelností a odchylek od normálu je více než samotných normálních stavů. Nevýjimečné jevy si nestíháme zvykat. Když mluvíme o autoritářských režimech, máme za to, že na vrcholu vertikály moci se musí nacházet nějaká konkrétní osoba, nějaký vladář, mocnář, zkrátka nějaký živý autoritář. Příklad současného Iránu dokazuje, že ani to už není podmínkou. Uplynulo půl roku, co tomuto důležitému státu vládne bytost, o níž nikdo neví nic, ani to, jestli vůbec existuje. S vnějším světem ta bytost komunikuje pomocí psaných prohlášení, které čistě teoreticky mohou být sesmolany kýmkoliv. Prý byl při leteckém náletu zraněn a má znetvořenou tvář. Ale znamená to snad, že nemůže vydat ani hlásku a musí sdělovat své názory pomocí televizních hlasatelů? V posledních dnech byli jménem nejvyššího vůdce Močtady Chamenejho, zvaného v perštině Rahbar, učiněny četné personální přesuny a výměny v silových strukturách. Mělo by to teoreticky svědčit o tom, že státní aparát uznává jeho moc, co by legitimní zdroj kádrových změn. Jenže je tu jeden zádrhel. Ve hře se míchají výlučně staré karty. Nové tváře se vůbec neobjevují. Někteří znalci vyslovují podezření, že si vojenští velitele a potentáti pouze vyměňují pozice a šarže, aniž by kdo ty přesuny posvětil ze zhora. Zdá se, že jediným smyslem všech pohybu škatulat je zachovat rovnováhu sil, jak se utvořila po americko-izraelských úderech z doby před klidem zbraní, vyhlášeným před 60 dny. Země nyní čelí obrovskému množství neřešených problémů. Počínaje raketově stoupající inflaci, nebetyčnou drahotou a nedostatkem spotřebního zboží a elementární pitné vody a ozbrojenou vzpourou kurdských kmenů konče. Nikdo ty problémy neřeší. Nikdo nestanovuje žádný výhled rozvoje iránské společnosti. Jakoby Iráncům bohatě postačil nehybný stav, ani mír, ani válka. A děj se vůle boží. Hlavně nerozhoupat člun. Přirozenou povinností vůdce by bylo naznačit kýžený směr vývoje a za tím účelem nějakou mocenskou skupinu upřednostnit a jinou naopak upozadit. Jenže právě to se neděje. Všechna prohlášení anonymního močtaby jsou stylizována tak, aby každá mocenská skupina v nich mohla najít něco přijatelného a použitelného pro sebe. Ve výsledku lidé demonstrující proti jakýmkoliv jednáním s Američany mávají vlajkami s podobiznou Rahbara a stejně tak činí i ti, kteří jednání podporují. Rahbar močtaba je všude a tím pádem není nikde. Nemůže nikoho rozčarovat, ještě není nikde k nalezení. Na jeho autoritu se odvolává každý, leč jeho vůle nikoho k ničemu nezavazuje. Z živé osoby se stalo pouhé politické znaménko. Otázkou je, jak dlouho takový režim může existovat a nakolik bude funkční. Jednou nejspíš generálové budou muset veřejně ukázat to, co z vrchního vůdce zbylo, pokud něco zbylo. Případně uznat, že celou dobu obyvatelstvu lhali.
1: U mikrofonu byl Jefim Fištejn.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Následující jako obvykle na konci týdne repríze vybraných komentářů, které jsme během něho vysílali, ale někomu mohli samozřejmě uniknout. Představa, že díky různým opatřením postaví velké firmy víc bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než doposud, se nemůže uskutečnit ve světě, kde byty slouží jako investiční komodity. Téma komentáře publicisty Petra Holuba.
5: Člověk to může zažít, když na rekonstrukci najme neschopnou firmu. Stavby vedoucí vystupuje s nekonečným sebevědomím. Nedokáže však zajistit pracovníky ani materiál a musí být stále upomínán. Nakonec oprava trvá půl roku místo dvou měsíců. Nejhorší na tom je vědomí, že člověk vydá na milost tomu, o kom dobře ví, že svou práci nedělá dobře. Bohužel stejné to je v sektoru bytové výstavby a nejde přitom o jednotlivé stavební firmy, ale o celý systém. Naposled tento smutný fakt připomněla zpráva, že úroková sazba nových hypoték vyrostla v červenci na 4,9% podle Hypomonitoru, podle Hypoindexu dokonce na 5,4%. Tím se potvrdil fakt, že se úroky u hypoték vrátily na úroveň, kde byly v časech velké inflace a o níž jsme si mysleli, že se už nikdy nevrátí. Je pravda, že sami bankéři si nemohou stěžovat, protože lze očekávat, že objem úvěru letos překročí dosavadní rekord roku 2021 a přiblíží se k hodnotě 500 milionů korun. Stěžovat si nemohou ani realitní či stavební magnáti. Před 5 lety se hypoteční trh dostal ke srovnatelně velkému obratu jako letos, jen díky tomu, že bylo poskytnuto o polovinu víc úvěrů než letos. Z toho se dá usoudit, že také ceny bytů za 5 let vyrostly o polovinu. Těžko dnes říct, kdo před lety rozhodl o tom, že se trh s byty vystaví na základech hypotečních úvěrů a že výstavbu převezmou developerské firmy, od kterých se pak budou dostavěné byty za peníze z úvěru nakupovat. Byla to chyba, protože tím vyloučil z možnosti sehnat bydlení nejméně třetinu chudší populace a statisíce rodin odsoudil k nekonečnému splácení částky, která je nominálně 2x vyšší než samotná cena bytu. Zároveň tím zajistil vysoké zisky velkým finančním a stavebním koncernům. A zřejmě nešlo o chybu jednoho člověka či jedné vlády. Představa o tom, že si každý může koupit byt stejně snadno jako například automobil, byla svého času dost populární na to, aby ji nepříliš prozíraví politici nechtěli uskutečnit. Červencové navýšení sazby u hypoték připomnělo, že v dohledné době to lepší nebude. Je pravda, že nová vládní koalice překopala stavební zákon a příslušnou novelu už projednává Senát a také je pravda, že zmíněná novela má zjednodušit povolovací řízení pro výstavbu velkých bytových komplexů. Něco se dělá, to je dobře. Ovšem vize, že díky tomu velké firmy postaví víc bytů, které pak budou prodávat za nižší cenu než dosud, se nemůže uskutečnit v reálném světě a zvlášť to není možné v takovém světě, kde byt slouží jako investiční komodita. Jenže stejně jako u rekonstrukce domu prováděné neschopnou firmou se s tím nedá nic dělat a společnost se musí na dané podmínky adaptovat, i když to znamená snížení životních standardů. Druhou možností je revoluce, to je v případě nespolehlivé firmy její výměna. U nekvalitního systému bydlení pak nějaký revoluční převrat, do kterého obvykle patří velké daňové změny, mohutné veřejné investice. V Berlíně se dnes mluví dokonce o vyvlastňování. Jak radikální změnu si vynutí tuzemská veřejnost, to bude mimo jiné záležet na tom, kam se křivka dokumentující úrokovou sazbu hypoték posune v příštích měsících.
1: Říká Petr Holub. Za několik týdnů bez pochyby poprvé zvítězí v zemských volbách krajně pravicová Alternativa pro Německo a dost možná bude mít dokonce zemského premiéra. A o tom, proč AfD ovládla někdejší NDR, hovoří Pavel Polák, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu a také České televize v Německu.
6: Letošní září se stane milníkem německé politiky. Postarají se o to země bývalého východního Německa. Z kraje měsíce Sasko-Anhaltsko, ke konci pak Mecklenbursko-Přední Pomořansko. Zbytek Spolkové republiky, hlavně ten západní, se bude nevěřícně divit, jak je možné, že tato strana, která se od roku 2015 postupně radikalizuje, která je v hledáčku německé kontrarozvědky kvůli extremismu a která má za sebou dlouhou řadu afér a skandálů, má na východě Německa tak silnou podporu. Bude se opět připomínat, jak jsou východní Němci rozmazlení, že po sjednocení země dostali všechno na zlatém podnose, že jejich rozbitou a zanedbanou zemi dalo dokupy tehdy bohaté západní Německo, že jejich opravená nádraží a silnice často vypadají lépe než ty na západě. Místo očekávaného vděku tedy jen remcání, které na západě Německa mnohé vytáčí. Kdo bude chtít vysvětlit motivace východoněmeckých voličů, bude odkazovat na frustraci ze sjednocení, propouštění, likvidaci východoněmeckých firem, přehlížení ze západu, bude odkazovat na pocit občanů druhé kategorie, které někdo pořád o něčem poučuje. To, co popisuji, je obsah vnitřní německé diskuze, je to probíhající reflexe jejich sjednocení, které nebylo a není snadné. Zářijové zemské volby budou podle mě stále jasnějším důkazem, že lidé na východě Německa mají současného establishmentu už plné zuby. Tradiční strany poslední dekádu ztrácejí na východě vliv takovým tempem, že už téměř nedokáží vládnout. V Braniborsku vládne sociální demokracie SPD spolu s konzervativní CDU jen díky přeběhlíkům z levicové BSV. Je to slepenec stran, které jsou si programově cizí. Podobné je to v Sasku, kde je menšinová vláda CDU a SPD, která si hledá podporu střídavě u stran Die Linke, Zelených nebo BSV. V Durynsku není stabilní vládní většina už od roku 2020. CDU, SPD a BSV udržují křehkou rovnováhu proti AfD, která má nejvíce mandátů. Co to znamená? Že Alternativa pro Německo už dávno získala východ Německa a letos v září to potvrdí tak, že už o tom nebude moct pochybovat vůbec nikdo. AfD uchopila stále sílící pocit, že všechno jde takzvaně do kopru a že s tím strany, které jsou průběžně u moci, vůbec nic neudělaly. Proto si lidé na východě Německa stále více přejí změnu, kterou AfD slibuje. Kromě toho také AfD velmi dobře oživila cosi, co se dá nazvat novou východoněmeckou identitou. Není to přivolávání komunistické diktatury, je to snaha dát lidem na východě pocit, že mohou být na sebe hrdí a že zdaleka ne všechno bylo v NDR špatné. Lídři zemských AfD proto pořádají spanilé jízdy na motorkách značky Simpson, mluví o tom, že skutečné a autentické Německo je na východě, kde se nosí národní hrdost a kde se lidé za svou vlast nemusí stydět. Ponechme stranou, jestli AfD dokáže naplnit sliby, kterými láká své voliče. To se může ukázat třeba už v Sasku-Anhaltsku, kde AfD sahá po absolutní většině a tím pádem i jednobarevné vládě. Neohnutelným faktem ale zůstane, že tradiční demokratické strany po více než 3 dekádách u moci východní Německo prakticky ztratily. Hledat vinu u voličů by teď byla velká chyba.
1: U mikrofonu byl Pavel Polák. No a úplně na závěr ještě komentuje Julie Hrstková z Hospodářských novin relativitu pojmu levné potraviny.
7: Ceny potravin a nealkoholických nápojů klesly v červenci meziročně o více než 3% a proti červnu o necelé 0,5%. Jak dále uvedli statistici, největší slevu mohli spotřebitelé zaznamenat v případě másla, mléka, kuřat či mouky. Ředitel sekce měnové České národní banky Petr Sklenář k tomu dodal, že pokles cen je mimořádný. U některých mléčných výrobků ceny klesají i na 15-letá minima. Šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pak přispěchal s vysvětlením, že se spotřebitelé nemusí bát o osud výrobců potravin. Ti se prý dostanou na svoje výrobní ceny. Zlevnění potravin je prý důsledkem konkurenční války obchodníků a lidé na ní mohou jenom vydělat. Na rozdíl od ekonomů, spotřebitelé nemají pocit, že by něco dlužili potravinářům v jakékoliv fázi obchodního řetězce. Určitě zaznamenali, že je situace lepší než dřív. Třeba v roce 2023 dosáhlo Česko na v uvozovkách fantastický rekord, kdy se ocitlo ve skupině zemí s nejrychlejším tempem zdražování potravin v rámci Unie. Tato extrémní vlna zdražování potravin přinesla českému agrokomplexu, tedy zemědělcům, výrobcům potravin i nadnárodním obchodním řetězcům rekordní ziskovost, která v mnoha ukazatelích dokonce předstihla průměr ostatních zemí Evropské unie. Ceny z rekordních hodnot začaly padat už loni a nyní tento pokles pokračuje. To je skutečně skvělou zprávou až na to, že to nic nevypovídá o tom, nakolik jsou potraviny levné či drahé vůči příjmům. Je určitě skvělé, že se například máslo dá nyní v českých obchodech pořídit nikoli za 80 korun, ale v akci třeba i za 30. Pokud ale člověk vyjede pár kilometrů za hranice do Německa, záhy zjistí, že u sousedů, kde je průměrná mzda více než dvojnásobná, stojí v akci to samé máslo 1 euro, tedy necelých 25 korun. Když se podíváme na poměr výdajů domácností za pití a jídlo mimo restaurace, ocitá se Česká republika mezi dražšími zeměmi Unie. V roce 2025 podíl nákupu jídla a pití mimo restaurace činil skoro 16% z celkových spotřebních výdajů Čechů. Oproti tomu Němci utratili za domácí nákupy potravy necelých 12%, Rakušané pak dokonce jen 10%. Návrat potravinové inflace proto ekonomové očekávají nejpozději v průběhu podzimu či na začátku zimy. Vzhledem k historii nelze předpokládat, že by se růstu cen potravin Česko vyhnulo. Stávající pokles potravinové inflace je tak nutné brát spíš jako anomálii. A co se týká spotřebitelů, jejich radost z výhry na drahý másle může trvat kratší dobu, než jakou máslo potřebuje k tomu, aby se dalo lehce namazat na chleba.
1: Repríza středečního komentáře Julie Hrstkové uzavřela sobotní názory a argumenty a ze studia Českého rozhlasu Plus se loučí a příjemný zbytek víkendu přeje Ondřej Konrád.
4: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
8: Dobré ráno, je 7 hodin. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
9: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Fotbalisté Slovácka prohráli v lize v Mladé Boleslavi 1-2 a bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky, teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
9: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíc napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
10: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
11: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
10: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
12: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
10: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
9: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelit i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku.
13: Zelenský zopakoval, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby se mohla efektivně bránit balistickým raketám. Francouzského prezidenta telefonicky informoval o následcích nejnovějších ruských úderů. Moskva raketami i naváděnými drony v podstatě denně útočí na ukrajinská města. Naopak terčem ukrajinských úderů se v poslední době staly logistické sklady internetových obchodů v hloubi Ruska, které prodávají tzv. Zboží dvojího užití. Kupuje a využívá ho taky ruská armáda. Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Velmi málo vody teče taky Litavou v Rychmanově. Některé menší toky už vyschly úplně, například Bílý potok, Kuřimka nebo Bobrava. Archeologové našli v Brně v místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů, stromů, větví a trámů. Lidé ji před staletími vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého období přesně cesta pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev znamená, vysvětluje vedoucí výzkumu z organizace Archaia Brno Lenka Sedláčková.
14: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí.
15: Sport. Fotbalisté Slovácka prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 1-2. Po pěti kolech tak mají stále jen jeden bod. O atmosféře v týmu z Uherského Hradiště mluvil trenér Jan Jelínek.
16: 5 zápasů, jeden bod. Nálada v týmu, ale musím říct, že i teď je vlastně odhodlání. Kluci vidí, že to funguje, vidí, že se posouváme, bavíme se prostě o těch detailech. Jo, a i ti kluci to ví a řeší se to tam nahoře.
15: V dalších zápasech pak Sparta porazila Artis Brno 4-0, Zlín prohrál s Libercem 0-1 a Slavia remizovala s Bohemians 2-2. A tenistka Sara Bejlek prohrála v semifinále turnaje v Cincinnati s Američankou Goffovou 0-2 na sety. I tak je to pro Bejlek nejlepší umístění v kariéře na turnaji kategorie WTA 1000.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Překážka na dálnici D10 u Mladé Boleslavy a zřejmě končící omezení na D1 u Šmejkalky. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce hlásil náš zpravodaj sraženou zvěř. 38. kilometr, dejte pozor, neprůjezdný levý pruh. Na D1 z Ostravy do Brna na kilometru 241,5 před chvílí odklidili následky noční nehody. Jede se opět oběma pruhy. Uzavírka D1 na Benešovsku kvůli zkouškám na Šmejkalce zřejmě končí. Na exitu 21 Benešov už se na Brno jezdí, na exitu 34 Sázava směr Praha policie zastavila provoz a vypadá to, že pomalu odklízí kužely. Na Jihlavsku silnici 112 mezi Zdeňkovem a Novou Říší. Vážná nehoda v úseku, havarovala motorka na místě. Zdravotníci, taky hasiči, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojedinělé přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Foukat má slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Drony doručující jídlo z restaurací, velký soud firmy Meta, reklamy v ChatGPT a stopka pro zákaz používání sociálních sítí dětmi. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
17: Online Plus.
19: U mikrofonu samozřejmě vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N, Petra Koupského. Ahoj Petře.
20: Ahoj Davide.
19: Francie se měla stát první evropskou zemí, která dětem do 15 let zakáže přístup na sociální sítě. Zákon, který měl omezení od 1. září přinést, ale zrušil nejvyšší soudní orgán v zemi, ústavní rada. Rozhodla o stížnosti skupiny opozičních poslanců, kteří napadli klíčový první článek zákona. Stěžovatelé kritizovali, že norma zakazuje dětem přístup plošně na všechny sociální sítě, aniž by mezi nimi rozlišovala. Omezení by se tak mohlo vztahovat i na služby, u kterých mládeži nehrozí žádná rizika, říkali. Obecný zákaz by podle nich také připravil rodiče o možnost posoudit vhodnost služeb pro děti a dát jim s jejich používáním například svolení. Namítali také, že omezení by přineslo nutnost ověřovat věk všech uživatelů sociálních sítí. Ústavní rada jim dala za pravdu. Plošný zákaz sociálních sítí jen na základě věku, který nezohledňuje rizika specifických služeb, je podle ní porušením svobody projevu a komunikace, které není nezbytné a úměrné sledovanému cíli. Všeobecné ověřování věku, kterého zákon nespecifikuje jeho podmínky a omezení, zároveň podle rady neposkytuje dostatečné legislativní záruky pro ochranu soukromí uživatelů. Petře, my asi nebudeme se zabývat úplně francouzským právním systémem a francouzskými zákony. Předpokládám, že nejsi úplně odborník, stejně jako já, na francouzské právo. Ale stejně jsem si říkal, že tahle zpráva, která určitě proběhla i českými médii, by stála za okomentování, protože možná může ukázat nějaký směr nebo nějakou cestu i ostatním evropským zemím, které uvažují o nějakém podobném zákonu, o nějakém podobném zákazu. A mezi ty státy vlastně řadím i Českou republiku, kde tedy zatím není úplně na stole žádný návrh zákona, ale pokud vím, tak zatím ta vyjádření současné vlády spíš vypadala, že nějaký podobný zákon by přivítala. A ostatně chystá se i nějaký podobný návrh Evropské komise, který by měl být už někdy, slibovali původně v létě, na stole a i ten by vlastně měl něco podobného zavést. Takže jsem se chtěl zeptat hlavně na to, jestli vlastně tohleto zrušení toho francouzského zákona, případně jeho odložení, protože vláda dostala za úkol ten zákon přepracovat, tak aby vyhověl těm námitkám, tak jestli to znamená něco podle tebe pro právě snahy dalších evropských států o omezení přístupu mládeže na sociální sítě?
20: Já si myslím, že ano, nebude možné se tvářit, že tohle rozhodnutí neexistuje, bude potřeba ho brát v úvahu. Ono je to totiž tak, že všechno na světě se musí umět, dokonce i zakazovat. A když se to udělá neuváženě, tak jako to proběhlo tady, tak naštěstí civilizované země mají korekční mechanismy v podobě ústavního soudu. A dá se s tím vždycky něco dělat. Ty námitky, které francouzská ústavní rada vznesla, jsou samozřejmě formulovány velmi odborně, ale dost se blíží tomu, co mně třeba se vždycky zdálo na tom zákazu neuvážené a špatné. Takže jsem rád, že jsem se tím octl v dobré společnosti.
19: V dobré francouzské společnosti. Mě na tom zaujalo, že vlastně se tady zmiňují i ta práva rodičů. O tom jsem vlastně zatím v žádných těch debatách neslyšel, o debatách o tom potenciálním zákazu nebo nějakých připravovaných zákonech v jiných zemích. Tady ta francouzská ústavní rada řekla, že vlastně jí vadí i to, že rodiče ztrácí tím plošným všeobecným zákazem jakýkoliv právo na to, aby řekli, ale mě přece nevadí, že moje dítě nějakou tuto konkrétní třeba sociální síť používá a můžu to tedy tomu dítěti případně dovolit nebo zakázat, samozřejmě také i opačný přístup je možný. Co říkáš na tenhle argument, že by tedy rodiče měli mít nějaké takovéto právo, byť třeba by existoval nějaký zákon, který by obecně nějaký zákaz tedy přinášel?
20: Měli by ho mít. To z toho neplyne, že ho automaticky musí využívat. Ale rozhodně tento plošné řešení, které vlastně znemožňuje rodičům, učitelům, škole, komukoliv přistupovat k dětem diferencovaně, tak je prostě nevhodné a je moc dobře, že si toho francouzští právníci ústavní všimli a přesně to formulovali. A ptal ses na začátku, jestli to může něco znamenat pro projednávání v dalších evropských zemích. Já si myslím, že určitě může. To kontinentální právo je v mnoha ohledech podobné ve všech evropských zemích a každá vláda teď asi bude muset přemýšlet při formulaci svého návrhu zákona o tom francouzském, nechci říkat precedentu, ale zkušenosti.
19: No já jsem hodně zvědavý na ten návrh Evropské komise, který tady měl být podle vyjádření zástupců Evropské komise na stole už někdy v létě, tak ještě nějaká doba zbývá do konce léta, tak jsem zvědavý, jestli se to stihne. Myslím si, že o něm se povedou velké diskuze, protože ten by měl platit potom celoevropsky nebo v rámci celé Evropské unie, ať už to bude tedy nařízení nebo směrnice, to ještě také není jasné. Ale na to si asi ještě tady chvilku počkáme a myslím si, že pak ta debata i v Česku a v dalších zemích vypukne tedy v plné síle. Do AI chatbotu ChatGPT přicházejí reklamy. Společnost OpenAI oznámila, že zobrazování reklamních sdělení, které dosud fungovalo jen v několika zemích, rozšiřuje do 31 států Evropy. Českou republiku sice ve svém oznámení výslovně nezmiňuje, ale dá se očekávat, že se novinka Česka také týká. ChatGPT má reklamu zobrazovat jen uživatelům své bezplatné verze nebo nejlevnějšího předplatného Go. Reklamy podle firmy neovlivňují odpovědi, které umělá inteligence dává uživatelům. Zobrazují se ve formě označených odkazů. OpenAI také tvrdí, že nepředává zadavatelům reklam obsah konverzací a že neprodává žádná data o chování svých uživatelů. Cílení reklam má probíhat zejména podle kontextu. Personalizaci reklam mohou uživatelé také vypnout v nastavení. Petře, je to tady. Někdy v únoru, v březnu spustila OpenAI reklamy v ChatGPT. Nejprve na americkém trhu, pak se přidalo několik dalších zemí. Mimo jiné vlastně Spojené království, čili Velká Británie. A teď tedy přicházejí na řadu i další státy v Evropě. 31 států, dá se předpokládat, že Česko mezi nimi také je, ale úplně 100% to zatím potvrzené není. Ale každopádně bych s tím počítal. Má to být od příštího týdne, tak se pak asi můžeme podívat, jak to bude vypadat a jakým způsobem to bude fungovat. Každopádně, k čemu OpenAI potřebuje v ChatGPT reklamy? Nevydělává dost na předplatném?
20: Asi ne. Já si myslím, že OpenAI je každá koruna a každý cent dobrý. A je to celkem přirozený postup všude na internetu, u všech cloudových služeb. To v zásadě funguje tímhle způsobem, že jsou pro uživatele zadarmo, aspoň v některé základní verzi. A to si provozovatel vynahrazuje zobrazováním reklam. Pokud ty reklamy budou skutečně jasně oddělené od obsahu, který chatbot poskytuje a nebude se to míchat mezi sebou dohromady, tak proti tomu asi nelze nic velkého namítat. Nebo lze, ale nebude nám to stejně nic platné. Ale já bych hlavně počkal, jestli to opravdu bude fungovat takhle čistě, jak to OpenAI slibuje. Není to firma, která by měla úplně dobrou pověst v tom, co oznamuje a jak to potom funguje. Není to firma, která by měla dobrou pověst v bezpečnosti, v ochraně osobních dat, takže bych k ním byl a priori raději maličko podezíravý i v té reklamě.
19: OpenAI říká, že nikomu nepředává data o chování svých uživatelů. Přesto ty chatboty o lidech mohou vědět hodně citlivých informací. Vidíš v tom tedy nějaké možné riziko?
20: Potenciálně určitě ano. Takové zhromaždiště osobních dat, jaké dneska mají provozovatelé chatbotů, to se jen tak nenajde. A dalo by se z toho celkem i triviálním data miningem, natož pak nějakými rafinovanějšími metodami, vytěžit opravdu hodně a opravdu přinejmenším třeba velmi citlivě cílit tu reklamu a našli by se určitě i další, ještě horší použití. Takže přesně od těchto firem bychom měli chtít vysoké záruky zacházení s osobními daty a protože je nemáme zatím, tak lze doporučit velkou opatrnost v tom, co o sobě chatbotům sdělujeme.
0: No, OpenAI opravdu říká, že tady nikomu ta data o chování uživatelů neprodává. Využívá je patrně tedy hlavně k trénování svých modelů. Ale ve svých podmínkách používání a pravidlech pro ochranu osobních údajů má tam vyjmenováno, že vlastně sbírá celou řadu dat právě o chování uživatelů a že je potenciálně může tedy předat i nějakým svým obchodním partnerům a podobně. Takže ta možnost tam tedy otevřená je a uvidíme, jestli tedy časem ji začne třeba OpenAI ta data nějakým způsobem používat k nějakému cílení reklamy nebo něčemu podobnému a začne je tedy někomu předávat. No, ale zatím říká, že to tedy dělat nebude. Mimochodem OpenAI firmám a zadavatelům reklamy umožňuje cílit na nějaké konkrétnější skupiny uživatelů a to mě docela zaujalo. Má tam například takový způsob, že firma může vlastně zadat tam nějaký soubor třeba například s e-maily nebo telefonními čísly uživatelů, které nějakým způsobem snad legálně tedy nabyla ta firma. A OpenAI je pak nějakým způsobem na pozadí spáruje s těmi uživateli, které má ve své databázi. A pak vlastně umožňuje buď tedy tohleto publikum zařadit do nějaké reklamní kampaně, nebo naopak je vyjmout z nějaké reklamní kampaně a dělat s tímto publikem tedy takto vytvořeným na míru nějaké firmě nějaké další operace, bez toho, že by tedy předávala ta data o konkrétních uživatelích té nějaké dotyčné firmě nebo zadavateli reklamy. To mně přišlo jako hodně zajímavý teda způsob cílení reklam. Co na to říkáš?
20: Já to od tebe slyším poprvé, nevěděl jsem o tom, přiznám se. A jestliže je to takhle, tak to jedině potvrzuje má předchozí slova, že musíme dávat veliký pozor na to, co o sobě prozrazujeme a že vlastně je to potenciálně ohromně výkonný stroj na využívání detailních znalostí o uživatelích.
0: Mimochodem ostatní provozovatele těch velkých chatbotů zatím, pokud vím, s reklamou experimentovat nezačali a ani to neříkají, že by nějak uvažovali o tom, že by začali. Proč myslíš, že tedy jenom OpenAI do toho zatím takto jde a myslíš, že se to změní, že se přidají i ostatní?
20: Myslím, že spíš ano než ne. Tak ostatní, to v podstatě Anthropica Google z těch opravdu největších. Pokud jde o Google, ten tak jako tak tenhle biznis provozuje u většiny svých služeb a může se v klidu rozmýšlet, jestli to zařadí i do služeb umělé inteligence. Pokud jde o Anthropic, ten se snaží odlišovat se od OpenAI ve stylu my jsme ti hodní, oni jsou ti oškliví. Neříkají to příliš naplno, ale je to tam naprosto jasně vidět. Tenhle motiv budou určitě s ním zacházet i v oblasti té reklamy, ale nevěřím, že navždy.
21: Online Plus Davida Slíška.
0: V americké Kalifornii začal velký soud, který má rozhodnout, jestli společnost Meta na svých sociálních sítích neporušuje americké zákony na ochranu dětí mladších 13 let. Firmu žalují státní zástupci skupiny amerických států, kteří ji viní z toho, že zneužívá děti pro vlastní zisk. Kromě náhrady škody ve výši až 200 miliard dolarů požadují po Metě řadu změn fungování Facebooku a Instagramu. Mimo jiné chtějí, aby firma změnila svůj doporučovací algoritmus tak, aby nevyvolával návykové chování, aby zrušila automatické přehrávání multimédií, přestala zobrazovat počty lajků, omezila používání filtrů pro fotografie, zrušila nekonečné scrollování či znemožnila publikování příspěvků, které po čase sami zmizí. Žalující strana argumentuje mimo jiné citáty z interních dokumentů, které Meta musela soudu předat. Zaměstnanci firmy v nich například přiznávají, že Instagram je návykový a podobně. Meta provinění odmítá s tím, že citace jsou vytržené z kontextu a že Facebook a Instagram nebyly vytvořeny tak, aby návykovost vyvolávaly.
19: Petře, těch soudů s firmou Meta je v poslední době poměrně hodně, ten tlak je opravdu velký a přichází i tedy na té opačné straně oceánu, tedy ve Spojených státech, v Evropské unii. Ten tlak jde spíš tedy od regulátorů, od Evropské komise, od různých řízení právě na základě evropských regulací. Ve Spojených státech na to jdou právě přes ty soudy. My jsme minulý týden mluvili o jednom soudu, který firma Meta zatím prohrála, byť tedy řekla, že se proti tomu verdiktu bude odvolávat a tam šlo poměrně o velké peníze, ale i právě o velmi podobné nějaké nápravné kroky, které by měly snížit tu návykovost vlastně Facebooku a Instagramu. V čem se liší třeba tenhle ten soud, nebo je to další soud prostě z řady, protože média o něm hodně píší, že to je ten zásadní soud, zásadní řízení, které může totálně změnit to, jakým způsobem Facebook a Instagram fungují. Je to tak?
20: Tak my v médiích máme špatný zvyk dramatizovat a snažit se vždycky najít v nějaké události, že je přelomová, zásadní, dosud nevídaná. A potom je to stejný problém jako s tím pasáčkem, co volal, že jdou vlci, pak mu nikdo nevěřil. Myslím si, že tentokrát možná ti vlci skutečně jdou, že tohle je opravdu možná ten proces s velkým T a s velkým P, který může potenciálně změnit, jak sociální sítě fungují, prozatím ty odmety a výhledově třeba i nějaké další. Ty jsi v tom úvodním expozé řekl, že jde o děti mladší 13 let. Já bych to maličko doplnil. O ty samozřejmě jde, protože ty nemají ani podle interních pravidel Facebooku a Instagramu na těch sítích co dělat, neměli by tam být. Ale jde i o ty starší děti a o teenagery, kteří tam ve Spojených státech jsou legálně, tam se neuvažuje o tom omezení věku. Ale o to více se zvažuje, co s nimi ten pobyt na sítích dělá, jaký to má vliv na jejich vývoj, na jejich duševní zdraví. Existují studie, které v tomhle směru jsou velice kritické a těmi ta obžaloba nyní argumentuje a ty se bude naopak Meta a její právníci snažit zpochybnit. A bude to konfrontace takového rozsahu a takového stylu, jaká tady skutečně ještě nebyla. Hodně se to přirovnává k procesům proti výrobcům cigaret z 90. let minulého století. A tam ta žalující strana byla úspěšná. Vedlo to vlastně k obrovským změnám ve fungování tabákového biznesu.
19: Já jsem na to hodně zvědavý a zaujalo mě tam mimo jiné to, že se tam opravdu hodně operuje s těmi interními materiály a žalobci tam vytahují různé právě citace z interních e-mailů a zpráv a podobně, kde hodně zaměstnanci právě mluví o tom, že tady Instagram je návykový a že ti mladí uživatelé jsou úplně skvělí, protože když to nějakým způsobem zjednoduším a budu to parafrázovat, tak se snadno dají na tu návykovost nalákat a že potom jsou takové jako snadné oběti a podobně. Tohle to opravdu nevypadá moc dobře, když se takové věci čtou na veřejnosti před soudem. Meta říká, že ty citace jsou vytržené z kontextu a že vlastně ti žalobci pak ten kontext, kdyby přidali, takže by to vyznělo úplně jinak. A že tedy Facebook a Instagram vůbec nebyly vytvořeny tak, aby byly návykové, aby nějakou návykovost vyvolávaly. Co říkáš na tyhle argumenty?
20: Myslím si, že u některých těch výroků opravdu půjde prokázat, že byly míněny ironicky a že to prvoplánové jejich využití nebude snadné pro žalující stranu, ale na druhou stranu úplně popřít, že by ta sociální média byla vědomě stavěna jako návyková. Úplně říci, že to není pravda, to taky asi neobstojí. Myslím si, že v tomhle sporu má ta žalující strana navrch a že má daleko větší šanci získat rozsudek příznivý pro svůj postoj.
19: Já jsem tady v tom úvodu citoval některá ta nápravná opatření, která žaloba navrhuje a ta opravdu už se nám v tom našem pořadu dost často opakují, když mluvíme o různých právě soudech amerických anebo nějakých snahách regulátorů o nějakou změnu toho, jak sociální sítě fungují. Myslíš tedy, že kdyby se opravdu vrátili, dejme tomu, ty sociální sítě někam na začátek, kdy třeba Facebook opravdu na začátku byla sociální síť, kde se
0: jsem viděl příspěvky svých kamarádů a známých, nebyl tam vlastně ten algoritmus pořádně ještě a nebyly tam všechny takové ty věci, které prostě člověka opravdu trošičku nutí k tomu, aby u té sociální sítě byl co nejdelší čas. Myslíš, že by se opravdu něco mohlo tedy zlepšit a je vůbec taková změna reálná podle tebe?
20: Já nevím, tohle je naprosto bezprecedentní situace. Takhle daleko ty věci ještě nikdy nezašly. Ono totiž, kdyby se ty sítě vrátily do stavu, já nevím, z roku 2010, tak by to znamenalo, že Meta přijde o naprosto velkou část svých příjmů. Kromě toho je tam i přímý finanční postih ve hře a ten může být taky takový, že to Meta velmi značně pocítí. Zatím vždycky ty pokuty byly sice číselně obrovské vůči Metě i vůči jiným podobným firmám, ale ve srovnání s jejich příjmy to byly vlastně maličkosti. Tentokrát by to maličkost být nemusela. Ten spodní odhad, ono záleží na tom, co ti žalobci vlastně budou požadovat a co potom soudkyně přiřkne. Ale spodní odhad je někde na trojnásobku ročního zisku Mety a horní je na úrovni tržní hodnoty Mety, což by znamenalo její likvidaci.
0: Tak jsem zvědavý, jestli to jde opravdu až takhle daleko, ale to uvidíme, snad za těch 6 týdnů se dozvíme nějaký aspoň první verdikt a určitě ta soudní bitva potom nebude končit, ale předpokládá se, nebo dá se předpokládat, že pokud Meta prohraje, tak se zase bude odvolávat. Ale těch soudů, které dál jí hrozí a kterých se dál i v současné době vlastně účastní ve Spojených státech, tak je opravdu hodně a říkal bych, že ta smyčka se začíná trošičku kolem Mety utahovat. Tak jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne. Americká firma Uber chce začít doručovat jídlo z restaurací pomocí dronů. Oznámila spolupráci se startupem Zipline, který provozuje doručovací drony a platformu pro jejich řízení a už má zkušenosti například s přenášením léčiv či krve do nemocnic. S doručováním nákupů či jídla má také zkušenosti s testovací spolupráce s americkým řetězcem Walmart. Doručovat jídla z restaurací má v rámci služby Uber Eats začít ještě během letošního roku. Do konce roku 2029 se obě firmy chtějí dostat na 1 milion doručených zásilek za den. Drony Zipline unesou náklad o hmotnosti do asi 3,5 kg a zvládnou doručovat v okruhu asi 16 km. Ve výšce těsně pod 100 metrů dokáží létat rychlost přes 100 km v hodině. Petře, moje oblíbené téma, drony, a to, jak se těším, až mě tady začnou tady i v Česku například drony doručovat nákup domů nebo třeba nějaké jídlo a podobně. Tak v Česku to zatím asi nebude a i tahle ta spolupráce Uberu se startupem Zipline se samozřejmě týká jenom Spojených států a jenom nějakých vymezených testovacích oblastí zatím. Nicméně je to už asi nějaký první opravdu krok do praxe. Myslíš, že tohle to bude služba, která se v Americe uchytí?
20: Mohla by, hlavně v těch velkých metropolitních oblastech s velkou hustotou osídlení, kde je i komplikovaná pozemní doprava a není jen tak jednoduché si pro to jídlo někam dojít nebo dojet, není to jednoduché ani pro ty poslíčky, kteří ho doručují, takže tohle by mohlo zkvalitnit služby. Je otázka, kolik to bude stát, je otázka, jak to bude regulované, protože je to přece jenom letecká doprava, nějakou regulaci mít musí a docela přísnou. A je otázka, jaká na to bude, řekněme, společenská reakce. Dovedu si představit, že budou lidé, kteří to budou odmítat jako nevhodný a přepjatý luxus v rozporu s jejich pohledem na svět.
0: No, uvidíme, jak to bude vypadat v praxi opravdu, tak ve Spojených státech je poměrně běžné, že si tam lidé nechávají dovážet právě třeba jídlo z restaurace, tak teď to místo auta třeba bude tím dronem a třeba to bude fungovat dobře. Mimochodem, ta firma dost řeší třeba hlučnost těch svých dronů. Snaží se, aby vydávali co nejmenší hluk, aby právě lidi co nejméně rušili, takže evidentně jsou tam ve hře i takovéhle věci. No tak jsem zvědavý potom, jak to tedy bude fungovat, až budeme mít i ze Spojených států nějaká první data a zkušenosti. Petře, každopádně pro dnešek ti děkuju za tvoje komentáře, tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, s kterým se těším zase za týden naslyšenou.
20: Naschledanou.
0: A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.
21: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Ztracený plukovník Fosset.
1: Patřil mezi mé dětské hrdiny. Kdykoliv jsem si dovedl vybavit jeho tvář, tak, jak jsem ji znal z dobových fotografií. Podlouhlá, s plnovousem a dýmkou v ústech. Tvář s ostrými rysy.

0: Kolovská zeměpisná společnost. Brzy na to cestoval do bolivijské džungle jako člen komise, která vytyčovala hranice mezi Brazílií a Bolívií. Právě v této době, poté, co se dostal k několika záhadným archeologickým nálezům, dospěl k závěru, že v jihoamerické džungli žila a zřejmě ještě žije nějaká ztracená a vyspělá civilizace. V letech 1906 až 1924 vedl Percy Fawcett 7 expedic do Jižní Ameriky. První světová válka ho od jeho výzkumu na čas odvedla. Po válce pak pokračoval opět ve svých badatelských cestách. Až přišel rok 1925. Osudový rok Percyho Fawcetta. Tehdy opět zamířil do brazilské džungle, aby se už nikdy nevrátil. David Gran, který se svého času vydal po Fawcettových stopách ve své knize Ztracené město v Amazonii, o Fawcettovi napsal.
1: Byl poslední významný viktoriánský badatel, který se pouze s mačetou, kompasem a téměř boží cílevědomostí odvážil do oblastí nezanesených na mapě. Bezmála 2 desetiletí pohlcovaly představivost veřejnosti dobrodružné příběhy o tom, jak přežil v jihoamerické divočině bez jakéhokoliv kontaktu s vnějším světem, jak na něj útočili ze zálohy nepřátelští domorodci, přičemž mnozí z nich do té doby neviděli bělocha, jak bojoval s piraňami, elektrickými úhoři, jaguáry, krokodýly, upíry a anakondami, včetně té, která ho málem rozdrtila. A jak se stavil mapy oblastí, z nichž se žádná výprava ještě nevrátila. A přisuzovala se mu tak neochvějná schopnost přežít, až o něm několik kolegů prohlásilo, že je odolný i vůči smrti.
0: Cílem výpravy, na kterou se plukovník Fawcett vydal v roce 1925, bylo najít tajemné město Z, tedy město ztracené civilizace. Expedice byla malá, Fawcetta doprovázel jeho 21-letý syn Jack a Jackův o 2 roky starší kamarád Riley Rimmel. Fawcett měl sebou tajenou starou mapu a malou sošku z černé žuly, kterou kdysi dostal darem. Byl přesvědčen, že soška pochází z bajené Atlantidy. Atlantida byla, jak známo, tajemná země s vyspělou civilizací. Tato země však zmizela následkem přírodní katastrofy. Ovšem Fawcett byl přesvědčen, a jenom on, o tom, že potomci Atlantianů žijí kdesi ve ztracených městech v jihoamerické džungli. David Gran v knize Ztracené město v Amazonii uvedl.
1: Fawcett trval na tom, že v brazilské Amazonii stále žijí starověcí a vysoce kultivovaní lidé, jejichž civilizace je tak dávná a vyspělá, že navždy změní západní pohled na Ameriku. Pokřtil ztracený svět na město Z, ústřední místo, které nazývám Z, náš hlavní cíl, se rozprostírá v údolí, jež je asi 15 kilometrů široké. Město se nachází na vyvýšenině v jeho středu. Přichází se k němu po nerovné kamenité cestě, pronesl Fawcett již dříve. Domy jsou přízemní a bez oken. Je tam chrám ve tvaru pyramidy.
0: Dne 11. března 1925 dorazil plukovník Fawcett a jeho druzi ze São Paula do Korumby a potom po řece lodí do Cuiaby, což je hlavní město pohoří oblasti Mato Grosso, rozprostírající se podél východního okraje amazonské kotliny. Odtud se s několika průvodci vydala expedice dále do džungle. U řeky Rio Batovi se utábořili v místě zvaném Tábor mrtvého koně. Fawcett totiž tu při expedici v roce 1920 přišel o svého koně a proto právě tento název. Odtud poslal po indiánském průvodci poslední dopis své ženě. Mimo jiné tu napsal.
1: Moje drahá Nino, Jack je v pořádku a každým dnem sílí, ačkoliv trpí od hmyzu. Předpokládám, že se během týdne anebo 10 dnů setkáme s Indiány, jen co dosáhneme vodopádu, o kterém se tolik mluví.
0: A v závěru dopisu Fawcett ještě dodává.
1: Nemusíš mít strach z našeho neúspěchu.
0: Od té doby se však už nikdy neozval. Jeho zmizení patří k největším světovým záhadám.

0: průběhu desetiletí zahynulo okolo stovky lidí, kteří se vydali pátrat po ztraceném Fawcettovi. Ti, kdož přežili a vrátili se z džungle domů, přinášeli a přinášejí nejrůznější zprávy. Fawcett byl prý zabit nepřátelskými Indiány. Nebo ztratil paměť a zbytek života prožil jako náčelník kanibalů. Jsou ale lidé, kteří tvrdí, že našel tajemné město Z, ve kterém pak další roky žil. Někdo dokonce říká, že Fawcett nalezl vstup do bájné podzemní země, kde objevil neobyčejně vyspělou civilizaci a už tu zůstal. Je možné, že Fawcett přece našel ztracené město Z? Vzpomínaný David Gran, který se v roce 2005 vypravil po stopách plukovníka Fawcetta, v knize Ztracené město v Amazonii napsal:
1: při získávání informací o městě Z jsem zjistil, že skupina antropologů a archeologů začíná stále intenzivněji revidovat přežívající názory, protože se domnívá, že v Amazonii přece jen mohla vzniknout vyvinutá společnost. V podstatě prohlašují, že tradicionalisté podcenili moc kultury a společnosti přetvářet a překračovat původní prostředí. Vždyť lidé nyní budují stanice ve vesmíru a pěstují obilí na izraelské poušti.
0: David Gran se zmínil rovněž o teorii, která praví, že někde v severní či jižní Americe žije kmen takzvaně poctivých lidí, čili bílých indiánů. Cituje Krištofa Kolumba, který prohlásil, že viděl domorodce, kteří byli bílí jako my. Legendy o bílých indiánech se nejvíce uchytily právě u Amazonky. Kam se ale tito bílí lidé poděli a kam se poděli všichni ti, co dokázali postavit velká města, jejich zbytky Fawcett, a nejenom on, v Amazonii spatřil. A proč u Amazonky žije dnes už jenom několik málo rozptýlených kmenů? David Gran ve své knize napsal:
1: přesto se populace Amazonie vytratila přehnaně rychle a v takovém rozsahu, že Fawcett přemítal, jestli se neodehrálo něco ještě dramatičtějšího, například přírodní katastrofa. Začínal věřit, že Amazonka skrývá největší tajemství minulosti, která jsou utajena i dnešnímu světu.
0: Jak už víme, David Gran byl jedním z mnoha, kteří se vydali po stopách záhadně zmizelého plukovníka Fawcetta. Ovšem v roce 2009 se za Fawcettem vydalo i několik českých dobrodruhů. Skupinu vedl cestovatel, záhadolog, spisovatel a dokumentarista inženýr Ivan Mackerle. Jaký je vlastně svět džungle v Mato Grosso? A co si o Fawcettově zmizení vlastně myslí? Náš rozhovor, aby to bylo náležitě stylové, se původně začal odehrávat v pražské botanické zahradě v Praze Troji, uprostřed džungle, byť uměle vytvořené. Všude kolem nás se nesly zvuky exotických ptáků. Nedaleko tekl neflašovaný, i když malý vodopád. O co tedy expedici šlo především? Zeptal jsem se inženýra Mackerleho.
2: No, tam jsme chtěli hlavně pátrat po ztraceném městě, které hledal plukovník Fawcett v roce 1925. Věřil, že v té Brazílii tam skončila civilizace Atlantianů a že se tam postavili nějaká ta města stará, tak se vydal to hledat, protože Indiáni o tom mluvili, že tam jsou dokonce nějaké věže, na kterých jsou kamenné koule, které se přes den nabijou světlem a musí to vyzařuje studené světlo a takovéhle podobné věci.
1: Pátrání Stanislava Motla pokračuje.
0: Ivan Mackerle o této výpravě do brazilské džungle natočil jedinečný dokumentární film. Příběh expedice tvoří i velkou část jeho knihy Návrat nejistý. O zářících kamenech tu napsal:
1: kamenné koule ve ztracených městech v džungli údajně svítí celou noc a tak jasným světlem, že osvětlují celé své okolí. Takový luminifor se dosud vědcům nepodařilo vyrobit. Bohužel žádný cestovatel nepřinesl sebemenší vzorek tohoto záhadného kamene a tak si vědci myslí, že je to pouhá legenda. Ale není jediná. O věčných lampách, které svítily po celá staletí a byly přitom chladné, se hovoří v celé řadě příběhů o kouzelnicích a alchymistech. Jestliže alchymisté skutečně dokázali objevit zdroj studeného světla, dospěli k němu pravděpodobně pomocí nějakého nového, dodnes neodhaleného způsobu použití fosforu. Dnes už totiž víme, že právě fosfor ve formě organických sloučenin přenáší energii do živých organismů, zejména do rostlin.
0: Já jen dodám, že plukovník Fawcett podal před svým zmizením svědectví o indiánech v Ekvádoru, kteří v noci osvětlovali své chatrče světelkujícími rostlinami. Jak to ale bylo s jeho zmizením? Nejčastěji se hovoří o tom, že ho zabili, stejně jako jeho syna a třetího člena výpravy, indiáni. David Gren v knize Ztracené město v Amazonii vzpomínal na okamžik, kdy se při pátrání po ostudu Fawcetta dostal do jedné indiánské vesnice, kde našel velmi starou ženu. Jmenovala se Laurinda a s Fawcettem a jeho druhy se potkala ještě jako velmi malé dítě. Vyprávěla, že šlo o tři velmi vysoké lidi. Jen tak na okraj Fawcett měřil 187 cm. A vysocí byli i oba jeho druhové. David Gren napsal.
1: Laurinda po chvilce vstala a vyšla ven. Šli jsme za ní. V dálce jsme zahlédli hory. Ti tři odešli tímhle směrem, ukázala nám. Šli za vrcholky hor. Říkalo se, že za horami nejsou bílí lidé, ale oni říkali, že tam jdou. Čekali jsme, že se vrátí, ale nikdy se tu už neobjevili. Zeptal jsem se, zda někdy slyšela o městě na druhé straně hor, které indiáni vybudovali před několika staletími. Odpověděla, že o žádném neví, ale ukázala na zdi svého domu a dodala, že podle jejich předků bývaly domy jejího kmene mnohem větší a honosnější.
0: V průběhu let se však objevila rovněž tvrzení, že Fawcett přežil a žil potom mezi indiány. Jistý Švýcar jménem Stephen Retin tvrdil, že v severozápadní části Mato Grosso našel kmen, jehož příslušníci drželi staršího bělocha s dlouhými žlutavými vlasy. Muž mu prý řekl, že je britský plukovník a že ho indiáni drží proti jeho vůli. Když Švýcar potom přicestoval se záchrannou misí do míst, která měla být nedaleko území, kde údajného Fawcetta potkal, dostal prý strach a zmizel. Jistá americká misionářka potkla v džungli bílého chlapce, o němž tvrdila, že to byl potomek Fawcettova syna Jacka. Pak přišel na pomyslnou scénu Orlando Villas Boas, vládní úředník a bojovník za práva amazonských indiánů. Oznámil světu, že Fawcetta a jeho druhy zabili příslušníci kmene Kalapalo. Villas Boas rovněž tvrdil, že objevil Fawcettovy kosti. Kosti pak podrobili zkoumání členové Královského antropologického institutu v Londýně. V závěrečné zprávě napsali.
1: Na horní čelisti je jednoznačný důkaz, že tyto lidské ostatky nepatří plukovníku Fawcettovi, jelikož je pro srovnání naštěstí k dispozici jeho náhradní chrup horní části zubů. Navíc plukovník Fawcett byl vysoký 187 cm. Výška muže, jehož ostatky byly přivezeny do Anglie, se odhaduje na 170 cm.
0: Co když ale Fawcett neskončil jen tak v džungli, ale dostal se mnohem dále? A co když cíl jeho cesty vůbec neznáme? Fawcett totiž pravý účel expedice úzkostlivě tajil. Dokonce o tom neřekl ani svým druhům. Lesdo tvrdí, že to souviselo nejenom s obavami, aby se o jeho plánu nedozvěděla konkurence, ale také s jeho zálibou v mystice a okultních vědách. Ví se rovněž, že Fawcett se jeden čas intenzivně věnoval spiritismu, tedy hledání kontaktu s mrtvými. Co ho ale mohlo v amazonských pralesích vzrušovat? Ledacos mi o tom pověděl v prostředí umělé džungle v pražské botanické zahradě v Praze Troji Ivan Mackerle, který, jak už víme, se s několika přáteli vydal právě do míst, kde Percy Fawcett záhadně zmizel.
2: Ovšem my jsme ho nechtěli hledat jeho, ale my jsme chtěli hledat to město, které ho hledal on. No tam jsme se dozvěděli, že jednak teda jsme zjistili, že ta džungle, která byla původně oblasti Mato Grosso mezi řekami Kulujene a Kuluseu, takže to už je vykácený všechno. No ale že ten plukovník Fawcett šel dál až do pohoří Roncador, které pověstné tím, že tam ústí tunely, které údajně vedou do podzemní říše Agartha a tam teda žije tajná civilizace. A tam jsme se dostali a tam to bylo teda podobné, že tam byly nějaké vodopády, krásné říčky, že? A byly tam teda taky ty všelijaké jeskyně, kam jsme lezli, co jsme prolízali.
0: Jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že Fawcett bájnou podzemní říši opravdu našel. A zjistil pak, že tajemné město Z je vlastně vstupní bránou do podzemí, tedy do jiné reality. Ivan Maskerle ve své knize Návrat nejistý popisuje osudy jedné ze záchranných výprav, která se vydala po stopách ztraceného plukovníka Fawcetta. Vedl ji kapitán Morris. I tato výprava však zmizela beze stopy. Uchoval se však Morrisův deník, který později objevili Indiáni. V jednom z posledních zápisů kapitana Morrise stojí:
1: jsme v zajetí neznámého kmene, jsme u tajemných bílých Indiánů. Mají v úmyslu odvést nás k hlavnímu náčelníkovi do kamenného města, které se blíží a září jako slunce.
0: Deník končí v září 1934. Morris napsal:
1: zůstávám stát na prahu tajemství, ale jsem přesvědčen, že nezahynuli na zimnici. Už brzy spatřím plukovníka Fawcetta.
0: Jenomže i kapitán Morris, jak už bylo ostatně řečeno, zmizel kdesi v neznámu. Byla ale zmínka o podzemní říši Agartha. Co je to vlastně za říši? Ivan Maskerle v knize Návrat nejistý napsal:
1: Agartha, které v Brazílii říkali Ibes, se nachází hluboko pod zemskou kůrou. Jsou to dutiny částečně přirozeného, částečně umělého původu, které jsou se zemským povrchem i vzájemně mezi sebou pospojovány složitým systémem chodeb a tunelů. Není tam absolutní tma, jak bychom se mohli domnívat, ale podzemní prostory Agarty jsou osvětleny zvláštním nazelenalým světlem, které vyzařuje přímo ze stěn a stropů jeskyně. Je tam tedy možnost žít bez instalace umělého osvětlení a mohou tam dokonce růst rostliny. Původ tohoto všeho nebyl zatím objasněn. Říká se však o něm, že ovlivňuje tok času. Proto dochází k o něm paradoxům, kdy návštěvník ze zemského povrchu po návratu z podzemí zjistí, že na zemi mezitím uběhla mnohem delší doba, než jakou on sám v podzemí prožil. Obyvatelé Agarty jsou prý potomky velice staré civilizace, která se stáhla do podzemí po obrovské katastrofě, jež v dávných dobách postihla naši zemi.
0: Autor však dodává, že pojetí této podzemní říše je spíše mystické než reálné. Jde tedy vlastně o stav mysli, trochu podobný snění, vyvolaný v podzemí dosud neprozkoumanými vlivy. Cestu do říše Agartha můžeme tedy přirovnat k cestě do hlubin vlastního nitra. Jde, jak autor píše, o subjektivní zážitky, nikoliv ale o individuální halucinace nebo fantazie, jak se domnívá konvenční psychiatrie. V každém případě v městečku Brado Carcas, ležící nedaleko pohoří Roncador, můžeme dnes spotkat řadu mysticky založených lidí, kteří se pokouší najít se ztraceným plukovníkem Fawcettem kontakt. Jsou mezi nimi i zjevní blouznivci, uctívající Fawcetta co by boha. Některé z těchto mysticky založených lidí potkali i členové české expedice. Ivan Maskerle mi o tom pověděl.
2: Dneška to je jako nevyjasněný, jak zmizel. Tam jsme jako se setkali s takovou skupinou, jako mystiku, mystická skupina, která předpokládá, že ten plukovník Fawcett našel to ztracené město Z, ale že to nebylo v nějakých rozvalinách někde v džungli, ale že věřil, že to je v podzemí říši Agartha a že teda našel ten portál, jak tam prošel jako do toho podzemí a že do dneška tam žije. A tam ti někteří jejich jasnovici údajně jako navazují styk s ním, že se uvedou do nějakého toho měněného stavu vědomí nebo do nějakého toho tranzu, že jo, a že s ním navazují styk, takže ještě do dneška tam žije někde.
0: A ty teda máš teorii, že tam skončil někde s těma indiánama, jo?
2: No, zmizel právě v té oblasti toho, původně se říkalo mezi těma dvěma řekami Kuluene a Kuluseu, kam jsme teda chtěli jet, pak jsme teda zjistili, že tam už jako žádná džungle není, no a dozvěděli jsme se, že pokračoval dál do toho pohoří Roncador, kde jsou vstupy do těch tunelů podzemních, tam jsme teda taky jeli. A tam je to taky oblast, která patří indiánům, těm indiánům Chavante, což jsou takový jako nejdivočejší nebo nejagresivnější kmen. Tam jsme měli taky problém, my jsme sice zaplatili té jedné vesnici, že slíbili, že nás pustí do té jedné jeskyně, kam nikdy nepouštějí bělochy, protože to je jako teda posvátné místo a tam, že teda to vede někam k nějakému podzemnímu jezeru, nad kterým se znáší světelná koule, která občas vylítne ven, pak se ponoří, pak zase vylítne k obloze, takže takové pověsti tam jsou. No a pak jsme tam byli přepadeni takovou další bandou indiánů z těch ostatních vesnic, to byly takové lupiči, kteří chtěli peníze, pač oni nedostali, my jsme zaplatili té vesnici. Takže to začalo být velice jako nepříjemné, velice těžké, že samozřejmě nešlo o život, že by nás zabili, ale o věci. Jasně. Peníze jsme ani neměli pořádně tolik, kolik oni chtěli, takže potom hrozili, že nám zabaví jako naše věci. My jsme měli kamery, že jo, foťáky, to bylo ceně několika set tisíc.
0: Česká výprava se z této šlamastiky nakonec přece jen dostala. Možná i proto, že dnešní indiáni z kmene Chavante nejsou už tak revelační, jako byli za času plukovníka Fosseta. I když bojechtivost v nich zůstává stále. Zalistujeme ještě v knize Ivana Mackerleho Návrat nejistý.
1: Naše návštěva v rezervaci vyvolala válku mezi indiány z naší hostitelské vesnice a ostatními kmeny. Vesnice, které neměly z naší návštěvy žádný zisk, se rozhodly napadnout obdarované sousedy. Indiánští bojovníci se už sice nezabíjeli jako za času plukovníka Fosseta, ale k vzájemným násilnostem došlo. Boj je jejich nejoblíbenějším sportem. A tak indiáni využili této záminky, aby si zpestřili jinak jednotvárný život. U podobného incidentu vyvolaného před dvěma lety musela zasahovat dokonce armáda. Kmen Chavante zůstává věrný své pověsti nejdivočejších a nejnebezpečnějších indiánů.
0: O tom, že Fosseta a jeho druhy zavraždili právě indiáni z kmene Chavante, případně z kmene Aloque, byla a je přesvědčena řada lidí, kteří se vydali po plukovníkových stopách. Totéž řekl indiánský průvodce Davidu Grenovi, který hledal stopy plukovníka Fosseta v roce 2005 a napsal o tom již citovanou knihu Ztracené město v Amazonii. Někteří badatelé se dnes přiklání rovněž ke svědectví indiána z kmene Kalapalo. Jak toto svědectví zaznamenal již zmíněný Orlando Boas Villas. Expedice prý měla na řece nehodu a ztratila většinu darů určených pro indiány, což je mělo stát život. Žít mezi indiány bez darů, to bylo vážné porušení tehdejšího indiánského protokolu. Kromě toho byli prý všichni členové výpravy více či méně nemocní. Těla Jacka Fosseta a Riley Rimla hodili indiáni do řeky. Plukovník Fossett jako starý muž měl prý pohřeb podle indiánských rituálů. David Grenn však rovněž vyslechl vzpomínku, o které mnozí antropologové tvrdí, že jde o příběh, který se v kmeni Kalapalo vypráví celá desetiletí. Co je ale podstatné, vypráví se s neuvěřitelnou přesností. Jednoho dne se ve vesnici údajně objevili tři bílí muži. Indiáni jim dali jídlo a ptali se, kam mají namířeno. Starší muž, ve kterém indiáni vytušili vůdce skupiny, řekl, že musí dál, stále na východ. Indiáni však varovali, že tam žijí krvežízniví indiáni. Citujeme opět z knihy Davida Grena Ztracené město v Amazonii.
1: Kalapalové několik dní vídali kouř nad stromy, Fossettův táborový oheň. Pátý den se neobjevil. Kalapalové se obávali, že se jim stalo něco zlého a skupina mužů se snažila najít jejich tábořiště. Po Angličanech ale nikde nebyla jediná stopa.
0: Zabili Fosseta a jeho druhy opravdu indiáni? A nebo přece jen objevili tajemné město Z a teprve potom nějakým způsobem zahynuli. Faktem je, že v posledních letech archeologové často s pomocí satelitu nacházejí na hranici Bolívie a Amazonie zbytky rozlehlých měst, tedy pozůstatky dávné a dosud neznámé civilizace. Tedy to, o čem Fawcett už dávno hovořil. Tajemství ztraceného plukovníka Fawcetta zůstává. Jeho osud bude zřejmě vzrušovat ještě i v dalších letech. V každém případě plukovník Fawcett nechal po sobě nesmazatelnou stopu. Jako ostatně každý, kdo nějakým způsobem i za cenu obětování vlastního života předběhne, obrazně řečeno, dobu, ve které žije. Prostě Percy Fawcett patřil k lidem, kteří, jak o něm napsal jeden z obdivovatelů, byli a jsou silnější než život. A já dodávám, na takové lidi prostě nelze zapomenout.
3: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
4: Paul Reuter se sice narodil jako Izrael Josafat, ale jeho pozdější jméno Reuters je doteď celosvětově známé a zprávy se bez jeho firmy neobejdou. Ale než měl tento syn židovského rabína zpravodajské impérium, tak vlastnil pouze pár poštovních holubů.
5: Jako mladý se skamarádil s Karlem Friedrichem Gaussem, který experimentoval s přinášením zpráv pomocí drátu. Už tehdy ho tato myšlenka zaujala a viděl pro ní mnoho využití. Nejprve se ale stal knižním vydavatelem a v Německu v revolučním roce 1848 tiskl radikální letáky, za což si vysloužil pozornost úřadu. Raději tedy přijal práci u novinářské agentury v Paříži. To už fungovaly telegramy, ale pokrytí nebylo zdaleka perfektní. A jedno takové nedokonalé spojení bylo mezi Berlínem a Paříží. A tak si Paul Reuter zřídil osobní kancelář v Cáchách a svými poštovními holuby spojil Brusel a Cáchy a tím pádem Berlín a Paříž.
4: Nakonec však byla mezera v telegrafní síti zacelena a tak Paul Reuter potřeboval nový plán a ten brzy přišel. Zprávy z Ameriky totiž přicházely do Británie po moři na obchodních lodích, které kotvily v přístavu Cork. Reuter si ale zřídil telegrafní síť na pobřeží Jižního Irska, kolem kterého lodě proplouvaly. Když se loď přiblížila k pobřeží, hodila přes palubu nejčerstvější zprávy a ty se poté vyplavily na břeh, kde na ně čekal Paul Reuter. Ten je poté telegrafem poslal do Londýna dřív, než loď dorazila do přístavu.
5: Kromě toho měl Paul Reuter po celé Evropě agenty, kteří zprávy shromažďovali a prodávali novinám. Tak firma vlastně funguje dodnes. Paul Reuter byl v Německu povýšen do šlechtického stavu a byl mu přidělen titul barona. Zprávy od Paula Reutera byly tak rychlé, že jim někdy lidé nevěřili. Z toho byla firma nařknuta například poté, co veřejnost informovala o atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Bylo totiž podezření, že si zprávu vymysleli, aby ovlivnili londýnskou burzu. Záležitost se dokonce dostala před britský parlament, než pomalejší zdroje tragédii potvrdili.
4: Paul Reuter vybudoval zpravodajskou agenturu, která byla poskytovatelem zpráv pro britské impérium po celé století, která se dokázala přizpůsobit novým technologiím a která je i nyní jedním z největších hráčů ve světovém zpravodajství. A i když poslední potomek Paula Reutera zemřel v roce 2009, jeho jméno přežije ještě mnoho let spolu s jeho motem Pouze pravdu ve zprávách.
6: Radiožurnál 8 hodin. Tereza Tomášková pro vás má zprávy.
7: Po zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos víc kárných řízení kvůli pochybení soudců nebo státních zástupců. České volejbalistky na domácím mistrovství Evropy deklasovaly Rakousko. Dálnice D3 z Tábora do Budějovic je po nehodě neprůjezdná na 83. kilometru a bude slunečno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle téměř 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky.
8: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
7: Silničáři už otevřeli most Šmejkalka na dálnici D1. Zavřený byl od večera kvůli opakované zátěžové zkoušce. Na rozdíl od uzavírky den předtím, tentokrát nejsou na místě dopravní komplikace. Víc v zelené vlně Radiožurnálu na konci těchto zpráv. Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos víc kárných řízení. Týkají se pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začali řešit 21. Za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na Vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
9: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
7: Podle ministerstva spravedlnosti ale zatím brzy uvažovat o změnách. Ostravští báňští záchranáři hledají další možnosti uplatnění. Po ukončení těžby černého uhlí se chtějí víc prosadit v jiných odvětvích průmyslu. Potvrdil to ředitel hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě Josef Kasper. Výhodou je podle něj speciální technické vybavení, využití potápěčů i znalost práce v těžkých podmínkách.
10: Teď jsme se začali zajímat o pozemní stavitelství, hlásíme se na výběrové řízení metra trasy D, teď třeba děláme kolektory v Brně a tak dále. Takže ta transformace probíhá, soustředíme se právě na to pozemní stavitelství.
11: Sport. České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy v Brně Rakousko hladce 3-0 a zvítězily podruhé v základní skupině. Rakušanky nebyly na útoku nebezpečné tolik, jako třeba nadcházející soupeřky Češek Srbky. Díky tomu se do hry dostalo víc hráček mimo základní sestavu, říká reprezentační univerzálka Gabriela Orvošová.
12: Rozhodně myslím si, že tyhle týmy jsou celkem rozdílný, ale jsme rádi, že jsme to zvládli ve třech setech. Rakušanky nám odporovali, ale myslím si, že jsme to kontrolovali celý zápas a jsem ráda, že jsme si všechny mohli zahrát.
11: Pražská Slávia ve fotbalové šancelize znovu remizovala. S Bohemians hrála nerozhodně 2-2. V dalších zápasech 5. kola Mladá Boleslav porazila Slovácko 2-1, Liberec zvítězil ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta v Brně na hřišti Artisu 4-0. Ligu vede Slávia, má 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav. Dnes budou hrát Teplice se Zbrojovkou Brno a Olomouc s Pardubicemi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: A sledujeme mimo jiné situaci na D3 za Táborem. Ve směru na České Budějovice na 83. kilometru zůstává po nehodě zcela uzavřená. Na místě stále i vrtulník letecké záchranné služby. Sjíždějte na exitu 79 Měšice a přes Sezimovo ústí pokračujte po souběžné trojce. Na 84. kilometru u Plané se na dálnici vrátíte zpět. D1 směrem z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Měřín. Na stém 28. kilometru ve stoupacím pruhu blokují provoz následky kolize. Místo je zřetelně označené světelnou šipkou. Okolo se jede plynule. A dálnice D1 ještě jednou teď okolí Šmejkalky, jak jste před okamžikem slyšeli ve zprávách, noční zátěžové testy na opravovaném mostu skončily o hodinu dříve, než bylo původně plánované. Opět se bez problému jede jak na Prahu, tak na Brno. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Poukat má slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Výhrůžky zrušily pouť LGBT plus věřících. Arcibiskupství mluví o bezpečnosti, kritici zase o ústupu. Naše první téma. Zadržovaný nikaragujský biskup je už týdny pod dohledem režimu. Nové video má dokázat, že je v pořádku. I tohle rozebereme. A ve Francii skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla? I na to se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
3: Vertikál.
4: Olomoucké arcibiskupství zrušilo druhý ročník pouti na půli cesty. Je to akce určená LGBT plus věřícím, jejich blízkým a přátelům. Odehrávat se měla 19. září pod záštitou olomouckého arcibiskupa a předsedy České biskupské konference Josefa Nuzíka. Podle organizátorů, kterými byli pracovníci a dobrovolníci pastoračních služeb pro LGBT plus věřící z olomoucké, brněnské a ostravsko-opavské diecéze, se akci nepodařilo kvůli vyhrocené atmosféře a také kvůli vlně nenávistných reakcí na internetu bezpečně zajistit. S podrobnostmi už je ve studiu Adam Šindelář. Adame, dobrý den.
14: Hezký den. Podle mluvčího arcibiskupství Jiřího Gračky nejde o ústup před tlakem, ale o snahu vyhnout se nebezpečné situaci. Podobně se vyjádřil také kněz Hyacint Pavel Kuchta z pastoračního týmu, podle kterého organizátoři po zvážení všech okolností došli k závěru, že účastníkům nedokážou zaručit bezpečný prostor. Letošní setkání mělo navázat na první ročník, který se konal ve Sloupu v Moravském Krasu. Podle původně zveřejněného programu měla být součástí mše, kterou měl s účastníky slavit sám arcibiskup Nuzík. Dále přednáška kněze Cyrila Havla o knize amerického jezuity Jamesa Martina Most, videopozdrav autora, svědectví rodičů trans dětí a debata o přístupech různých církví k pastoraci LGBT plus lidí. Zrušení veřejné akce podle arcibiskupství neznamená konec pastorace samotné. Pravidelná komorní setkání v běžném formátu osobních rozhovorů, modlitby a sdílení, kterých se podle arcidiecéze účastní přibližně 20 lidí, budou pokračovat i nadále, stejně jako individuální duchovní doprovázení. Arcibiskup Nuzík k tomu uvedl, že pastorace věřících s menšinovou orientací nemění církevní nauku, ale naplňuje základní poselství evangelia přijímat každého člověka bez výjimky.
4: Ono nejde o ojedinělý případ. Podobně vyhrocenou reakci zaznamenala olomoucká arcidiecéze už na jaře před květnovým duhovým jarmarkem, kdy se na sociálních sítích objevily výhrušky smrtí a arcidiecéze kvůli nim podala trestní oznámení. Bezpečnost akce tehdy musela zajišťovat policie a krizové týmy. Adame, zapadá tohle zrušení zářijové pouti do širšího trendu sílícího tlaku na akce spojené s LGBT plus tématem v církevním i veřejném prostoru?
14: Je to tak, můžeme připomenout taky třeba útok na akci na podporu práv LGBT plus lidí v Berlíně koncem července, po němž česká policie zpřísnila bezpečnostní opatření během pražského pochodu Prague Pride. Rozhodnutí arcibiskupství vyvolalo solidární reakce. Zástupci ekumenického společenství Logos vyjádřili účastní podporu a vyzvali k tomu, aby společenství zůstalo otevřené LGBT plus lidem hledajícím domov v církvi. Podle Zdeňka Jančaříka, seleziána a pastoračního asistenta LGBT plus lidí, jde v jeho pohledu spíše o vítězství takzvaných kulturních bojovníků, než o skutečnou bezpečnostní nutnost.
4: Zdeněk Jančařík ale nebyl jediný, kdo se k tomu vyjádřil. Kriticky se k rozhodnutí na svém facebookovém profilu vyjádřil i církevní historik Tomáš Petráček.
14: Ano, podle jeho názoru arcibiskup Nuzík, který je za svou záštitu nad poutí sám terčem nenávisti, sklízí důsledky dlouhodobé kampaně. Homofobní postoje živili jeho předchůdci v čele českých diecézí. Petráček zároveň soudí, že vlivné a zajištěné arcibiskupství by mělo být schopné bezpečnostně poutě zajistit a vyzývá Nuzíka, aby osobně přijel a ukázal odvahu srovnatelnou s postoji papežů vůči totalitním režimům či organizovanému zločinu, namísto aby v tom organizátor nechal samotné. Petráček ve svém příspěvku sdílel i vyjádření Karla Chylíka, kněze a správce poutního místa ve Sloupu, kde se právě konal loňský ročník. A Chylík připomíná, že svou pravidelnou pouť má v České katolické církvi podle jeho zjištění nejméně 24 různých skupin, od hasičů po myslivce či skauty, a považuje za nápadné, že právě LGBT plus lidé svou pouť mít nemohou. Loňské setkání ve Sloupu podle něj proběhlo pokojně a bez jakýchkoliv provokací a ptá se, zda zrušení akce kvůli nenávistným reakcím nakonec nedává jejich původcům přesně to, čeho chtěli dosáhnout.
15: Zrušení druhého ročníku pouti na půli cesty. To bylo téma pro Adama Šindeláře. Díky za to, že se stavil ve studiu.
14: Rádo se stalo, naslyšenou.
15: 55 let kněžství v tichu a pod dohledem režimu oslavil nikaragujský biskup Juan Abelardo Mata. Místo oslav ale věřící pociťují hluboké znepokojení. Respektovaný duchovní lídr je totiž, jak už jsme taky ve Vertikále informovali, od konce června svévolně zbaven svobody ze strany režimu Daniela Ortegy a Rosárie Muriové. Státní média se teď pokusila situaci uklidnit od vysíláním rozhovoru z biskupova domova, jenomže panují obavy, že video je podstatně staršího data. Téma pro našeho stálého spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
16: Dobrý den.
15: Vláda Daniela Ortegy zveřejnila video a fotografie 80-letého emeritního biskupa Maty poté, co ho v červnu zadržela. Stalo se to bezprostředně po tom, co si jeho osud vyžádala Meziamerická komise pro lidská práva. Co nám tenhle načasovaný důkaz života říká o tom, jak režim pracuje s mezinárodním tlakem?
16: No, myslím, že to říká, že nějakým způsobem na něj reaguje, zejména v tuhle dobu, kdy, jak už jsme se o tom bavili, Kuba je pod blokádou, je tam americká letadlová loď a jak režim na Kubě, tak v Nikaragui se bojí zejména nějakého možného tlaku intervence ze strany Spojených států. Na druhou stranu je ochoten poskytnout opravdu úplné minimum. Ani nikoho nepustil k biskupovi zadržovanému, nebyli k němu připuštěni žádní lidé z diecéze, právníci nebo lidé právě z lidskoprávních organizací nebo nějací mezinárodní návštěvníci, prostě jenom vypustil video, které mohlo být víceméně natočeno kdykoliv, protože tam není vlastně vůbec žádný důkaz o tom, kdy se odehrává. Není tam zmíněno, je ten a ten den, nenaráží to na žádné konkrétní události a tak dále.
15: A jak máme číst formu tohoto rozhovoru, který natočil sandinistický poslanec a novinář Adolfo Pastrán a nikoliv nezávislé médium?
16: Nezávislá média fakticky v Nikaragui neexistují, když nepočítám nějaké lidi, nezávislé novináře, kteří se pokouší reportovat o tom, co ten režim dělá a čelí kvůli tomu obrovskému nebezpečí, ale v každém případě ten rozhovor je takovým zvláštním formátem, v kterém jak zpovídaný, tak zpovídající vlastně ví, co se děje, vědí samozřejmě, že biskup je v ohrožení, že je nepřítelem režimu, on sám ten režim kritizoval, ale zároveň obě strany předstírají, že vlastně neexistuje žádný spor mezi ním a tím režimem, že neexistuje žádný spor mezi katolickou církví a režimem a baví se o věcech, které jsou, řekněme, spirituálního charakteru, velmi takového nepolitického, takže je to taková hra na obou stranách.
15: Dům, ve kterém biskup Juan Abelardo Mata je, hlídá policie, nemůže odejít, je to režim domácí vazby. V čem se tahle forma zadržení liší od klasického vězení? Proč je režim volí?
16: Ten hlavní důvod, proč ji režim volí, je v závislosti na tom, koho se snaží uvěznit. V případě 80-letého biskupa, o kterého tedy je nějaký mezinárodní zájem, včetně zájmu ze strany ministra zahraničí Spojených států a obecně Spojených států, je to forma, která je o něco méně brutální a která je přijatelnější pro to mezinárodní společenství, nevyvolává takovou kontroverzi. Máte toho opozičníka pod kontrolou, ale zároveň to není tak neskutečně kontroverzní. Na druhou stranu samozřejmě mnozí další opozičníci, včetně těch církevních, ale nejčastěji lidí, kteří jsou přímo z prostředí vnitřní nikaragujské opozice, tak samozřejmě končí ve vazebních věznicích bez toho, aby proti něm třeba často byla znášena nějaká obvinění, nebo končí ve vykonstruovaných procesech a následně v těch věznicích tráví roky a mnohdy v nich také umírají pod hroznými podmínkami nebo jsou třeba mučeni až umučeni k smrti.
15: Do jaké míry potom lze věřit snímkům a zprávám, které z Nikaragui přicházejí ohledně vězněných představitelů církve? Už jste zmínil, že nezávislá žurnalistika v zemi je prakticky zlikvidována.
16: Absolutně se jí nedá věřit, je to prostě propaganda. A jak říkám, je to i taková hra na venek, ale není důvod se domnívat, že by vlastně ty snímky mohly být nějakým způsobem reprezentativní o tom, co ti lidé skutečně prožívají.
15: Co bude následovat? Může to být oficiální propuštění, další vyjednávání o exilu, jako u Alvareze, anebo prodloužené status quo?
16: No, osobně se domnívám, že buď v tom domácím vězení víceméně dožije do té doby, dokud ten režim bude existovat, anebo bude tedy vyhnán do exilu, jako se to stalo právě u tolika dalších významnějších osobností, což samozřejmě u někoho v 80 letech s takovým špatným zdravotním stavem, který je vlastně, má problémy se srdcem a tak dále, tak to může být také vlastně rozsudek smrti do jisté míry.
15: Františku, připomeňte, jak se katolická církev v Nikaragui dostala z role potenciálního zprostředkovatele dialogu až do té pozice úhlavního nepřítele autoritářského režimu.
16: Ten zlom je právě v těch velkých protestech před několika lety, kdy na jednu stranu tedy katolická církev se snažila zprostředkovat dialog, ale řada katolických kněží i biskupů se vlastně postavila na stranu protestujících a také třeba je ukrývala nebo se snažila jaksi angažovat v tom, aby s nimi bylo zacházeno méně brutálním násilným způsobem, protože připomínám, že tyto protesty byly velmi násilně potlačeny, tisíce lidí skončili ve vězení, 10 000 skončili v zahraničí. A pro ten režim to byl do nějaké míry šok, že katolická církev, která do té doby s tím režimem vlastně vycházela poměrně dobře, dokonce pomáhala současnému diktátorovi, tehdy ještě ne tak úplně diktátorovi, Danielu Ortegovi v několika volebních vítězství, tím, že on se přihlásil k takové konzervativní agendě, tak najednou ta katolická církev se stala nepřítelem a byla za to velmi tvrdě potrestána, stále tedy je.
15: Velká část vedení katolické církve je tedy buď ve vězení nebo v exilu. Může církev fungovat dál třeba v ilegalitě nebo pod dohledem státu? Jaká je budoucnost?
16: Nemá asi žádnou jinou možnost. Část bude fungovat pod dohledem v tom smyslu, že to budou lidé, kteří se neodváží nic říct, protože, jak už jsme se o tom bavili minule, stačí velmi málo, stačí vlastně náznak kritiky a může se stát, že v Nikaragui skončíte ve vězení, zmizíte a nebo budete tedy vyhnáni za hranice. Takže to bude ta část, která bude fungovat prostě bez toho, aby se pouštěla do nějakého konfliktu s režimem. A část, která se bude pokoušet alespoň nelegálně udržovat nějaký kontakt právě se zahraničím nebo bude působit přes hranice a tak dále do té doby, dokud ten režim bude fungovat a bude takový, jaký v tuhle chvíli je, což může být roky, ale může to být samozřejmě s nějakými nástupci i další desítky let.
15: Dění v Nikaragui pro nás mapuje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkujeme za to, hezkou neděli.
16: Děkuji a přeji krásnou neděli, naslyšenou.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Ve Francii skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla? To už je otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
17: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá. Trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdráva s Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirou 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabiel. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
15: Katolická církev tedy toto místo uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
17: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
15: Lurdy jsou tak velmi navštěvované.
17: Ano, to je samozřejmé. Lurdy jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na Nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
15: Hojně navštěvovanou pouť v Lourdech sledovala také naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová, které tímto děkuji.
17: Děkuji a pěkný den.
15: Kdo je 14. Dalaj Lama? A jak funguje instituce, která ho k této roli předurčila už jako batole? O institutu Tulku, okamžiku rozpoznání a dětství v politické roli, mluvil kolega Adam Šindelář s Davidem Gardášem, sinologem a tibetologem projektu Synopsis. Tak se tedy pojďme podívat na začátek Dalajlámova příběhu.
18: Co znamená úřad Dalajlámy pro Tibet a jak to změnilo život malého Dalajlámy, když byl ve 2 letech rozpoznán jako reinkarnace?
19: Tady je otázka, jak dalece a hluboce na počátek vlastně chceme zacházet, protože pokud bychom se měli podívat na ten tibetský buddhismus alespoň částečně v nějakém kontextu, tak stejně jako další odnože buddhismu, které jsou napříč Jižní Asii, přes Jihovýchodní Asii až do Číny, Koreje, Japonska, všechny nějakým způsobem operují s tím, že tady nejsme jenom jednou, že se vracíme v rámci koloběhu života a smrti. Nicméně, co je unikátní pro ten tibetský buddhismus, je takzvaná instituce Tulku, což jsou v podstatě převtělenci, lamů, nějakých vysoce postavených mnichů, kteří se takto vlastně cíleně vrací za tím účelem, aby napomáhali cítícím bytostem, a právě ta nejznámější osoba, symbol této instituce je právě Dalaj Lama. Ten má své kořeny, řekněme, v nějakém 14. století, nicméně v polovině 17. století velký pátý Dalaj Lama se stal prvním, který takto sjednotil světskou a náboženskou moc na celé tibetské náhorní plošině. Stal se v podstatě historicky nejdůležitějším a největším představitelem právě všech Tibetanů. Tak to pokračovalo v podstatě až do roku 1950, do příchodu čínské lidové osvobozenecké armády, která tomuto vývoji udělala poněkud přítrž, řekněme. Byť tam byla ještě nějaká snaha 9 let hledat nějakou kompatibilitu mezi právě Dalajlamou a čínskými komunisty, ale právě v roce 1959 při tvrdém krvavém potlačení tibetského národního povstání 10. března následně musel Dalajlama odejít do exilu a od té doby je symbolem té tibetské identity a tibetského buddhismu právě ze zahraničí, kde sídlí v indické Dharamsale. Takže ta jeho osoba je velice důležitá pro Tibeťany, jak v Tibetu samotném, tak i pro celou tibetskou diasporu napříč světem. No a pro něj samotného je ta skutečnost, že byl ve 2 letech rozpoznán, následně stvrzen jako následovník svého předchůdce Thubten Gyamsa 13. Dalajlamy, naprosto zásadní, klíčová. Už tím, že je právě unikátně nahlížen tou tibetskou komunitou jako stělesněné božství, jako Avalokiteshvara, což je vlastně bodhisattva soucitu, který je takto veden od malička, od útlého věku, právě za tím účelem, aby prohluboval tyto hodnoty, aspekty soucitu, nenásilí a smýšlení v nějakých větších dimenzích právě napříč těmi životy. A to je vlastně faktor, který je potřeba vzít v potaz, i kdyby člověk snad si myslel své o reinkarnaci, tak to, že takto od malička veden ten jedinec těmito hodnotami, se musí promítnout do jeho charakteru.
18: Jak vlastně vypadá ten okamžik toho rozpoznání? Jak to vlastně jako probíhalo, že zrovna jeho rozpoznali?
19: Tak historicky tam byla jistá flexibilita, ale přesto lze vystopovat nějaké prvky, které se tam objevovaly napříč těmi jednotlivými inkarnacemi jednotlivých dalajlamů. A v případě tedy toho 14. po smrti 13. měly být vypozorovány některé indicie, řekněme, jeho blíže postavenými lámy a právě pobočníky, mimo jiné vize v mracích, které směřovaly na severovýchod od Lhasy, hlavního města v centrálním Tibetu, a dále i snad tělo 13. Dalajlamy se mělo po několika dnech, kdy zůstalo vlastně v nehybnosti na trůnu, pohnout tímto směrem. A spolu s tím tam měly být i některé vize, sny a meditační techniky u posvátného jezera Lamo Laco, které takto pospolu dali najevo, že by bylo záhodno hledat toho nástupce v regionu Amdo, které v současnosti je tedy zasazeno do čínské provincie Qinghai. A tam byl právě následně, tedy ve dvou letech, nalezen a rozpoznán 14. dalajlama Lamo Dendrup, který následně tedy získal to dalajlamovské jméno s přídomkem Djamco, Tenzing Djamco, 14. dalajlama.
18: On už v 15 letech musel převzít vlastně vládu nad zemí, která byla ohrožená tehdy čínskou invazí. Co to pro něj vlastně znamenalo v tak útlém věku?
19: V podstatě to jeho vyrůstání ve 30. letech, narodil se tedy v roce 1935 a řekněme až do toho roku 1950 byl Tibet de facto nezávislou zemí. Samozřejmě ten historický statut je, řekněme, komplexní, ale nikdy tomu nebylo tak, že by byl Tibet neoddělitelnou historickou součástí Číny, natož tak Čínské lidové republiky. Bylo to právě až v těch 50. letech, kdy takto komunisté napevno připojili, zinstitucionalizovali vlastně ten vliv natolik, že osekali pravomoci dalajlamy. No a právě když mu bylo tedy těch 15 let, tak byl urychleně postaven do té politické role, byť byl vlastně entronizován už ve 4 letech a svým způsobem takto měl tu světskou vládu už na svých ramenech už od útlého věku. Nicméně bylo zamýšleno do jeho 18 let, do doby dospělosti, že vládu povede regent a současně skupina blížších pobočníků, kteří takto vždycky zastupovali jak mezidobí, mezi jednotlivými rozpoznáními a výchovou těch dalajlámů, až tedy po dospělost v momentě, kdy byl takto rozpoznán a procházel tedy nějakou tu edukací.
18: Ta edukace by mě zajímala, protože my si docela často jako dokážeme představit, že je vychováván dalajláma k nějakým meditacím a tak dále, ale jak vypadalo vlastně to vychovávání k tomu politickému postavení? Aha.
19: Jak říkáte, tak tam byl souběh několika linií, kdy samozřejmě ta náboženská by měla být stěžejní a skutečně měla jít nejhlouběji, řekněme, co se týče toho náhledu, životonázoru, řekněme to jednotlivého dalajlamy, ale spolu s tím se má skutečně starat vlastně i o správu věcí veřejných v rámci té oblasti Tibetské náhorní plošiny a mimo jiné se takto vlastně inspiroval i ze zahraničí, kdy 14. dalajlama od útlého věku byl fascinován technologiemi západní společnosti, pouštěl si projektory v paláci Potala a ve svém letním sídle Norbulince a přicházel vlastně do styku, ať už s Brity nebo s Heinrichem Herrem, který je známý s knížkou 7 let v Tibetu, následně sfilmovanou. Takže tak to vlastně čerpal inspiraci i pro nějakou modernizaci a reformaci svého vlastního, už to řeknu, domínia nebo té oblasti vlastně, které takto vládl a uvědomoval si, že nějaká změna je skutečně potřebná a nevyhnutelná. Chtěl tak navázat vlastně už na reformy započaté 13. dalajlamou, který chtěl mimo jiné omezit moc kléru, vlastně těch lamaistických struktur v Tibetu a spolu s tím zmodernizovat mimo jiné i tibetskou armádu, protože tam byla samozřejmě obava, že tehdy probíhající občanská válka v Číně nebude trvat věčně a v momentě, kdy se tam vyřeší tyto spory, tak Tibet bude další na řadě a k tomu bohužel skutečně došlo. V roce 1949 Čínská lidová republika byla založena na náměstí nebeského klidu Mao Tse-tungem v Pekingu a o rok později už byly čínská vojska na tibetské náhorní plošině.
15: Další díl seriálu, který Adam Šindelář věnoval dalajlámovi a natáčel společně s Davidem Gardášem, sinologem a tibetologem projektu Synopsis, přineseme ve Vertikále opět za týden. Z uplynulé půl hodinky všechno. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.
3: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
6: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Tereza Tomášková připravila zprávy.
7: Novou koncepci armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž Česko mělo poprvé splnit závazek a vydat na obranu minimálně 2% HDP. V Kazachstánu začaly parlamentní volby. Bývalá Sovětská republika nedávno přijala novou ústavu, díky které se zákonodárný sbor změnil z dvoukomorového na jednokomorový. Občané budou volit jeho 145 členů. Odborníci se podle německé stanice Deutsche Welle shodují, že největší šanci na vítězství má strana Adilet prezidenta Tokájeva. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce. Na náměstí a v jeho okolí je navíc vysazených 30 nových stromů. Sport. Na trávník nejvyšší francouzské ligy se po zranění kolene vrátil fotbalista Pavel Schulz. 25-letý záložník Lyonu si jako střídající hráč připsal asistenci na první branku svého týmu proti Toulouse. Lyon díky dalšímu gólu nakonec zvítězil 2-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: A D3 za Táborem směrem na Budějovice na 83. kilometru nadále uzavřená. Lepší zpráva pro stojící vozidla v koloně. Policie je postupně pouští proti směru.

0: pracují tam na opravách vozovky, jede se kyvadlově pomocí semaforů. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Na koupání to dnes asi ještě nebude, i když předpověď počasí slibuje slunečný den, ale teploty ty budou za těmi typicky letními ještě zaostávat. Většinou naměříme od 17 do 22 stupňů, na jihu Moravy do 25. To se ale změní už uprostřed příštího týdne, kdy se oteplí i nad 30 stupňů. Takovým nejteplejším dnem by měl být čtvrtek, u kterého je v předpovědi napsaná dokonce číslovka 32 stupňů. No a ta radost z teplého a slunečného počasí ale bude trvat relativně krátce. Už pátek se totiž začne od západu obloha zatahovat, no a opět musíme počítat s přeháňkami a místy taky s bouřkami. Přeháňky pak předpověď slibuje taky na sobotu a na neděli, tedy poslední prázdninový víkend. Závěr prázdnin pak bude spíš deštivý, a to s teplotami do 29 stupňů. Na jihovýchodě ještě naměříme příští pondělí až 33. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: 29. června tohoto roku napsal papež Lev XIV. List s apelem ke kněžskému bratrstvu svatého Pia X. a v něm stálo: netrhejte bezešvou tuniku Kristovu. Chtěl odvrátit schizma a následnou exkomunikaci, ale nebylo to nic platné. Už 1. července 2026 dva biskupové bratrstva udělili ve Švýcarsku biskupské svěcení čtyřem kněží téhož sdružení. Mše, která svěcení doprovázela, trvala více než 5 hodin a účastnili se jí tisíce věřících z různých zemí. Vatikán následně označil toto svěcení za akt schizmatické povahy, tedy začin narušující jednotu katolické církve. Důsledkem je exkomunikace, nejpřísnější církevní trest, a to pro celou hierarchii bratrstva i pro věřící, kteří se k němu formálně přihlásí. Mezi Vatikánem a Lefebristy nastal hluboký rozkol, který působí bezvýchodně, doslova jako pat. Jak číst tento příběh, který jakoby se ani nehodil do 21. století? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála.
3: A ve studiu máme tyto dva skvělé muže. Jaroslav Šebek, historik, vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd, specialista na středoevropské dějiny, včetně církevních. Vítejte, pane docente.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Druhý host, Zdeněk Vojtíšek, religionista, pedagog, vedoucí katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, šéf-redaktor religionistického čtvrtletníku Dingir, zakládající člen Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Pane docente, vítejte.
5: Dobrý den.
3: Pánové, prosím, jak neobvyklá je takováto situace v dějinách katolické církve?
4: Úplně neobvyklé to není, protože už v roce 1988 došlo ke svěcení dokonce zase 4 biskupů jako v letošním roce, a tehdy ovšem došlo k exkomunikaci pouze těch 4 biskupů.
3: Náhled do historie Lefebristů mám připraven, k němu se dostaneme. Ale a jinak?
4: Samozřejmě dá se říct, že žádné jiné východisko pro Vatikán nebylo možné než udělení exkomunikace.
3: Ano, a ta exkomunikace jako nástroj k vyjádření čehosi, tedy můžeme to nazývat, jak chceme, ta není běžná.
4: Není, ale samozřejmě v některých případech, pokud se věřící nebo kněz odchýlí od církevních dogmatů, tak se objevuje, ale tohle to je něco specifického v tom, že tato exkomunikace se netýká jenom těch 4 biskupů, kteří byli vysvěceni, ale také kněží a také věřících, kteří se, jak jste správně říkala, otevřeně přihlásí k podpoře tohoto bratrstva.
3: Pane docente Vojtíšku, vy jste známý nebo vnímaný jako člověk, který jak tak sledujete ty speciální náboženské směry a tak dále, že se vyznačujete velikou tolerancí a takovým jakoby

0: profesním nadhledem. Jak vám se jeví ten nástroj exkomunikace?
1: Asi v každé náboženské společnosti je nějaký mechanismus pro to, jak zacházet s lidmi, kteří buď to mravně nebo věroučně nevyhovují. Samozřejmě z hlediska těch, kteří jsou exkomunikováni, je to velmi přísný trest, možná dokonce nejvyšší, který je to společenství schopno dát. To společenství ale zase na druhou stranu je nuceno samo sebe nějak chránit. Tady v případě toho kněžského bratrstva to bylo zcela frapantní porušení té zásady, že biskupy schvaluje papež nebo svatý stolec. Kněžské bratrstvo o tom vědělo, jednalo o tom s dikastériem pro nauku víry už od jara letošního roku, takže bylo naprosto jasné, co následuje. A to kněžské bratrstvo do toho šlo, nebylo to pro ně překvapení, šlo do toho, protože nevidělo jinou možnost, jak dostát svému svědomí. Pro to kněžské bratrstvo je to prostě záležitost svědomí, že ten druhý vatikánský koncil přinesl řadu omylů, se kterými nemohou souhlasit.
0: Postupně to všechno probereme, tyto aspekty, a řekněte mi z profesního vašeho hlediska, zajímala vás ta kauza, sledoval jste to? Říkal jste si tady, jako je něco opravdu zásadního?
1: Ano, tak já se pokouším sledovat tu náboženskou scénu nějakých 30-35 let a vlastně už někdy od těch 90. let, kdy to kněžské bratrstvo takovými pomalými, ale vytrvalými kroky se etablovalo i v české společnosti, tak ho nějak sleduji. Sledoval jsem i to postupné, řekl bych, namlouvání ze strany svatého stolce, protože tam byla zjevně vidět tendence, že nechce to kněžské bratrstvo ztratit, nebo že si svatý stolec přeje nějaké smíření nebo nějaké rozumné řešení ve smyslu dalšího spolužití v té jedné církevní instituci. Musím přiznat, že mě překvapilo, že to vzalo tento vývoj. Očekával jsem, že k té dohodě dojde, že teda ty vstřícné kroky papeže Benedikta i papeže Františka, že budou směřovat k tomu určitému smíření, ale to se nestalo. Takže sleduji to a byl jsem překvapen.
0: Pane docente Šepko, na osobní notu, vy se hlásíte ke katolictví, jste prostě praktikující, věřící člověk. Má to pro vás i nějaký osobní rozměr, kromě toho odborného? Mrzí vás to, že se toto děje ve vaší církvi?
2: No tak samozřejmě je to znak toho, že v katolickém křesťanství, v západním katolicismu, není samozřejmě možná shoda s některými lidmi, což se ukázalo právě s tím bratrstvem svatého Pia X. Protože ale na druhou stranu tady je potřeba říct, že mě ale nijak nepřekvapilo to, jak reagoval svatý stolec, konkrétně papež Lev XIV., protože tady je důležité samozřejmě držet nějaký jakoby většinový proud, který je charakteristický pro katolickou církev z hlediska její věrouky, z hlediska teologie. A tento proud se v podstatě chce vracet do středověku, řekl bych toho duchovního středověku, nejenom jakoby do té minulosti historické, ale do toho duchovního středověku, protože má mnoho aspektů, které s tím moderním katolickým křesťanstvím jsou naprosto neslučitelné.
0: Ano, a tady nastala chvíle, abychom si tedy stručně připomněli celý ten příběh, aby bylo posluchačům zřejmé, co tady pak budeme dále rozebírat. Takže bratrstvo založil v roce 1970 emeritní arcibiskup Marcel Lefebvre, který se koncem 60. let začal vymezovat proti druhému vatikánskému koncilu a navazujícím reformám. Tady je zajímavé, že se koncilu sám zúčastnil a dokumenty spolu podepsal. Papežové svatý Pavel VI. I svatý Jan Pavel II. Se pokoušeli najít s bratrstvem společnou řeč, to už jste tady naznačili, ale bezvýsledně. Vyvrcholením rozporu byly události roku 1988, už zde také zmíněné, kdy kardinál Josef Ratzinger vedl třídenní jednání ještě s arcibiskupem Lefebvrem, které vyústilo ve společné doktrinální stanovisko podepsané 5. května téhož roku. Bratrstvo slíbilo věrnost církvi a papeži, přijalo koncilní nauku a uznalo platnost mše slavené podle ritu Pavla VI. A Jana Pavla II. Všechno se tedy zdálo vyřešené, ale už 6. května Lefebvre odvolal svůj souhlas a oznámil úmysl vysvětit nové biskupy bez papežského schválení. Navzdory dalším jednáním a telegramu, ve kterém Ratzinger prosil pro lásku ke Kristu a k jeho církvi, aby od svěcení upustil, vysvětil 30. června 88 spolu s brazilským biskupem Antoniem de Castro Mayerem 4 nové biskupy. Podobná situace pak nastala letos v červnu, jenom už u toho Marcel Lefebvre nebyl. To je ten základní příběh a my se jej pokusíme tedy rozplést trošku. Ten principiální obrat tehdejší Marcela Lefebvra ze dne na den, kdy něco podepsal, pak odvolal. Máte pro to vysvětlení, pan docent Vojtíšek?
1: No, já samozřejmě vůbec nic nevím, ale chtěl bych se vrátit k té své myšlence, že to je záležitost svědomí. Nám se to možná zdá jako nějaká maličkost nebo jako možnost se přizpůsobit, vyhovět a tak dále, ale mám zkušenost, že takoví lidé prostě nemohou jinak a řekl bych, že se Lefebvrovi to prostě rozleželo v hlavě a nebo byl třeba ovlivněn svými spolubratry, spolupracovníky a že najednou viděl, že prostě nemůže jinak, že ten druhý Vatikánský koncil přinesl z jeho hlediska takové změny, které jsou nepřípustné, že jsou to změny, které jsou v rozporu s tradicí a že prostě jeho svědomí nedovoluje, aby se tomu druhému Vatikánskému koncilu podřídil. Takže musím přiznat, že samozřejmě nevím, jak to bylo, ale nezdá se mi to tak úplně nepochopitelné nebo tak úplně překvapivé.
0: Pane docente.
2: Já bych tady souhlasil s panem docentem Vojtíškem. Já bych to viděl tak, že on byl pak přesvědčen vlastně v okamžiku, kdy odvolává ten souhlas, že církev katolická se řítí do propasti a on stojí na té správné straně a tudíž vlastně je jakoby morálně předurčen k tomu, aby vlastně té katastrofě katolické církve bránil a že on je asi jediný, který tomu může zabránit a myslím si, že tohle to asi byly ty mentální pochody, které ovlivnily to jeho rozhodnutí se nepodřídit Vatikánu, i když samozřejmě do hlavy Marcela Lefebvra nikdo nevidí. Takže ale já bych řekl, že z hlediska toho, jak se pak vyvíjí to bratrstvo i v současnosti, jak se staví k těm otázkám na vztahu k Vatikánu, bych řekl, že tohle je to logické vysvětlení.
0: Takže teď si připomeňme, co lefebristům jaksi vadí na té oficiální církevní linii, která jde z Vatikánu. Spochybňují směřování katolické církve po druhém vatikánském koncilu a necítí se být vázáni tedy jeho rozhodnutím, o čem svědčí jejich činy. Za zásadní pochybení považují nahrazení tradiční latinské mešní liturgie, to znamená nahrazení tím, že se kněz obrací tváří k lidu, používání živých jazyků místo latiny, možnost laiků účastnit se liturgie a tak dále. Mimochodem, z hlediska normálních věřících laiků, jaká to byla změna, když se kněz k ním otočil tváří?
2: Byla to velká změna. Liturgická reforma byla skutečně velmi zásadním krokem, protože narušil ten způsob slavení bohoslužeb, který tady byl po staletí. Protože kněz byl vždycky tedy otočen tváří k oltáři, to znamená zády k lidu, to znamená, podle toho liturgického výkladu, byl tedy otočen vlastně tváří k Bohu.
0: Ano.
2: A na tom samozřejmě bazíruje i to současné bratrstvo svatého 50. A samozřejmě otočení oltáře bylo něco mimořádného, ale současně bych třeba doplnil z hlediska toho, že se věnují třeba historii té liturgické reformy tady u nás, tak tohleto žádný velký problém nakonec neznamenalo. Naopak vlastně lidé to přivítali poměrně velmi pozitivně, tuto liturgickou změnu.
0: A pane docent, ano, řekněte, co jste chtěl říci a já se pak ještě zeptám.
1: Já jsem chtěl říct, že ta liturgická reforma je takovou možná nejviditelnější charakteristikou toho kněžského bratrstva, ale často lidé zapomínají, že tam jsou velké naukové problémy, které vidí právě v těch usneseních druhého Vatikánského koncilu. Řekl bych, že za prvé je to myšlenka deklarace Dignitatis Humanae o tom, že člověk má svobodu a že je tady svoboda náboženství. To je naprosto v rozporu s různými předchozími dokumenty, kde se předpokládá, že katolická církev bude formovat celou společnost a že tu společnost prokvasí. To samozřejmě po období sekularizace už není možné, ale kněžskému bratrstvu vadí to, že církev na tento úkol rezignovala, že prostě přijala ten náboženský pluralismus a že dovolila náboženskou svobodu. Podle nich je náboženská svoboda nesmysl, všichni máme být katolíci a všichni vytvářet katolickou společnost. A pak je tady ještě druhá věc, jestli můžu, a to je vztah k nekřesťanským náboženstvím. Ostatně i teď v tom červnu v té korespondenci mezi papežem a kněžským bratrstvem zaznělo, že ta nekřesťanská náboženství jsou dílem ďáblovým, takže tam ohromně vadil ten vstřícný postoj druhého Vatikánského koncilu k nekřesťanským náboženstvím a ještě také k tomu vlastně přináleží i postoj Vatikánského koncilu k nekatolíkům, k takzvaným odloučeným bratrům, ke kterým je zase druhý Vatikánský koncil poměrně schovývavý. A to jsou takové naukové věci, které tomu kněžskému bratrstvu velmi silně vadí. A vlastně i kdyby byl ten mešní pořádek před tím rokem 1969, tak stejně by to kněžské bratrstvo nebylo uspokojeno, protože vlastně tam vše by se dála v těch kulisách těchto doktrinálních změn a stejně by to nebylo nic platné, nebo stejně by to bylo v očích toho bratrstva všechno špatně. Takže na těch doktrinálních věcech skutečně hodně záleží, byť ta liturgie je taková nejviditelnější.
0: Já jako laik nerozumím tomu, proč tak vadí ty živé jazyky, protože si představuji, že když se v kostele sejde komunita věřících, tak na prstech jedné ruky spočítáme lidi, kteří ovládají latinu, možná ani to ne, když se tedy slovo Boží říká živým jazykem, proč to vadí?
2: No, tam je samozřejmě ten problém dán tím, že pro toto bratrstvo a obecně pro ten konzervativní proud je latina symbolem univerzálnosti katolické církve. A tím, že se ta liturgie a vůbec samozřejmě všechno dění odehrává, to náboženské dění odehrává v nějaké segmentované podobě, to znamená těch národních jazyka, tak to vlastně z jejich pohledu narušuje tu univerzálnost církve. A samozřejmě pak je tady skupina lidí, kteří se třeba nemusí úplně hlásit k tomu bratrstvu 5. a 10. a k některým těm doktrinálním záležitostem, ale obdivují latinu jako určitou estetickou hodnotu. A proto vlastně i v současné době na některých místech se konají latinské bohoslužby a není to tedy výraz nějaké neposlušnosti vůči Římu, ale jak říkám, je to výraz toho, že ta latina je vnímána jako ten estetický a ta duchovní rovina.
0: Historik Jaroslav Šebek a religionista Zdeněk Vojtíšek jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A pan docent Vojtíšek se nám tady hlásí s podotknutím.
1: Jenom takové malé religionistické podotknutí, je v tom také i to, že ta latina je chápána jako svatý jazyk, tak jako v jiných tradicích je chápána třeba hebrejština nebo arabština, nebo dokonce v novém hnutí, kterým jsem se v posledních letech zabýval, v hnutí grálu, je němčina chápána jako ten jediný jazyk, ve kterém správně vibruje celý tento svět. Takže i ta svatost toho jazyka tam kromě té estetiky a kromě té univerzality hraje roli.
0: Jsem ráda, že se ukázněně hlásíte, pane docente Šepku.
2: Ano, já bych ještě ale reagoval na další konsekvence, které z toho plynou, které totiž nejsou jenom náboženské. To jsou totiž ale i konsekvence politické.
0: Ano,
2: protože,
0: to mě taky zajímá,
2: protože
0: jestli tady, tam jsou. Jsou tam tedy.
2: Stoprocentně, protože tam jde o to, že například z hlediska toho, že se toto bratrstvo velmi výrazně vymezuje proti dialogu s Židy, což je třeba proti dokumentu druhého vatikánského koncilu Nostra Aetate, tak samozřejmě je tam i řada lidí, kteří se hlásí otevřeně k antisemitismu. A tyto lidé byli přítomní i na té bohoslužbě, která proběhla toho 1. července ve Švýcarsku. Mimochodem teda ta bohoslužba, pokud se tady bavíme o té liturgické rovině, tak trošku mi teda připomíná cirkusové představení, že to nebylo úplně tedy jako top z hlediska té klasické liturgie, protože bohoslužba proběhla ve stanu a pod širým nebem. Prodávali se tam například ty různé upomínkové předměty.
0: Takový ten způsob evangelikálních církví z Ameriky.
2: Mě to teda trošku připomínalo jako ten cirkus, jo, i vlastně to, že ti svěcenci pak měli na sobě různé turbany, protože se vlastně báli, aby jim ty posvátné oleje neušpinily jejich liturgická roucha. Což je jenom na okraj, ale tam skutečně mnohem méně tedy jako zábavné je skutečně to, že se v tomto prostředí nachází celá řada vlastně zastánců té politické extrémní pravice, antisemitismu, dokonce jeden z těch biskupů z roku 88, Richard Williamson, byl vlastně obviněn z toho, že zpochybňuje například holokaust, což vlastně pak vyvolalo tu velkou turbulenci.
0: A to on udělal krátce po tom podpisu těch
2: té doktríny. Tam šlo o to, že papež Benedikt XVI. Udělal vlastně vstřícný krok a na základě vlastně toho byli vlastně znovu ti exkomunikovaní biskupové přijati do katolické církve, ale v zápětí potom vlastně se rozjela ta turbulence vzhledem k tomu, že Williamson popíral holokaust a skutečně měl velmi tedy jasné antisemitské výroky. A tady bych řekl, že ta současná vlastně konzervativní pravice je trošku teď znejistěná těmi kroky papeže Leva XIV., protože to samozřejmě vrhá nepříznivé světlo i na celý vlastně ten konzervativní proud v katolické církvi. To není jenom ta otázka těch lefévristů, ale tady se vlastně ten velmi už jako rozvíjející se konzervativní proud je nespokojen s tím, jak se lefévristé chovají, což
0: a
2: je
0: že to
2: docela
0: skutečně
2: paradoxní,
0: poškodí celou tu.
2: Protože to poškodí právě ten konzervativní proud, který je teď na vzestupu v katolické církvi.
0: Pane docente Vojtíšku, co byste řekl, kdo tady na tu situaci doplatí víc?
1: Já musím přiznat, že tu situaci vidím možná v takovém kontextu toho, že na celém světě v době těch rychlých společenských změn roste fundamentalismus. V tom katolickém prostředí to slovo nepoužíváme, spíše říkáme třeba tradicionalismus, ale psychologicky je to něco velmi podobného, snaha nalézt nějaký univerzální řád, který nás ochrání před chaosem vyplývajícím z těch změn. Takže to posilování toho konzervativního křídla je docela přirozené v té současné době nacházíme to ve všech náboženských tradicích a nakonec i mimo ně. A pochopitelně takováto aféra, kdy se vlastně to kněžské bratrstvo ocitá za hranicí katolické církve, ten fundamentalismus nebo ten tradicionalismus oslabí na čas, tak jak jsme slyšeli, možná posílí ty tradicionalistické tendence, které jsou uvnitř katolické církve, to znamená třeba kněžská fraternita svatého Petra, ta by mohla posílit, ale řekl bych, že to oslabení toho kněžského bratrstva svatého Pia X. bude dočasné, že i tam je docela růstový potenciál, protože je prostě spousta lidí, kteří jsou nespokojeni s tou současnou situací, hledí do minulosti, protestují proti náboženským institucím, včetně teda katolické církve. Takže řekl bych, že vlastně to konzervativní křídlo se otřese, ale v tom vzestupu to asi nezabrání.
0: Pane docente, udělejte tečku, prosím, velmi stručnou, musíme končit. Je to tady ta skupina věřících, je silná nebo je marginální? 200 tisíc příznivců zhruba se uvádí.
2: No, uvádí se i 600 tisíc, uvádí se zhruba 600 tisíc, ale je to z 1¼ miliardy katolíků na celém světě. Takže já si myslím, že je z hlediska počtu určitě marginální, z hlediska vlivu bych už byl opatrnější právě proto, že současný katolicismus prožívá právě tu renesanci těch konzervativních principů, ale myslím si, že tady je vlastně důležité, aby církev dokázala reflektovat to, co se děje ve světě a adekvátně na to odpovídat.
0: Pánové, já vám chci moc poděkovat. Troufnu si tvrdit, že se k tématu ještě někdy v budoucnu vrátíme. Je to zajímavé téma. Připomenu posluchačům, že hosty dnešní debaty Vertikály byly religionista Zdeněk Vojtíšek. Díky, pane docente, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A historik Jaroslav Šebek, i vám děkuji, pane docente, že jste tady byl. Díky.
2: Já také děkuji a loučím se s posluchači.
0: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
3: Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus.
4: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková nachystala zprávy.
5: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině urychlení dodávek protiraketové munice. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v lize nad Slováckem 2-1. Dálnice D3 za Táborem směrem na Budějovice je po nehodě stále neprůjezdná na 83. kilometru. A bude slunečno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli nedostatku vláhy nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky odhadují, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
6: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
5: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště z posledních dnů. Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil Ukrajině zrychlení dodávek munice do systému protivzdušné obrany. Na Telegramu o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Francouzsko-italské střely systému SAMP/T údajně dokážou sestřelit i balistické rakety. Podle původních plánů měly na Ukrajinu dorazit až na jaře příštího roku.
7: Zelenský zopakoval, že Ukrajina potřebuje protivzdušnou obranu, aby se mohla efektivně bránit balistickým raketám. Francouzského prezidenta telefonicky informoval o následcích nejnovějších ruských úderů. Moskva raketami i naváděnými drony v podstatě denně útočí na ukrajinská města. Naopak terčem ukrajinských úderů se v poslední době staly logistické sklady internetových obchodů v hloubi Ruska, které prodávají tzv. Zboží dvojího užití. Kupuje a využívá ho taky ruská armáda. Jiří Chábera, Radiožurnál.
5: V Chrudimi začíná hudební festival Zlatá pecka. Slavnostní zahájení je v 10:30 v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Večer v městském kině promítnou dokument Carmen Story o operní pěvkyni a zakladatelce festivalu Dagmar Peckové. Zlatá pecka se od začátku zaměřuje mimo jiné i na podporu mladých hudebníků, jak říká za organizátory Světlana Drahocká.
8: Myslím si, že tohleto zaměření je něco, co úplně nikdo primárně takhle nedělá a že je to zajímavé tím, že my to propojujeme i se známými umělci, takže vlastně to není jenom o těch dětech. My i ty děti spojujeme na nějakých koncertech, že vystupují i s umělci, kteří už něco dokázali a je to pro návštěvníky koncertu, myslím si, zajímavé.
9: Sport. Fotbalisté Mladé Boleslavy vyhráli v Šancelize nad Slováckem 2-1. Po pěti kolech tak dál drží neporazitelnost a mají 11 bodů stejně jako vedoucí Slavia. Trenér Středočechů Aleš Majer vidí oproti minulé sezóně pokrok.
10: Řekněme z těchto zápasů, říkám, nechci nikoho tady škatulkovat, že je lepší, horší, ale samozřejmě cítíte asi zápas některý domácí, že potřebujete zvládnout, cítíte to všechny kluby a říkám, minule jsme z těch zápasů měli většinou remízu, jo, v minulý sezóně, že vždycky jsme si říkali, že dneska uděláme ty tři body a nějak se odrazíme nebo se posuneme v tabulce a většinou jsme ten zápas remizovali, často to bylo 0-0 nebo 1-1.
9: V dalších zápasech pátého kola pak Artis Brno prohrál s pražskou Spartou 0-4, Zlín podlehl Liberci 0-1 a Slavia remizovala s Bohemians 2-2. Dnes od 17 hodin je pak na programu utkání Teplic proti Zbrojovce Brno a ve 20 hodin se střetnou fotbalisté Sigmy Olomouc a Pardubic. Oba duely odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Neprůjezdná D3 za Táborem a situace na D1 na Šmejkalce. Na D3 z Tábora do Budějovic na 83. kilometru pokračují s úklidem vozovky po větší nehodě. Na místě stále hasiči policie směrem na jih, tak zůstává zastavený provoz. Odklon dopravy na exitu 79 Měšice, před ním kolona narůstá. Ze 78. budete popojíždět okolo 10 minut. Jinak všemi českými dálnicemi v těchto okamžicích projíždíte bez komplikací, bez nehod i výraznějších zdržení. I na D1 na Šmejkalce už se provoz vrátil do starých kolejí. Jak na Prahu, tak na Brno se jede dvěma zúženými pruhy naprosto plynule bez potíží. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Poukat má slabý, přechodně mírný severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Ministryně financí Alena Schillerová dokončila kolo jednání o rezortních rozpočtech. Uplynula 60-denní lhůta pro uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. A Český rozhlas představil unikátní nahrávku z prvních hodin okupace. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
3: Týden plus.
9: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO ve čtvrtek dokončila jednání se svými vládními kolegy ohledně rezortních rozpočtů. S některými jednala během týdne dvakrát. Polepšit by si v příštím roce měli podle svých šéfů třeba rezorty obrany nebo zdravotnictví. Jsou už jasné obrysy rozpočtů všech ministerstev, tak na to se moderátorka Renata Kropáčková zeptala reportérky Daniely Brichtové.
11: Třeba ministři zemědělství a dopravy říkali, že ještě musí některé položky doladit. Další jednání s šéfkou státní kasy ale naplánovaná nemají. Podle nich už to bude možné dojednat buď po telefonu nebo například v rámci pravidelných jednání vlády. Kdo ještě nemá vyřešené všechny položky ve své kapitole, je i ministr školství Robert Plaga za ANO, který měl druhou schůzku s Alenou Schillerovou.
12: Chci ta jednání vést tak, abych byl schopen jako ministr školství naplnit ty finanční závazky, ale i ty věcné z vládního programového prohlášení do konce roku 2029. Ty nárůsty tam samozřejmě jsou, nejsou v jednotkách miliard, jsou vyšší.
11: Tento týden se ministryni financí omluvil ze zdravotních důvodů ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO. Schůzku by proto měli mít příští týden. Otazníky má v rozpočtu ještě ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO a také ministr sportu Boris Šťastný z motoristů. Kdo má naopak své jisté, je třeba ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Ten prozradil, že bude hospodařit s rozpočtem v hodnotě 2% HDP. Jde o zhruba o 190 miliard korun. Spokojený je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO, který oproti původnímu plánu dostal o několik miliard korun víc. To jeho stranický kolega, ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, řekl, že rozpočet je napjatý.
13: Kdy bude známý ucelený návrh státního rozpočtu na příští rok?
11: Teď musí Alena Schillerová vyřešit právě ty jednotlivosti, které jsou u některých rezortů. Poté chce udělat souhrn a projednat ho s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Návrh musí mít hotový do konce srpna. Výši schodku zatím ministryně neřekla.
14: Řeknu to samé, co řekl pan premiér, po 400 bude vyšší než letos a to je jediné, co chci v tuto chvíli říct.
11: V září bude návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat vláda, poté zamíří do sněmovny. Tam bude čelit pravděpodobně velké kritice opozice. Podle místopředsedy hnutí STAN Lukáše Vlčka je nepřijatelné, aby v současné ekonomické situaci byl příští schodek vyšší než letos.
15: Jsme v situaci, kdy máme téměř 2% hospodářský růst, což je dvojnásobek průměr Evropské unie. Máme velmi nízkou nezaměstnanost, máme velmi nízkou inflaci a i tak ten schodek podle mého odhadu bude atakovat hranici někde 370 miliard. Tedy za mě osobně velmi nezodpovědný přístup.
11: V prvním čtení budou poslanci schvalovat základní rámce, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Ve druhém čtení mohou poslanci přesouvat pomocí pozměňovacích návrhů peníze mezi jednotlivými kapitolami, pak finálně hlasují. Návrh státního rozpočtu na rozdíl od jiných zákonů míří rovnou k posouzení prezidentu republiky. Senát ho neschvaluje.
9: Jednání sledovala reportérka Daniela Brichtová. V pondělí skončila 60-denní lhůta pro uzavření mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem. Stanovilo ji memorandum o porozumění, které obě strany podepsaly v červnu. Od té doby se ale opakovaně obviňovali z jeho porušování. Válka Spojených států a Íránu už skoro půl roku také blokuje dopravu v Hormuzském průlivu, která ovlivňuje ceny paliv na světových trzích. Americký prezident Donald Trump pak ve čtvrtek ohlásil začátek ekonomické války proti Íránu. Chce trestat všechny, kteří Teheránu pomáhají. Podle geopolitika a odborníka na energetickou bezpečnost Martina Jiruška to ale na Írán zřejmě velký dopad mít nebude.
16: To samozřejmě může být citelné. Na druhou stranu není to asi úplně ten zásadní úder, který by v tuto chvíli Írán bezprostředně položil. Pravděpodobně určitě by to zhoršilo pozici Íránu, ale není to něco, co bychom si mohli říct, tohle teď ten konflikt vyřeší během chvilky.
17: Když jsou teď Spojené státy připravené bojovat s Íránem ekonomicky, znamená to, že už se neobávají toho, co může Írán ekonomicky způsobit jim a zbytku světa blokádou Hormuzského průlivu, případně pokud by Teheránu pomohli Hutíové, tak i blokádou průlivu Bab al-Mandab mezi Rudým mořem a Ardenským zálivem?
16: Tak to já se domnívám, že zhruba od poloviny března je to ze strany Spojených států výrazná improvizace, protože zjevně nevyšel ten původní předpoklad, že ten íránský režim rychle padne. To znamená, je pořád pravda, že Írán disponuje výraznou kapacitou, jak zasadit ránu světové ekonomice a sekundárně Spojeným státům. Konec konců pořád vidíme, že ve Spojených státech je průměrná cena paliva nad 4 dolary za galon, což je skutečně vysoko. Takže pořád platí ta premisa, že Írán má výraznou moc, jak se bránit. Vlastně tady tím ne vojensky, ale skutečně tím hospodářským nátlakem. A to, že Donald Trump teď vyhrožuje nějakými obřími ekonomickými sankcemi, to typově není odlišné od toho, co Spojené státy dělali předtím. To znamená, je otázka, na kolik toho je nějaká skutečná změna a kolik toho je jenom rétorika. Já pokud bych si měl vsadit, tak bych, nebo takhle, byl bych velmi zdrženlivý v tom, co ta současná hrozba dokáže změnit, protože Donald Trump za uplynulého půl roku už několikrát vlastně prohlásil, že Irán je na kolenou, že se jedná, že je to otázka času a tak dále. To znamená, skutečně bych byl v tomto velice, velice zdrženlivý.
11: S odborníkem na energetickou bezpečnost z Masarykovy univerzity v Brně Martinem Jirůškem mluvila moderátorka Šárka Feniková. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Letošní rok meteorologové zatím řadí k těm nejsuším od začátku 60. let. Komise bude mít za úkol koordinovat konkrétní opatření. Po pondělním jednání obnovené Národní koalice proti suchu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jak říká redaktor David Šalek, ministerstva a meteorologové mají za úkol taky sestavit mapu problémových míst.
18: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám.
19: Řekl po prvním zasedání koalice premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a Český hydrometeorologický ústav od něj dostali za úkol sestavit mapu problémových míst, odkud voda mizí nejrychleji. Popisuje to člen koalice a ředitel hydrometeorologického ústavu Mark Rieder.
20: Existují všechny podklady pro to, abychom byli schopni v řádu dní takovou mapu vyrobit. Já bych neřekl, že se to bude týkat jen míst, kde voda nejrychleji odtéká, ale řekl bych, že to jsou místa, která jsou nejzranitelnější a která nejvíc jaksi trpí následky sucha.
19: Členem Národní koalice proti suchu je i ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů. Ten ve speciálním vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus odmítl, že by vláda na situaci reagovala pozdě. Podle něj má teď stát navíc lepší legislativní nástroje než v minulých letech.
21: Protože samozřejmě od roku 2021 právě na základních podnětů tady máme upravený zákon, který řeší nějakým způsobem zákon o vodě, a to i v případě nejenom samotného sucha, ale v případě záplav. To znamená, že už máme na co navázat, a to taky bylo to, co vlastně pan premiér se mnou a společně s panem ministrem Šebestiánem představil po našem setkání.
19: Bývalý šéf rezortu životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL ocenil, že v koalici zasednou odborníci. Kabinet ANO, SPD a Motoristů přesto kritizuje za podle něj pomalý postup.
22: Tady prostě měla být dávno naše vláda, měla lépe komunikovat, lépe spolupracovat s hejtmany, měli mít data od jednotlivých dodavatelů pitné vody, měli řešit to sucho mnohem dříve, než jak to nastalo tou tiskovou konferencí pana premiéra.
19: Jako zástupce českých samospráv bude v koalici působit bývalý ministr životního prostředí a současný ústecký hejtman Richard Brabec z hnutí ANO. Místopředseda svazu měst a obcí Pavel Drahovzal přiznal, že jim sucho působí potíže. Musí totiž víc pečovat třeba o veřejnou zeleň. Drahovzal proto od koalice pro boj se suchem očekává další podporu.
23: Že z toho snad vzejde nějaký soubor opatření, kromě těch technických a administrativních, tak i finančních a organizačních, a že opravdu budou mít samosprávy, ať už na krajské úrovni, nebo té místní oporu v tom, že budou moci opravdu reálně dělat opatření, která tomu suchu budou pokud možno předcházet, a když už se to nebude dařit, tak s ním opravdu reálně bojovat.
19: Současná vlna sucha je totiž v Česku opravdu extrémní, jak popsal klimatolog Pavel Zahradníček z projektu Intersucho.
24: Když se to podíváme z toho dlouhodobého hlediska, tak opravdu jde jedno z nejhorších such. Když se podíváme podle vlastně asi nejrenomovanějšího indexu, který se používá, tak ten máme vypočítaný od roku 1800 a my už jsme se dostali těmi čísly pod hranici minus 4, což znamená extrémní sucho. Takové podobné sucho jsme měli v roce 1835 a potom 2015 až 2020.
19: Premiér Babiš už dřív oznámil záměr věnovat na opatření ze státní kasy 4 miliardy korun. Vzniknout má taky plán na výstavbu nových vodních nádrží.
11: Natáčel redaktor David Šalek. A zemědělci v Česku hlásí nejhorší sklizeň za 15 let. Důvodem je nejen sucho, ale taky vyšší náklady na pohonné hmoty a hnojiva. Mluvilo se o tom i na mezinárodním agrosalonu Země živitelka, který v Českých Budějovicích začal ve čtvrtek. A reportérka Jitka Cibulová-Vokatá k tomu zjišťovala další podrobnosti.
25: Pokud se podíváme na ty ceny obilovin, lejnin a mléka, tak letos české zemědělství přijde na tržbách zhruba o 20
0: miliard korun.
1: Shrnuje letošní ztráty na tržbách prezident agrární komory Jan Doležal. Ministr Martin Šebestián za SPD přislíbil zemědělcům zasažených suchem a vysokými náklady peníze z krizového balíku i z Evropské unie.
2: Pomoc plánujeme prostřednictvím dočasného krizového rámce Evropské unie. Předpokládaný objem této podpory je zhruba 2 miliardy.
1: Šéf Českého svazu chovatelů masného skotu Kamil Malát chce na živitelce situaci s ministrem probrat.
3: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Před federálním soudem v americké Kalifornii začal v úterý proces, který by mohl zásadně změnit podobu internetových aplikací Instagram a Facebook společnosti Meta. V rozsáhlém soudním sporu ji žaluje 29 amerických států, že úmyslně nastavila aplikace tak, aby vyvolávaly závislost dětských uživatelů na sociálních sítích. Podrobnosti k tomu má naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
4: Žalobu u federálního soudu v Oaklandu podali Kalifornie, Colorado, Kentucky a New Jersey. Na společnost Meta se ale obrátila více než polovina amerických států a další žaloby chystají. Firma podle nich vědomě navrhovala Instagram a Facebook tak, aby se staly dětem návykové. Státy žádají soud o celoplošný zákaz Metě pokračovat v protiprávních praktikách spojených s ochranou dětí do 13 let a smazat jejich veškerá osobní data. Pokud soud uzná jejich žalobu, Instagram a Facebook budou muset změnit způsob, jakým šíří svůj obsah.
9: Jaké důkazy obžaloba má? Na to se moderátorka publicistiky Věra Štechrová zeptala odborníka na oblast moderních technologií z deníku N Petra Koupského.
6: Obžaloba má k dispozici jednak takzvané Facebook Files, to je balík dokumentů, které v roce 2021 vynesla manažerka Facebooku Frances Hogan. A tam to docela dobře dokumentuje, že firma vědomně navrhovala algoritmy, aby měly přesně tyhle účinky, o kterých mluvíme, aby byly návykové. To je jedna věc. Druhá věc je, že existují vědecké studie, sociologické, psychologické, které zkoumaly specificky, co zažívají děti a mladiství na sociálních sítích a zdokumentovaly, jak často třeba jsou nespokojeni s vlastním tělem v důsledku fungování na sociálních sítích, jak to může vést k obsedantnímu porovnávání, kolik sexuálních návrhů tam dostávají a různě podobně. Tyhle studie jsou maličko problematické tím, že vždycky dokumentují nějaký malý úsek, malou skupinu a že ne vždy je jasná příčinná souvislost. Takže si nejsem jist, jak silným důkazem budou, ale je to rozhodně něco, s čím žalující strana bude pracovat.
25: No Meta samozřejmě tvrdí, že žalobci nemůžou doložit, že by internetové aplikace skutečně takovou měrou poškozovaly zdraví dětí a hájí se tím, že už toho podnikla dost na ochranu dětí v online prostoru. Tak můžeme připomenout, co tedy vlastně Meta opravdu reálně podnikla na ochranu dětí právě na sociálních sítích Instagram a Facebook?
6: Myslím, že reálně toho mnoho není. Dělala nějaké experimenty, nejznámější z nich byl takzvaný Project Daisy, kde odstranili počet lajků třeba, které se zobrazují dětem a mladistvím, což snižuje tu soutěživost, snižuje to trochu i přitažlivost celé té sítě. Nicméně ukázalo se, že jim to taky snižuje příjmy a proto od tohoto experimentu Meta upustila. Zdokonalila nějaké metody nahlašování závadného obsahu, ale zase, když říkáme, že je obtížné pro tu žalující stranu dokázat, že za to může Meta, tak pro Metu zase bude úspěš velice obtížné dokázat, že něco podstatného ke zlepšení situace podniklo.
9: Odhaduje odborník na moderní technologie z deníku N Petr Koupský. V pátek uplynulo 58 let od invaze armáda zemí Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Události ze srpna 1968 na různých místech po celé zemi připomněly pietní akce. A jak doplňuje redaktorka Josefína Báčová, ta hlavní se už tradičně konala před sídlem Českého rozhlasu na pražské Vinohradské třídě.
26: Němce, uchopit!
0: Pietu před Českým rozhlasem v Praze zahájili politici kladením věnců. Uctili tak památku několika desítek lidí, kteří položili svůj život při boji za svobodu. První věnec u vchodu do budovy rozhlasu položil prezident Petr Pavel. Ve svém proslovu pak vyzval k podpoře veřejnoprávních médií. Varoval taky před tím, že stejně jako v roce 1968 se Rusko i teď snaží ovládnout Evropu.
5: Bohužel se stále najde mnoho lidí, kteří pro Vladimíra Putina a ruský režim hledají pochopení a ospravedlení za jeho akce. Tito lidé jsou obvykle obětí manipulací, které podobně jako v případě událostí 21. srpna překrucují realitu.
0: Před budovou rozhlasu se kromě politiků a pamětníků sešli taky lidé s různými transparenty. Část jich při prezidentovi proslovu tleskala, jiní na protest pískali na píšťalky. I během řeči předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD se ozvali jeho odpůrci. Okamura připomněl, za co bojovali lidé, kteří se v prvních hodinách invaze rozhodli tankům postavit.
7: Před budovou rozhlasu tehdy umírali lidé, kteří nepřišli bojovat se zbraní v ruce. Přišli bránit pravdu, svobodu slova a právo národa rozhodovat o své budoucnosti.
0: Skandování se opakovalo, i když mluvila vicepremiérka Alena Schillerová z hnutí ANO. Vrátila se k vraždě studentky Marie Charouskové. Tu sovětský voják zastřelil, když šla odevzdat diplomovou práci.
8: Už ji bohužel nikdy neodevzdala. Na místě jí poskytl první pomoc český strážník Miloslav Rogner. Vražda zůstala navždy nevyšetřena a nikdo za ní nebyl potrestán. Zatímco Rogner byl ze služby vyhozen.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS při pětě mluvil o poučení se z minulosti.
10: Svobodné slovo, nezávislá média a odvaha říkat pravdu jsou jedním z prvních terčů každé moci, která se nechce nechat kontrolovat, která chce normalizovat. Jedinou správnou odpovědí je nebát se.
0: Kromě politiků promluvil taky ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Zdůraznil roli médií veřejné služby.
12: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
0: Okupace v roce 1968 ukončila takzvané Pražské jaro a odstartovala období normalizace. Přišla doba cenzury a politických čistek. Vojska Varšavské smlouvy v Československu zůstala až do roku 1991.
26: Reportáž připravila redaktorka Josefína Báčová. Do archivu Českého rozhlasu se po letech vrátila unikátní nahrávka z prvních hodin okupace Československa v srpnu 1968. Tehdejší redaktor Oldřich Unger ji pořídil z balkónu budovy rozhlasu na Vinohradské třídě. Záznam si později odvezl, když s rodinou emigroval. Jak vlastně ta nahrávka vznikla? Na to se moderátor publicistiky Vladimír Kroc zeptal Petra Markovského z archivu Českého rozhlasu.
27: Oldřich Unger měl tenkrát k dispozici reportážní přenosný magnetofon na Gra 3, který mimo jiného používal i při přípravě pořadu Meteor. Jeho velkou zálibou mimo jiného bylo vlastně i lovení zvuku ptáků a hmyzu, takže byl hodně pohotovej v tomhle, takže i to ráno 21. srpna měl ten magnetofon u sebe a pořídil tuhle nahrávku z balkónu v budově Českého rozhlasu přímo nad tou Vinohradskou ulicí.
28: Jak uslyšíme dál, Oldřich Unger nahrál taky to, jak redaktoři do vysílání informovali o tom, co se dělo před jejich okny, kolem kterých létaly kulky.
29: Právě jsem dostal tady zprávu od kolegy, který se díval oknem. Sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat, shromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčilení. Jsou obklopeni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volají fuj. Sovětští vojáci střílejí do vzduchu a kulky letají v bezprostřední blízkosti našich oken. Prosím o mimořádnou pozornost.
28: Jak dlouhá ta celá nahrávka je? Kdy přesně je Oldřich Unger pořídil?
27: Nahrávka má kolem 15 minut plus nějaké sekundy a je to vlastně těch 15 minut do 8 hodiny ranní, takže od 7.45 do 8 hodiny. A nahrávka vlastně končí tím, že si Oldřich Unger i s kolegami, kteří byli přítomní ještě v té místnosti, nevíme, kolik jich přesně bylo, uvědomili, že teda okupanti už teda jsou v budově rozhlasu.
28: No a tady si tady poslechněme onen moment, kdy se redaktoři rozhodli odejít, protože už se blížili ruští vojáci.
13: Jsou tu? Zjistit to, prosím tě, abych to zbalil.
14: Jo. Jsou tu, jo.
13: Za minutu 8.
28: Pane Markovský, co se s nahrávkou stalo potom? Proč byla tak dlouho zapomenuta?
27: Nahrávku měl u sebe sám pan Unger a když v roce 78 emigroval do Kalifornie, tak ten pásek si vzal sebou. Takže vlastně až do jeho smrti, tuším v roce 2015, byla nahrávka s ním v Americe. A pak se vlastně přes jeho bývalého kolegu, pana Josefa Kleibla, dostala zpátky do Čech.
28: Možná bychom mohli připomenout, že Oldřich Unger byl mimo jiné také členem souboru divadla Jary Cimrmana. Vy jste mluvil o tom, že emigroval. Můžeme ve stručnosti připomenout další osudy Oldřicha Ungera?
27: Tak vzhledem na to, že se jistým způsobem angažoval prostě v těch srpnových okupačních dnech, takže mu to pak normalizátoři spočítali a od začátku 70 let mu byla znemožněna práce v rozhlase. Až teda vlastně do toho roku 1977, kdy podepsali i s manželkou chartu 77 a v blízkém období pak emigrovali, jak jsem zmiňoval, do Spojených států.
26: Popisuje Petr Markovský z archivu Českého rozhlasu, který uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
15: K čemu nám v ekonomice slouží peníze?
16: Český rozhlas Plus. Encyklopedie.
15: Peníze v ekonomice potřebujeme proto, abychom byli schopni měnit a tedy kupovat zboží a služby, které nabízíme za ty, které potřebujeme. Jde tady o jakési univerzální zboží, v jehož hodnotu všichni věříme. Šetří nám práci a náklady, které by jinak s veškerou směnou souvisely. Pomocí peněz také vyjadřujeme účetní hodnotu věcí a služeb. Původně peníze vznikly jako mince z cenných kovů. Dnes je jejich hodnota založena především na důvěře, že neztratí svoji hodnotu a můžeme s nimi dále platit. Změnila se i forma peněz, kterou používáme. Častěji než hotovost totiž využíváme peníze bezhotovostní. Těch je v ekonomice pětkrát víc než bankovek a mincí. Peníze do oběhu dává centrální banka a jejich množství mohou násobit i běžné banky tím, že lidem a firmám poskytují úvěry. O tom, kolik peněz v ekonomice potřebujeme, aby dokázali pokrýt veškeré transakce, rozhoduje také to, jak rychle jsou lidé a firmy schopny peníze, které získají, utrácet a tedy vracet do oběhu. To se nazývá rychlost peněz a podle ní musí centrální banka objem peněz v ekonomice správně nastavit.
17: Dobré dopoledne, 9:30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
18: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Upozornil na to server i rozhlas. Plošný sběr těchto dat loni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Podrobnosti si můžete přečíst na i rozhlasu. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Velmi málo vody teče taky Litavou v Rychmanově. Některé menší toky už vyschly úplně, například Bílý potok, Kuřimka nebo Bobrava. Ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo spojené s Tomášem Baťou. Ze svahu kopce Barabáš nad Baťovým památníkem nabídne pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliéfu přiblíží i podobu města v roce 1876, kdy se Tomáš Baťa narodil, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí Baťovu vilu, památník i lesní hřbitov, kde je Baťa pohřbený. Hotová má být letos na podzim. Sport. Tenistka Sára Bejlek v semifinále turnaje v Cincinnati nestačila na světovou čtyřku Američanku Goffovou a prohrála ve dvou setech. Přestože Bejlek do finále nepostoupila, je to pro ní nejlepší umístění na okruhu WTA elitní kategorie 1000.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: D3 za Táborem směrem na České Budějovice na 83. kilometru nadále uzavřená. Brzy

0: pruh, ale v celku plynule bez zdržení. D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Kolona od sjezdu na výstaviště ze Stého 90. kilometru okolo 15 minut se jede k Popůvkám na kilometr 188. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25 a na horách kolem 13. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: Komunisté v Československu zkusili v roce 1968 nasadit lidskou tvář socialismu. Jejich krátký experiment sledoval se zájmem bez nadsázky celý svět, včetně Američanů. Když pak Sovětský svaz spustil největší invazi Rudé armády a jejich spojeneckých vojsk od druhé světové války, nebylo nějakou dobu jisté, jak bude reagovat Washington. Jak vlastně Američané a jejich vláda dění v Československu v roce 1968 vnímali? O tom je dnešní pořad Historie Plus, při jehož poslechu vás vítá Vít Pohanka.
1: Historie Plus.

0: Těsně před Vánoci v roce 1967 měl v amerických kinech premiéru film Absolvent. Byl okamžitým diváckým a komerčním hitem. Příběh mladého muže, který se obrací zády ke konvencím a chce vést život podle vlastních představ, měl obrovskou odezvu. Naznačoval, že lidé chtějí změnu. A k té se schylovalo i v Československu vzdáleném tisíce kilometrů od slunné Kalifornie. Zhruba ve stejné době, kdy Benjamin Braddock, stělesněný Dustinem Hoffmanem, zahájil na sklonku roku 1967 svou filmovou vzpouru proti měšťácké morálce, informoval americký velvyslanec Jacob Beam z Prahy v telegramu Washington.
1: Fámy o nadcházejících politických změnách jsou tady velmi běžné, že obvykle nestojí za pozornost. V poslední době už jsou ale natolik otevřené a soustavné, že podle mne a některých dalších západních kolegů, hlavně italských a britských, pozornost zaslouží.
0: Dnes odtajněné dokumenty amerického ministerstva zahraničí, včetně telegramů velvyslance Beama, názorně ukazují, že i pro americké diplomaty a jejich informátory byly budoucí výměny ve vedení komunistické strany Československa v té době ještě velkou neznámou.
1: Některé zvěsti jsou tak divoké, že předvídají nahrazení Novotného v úřadu prezidenta stárnoucím generálem Ludvíkem Svobodou. Moc v komunistické straně by měl podle nich převzít tajemník Drahomír Kolder, který byl nedávno na návštěvě ve Spojeném království. V téhle souvislosti se často zmiňuje také jméno člena předsednictva Oldřicha Černíka.
0: Když se pak do čela strany a fakticky také státu vyšvihl v lednu 1968 Alexander Dubček, nevěděl ani americký velvyslanec Beam, co si o něm vlastně myslet.
1: Osobnost a postavení prvního tajemníka strany Dubčeka se nedá v téhle chvíli ohodnotit pro nedostatek jakýchkoliv konkrétních informací o jeho dřívějším působení nebo budoucích záměrech. Než začne skutečně řídit stranu a vládu ve všech vnitřních a vnějších záležitostech, musí získat plnou kontrolu nad stranickým aparátem, což se mu zatím nepodařilo a může to trvat i celé měsíce.
0: Mezinárodní média nicméně ve stejné době už ukazovala, že se v Československu demonstruje, začíná svobodně mluvit a děje něco mimořádného. Velvyslanec Jacob Beam vysvětloval.
1: Zatímco si Dubček upevňuje pozici, vnitřní politika se vyvíjí vlastní cestou nebo se řeší nahodile. To platí o studentských protestech, intelektuálním kvasu i celé důležité ekonomické reformě. Až počáteční naděje progresivistů a veřejnosti ochladnou, můžou nahodilá a nekoncepční řešení přestat fungovat, vnitřní krize prohloubit a to může stranu přinutit k přijetí takové tvrdší pozice, která bude více odpovídat tlaku celého komunistického bloku.
0: Šéf americké diplomacie v Praze začínal upozorňovat, že by se Amerika a potažmo ostatní západní země měly připravovat na to, že si Československo bude zřejmě chtít

0: zasadit zvláštní místo v poválečném uspořádání Evropy.
1: Jestli ale Dubček a jeho spojenci opravdu prokáží skutečné odhodlání zaujmout větší nezávislost a dokáží si ji také prosadit, určitě budou potřebovat zlepšit vztahy se Západem, včetně Spojených států.
0: Konstatoval velvyslanec Beam. Jenže pro československé komunistické vedení zahraniční politika nebyla v té bouřlivé době skoro vůbec důležitá. Dubčekovi lidé nechtěli nebo nestačili jakýkoliv koncepční postoj vůči Západu sformulovat, natož prosadit. Vysvětluje historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky.
2: Když se podíváte do akčního programu, že, čili do toho nejdůležitějšího programového dokumentu, který vedení strany vyprodukovalo, tak tam zahraniční politice je věnováno opravdu jenom minimum. Já jsem se to pokoušel spočítat nějakých 5% toho celého textu a ta stránka nebo kolik to je prostě sestává z těch nejobyčejnějších hesel o boji za mír proti imperialismu a prohlubování toho a tam toho, čili to vůbec žádná koncepce zahraniční politiky není. Někdy tak jako ve zkratce cituju Zdeňka Mlynáře, kterýho cituje Jaroslav Šedivý, že na otázku v jeho politologickém týmu, který tu reformu připravoval, na otázku po zahraniční politice řekl, o tom se vůbec nebudeme bavit. Zahraniční politika je zeď, ve který se nezmění ani cihla. To je ta zeď, o kterou se budou opírat naše vnitropolitické reformy. Čili ta představa byla, zůstaneme naprosto loajální vůči spojencům, v tom je nebudeme nijak znervozňovat a tím pádem Moskva jaksi bude tolerovat nějaké reformy vnitropolitické, což byla naprosto mylná představa, která nefungovala. Čili pokud jde o jako skutečnou zahraniční politiku, on na to ani moc nebyl čas, jo. Těch 8 měsíců mezi lednem a srpnem je opravdu vyplněno především těmi jednáními bilaterálními nebo multilaterálními a neustálou obranou nebo obhajobou toho československého vývoje a sliby a kompromisy a tak, jo, čili tam na žádnou politiku, která by se odehrávala jinde než v rámci Varšavské smlouvy nebo Sovětského bloku, nebyl čas, ale myslím, že na to nebyla ani představa, ani nálada.
0: I kdyby Československo chtělo nějaké oficiální kontakty se Západem a Američany právě v roce 1968 navazovat, narazilo by na několik vážných překážek. Tou první by bylo, že vláda Spojených států prostě měla v té době plnou hlavu úplně jiných starostí.
3: The new communist campaign in Vietnam continues. Just after midnight their time, a band of Viet Cong raiders blew up a power installation and attacked two police stations in Saigon. Other small bands still roam the city.
0: Záběry z ofenzívy Tet na začátku roku 68 přinesly válku ve vzdálené asijské zemi americké veřejnosti doslova do jejich obýváků. Mladí Američané umírali ve Vietnamu, kam Československo mimochodem dodávalo po Sovětském svazu a Číně vůbec nejvíc zbraní. Proti válce se demonstrovalo na univerzitách a v ulicích od New Yorku po San Francisco. Prezident Lyndon Johnson čelil obrovskému politickému a morálnímu tlaku. Na konci března, kdy se v Praze formuloval komunistický akční program a obnovila činnost mládežnické organizace Junák, šéf Bílého domu vystoupil ve zvláštním televizním projevu k národu.
4: I have concluded that I should not permit the presidency to become involved in the partisan divisions that are developing in this political year.
5: Došel jsem k závěru, že nesmím dopustit, aby se úřad prezidenta stal součástí stranických rozepří, které se letos rozhořely. Synové amerických rodin bojují ve vzdálené zemi, přímo tady doma začíná být ohrožována budoucnost celé země, stejně jako naděje naše i celého světa na mír. Nemyslím, že bych za takové situace měl věnovat jediný den nebo i hodinu prosazování stranických cílů nebo jiným věcem, než jsou přetěžké povinnosti, které musím plnit jako prezident Spojených států. Proto také nebudu usilovat a nepřijmu nominaci mé strany, abych v dalším volebním období sloužil jako váš prezident.
0: Johnsonovo rozhodnutí přimělo ke kandidatuře bývalého ministra spravedlnosti Roberta Kennedyho, bratra zavražděného prezidenta Johna Kennedyho. A byl to právě on, kdo svým příznivcům jen několik dnů později oznámil.
6: Could you lower those signs, please?
5: Můžete prosím sklonit ty transparenty? Mám pro vás všechny velmi smutnou zprávu. Martin Luther King byl dnes večer zastřelený, zavražděný.
0: I přes výzvy ke smíru následovaly násilné protesty Afroameričanů po celých Spojených státech. Sám Robert Kennedy zemřel kulkou atentátníka na začátku června. Amerika byla na jaře roku 68 doslova ve varu. A podobně to vypadalo také v Evropě.
6: C'est le premier pavé de mai 68. D'un coup le jeune homme fait mouche, le policier assis dans le car est atteint en plein visage. Il est 17h30 boulevard Saint-Michel ce vendredi 3 mai.
0: Studentské protesty v Paříži vypukly plnou silou v květnu. Doprovázely je odborářské stávky. Francouzský prezident Charles de Gaulle dokonce zvažoval vojenský zásah, ale nakonec vystoupil v sérii smířlivých státnických vystoupení v televizi.
7: Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements universitaires puis sociaux.
5: Všichni samozřejmě rozumějí, jak významné jsou současné události na univerzitách a v celé společnosti. Všichni vidíme jasná znamení toho, jak důležité je provést změny v naší společnosti. Změny, které musí přinést větší účast každého Francouze ve veřejném životě a podíl na jeho výhodách. Je ale také jisté, že i v dnešní vyhrocené situaci je prvořadou povinností státu zajistit základní životní funkce země a veřejný pořádek.

Když ve stejné době písnička Poslední valčík Mireille Mathieu královala ve francouzských hitparádách, málo kdo věděl, že symbolicky odzvonilo také éře Charlese de Gaulle. On a jeho spojenci sice přestáli předčasné volby v červnu 1968, ale byla to svým způsobem labutí píseň válečného hrdiny. O rok později totiž abdikoval po referendu, ve kterém Francouzi drtivě odmítli novou vlnu jeho reforem a nedlouho poté Charles de Gaulle zemřel.

0: Jinými slovy, Američané, stejně jako jejich spojenci v Evropě, měli na jaře a v létě roku 1968 spoustu jiných problémů k řešení. Z perspektivy Západu bylo reformní dění v komunistickém Československu sice zajímavou, ale přece jen spíš vedlejší epizodou. To ale neznamená, že by ho ve Spojených státech ignorovali. Jenomže československo-americké diplomatické vztahy zatěžoval také jeden v té době nevyřešený spor z konce druhé světové války. Takhle ho vysvětloval americký velvyslanec Beam v telegramu z konce dubna 1968.
1: Československá vláda zahájila kampaň za navrácení zlata uloupeného nacisty v hodnotě 22 milionů dolarů. Toto zlato je teď ve společném držení Spojených států, Británie a Francie, ale my je odmítáme vydat, dokud nedostaneme náhradu za znárodněný majetek a některé další dosud nevypořádané záležitosti.
0: Američané v Praze přemýšleli, jestli by se nedal najít způsob, jak oslovit neformálně vedení státu a nějak se dohodnout. Velvyslanec Beam v téhle souvislosti v telegramu uvažoval o předsedovi Národního shromáždění, tedy československého parlamentu.
1: Nejsnáz by se ze současné vládní garnitury dalo asi mluvit se Smrkovským. Ten je ale příliš mazaný na to, aby se s námi spojil, aniž by o tom informoval ministerstvo zahraničí. A tím bychom se dostali zpátky ke sterilnímu kanálu komunikace, který máme k dispozici teď. Mám za to, že jsou Češi realisté a uvědomují si úzké mantinely, které vymezují naše případné kroky. Nemůžeme poskytovat jakoukoliv vojenskou ani masivní ekonomickou podporu. Vědí také o vzájemné nedůvěře, kterou budí válka ve Vietnamu. Chladné oficiální vztahy s námi navíc posilují jejich postavení v komunistickém táboře.
0: Situace v Československu se v té době už zjevně stávala předmětem diskuzí také v oválné pracovně Bílého domu. Poradce pro národní bezpečnost Walter Rostow si nechal připravit tohle memorandum o tom, co by znamenalo případné vystoupení Československa z Varšavské smlouvy. Dostal ho na stůl 23. července 1968.
1: Ze situace vyplývají čtyři hlavní závěry. Český odchod z Varšavské smlouvy by pravděpodobně snížil hrozbu západní Evropy, ale ne natolik, aby to ospravedlnilo snížení současných stavů armád NATO. Případná česká neutralita by určité snížení stavů sil NATO opravňovala, ale v závislosti na tom, jak jistí bychom si byli, že Československo zůstane neutrální i v případě války. Pro intervenci by bylo možné nasadit jednu brigádu armády Spojených států, dvě francouzské divize a dvě západoněmecké divize. Nasazení jakékoliv síly větší než jedna brigáda by měla doprovázet celková mobilizace NATO a ta by si vyžádala přinejmenším 6 měsíců.
0: Lidé v Československu se nicméně těšili z rostoucí svobody. Najednou bylo možné cestovat na západ, novináři mohli psát víceméně svobodně, Alexandr Dubček se těšil obrovské popularitě. Svědčí o tom mimo jiné tahle ukázka z pořadu Co vy na to, pane Verichu. Československá televize ho odvysílala v létě 1968. Jan Verich v něm předpovídal, že by Alexandr Dubček mohl být i šéfem Organizace spojených národů.
2: Já se s váma vsadím, o co chcete. Že kdyby dneska Dubček se ucházel o jakoukoliv funkci, kdekoliv, třeba převzít to za pana Útanta, ale to je můj názor, znovu, to není nic oficiálního, tak to vyhraje v prvním kole. Protože, já nevím, jak to je, ono se Dubčekovi strašně hezky fandí. On se chová jako obyčejný vy, nebo obyčejný já, nebo obyčejný on je obyčejný člověk, on je člověk. No a lidi, takovýhlemu člověku rádi fandějí. To je marný.
0: O tom, že se československé reformy stávaly tématem vážných diskuzí i ve vzdáleném Washingtonu, svědčí mimo jiné zápis ze schůzky Deana Ruska, ministra zahraničí, s vlivným senátorem Everettem Dirksenem za přítomnosti prezidenta Johnsona ze 27. července 1968. Senátor Dirksen kritizoval vládu v tisku za to, že Československo nějak výrazněji nepodpoří. Šéf americké diplomacie Dean Rusk mu to vysvětloval.
3: Kdybychom nějak dramaticky podpořili Čechy, vytvořilo by to pro ně problém ve vztazích k Rusům. A je tady ještě jeden důvod, abychom se k tomu problému stavěli hodně opatrně. Je možné, že Češi přijmou nějaké kompromisy, aby si udrželi Rusy dál od těla. Můžou třeba nějak demonstrativně slíbit věrnost Varšavské smlouvě, udělat nějaké personální změny nebo znovu zavést cenzuru. My to prostě nevíme. Ale předtím, než začnete vydávat nějaká prohlášení nebo jinak komentovat to, co se děje ve východní Evropě, zavolejte raději mě nebo Čipu Boulenovi, abyste věděl, jestli se nezačaly dít nějaké věci, které by mohly ovlivnit to, co si myslíte.
0: Ani Sovětský svaz a jeho satelitní země nenechávali dění v Československu bez povšimnutí. Letní cvičení Varšavské smlouvy se nečekaně protáhlo. Sovětské jednotky se stahovaly jen velmi pomalu, jako by se jim ze země nechtělo. Následovala narychlo domluvená schůzka československých představitelů v čele s Dubčekem s prvním tajemníkem komunistické strany Sovětského svazu Leonidem Iljičem Brežněvem v Černé nad Tisou. Vypadalo to, že československý experiment dostal zelenou. Americký velvyslanec Jacob Beam výsledky napjatého jednání v každém případě hodnotil 4. srpna 1968 vysloveně kladně.
1: Dubčekův režim se může pyšnit značným úspěchem, jakým je záchrana vlastní kůže a současné odvrácení sovětské hrozby silou. To se podle našich informací stalo hned při prvních setkáních v Čierne, kdy se Dubček ostře ohradil proti osobním útokům a Svoboda řekl, že rezignuje, když budou Sověti trvat na rozmístění jednotek v Československu. Vypadá to, že si Češi uhájili schopnost pokračovat ve svém vlastním domácím programu. To, že se podařilo překonat další krizi, přivítají lidé určitě s úlevou. Ale zároveň to vyvolá mnoho otázek, jaké dohody museli reformisté uzavřít s tvrdými ideologickými oponenty. Znovu zavedení studenoválečnické terminologie, které může skrývat mnoha opatření, mohou odpůrci současného režimu požadovat ve jménu evropské komunistické solidarity a bezpečnosti.
0: Jenže jak víme dnes, s odstupem času, schůzka v Černé nad Tisou byla jen odkladem. Nad Československem se stahovala těžká mračna. Sovětský velvyslanec ve Washingtonu Anatolij Dobrynin sdělil 20. srpna, že potřebuje naléhavě mluvit s prezidentem Johnsonem. V době jejich rozhovoru byl večer a invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa, kde bylo o 6 hodin víc, už byla v plném proudu. Není tedy pravda, že by oni Washingtonu řekli Sověti předem, jak se někdy mylně uvádí v médiích. Podle zápisů sdělil velvyslanec Dobrynin prezidentu Lyndon Johnsonovi následující.
1: Pane prezidente, mám pro vás informace o velmi vážné záležitosti. Vláda mi nařídila, že vám je mám bezodkladně sdělit. Proto vám je teď přečtu.
0: Prezident Johnson pak žádá Dobrynina, aby četl nahlas. Má prý problémy se sluchem, ale z ješitnosti nechce nosit naslouchátka. Dobrynin pokračuje.
1: Vláda Sovětského svazu považuje za nezbytné informovat osobně prezidenta Johnsona v následující záležitosti. Vzhledem k pokračujícímu zhoršování situace, kterou v Československu vyvolalo spiknutí vnitřních a vnějších agresivních sil, je ohroženo existující společenské uspořádání, státnost a ústava země. Vláda Československé socialistické republiky proto požádala spojence a mezi nimi i Sovětský svaz o přímou pomoc, včetně pomoci ozbrojených sil.
0: Následuje několik vět, ve kterých Dobrynin připomíná, že Sovětský svaz opakovaně a otevřeně upozorňoval, že dění v Československu ovlivňuje jeho životně důležité zájmy. Vývoj v poslední době prý už ohrožoval základy, na kterých je postavený mír v Evropě a světová bezpečnost.
1: V souladu s tím dostali sovětské vojenské jednotky rozkaz vstoupit na československé území. Samozřejmě, že odsud budou bezodkladně staženy, až zmizí současná bezpečnostní hrozba a až sami usoudí, že není potřeba další přítomnosti spojeneckých sil. Chceme, aby prezident Johnson věděl, že tyto kroky podnikáme na žádost československé vlády. Jsou diktovány snahou posílit mezinárodní mír a že se v žádném případě nedotýkají zájmů Spojených států ani kterékoliv jiné země.
0: Ujišťoval sovětský velvyslanec Dobrynin prezidenta Johnsona. Ten ale neměl o sovětských úmyslech a plánech žádné iluze. Považoval situaci za natolik vážnou, že prakticky vzápětí telefonoval Richardu Nixonovi. Ten byl sice na rozdíl od demokrata Johnsona republikán, ale v té době už to byl také jasný favorit v nadcházejících prezidentských volbách. Bylo zvykem, že se američtí politici bez ohledu na stranickou příslušnost o důležitých věcech, hlavně těch, které se týkaly bezpečnosti, bezodkladně informovali. Toto je záznam telefonátu Lyndona Johnsona s Richardem Nixonem z večera 20. srpna washingtonského času, kdy bylo v Praze ráno 21. srpna a Československo už se probouzelo do úplně nové reality.
3: Začali bleskově jednat dnes večer. Nasadili sovětské, východoněmecké, polské a nevím, jaké ještě jiné jednotky. Měli také schůzi prezídia nejvyššího sovětu. Naši lidé už si nějakou dobu dělali starosti, že Sověti nedovolí, aby na něj takový malý národ dělal dlouhý nos. Museli reagovat a teď tady máme podobnou situaci jako v Maďarsku v roce 1956. Nevíme, nebo spíš nevěříme, že by o to požádala samotná česká vláda. Myslíme, že to není pravda. To sovětské prohlášení jsme přijali s naprostým zděšením. Řekl jsem to pak přímo Dobryninovi, i když nevím, do jaké míry mi rozuměl, protože mluví jen lámanou angličtinou. Připomněl jsem mu, že nám fakticky sděluje sovětskou agresi do Československa. A také to, že mu jen před pár dny ministr Rask na mou žádost jasně sdělil, že my nejsme příčinou toho, co se tam děje. Že to nijak nepodněcujeme, že ale podporujeme svobodu a nezávislost všech zemí. Ministr zahraničí mu to sdělil s mým vědomím a plným souhlasem. A neříkal mu nic než pravdu. My jsme v Československu nijak pro změny neagitovali. Dobrynin jen přitakal a říkal, že rozumím.

0: Horké léto roku 68 pomalu končilo, začínal podzim. V Československu hodně chladný a dlouhý. Paní Robinsonovou vystřídala v čele amerických hitparád Hey Jude a Beatles. Češi, Moravané a Slováci se ještě nějakou dobu mohli podívat na západ, ale když pak Dubčeka vystřídal v čele strany Gustáv Husák, byl se svobodným cestováním konec. Začala definitivně normalizace poměrů. Američané a jejich spojenci po krátkém zaváhání zařadili Československo na víc než 20 let zpátky do tábora nepříliš zajímavých poslušných vazalů sovětského impéria. Tím končí dnešní pořad Historie Plus.
1: Radiožurnál je 10 hodin. Zprávy má Tereza Tomášková.
2: Po zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Fotbalisté Slavie v lize remizovali s Bohemians 2-2. Na dálnici D1 za Brnem směrem do Prahy popojíždí kolona od výstaviště z kilometru 190 a bude slunečno, přechodně oblačno a ojediněle přehánky. Teploty do 22 stupňů, na Moravě až 25.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle téměř 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky.
4: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
2: Novou koncepci armády chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu. V příštím roce by totiž Česko mělo poprvé splnit závazek a vydat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při nástupu do funkce loni v prosinci. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
5: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
2: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. V červnu o ní začala jednat Bezpečnostní rada státu. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky například na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde je nejsušší rok v historii měření. Minimum vody teče taky v Litavě, v Rychmanově, kde jsou další problematická místa, říká mluvčí povodí Jana Kučerová.
6: Průtoky v tocích jsou výrazně podprůměrné na celé jižní Moravě. Nejčastěji se pohybují jen mezi 10 až 30% průměrných hodnot v tomto období. Zejména menší a drobné vodní toky vyschly úplně. Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
7: Sport. Fotbalisté Slavie v 5. ligovém kole remizovali s Bohemians 2-2. V čele neúplné tabulky tak mají 11 bodů, stejně jako Mladá Boleslav. Kouče Slavie Jindřicha Trpišovského mrzelo, za jaké situace jeho tým dostal vyrovnávací gól v závěru.
8: Samozřejmě srdnatý bojovný výkon toho soupeře, to jsme věděli. Na druhou stranu, když už jsme si ten zápas vydřeli, takže jsme dali gól na 2-1, a pak jsme měli vlastně minimálně 2 další možnosti, jak ten zápas vlastně rozhodnout a dát rozdílový gól. Tak jsme dostali vlastně v předposlední minutě vlastně po chybě gól, takže druhý zápas po sobě jsme ztratili vlastně vedení, kdy jsme vedli a udělali jsme jako bych z mýho pohledu jako nevinucenou chybu.
7: V dalších utkáních Zlín podlehl Liberci 0-1, Mladá Boleslav porazila Slovácko 2-1 a Sparta zvítězila na hřišti brněnského Artisu 4-0. A české volejbalistky vyhrály i druhý zápas na domácím evropském šampionátu. Rakušanky porazily 3-0 na sety. Třetí utkání ve skupině čeká Češky od 19 hodin proti favorizovaným Srbkám.
9: Z
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Situace na D3 za Táborem, na D1 zdržení za Brnem. D3 za Táborem směr Budějovice na 83. kilometru už přes 2 hodiny uzavřená. Odklon pokračuje na exitu 79 Měšice, následně se pokračuje po souběžné trojce na Ústí a Planou. Na kamerách ale aktuálně vidíme, že na 83. kilometru už jsou uklizené oba pruhy. Pouze v odstavném stojí šipka silničářů, brzy by měli provoz opět obnovit. Na D1 z Brna do Ostravy dejte nohu z plynu za sjezdem na Horní Moštěnici. Na kilometru 275 řeší kolizi nákladního a osobního vozidla, průjezdný pouze levý pruh, ale v celku plynule. Na D1 na výjezdu z Brna směr Praha naberete zdržení kvůli omezení před popůvkami. V okolí stého 87. kilometru do dnešní 13. hodiny pracují silničáři na opravách vozovky, zabrali levý pruh, projíždí se tak pouze pravým. Kolona od sjezdu na výstaviště ze stého 90. je na 15 až 20 minut. V Brně se zaplnila Vídeňská směrem z centra k Hradu. Před Modřicemi zabrali silničáři pravý pruh, po pojížděním ztratíte okolo 10 minut. A silnice 14 z Náchoda do Trutnova na průtahu Červeným Kostelcem dnes dopoledne uzavřená kvůli konání festivalu. Objízdná trasa je dobře značená. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, během dne přechodně oblačno a na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Začíná pořad Leonardo Plus, který věnujeme osobnostem ze světa vědy, dnes speciálně medicíny. Pozvání přijal chirurg Martin Fried. Dobrý den.
10: Dobrý den, děkuji za pozvání.
9: Budeme se věnovat novým poznatkům v oboru výživy a léčby obezity. Co nového lékařská věda ví o působení takzvaných ultrazpracovaných nebo průmyslově zpracovaných potravin na naše tělo, na naše zdraví? Jaké účinky má takzvaný semaglutid, látka, na které je založena moderní metodika léčby obezity? Tak to jsem vybrala alespoň 2 body, které se budou týkat první části našeho pořadu. U mikrofonu je Martina Mašková.
3: Leonardo Plus.
9: Pane profesore, téma, kterým otevřeme, vlastně by mělo být blízké nebo aspoň trochu známé nám všem, protože osvěta v té oblasti pracuje průběžně. Ale přesto, podle nejnovějších studií, jsme se dozvěděli, že ty ultrazpracované potraviny poškozují všechny důležité orgány v našem těle. Tak to je takový možná opravdu budíček, alarm. Co tomu říkáte vy jako lékař, chirurg, odborník, který se léta zabývá léčbou obezity?
10: Ty potraviny, které dneska máme k dispozici a můžeme si koupit a nebo nějakým způsobem jiným obstarat, abychom je mohli jíst, můžeme rozdělit velmi zhruba do 3 až 4 skupin. Ta první skupina jsou ty takzvané neprocesované nebo minimálně procesované potraviny, ovoce, zelenina a takové ty úplně běžné potraviny, do kterých se ve své podstatě nepřidává nic, kromě té podstaty, která je sama tvoří.
9: Dá se to třeba trochu i zjednodušit tak, že to je mnohdy to, co si neuvaříme doma my sami, co si prostě nakoupíme a je to nějak už předzpracované.
10: Ano, do těch procesovaných nebo ultraprocesovaných potravin se potom přidávají různé ingredience. Do té druhé skupiny těch procesovaných potravin se přidává především sůl, nějaké oleje a podobně. A pak nastává ta fáze těch ultraprocesovaných potravin. A to jsou potraviny, které opravdu obsahují něco, co bychom asi těžko sami doma nebo i v obchodě hledali, což jsou různé zvýrazňovače chuti, barev, máme tam různé stabilizátory. Prostě jsou to přídavky, které se do těch potravin přidávají proto, aby například ty potraviny hodně dlouho vydržely v uvozovkách čerstvé, nebo se do těch potravin přidávají proto, aby zvýraznili tu chuť a tudíž, aby člověk měl velmi brzy touhu jíst znova.
9: Čili jíme očima.
10: Jíme očima, ale jíme i těmi chuťovými buňkami a právě ty zvýrazňovače chuti a podobně, nebo zvýrazňovače barvy, to je na oči a zvýrazňovači chuti jsou na ty chuťové buňky, způsobují to, že sníme té potraviny mnohem více, než bychom jí snědli tehdy, když by nebyla tímto způsobem upravená.
9: Ono při běžném schonu si mnozí z nás ani třeba neuvědomují, že to, co konzumujeme, není ideální, není vhodné. Takže z toho, jak poslouchám to vaše vysvětlení, tak možná ty pestré barvy můžou být tak trochu vodítkem, že tam jsou nějaká ta aditiva, umělá sladidla, barviva, možná dokonce mikroplasty?
10: Možná. Dneska hodně těchto věcí a informací můžeme si přečíst na etiketách těch potravin, na těch obalech. Nicméně musíme si říct, že ty etikety a to písmo bývá povětšinou velmi malé, i když má nějakou předepsanou velikost, ale bývá velmi malé. A navíc, upřímně řečeno, když máme udělat velký nákup, tak kdo z nás bude každou potravinu, než ji strčí do nákupního koše, studovat z hlediska složení. I když to lze a určitě to není nic špatného, protože člověk se může vyvarovat takových těch nejkřiklavějších věcí.
9: Možná by se hodil nějaký skener, že? Který by jako dokázal odečíst větším písmem to, co jako v té potravině je. Když už jste se dotkl té myšlenky toho marketingu. Ta studie z časopisu Lancet, což je tady prestižní lékařský časopis a týká se těch ultrazpracovaných potravin, se právě dotýká i téhleté záležitosti a dotýká se i věcí, jako je marketing těch nezdravých potravin. Autoři toho článku doporučují omezit reklamy zaměřené na děti nebo zakázat tyhle ultrazpracované potraviny ve veřejných institucích typu školy, nemocnice. Co tomu říkáte?
10: Já nejsem moc velký přítel zákazů a příkazů, ale z druhé strany asi férově a objektivně informovat toho spotřebitele, co si kupuje, je velmi důležité. Chtěl bych taky možná říct, že ty ultrazpracované potraviny nejsou žádnou novinkou. Bramborové lupínky a solené arašídy a spoustu dalších věcí tady máme po několik desítek let. Ale hlavním problémem je ta skladba té naší stravy. Protože jestliže se celá posunuje směrem těmto typům potravin, pak je to špatně. Z druhé strany, pokud ty potraviny konzumujeme čas od času, tak ve své podstatě se nic tak dramatického a špatného neděje.
9: Ano, když prostě výjimečně na nějaké párty si člověk dá trochu bramburku, tak z toho se úplně z pohledu odborníka na léčbu obezity nestřílí, ale v okamžiku, kdy je to, řekněme, nějaká každodenní součást našeho jídelníčku, tak pak je alarm.
10: Ano. Já zastávám tento názor v případech nutričních, zastávám tento názor a velmi podobný třeba v případech obézních, nemocných obezitou, kteří se léčí jinými metodami, že nejhorší je tomu člověku zcela zakázat nějakou potravinu. O to větší chuť a hlad na to bude mít. Takže přesně, pokud si i tyto potraviny konzumujeme s mírou a občas, nic se neděje.
9: Možná stojí za to pokusit se o nějaké srovnání, byť nemáme vysloveně tabulky teď před očima, ale uvažovali jsme o tom, když jsme se připravili na náš pořad, Británii nebo ve Spojených státech ty průmyslově zpracované potraviny tvoří více než polovinu obvyklého jídelníčku. Mě to docela překvapilo. Sice to máme spojeno třeba, nevím, ještě člověk dívá na filmy z toho prostředí, tak se s tím často setká, ale stejně, jak je to u nás? Jíme zdravěji nebo ne?
10: Podle dostupných údajů Česko patří, dejme tomu, někam do průměru té Evropy, co se týče skladby potravy a zastoupení těch ultraprocesovaných potravin. Pokud se nemýlím, je to někde mezi 30-35%, na rozdíl od těch Spojených států a Británie, kde to přesahuje 50 nebo jde k 60%.
9: Tedy ty průmyslově zpracované potraviny tvoří 30-35% našeho jídelníčku.
10: Ano.
9: Českého.
10: Ano, českého.
9: A tam jsme na průměru Evropy.
10: Tak.
9: Které části obyvatel, kdybyste si udělal prostě třeba to věkové spektrum nebo obyvatele města, venkova, něco takového, existují na to nějaké, k tomu nějaké informace, studie, které části obyvatelstva se tedy nejčastěji týká tohle riziko?
10: To riziko se týká například dětí, které jsou velmi vnímavé na různé reklamy, to je ten marketing v těch ultrazpracovaných potravinách a tam bych byl proto omezit ten vliv reklamy na děti. Opravdu je pak velmi těžké dítěti odmítat něco, když jde do samoobsluhy nebo do nějakého obchodu a vidí tam potravinu, na kterou neustále slyší reklamy a jejich idoly propagují, ty dětské idoly propagují tyto potraviny, tak to je jedna skupina obyvatelstva. Druhá skupina je potom lidí s nižšími příjmy a to zejména proto, že ty ultrazpracované potraviny jsou levnější, jsou připravené tak, aby dlouho vydržely. vydrželi, čili je velmi jaksi snadné a je velmi pohodlné ty potraviny nakoupit, ale především je to snadné nebo pohodlnější z hlediska finančního. A tam se dostáváme do situace, kdy vlastně si můžeme položit otázku, jak tomu na pomoci, aby třeba tyto potraviny nebyly tak lákavé pro tu skupinu obyvatelstva s nižšími příjmy.
9: Právě, já jsem o tom taky přemýšlela, co by pomohlo. Zaujalo mě, že jsem se dočetla, že neziskové organizace, které pracují obyvateli nějakých znevýhodněných oblastí, že třeba říkali, jak ohromně pomohlo to, že dělají pro děti školní snídaně. Jednoduchá věc, jako že se to dítě nasnídá nějak tak zdravě, tak pomohla školní docházce výrazně a děti se taky cítí víc jako nějak přijaté, takže to mělo hned vícero efektů. Jo, nějak pracovat s těmi rodinami, že by třeba, nevím, sociální pracovníci nebo prostě ti lidé, kteří přicházejí nejčastěji do kontaktu s rodinami v těch vyloučených lokalitách, takže by měli možnost nějaké edukace právě rodin v téhle věci.
10: Já jsem pro a jsem zastánce takové edukace, i když musíme si z druhé strany říci, že taková edukace je věc velmi dlouhodobá a lidé ji stěžka přijímají. Víme to například, když už jsou třeba nemocní obezitou, kteří přicházejí pro nějakou radu a teď ty rady dostanou od nutričních terapeutů a od dalších, od lékařů a podobně, ale byly udělány studie, které hodnotí, kolik si ten člověk toho odnáší z takové konzultace a bylo zjištěno, že po první konzultaci tohoto typu si odnáší zhruba asi 17% z toho, co slyšel. To je jedna stránka věci.
9: A to jsme možná všichni na tom tak jedním uchem, tam druhým uchem ven, jo?
10: Tak. A druhá věc je ještě, že vlastně vy musíte bojovat i proti tomu, pokud chcete edukovat, že ty potraviny, ty ultrazpracované potraviny, jsou velmi, velmi chutné. To znamená, tam je dvojí věc minimálně. A k tomu se přidává ještě ta ekonomická stránka.
9: Posloucháte Leonardo Plus. Mým hostem tohoto pořadu je dnes chirurg Martin Fried, který se specializuje zejména na léčbu obezity.
3: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: Nezdravá výživa tedy souvisí s epidemií obezity, ale i cukrovky druhého typu, srdečními nemocemi, a dokonce depresemi. Jaká prevence je na místě? Protože v tom okamžiku, kdy už tedy jste v té situaci, že přijde ten budoucí pacient, člověk s obezitou, tak už tu prevenci jsme zřejmě zmeškali.
10: Záleží ale také na fyzické aktivitě dotyčného člověka nebo těch skupin obyvatelstva a tam je důležité říct, že se nejedná o žádnou závodní atletickou činnost. Úplně v té pohybové aktivitě, zejména pro začátek, pro nějaké zahájení té pohybové aktivity, stačí obyčejná chůze. Například si prodloužit denní chůzi o 500 metrů, 500 kroků, o 1000 kroků je úžasný začátek.
9: Kolikrát to slyšíme, vidíte? Jsme stejní.
10: Pořád jsme stejní. Musíme si také uvědomit, že ta fyzická aktivita by měla být dosažitelná, jak ve smyslu toho, co vlastně k ní potřebuje, jak chůzi nepotřebujete vůbec nic. A za druhé musí být dosažitelná i z hlediska fyzických schopností toho člověka, protože nemocní obezitou musí vydávat mnohem větší energii, aby udělali stejný pohyb nebo ušli stejnou vzdálenost jako jejich neobézní protějšky. Čili tam musíme být velmi opatrní a vlastně indikovat, doporučovat fyzickou aktivitu tak, abychom toho člověka neodradili.
9: No, čili on může být brzo vyčerpaný a úplně s tím skončit.
10: Ano, to je jedna věc a druhá věc je, když někomu doporučím, aby pětkrát nebo třikrát za týden chodil do nějakého fitness centra, tak je téměř jasné, že tam chodit nebude.
9: Obezita je nemoc, už myslím, osvěta v tomhle směru je poměrně rozsáhlá, velká, víme to. A jaký vliv, jaký podíl na jejím rozvoji mají naše geny a má náš způsob života, jako kdybyste to měl porovnat?
10: Já si myslím, že je to zhruba na půl. Asi tak, kde opravdu ta genetická výbava člověka hraje svoji roli a bylo to několikrát již opakováno, že ta genetická výbava lidská je uspůsobena určitým obdobím hojnosti a obdobím hladu z minulosti tisíce let zpátky. zpátky, kdy opravdu bylo pro toho člověka velmi důležité v době hojnosti se dobře najíst a co nejvíc té energie si uchránit v těle, to znamená opravdu tloustnout, přibrat něco, protože pak měl mnohem větší šanci na to přežít v období hladu, protože z těch zásob mohl čerpat. A tuto genetickou informaci a zátěž si neseme spolu pořád dál a bohužel se teda začala kombinovat s mnoha dalšími faktory životního způsobu, životního stylu, ať už právě zmíněnou nízkou fyzickou aktivitou, vysedávání u počítačů, nebo například i tím, že máme neustále k dispozici a možnost jít koupit ultrazpracované potraviny, ty různé zmražené, instantní záležitosti a máme možnost si je jít koupit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve své podstatě. A takže kdykoliv mám chuť, hlad, tak se můžu sebrat a jít si něco koupit, pokud už to nemám doma v lednici.
9: No a téhle situaci medicína přišla na pomoc s poměrně účinným lékem. Já jsem viděla takové grafy, myslím, že to bylo buď nějakých mezinárodních studiích, které ukazovaly, jakým průlomem je, začala být moderní léčba založená na látce zvané semaglutid. Posluchači možná budou spíš znát ty komerční názvy léků, kde je účinnou látkou, totiž léků Ozempic nebo Wegovy, které se právě podávají pacientům s obezitou. Jaký je princip účinku toho semaglutidu, co dělá?
10: Tak princip účinku ve své podstatě je několikerý. Jde především o to, že svým způsobem zvyšuje produkci inzulínu ve slinivce břišní a ten má zase vliv na snížení hladiny cukru v krvi. Dále tyto látky mají i vliv na zvýšení takzvané inzulínové vnímavosti tkání toho těla a v neposlední řadě ty látky, a já velmi zjednodušuji, ale tyto látky mají vliv i na rychlost vyprazňování žaludku, to znamená, že zpomalují vyprazňování žaludku a člověk se cítí déle nasycený. Takže tyto látky se používají nejenom pro léčbu obezity, naopak jenom některé z nich mají oficiální určení, že pro léčbu obezity a pro redukci váhy. Jiné z nich se používají zejména při léčbě diabetu druhého typu a jako vítaný vedlejší účinek těchto látek bývá snížení hmotnosti váhy toho člověka.
9: Jak tenhle ten moderní typ léků ovlivnil váš obor léčbu obezity, protože já to vidím jako opravdu i podle množství těch článků, které vycházejí, že to zásadní bylo.
10: Zásadní to je a já, přestože jsem chirurg, takže inklinuji k tomu raději nemocné operovat, tak musím říct, že jsem tyto léky přivítal, protože já je nevnímám jako konkurenty, ale vnímám je jako vítané pomocníky při léčbě obezity. Vysvětlím to asi tak, že jestliže chceme někoho a potřebujeme někoho léčit obezitou, tak buď mu může nasadit relativně velké dávky léků, které byť jsou velmi účinné, tak nejsou prosty některých vedlejších možných účinků a navíc se musí podávat celoživotně. Tak buď jsem odkázán na takovýto způsob léčby, anebo mu můžu provést nějakou například velkou operaci, která mu zasáhne do zažívacího traktu, aby zredukoval svoji váhu. A tyto léky umožňují nyní velmi dobře spolupracovat a vlastně použít obojí přístup, ale ve sníženém množství nebo ve sníženém dávkování těch léků a chirurgické léčení například v mnohem méně agresivních invazivních operacích a spojit tyto účinky dohromady a získat vlastně stejný výsledek, ale se zásadním snížením vedlejších účinků obou těchto léčebných postupů.
9: Jsou pacienti, pro které ten semaglutid není vhodný, kdo by se měl dávat pozor?
10: Tak absolutní kontraindikace, existuje jich jenom málo a je to například prokázaná alergie na tu látku. Jinak samozřejmě potom je nutné začínat s nižší dávkou a zvyšovat ty dávky, aby se vidělo, jak ten organismus na toto farmakum reaguje.
9: A tam se to, myslím, také musí pak už brát celý život. Je to tak, když už někdo začne s tím Ozempikem nebo Wegovy, tak už musí u toho zůstat.
10: Pokud ty účinky mají přetrvávat, tak u toho musí zůstat. Obezita totiž jako taková je definována jako onemocnění, ale jako chronické onemocnění a se sklonem k relapsu, to znamená k opakování se, k návratu. Takže vlastně i když je ten člověk obézní, vyléčený nebo diabetik, je takzvaně v remisi, tak pořád zůstává diabetikem, v současné době bez diabetu, nicméně je pořád třeba jej sledovat a brát nějakou látku nebo mít ten operační zákrok, který vlastně zajistí totéž.
9: Podle nejnovějších zjištění vědců ten semaglutid, který je součástí tou účinnou látkou ve zmíněných léčivech, chrání také srdce. Dokonce jako pomáhá se záněty, aniž by to ale vlastně předpokládalo tu nutnost schodit váhu. Tak to mě přišlo taky dost jako zajímavé, že se zaradují i kardiologové. Jak zásadní zjištění to je z vašeho pohledu?
10: Určitě jsou léky a semaglutid do nich patří, že poskytují určitou ochranu srdečnímu svalu a vůbec oběhové soustavě. Nicméně, aby zase jsme všechno dali do správného úhlu pohledu a perspektivy, neznamená to, že bychom měli léky, které umožní člověku mít vysokou nadváhu nebo obezitu, sedět u televize, opět zjednodušuji, jíst ty čipsy nebo brambůrky a podobně, sledovat nějaký pořad a přitom nemít komplikace ve smyslu té nadváhy, obezity a nebo komplikace spojené s tím. Ano, tyto léky svým způsobem ochrání určitou část populace nebo sníží výskyt těch příhod kardiovaskulárních, ale neznamená to, že by to byla magická pilulka nebo magická injekce, která umožní chovat se zcela normálně, běžně, to znamená, jak to vedlo k onemocnění obezitou a přitom být chráněn a být na tom zdravotně velmi dobře.
9: Ale přesto tohle je, myslím, taková výborná věc v medicíně, když se na to přijde, že po čase nějak používání léku na určitého typu pacientu se najednou zjistí, že já nevím, někdo třeba má roztroušenou sklerózu a ta věc výrazně pomůže. To si myslím, že jako je pozoruhodné a stojí to za zmínku, takže ty kombinace, jak často bývají ty vaši pacienti komorbidně, jinak se to říká, ano, že mývají více komplikací jako jiného druhu.
10: Mývají velmi často, to znamená, že s tou obezitou se opravdu váží další závažné komplikace. A k ním bezesporu patří cukrovka druhého typu, patří k ním i vysoký krevní tlak, patří k ním například i, což se ne tak často zmiňuje, velmi obtížné otěhotnění u mladých žen, které by si přáli otěhotnět, ale ta obezita je spojena tedy s touto infertilitou a patří k nim i bohužel zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění.
9: No takže potom tahle pomocná léčba i chirurgovi dává nějakou berličku, nějakou pomoc v tom postupu, pokud tedy je tak strašně obtížná ta samotná změna životního stylu. To je podstata věci, že jo?
10: Ano, podstata věci je mít možnost tomu člověku nemocnému obezitou pomoci k tomu, aby byl schopen změnit ten životní styl. A jsou přístupy, ať už tedy například zmiňovaná farmakoterapie, nebo bariatrická metabolická chirurgie, a nebo jejich kombinace, což je momentálně si myslím to nejlepší, co existuje. Jsou přístupy, které tomu nemocnému velmi zjednoduší změnu toho životního stylu a hubnutí bez zásadních pocitů hladu a chuti k jídlu. Což ty pocity hladu a chuti k jídlu jsou jedny z těch nejzávažnějších, které vlastně vedou zpátky toho člověka i po redukci váhy k tomu, aby znova začal přibírat. Takže to jsme dneska schopni velmi dobře ovlivnit a snížit tyto pocity.
9: Svůj čas pořadu Leonardo Plus věnoval profesor Martin Fried, chirurg, odborník na léčbu obezity. Děkuji, že jste přišel.
10: Děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání.
9: Mluvíme o širších souvislostech tohoto onemocnění, o prevenci. A vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
3: Téma plus.
11: Pivovarnictví má u nás dlouhou tradici. Pojí se s ním řada zajímavých příběhů a nové stále přibývají. Jaká je historie piva v českých zemích?
12: Ono to pivo asi chutnalo úplně jinak. Z toho, co vím, tak to filtrované pivo nebo to pivo plzeňského typu, tak to je vynález poloviny 19. století, že jo, proto Pilsner. A předtím to pivo asi bylo dost kalné a možná bylo takové, že by nám asi dneska nechutnalo.
3: Téma plus v sobotu po 20. a v neděli po 11. hodině na plusu.
9: Co jsou to přímé daně?
3: Český rozhlas plus encyklopedie.
9: Přímé daně jsou povinné platby státu, které odvádí vždy konkrétní osoba, na kterou se daňová povinnost vztahuje. Například živnostník, který platí svou daň z příjmu, nebo majitel platící daně z nemovitosti. Na rozdíl od daní nepřímých, kdy za vás DPH, kterou zaplatíte například při nákupu potravin, odvádí státu obchodník. Mezi přímé daně řadíme v Česku daně z příjmu fyzických i právnických osob a dále majetkové daně, tedy daně z nemovitostí nebo silniční daň. Dříve se u nás platily i další přímé daně, například daň dědická, daň darovací nebo daň z převodu nemovitostí. Ty ale byly s postupem času všechny zrušeny.
1: Radiožurnál je půl jedenácté. Zprávy a Ondřej Látal.
13: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát dál mohl plošně sbírat data o pohybu a kontaktech lidí. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Detaily jsou na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům v Česku. Předčasně například opadávají listnaté stromy. Kvůli nedostatku vláhy nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce tzv. Chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Německé úřady už potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájily předběžné šetření. Ve Veselí na Moravě dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší i prostor pro kulturní a společenské akce.
3: Sport.
13: České basketbalistky vyzvou od 18 hodin v přípravě na mistrovství světa Turecko. S ním už se Češky utkali a zvítězili 77-76. Čeští basketbalisté naopak Turkům podlehli 84-99 a na přípravném turnaji v německém Hamburgu obsadili poslední čtvrté místo.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Opět průjezdná D3 za Táborem a na D1 dlouhé zdržení za Brnem. D3 kousek za Táborem směrem do Budějovic na 83. kilometru už se opět projíždí. Po 2,5 hodinách obnovili provoz v obou pruzích. V odstavném ještě stojí světelná šipka, kužely zlehka zasahují do pravého. Některá větší vozidla tak vybočují. Odklon dopravy na exitu 79 Měšice je také ukončený a situaci potvrzuje i Národní dopravní informační centrum. Lepší zprávu neseme i z D1 na trase z Brna do Ostravy. Za Horní Moštěnicí na kilometru 275 už se po nehodě také projíždí oběma pruhy. Následky pouze v odstavném, i tam je místo označené světelnou šipkou. Na D1 teď o dost nepříznivější situace na výjezdu z Brna směr Praha. Brzdí se už kousek za nájezdem od Mikulova na stém 93. kilometru a bezmála půl hodiny se jede krokem k omezení před Popůvkami. Na stém 87. zabrali silničáři levý pruh. A v Brně zůstává plná i Vídeňská směrem z centra. Před Modřicemi jsou silničáři v pravém pruhu, tam ztratíte okolo 10 minut. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800

0: Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Dnes s Janem Lukačevičem.
3: Jaderná elektrárna je ohromný a opravdu složitý kolos. Nezměrná energie, se kterou pracuje a všichni využíváme, však vyžaduje neustálou kontrolu. A právě tomu, jak takový stroj řídit a kontrolovat, se věnuje můj dnešní host Adéla Chalupová. Adéla je operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Kromě toho taky člověk, který o jádru mluví srozumitelně na sociálních sítích i pro děti ve školách. Takže se pobavíme nejen o tom, co ji k energetice vedlo, ale v čem vidí její budoucnost. Adélo, ahoj.
4: Ahoj, Honzo.
1: Žárovky.
3: Adélo, kdybys měla svojí babičce nebo nějakému dítěti vysvětlit, co vlastně v práci děláš, jak bys to řekla?
4: Já pracuji jako operátorka sekundárního okruhu na jaderné elektrárně Temelín. Pracuji na blokové dozorně na velíně jaderné elektrárny, kde jsou různá tlačítka, budíky, různé signalizace. Je to místo, odkud se řídí právě celá jaderná elektrárna a mým úkolem je hlídat tam všechny parametry. Některé mám před sebou neustále, takže neustále sleduju, některé průběžně procházím. No a v případě, že by třeba se nějaký vychýlil, tak mým úkolem je potom to řešit a nějak zasáhnout. Kromě toho, že tedy sleduji provoz jaderné elektrárny, tak máme i denní plán, ve kterém pravidelně vychází různé zkoušky bezpečnostních systémů, přejíždíme čerpadla, přečerpáváme nádrže, opravdu ty činnosti můžou být různorodé, takže to je ta moje hlavní podstata práce, dohlížet a řídit tu jadernou elektrárnu. Je to práce hodně zodpovědná, ale možná právě to mě na ní baví.
3: No to jsem se chtěl zeptat, co tě na tom baví, jestli to právě ta zodpovědnost nebo možná klid. Já si představuji, že v tom Velině je to vlastně dost v klidu, nebo si v tom nacházíš ještě nějakou jinou radost?
4: Mě hodně fascinuje ta technologie samotná, ten asset, co zatím je. Takže když jdu třeba se podívat na strojovnu, tak jsem vždycky fascinovaná, jak obrovská ta zařízení jsou. Ono člověk, když jenom mačká tlačítka na té blokové dozorně, tak si často neuvědomí, že na druhé straně protékají tisíce tun páry, tisíce tun vody. A je to opravdu komplexní, jak ty jsi říkal, obrovské zařízení. A také mě tam baví to, jak se ta elektrárna neustále posouvá, že je to opravdu inovativní prostředí, zavádíme různé novinky, zavádíme AI, použití dronů, takže technik ve mně se raduje a také lidé. Člověk, když pracuje s dobrou partou, tak se vždycky do té práce rád vrací.
3: Kolik vás v té partě je?
4: V té partě jsme čtyři, já jako operátorka sekundárního okruhu, potom mám primaristu, vedoucího blokové dozorny a vedoucího reaktorového bloku a spolu s námi tam ještě spolupracují strojníci, kteří obchází ta zařízení, kontrolují je na místě. Takže zhruba třeba stovka lidí na té elektrárně musí být non-stop, musí tam být ranní, odpolední, noční a dohlížet na to, že všechno funguje tak, jak má.
3: Ty jsi zmiňovala primární okruh a sekundární okruh. Můžeš nám to možná přiblížit, abychom se v tom zorientovali, co to vlastně znamená a v čem se to liší?
4: Jaderná elektrárna má základní tři okruhy. Ten primární, samotným srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor, kde tedy se vyrábí pomocí štěpení teplo. To se potom převádí přes tepelný výměník, přes parogenerátor do toho sekundárního okruhu. Já mám na starosti právě sekundární okruh, který hlavně vyrábí elektřinu a potom zase vrací přes kondenzátor kondenzovanou vodu zpátky do parogenerátoru. Takže je to ten okruh, který vyrábí elektřinu. No a potom máme třetí okruh chladících věží, který slouží tady k odvodu toho přebytečného tepla. Ten shodou okolností taky řídím, takže v podstatě řídím i ten sekundární, i ten třetí chladící okruh.
3: To je tatováné na mraky. Ty to věže, co všichni vidí, že?
4: Přesně tak. A není to kouř, to je důležitý zmínit.
3: Je to opravdu vodní pára.
2: Žárovky s Janem Lukačevičem.
3: Co všechno vlastně hlídáš a když jsi zmiňovala ty tlačítka, kolik jich tam je, já si dovedu představit, že si asi pamatuješ celou tu stěnu, víš, kolik jich tam je, nebo máš nějaké manuály, takže ty by ses vracel.

0: zcela spíš k nim.
1: Dám si to za úkol je spočítat. Upřímně přesné číslo nevím, ale jsou to opravdu stovky tlačítek. A během té směny já kontroluji víceméně všechno. Já kontroluji ty hlavní parametry, ty mám neustále před sebou, ty vedlejší pravidelně procházím, ale ono, jakmile se nějaký parametr odchýlí, tak přijde zvukový alarm, signalizace, takže o tom člověk hned ví. Takže není to tak, že bych tam jenom seděla a dívala se na ta čísla, ale mohu dělat jiné činnosti právě podle toho denního plánu, můžu třeba dělat různé zkoušky bezpečnostních systémů, ale pořád současně sledovat ten stav elektrárny a pořád dávat pozor na to, kdyby nějaký alarm přišel.
0: Co si tam vlastně všechno může pokazit? Ty jsi zmiňovala, že teda zazní alarm, něco se rozbliká. Co si můžou naši posluchači a posluchačky představit jako chybu, k které dojde?
1: Jako každá lidská činnost, tak nic není bez chyby. Samozřejmě, že nějaké problémy se vždycky mohou objevit, nic není stoprocentní. Běžně to může být třeba, že vypadne nějaké měření, že to může být nějaká diagnostika. Pokud je to něco většího, tak je stejně tak potřeba být na to připraven. Takže běžně se to nestává, že by nám vypadla nějaká důležitá zařízení, ale my musíme být na to připraveni. Musíme počítat s těmi riziky, co na elektrárně jsou, takže jsme na to pravidelně školeni, pravidelně cvičeni. Máme vlastní simulátor, kopii
0: blokov. No a to by mě zajímalo, jak vypadá takový simulátor, jestli to je podobné jak letecký simulátor v fózovkách jednak jedné kokpit, nebo...
1: Přesně tak.
0: Vážně.
1: Je to jednak jedné, vyloženě máme kopii blokové dozorny. Kdyby se tam šel podívat, tak ani nerozeznáš rozdíly mezi pravou blokovou dozornou a tím simulátorem. A my na tom simulátoru pravidelně cvičíme právě různé abnormální nebo havarijní stavy.
0: A kdyby si to srovnala s nějakými jinými simulátory, byla jsi někdy v leteckém simulátoru?
1: Nebyla jsem v leteckém simulátoru, ale nedávno jsme měli přednášku, jak to řeší piloti od pana Petra Kousala, což je pilot, a musím říct, že ten workflow nebo i řešení problému v letectví a v jaderné energetice je hodně podobný, že my máme přesně dané postupy, jak pro ten normální provoz, tak i pro abnormální stavy, pro havarijní stavy, a stejně i piloti mají postupy, mají checklisty, kde kontrolují různé parametry a podle toho postupují.
2: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
0: Posloucháte Žárovky na Českém rozhlase Dvojka a mým hostem je dnes Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Adélo, když jsi byla malá, asi jsi úplně nepředstavovala, že budeš operátorkou v jaderné elektrárně, nebo snad jo?
1: To jsem si nepředstavovala ani ve 20, abych pravdu řekla. Já jsem vystřídala různé sny, chtěla jsem být astronautka, potom letuška a nakonec jsem chtěla dělat řídící letového provozu, takže jsem se skutečně po střední škole hlásila na řízení letového provozu, ale bohužel jsem tam špatně vyplněla přihlášku a tu záložní jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, takže jsem tam nastoupila a ze začátku to hodně dřelo, ale potom, co jsem měla možnost pracovat se školním reaktorem nebo vidět Temelín a Dukovany, tak mě to tolik nadchlo, že už jsem nikdy nepřemýšlela o letectví a myslím si, že jsem přesně tam, kde mám být. Ono na tu pozici operátora je potřeba splnit přesný psychologický profil, na základě kterého nás vybírají, takže ta práce mi byla v podstatě nabídnuta vzhledem k tomu, jak se chovám v nějakých situacích.
0: No a jaký teda ten profil je a jak se člověk musí chovat, když je operátor nebo operátorka?
1: Myslím si, že když se půjdeš podívat třeba na simulátor, tak tě překvapí, jak klidní ty lidé jsou, že opravdu i v těch nejdramatičtějších situacích my ty věci musíme hodně promyslet, správně zanalyzovat a potom teprve začít tu situaci řešit.
0: Propisuje se to nějak i v osobním životě, že klidně řešíš všechny situace, nebo se to vždycky tak jako přepne a Adéla operátorka je jiná než Adéla mimo elektrárnu?
1: Doma Adéla furie není. Musím říct, že jsem taková hodně klidná i v tom osobním životě, že jako nedělám úplně nějaký emoční výlevy a tak. A to si myslím, že máme na té elektrárně hodně podobné.
0: Když jsi zmínila ty emoce, říkáš to třeba když jsi na nějakém večírku při představování, já jsem operátorka v jaderné elektrárně, co na to lidi říkají, jak reagují?
1: Většinou se nejdřív tak zaseknou, zamyslí a pak říkají, a může to bouchnout?
0: No a může?
1: Nemůže.
0: To mě navádí možná k další otázce, jaký je vlastně nejčastější mýtus v té jaderné energetice, s kterým se setkáváš? Jsou to třeba ty výbuchy? Je to něco, k čemu se lidi vrací, nebo panují ještě nějaké jiné mýty, které tě štvou?
1: Myslím si, že je spoustu mýtů a nechci říct, že mě štvou, spíš se snažím vždycky vyslechnout a potom třeba na to odpovědět z toho mého pohledu, z těch znalostí, co mám já. A je pravda, že jaderná energetika má to neštěstí ve vnímání společnosti, protože jsme zažili Three Mile Island, zažili jsme Černobyl, Fukushimu a ta rizika jaderné elektrárně jsou. Jako v každém lidském odvětví prostě ta rizika existují, ale často lidi neznají třeba rizika jiných odvětví, že třeba v chemickém průmyslu vznikla vlastně v Indii, v Bhopalu jedna z největších tragédií a zemřeli 10 000 lidí a že ta rizika často jsou mnohem větší než třeba u té jaderné energetiky. A stejně tak i jiné zdroje energie, třeba uhelné elektrárny, obnovitelné zdroje. Když se reálně podíváme na statistiky, jaká jsou rizika, tak ta jaderná energetika vychází nejlíp. A připomíná mi to hodně i tu leteckou dopravu, kdy lidé se často bojí nastoupit do letadla, protože poletí 10 kilometrů nad zemí, ale ta rizika, ta jsou někde v současnosti 10 na minus čtvrtou, 10 na minus pátou a je to...
0: To možná můžeš vysvětlit, co to znamená, když je riziko 10 na minus čtvrtou pro někoho, kdo se neorientuje v řádech matematických?
1: Je to pravděpodobnost, když nastoupíte do letadla, s jakou pravděpodobností se stane nějaká havárie. A ta čísla jsou mnohem, mnohem nižší, než například pokud člověk nastoupí do automobilu, kde v podstatě tam přicházíme do styku s mnohem vyššími riziky a stejně je to tak i u těch jaderných elektráren.
2: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
0: Já jsem si to teď rychle vypočítal a zkusím, jestli mi to potvrdíš. 10 na minus čtvrtou je riziko jednak 10 000 a 10 na minus pátou jednak ke 100 000, že se může něco stát.
1: Teda. Přesně tak.
0: A i to, co se stane, vlastně pořád není zásadní průšvih. Nebo by to už teda byl zásadní průšvih, když to jednak ku 100 000.
1: To už jsou opravdu jako havárie. Na druhou stranu třeba i to letectví a i jaderná energetika, tak to jsou v podstatě high reliability industries, to znamená, že tam sebemenší chyba, sebemenší taková událost, která by přišla, jako třeba Černobyl nebo Fukushima, tak by v podstatě položila celý průmysl. A myslím si, že i to jádro, i to letectví si to uvědomuje a proto vynakládá takové úsilí, aby se nic podobného nestalo, že opravdu ty bezpečnostní opatření, i to školení personálu je na velmi, velmi vysoké úrovni a nejsem si jistá, jestli v nějakém odvětví takhle vysoká jsou.
0: No, když to takhle popisuješ, hned jsem klidnější. Mě by zajímalo zároveň na té tvojí cestě, co byly nějaké zásadní milníky, kromě té chyby v přihlášce, co tě nejvíc posunulo směrem k té operátorce a jestli třeba tam byl nějaký člověk, který tě inspiroval nebo provedl tím procesem.
1: Já jsem byla přijatá na základě těch psychotestů, že to ke mně v podstatě tak nějak přišlo, pochybně podané přihlášce, ale jsem moc ráda, že to takhle dopadlo a opravdu, když jsem viděla tu jadernou elektrárnu, vlastně dodnes, když jedu na jadernou elektrárnu, tak z toho mám neskutečný respekt a jsem moc ráda, že se na něčem takovém můžu podílet. A lidé, co mě inspirují v podstatě denodenně, jsou lidé, kteří mě obklopují, ať už je to ten primarista VBD nebo náš VRB, jsou to lidé, ke kterým velmi vzhlížím a kteří jsou mojí inspirací třeba na té cestě dál. A musím říct, že i moje maminka určitě sehrála velkou roli v tom, že mě vždycky podporovala. Že když jsem řekla, budu studovat jaderné inženýrství, tak mi neřekla, ty ses úplně zbláznila, ale naopak mě v tom hezky podpořila. Takže to díky patří taky.
0: Pozdravujeme maminku. Každopádně já bych se zastavil ještě u takového malého detailu. Ty jsi zmiňovala školní reaktor, to znamená na fakultě jaderně fyzikálně inženýrské mají školní reaktor. Jak taková věc vypadá? O kolik je třeba menší než ten opravdový reaktor? A jaké má parametry?
1: je mnohem, mnohem menší. Nedokážu říct, jaké má rozměry školní reaktor na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské a ten výkon má opravdu minimální. Tepelný, téměř nulový, elektrický ten vůbec nemá, že? Ale dalo by se to přirovnat k rychlovarné v konvici v podstatě. Na druhou stranu ty experimenty, co se na tom dělají, tak dobře popisují tu neutroniku, co v jaderném reaktoru potom funguje. Takže člověk si tam může zkusit měřit různé parametry, měřit toky neutronů. Mohli jsme se dokonce vyzkoušet ten jaderný reaktor řídit, takže hýbat tyčema nahoru dolů, to už člověk v provozu reálném neudělá, protože na tom temelíně se snažíme neustále udržovat 100% výkon.
0: Říká Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
0: Adélo, když se odpojíš od reaktorů, pomyslně nebo i úplně doslova, co děláš ve svém volném čase?
1: Já hodně odpočívám u sportu, takže do práce pravidelně jezdím na kole. Taky vždycky mám bezva nápad na začátku roku přihlásit se na nějaký běh. A celkově ty sporty mi hodně pomáhají vyčistit hlavu, ale i kultura, divadlo, výstavy. Mám ráda v podstatě cokoliv.
0: A běháš rychle? Už jsi běžela někdy půl maraton?
1: Neběhám vůbec rychle, bude to potupný, ale užiju si to.
0: A na jaký čas míříš?
1: Na 2 hodiny.
0: To je slušný. Kromě sportu se taky věnuješ popularizaci vědy, potažmo jaderné energetiky. Co tě k tomu vede? Takhle jít z kůží na trh, jak na sociálních sítích nebo ve školách?
1: Ze začátku to byly hlavně moji přátelé, že se ptali, a co na té elektrárně děláš a nevybouchne to a jak taková práce vypadá. A já jsem si říkala, jak to, že to neví. A pak mě právě napadlo, že přes ty sociální sítě, že by to mohla být dobrá cesta, jak ukázat, co dělám zajímavého. Občas tam dávám právě třeba nějaké příběhy z elektrárny nebo nějaké zajímavosti, nějaká fakta. A překvapuje mě, že to lidi zajímá. Takže hlavně tohle a mimo právě sociální sítě jezdím na základní školy, na střední školy vysvětlovat, jak energetika funguje. Tam to není zaměřené vyloženě na jádro, ale povídáme tam i o fotovoltaice, o větrných elektrárnách a o jaderných elektrárnách. A ty děti, když potom mají to srovnání, tak často říkají, že jim to otevřelo oči nebo že jaderné energetice důvěřují mnohem víc a nebo dokonce, že by chtěli na jaderné elektrárně pracovat. A z toho mám největší radost.
0: A stalo se ti někdy, že by pak za tebou někdo přišel, že teda už nemá strach z jádra nebo že by ti to později napsal na sítích? Byl jsem na vaší přednášce u nás ve škole nebo někde na nějaké veřejné přednášce a díky za změnu názoru?
1: Stává se to právě, že ta jaderná energetika je zahalená trošku takovým neznámem, nebo lidi se bojí těch rizik, která třeba často nejsou úplně podložená reálnými riziky a stává se mi, že za mnou potom přijdou děti nebo i dospělí, že třeba se jim změnil trošku názor na věc, anebo že je to víc baví, že se o tom chtějí víc zjišťovat.
0: V souvislosti s tím mě napadá, jestli je u jádra něco, co ty považuješ za důležité, ale lidi to vlastně moc neví, jestli je nějaký buď neznámý fakt, který by pobavil, nebo něco, co bys chtěla, aby si o jádře načetli, nebo co bys jim takhle mohla sdělit.
1: Všechno je zajímavé. Jádro je totiž zajímavé, ale často mě překvapují i ty mýty, nebo jak lidé to vnímají, ať už se to týká rizika ohledně jaderných havárií, anebo i třeba skladování vyhořelého paliva nebo jaderných odpadů. To si myslím, že je takový velký mýtus, co lidé mají, protože toho jaderného odpadu je opravdu minimum a myslím si, že to dokážeme velmi bezpečně skladovat. Třeba vyhořelého paliva máme za celou dobu života Temelína zhruba 60 souborů a plánujeme v budoucnosti vystavět hlubinné úložiště v České republice. A třeba takovou zajímavostí je, že před 2 miliardami let v Gabonu fungoval přírodní jaderný reaktor. Ten reaktor se nacházel v ložisku, které bylo bohaté na uranovou rudu. Jak do té uranové rudy natekla voda, tak se rozběhla štěpná řetězová reakce samovolně. Později se ta voda zahřála, odpařila, ten reaktor se zase odstavil a takhle tam v té gabonské poušti fungoval jaderný reaktor několik milionů let a v současnosti právě se používá průzkum tady toho místa na to, abychom odhadli, jak se bude chovat to hlubinné úložiště, které vystavíme. A zjistilo se, že ty radionuklidy nejenom, že se nepřemístily o kilometry, oni se nepřemístily ani o centimetry. Takže není důvod se třeba obávat, že když budeme mít někde hlubinné úložiště, které bude navíc přísně sledované, velmi složitě inženýrsky navržené, takže ty radionuklidy se nám někam rozutečou do životního prostředí, protože ty radionuklidy to nedělají.
0: Tak moc krát děkujem za uklidnění. Doufám, že všichni pečlivě poslouchají, dělají si poznámky, až zase někdo bude mluvit o nebezpečnosti jádra. V souvislosti s tím mě ale možná napadá taková doplňující otázka. Ty jsi zmiňovala soubor palivových článků. Jak si to člověk může představit? Je to jako krabice nebo je to velké jak lednice? Má to nějaký příměr představitelného předmětu?
1: No, já jsem mluvila o skladovacím souboru, to jsou ty sudy. Ale palivový soubor, to je ta struktura našeho paliva. Ono palivo uranové je ve formě malých tabletek oxidu uraničitého. Jsou to malé tabletky, které jsou umístěné do zirkoniových tyčí. A ten soubor se potom skládá třeba z 263 takových tyček. Ty tyče jsou zhruba 4 metry dlouhé a mohou mít tak 30 cm třeba v průměru. A zase v tom reaktoru jich je více než 100. To palivo není ani tekuté, ani tam neházíme přímo uranovou rudu, je naopak zpracované tady do těch palivových souborů, které se potom snadno přepravují, snadno se přemisťují a pravidelně vyměňujeme v tom reaktoru.
0: A ten odpadový soubor, to je tedy nějaký barel?
1: Přesně tak, ten skladovací soubor, to je potom v podstatě takový sud, do kterého se umístí použité palivo po tom, co prošlo jaderným reaktorem. Ten sud je velmi speciální, je z velmi tlusté oceli a má několik úrovní, kde se sleduje jejich těsnost. Takže my tady ty sudy máme umístěné v našem skladu použitého paliva, jsou pod přísným dohledem, měří se tam jak radioaktivita, tak i teploty a právě těsnost toho souboru.
0: Díky za vysvětlení a doplnění. Nabízí se jedna otázka. Je nějaké téma, které bys popularizovala, kdybys nemohla popularizovat jadernou energetiku nebo energetiku obecně?
1: V současnosti bych se do ničeho jiného úplně nepouštěla, protože 24/7 řeším jadernou energetiku, takže se necítím dostatečně kompetentní popularizovat něco jiného. Ale na druhou stranu, kdybych tehdy před lety si vybrala tu leteckou dopravu, tak bych asi vysvětovala lidem, jak fungují letadla.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
0: Ráno by si zdala první kávu nebo šla zaběhat?
1: Kávu.
0: Kdybys mohla řídit jiný velký stroj než turbínu, bylo by to tramvaj nebo letadlová loď?
1: Letadlová loď, já mám ráda výzvy.
0: Do práce autem nebo na kole?
1: Na kole.
0: Spíš modulární nebo velký reaktor?
1: Budu věrná Temelínu, takže velký, ale malým modulárním reaktorům moc fandím.
0: Nosíš radši batoh nebo kabelku?
1: Batoh.
0: Spíš yoga nebo box?
1: Yoga.
0: Příroda nebo město?
1: Příroda.
2: Žárovky.
0: Adel, vy máte směnový provoz. Ty jsi zmiňovala stovku lidí. Jak se vlastně k tobě chovají tvoji kolegové? Kdo je tam za toho tvrďáka?
1: Já jsem za toho tvrďáka. Ne, já musím říct, že mě přijali velmi dobře, až jsem z toho byla překvapena. Naopak mě hnedka začaly zvát na společný akce, takže každý pondělí hráváme florbal, jezdíme spolu i na dovolený, jezdíme spolu na různé výlety, takže si myslím, že to funguje hodně dobře a přestože ze začátku byly takové obavy, ježiši, ženská na elektrárně, jako ženská na lodi, to nosí smůlu, tak si myslím, že nenosí smůlu a že to dobře funguje.
0: Já myslím, že nosíš štěstí celé vaší partě. Jak často se operátor do té elektrárny zase dostane? Protože to se asi nedělá úplně nepřetržitě.
1: My pracujeme na směny, ranní, odpolední, noční a máme hodně specifický režim právě proto, abychom nebyli příliš unavení, takže ve finále za ten týden napracujeme nějakých 36 hodin a vždycky začínáme ranní, potom máme 2-3 dny odpolední, pak máme noční, takže jdeme 7 dní v kuse většinou a potom máme nějaký volno, abychom to rozdýchali a potom zase začínáme ranní, odpolední, noční.
0: To zní jako náročný program. Každopádně ti přeju, aby si dál nosila vaší směně hodně štěstí a dál měla dost energie do popularizace nejen jaderné energetiky. Díky moc, že jsi dorazila.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Poslouchali jste Žárovky s Adélou Chalupovou, operátorkou jaderné elektrárny Temelín, a loučí se s vámi Jan Lukačevič.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Odkud pochází výraz trolling? Český rozhlas Plus, encyklopedie. Původ tohoto slova je asi stejně rozmanitý jako jeho současný nejrozšířenější význam. Dnes tak v internetovém žargonu obecně označujeme chování, které za pomocí nesouvisejících argumentů rozkládá diskusy. Objevuje se zejména na sociálních sítích nebo na webech, které umožňují komentáře a diskusy pod příspěvky. Trolové na internetu působí velmi nekoordinovaně a v zásadě platí, že s nimi nemá význam diskutovat, protože jim nejde o domluvu. Činnost internetových trolů do jisté míry souvisí s etymologií slova trolling, které v různých jazycích odkazuje na slídění, přepadávání nebo chytání do pastí. V angličtině se s termínem trolling můžeme setkat už ve 14. století. Popisovalo se tak potulování a okounění. Později v 19. století se tento výraz užíval pro pojmenování chůze prostitutek podél cest, které takto scháněly své klienty. Používalo se ale také v rybářském žargonu. Podobný výraz najdeme i v japonštině, kde označuje kladení náhodných pastí při rybaření. A v neposlední řadě i bájní skandinávští trolové měli číhat a přepadávat oběti z úkrytů podél cest.
3: Radiožurnál je 11 hodin. Ondřej Látal a zprávy.
4: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy v Česku letos častěji. Rusko podle Moskvy v noci zničilo přes 300 ukrajinských dronů. Fotbalová Sparta Praha vyhrála v lize na hřišti Artisu Brno 4-0. Na D1 z Brna do Prahy se sune dlouhá kolona od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. A bude jasno nebo polojasno, během dne přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Za první letošní půlrok řeší vrchní soudy v Česku víc kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat, pak případy řeší nejvyšší soud anebo nejvyšší správní soud, pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
5: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
4: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Statik bude dnes prohlížet železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
6: Tam samozřejmě jsou zaměstnanci správy železnic, už tam jsou i stavební stroje, nicméně by tam měl být statik a ten by posoudil, jak přesně ten svah je podmáčený a zvolí se další postup a rozhodne se, nebo uvidí se, jak dlouho ta oprava potrvá.
4: Ruská protivzdušná obrana v noci podle ministerstva obrany sestřelila přes 300 ukrajinských dronů. Ukrajina mimo jiné útočila na další zařízení ruského internetového obchodu Ozon, tentokrát v Orenburgu. Trosky bezpilotních letounů způsobily podle ruské agentury TAS ve skladišti požár, který záchranné složky uhasily. Jde o druhý ukrajinský útok na objekty této společnosti po týdnech úderů na sklady největšího ruského internetového prodejce Wildberries. Podle Kyjeva přes tyto sklady Rusko získává součástky k dronům a další zařízení pro útoky na Ukrajinu. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, to popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
7: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
8: Sport. Fotbalisté Sparty vyhráli v pátém kole šance ligy na hřišti Artisu Brno 4-0. Pražané si připsali premiérovou venkovní výhru sezóny. Poprvé taky odehráli zápas bez obdrženého gólu. Trenér Brian Priske přesto viděl ve výkonu týmu mezery.
9: Třeba v úvodu druhého poločasu jsme Artisu nabídli několik šancí, to se mi nelíbí. Snažíme se vybudovat tým, který funguje jako mašina a nepustí protihráče do příležitostí. Zvlášť s takovým soupeřem, což říkám s respektem k Artisu, musíme hrát ještě trochu lépe.
8: V pátém kole ještě Slavia remizovala s Bohemians 2-2, Liberec porazil Zlín 1-0 a Slovácko podlehlo Mladé Boleslavi 1-2. A české volejbalistky porazily na domácím evropském šampionátu Rakušanky hladce 3-0 a připsali si tak druhou výhru ve skupině. Třetí utkání je čeká v Brně od 19 hodin proti favorizovanému Srbsku.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Situace na dálnicích v okolí Brna, v Praze omezení v Cínovecké. Dálnice D1 na trase z Vyškova do Prahy totálně ucpaná na průtahu Brnem. Kolona od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru se sune krokem více než půl hodiny, a to k omezení před Popůvkami. Na stém 87. jsou silničáři v levém pruhu, jejich práce by měly skončit dnes okolo 13. hodiny. D1 v Brně se plní i ve směru na Vyškov, a to v úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. 52, tedy vídeňská, na výjezdu z Brna směr Mikulov, a fronta přibližně na 10 minut do zúžení u Modřic. Průjezdný je tam pouze levý pruh. A naskok do Prahy, respektive příjezd ze severu Ústeckou D8. Na zdržení se připravte v Cínovecké od sjezdu na Čakovice. Kolona tam vzniká kvůli omezení ve sjezdu do Kbelské směr Hloubětín.
12: Jsou tam nějaký ocelový profily, takže se tam teďka jezdí jenom levým pruhem odbočovat.
11: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Jasno nebo polojasno, během dne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách většinou kolem 13. To byly zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Chodil na obědy do hospody Mexiko v Palackého ulici v Pardubicích. Sedával v samém rohu a do pozdního odpoledne usrkával pivo. Jen málo kdo věděl, že buldozerista Bedřich Dvořák je bývalý válečný pilot britského královského letectva, držitel mnoha vojenských vyznamenání a jeden z mála, kteří přežili velký útěk ze saganského zajateckého tábora. Jeho příběh zpracovala v dvoudílném pořadu Šárka Kuchtová.
10: Téma plus.

0: Pilot Bedřich Dvořák sloužil za války u 312. perutě britského královského letectva. Jak se ale vůbec rodák z východních Čech, synek z malého statku, k letectvu dostal? To už nám řekne litomyšlský historik a bývalý archivář Oldřich Pakosta.
1: Bedřich Dvořák se narodil 18. února roku 1912 v Chotěnově v čísle popisné 15, a to v rodině Josefa a Marie Dvořákových. Měl 4 sourozence, tedy staršího Josefa a mladší bratry Jaroslava a Stanislava a sestru Marii. Pokud se jedná tedy o Bedřicha Dvořáka, tak ten navštěvoval obecnou školu v Jedlaté Seči a v letech 1923 až 1927 studoval na reálném gymnáziu v Vysokém Mýtě, ovšem přes týden kvůli dojíždění pobýval u svých příbuzných. Jeho otec Josef Dvořák od roku 1910 v Chotěnově provozoval obuvnický závod, vyráběl tam velice kvalitní rukodělnou kožinou obuv a v tom svém podniku zaměstnával trvale 3 až 4 šestce. Otec Bedřicha Dvořáka byl účastníkem první světové války, mobilizován byl již tedy v roce 1914 k 30. pluku pěšímu Vysokém Mýtě a účastnil se bojů na srbské frontě. Zde byl raněn a stal se částečně invalidním. Čili vrátil se domů po roce 1915 a provozoval tedy nadále obojnickou činnost. Ovšem v roku 1927 vypukl v objektu požár a celá budova v podstatě schořela, čili byl zničen jak ten obytný prostor, který užívali Dvořákovi, tak i samotná obojnická dílna. Ale s pomocí sousedů se poměrně rychle zdařilo objekt rekonstruovat, takže nadále potom mohl tedy Josef Dvořák podnikat v té své obuvnické činnosti. Ale hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let a Baťova strojní výroba zapříčinily zánik drobných obuvnických podniků, což také souvislo i s podnikem Josefa Dvořáka, takže vlastně musel z té obuvnické továrničky v podstatě tedy přeměnit v usedlost pro zemědělskou činnost. S tím také samozřejmě souvisel i nákup pozemků, nákup zemědělských strojů a potom také nákup hospodářského zvířectva, zejména koní. Výměra 13 hektarů přece jenom stála určitou sílu, určitý čas. Vypomáhali v době, kdy pobývali doma všechny děti. Bedřicha Dvořáka zejména bavila práce s koněmi a obsluhování a údržba zemědělských strojů a také seřizování mobilního benzínového motoru. Rodina byla také velice aktivní v oblasti kulturní a společenské či politické, neboť Josef Dvořák vedl v letech 1920 až 1940 obecní kroniku, stál také o zrodu spolku jurálních ochotníků TIL a byl spolutakladatelem Čelozvičné jednoty Sokol v Jarošově. Pokud se jedná tedy o Bedřicha Dvořáka, tak jak už jsem zmiňoval, tak studoval na reálném gymnáziu v Vysokém Mýtě a poté se rozhodl ještě pro další studium, tentokrát technického oboru, a vystudoval tedy střední průmyslovou školu v Pardubicích, na níž maturoval v roce 1931. Během studií, během týdne, bydlel u svého strýce, nevlastního strýce krýšovského mistra Josefa Holomka v Rochově Týnci Stičanech v čísle popisném 16, a tomuto strýci pomáhal po večerech při šití oděvů a tento krýšovský který vlastně tímto způsobem nabil, se mu později velice hodil při internaci v zajateckém stáboře Stalak v Saganu z Hořelce, neboť tam vlastně vedl krýšovskou dílnu pro výrobu civilních obleků, v níž potom vlastně v podstatě ti uprchlíci z saganského tábora utíkali. Po skončení studií se Bedřich Dvořák pokoušel nalézt zaměstnání u leteckých a studentských podniků, avšak přijat nebyl.
2: Dobrý den, táto.
3: No, to jsou k nám hosti. Bedřichu, tak jak pak si pochodil?
2: Nepochodil, táto. Ani v Praze, ani v Brně.
3: To snad ne. Jak je to možný?
2: Všude se vyptávali, jakou mám praxi a o každé místo se nás pralo 10. Jak v Aeru, tak v Letově.
3: To mě mrzí, chlapče.
2: A v Brně ve Zbrojovce, tak tam jsem se nedostal ani přes vrátnici.
3: A nic si z toho nedělej. Tak zůstaneš doma, no.
2: Jste hodnej, tatínku. Ach jo. Je to půl roku, co jsem bez pořádného zaměstnání.
3: U nás je práce pořád dost. A s koňma to tu nikdo neumí líp než ty.
2: Však tu máte Pepika a Standu. S nima si vystačíte. Rozhodl jsem se jinak. Půjdu k vojákům.
3: Co to povídáš, Béďo? Jsi si jistý? Rozmyslel jsi to dobře?
2: Rozmyslel. Budu vojákem.
3: Beďo, já jsem si vojny užil víc než dost. Vím, jak tvrdá řehole to může být. A hlavně, to není žádná pořádná práce. Raději bych tě viděl u řemesla.
2: Na řemeslo není ta správná doba. Tady jsem vám přines papíry, musíte mi to podepsat. Od října nastoupím k dělostřelcům do Mejta.
3: Do Mejta? Tam jsem taky rukoval, jenže já jsem hochu musel. A to je velký rozdíl. Proč chceš zrovna do Mejta?
2: Je to nejblíž a aspoň vám tu nebudu ujídat chleba.
3: Hochu zlatej, ty si vůbec nedovedeš představit, jak tvrdě chutná komisárek. No nic, jak myslíš, bránit ti nebudu.
2: Děkuji vám, tatínku.
3: Hodně štěstí, synku.
1: Tu základní vojenskou službu. Tu nastoupil tedy u 33. dělostřeleckého pluku ve Vysokém Mýtě, konkrétně 1. října roku 1932, ale základní vojenský výcvik absolvoval u dělostřeleckého pluku číslo 4 v Josefově. A poté se teda rozhodl stát se vojákem z povolání. Takže absolvoval školu dělostřeleckou v Košicích a po jejím absolutoriu se tedy vrátil se k tomu pluku číslo 4 v Josefově. Tam se zajímal i o sportovní činnost. Šlo vlastně v podstatě o parkour, čili o jízdu na koni. A on skutečně jako byl velice úspěšný, neboť vyhrál několik závodů, ale v každém případě Bedřich Dvořák nechtěl zůstat dělostřelcem. On skutečně měl spíše vztah k letectvu, a proto absolvoval v letech 1934 až 1936 jednak tedy vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a vedle toho také letecké učiliště v Prostějově a vlastně v podstatě vyřazen z těchto studií byl v roce 1936. Jako pilot byl přidělen k 33. letce leteckou pluku 2 doktora Edvarda Beneše v Olomouci. Prodělal celou řadu kurzů a absolvoval 356 letových hodin v Olomouci.
0: O dalším osudu Bedřicha Dvořáka hovoří vojenský historik Jiří Rajlich.
4: Bedřich Dvořák tedy byl v roce 1936 slavnostně vyřazen v hodnosti poručíka letectva. Byl to silný ročník, většina jeho ročníků, stejně jako on, o 3 roky později odešli do zahraničního odboje. Někteří také padli v odboji domácím. No a potom následoval nezbytný aplikační kurz a po absolvování aplikačního kurzu se stal stíhacím pilotem u leteckého pluku 2 v Olomouci. Ten pluk nesl čestný název doktora Edvarda Beneše. On byl stíhač, létal na AV-ích B534. To byla standardní stíhačka československého vojenského letectva a vlastně páteř naší letecké obrany v tom kritickém roce 1938. Nebyly to špatné letouny, na druhou stranu byly to letouny na hranici svých vývojových možností. Byly to dvouplošníky s pevným podvozkem, vyzbrojené pouze kulomety, maximální rychlost 375 km za hodinu. Německé stíhačky, třeba Messerschmitt 109, i těch raných verzí byly rychlejší a ty 534 byly pomalejší než třeba rychlé německé bombardovací letouny. Z toho si můžeme zhruba odvodit, jak by to asi dopadlo, kdyby se na podzim 1938 šlo do války.

0: Březen 39 německá armáda vstupuje i na olomoucké letiště. Československé armádě a letectvu je vydán zákaz se tomu bránit. Poručík Bedřich Dvořák, stejně jako všichni ostatní vojáci československé armády, se prostě tomuhle rozkazu museli podrobit, protože byly vydány nadřízenými československými úřady. Samozřejmě se zaťatými zuby a vlastně současně s tím všichni, nebo skoro všichni, začali přemýšlet o tom, co dál. A mezi důstojníky nejenom 2. leteckého pluku uzrála myšlenka na odchod do zahraničí, protože chtěli bojovat proti svému nepříteli a věřili, že přes zase další různé mírové iniciativy ta válka prostě přeci jenom vypukne. V červnu 1939 poručík Bedřich Dvořák odešel ilegálně do sousedního Polska. Byl jeden z mála států, který prostě neuznal tu novou protektorátní realitu, proto se tam očekávalo benevolentní přijetí. Co je důležité říct, nešel sám, většinou se chodilo po skupinkách. V jeho skupince byl mimo jiné jistý poručík František Feitl, jeho kamarád od 2. leteckého pluku, později slavný pilot z východní i západní fronty a generál.
1: Pro mě to znamenalo skutečně takovou těžkou ránu, že jsem si říkal, já tady nebudu, sešli jsme se s kamarády a řekli jsme Hitlerovi sloužit, nebudem za to, co nám udělali a co nám chtějí ještě udělat dál. Nebudeme tady a když nás vyhodili z armády, museli jsme jít do civilu, že? Tak jsme odhodlali jsme se jít za hranici. Říkám, bylo to Polsko, protože to bylo nejblíž a pro nás 2 skupiny po 5. A protože jsme nechtěli se prozradit, nebrali jsme sebou doklady a tak dále, kartáček na zuby, že jo, nějaký ty potřeby, jídlo a tak dále, celkem vlastně nic. Prostě jsme to sadili všechno na jednu kartu, utečeme a přihlásíme se v Polsku, kde, jak podle informací, jsme se dozvěděli, že je odboj v Krakově. My jsme našli pana řediceho učitele Macha, Cyril Mach. To byl velký vlastenec, opravdu zapomenutý takovej řídící, výborný člověk. No a když jsme mu řekli, že jsme letci, že chceme bojovat, že nechceme sloužit terorovi, to se pašáci chlapci, sebral se, šel ještě za jedným pánem, který měl osobní auto, pan Baroš, naložili nás a odvezli do Beskydských lesů. Tam potom jsme vystoupili a on jediný nás převáděl přes hranice, ten tam znal každý kámen, takže nás dovedl až na hranici, ukázal, říkal, tak tam hoši, tam je Polsko, tam je tý. Rozloučil se s námi a už jsme se s ním neviděli. V Krakově byl jeden náš úředník, vlastně to byl konzul Znojemský, a ten byl velký vlastenec. Svůj úřad nepředal Němcům, který o to žádali z titulu protektorát Böhmen und Mähren, a začal tam organizovat náš odboj. To znamená, tam jsme se schovali, Poláci nám dali místo, to znamená, ubytovali nás nejdřív v Krakově a potom byl takovej opuštěný vojenský tábor, kde jsme se soustředili a čekali jsme na odvoz.

0: Krakově od 30. dubna 1939 fungoval zárodek zahraničního československého odboje. Jmenovalo se to Československá vojenská skupina zahraniční. Jejím prvním velitelem byl kupodivu také letec, nadporučík Jiří Král. A po něm převzal velení tehdejší podplukovník pěchoty Ludvík Svoboda, pozdější prezident. V Krakově se shromažďovali v domě turističném na tom rinku Glovnym, ale ten brzy nestačil tou ubytovací kapacitou, takže ti vojáci se pak soustředovali v nedalekém táboře Malých Bronovicí. To byl tábor skautský. Ten život tam samozřejmě nebyl nijak luxusní, ale hlavně odtamtud se vypravovali první transporty do Francie. Proč do Francie? Poláci zpočátku neměli o československé vojáky a letce zájem a také to zahraniční politické vedení exilu s Polskem příliš nepočítalo. Považovalo ho především jako přestupní stanici a náhradní těleso, odkud budou odesíláni vojáci do Francie. Zde je třeba samozřejmě připomenout, že Francie mohla v době míru přijmout do svých ozbrojených sil cizince pouze do jediné instituce, která na to byla vhodná, a to byla cizinecká legie. Samozřejmě bylo ústně řečeno, že pokud vypukne válka a pokud bude obnovena československá armáda na francouzské půdě, tak ten jejich pětiletý závazek na službu v cizinecké legii bude anulován a oni budou zařazeni do československé armády ve svých původních hodnostech. Samozřejmě po příjezdu do Francie i Bedřich Dvořák musel podepsat ten formální závazek ke službě v cizinecké legii. Z poručíka se stal najednou seržant, ale měl štěstí v tom, že nebyl odeslán do té severní Afriky, kde měli cizinečtí legionáři ty hlavní základny. To znamená, že německý útok na Polsko a vyhlášení války Německu ze strany Francie a Velké Británie 3. září 1939 zastihlo Bedřicha Dvořáka a většinu ostatních československých letců v té kontinentální metropolitní Francii. A hned, jak vypukla válka, tak ty československé letce, ta francouzská vojenská správa zařazovala na výcvikové základny francouzského letectva.
1: My jsme tak trošku si to malovali velice dobře. My jsme si řekli, když letci nás každej přijme, jo? Ovšem u nás situace byla všelijaká, že to znáte. Nech se něco dostalo oficiálně někam. A když říkali nám, že cizí armády neberou cizince, no tak jsme říkali, no ale přece když bude válka, tak letci budou potřebovat a v té době už ty lidi na západě, že už si uvědomili, že letec vycvičený, my jsme byli vycvičený, dobře, že už má pro ně cenu, takže měli naději, že se skutečně do armády. A to nemohli Francouzi pochopit. My jsme se těšili na válku, protože když přijde válka, tak jsme letci, budeme bojovat, jednak je to důležité, protože jsme se cítili jako vlastenci bojovat za samostatnost. Nenáviděli jsme Hitlera a tu jejich bandu. A když potom skutečně válka vypukla, Francouzi se divili, jak je to možné, že se těšíme na válku, ale my jsme jim to vysvětlovali, oni to pochopili a vstoupili jsme do jejich vojsk.
2: Nasazení československých letců v řadách válčící Francie ale netrvalo dlouho. Více už vojenský historik Jiří Rajlich.
0: Službou u československého letectva ve Francii postupně za ten rok prošlo více než 900 československých letců všech odborností, od pilotů přes pozorovatele až mechaniky, zbrojíři. A do bojových akcí přímo na frontě se dostalo pouze 135 československých stíhacích pilotů a menší množství bombardérů. To byl záměr. Ono se počítalo původně s tím, že nejdřív, aby se československí letci vpravili do té taktické situace na západní frontě, tak budou odesíláni ve tříčlenných rojích k francouzským jednotkám, kde prostě si ošahají techniku, taktiku a potom dojde k postupnému budování československých letek, perutí, pluků. Takže do boje ve Francii se dostala jenom menšina těch letců. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že Francouzi měli s tím budoucím československým letectvem velké plány, takže zas tak moc nepospíchali. Rozhodně nikdo nečekal, že prostě válka skončí francouzskou porážkou v červnu 1940. Ty plány na výstavbu československého letectva ve Francii byly velmi důkladné, propracované, byly několikafázové a poslední fáze měla skončit až někdy v červenci 1941.
1: Tam, když Němci spustili ofenzivu, lítali v obrovských houfech směrem na anglický sbor a tlačili je na moře, tak musel půjchat do Anglie a v tom jsme lítali my. Třeba jsme měli takzvaný kuvertilý terén, to znamená, měli jsme odstartovat a hlídkovat na prostoru Lyon-Dijon až Grenoble a tam, jakmile přišli Němci, to nás jsme dostali hlášení, tak lece najít a proti ním bojovat. Francie neměla radary, tak nám posílali zprávy po rádiu od hlásné služby, která byla v teréně, která pozorovali očima. A letectvo, víte, bylo dobré stroje takové, ale pořád byly horší než německé Messerschmitt, Studebaker nebo Focke-Wulf. Ovšem, co jsme brali v úvahu a ani jsme to tak nějak nekritizovali, protože byly to stíhačky, moderní zatažitelný podvozek, dobře stříleli, tak jsme do toho šli, ovšem, jak říkám, nedostatek radaru a ten systém nepropracovaný, jako třeba v Anglii potom, ten nebyl v pořádku. A podle našich názorů, dohodů, jak jsme se potom sami sešli, vždycky jsme to kritizovali, byli špatní velitelé, vrchní velitelé, ty odcházeli jeden za druhým, až se Francie položila.
0: Poručíka Bedřicha Dvořáka, tak na francouzskou techniku se přeškoloval na letecké základně v Chartres. Dokončil přeškolení zakončené ostrými střelbami na začátku března 1940 a jako velitel tříčleného československého roje byl zařazen u Group de Chasse 37, to je třetí peruť 7. stíhací eskadry. Ta byla vyzbrojená stíhačkami Morane Saulnier 406, to byly tehdy nejpočetnější francouzské stíhačky. Už byly moderní, měly fůru vymožeností, měly kanóny, měly zatahovací podvozek, ale přeci jenom byly méně výkonné než ty německé Messerschmitty 109, proti nímž měl v zápětí bojovat i Bedřich Dvořák. Mluvím o tom, protože Bedřich Dvořák několik týdnů poté, co přišel na frontu, tak 31. března 1940, ještě za podivné války, byl v leteckém boji nad Mažinotovou linií sestřelen a docela vážně zraněn. Na hlídkující Morány zaútočili právě ty nové německé Messerschmitty 109 a té francouzské jednotce zasadili těžké rány. Jedním z postižených byl právě poručík Dvořák, který měl Morána jako řešeto a měl zraněnou levou ruku s třepinami kanonového granátu, ale s vypětím zbylých sil dokázal přeletět linie a přistát na vlastním území. Byl odvezen do nemocnice a jako v pořadí druhý československý letec za druhé světové války byl vyznamenán francouzským válečným křížem Croix de Guerre. Tehdy se to setkalo ještě s velkým ohlasem, protože to byla poměrně výjimečná událost vyznamenání československého letce, který bojuje na té frontě ještě v dobách té podivné války. V té válečné vřavě v červnu 1940 se Bedřich Dvořák a František Veitl opět setkali. Bylo to při ústupu té Grubde 637, k níž se připojila skupinka československých stíhačů od Grubde 639, vedená právě čerstvě povýšeným nadporučíkem Františkem Veitlem.

bylo nás asi 10 nebo 12, letouny Boeing 406, a ty jsme přelétli potom, skákali jsme od jednoho letiště do druhé a jsme je přelétli do Bergeraku. A v Bergeraku jsme je předali Francouzům a tam odtud na vlastní pěst jsme utíkali k moři. To znamená až pod španělské hranice, tam jsme skutečně přijela jedna loď, která nás potom vzala jako pasažéry, velká loď, a odvezla do Gibraltáru. A z Gibraltáru už jsme jeli potom do Anglii anglickými loďmi. My jsme museli být na té lodi ubytováni jako vojáci v takzvaných hamokách, to byly prostě takový pytle, zavěšený se pod palubou a v té jsme my se schovali jako lehátko. A drželi jsme služby proti ponorkám, protože jsme jeli ve velkém konvoji, to bylo několik desítek lodí a okolo byly torpedoborce a snad i mateřská loď, to nevím, ale byli jsme pořád chráněni, celou ten konvoj jel do té Anglie, kdyby na nás přijala ponorka. Tak jsme dělali službu, že jsme měli každý 2 hodiny službě a byli jsme napředí a na zádi a pozorovali jsme, když jsme něco viděli podezřelého na moři, tak jsme to hlásili. A už ostatní zařídili námořníci. To už jsme viděli, že v Anglii je naše vláda, že je tam prezident Beneš a že jsou tam naše lidi, kteří se o nás postarají. A taky jsme se dozvěděli, že o nás Angličané mají zájem. Královské letectvo Royal Air Force věděla, že prchá několik dobře vycvičených Čechů i Poláků, ty nás vzali a my se museli prožít každý, kdo přišel do Anglie, takzvanou zdravotní karanténu, to bylo 14 dní, ale protože oni měli nouzi opilci, tak nám byla zkrácená na dobu týdne, tu jsme prožili v tom shromažovacím táboře Cholmley Parku. A tam potom jsme se dostali do anglických jednotek.

Britové po dohodě s generálem Karlem Janouškem zařadili československé letce do takzvané dobrovolnické zálohy královského letectva a bylo dohodnuto, že vzniknou československé perutě, které budou mít československý personál, československé velitele a samozřejmě budou podřízeny vyššímu britskému velení, takhle to bylo vždycky u těch malých spojeneckých armád a letectev. Ve velké

0: tehdy byla formována 310. československá stíhací peruť. Ta už v té době bojovala, když tam vznikala ta 312. 312 sice vznikla v Duxfordu, ale ten už byl přeplněn operačními perutěmi. 312. peruť ještě nedokončila to přeškolení na ty britské hurikány. Takže 26. září 1940 jí odeslali na její novou základnu, letiště Speak u Liverpoolu. Tam 312 dokončila to přeškolení na ty hurikány a od začátku října začala podnikat obranné operační lety proti těm německým nájezdníkům. Svého prvního soupeře sestřelila 8. října 1940 před zraky půlky Liverpoolu. Byl to bombardovací Junkers 88, který se střelili společně kapitán Vašátko, rotmistr Josef Sehlík a Angličan kapitán Gillem. Byla z toho velká sláva, protože, jak jsem říkal, jednak to sledovala půlka Liverpoolu a ti němečtí letci byli přímo na místě zajati. A co bylo ještě zajímavé, k tomu sestřelu došlo velmi rychle. 11 minut po hotovostním startu těch hurikánů ležel ten sestřelený, prostřílený Junkers na břiše u břehu té zátoky řeky Mersey. Mimochodem, druhého dne se nedaleko odtamtud narodil jistý John Lennon. Takže není vyloučeno, že tím, že českoslovenští letci sestřelili tenhle bombardák, tak zachránili možná pro budoucnost jednoho z největších velikánů pop music.
1: Posloucháte pořad Téma Plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: 312. peruť v těch následujících měsících podnikala především operační lety obranného charakteru, protože Němci po té prohrané denní fázi bitvy o Británii přenesli bombardování britských cílů na noc, tak se taky cvičila v nočním létání. Moc v tom úspěšná nebyla, protože to noční stíhací letectvo se teprve rodilo. V létě následujícího roku patřila 312 k těm jednotkám královského letectva, které začaly podnikat ofenzivní operace nad okupovanou Francií. A na podzim 1941 směřovala do Skotska na letiště Ayr. Tam došlo k jejímu přezbrojení na Spitfirey. Nejdřív to byly Spitfirey starší varianty MK2 a potom na nejmodernější variantu MK5B. To byly tehdy standardní a nejvýkonnější stíhací letouny britského královského letectva. Bohužel byly sice nejvýkonnější britské, ale nebyly výkonnější než ty německé na druhé straně kanálu, protože německá strana od podzimu 1941 začala operovat s nejmodernějšími novými Focke-Wulfy 190, které se nakonec měly stát skoro osudnými právě Bedřichu Dvořákovi. A to už se dostáváme k osudnému 3. červnu 1942. Československý Wing tehdy doprovázel Bostony, to byly bombardovací letouny na Cherbourg, a byly zachyceny právě těmi novými, velmi výkonnými Focke-Wulfy 190. A 312. peruť přitom utrpěla dvě ztráty. V boji s tou technickou přesilou německou byli sestřeleni poručík Ivo Tonder a kapitán Bedřich Dvořák. Oba dva ze svých zasažených Spitfireů seskočili, dopadli na padácích do moře poblíž nepřítelem okupovaného francouzského území a skončili v německém zajetí. Ivo Tonder byl nezraněn, ale vylovil ho německý záchranný hydroplán. Nemohl se bránit, v podstatě nedalo se nic dělat. Bedřich Dvořák to měl daleko těžší.

0: Odkurtoval jsem se, strhnul kuklu a odhodil kryt kabiny. Pokoušel jsem se dostat ven přes silný tlak vzduchu. Šlo to těžko. Letoun se řítil kolmo k zemi. Zatáhl jsem za oko padáku, který se otevřel, ale šňůry zachytily moji levou ruku a prudký ráz mi ji nadvakrát zlomil nad loktem. Pravděpodobně proto se můj padák neotevřel úplně. Byl jsem natažen jak pytel a protože pravou rukou jsem nemohl moc dělat, abych padák uvolnil, padal jsem velkou rychlostí asi do výšky 6-7 tisíc stop, kde se padák konečně otevřel úplně. Byly v něm ale 3 velké díry. Chvíli na to jsem dopadl do vody asi 5 mil od francouzského pobřeží. Viděl jsem svoje letadlo, jak explodovalo po dopadu na hladinu, blízko majáku, východně od Cherbourgu. Chtěl jsem vysvléknout padák, ale nedokázal jsem otevřít jeho závěr. Kvůli zlomené ruce jsem nemohl použít ani dingy, záchranný člun. Zůstal jsem na hladině díky vestě. Ta veliká zátěž, které jsem se nemohl zbavit, značně komplikovala situaci. Tělo mi vesta nadnášela vzhůru, ale hlava neustále klesala pod vodu. Brzy jsem byl naprosto vyčerpán a napůl v bezvědomí. Asi po 3/4 hodině mě objevil motorový člun se 2 francouzskými rybáři. Zprvu si mysleli, že jsem Němec, když však přeřezali popruhy a sundali padákovou vestu, uviděli odznak RAF. Samou radostí mě začali líbat a velmi se mi omlouvali, že mne musí předat Němcům. Zahodil jsem pistoli do vody a dal jim báček s penězi. Rybáři ještě více poškodili můj padák a propíchali dingy. Na pobřeží už na nás čekala německá pobřežní stráž.
1: Bedřich Dvořák je úplně mokrý, otřesený, má na několikrát zlomenou levou rukou a je zajatcem německé branné moci.

0: Odchod Bedřicha Dvořáka a jeho účast v zahraničním odboji způsobil persekuci jeho rodinných příslušníků. V rámci tzv. Akce E byli 17. září roku 1942 zatčeni 4 příslušníci Dvořákovy rodiny, a to otec Josef, bratři Josef a bratr Jaroslav a sestra Marie. Zprvu byli internováni ve Vysokém Mýtě a poté byli odvezeni do věznice služebny pardubického gestapa. Zatčení unikla pouze matka, která byla dlouhodobě nemocná, a švagrová, která měla 7měsíční dcerku. Zatčen nebyl ani nejmladší bratr Stanislav, kterého zaměstnával vysokomýtský strategický podnik VIG Nestratílek, ale 20. září roku 1940 byla propuštěna z důvodu nemoci sestra Marie a bratr Josefa a Jaroslava potom čekala internace ve Svatobořicích u Kyjova. Otec byl propuštěn až v polovině října roku 1942, ale 5. listopadu téhož roku tedy zemřel na následky brutálního zacházení a duševního strádání. Bratr Stanislav vlastně informoval Josefa a Jaroslava internované ve Svatoboricích o úmrtí otce až v únoru roku 1943.
1: Nazdar Jarku a Pepku. Předem vám zasílám srdečný pozdrav a milou vzpomínku. Ale musím vám sdělit nejbolestivější zprávu. Náš, tolik milovaný tatínek, zemřel po hrozných bolestech večer 5. listopadu. Tedy už před 3 měsíci. Odpusťte nám, že jsme vám to hned nepsali, nechtěli jsme vám působit takovou bolest. Víme, že tam máte trápení dost a tohle, že byste velmi těžce nesli. Chtěli jsme vám zpříjemnit život aspoň domněnkou, že nám zde nic nechybí. Tatínek prodělal operaci v litomyšlské nemocnici, ale jeho stav se rychle horšil. Nechal si zavolat faráře, aby ho zaopatřil, a pak ho Máňa odvezla domů. Uložili ho do postele, on se ještě podíval po kuchyni a za pár minut vydechl naposledy. Náš milovaný a nenahraditelný poklad. Je veliká škoda, že mu Bůh nedopřál to, co si stále přál vidět. Abychom se pěkně všichni jednou sešli a byl konec války. Hoši, prosím vás, netrapte se. A buďte na sebe opatrní. Hlavu vzhůru, snad i pro nás jednou slunko vyjde. Já se vynasnažím, jak budu moci. Ještě jednou vás oba líbá, a na shledanou se těší váš Standa Dvořák.

0: bratři Josef a Jaroslav byli internováni v táboře ve Svatobořicích, ale zásluhou bratra Stanislava a jeho zaměstnavatele se zdařilo potom bratry z tábora uvolnit, takže vlastně Josef byl propuštěn 21. května roku 1943 a bratr Jaroslav pak 4. října téhož roku.
1: Pokud jde o Bedřicha Dvořáka, tak 14 dní po svém zajetí byl převezen do tábora Stala Kimská 9C v Obermansfeldu. Ještě nebyl mezi ostatními zajaci, byl umístěn právě kvůli té zlomenině komplikované nejdřív prostě v té nemocnici zajatecké, která patřila pod tenhle tábor. Ale pak prošel ještě celou řadou dalších táborů, Oflák 9AZ v Rotenburgu, Oflák 9AH ve Spangenbergu a v březnu 1943 se s Ivo Tondrem sešel v Saganu. Ten tábor se jmenoval Stalakluft Římská 3 a vešel do dějin především tím legendárním velkým útěkem v březnu 1944. Na němž se aktivně podílel i Bedřich Dvořák.
2: Béďo, Ivo Tondr, no nekecej. Nazdar, chlape.
3: No tak to je neuvěřitelný setkání. Rád tě zase vidím, brachu.
2: Jak je to dlouho, co jsme se neviděli?
3: No kamaráde, rok už to asi bude.
2: A jo, naposled jsme se vlastně potkali po tom našem slavným koupání, viď? Na nádraží v Šerbu.
3: Jo. Akorát, že v tu chvíli jsme měli každej svýho osobního strážce. Co tvoje ruka? Pamatuju si, že jsi měl v úplně šíleným stavu, visela ti jak kus hadru. Už je dobrá?
2: Jo, ruka je dobrá. Potáhli mě po různých lazaretech. Doktory mají němčouři výborný, to zase jako jo. Už bych mohl klidně zase lítat, kdybych teda měl nějaký letadlo. A co ty? Kde ses poflakoval?
3: Hele, mě poslali na týden do Dulagu a pak rovnou sem. Budeš valit oči? Je tu spousta kluků od nás.
2: Fakt?
3: No, hlavně ze 311. Franta Cigoš, Kája Křížku, Procházka, Erazim Veselý.
2: A co Vali?
3: Jasně, Arnošt Valenta je tu taky.
2: Nekecej. Tak to tu musí být veselo.
3: Jo, veselo. Veselo teprv bude, kamaráde. Přišel jsi v pravej čas?
4: V saganském zajateckém táboře se připravoval velký útěk. Více už badatel Vladislav Severin, spolupracovník muzea v Saganu.
5: Bedřich Dvořák přišel v době, kdy se otevřel nový tábor pro zajatce v rámci celého zajateckého tábora v Saganu, takzvaný severní tábor. Ten tábor jako takový měl svoji velkou historii a slavnou z hlediska našich zajatých letců a to, že vlastně tato oblast u Saganu byla vyhlášená a vymezená pro zajatce, kteří se snažili utíkat, protože tam byla písečné podloží. Bylo nemožné tam kopat podle Němců. Ovšem, letci jsou koumaví, protože prošli předtím, než se stali letci různýma profesema, včetně i hornických profesí, takže oni si dokázali poradit i na tomto území. Takže Dvořák, když přišel vlastně do toho tábora Stalakluft 3, tak několik dní potom, oficiálně 11. dubna, se začali připravovat k útěku pod zemím, zároveň 3 tunely. Celý ten tábor byl, řekněme, kilometr od města Saganu a několik set metrů od železniční stanice. A nejvíc bylo těch letců, zajatců v tomto zajateckém táboře na přelomu roku 44 a 45 a to jich tam bylo zhruba 10 450, takže je to opravdu rozsáhlý kolos. Jeden z těch sektorů, do kterého přišel právě ten Dvořák, ten severník, měl zhruba rozměry 300x300 metrů použitelné plochy pro zajatce, měl 15 baráků, byl obehnaný dvojitým vysokým plotem z osnatého drátu a směrem do tábora před tím plotem ještě asi v 10-metrové vzdálenosti byl takzvaný výstražní drát, který vytyčoval území, kam až zajatci můžou. Pak, kdyby ho překročili, tak po obvodě byly strážní věže, kde byl německý strážní s kulometem, reflektorem a on mohl bez výstrahy okamžitě po nich začít střílet. Takže tohle je asi vymezení prostoru, kde se ty zajatci pohybovali. Každý z těch obytných baráků měl rozměry 50x12 metrů, mohl pojmout 100-150, v pozdější době ještě i víc zajaců. Takže jenom v tomhle takzvaném severním sektoru bylo až 2000 zajatců v té vrcholné době. A oni měli v tom svém kodexu všem, že by se měli pokusit o útěk. A podle ženevské konvence by měli být potrestáni maximálně disciplinárně. Takže oni plánovali ten útěk velmi masivní. Rozdělili 3 tunely. Tom, Dick a Harry. Tom a Dick směřovali směrem na západ, kde bylo volné pole. A Harry jediný směřoval na sever, ještě před tábor, kdy si nasadili tu laťku hodně vysoko, protože by vzdálenostně museli překonat ještě prostor, který byl pod německým dohledem a správou, ale předpokládali, že Němci si řeknou logicky, tady se kopat nebude, tady to je velmi, velmi daleko. Velkým šéfem, takzvaný Big X, byl Roger Bushell. Letec, který pocházel z Jihoafrické republiky, to byla vlastně ta velká hlava toho útěku a on naplánoval, že by se ho mělo zúčastnit 220 zajatců.
2: Ahoj, Vali.
6: Nazdar, chlapi.
2: Tak co? Slyším, že koncert nám právě začíná.
6: To si piš, Ivo. Tahle hudba bude trvat tak dlouho, dokud kluci nerosekají beton pod kamnama.
2: Jestli to vyjde, chlapi, tak náckové puknou vsteky.
6: Nabídl jsem Bušlovi pomoc. Chceme u toho bejt. Já s Erazimem zpracujeme strážný a něco z nich zkusíme dostat. Akorát ještě potřebujeme pár lidí pod zem. Co ty, Ivo?
2: Jo, klidně. Vejšky ani hloubky mi nevaděj.
6: Zdeněk Procházka se taky přihlásil. Sakra, ale stejně je těch razičů málo. V té hloubce a v tom písku to bude fakt těžké.
2: Vali, já bych do toho taky šel.
6: No, Beďo. Pro tebe by to byla jiná práce. Víš, jak jsi mi jednou v Anglii vyprávěl, že umíš přišívat knoflíky?
2: No.
6: Tak to by se nám teď docela šiklo. Potřebujeme připravit pár obleků a když tu máme na tuhle práci takovou kapacitu, jako si ty...
2: No, nevím. Od knoflíku k saku dost daleko, Vali. Ale co by, stejně nemám nic lepšího na práci.
6: Paráda, kamaráde, zručnějšího krejčího neseženeme. Franta Cigoš ti s tím pomůže.
2: Rozkaz. Nafasuju šicí stroj?
6: Když ho najdeš v balíčku Červeného kříže, je tvůj. Jo, že o tom zrovna mluvím, chlapi. Od teď dáváme všechny balíčky na jednu hromadu, jasný? Potřebujeme materiál na výměnu.
5: Věděli dopředu, že se nepodaří všem utíct. Ale že by zaměstnali aparát německý bezpečnostní, zamotali by jim hlavu a bylo by to něco fenomenálního. Takže oni s těma německýma strážema se snažili získávat od nich různé věci. Bylo to vyloženě na bázi. Nejdřív kontaktu, protože ti němečtí strážní se rekrutovali z německého letectva. Tady byla ta zajímavost, že zajatecké tábory pro letce v Německu spravovalo německá Luftwaffe. Takže jakási stavovská lehčí benevolence tam určitě byla. Tyhle ty běžní fereti, jak jim říkali naši zajatci, co měli přístup do těch jednotlivých baráků a mohli šmejdit a hledat, jestli se někde něco neděje, že by se snažili o útěk, tak to byli normální chlapi, kteří byli rádi, že nejsou na frontě, jsou tady. No a když viděli, jak Angličani a naši letci zajatí kouřej cigarety, on má půlku dokouřenou, Weichl zahodí, teď to krásně vonilo, nebo si dávali kafe. Ostentativně před ním ještě upíjeli zrnkovou kávu, kterou Němec neměl několik let. Takže to působilo. A teď oni se snažili s nima navázat kamarádský vztah, takže pozval ho, když měl službu a byl v tom táboře, pozval ho k sobě do místnosti. Oni se s ním přátelsky bavili, nabídli mu kafe, nabídli mu cigarety a takhle si postupně ho ochočovali. Hele, tadyhle, vem si domů, tadyhle dostaneš tabulku čokolády. No ale on, když odcházel, tak mu ten Angličan říká, ale prosím tě, tadyhle mě podepiš papírek, protože my máme společný hospodaření s jídlem a oni by mě podezřívali, že jsem tu čokoládu snět, ale já jsem ji dal tobě. Tak jenom mě prosím tě podepiš, že jsi tu čokoládu vzal, tím budu u kamarádu čistý, že zkrátka já jsem to nesnět, dal jsem ji tobě jako dobrý skutek a je to jo, tak ti to podepíšu. No. Přišel příště a říkal, víš, já bych potřeboval od tebe půjčit nějaký tyhle doklady, anebo bych potřeboval tamhle zjistit jízdní rády nebo nějaký tyhle ty věci. On říkal, se zbláznil, za to je fronta. To by se to dověděli, že jsem něco taky udělal. On říkal, no jo, ale víš co, ty jsi mě tady podepsal, že jsi vzal čokoládu a já kdybych to šel ukázat tadyhle na bránu, že jsi ode mě vzal čokoládu, podepsal jsi mě to, to by tě ta fronta čekala asi určitě taky, že jo? Možná ještě hůř. Nebude lepší, když nikdo nebude o ničem vědět a ty mě ty věci přineseš. Takže tak se začaly získávat ty věci. Šéfem přes všechny tyhle ty získávání věcí byl potom velkým Big X Roger Bushellovi náš československý letec Arnošt Valenta.
6: Béďo, přišli deky.
2: Díky, Vali. Musíme spěchat, aby nám to chlapi nerozebrali. Je to jako posledně?
6: Mělo by být. Namočit a až to vystoupí, tak nastříhat.
2: Dobře, dobře. Kabáty z posledního balíku jsou hotový. Zanesli jsme je na 104.
6: Skvělý. Jo, a taky dorazili z Brusu nové gramofonové desky. Sleduj.
2: Tyhle by teda moc muziky nenadělali.
6: Podívej, co je uvnitř.
2: To je mapa.
6: Jo, zásilka od MI9. Londýn se nefláká.
2: Tyjo, Arnošte, a tady ten foťák na stole, ten nám taky poslali?
6: Ale houby, ten mám od Wolfa. Odpoledne přijď a vezmi sebou i Tondra. Potřebujeme si vás vyblejsknout na nový doklady. Zítra to musím Wolfovi zase vrátit.
5: 11. dubna 43 to začalo. A jeli opravdu ve velkém stylu, bok po boku, nerozhodovalo ta národnost, spíš dovednost každého jednoho z nich. Čechoslováku tam bylo na 18. Musíme mluvit o důstojnicích. Tohle všechno byli důstojníci v tom severním táboře. Ale ne všichni byli zapojeni, to zcela určitě. Protože, když to řeknu, neuměl kloudně malovat, takže nemohl dělat falešní dokumenty. Měl klaustrofobii, tak nemohl jít kopat dolů do tunelu. Byl levej na něco přišit jehlou, tak maximálně knoflík, nemohl být v Ryčovské dílně. Takže z toho už byl takhle vlastně vyčleněný, ale co mohli největší masy těchto chlapů dělat potom, když se kopali tunely, tak vykopeme ze spoda něco, což tam v tom případě byl jasně žlutý písek, tak ho budeme roznášet. A to byli tučňáci, kterých bylo největší množství. Řeklo se jim tučňáci schválně, protože oni měli kolíbovou chůzi, měli pytlíky z ustřižených spodků, měli to pod svými kalhotami a postupně, jak chodili, tak to vypouštěli. Několik kilo na každé noze, takže se kolíbali jak tučňáci, proto tučňáci. Takže i spousta našich důstojníků, kteří nikde nejsou vzpomenuti, ti letci, se podíleli na tom roznášení a připravovali se třeba kompasy, protože aby se mohli orientovat. Takže Al Haig byl ten, který vlastně dělal kompasy a dostal zadání, že má udělat 200 kompasů. No jo, ale udělejte si 200 kompasů, když jako nic nemám. Takže museli vymýšlet a vařit z vody. Dokonce tam ze spodu bylo i do toho vyrytý, že to je vyrobeno v Saganu. No a potom byla padělatelská dílna, která navazovala svým názvem na anglickou nejznámější cestovní kancelář. A tam se falšovaly doklady. A teď si vemte, že nebyly kopírky, takže oni si to museli uměřit. Udělat si takový jakoby mustr nalinkovaný a potom oni si museli vytvořit ingoust, který je vlastně jako tiskařská barva. Takže zase tam měli mezi sebou letce, který prodělal chemickou školu. Takže dali dohromady různé věci a vytvořili ingoust, který se nanášel štětečkama, který si vytvořili. A ten dokument, třeba jeden, opravdu třeba jakoby ta vojenská knížka, tak trvala třeba měsíc a každý den 8 hodin práce. A když se něco nepovedlo, tak se to roztrhlo a znovu. Takže ta padělatelská dílna byla rozsáhlá a dělali se tam propustky, dělali se dopisy průvodní, dělali se dokumenty, vytvářely se razítka, které se brali, vzal se z kumovej podpatek z boty vojenské a žiletkou se z toho vyřezali ty vodlice razítka a takovýhle, udělali se datumový razítka. Oni uměli všechno.
4: Slyšeli jste první díl pořadu věnovaný Bedřichu Dvořákovi a velkému útěku ze Saganu. Archivní materiály zpracoval a poskytl historik Jiří Rajlich, litomyšlský archivář Oldřich Pakosta a badatel Vladislav Severin. V pořadu zazněly vzpomínky Františka Fajtla, které uchovává paměť národa. Historické postavy stvárnili Milan Hein, Jaroslav Pokorný, Josef Pejchal, Tomáš Peterka a Martin Mejzlík. Na pořadu dále spolupracovali mistr zvuku Tomáš Hroch a dramaturgyně Tereza Mičáková. Dvoudílný příběh královského pilota Bedřicha Dvořáka připravila Šárka Kuchtová.
7: Penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý Peníze a vliv Jany Klímové nebo Nic osobního, prostě biznis Jany Klímové a Petra Šimůnka. Ve středu Život k nezaplacení se sociologem Danem Prokopem a ve čtvrtek Řečí peněz Václava Pešičky. Všechny pořady najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a také tam, kde posloucháte své oblíbené podcasty. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Dvanáct hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Po nočním zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. České volejbalistky budou hrát na domácím mistrovství Evropy v Brně proti Srbsku. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí dlouhá kolona od sjezdu na Mikulov k omezení u Popůvek. A bude jasno nebo polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25. V neděli 23. srpna jste si naladili hlavní zprávy. Dobré poledne vám přeje Ondřej Láta.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce. Zjistil to server iRozhlas.cz. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
9: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
10: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
9: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
11: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
9: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
8: Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí.
12: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšu trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
8: Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
13: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
8: Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast Severní Moravy a Slezska.
14: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
15: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
14: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
16: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
14: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
8: Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos víc kárných řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců a nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začali řešit 21. Za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na Vrchním soudu v Olomouci, to říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
17: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
8: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Do letošní hradozámecké noci se zapojilo 140 památek z celého Česka. Pro návštěvníky byly připravené večerní komentované prohlídky, koncerty a nebo třeba divadelní vystoupení. Například zámek Horšovský Týn na Domažlicku nabídl program inspirovaný Japonskem.
18: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
19: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
18: A co říkáte na japonskou kulturu?
19: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
20: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
18: Říká kastelán zámku Jan Rosendorfský.
20: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích, jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
18: Součástí programu byla i výstava bonsai z Horšovského Týna, Julie Suché, Radiožurnál.
8: Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev cesty znamená, to popisuje vedoucí výzkumu z Archaja Brno Lenka Sedláčková.
21: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí.
22: České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy v Brně dosud nejtěžší soupeř. V 19 hodin rozehrají utkání se Srbskem, které získalo stříbrné medaile na posledních dvou evropských šampionátech. Češky se Srbkami prohráli dvakrát v přípravě těsně před turnajem. Sílu soupeřek popisuje i univerzálka Gabriela Orvošová.
23: Víme, jaká je síla Srbska, mají neskutečnou univerzálku Boskovič, mají tam nahrávačku, mají Vojgenovič a smečařky mají taky velice kvalitní i blokařky, takže máme co dělat.
22: V 17 hodin začne duel pátého kola fotbalové šance ligy. V něm nastoupí Teplice proti Zbrojovce Brno. O 3 hodiny později se pak střetne Olomoucká Sigma s Pardubicemi. Zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A tenistka Sara Bejlek do finále turnaje v Cincinnati nepostoupila. Američance golfové podlehla 0-2 na sety. I tak je to pro Bejlek na turnaje WTA 1000 nejlepší výsledek kariéry.
24: Na D1 zdržení v Brně, pak nehoda u Oder. Na D1 na průtahu Brnem směrem do Prahy trvá až 40-minutová kolona před omezením u Popůvek. Kolona se sune od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru na stý 87. Tam ještě zhruba hodinu pokračují práce silničářů v levém pruhu. D1 v Brně plná i v opačném směru, tedy z Prahy do Vyškova. Zdržení naberete v úseku mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. A D1 do Třetice teď přesun na sever Moravy. Na trase z Ostravy do Přerova zbystřete těsně za sjezdem na Odry. Na kilometru 321 je po nehodě osobního auta neprůjezdný odstavný, částečně i pravý pruh. Vozidla tak vybočují do levého. Tam je to ale bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Jasno nebo polojasno, během odpoledne přechodně oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty 17 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 25, na horách dnes většinou kolem 13. A začátek nového týdne bude jasný až polojasný, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty zítra 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě naměří až 26 a v 1000 metrech na horách to bude většinou kolem 15 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu, který vysíláme z agrosalonu Země živitelka, začíná polední publicistika s Vladimírem Krocem.
0: Koho bolí víc vzájemná obchodní válka, Kanadu nebo Spojené státy? Jak moc si obyvatelé Petrohradu uvědomují důsledky ruské agrese na Ukrajině? A co všechno můžeme zjistit o stavu našich lesů v mapové aplikaci ProLes? Kanada se dostala do obchodní války se Spojenými státy, protože byla napadena, prohlásil kanadský premiér Mark Carney po krachu vzájemných jednání. Spojené státy zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Kanada od 8. září odpoví stejným způsobem. Podle Donalda Trumpa chce Kanada stejné výhody, jako by byla jedním ze států USA. My jsme teď ve spojení se zahraničně politickým analytikem Milanem Slezákem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Milane, vzájemné uvalování cel a slova o obchodní válce nejsou mezi Kanadou a Spojenými státy za vlády Donalda Trumpa nic nového. Jak vážná je ta situace teď?
1: Situace je vážná natolik, že Kanada, lépe řečeno její premiér Mark Carney, mluví o obchodní válce, říká, že si obchodní válku Kanada nepřála, ale že je jednotná a že v té válce zvítězí, že je také jeho stát silný. Přičemž obě strany se nemohou shodnout na tom, kdo za tu situaci, jak se vyvinula, vlastně může, protože Kanada to hází na Spojené státy, zatímco Spojené státy říkají, že je to vina Kanady.
0: Proč ty rozhovory mezi USA a Kanadou na poslední chvíli krachly?
1: Kdybych citoval právě už zmíněného premiéra Carneyho, tak ten říká, že Američané žádali příliš mnoho a nabízeli příliš málo. Ty rozhovory se zasekly v poslední fázi, když už se zdálo, že dohoda je blízko. Těžko říci, kdo má pravdu, zda Kanada, když říká, že to, že rozhovory zkrachovaly, je vina Spojených států, anebo Američané, protože samozřejmě o těch detailech těch rozhovorů příliš mnoho nevíme, ale že ta tenze je tam jaksi už hodně dlouho zakořeněná, že třeba Kanaďané jsou naladěni velmi nepříznivě vůči Spojeným státům, tedy jak kteří, samozřejmě například provincie Alberta má pro Spojené státy daleko větší pochopení, protože je to petrolářská velmoc a své produkty dodává do Spojených států, je na tom odbytu závislá, ale obecně vzato většina Kanaďanů podporuje premiéra Carneyho, to se týká také premiéru jednotlivých kanadských států a už ten odpor, o kterém jsem mluvil vůči americkému zboží a americkému chování se v kanadských obchodech projevil, protože tam je v mnoha těch kanadských provinciích bojkot amerického alkoholu a Kanaďané také přestali v tak velké míře jako dříve jezdit na dovolenou do Spojených států.
0: A proč to Trump dělá? Kanadský premiér tvrdí, že šéf Bílého domu chce Kanadu rozdělit.
1: To se nedá samozřejmě vyloučit, protože velmoci již od dob starého Říma se rády chovají podle zásady rozděl a panuj. Ta zásada je samozřejmě osvědčená staletími, ale na druhou stranu ono pro Donalda Trumpa v jeho obchodní politice je typické, že si pomáhá těmi cly, vysokými cly. Snaží se své obchodní partnery dotlačit do kouta a získat co nejvíce výhod pro Spojené státy. On si myslí, že ta vysoká cla zajistí nová pracovní místa ve Spojených státech, renesanci těch výrobních odvětví, které byly ve Spojených státech postiženy zahraniční levnější konkurencí. No, ale ono to tak nemusí fungovat. Kritici říkají, že to naopak škodí americkým spotřebitelům, pro něž se zvyšují ceny zboží. A to nejhorší, co mohli Kanaďané Donaldovi Trumpovi udělat, a udělal to premiér státu Ontario, bylo, když pustili, dali na internet staré video s prezidentem Reaganem, který je pro mnohé Američany stále modlou, a to i v ekonomické oblasti, a tam se prezident Reagan velice výrazně vymezuje proti clům. Takže vlastně říká s předstihem, že ta politika, celní politika, drsná celní politika, kterou uplatňuje prezident Trump, je mylná a pro národ škodlivá.
0: Co bude dál? Rýsuje se nějaká cesta, jak z toho ven?
1: Myslím, že obě strany se o to budou snažit, i když zatím se žádné další rozhovory neplánují. Myslím, že teď nastane období, kdy obě strany budou zkoušet, jak silná je protilehlá strana, protože svá cla vyhlásí i Kanada, a to jistě postihne i některé americké státy, a to velmi výrazně. Ale chtěl bych zdůraznit, že zatím stále ještě ta nová cla se týkají relativně malé části kanadského importu do Spojených států, je to 5%, i když samozřejmě ten ušlý zisk, nebo lépe řečeno ztráta pro Kanadu, se bude pohybovat v miliardách dolarů.
0: No, jaké zboží tedy bude těmi cly zatíženo?
1: No, pokud jde o importu z Kanady, tak se to má týkat leccčeho, počínaje cementem nebo ocelí a konče hokejkami.
0: Koho to bude bolet víc? Dá se to takto říci?
1: Já si myslím, že v první fázi to bude bolet více Kanaďany, ale není vyloučeno, že již brzy pocítí důsledky té obchodní války i Američané. Oni je už konec konců cítí, mluvil jsem o tom alkoholu a o menších ziscích z turistického ruchu, který ten výpadek je právě zapříčiněný tím, že Kanaďané se semkli a většina z nich prostě tvrdí, že vůči tomu určitě nadměrným americkým požadavkům, jako oni to cítí, je třeba postavit se stejně tvrdě.
0: Zahraničně politický analytik Milan Slezák, díky, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
0: Francouzský prezident Emmanuel Macron slíbil, že jeho země urychlí po ničivém ruském úderu na obchodní centrum v Krivém rohu, při kterém zahynulo nejméně 16 lidí, dodávky nových střel do systému protiraketové obrany, které Ukrajině chybějí při obraně proti balistickým útokům. Zítra o tom má v Kyjevě jednat taky takzvaná koalice ochotných. Vzájemné ruské a ukrajinské údery se v posledních dnech zintenzivnily, a to i hluboko na území Ruska, které nedávno zažilo palivovou krizi kvůli poničení zásobníků. O tom, jak situaci vnímají obyvatelé Petrohradu, jsem mluvil s ruskou novinářkou žijící v Česku Olgou Vasinkevič, která se tam nedávno po roční přestávce znovu vydala.
2: Musím upřesnit hnedka na začátku, že nejezdím tam na dovolenou, jezdím tam za starým otcem. Takže můžu říct, že jedu tam sice dobrovolně, ale nemůžu říct, že s velkou ochotou. Takže po roce opravdu něčím jsem si všimla. Například mám pocit, že prostě celý Petrohrad, aspoň nevím, jak celá země, spala do takové jakoby stagnaci. Že je takový celkově ticho a moc, nevidím moc aktivity, žádný, v žádném smyslu právě. No, celkově můžu říct, že spíš je to takový větší klid, ale nevím, jestli to není klid před bouřím.
0: Do jaké míry si tedy Rusové, tedy konkrétně v Petrohradu, uvědomují, že se jich možná válka začíná víc týkat?
2: Mám pocit, že nikoliv, protože lidi si spíš stěžují nebo trápí spíš ta ekonomická stránka a o tom, že jde válka, o tom, že třeba na Ukrajině umírají lidi, o tom se ani nějak moc nemluví. Říkají, že no, je to prostě horší, všechno se zdražilo, omezuje nám internet, třeba i když prostě lidi vidí, že nějaký útoky na Wildberries, že prostě podívají se z okna a vidí, že hoří, oni to neberou tak, že je to válka. Že prostě nemluví o tom.
0: Jak tedy se vyrovnávají v Petrohradu s nedostatkem pohonných hmot?
2: My jsme tam strávili s dětmi 3 týdny, takže když jsme přijeli, třeba taxikář, který nás vezl domů, on říkal, no dneska jsem půl hodiny hledal, kde natankuju, potom jsem asi ještě půl hodiny stál ve frontě, to je mladý kluk, Rus, říkal, nevím, jak to bude, prostě když to půjde takhle dál, tak já už nebudu moct tímhle vydělávat, ale že pro mě to není hlavní vydělek, nevím, jak budou vydělávat lidi, pro kterých to je hlavní vydělek. No, říkal, že prostě vznikají webové stránky, kde se můžeš podívat, kde je palivo, na jaký benzínce, třeba když tam přijedeš, tak už tam nebude. Takže to vypadalo, jakoby bala jsem se. Ale potom postupně třeba za týden, za 10 dnů už o tom nikdo nemluvil. Už palivo celkem už šlo natankovat bez problému. A to se týká taky nejenom Petrohradu, protože sleduje třeba nějaký známý z regionu a na sociálních sítích nebo s někým si píšeme. A říkají, že ne, v pořádku, třeba stali jsme ve frontě 15-20 minut a už jsme měli natankováno.
0: Žádné problémy s příjezdy a odjezdy z Ruska nemáte? Nebojíte se jako novinářka, že vás mohou pod nějakou záminkou zadržet, jako se to stalo Alzu Kurmaševové ze Svobodné Evropy, která byla odsouzena na 6,5 roku ve vězení, strávila skoro rok, než v rámci výměny vězňů propustili.
2: Takové obavy jsem mývala dřív, ale musím říct, že Alzu Kurmaševa, ona se zabývala investigativou nějakou činnosti pro lidská práva. Já moc to ve své práci nedělám, takže letos jsem byla jakoby už klidnější, když už jsem byla v loni, takže spíš jsem neměla obavy, nebo v Rusku nikde nevíš, co se může stát. Takže doufala spíš jsem, že nebudu pro nich zajímavá. Ale akorát, že prostě ta cesta do Ruska trvá teď strašně dlouho, že jsme s dětmi na hranici s Estonskem, jsme stáli 24 hodin.
0: Mluví lidé v Rusku o politice?
2: Dá se říct, že jo, že třeba neviděla jsem problém, že když jsem s kamarády venku nebo v restauraci mluvila o politice, otevřeně jsme mluvili o Ukrajině, neměli jsme, řekneme, obavy, že někdo nás může poslouchat nebo tak. Třeba lidi mluví o politice, ale zase spíš v kontextu, ne v kontextu války na Ukrajině, ale v kontextu, jak těžko se žije, jak se všechno zdražilo, takže spíš mluví se v kontextu vnitřní politiky. To je taková stagnace, že lidé nezaslechla jsem, nebo nedostala jsem s nikým do řeči, kdo by mluvil o politice v kontextu války. Často říkají, kdy už je to skončil, už aby to skončilo. Bez toho prostě mají pocit, že když válka skončí, oni se vrátí k normálnímu životu, k tomu, jak to bylo předtím. A mám pocit, že trochu si často neuvědomuje, že už to nebude, jako to bylo předtím.
0: Spolehají se Rusové na informace z oficiálních zdrojů, anebo je hledají jinde? Mají přehled o tom, co se skutečně děje?
2: Určitě jsou mladší lidi a i starší lidi, které vyhledávají to v jiných zdrojích. Prostě snaží se dívat na protiválečné blogeři, prostě na opozičníky, kteří jsou v zahraničí. Ale většina lidí mám pocit, že jim stačí to, co řeknou v televizi. Že opravdu zapnou zprávy, takhle se mi to stalo, když jsem se chtěla podívat, co tam říkají. Takže v každých zprávách jsou zprávy z války, z Ukrajiny, a řeknou tam, jak naše země vítězí, jak je to lepší, jak to mají na Ukrajině těžko a že určitě speciální vojenská operace jde správným směrem a tak. Takže vždycky nějakých 5 minut v zprávách se tomu věnujem.
0: Je něco, co by celkovou apatii Rusů mohlo změnit, buď směrem k aktivní podpoře Putinova režimu nebo k odporu proti němu?
2: Já mám pocit, řeknu upřímně, že tohle se nezmění. Lidi sedí a jenom čekají, co bude dál. jak říkám, myslí, no, nějak to dopadne, my to ovlivnit nemůžeme. Takže nevypadá, že by tam zrály nějaký protivládní nálady, protože lidi se bojí, oni dobře vědí, jak to dopadne, že prostě jakýkoliv odpor vyvolá prostě použití zbraní. Mám pocit, že tak to je, a co jsem slyšela od lidí, od stejně smýšlejících jako já, od kamarádu, tak prostě ani to nikoho nenapadne. A zase nemůžu říct, že je tam velká podpora i mezi, řekneme, obyčejní lidi, což jsou třeba sousedi na chalupě. Nevidím žádné nadšení. Nesetkala jsem se s žádným nadšením pro Putina.
0: Ruská novinářka žijící v Česku Olga Vasinkevič. Děkuju za rozhovor. Mějte se hezky. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Teď v polední publicistice zůstaneme tady na zemi živitelce, odkud stále vysíláme. Prozkoumat lesy skutečně zblízka, tak to můžeme pomocí mapové aplikace a portálu s názvem ProLes. Přichází s ním věci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity a jedním z nich je lesnický entomolog Roman Modlinger. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Jak jsou na tom teď české lesy?
3: Tak české lesy z hlediska krátkodobého jsou na tom relativně dobře, protože přežili jsme kůrovcovou kalamitu, nicméně z dlouhodobého hlediska na tom příliš dobře nejsou.
0: Vy sledujete trendy v poškozování lesů. Co to znamená?
3: No to znamená, jak intenzivní poškozování lesů se mění v čase. Což a vlastně zjišťujeme, že nejen u nás, ale v celé Evropě vlastně dochází k zhoršování zdravotního stavu lesů a poškozování lesů, a to poměrně velmi dynamicky.
0: A co tedy, řekněme, za poslední čtvrtstoletí působí největší škody? Vítr, oheň, kůrovec?
3: No, donedávna to byl vítr, ale vlastně za tu poslední dobu od toho roku 2015 do roku 2023 vítr výrazně překonal kůrovec, tedy líkožrout smrkový.
0: Součástí aplikace je takzvaný kůrovcový semafor. Co zobrazuje?
3: Ten zobrazuje riziko poškození kůrovcem na úrovni okresu v dalším roce. Vlastně je to takový jako algoritmus, který dává do váhy vlastně stav porostů, jestli jsou poškozené větrem, aktuální úroveň sucha a poškození vlastně kůrovcem předchozím roku, a na základě vlastně barev, tedy semaforu, ukazuje riziko, které v tom následujícím období pro daný okres je.
0: Tak asi můžeme aktuálně říci, že to riziko se teď zřejmě kvůli suchu a horku zvyšuje, je to tak?
3: Určitě, ale jako ten stav současný není zas tak jako špatný. My jsme se na úrovni kůrovci rozhodně, jako my jsme se dostali, co se týče kůrovcových těžeb, na úroveň předkalamitní. Takže vlastně ten základ je nízký, a tedy ale samozřejmě důležitá je odolnost lesních porostů, a ta tím dlouhodobým suchem byla výrazně tedy ovlivněna.
0: Takže spíš hrozí, že možná ta kalamita by mohla se vrátit třeba v příštím roce?
3: No, vrátit v tom rozsahu, jako třeba byl rok 2020, určitě ne, ale může to být vlastně začátek vlastně nové kalamity, a záleží samozřejmě na tom, jaký bude průběh zimy, kolik bude sněhu a na průběhu následující sezóny, protože v současnosti v podstatě je líkožrout smrkový pod kůrou a bude se rojit až příští rok na jaře.
0: Vy se zabýváte moderními metodami ochrany lesa v podmínkách změny klimatu. Které to jsou?
3: No tak tady se bavíme zejména o monitoringu, kde prostě to vývojem techniky samozřejmě jsou k dispozici drony, satelity, ale je to i vlastně chemická ochrana ve smyslu feromonové komunikace, ale tím hlavním a nejdůležitější pro nás je v podstatě posilování odolnosti lesních porostů, což je zásadní.
0: Jak na to tedy? Jakým způsobem je posilovat?
3: No, samozřejmě je to dlouhodobá záležitost, ale jedná se zejména o to, aby jsme změnili trochu pěstební postupy, vlastně dopřáli stromům více volného prostoru a starali se teda i obnovu lesa ve smyslu zachování toho mladého nárostu a aby jsme i změnili vlastně druhou skladbu a postupy obnovy na těch holinách, které vznikly po kůrovcové kalamitě.
0: No, takže víme, co dělat, ale děje se to už?
3: Tak děje se to pozvolna, tak určitě je velký úspěch, že na těch pokalamitních holinách máme jenom 25% smrku, což před kalamitou v celorepublikovém hledisku to bylo víc než 50% a na některých oblastech jako Vysočiny to bylo mnohem víc než 50%, takže určitým způsobem se to děje, ale samozřejmě bylo by potřeba jako mnohem více se tomu věnovat.
0: No ale vy se tomu věnujete, takže děkuji za to, že jste přišel do našeho airstreamu tady na Zemi živitelce v Českých Budějovicích. To byl Roman Modlinger, lesnický entomolog z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity. Díky, nashledanou.
3: Nashledanou, děkuji.
0: Tolik polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další zprávy.
4: Je půl jedné. Radiožurnál vysílá zprávy. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát dál mohl plošně sbírat data o pohybu a kontaktech lidí. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Detaily se dočtete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy. Kvůli nedostatku vláhy nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce tzv. Chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. A ve Veselí nad Moravou dnes odpoledne po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší i cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce. Sport. Už za necelých 15 minut vyrazí cyklisté do druhé etapy závodu Vuelta. Ta vede z Monaka do francouzského Manosca, je dlouhá 214 kilometrů. Po první časovce vede Slovinec Tadej Pogačar před Britem Ethanem Hayterem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na D1 zdržení v Brně a nehoda za Ostrovačicemi. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se rozjíždí kolona od sjezdu na Mikulov ze stého 94. kilometru. Omezení před Popůvkami na stém 87. ukončili dříve. Opět se tam jede oběma pruhy. Zdržení k výstavišti zatím přibližně 10-minutové. A na D1 dál na trase směr Praha nová potíž za Ostrovačicemi. Kilometr 174 hlásíte nehodu. A nesouvisle se po pojíždí od Kývalky ze stého 82. kilometru. A D1 ještě jednou zpět do Brna ve směru z Prahy do Vyškova trvá přibližně 10-minutová fronta, a to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, a hodně plná stále i 52, tedy vídeňská, na výjezdu z města směrem na Mikulov. Brzdí se už kousek za sjezdem z D1 a okolo 20 minut se pokračuje v pomalejším tempu až do zúžení u Modřic. Tam v pravém pruhu pracují silničáři. A ještě silnice 35 na příjezdu do Litomyšle od Vysokého Mýta. Kolona na více než 20 minut z odbočky na sedliště vzniká kvůli omezení na hlavním průtahu městem, jede se k Ivadlově, a od Moravské Třebové, tedy z druhé strany, zdržení o něco kratší, 10-minutové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Jasno nebo polojasno, během odpoledne čekáme přechodně oblačno, na horách se ojediněle přidají přehánky, teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů, na horách většinou kolem 13. A foukat má slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr. Tolik zprávy.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Marketing jako pláštík cynické politiky, co se také může vynořit z klobouku, tykač, telefonika a ČES, miliardy v pohybu, anebo nový maďarský prezident a jeho nezávislost na vládě. To jsou témata vybraných příspěvků nedělního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
7: Názory a argumenty.
6: A nejprve bude mít slovo publicista Jan Vávra, který si

0: Přehradu. Vzal sebou bývalého ministra životního prostředí, ten současný byl na dovolené, ministra zemědělství a ředitele povodí Vltavy. Proč jel na slapy, se ukázalo později, když mezi plánovanými opatřeními stále mluvil o výstavbě nových přehrad. Na tiskové konferenci na břehu Vltavy oznámil, že obnoví národní koalici proti suchu. Hovořil o 4 miliardách na opatření proti suchu, ale ukázalo se, že jde o peníze z rozpočtu sekce ministerstva zemědělství na příští rok. Neznámý pozorovatel by se mohl ptát, proč takové divadlo v tričku na břehu Slapské přehrady, když jako předseda vlády má dost standardních vládních mechanismů a řadu organizací, které mají starost o krajinu, hospodaření s vodou a životní prostředí v popisu práce. Proč najednou vyhlašuje nesmířitelný boj proti suchu, když doteď neprojevoval žádný zájem o důsledky klimatických změn a patřil mezi vytrvalé kritiky Green Dealu? Ministerstvo životního prostředí přenechal trolicí straně, která okamžitě začala i to málo, co podnikáme na ochranu klimatu, sabotovat. Přitom jde o problém, o kterém se ví už dávno a na který odborníci neustále upozorňují. Babiš dokonce již jednou v roce 2019 v čele Národní koalice pro boj se suchem stál, sliboval projekty za 30 miliard korun, ale po roce 2020 platforma z vládních výstupů tiše zmizela. Můžeme proto očekávat, že obnovená koalice pro sucho po čase také vyšumí do ztracena. Babišem náhle vyhlášený boj se suchem fakticky nic neřeší, jen vytváří dojem. Dojem, že se pan premiér stará o naše dobro. Bohužel realita je ale právě opačná. V době, kdy klimatický rozvrat nabírá dynamiku, na kterou nejsme absolutně připraveni a která všechny zaskočila, se totiž ukazuje, že vláda například připravuje nový systém přerozdělování výnosů z emisních povolenek. Systém má být nastaven tak, aby většina výnosů zamířila k energeticky náročnému těžkému průmyslu a největším fosilním znečišťovatelům. To vše pod záminkou záchrany konkurenceschopnosti. Místo, aby občané dostali peníze na zateplování fotovoltaiků, čistou energii a na obnovu poškozených ekosystémů, včetně návratu vody do krajiny, systém nápravy se úplně otočí a vydělají na něm ti, kteří nejvíce přispěli ke klimatickému rozvratu. Systém emisních povolenek, který zavedla Evropská unie, je samozřejmě kompromisní, byrokraticky neohrabaný, ale je pokusem donutit znečišťovatele platit aspoň část ceny za škodu, kterou způsobují. Cílem Evropské unie je z vybraných miliard financovat ekologicky udržitelné projekty a nápravu těch největších škod, tedy vracet peníze do krajiny, kterou plátci povolenek poškodili. Babišova vláda ovšem pošle peníze těm fosilním baronům, kteří na znečišťování nejvíce vydělali. Chová se tedy jako obrácený Jánošík. Chudým bere a bohatým dává. Tohle spojení marketingového boje proti suchu s tichou vládní podporou největších znečišťovatelů by nás všechny, a to včetně Babišových faninek i řady novinářů, mohlo aspoň poučit, že politiky je třeba hodnotit nikoli podle toho, co říkají, ale co dělají.
1: Tolik Jan Vávra. Uctění památek a předseda sněmovny, to je téma příspěvku zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petra Honzejka.
2: Obecně se jistě všichni shodnou, že na pietním aktu se pískat nemá. Pieta je uctění památky a k té patří důstojné ticho. Jenže tak, jako všechno, i toto obecné pravidlo má své jenže. Jak se tedy dívat na pískot, který si vysloužil při pietním aktu k výročí sovětské invaze v roce 1968 předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura? O čem drsná reakce přítomných svědčí? A kdo na divokém vyznění celé akce vydělá? Předně, Tomio Okamura musel vědět, s jakou reakcí se na pietním aktu setká. Šlo o uctění památky obětí okupace ze strany armád Varšavské smlouvy vedených Sovětským svazem. Stejným impériem, které nyní pod jiným názvem okupuje část Ukrajiny a vraždí civilisty. Stejným impériem, pro které nyní projevuje Okamurova SPD pochopení, všemožně uráže ukrajinské obránce svobody a nezávislosti. Okamurovo vystoupení na pietním aktu bylo v tomto kontextu v lepším případě projevem nesoudnosti, v horším záměrnou provokací. O to víc, že pietní akt se odehrával před budovou Českého rozhlasu. Média, které v roce 1968 statečně šířilo pravdivé informace a stalo se

0: symbolem odporu proti okupaci, ale také symbolem svobody projevu, kterou následně normalizace zničila. Totéž médium chce nyní Okamura společně s celou vládou dostat pod svou kontrolu. Samozřejmě, jak na stejném místě řekl prezident Pavel, dělá to jinými, chytřejšími a plíživějšími prostředky, tedy faktickým zestátněním. Svobodě projevu a kontrole moci ovšem postup vlády samozřejmě neprospěje. Dá se tedy docela dobře odhadnout, co by na dnešní postup Okamury a spol. Říkali redaktoři Českého rozhlasu z roku 1968. Slova předsedy SPD na pětním aktu byla v naprostém rozporu se vším, co on sám osobně, politicky i společensky reprezentuje. Celkově se tak dá říci, že se Okamura, ač tvrdil, že uctívá památku obětí okupace, ve skutečnosti dopustil jejich zneuctění. Pískot by se tak dal interpretovat ne jako projev neúcty, ale naopak jako obrana cti těch, kteří se dokázali před 58 lety okupaci rozpínavým impériem postavit. Stejně jako těch, kteří to o pár set kilometrů dál na východ dokážou nyní. Bylo by jistě lepší, kdyby se účastníci pětního aktu místo pískotu například postavili k Okamurovi zády. Ale to se v momentu spontánního zhnusení nad řečníkem zorganizuje jen těžko. Tomio Okamura ovšem nemusí být smutný. Je velmi pravděpodobné, že si pro vypískání záměrně šel. Jednak se chtěl ukázat před vlastními přívrženci jako statečný politik, který se nebojí davu. Ale hlavně chtěl využít starého dobrého mechanismu. Když budu vypadat jako oběť, získám sympatie. A skutečně se mu to povedlo. Stačí se podívat na jeho sociální sítě, kde stovky lidí spílejí účastníkům pětního aktu a řada z nich volá po faktické likvidaci Českého rozhlasu a České televize. Okamura tedy prohrál na místě, ale celkově vydělal. Zastávají se ho nyní i ti, kdo nepatří mezi jeho příznivce, ale drží tezi, že na pětních aktech se prostě pískat nemá, i kdyby památku obětí, pozor na cáska, uctíval jejich kat. Zároveň ale nutno říci, že se opět bohužel dostáváme do období, kdy společenská polarizace roste a jednotlivé tábory se radikalizují. Není to sice tak, že by to bylo něco zcela mimořádného. Můžeme si vzpomenout třeba na rok 1991, kdy byl na Slovensku nacionalisty napaden doprovod Václava Havla a sám tehdejší prezident jen těsně unikl inzultaci. Nebo na rok 2009, kdy v kampani létala vajíčka na tehdejšího předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. Či na rok 2014, kdy 17. listopadu na Albertově létala tatáž surovina na Miloše Zemana kvůli jeho proruským výrokům po ruské okupaci Krymu. Ale fakt je, že napětí opět stoupá. Společnost se opět rozděluje do bloků a jak jsme viděli před Českým rozhlasem, deeskalovat není ochotna ani jedna strana. Poentu autor nechá raději ve vzduchu. Sformuluje se časem sama, ale hezká může být jen těžko.
1: Říká Petr Hanzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Jeden nedávný spor, o němž půjde řeč v následujícím příspěvku, ukázal sílu právníků Pavla Tykače, miliardáře, a jeho vytrvalost. A připomíná také, co by se mohlo případně dít ohledně chystaného zestátnění ČEZu, a více už redaktorka Českého rozhlasu Jana Klímová.
2: Miliardář Pavel Tykač vysoudil na španělské telefonice celkem 2,5 miliardy korun i s úroky. Je to doplatek za akcie někdejšího Českého telekomu, který španělský operátor vykupoval od minoritních akcionářů před 20 lety. Mezi minoritáři byly i dvě Tykačovy kyperské firmy, které tehdy držely celkem zhruba 3% akcií. Případ telefoniky a Tykače je samozřejmě zajímavý obří částkou. Ovšem jsou tu ještě další dva důvody, proč si tuhle kauzu víc připomenout. Jednak doba, jak dlouho je v Česku možné čekat na pravomocný verdikt a co vše se v průběhu sporu o cenu akcií může dít. A druhý důvod je blížící se zestátnění energetického kolosu ČEZ, které připravuje vláda Andreje Babiše. Jak je známo, v ČEZ má další kyperská firma Pavla Tykače oficiálně také přes 3% akcií. Podívejme se nejprve na první zajímavost. Proč trvalo 20 let, než se spor mezi Telefonikou a tykačovými firmami Venten a Lexburg dobral do konce? Vše začalo v roce 2005, když stát prodal svůj 51% podíl v Telekomu, dnes O2, španělskému kolosu. Ten pak podle zákona nabídl zbylým minoritním vlastníkům výkup jejich akcí za cenu vycházející z průměru ceny na burze, navýšené o prémii v řádu několika procent. Tykačovy firmy jako ostatní přijali, pak ale požádali o doplatek s tím, že stát při předchozí privatizaci Telekomu dostal za akcie zhruba ještě o 10% větší prémie než minoritáři. Tím odstartoval spor, který zaměstnával zdejší soudy a celou plejádu znalců na oceňování akcí, celkem zmíněné dvě dekády. Nejprve tykač u soudu prohrál, po odvolání a nových posudcích ale zvítězil. Poprvé asi před 15 lety, pak znovu před 9 a od té doby se Telefonika už jenom bránila zaplacení stovek milionů s již tučnými úroky. Telefonika verdikty odmítala s tím, že jí výkupní cenu akcí minoritářů posvětila tehdy komise pro cenné papíry. Neúspěšně také později poukazovala na údajnou podjatost znalce Vítězslava Hálka, jehož posudky byly v kauze pro výsledek soudů zásadní. Mimochodem jde o stejného znalce, který udělal zásadní posudek v kauze Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše, a to v jeho neprospěch, aby si za to od Babiše pak vysloužil slova, že je lhář a píše bláboli. Stejně jako to nakonec nepomohlo Babišovi, další nekonečné zkoumání relevance posudku a ceny akcí Telekomu nakonec zastavil nyní ústavní soud. Druhá zajímavost je, že nám tento spor ukázal sílu tykačových právníků i jeho vytrvalost a připomíná, co se může třeba dít ohledně chystaného zestátnění ČES. Tady navíc nepůjde o 10 koruny ve výkupní ceně akcie a v základu o 100 miliony korun, o což se tykačovi vyplatilo se soudit 20 let. Jeho oficiální 3% akcí v ČES mají nyní hodnotu přes 22 miliard korun a každá 100 koruna navíc dělá asi 1,6 miliardy. Že bude kolem výkupu ČES dusno, se ostatně už začíná ukazovat. Jak zjistil deník N, Andrej Babiš měl na úřadu vlády s Pavlem Tykačem na téma ČES už schůzku. Premiér to vysvětlil tak, že mu Tykač prý přišel říct, že je připraven prodat své akcie ČES. On ho ale prý jen poslal na kompetentní ministerstvo financí nebo na dozorčí radu. Proč a zda se také bavili o výkupní ceně akcí ČES, nevíme. Tykačův mluvčí komentář k obsahu schůzky odmítl. Odkázal jen na rozhovor miliardáře v podcastu Štěpení letos v březnu. V něm řekl, že svůj podíl v ČES v poslední době navýšil přes 3% proto, že si myslel, že Babišova vláda firmu nakonec zestátňovat nebude. Jinak by se totiž prý začalo říkat, že na tom chce vydělávat. Mám celkem špičaté uši a zavnímal bych, že se něco chystá, vysvětloval tehdy. Když se pak ukázal opak, už se na taktizování prý vykašlal a jde si včas svou cestou. Schůzka na úřadu vlády bude asi její součástí. A že to nemusí být cesta pro nikoho snadná ani rychlá, může napovědět i případ Telefoniky. A ani na to člověk nemusí mít špičaté uši.
1: To byla Jana Klímová. A pohled do Maďarska, kde bude muset nový prezident přesvědčit veřejnost, že má nadhled a je schopen vidět také případné nedostatky v krocích současné vlády, která ho ovšem do funkce instalovala. Téma Kamily Pešekové.
3: Když začátkem května nastupovala v Maďarsku nová vláda, premiér Péter Maďar si nepřál, aby na oficiálních fotografiích byl s novým kabinetem vidět také tehdejší prezident Tamáš Šujok. Těžko říct, jestli Maďarova osobní antipatie vůči hlavě státu, kterou dosadil předchozí premiér Viktor Orbán, byla tak velká. A nebo zda jenom nechtěl, aby historický okamžik, kdy po 16 letech nahradil Orbána, kazil na fotce někdo z expremiérova týmu. Před několika dny oslavil Maďarův kabinet 100 dní v úřadě, takže je možné pokusit se o první bilanci. Jemu i jeho ministrům se za tu dobu skutečně podařilo dosáhnout několika významných změn. Maďarsko je dnes v rámci Evropské unie vnímáno daleko pozitivněji než předtím. Postupně se daří narovnávat vztahy s unijními institucemi. Časem se zřejmě uvolní i finance, zadržované kvůli problémům s právním státem a podezřením z korupce. Asi nejmarkantnější změnou, která se od dob Maďarova nástupu udála, je nové obsazení prezidentského úřadu. Přitom ale způsob, jak k tomu došlo, dodnes vyvolává diskuse. Maďarský parlament kvůli tomu schválil novelu ústavy, která ukončila mandát Tamáši Šujokovi. Nad tímto postupem se podivovali i někteří příznivci současné vlády. Avšak slib, který dali premiér a jeho strana Tisa voličům, byl zavazující a proto ho chtěli dodržet. Orbánova strana se tomu marně snažila zabránit podáním ústavní žaloby. Členové ústavního soudu pouze konstatovali, že nemohou hodnotit obsah novely. Nějakou dobu také premiérovi Maďarovi trvalo, než našel vhodného prezidentského kandidáta. Jeho volba padla na renomovaného právníka Andráše Bálinta Baku. Parlament ho v tajném hlasování zvolil a už o pouhý týden později nový prezident nastoupil do úřadu. Baka působil jako člen Evropského soudu pro lidská práva a později se stal předsedou maďarského nejvyššího soudu. Z této funkce byl předčasně odvolán, protože kritizoval kroky Orbánovy vlády v souvislosti s reformou soudnictví. Nového prezidenta kritizovala opozice vedená Viktorem Orbánem s tím, že ho jako hlavu státu neuznává a že bude loutkou současné vlády. Baka bude muset přesvědčit veřejnost, že má nadhled a že je schopný vidět také případné nedostatky v krocích Maďarovy vlády. Teoreticky by k tomu měl mít ty nejlepší předpoklady. O jeho právnické erudici nemůže být pochyb a teoreticky by mohl být na vládě nezávislý. Jeho mandát totiž bude přechodný a trvat až do schválení nové ústavy. To je totiž další velký projekt Maďarovy vlády. A je dost možné, že prezidenta už do budoucna nebude volit parlament, ale všichni občané v přímých volbách. Zda by to byla změna k lepšímu, je otázka, na kterou si budou muset Maďaři odpovědět sami. Zkušenosti sousedů ze Slovenska, Rumunska, Rakouska a nebo také Česka jim mohou být inspirací, ale i varováním.
1: Hovořila Kamila Pešeková.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A ještě repríze příspěvku, které jsme vysílali v tomto týdnu. Nejprve má slovo redakční kolega Petr Hartmann k tomu, že se blíží návrat jednoho politického evergreenu.
5: Nechceme rozhodovat o svém vlastním platu. Tímto výrokem se často zaklínají někteří politici. Vzhledem k tomu, že pro své odměňování potřebují zákon, nemohli se tomu v minulosti úplně vyhnout. Přestože je jim to nepříjemné, dělají vše proto, aby výši svých příjmů řešili opakovaně. Příležitost jim k tomu skýtá zmrazování jejich platů. Je to věc nesystémová a nesmyslná. Přesto ji znovu a znovu veřejnosti nabízejí. Takovéto návrhy totiž nacházejí kladnou odezvu u nemalé části voličů. Ti považují politiky za lidi, kteří předvádějí za hodně peněz málo muziky. Takže jakémukoliv způsobu snižování jejich příjmů tleskají. Přitom zmrazení platů nic neřeší, pouze vyřazuje z provozu takzvaný automat. Ten zaručuje, aby se platy politiků vyvíjely v souladu s průměrnou hrubou mzdou v zemi. Slouží k tomu koeficient, kterým se zmiňovaná mzda násobí. Pokud by byl například v hodnotě 3, představoval by základní plat politiků za všech okolností trojnásobek. Týkalo by se to momentů, kdyby průměrná mzda rostla, ale i klesala. Takže zákonodárci by se o tuto věc nemuseli vůbec zajímat. To by však nesměli podléhat pokušení a populisticky nenabízet zmrazení svých platů. Přitom tím pouze docílí toho, že jejich výše nekopíruje vývoj průměrné hrubé mzdy. Většinou za ní zaostává a v okamžiku rozmrazení skokově naroste. Část veřejnosti může v ten moment opět začít nadávat na to, jak si politici nehorázně zvyšují svoje příjmy. V minulosti už k tomu došlo několikrát a ani v nepříliš vzdálené budoucnosti toho nezůstaneme ušetřeni. Už v září by se ve sněmovně měl objevit vládní návrh na zmrazení platů politiků. Alespoň se na tom nedávno dohodla koaliční rada. V tom případě je prakticky jisté, že bude přijat. Vláda tuto věc odsouhlasila už na konci minulého roku. S předložením do sněmovny poněkud nepřekvapivě čekala až na dobu těsně před komunálními a senátními volbami. Zkrátka hodlá na tom sbírat u voličů kladné body. Přitom výše základního platu politiků není zásadním problémem, který by se musel řešit. Pokud už by se touto otázkou hodlali skutečně seriózně zabývat, mohli by se zaměřit na podstatnější věci. Například na různé příplatky, kterými si svůj reálný příjem zvyšují. Týká se to výkonu nejrůznějších funkcí, které jsou honorovány. Řeč je o předsedání nejrůznějších výborů, podvýborů, komisí a podobně. Přitom některé z nich fungují spíše symbolicky, než aby aktivně něco řešili. Sporné je rovněž čerpání náhrad a podobně. Je to systém poměrně málo přehledný a pro běžného občana těžko pochopitelný. To většině politiků vyhovuje, protože si takto nepříliš viditelným způsobem mohou své příjmy navyšovat. Není divu, že o tom prakticky nehovoří a žádné změny nevyžadují. Vystačí si s tím, že si zmrazí platy ve stylu, aby se vlk nažral a koza, pokud možno, zůstala celá.
1: A na závěr po Petru Hartmanovi hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream k horkému létu Marka Zuckerberga.
6: Zuckerbergova Meta začátkem léta oznámila výsledky, které byly sice z laického pohledu opět mnohamiliardově nesmírné, ale očima investorů mizerné. Akcie Mety prudce spadly. Na trhu panují pochybnosti, že se Metě obří investice do data center a AI skutečně finančně vyplatí. Zatím pálí peníze rychleji, než je vydělává, což nebývalo zvykem. Hodnota akcí se za rok propadla o pětinu. Mark Zuckerberg proto vyrazil na veřejnost s masivní sebeobhajobou. Mluvil do médií, dával rozhovory a dokonce napsal mnohastranovou esej s názvem Budoucnost je pro všechny a s podtitulem Cesta k pozitivní budoucnosti s AI. Ní vcelku zajímavě vykresluje svou vizi. Podle něj každý člověk bude mít k dispozici svého superinteligentního asistenta, se kterým bude moci tvořit, učit se, vynalézat věci či hledat léky na nemoci. Je optimistický ohledně práce, jednak si myslí, že díky AI budou lidé moci lehčeji podnikat a také, že vzniknou nové profese. S argumentem, že generaci zpět také neexistovali třeba vývojáři aplikací, tvůrci na sociálních sítích, technici elektromobilů ani operátoři datových center. Ovšem hlavní poselství všech vystoupení eseje je jiné. Zuckerberg tvrdí, že AI musí zůstat otevřená pro všechny, jinak pozitivní budoucnost nenastane. Zní paradoxně, že Zuckerberg kritizuje koncentraci budoucnosti AI v rukách několika hráčů, když sám vlastní obří infrastrukturu. Ve skutečnosti se bojí, že kvůli rizikům AI a hrozbě její regulace se ta nejvyšší, nejinteligentnější vrstva AI uzamkne v několika uzavřených modelech firem, které jsou v této oblasti nejdál, což je konkurenční Google, OpenAI či Anthropic. Zatímco Meta, která od začátku vsadila na otevřené modely AI, by mohla být od této rozhodující role odstřižena. Zanedlouho se totiž bude hrát o takzvanou agentickou vrstvu AI, tedy která platforma bude umět vyrábět nejpokročilejší agenty, ta si z koláče AI ukousne největší kus. Zjednodušeně, Metě hrozí, že jeho uživatel nebude na Instagramu, ale bude mít svého agenta, který za něj Instagram používá. Meta by se mohla ocitnout v pozici zákazníka cizí inteligence. To je pro firmu její velikosti strategicky velmi nepříjemná představa. Meta rozhodně nechce, aby někdo jiný vlastnil agenta, který stojí mezi člověkem a ní. A jsou to i jiné hmatatelnější nepříjemnosti. Zuckerberg půjde za pár týdnů k soudu, kde mu hrozí sankce až 1,4 bilionu dolarů, což se rovná hodnotě celé firmy. Bude se zpovídat z toho, že její platformy Facebook a Instagram byly navrženy tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Podle právníku a komentátoru je pravděpodobnější, že soud skončí vyrovnáním či kompromisem. I tak je zajímavé, že i u takto mocných mužů, jako je Mark Zuckerberg, platí. Jednou si dole, jednou nahoře.
1: Repríza komentáře Terezy Zavadilové uzavřela nedělní názory a argumenty a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
4: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně. Vysvětlujeme důvody sucha i povodní. Mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu.
7: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás má Ondřej Látal.
8: Nová koncepce armády České republiky má být hotová v říjnu. Maďarsko znovu spouští turbíny své jediné jaderné elektrárny. Výkon musela omezit kvůli suchu na Dunaji. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy vyzvou Srbsko. Na D1 z Brna do Prahy popojíždí kolona před nehodou na kilometru 174. A bude jasno nebo polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno, na horách ojediněle přehánky. Teploty 17 až 22, na jižní Moravě až 25 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zůna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Zůna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj aktuální úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
9: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
8: V květnu novou koncepci představil ministr obrany předsedovi vlády Andreji Babišovi z hnutí ANO. Ten k ní měl několik připomínek. Jedna to ní začala v červnu i Bezpečnostní rada státu. Statik bude dnes prohlížet železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlel více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Pokračuje mluvčí správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
10: Tam samozřejmě jsou zaměstnanci správy železnic, už tam jsou i stavební stroje, nicméně by tam měl být statik a ten by posoudil, jak přesně ten svah je podmáčený a zvolí se další postup a rozhodne se, nebo uvidí se, jak dlouho ta oprava potrvá.
8: Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
11: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
12: Pokud půjde vše podle plánu, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
11: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Radiožurnál.
13: Sport. České volejbalistky dnes v Brně nastoupí ke třetímu utkání na mistrovství Evropy. V 19 hodin vyzvou papírově nejsilnějšího soupeře skupiny Srbsko. V přípravě těsně před turnajem Češky se Srbkami dvakrát prohrály. Smečařka Magdalena Bukovská vyjmenovává silné stránky soupeře.
14: Tam prostě jedna z nejlepších úček, jsou tam skvělý smečařky, mají skvělou nahrávačku, všude mají silný hráčky, ale my jsme opravdu tým, který neskutečně roste s každým zápasem, hráli jsme proti ním, takže nějaký silný stránky, slabý stránky jsme jim našli a pokusíme se to zvládnout nějak.
13: Duel Česko-Srbsko odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy. A na okruhu v nizozemském Zandvoortu se dnes naposledy pojede závod Formule 1. Závodníci do velké ceny Nizozemska odstartují v 15 hodin a Max Verstappen z Red Bullu se v ní pokusí získat šesté podiové umístění v řadě.
4: Zelená vlna.
15: známe lepší cestu.
16: Úvodem upřesnění k požáru vozidla na D1 ve směru z Prahy do Brna před velkým meziříčím na kilometru 142 hasiče velmi rychle zlikvidovali. Drobnější zahoření osobního auta už jsou všichni pryč, projedete bez komplikací. Na D1 z Vyškova do Prahy naberete nejprve kratší zdržení při průjezdu Brnem. Nesouvisle se popojíždí mezi sjezdy na Mikulov a Výstaviště a o něco déle, přibližně čtvrt hodiny, se budete sunout o kus dál od kývalky ze stého 82. kilometru k teď už vyřešené nehodě za Ostrovačicemi na stý 74. Tam levý pruh blokovali následky střetu dvou osobních aut, teď už je přesunuli mimo a opět se jede bez omezení. Na D1 z Prahy do Vyškova čekejte kratší frontu mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu, za Brnem ve Vídeňské, tedy na 52. do Mikulova, trvá omezení před Modřicemi, zpomalíte už kousek za D1 a do zúžení pojedete okolo 15 minut. A 35 na příjezd do Litomyšle od Vysokého Mýta, kolona na více než 20 minut z odbočky na sedliště, vzniká kvůli omezení na hlavním průtahu městem, jede se Kyvadlově, od Třebové je zdržení o něco kratší. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Během dne bude přechodně oblačno, na horách se ojediněle přidají přehánky, teploty, dnes přes den 17 až 22 stupně, na jižní Moravě až 25, na horách většinou kolem 13. A ještě informace o energetické situaci, základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. To byly zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Herec vyjadřující se veřejně k politice a společenskému dění. Téma, které dnes dokáže nejen na sociálních sítích vyvolat bouřlivé diskuze. Českoslovenští dramatičtí umělci stáli v průběhu dějin často v blízkosti zásadních společenských změn. Jakou roli si hráli v roce 1968? Ukázkami z rozhlasového archivu vás provede Martina Sedláková.
15: Archiv Plus.

0: I my mladí čeští básníci se hlásíme k tomuto fionovskému pokolení. I my spolu s ním dnes volám. Pryč s kněžoury, policajty, cenzory, mentory a filistry! A z mladí kultuře, ať je svobodou mění!
1: Co má François Avion?
0: Ať falešně znáš v kostky hrát, že odpustili prodává. Zdej hrát a křivě přísaha ti. Přejířů olej se smaž. Podělej minci, špatně váš. Čilupičem buď sakramentským. Tam děje se, co vyděláš. Všecko je do butik a ženský.
2: Je ohromný, viď? Já jsem Pavlovi tak vděčný, že nás sem pozval. A počkej, až uslyšíš zpívat Evu.
3: Ale kolik máš?
2: Čeho?
3: Po hodin.
2: Teprve 8 a 10 minut, co pořád blázníš.
3: Já jenže by mě táta zabil, kdyby věděl, že jsem tady. Já mu řekla, že jdu s pionýrskou recitační úderkou. Do domova důchodců.

0: Nejspíš jste poznali postavu slečny, která se obává reakce svého tatínka. Jmenuje se Lída Zemanová a ukázka byla z 24. dílu seriálu 30 případů majora Zemana, který se jmenoval Klauni. Diváka přivedlo do prostředí pražské umělecké obce v roce 1967. Ta je tu vykreslena jako pozérská, radikální a především, jak je z ukázky patrné, morálně pokleslá. Před obrazem v úvodu hovořícího seriálového básníka Pavla Daneše byl spisovatel Jan Beneš, i když občas se hovoří také o Pavlu Kohoutovi nebo Václavu Havlovi, v roce 1967 výrazném dramatikovi pražského divadla na zábradlí.
1: Vážení a milí přátelé, je už hluboká, ale za to velice neklidná noc a doteď s námi sedí ve studiu spisovatel Václav Havel, který by snad teď před mikrofonem mohl říci své malé noční zamyšlení.
2: Vážení přátelé, asi před měsícem jsem měl možnost mluvit asi 3 hodiny s Alexandrem Dubčekem na setkání předních osobností našeho státu s několika spisovateli. Ačkoliv měl Dubček spoustu práce, neváhal do 2 hodin v noci s námi diskutovat o všem možném. Ocenil jsem u něho přitom vlastnost u politiků nesmírně vzácnou, byl schopen naslouchat.
0: Takto pouze několik hodin po začátku invaze oceňoval dramatik Václav Havel vlastnosti Alexandra Dubčeka. Spolu s Havlem z libereckého studia Československého rozhlasu vysílal 21. srpna 1968 i herec Jan Tříska, tehdy člen divadla Za branou, naprostého úkazu na divadelní scéně 60. let. Zakladatel divadla, někdejší šéf činohry naší první scény Otomar Krejča, v roce 1965 pustila Zlatou kapličku s cílem tvořit svobodné divadlo, které nebude součástí nějakého v uvozovkách divadelního stroje. Divadlo Za branou se do české divadelní historie mimo jiné zapsalo oceňovanými adaptacemi děl klasického ruského dramatu. Otázku inscenování ruských her komentoval na jaře 1968 ve vysílání rozhlasu divadelní teoretik Leoš Suchařípa.
3: Jistě si všichni vzpomínají na to, že jsme hráli opravdu kdejakou sovětskou hru, že nešlo vždy o dramatické texty vpravdě umělecké. A teď naše divadlo prožívá ve vztahu k té sovětské divadelní kultuře období mnohem náročnějšího výběru a stoupá nárok na uměleckou úroveň té dramatické předlohy. Výsledkem celostátní umělecké soutěže k 50. výročí Velikého října je například právě to, že řada klasických dramatických textů v inscenacích našich divadel byla odměněna. 3 sestry Antona Pavloviče Čechova v inscenaci Otomara Krejči v divadle Za branou vyhráli tu soutěž. A může nás na druhé straně rovněž tak těšit, že se na stejné úrovni umístil text našeho dramatika, jímž je František Pavlíček, který napsal hru, která je variacemi na Isáka Babela, na jeho Rudou jízdu. Hra se jmenuje Na nebe vstoupení Sašky Krista, uvádí divadlo na Vinohradech.
0: Ze slov Leoše Suchařípy lze číst jisté potěšení, že se v Československu po dlouhé době tuzemská divadelní tvorba, alespoň v rámci jedné konkrétní soutěže, dostává na roveň tvorbě ruské, potažmo sovětské. Na uvolněné období pražského jara vzpomínal v rozhlasovém pořadu Vertikála v roce 2017 i filozof Daniel Kroupa v rozhovoru s Evou Hůlkovou.
4: Já jsem byl 19-letý mladík, který toužil po poznání, po kultuře, po zážitcích a tak jsem se snažil nic nezmeškat. Pro mě to bylo něco úžasného. Ještě rok předtím mě na střední škole chtěli vyloučit, protože jsem ve slohovém cvičení napsal pár kritických poznámek o režimu dnešního hlediska naprosto nevinných. Naštěstí se tak nestalo. A titíž lidé v 68. roce se přihlásili k Dubčekově demokratizaci a najednou to, co jsem já tam psal, říkali všichni.
5: Tak to hlásali.
4: Ano, takže já jsem z toho měl takový pocit trochu satisfakce, ale hlavně ono bylo na co koukat. Všude byly výstavy nádherné. Já jsem každý týden chodil do divadla, každý týden jsem chodil na koncert, každý týden jsem stál frontu a kupoval nějakou zajímavou knihu. Na stáncích jsem kupoval noviny, které jsme nás předtím příliš nezajímaly. Literární listy, obnovené tedy, byly hlavním zdrojem našich informací o tom, co se děje. Zkrátka dobře, objevil se neuvěřitelný kvas, dokonce i v hospodářské oblasti. Vznikala různá družstva a rozvíjely se služby. Najednou ta země se začala měnit před očima.
0: Daniel Kroupa nabídl vzpomínky z perspektivy 19-letého mladíka plného očekávání. Na opačném konci generačního spektra byl tehdy 63-letý Jan Werich. Osobnost v 60. letech silně přítomná ve veřejném prostoru, vnímaná jako nositel morální autority. Takto na začátku března 1968 komentoval tehdejší politický vývoj.
5: Kdybych měl mluvit velmi upřímně.
6: Jistě, že ano. Tohle to je v podstatě jako linka důvěry, pane Werich.
5: Já pořád ještě tomu nevěřím, víte.
6: Nevěřím.
7: Čemu, že to jde k lepšímu?
5: Ne, já si myslím to, že když tak uvažuju, tak a velmi optimisticky, tak polovina toho národa si nedíla, protože to byl ráj pro lidi, kteří byli bez talentu a byli líní. To znamená, když se to přepočte do denního života, tak každý druhý. No, já si myslím, že tito lidé asi si to nebudou chtít nechat vzít, protože to bylo pohodlné a byla to jistota a bylo to od zhora dolů a od zdola nahoru. No, já si myslím, že všichni lidi, ta druhá polovina, který to myslí upřímně s tím národem a který chtějí žít důstojně, jako lidi budou muset těm, který to myslí upřímně.
0: Dva týdny po tomto rozhlasovém rozhovoru abdikoval prezident Antonín Novotný a 30. března 1968 byl Národním shromážděním do funkce prezidenta zvolen Ludvík Svoboda. Armádní generál, jehož příjmení přinášelo do společnosti další vlnu pozitivních vyhlídek. Nyní uslyšíte vzpomínku Miloně Čepelky z roku 1996 a to z pořadu Přišel po večeři.
8: My jsme velice dobře vnímali ten posun, který byl, to si troufnu tvrdit, bezesporu posun k dobrému.
9: Věřil jste mu?
8: Věřil jsem mu. To musím přiznat, že jsem mu věřil až tedy do toho pozdního jara 68. roku, kdy už to začalo zavánět a už jsme si říkali, nenechají nás, ale že sem takhle vletí, to jsme si stejně nemysleli. Nebo nečekali jsme to aspoň tak brzy, tak z ničeho nic.
10: Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo ústředního výboru komunistické strany Československa vyzývá všechny občany.
11: Letěli letadla, my jsme, já říkám vlastně, vstávej, vlastně říkala,
12: proč,
11: říkal, musíme ven budit
12: musíme
11: lidi.
12: Budit.
11: A takže jsme vyšli ven, sedli jsme do auta a začali jsme troubit a jeli jsme Prahou. A
12: Standa už ruku vůbec nezvedl z klaxonu. No ale...
11: Až odešel ten klaxon, nešel. No a pak najednou jsem zjistil, že teda jako bychom to proto nějak profesionálně něco měli udělat. Tak já jsem se sebral a odjel jsem na Brandov, kde jsem vypáčel kameru, kterou jsem náhodou v té době měl, protože jsem točil spalovače mrtvol.
0: Slyšeli jste část rozhovoru z roku 2013, kdy si moderátorka Lucie Výborná povídala s herečkou Vlastou Chramostovou a kameramanem Stanislavem Milotou. Společně v srpnu 1968 natáčeli dění u budovy rozhlasu. Rozhlas tehdy vysílal z několika různých tajných studií po Praze a v jednom z nich byl i již citovaný Miloň Čepelka. Takto na vysílání vzpomínal v roce 1991 jeho přítel a kolega Zdeněk Svěrák.
7: Tam došlo k situaci, kdy už prý o nás věděli, že tam jsme a že se o tamtud vysílá. A tak náčelník, podplukovník Vondrášek, dal rozkaz, že v noci tam bude jenom jeden speaker a jeden technik. A protože Šebánek i já jsme byli ženatí, tak padl los na Čepelku, který byl tenkrát ještě svobodný. Čepelka, asi ho znáte, on není velký a v té redakci chodil zásadně v takových bačkorách kostkovaných na přesky s tím žebříčkem takovým a v teplákách s takovým zadkem vysazeným. A tento antihrdinský typ
9: zůstal
7: jako jediný v této pevnosti, aby čelil, ještě s technikem Pepíkem Němcem, myslím. Já jsem přes ploty těch zahrad, co tam jsou, šel do ilegálního takového bytu. Ono bylo staný právo. A tam jsem si pustil v posteli rádio a slyšel jsem, jak se Čepelka v těch bačkorách o půlnoci loučí s posluchači. A mě to dojalo, protože jsem ho viděl, jak tam sedí. A velice krásně hlasem, který se nechvěl, se rozloučil a řekl, že předává slovo bratrům Slovákům.
0: Ne všichni ale byli v Praze. Režisér a herec Jan Kačer se o okupaci dozvěděl v Norsku, kde byl na pracovní cestě. Svou vzpomínku přiblížil v pořadu Vertikála v roce 2017.
13: V té televizi tam to bylo všechno ještě horší než u nás, protože všechny ty tanky hořely a všechny to jsem tam viděl tisíckrát. Potom poznával jsem některý lidi a všechno jsem to tam viděl a komentář norský byl, že začne světová válka.
14: Vážně?
13: Takže já jsem nemohl domů, nemohl jsem nikam volat, byl jsem tam najednou sám a ty Norové, ty se přede mnou klaněli a v konce jsem dokráčel po ulici a dva lidi si přede mnou klekli. Prodávali tam takový vlaječky, oni mají norskou korunu, tak jedna ta vlaječka stála norskou korunu a to tam nosili na náš jako účet za tu svobodu. A bylo to prostě strašné, protože domů jsem nemohl a měl jsem doma celou rodinu a myslel jsem, že už je nikdy neuvidím.
15: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Herci skrze rozhlasový mikrofon promlouvali k veřejnosti i ve dnech po 21. srpnu. Takto ke svým vrstevníkům hovořila tehdy 27-letá Iva Janžurová, a to 6 dnů po vpádu vojsk Varšavské smlouvy na naše území.
16: Já bych chtěla za sebe říct mladým lidem, mezi které se počítám, že jsem hrdá na jejich ukázání moudrý, vtipný a neúnavný postoj v odporu proti neslýchané události, kterou je okupace naší země. Nenechte se probohovat, prosím, unavit. Nezraďte ani pasivitou, ani smířlivostí. Já si myslím, že kolaborant je ještě horší než okupant. Ale pozor, bojujte moudře, pohrdejte, ignorujte, obnovujte plagáty. Moudrý boj by mohl uškodit. Třeba bude ještě dlouho vydržet. Nestratit nervy. Přeju vám proto mnoho síly a vtipu.
0: Za necelé dva roky se z rozhlasových přijímačů k mladým lidem linula zcela jiná poselství. To, které nyní uslyšíte, je z 20. srpna 1970 a sdílela je herečka Ludmila Pelikánová.
14: Loňského srpna jsem připravovala už program pro rok 70, program k narozeninám Leninovým. Chtěla jsem tímto programem se obrátit především k mladým lidem, mezi kterými vlastně pořád soustavně pracují, a připomenout jim, co to je pravá, nikoliv vylhaná a předstíraná ušlechtilost. To je ušlechtilost, která místo lidské tváře nastoluje raději lidské ruce. Ruce, které dovedou humanitu opravdu podpořit a které ji dovedou také v nejhorším případě i ubránit.
0: Zásadní zlom přišel v dubnu 1969, kdy nastoupil do funkce prvního tajemníka UVKSČ Gustáv Husák. První výročí okupace v srpnu toho roku bylo na dlouhou dobu dnem posledních veřejných manifestací napříč republikou. A co herci? Dál hráli úlohu ve veřejném prostoru. Ti, kteří byli ochotní s režimem spolupracovat, vystupovali pravidelně v médiích a dodávali režimu konkrétní tvář.
17: A v roce 68 jsem prostě byl takovou tou denní politikou znechucen, a ovšem obrátil jsem se na nepravou adresu a vystoupil jsem ze strany. A bylo mě naopak umožněno, oni mě prostě zase přijali mezi sebe. A myslím, že tady se ten kruh, bych řekl, tak nějak uzavírá, že se zpětně k vám vrací všecko dobrý, ale všecko i špatný. Ale myslím, já jsem přesvědčen, že toho dobrýho je víc, proto taky v té straně jsem vždycky byl a zase v ní chci být a jsem v ní rád a jsem vděčen za to, že mi to bylo umožněno.
0: Jak jste asi podle hlasu poznali, hovořil herec Jaroslav Moučka. Záznam je z 11. ledna 1978. A jak se normalizaci dařilo přežít menší, nezlomné skupině umělců?
18: Se pamatuju, jednou tady v Praze v novinách vyšel nějaký inzerát, že Vinohradský divadlo hledá nápovědu. Tak já jsem ho nemletěl za ředitelem a říkám, pane řediteli, tak já, že ho nemůžu hrát to divadlo a ani nic to dělat, tak já bych šel k vám dělat toho nápovědu. A on říká, prosím vás, pane Tokoř, to přece vy nebudete dělat nápovědu. Já jsem říkal, no já nemám na chleba. A on říká, ale no, podívejte se, vy takovej herec. Teď to je toto herec. Já jsem říkal, no dobře, já bych třeba i na to pivo měl rád, nebo, a já nemám. No ale vy nemůžete dělat nápovědu, vy jste herec. No tak jsem nedělal toho nápovědu, no. A tak mě živili známí a příbuzní.
0: Slyšeli jste zkušenost herce Lubora Tokoše. Jednou z dalších možností ale ještě byla emigrace. Jak se k tomu stavili tehdejší herci? Moderátor Petr Reichert se v roce 2013 v pořadu Host radiožurnálu zeptal Jana Vlasáka.
19: Tak jsme uvažovali o tom, že by jsme prchli. No, že bychom teda, že to tady teda balíme.
20: No a z jakých důvodů k tomu nedošlo?
19: No, nedošlo k tomu z jednoho prostého důvodu, protože já mám rád českou krajinu a český prostě to prostředí. Neuměl jsem pořádně žádný jazyk, a tak jsem měl strach se tam...
20: To by mě zajímalo, jestli jste v následujících letech si pak někdy neřekl, to mě ta česká krajina a láska k ní stála tedy mnoho, ta daň je příliš vysoká.
19: Víte, já si myslím, že člověk se musí vždycky rozhodnout. Nemůžete mít všecko najednou. Tak já jsem zvolil tohle a jsem za to rád, protože pak, když se třeba kolegové vraceli po 89. tak mám pocit, že málo kdo se tam chytil tak, aby byl spokojen.
0: Jinak než herec Jan Vlasák se rozhodla herečka Jitka Frantová.
21: Já jsem chtěla pracovat a myslím si, že emigrace je takové osobní rozhodnutí. I když někdo říká, že je politické, já si myslím, že je to osobní rozhodnutí, protože někdo z politických důvodů, někdo tady zůstal a věděl, že půjde do vězení, a někdo odešel a rozhodl se nejít do vězení. U nás by to bylo, u manžela by to bylo vězení, u mě by to bylo jistě, já nevím, čištění oken nebo něco takového. Já jsem chtěla hrát, já jsem chtěla pracovat a můj manžel, který znal tolik řečí a kterého znal celý svět, tak mohl v cizině pro Československo mnoho udělat a pokračovat ve své práci. Myslím, že také udělal za těch 20 let.
0: Po roce 1970 se kultura přizpůsobovala podmínkám ideologické kontroly. V divadle došlo k proměně repertoáru i dramaturgie, výrazné scény 60. let byly postupně likvidovány a prostor získávaly inscenace odpovídající oficiální kulturní linii. Film opustil experimentální poetiku československé nové vlny a více se orientoval na historická témata, komedie a tvorbu, která jen opatrně otevírala aktuální společenské otázky. Řada autorů musela pracovat s náznakem, ironií a metaforou. Díky nímž se v některých dílech objevovala skrytá kritika poměrů. Vedle oficiální kultury se rozvíjely alternativní scény a neoficiální umělecké aktivity.
1: Mám rád děti nejenom proto, že jsou to děti, ale protože věřím, že budou chytřejší než strejčkové, kteří jim dneska připravují tu zmíněnou budoucnost. Věřím, že až se dostanou k moci, a dnešní děti se jednou k moci dostanou, až budou starší, často je jediný fenomén, který neodlišuje konzervativce od kontrarevolucionářů nebo tak, tento smete všechno. A ty dnešní děti se dostanou k moci a bude potom líp, si myslím. Musí být líp, protože už přece už být nemůže.
0: Jiří Suchý jakoby předpověděl budoucnost. Tato slova pronesl v závěru roku 1968, 21 let před sametovou revolucí, v jejímž čele stanuli ti, kteří se právě v 60. letech narodili. Na pořadu technicky spolupracoval mistr zvuku Pavel Dejmek, dramaturgii měl David Hertl, o rešerši v rozhlasových archivech se postaral Ondřej Franta spolu s Peterem Markovským a za poslech děkuje Martina Sedláková.

0: Radiožurnál je půl druhé. Zprávy a Ondřej Látal.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Ruská protivzdušná obrana v noci podle ministerstva obrany sestřelila přes 300 ukrajinských dronů. Ukrajina mimo jiné útočila na další zařízení ruského internetového obchodu Ozon, tentokrát v Orenburgu. Trosky bezpilotních letounů způsobily podle ruské agentury TASS ve skladišti požár, který záchranné složky uhasily. Japonský ostrov Honšu zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody. Některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky třeba na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsuší rok v historii měření. Sport. Novým koučem fotbalistů Plzně se stal Radoslav Kováč. 46-letý bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s opcí. V dnešním programu pátého kola fotbalisté Teplic zabojují v šancelize proti zbrojovce Brno o třetí výhru. Díky něj by se bodově dotáhli na třetí Liberec. Utkání začne v 17 hodin. O 3 hodiny později nastoupí Pardubice proti Olomouci. Východočeši se pokusí získat první vítězství v letošním ročníku. Oba zápasy odvysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 zdržení v Brně, 35 ucpaná před Litomyšlí. Na dálnici D1 z Brna do Prahy v okolí Kývalky mezi kilometry 183 až 182 trvá silnější provoz. Jsou to poslední zbytky kolony před teď už vyřešenou nehodou za Ostrovačicemi na kilometru 174. Její následky už přesunuli do odstavného pruhu. Na D1 přímo v Brně se krátce popojíždí ve směru na Vyškov, a to mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Na výjezdu z Brna 52 na Mikulov už se kolona před omezením u Modřic krátí, naberete jen pár minut navíc. D1 z Brna před Prahou se chvílemi plní před Šmejkalkou, nesouvisle se popojíždí z 25. kilometru. A 35, ta se ucpává v obou směrech na příjezdu do Litomyšle, jak od Vysokého Mýta, tak od Moravské Třebové ztratíte bezmála 20 minut. Je to kvůli omezení na hlavním průtahu městem, jede se tam kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Teploty 19 až 23 stupně, na jižní Moravě naměří až 26, v 1000 metrech na horách většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Indii začalo sčítání lidu. Největší projekt svého druhu na světě. Skoro 3 miliony státních zaměstnanců mají za úkol zaklepat na každé dveře v zemi a zjistit základní informace o všech domácnostech a jejich obyvatelích. Pravidelná sčítání lidu začaly v Indii pořádat už Britové na konci 19. století a díky tomu máme k dispozici detailní údaje o indické společnosti a jejím vývoji v čase. Ale sčítání lidu není jen praktické cvičení pro indické sociology. Jejich zjištění budou mít reálné dopady na rozdělení politické moci nebo na rezervační kvóty pro znevýhodněné skupiny obyvatel. O tom všem bude dnešní díl pořadu Za obzorem. K jeho poslechu vás zve Ondřej Himer.
4: Posloucháte pořad Za obzorem.

0: hudební doprovod dnešního dílu. Lidé se z těchto písní dozvídají, jak vlastně bude sčítání vypadat, co přesně bude stát zajímat a proč je důležité, aby to věděl. Já to zpívat nebudu, ale pokusím se to stručně shrnout. Komisaři mají rozdělené obvody, mají mapičku a úkol projít vyznačenou trasu. Na ní mají najít všechna obydlí, zanést souřadnice domů nebo bytu do online mapy a tlustou fixou zapsat jeho číslo vedle vchodových dveří. Obyvatel se pak ptají na údaje o jejich bydlení. Celkem je to v této fázi 33 otázek ohledně přístupu k vodě, elektřině, plynu, kanalizaci, záchodu nebo internetu a řeší se také, jak velký dům nebo byt je, kolik v něm žije rodin nebo z čeho je postavený, z čeho jsou stěny, podlaha a střecha. Teprve v druhé fázi pak začne skutečné sčítání obyvatel, kterých je podle aktuálních odhadů v nejlidnatější zemi světa skoro 1,5 miliardy. I tady jsou ve sčítání novinky a jednou z hlavních je, že se komisaři budou ptát lidí na jejich kastovní příslušnost. Je to poprvé po skoro 100 letech. Od zisku samostatnosti považovala Indie podobnou otázku za příliš kontroverzní kvůli jejímu potenciálu rozdělovat společnost. Zároveň ale na základě kastovní příslušnosti stát poskytuje chudým a zaostalým skupinám obyvatel například privilegovaný přístup ke vzdělání, zaměstnání ve státní sféře nebo i do parlamentu. Jenže přesná data o kastovní příslušnosti a velikosti jednotlivých kast mu už dlouho chybí. I proto mohou výsledky letošního cenzu poměrně výrazně promluvit do státní politiky pozitivní diskriminace. Na ty výsledky si ale budeme muset ještě poměrně dlouho počkat. Už teď si ale o samotném sčítání, o tom, jak probíhá, i o tom, jaké důsledky by mohlo mít, můžeme popovídat s indologem Jiřím Krejčíkem z Metropolitní univerzity. Vítám tě, ahoj.
1: Zdravím tě, Ondřej, a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
0: Jak dlouho to vlastně celé má trvat, nebo kdy vlastně tedy budou ty výsledky, protože ten proces je hrozně dlouhý.
1: Je dlouhý a jak říkáme, že začalo sčítání lidu, tak ono vlastně ještě nezačalo to sčítání lidu. V tuhle chvíli se sčítají domácnosti. V tuhle chvíli se vytváří seznam domácností. To se dělá ve vlnách, po státech, podobně jako třeba volby. A v každém státě by to mělo trvat měsíc a všechno to by mělo být hotové na konci letošního září. A potom přijde druhá fáze, a to je to samotné sečtení lidu. A to by mělo proběhnout v únoru 2027 a to už jsou takové ty klasické dotazníky. Máte tam prostě otázky na, já nevím, náboženství, jazyk, vzdělání, povolání a ty data můžete buď to zanést sami online do formuláře, anebo k vám domů přijdou sčítači, kteří už tentokrát poprvé nebudou mít papírové archy, ale budou to zanášet do nějaké mobilní aplikace. No a až tyhle data se sbírají, tak se to bude zhruba rok zpracovávat a očekává se, že na přelomu let 27-28 by měla být hotová teda ta data.
0: A jak kolik vlastně prostředků tohle všechno stojí zaplatit všechny ty sčítače a vlastně obejít všechny ty domácnosti, jaké jsou náklady tohohle vlastně dost pravidelného sociologického cvičení, které v Indii probíhá?
1: No jak jsem se na to díval, tak ty náklady jsou vlastně, řekněme, docela malé. Jo? Tam se odhaduje, že to bude stát nějakých 117 miliard rupií, co když si převedeme na české peníze, tak to je asi 25 miliard korun, což je jenom asi setina českého rozpočtu.
0: A takže ještě
1: to bude výrazně méně. Takže vlastně zas taková drahá legrace to nebude.
0: A skutečně ta praxe je taková, že ti komisaři obejdou jednu každou domácnost, jeden každý byt, jeden každý dům a to včetně, já nevím, těch odlehlých oblastí někde v Ladaku, v Himálajích nebo nějaké ty pralesní vesnice někde v Džárkandu nebo různé slamy, kterých je spousta kolem všech indických měst nebo co třeba Indové v cizině a další takovýhle lidé. Kostěně, že každého jednoho člověka ti komisaři budou kontaktovat?
1: No je to něco podobného, jako jsou třeba volby. Tam taky máš vlastně nějaké maximální vzdálenosti volební místnosti od lidského osídlení, takže opravdu teďka budou chodit po těch vesnicích s tím, že, jak jsi zmínil třeba ty Himaláje, tak tam to bude probíhat tak, že se tam ty komisaři vypraví už během podzimu, dřív než napadne sníh, aby to stihli nějak logisticky vyřešit.
2: V únoru by to nebylo.
1: V únoru, to asi není úplně optimální datum.

0: A třeba když si vezmeš lidi bezdomová nebo lidi, co žijí ve slamech, tak tam
1: nebo
0: je ta,
1: i na ulicích, nebo na ulicích, lidí,
0: tak tam je ta praxe taková, že proto vlastně potřebuješ nejdřív to, ten seznam těch domácností, se vlastně identifikují ty standardní domácnosti a identifikují se domácnosti, které nejsou vedené jako stavební parcely, které nejsou vedené jako domácnosti. No a tady v těch nelegálních osídleních ve slamech nebo bezdomovci, to se prostě sečte během jedné noci, která se předem určí, že se prostě nasadí velký počet těch komisařů do těch oblastí, kde teda nejsou ty registrované domácnosti.
1: A co všechno vlastně indická vláda zjišťuje o svých obyvatelích, jak se třeba mění s postupem let ty sady otázek a jak detailní jsou ty dotazníky?
0: No, detailní jsou dost. Indická politika dlouhodobě si zakládá na tom, že je opravdu databased, s tím, že otázka je potom, kolik těch dat teda potom vláda pouští ven. Uvidíme, co z toho pustí. Tam třeba byla zajímavá kontroverze, jak se dlouho tutlali v roce 2011 údaje o počtu vyznavačů jednotlivých náboženství. Mm. Že vlastně tyhle data se vypustily relativně pozdě.
1: To nebude veřejné všechno?
0: Nakonec by mělo být, no ale tady říkám, tohle byl případ, kdy se to docela dlouho tutlalo, protože vlastně počet hinduistů klesl pod 80% a bylo to nějaké hrozně třeskuté téma. Ale pokud se podíváme na ty sady otázek, tak ty se mění teda průběžně a co bude tentokrát zajímavé, je, že tam je třeba baterie otázek, která se ptá na to, jestli mají domácnosti přístup k dodávkám plynu, přístup k dodávkám vody, přístup k dodávkám elektřiny, přístup k latrínám a podobně. Což bude zajímavé z toho hlediska, že indická vláda v posledních letech tvrdí, že se jí podařilo dosáhnout 100% pokrytí téhle základní vybavenosti. A sociologické výzkumy, průzkumy, sondy ukazují, že tak slavné to být nemusí, takže teď budeme mít ta velká data, která nám to teda fakt čekujou a uvidíme, jak moc se to teda indické vládě za těch posledních 10-15 let podařilo. Takže tohle bude určitě zajímavé.
1: Ty cenzy se v minulosti konaly každých 10 let, ten současný má docela velké zpoždění, naposledy se sčítalo v roce 2011, takže to teď mělo být v roce 2021, ale to všichni asi víme, byl docela silný covidový rok, takže důvody toho zdržení jsou celkem jasné, nebo toho odkladu, ale proč se to celé zdrželo ještě o vlastně dalších 5 let, protože pandemie už je několik let za námi?
0: Já bych řekl, že nebo asi nejsem sám, kdo si to myslí, že tím skutečným důvodem je takzvaná delimitace volebních obvodů pro sněmovnu lidu. This time it carries extra political weight because census 2027 can form the basis for delimitation. To je téma, které je hrozně komplikované a hrozně kontroverzní, tak já se ho tady pokusím vysvětlit co nejstručněji.
1: Dobře.
0: Jde o to, že podle indické ústavy by se měly volební obvody po každém sčítání lidu překreslit, aby to reflektovalo rozvržení obyvatel, to znamená, že každý obvod by měl reprezentovat zhruba stejný počet voličů. V roce 1976 se ale stala taková věc. To v Indii byl vyhlášen výjimečný stav o rok předtím. No a v době výjimečného stavu mimo jiné byla vláda Indiry Gandhiové posedlá kontrolou porodnosti. Brala to jako jednu z velkých překážek indického rozvoje, že prostě Indie má příliš velký populační přírůstek. Takže se podívali na mapy, na data, na čísla a zjistili, že vlastně jižní státy zavedly takové sociální, zdravotní a vzdělávací politiky, že jim už se tu porodnost daří omezovat. Takže aby tyhle jižní státy nějakým způsobem odměnila, tak vláda v roce 76 zmrazila ty volební obvody podle sčítání 1971 a zmrazila je na 25 let. Tohle se potom ještě prodloužilo v roce 21 a v současné době ten 84. dodatek, který to stanovil, tak ten říká, že obvody se budou podle populace překreslovat až po prvním sčítání, které proběhne po roce 2026. Což je mimochodem takový fun fact, teoreticky by to pořád mohlo být předmětem sporu, protože tohle sčítání začalo v roce 2026.
1: Ale ono se vlastně oficiálně jmenuje Census 2027, a takže to by mohl být jeden z těch důvodů, proč je to takhle zmatečně pojmenované, když to sčítání skutečně začalo už letos. Takže je tady nějaký politický zájem vlastně to sčítání zdržet, tak aby ty jeho výsledky se projevily už na změně těch budoucích volebních obvodů do budoucích voleb a z jakého důvodu, co to může komu přinést?
0: Tady nad tou motivací můžeme samozřejmě už začít spekulovat. Jedna možnost je, že pokud by se to udělalo dřív, řekněme třeba v roce 23, tak by vlastně se musel použít až ten další cenzus, jo, který by proběhl až za 10 let, takže třeba v roce 2033. Mezitím by proběhly volby v roce 2029, pravděpodobně i volby 34, protože by se to nestihlo implementovat. No a kdo ví, kdo by seděl za 10 let v indické vládě. Takže je možné, že současná vládní garnitura se pokusila to tímhle tím způsobem nějak uspíšit a vlastně dostat to na to nejbližší možné datum.
1: Ono je to v jejich zájmu, tedy aby ta delimitace se měnila, aby se ty obvody překreslily.
0: Je to dost v jejich zájmu, protože, jak už jsem říkal, jižní státy mají tu porodnost nižší, ta už je vlastně dávno pod úrovní prosté reprodukce.
1: A vlastně se to neupravovalo 50 let, takže
0: 50 let se to neupravovalo.
1: Můžou být velké.
0: Přesně tak, přesně tak. Jižní státy vlastně dneska mají ve sněmovně zhruba čtvrtinu křesel, no a pokud by se to udělalo podle té současné populace, tak už budou mít jenom pětinu křesel. A důležité je to proto, že vlastně na jihu Indie nebo v těch jihoindických státech prakticky nikdo nevolí současnou vládní stranu BJP, indickou lidovou stranu. Takže pro BJP je to hodně výhodné tu delimitaci udělat co nejdřív, dokud je uvesla a může s tím něco dělat.
2: Jenže ty jižní státy jsou sice populačně slabší v poměru k těm severním a dál slábnou, ale naopak ekonomicky jsou silnější a tím pádem platí víc také do federálního rozpočtu a přesto by tedy měli teď přijít o část své politické váhy na té federální úrovni.
0: No a to se samozřejmě jižním státům nelíbí. A tady bychom se mohli posunout vlastně už do letošního roku. Protože na základě zákona o rezervacích pro ženy v zákonodárných sborech by mělo po tom dalším cenzu být taky zavedena třetinová kvóta pro ženy ve sněmovně lidu. A indická lidová strana se to pokusila nějakým způsobem protlačit už teď, aby se použila data už z cenzu 2011. A spojila vlastně tady tyhle ty dvě věci dohromady. Jednak tu delimitaci a jednak ty rezervovaná křesla pro ženy. Prezentovala tím, že se to vlastně uspíší, že se to vlastně uskuteční už tady v těch volbách 2029. Navrhla to jako ústavní dodatek, 131., pokud se nepletu, který ovšem jim opozice zamítla. Oni vlastně nedokázali to, oni vlastně proto získali většinu, ale jenom prostou a potřebovali většinu ústavní. Takže tenhle ústavní dodatek neprošel, což teda znamená, že pravděpodobně se ty obvody nestihnou překreslit do těch voleb 29 a budou až ve volbách 2034.
1: A tam je to automatické, že tedy když proběhne to sčítání, ukáže se, že ty počty obyvatel už nejsou takové, jaké by měly být, tak ta delimitace je nějaká věc, která je automatická. Není možné tam vyjednávat konkrétní třeba pro nějaký stát nějaké křeslo navíc a tak dál.
0: Teď už to pravděpodobně bude automatické. Otázka je, jestli se prostě ještě ještě na základě nějakých vyjednávání prostě současná vláda nekoupí nějak lojalitu té jihoindické opozice. Samudr ki leheron mein
3: bhi Bharat ki basti har chaah. Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: On ten cenzus může mít také velké sociální dopady na jednotlivé třeba skupiny indických obyvatel. Ona totiž letos to sčítání také obsahuje vlastně po téměř 100 letech otázku na kastovní příslušnost, což bylo dost dlouho takové kontroverzní téma a vláda se zařazení téhleté otázky bránila. Proč, v čem je tak obtížné se ptát na kastovní příslušnost, když vlastně kasty jsou běžnou součástí indické politiky?
1: No, je to téma dost kontroverzní. Kde začít? Tam je nejdůležitější věc, že na kastovní příslušnost jsou navázány nejrůznější státní politiky. Nejrůznější politiky afirmativní akce, nebo chcete-li pozitivní diskriminace, protože už třeba podle ústavy mají takzvané soupisné kasty a soupisné kmeny, to znamená bývalí nedotýkatelní a původní obyvatelé, nárok na rezervovaná místa v zákonodárných sborech, plus ještě na rezervovaná místa ve státních službách,
0: na školách,
1: ve státních podnicích a podobně. Přičemž ta ústava zároveň říká, že stát by se měl snažit zlepšovat tímhle způsobem podmínky i dalších znevýhodněných skupin obyvatelstva. No a tohle téma bylo vždycky strašně kontroverzní. A řekněme, v 70. letech začaly severoindické státy, protože na jihu už to mnohde měli, zavádět nejrůznější opatření, která cílila i na nějaké další níže postavené vrstvy, takzvané other backward classes, jo, ostatní zaostalé třídy, což jsou v podstatě nízké kasty. Ne nedotýkatelné, ale pořád nízké. Vznikly nějaké dvě komise, které měly definovat tu zaostalost na celostátní úrovni. Kalelkarova komise v 50. letech dala nějaké doporučení, ale ty implementovány nebyly. Mandelova komise na konci 70. let ta dala doporučení, která po 10 letech v srpnu 90 teda implementována byla. Ta doporučení zavedla 27% rezervace pro ty other backward classes, ostatní zaostalé třídy. No ale to jenom proto, že podle tehdejších interpretací indické ústavy nesmí počet rezervovaných míst překročit 50%, aby to neodporovalo zásadám rovných příležitostí.
0: Aha.
1: Ve skutečnosti ta komise identifikovala jako těch zaostalých tříd 52% obyvatelstva, takže ty rezervace, když předtím bylo 22,5% pro ty soupisné kasty a kmeny, by najednou byly 75%, což bylo politicky naprosto neprůchodné. A bylo to neprůchodné až do nedávné doby.
0: A teď?
1: A teď. To je ten plot twist, jo? To je ten plot twist. Indická lidová strana ve vládě již od roku 2014 je primárně stranou nějakých privilegovaných vrstev. Takže vlastně vždycky byla proti těm rezervacím. Byla vždycky proti té pozitivní diskriminaci. Zároveň ale nemůže zrušit, protože aby vyhrávala volby, tak potřebuje, aby pro ně ty nízké kasty hlasovaly, protože jenom z těch privilegovaných vysokých kast to neutáhne.
0: No tak pokud jich je přes 52% nebo bylo v té době toho zkoumání, tak je to dost velká voličská základna.
1: Přesně tak. No a tak ona si BJP v roce 2019 vymyslela nějakou novou formu rezervací pro takzvané economically weaker sections, ekonomicky zaostalé vrstvy, řekněme, která činí 10% a spadají tam lidi, kteří jsou na tom ekonomicky hůř, ale zároveň nepatří do žádné z těch kategorií, které už mají nárok na rezervace. Takže to vlastně cílí na chudší voliče z nějakých vyšších kast. No a tím jsme se dostali před těch 50% najednou. Tím už máme skoro 60%. Takže se začaly ozývat nejrůznější regionální politické strany, které hájí velmi často zájmy právě těch nižších kast, ať se teda provede konečně to sčítání kastovní, aby jsme zjistili, kolik těch kast teda ve skutečnosti máme, a když jsme překročili těch 50%, tak pojďme udělat ty rezervace proporcionálně. S tím, že ty kasty se nesčítaly, protože vlastně v takovém tom néhrugovském sekulárním pojetí ta kasta byla nějaká prostě předmoderní identita, které by se Indie měla co nejdřív zbavit, tak se na to potom už nekladl žádný důraz. Ale došlo teda k tomu, že se začaly ozývat ty regionální strany a došlo k tomu, že ve dvou státech, konkrétně v Biháru na severu a v Telangáně na jihu, se provedlo to kastovní sčítání, no a co se nezjistilo? ty nízké kasty skutečně mají vyšší podíl v populaci, než se obecně soudilo. Zase je to poměrně logické, souvisí to s tím populačním přírůstkem. Populační přírůstek je zpravidla vyšší u chudších vrstev obyvatel, u méně vzdělaných vrstev obyvatel, takže dává smysl, že se ten podíl navýšil.
0: Takže se dá čekat, že když tenhle ten letošní nebo příští rok probíhající cenzus ukáže, že tady těch zaostalých skupin je prostě větší část populace, než se dosud domnívali, a ta doba, kdy se to nezjišťovalo, už je poměrně dlouhá, takže to tak nejspíš bude. Takže se dá čekat, že tyhle ty skupiny budou požadovat prostě větší podíl těch rezervovaných míst.
1: Přesně
0: takže
1: tak.
0: Můžeme dospět do nějakého stavu, třeba 3/4 míst v parlamentu budou se budou rozdělovat nebo budou určené pro příslušníky nějakých jako konkrétních skupin znevýhodněných.
1: Teoreticky přesně tohle může nastat. Teď je zajímavé, kdo se toho tématu chytne. Ono vlastně po té, co proběhly tady ty cenzy v těch vybraných indických státech, tak se toho chytl Indický národní kongres jako hlavní opoziční strana. Udělal z toho jedno z hlavních témat voleb v roce 2024 do sněmovny lidu. Je to vlastně jedna z důležitých příčin, proč uspěl v těch severoindických státech, a tam právě BJP tehdy ztratila ty hlasy, ta křesla, které potřebovala pro sněmovní většinu. Ale vlastně BJP rychle odhalila, že tohleto je velmi silné téma, a byla to právě vláda BJP, která ohlásila, že tam ten kastovní cenzus provede, jo? Že ta kastovní data do toho sčítání vrátí. Takže bude zajímavé, jak se s tím bude vypořádávat vláda a jak se toho chytí opozice.
0: A ještě se chci zeptat, protože těch kast, pokud vím, jsou prostě tisíce, možná třeba přes 20 tisíc jsem narazil na nějaké údaje, nikdo to vlastně pořádně neví. Neexistuje žádný jako definitivní seznam, tady jsou prostě sepsané všechny kasty, protože těch skupin a subskupin kastovních je prostě ohromné množství a liší se to regionálně, někdy třeba často i vesnice od vesnice. Tak jak to vlastně bude fungovat? Tam lidé dostanou na výběr, k jaké kastě se přihlásit, nebo tam prostě napíšou, co zrovna jakou kastovní příslušnost jako cítí být, nebo aspoň třeba na těch seznamech těch soupisných kastců napsané jako konkrétní ty jména, já nevím, lisovači oleje prostě a takovéhle jako konkrétní.
1: Lisovači oleje zrovna nejsou nedotykatelní, ty jsou OBCs, ale jo, no, máš vlastně tady seznam těch kast, proto jsou ty scheduled casts, jo, proto jsou ty soupisné kasty, protože existuje ten jejich soupis, ze kterého si potom vybírají, a je to potom určeno, že kasty z tohohle soupisu teda mají nárok na speciální zacházení od státu.
0: No a brání někomu říct, já jsem příslušník téhle kasty a s tím pádem spadám mezi tady ty znevýhodněné skupiny, i když ve skutečnosti jako by tak jeho kastovní příslušnost je jiná, třeba o něco vyšší?
1: No, podle mě nebrání, ale myslím si, že nějakou zpětnou kontrolu se na to přijde. Tady osobně sám nevím, jak bude probíhat ta zpětná kontrola KOR, když se to bude dělat po 100 letech.
0: Protože já jsem slyšel, že to sčítání, nebo četl jsem, že to sčítání v tom Biháru a Telangáně, které si zmiňoval, právě provázely různé potíže, že tam prostě se objevovaly kasty, o kterých třeba nikdo nevěděl, a teďka lidé tam psali nejrůznější věci, nejrůznější varianty, a že v tom nakonec byl dost nepořádek. Tak na celoindické úrovni to bude pravděpodobně ještě náročnější to pak nějak protřídit.
1: No určitě bude trvat, pravděpodobně tohle bude část cenzu, která bude trvat na zpracování asi nejdéle. Je to složité.
0: Tak děkuju, že jsme tohle opravdu složité téma spolu mohli probrat a vysvětlit, jaké dopady na indickou politiku i na společnost budou mít výsledky sčítání lidu. Mým hostem v dnešní výpravě za obzory každodenních zpráv byl indolog a politolog z Metropolitní univerzity Jiří Krejčík.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že jsme to ještě nezesložitili.
0: Já doufám, že ne. Za pozornost vám děkuje Ondřej Himer. 2037
2: ki nayi pehchan har dil bole main. Posloucháte Český rozhlas Plus. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Na počátku byl stan.
4: Ten stan si museli první rozhlasoví pracovníci vypůjčit od skautů.
3: A v tom stanu piano.
4: Stejně tak si museli vypůjčit piano.
5: První rozhlasové studio v českých zemích tak bylo, jak připomíná historik a archivář Českého rozhlasu Tomáš Pánek, značně improvizované a technicky velmi chudé.
4: Měli pouze improvizovaný mikrofon, tvořený dolním dílem telefonního sluchátka, tedy takzvaným uhlíkovým mikrofonem.
3: Jednou z několika zaměstnanců tehdejší soukromé společnosti Radiožurnál byla Emilie Tučková.
6: To se na mě obrátil tehdejší ředitel rozhlasu inženýr Svoboda s otázkou: vy taková odvážná, chcete nám dělat tu hlasatelku? a já jsem se tak vlastně stala tou první československou hlasatelkou. Byla jsem první ženou u rozhlasového mikrofonu na světě.
5: Celých 5 let až do roku 1928 vysílá rozhlas výhradně živě a nemá z tohoto období žádný záznam. K rekonstrukci počátku vysílání dochází o víc než 30 let později, jak popisuje archivář a zvukový mistr Českého rozhlasu Miloslav Turek.
7: V roce 1958 byla obrovská akce, byla to výstava k 35. výročí vzniku rozhlasu R35 a při této příležitosti ti technici, kteří ještě pamatovali to vysílání z Kbelského vysílače, se pokusili pomocí tónového generátoru a běžné nahrávky na magnetofonovém pásku imitovat to, co mohlo nějakým způsobem znít z toho stanu.
3: Co způsobilo nepříjemné pískání v éteru Radiožurnálu, jak se technické zázemí od začátku rozhlasu vyvinulo a jak to bylo se psem, který prý do rozhlasového vysílání ze stanu ve Kbelích vstoupil?
5: Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to. Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
8: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. A správná náprava Ondřej Vátal.
9: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší kárné senáty letos víc než loni. Moskva chce podle ukrajinského prezidenta Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Novým trenérem fotbalistů plzeňské Viktorie je Radoslav Kováč. Na silnici 35 před Litomyšlí popojiští dlouhé kolony v obou směrech. A zítra má být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
9: Za první letošní půlrok řeší vrchní soudy v Česku víc kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat. Pak případy řeší nejvyšší soud anebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
10: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
9: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
11: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
9: Do letošní hradozámecké noci se zapojilo 140 památek z celého Česka. Pro návštěvníky byly připravené večerní komentované prohlídky, koncerty nebo třeba divadelní představení. Například zámek Horšovský Týn na Domažlicku nabídl program inspirovaný Japonskem.
12: Do kimona se právě oblékla Klára. Jak se v tom cítíte?
13: Je to docela pohodlný, je v tom teplo.
12: A co říkáte na japonskou kulturu?
13: Toho moc nevím, takže jsem ráda, že se tady dozvím něco nového taky.
14: Večer je věnován všemožné japonské kultuře, od divadla přes skládání origami, nošení kimona, čajový obřad.
12: Říká kastelán zámku Jan Rozendorovský.
14: Jsou tady také úžasní kluci v nádherných japonských zbrojích. Jejich umění ocenil i japonský císař, takže určitě je na co se koukat.
12: Součástí programu byla i výstava bonsai z Horšovského Týna. Julie Suchá, Radiožurnál. Sport.
15: Novým trenérem plzeňských fotbalistů se stal Radoslav Kováč. Nahradil tak Martina Hiského, kterého vedení klubu odvolalo. Bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce roku s opcí. Záporočeský klub o tom informoval v tiskové zprávě. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy v Brně třetí utkání ve třech dnech. V 19 hodin nastoupí proti papírovým favoritkám skupiny ze Srbska. Utkání je několik dní předem vyprodané a na duel před plnými tribunami se těší i smečařka Bára Rejmanová.
16: Právě se na to hrozně těším, jaký to bude, protože už teď tady to bylo fakt super a ještě když to bude úplně narvaný, tak to bude super zážitek. Pevně věřím, že náš trenér připraví nějakou super taktiku a že zaskočíme. Asi hlavní klíč bude obránit univerzálku Poškovič nebo nějakým způsobem jí zastavit nebo aspoň přibrzdit.
15: Duel Česko-Srbsko uslyšíte v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Radiožurnál nabídne pravidelné vstupy.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 silný provoz za Brnem, na D3 za Meznem. Na D1 z Brna do Prahy už se začíná projevovat vyšší počet navrátilců z víkendu. Se silnějším provozem tak počítejte v delším úseku mezi Ostrovačicemi a Velkou Bíteší. Přibližně kilometry 179 až 161. Uvedený úsek vyjde zhruba na půl hodiny. Na D1 dál už kousek před Prahou zpomalíte i před omezením na Šmejkalce. Zatím nic zásadního, ztratíte jen pár minut. A ještě na chvíli k Brnu. D2 směrem z Bratislavy se zaplnila z úrovně Modřic ze 4. kilometru. Vídeňská 52 naopak na výjezdu z města směrem na Mikulov kvůli omezení u Modřic. Trasa z jihu do metropole po D3 z Tábora. Provoz housne na konci dálnice u Mezna na 63. kilometru a pomaleji zhruba 10 minut se jede k Miličínu. Brzdí se i dál tradičně mezi Vuticemi a Olbramovicemi i na příjezdu do Benešova. A 35 před Litomyšlí a velmi dlouhé kolony z obou směrů, jak od Vysokého Mýta, tak od Moravské Třebové, popojíždí kvůli omezení na průtahu městem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. A teploty zítra 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
17: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Jsou prvenství, o která není moc co stát. Když Sovětský svaz prohrál pomyslný závod se Spojenými státy o vyslání člověka na měsíc, soustředil svůj vesmírný program na dlouhodobý pobyt člověka ve vesmíru a na vyslání vesmírné stanice. První orbitální stanici na světě, Salyut 1, vypustil 19. dubna 1971. Jenže první a jediná posádka, která stanici obývala, zahynula v červnu 1971 při návratu do atmosféry. Stali se prvními lidmi na světě, kteří zemřeli přímo ve vesmíru. Jejich příběh teď ve speciální řadě portrétů s názvem Smrt ve vesmíru přiblíží předseda astronautické sekce České astronomické společnosti Milan Halousek. Milan, hezký den přeji.
20: Dobrý den.
19: U poslechu vás vítá i David Hertl.
17: Smrt ve vesmíru.
19: No a my se můžeme přenést hned do toho června, do 30. června roku 1971. Posluchači Československého rozhlasu asi těžko mohli ve vysílání přeslechnout tu následující informaci.
21: Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, prezidium Nejvyššího sovětu a Rada ministrů oznámili s hlubokým zármutkem, že dnes po dokončení programu letu první pilotované orbitální stanice Salyut zahynuli při návratu na Zemi odvážní kosmonauti komunisté, velitel lodi podplukovník Georgij Dobrovolský, palubní inženýr Vladislav Volkov a zkušební inženýr Viktor Pacájev. Manévr s rozpojením orbitální stanice a kosmické lodi Sojus 11 proběhl včera normálně. Loď Sojus 11 byla orientována pro sestup na Zem, byl zapjat brzdící motor, později byl uveden do činnosti padákový brzdící systém a přímo nad zemí motory pro měkké přistání. Po skončení práce brzdícího motoru bylo přerušeno spojení s posádkou. Let přistávacího modulu skončil měkkým přistáním v určené oblasti. Členové posádky byli však nalezeni na pracovních místech bez příznaků života.
19: Milane, když jsme tady hovořili o tragédii Sojuzu 1, tak Jan Petránek poměrně objektivně v rámci asi možností hovořil o tom, co se dělo. Jak je to s touhle zprávou? Odpovídá také realitě?
1: Odpovídá realitě v tom, že ta posádka byla opravdu nalezena mrtva. Samozřejmě v tu chvíli se ještě nevědělo, co se posádce stalo, proč zemřeli během toho letu.
19: My můžeme říci, že ten jejich let, to už asi můžeme teď, byl svého druhu rekordním letem.
1: Samozřejmě, byl to první, dneska bychom použili slovo dlouhodobý let, protože do té doby posádky létaly jenom ve svých kabinách, ať Rusové, ať Američané, ale vždycky prostě byly sekavé. To bylo poprvé, kdy se vlastně posádka připojila a přesunula na nějaké další kosmický objekt, teda v tom případě stanici Salyut 1.
19: Pro ty, kteří objevili ty tři mrtvé kosmonauty, to asi musel být dost nepříjemný zážitek. Oni se prý pokoušeli o resuscitaci.
1: Tak samozřejmě ten zážitek to byl tragický. Především proto, že vlastně nic nenapovídalo tomu, že je nějaký problém. Posádka komunikovala až do toho okamžiku, kdy komunikovat měla. To znamená, jak začala brždění, atmosférické brždění kolem té kabiny se vytvořit takový plazmový oblak, vlastně jak se tře o tu atmosféru. A ten zamezí tomu, aby posádka mohla komunikovat. Ono i navíc jim uhoří antény, takže on to ani technicky nejde. Potom se posádka přihlásí až tak nějak zhruba 5 minut před přistáním, už v atmosféře, už v podstatě v okamžiku, kdy se otvírají paráky a začíná komunikovat vlastně ten pozemní segment a pozemní anténa. To se nestalo. To byl to první jako náznak problémů. Potom v okamžiku kabina automaticky dosedla, záchranné jednotky byly na místě v podstatě okamžitě. Proběhne takový ten rituál, že zaklepají na okénko kabiny a zevnitř jim vždycky někdo zamává, že jsou v pořádku. To se také nestalo. Otevřela se kabina, všichni tři členové posádky byli mrtví. Oni je vytáhli, že je pokoušeli resuscitovat. Říká se, že Dobrovolský byl ještě teplý. To tělo, že ještě bylo teplé. Pravděpodobně to nebyla úplně pravda. Půl hodiny se pokoušeli resuscitovat tu posádku bez úspěchu.
19: Jaký je příběh téhle kosmické vesmírné mise od samého začátku?
1: Ta mise byla pravzvláštní především. Pro Rusy to byla první orbitální stanice. První posádka, ta předcházející před tajletou Soyuz 10 se nepovedlo připojení. Přesněji, připojení se povedlo, nepodařilo se otevřít ten prostupový poklop, takže posádka se po dvou dnech musela vrátit zpátky na Zem. Začala se okamžitě připravovat další mise Soyuz 11, ale v jiném složení. Ta hlavní posádka, která tam byla, které velel už v té době legendární Alexej Leonov, člověk, který v roce 1965, takže několik roku předtím vystoupil jako první pozemšťan do volného vesmíru. Člověk, který se chystal jako první k letu na měsíc. Ten měl velet té posádce, která měla na tu stanici letět. Ovšem krátce před startem při jedné z posledních zdravotních prohlídek se u jeho kolegy Kubasova objevil na rentgenu stín na plíci. Samozřejmě to mohlo značit i fatální problém, rakovinu, cokoliv. Takže ta posádka byla nakonec toho letu vyřazena a byla nahrazena záložní posádkou Dobrovolský Volkov Pacájev.
19: Promiňte, jeden člověk má problém, mění se celá posádka?
1: Přesně tak. Tam jde o to, že ta posádka je sehraná, ta posádka je připravená. To je v kosmonautice běžné, že prostě v té posádce se musí každý spoléhat na toho druhého, absolutně spoléhat. To znamená, že vyměnit na poslední chvíli jednoho člena posádky je veliký problém. Může se to stát, může se ta posádka roztrhnout a vyměnit, ale je tam ta podmínka, která nebyla splněna, že to musí být před odletem na Bajkonur, to znamená před tou poslední finální přípravou. Jakmile k nějakému problému zdravotnímu, jakémukoliv jinému dojde až na Bajkonuru, to znamená v té absolutně poslední finální fázi přípravy, je měněna celá posádka. Leonovi se samozřejmě nelíbilo, on už měl za sebou dva zrušené starty v té chvíli, takže nebyl nijak spokojený, ale pohledem pozdějším mu to zachránilo život.
19: My už jsme ta jména těch, kteří letěli, slyšeli v té zprávě Československého rozhlasu z roku 71. Jenom prosím připomeňte, jaké byly jejich zkušenosti.
1: Nepatrné. Velitel Dobrovolský letěl na svoji první misi, jeho kolega Pacájev letěl také na první misi. Jediný zkušený veterán mezi nimi byl Vladimír Volkov, který už letěl na svoji druhou misi, letěl v pozici palubního inženýra.
19: Nevytvářelo to nějaké třenice?
1: Vytvářelo. To byl právě ten problém. Jsou to začátky kosmonautiky. Dneska máme lidi, kteří byli ve vesmíru 5x, 6x, ale v té době letět do vesmíru podruhé, tak to už byla znamení výjimečnosti toho kosmonauta. Vladimír Volkov se cítil nadřazený nad svého velitele Dobrovolského, protože prostě už tam byl po druhé ve vesmíru, ne úplně ochotně přijímal jeho řízení, jeho rozkazy. Prostě ta posádka měla trošinku problémy s tou disciplínou mezi sebou i vůči řídícímu centru. Byly tam problémy v obecně špatného nastavení pracovního cyklu. Ta posádka byla přetížena. Rusové nevěděli, byla to první dlouhodobá mise. Pobývali vlastně ve stísněném prostoru. Ten Salyut, představme si, válec dlouhý necelých 8 metrů, o průměru 4 metry. V tom se odehrávalo úplně všechno. V tom byla ta posádka celou dobu. Velký problémy s objemem práce. Oni nestihali tu práci, kterou měli dělat. Samozřejmě těch problémů tam bylo hodně.
19: Start v neděli 6. června 1971 brzy ráno. A taková zajímavá věc, že posádka neletí ve skafandrech, jak jsme zvyklí, ale v teplákových soupravách. Jak to bylo možné?
1: No, jedna věc. Nové skafandry Sokol ještě nebyly dodělány, nebyly kompletně připraveny. A hlavně tříčlenná posádka. To je ten problém sovětských, první verze Sovětských sojuzů. Oni jsou prostě vevnitř malé. Ta trojice se tam těžko vejde. A protože se při tomto letu nepředpokládali žádné problémy, nebyl plánován žádný výstup do kosmu, nebylo plánováno nic takového mimořádného, tak nebyl důvod se bát, že by ta cesta neproběhla v těch teplákovkách bez problému.
19: Problémy sice nebyly plánovány, ale začaly téměř okamžitě, to byly ty nešťastné ventilátory.
1: Zase opět se vracím k tomu, byla to nová stanice, poprvé něco podobného vlastně ve vesmíru létalo. Ano, problém byl v tom, že v té stanici, která byla vyslána, vlastně v té době už několik týdnů létala, selhávaly ventilátory, které vlastně udržovaly tu vnitřní atmosféru, aby byla v dobře dýchatelném stavu. Těch ventilátorů tam bylo 8, postupně jich 6 selhalo, takže tu atmosféru vlastně vyměňovali pouze dva ventilátory, které to asi úplně nestíhaly. Takže ten zápach a taková ta zatuchlina na té stanici byla znát velice intenzivně. Posádka si s tím poměrně rychle poradila, nejdřív to provětrali, pročistili vlastně přes filtrační systém Sojuzu. Následně se jim podařilo vyměnit dva z ventilátorů, později se pak vyměnili všechny ostatní a v tomhletom směru už to bylo bez problému. Pak přišly další problémy.
19: Ještě než se k tím dostaneme, vy jste mluvil o těch velmi stísněných poměrech v téhle lodi. Jak se tam třeba spí?
1: Jak se tam spí, jak se tam chodí na záchod? Těch otázek je samozřejmě hodně. Spí se tam? Obecně ve vesmíru se spí velice lehce, velice příjemně. Nic vás netlačí, nemusíte se obrazet na posteli. Kosmonauté mají k dispozici spací pytle. Kosmonaut, když spí, tak se v podstatě vznáší, levituje. Aby se nevznášel a nelevitoval úplně volným prostorem a něco tam přitom nerozbil nebo se nezranil, tak má spací pytel, v tom je v podstatě uzavřen. A s tím spacím pytlem musí být někde upevněn. Buď se používá suchý zip, v té době ho Sověti nepoužívali. Oni měli v podstatě takovou jakoby houpací síť, nebyla určena na houpání, byla spíš určena k tomu, aby se někde přichytila a ten kosmonaut se uvnitř té sítě v podstatě zaaretoval, zachytil, aby se právě nepohyboval po té stanici. Toho prostoru je tam opravdu málo, připomínám znovu 8 metrů na délku, 4 metry v průměru, ani ne 4 metry v průměru, to měl celý ten Salyut, ale máte tam nějaké přístroje vybavení, takže opravdu toho prostoru tam je malinko.
19: Vy už jste několikrát naťukl tu problematiku těch sporů mezi posádkou, ale tam prý byly i spory mezi posádkou a řídícím centrem.
1: To byly spory, které právě přicházely ze strany pracovního plánu. Posádka měla rozepsaný plán 8 hodin práce, 2 hodiny cvičení. Ta se stále povinnost každý den cvičit, aby se udržovala ta fyzická kondice té posádky. 2 hodiny měli na přípravu jídla, měli 2 hodiny na osobní hygienu, nějaké 2 hodiny osobního volna, potom spánek. V podstatě dá se říct, že obecně na papíře ten denní režim nevypadal tak úplně špatně. Pracovalo se teda 6 dní v týdnu, jeden den byl volnej, ale samozřejmě ta osobní volno a ta volná neděle stejně většinou sloužila a popravdě do dneška ve vesmíru slouží k tomu, aby kosmonauté dodělali to, co nestihli. Takže tady ta posádka, kromě toho, že některé ty experimenty byly špatně připravené, technicky špatně připravené, tak i se prostě časově nedali stihnout. Byly tam některé medicínské experimenty, které prostě ta posádka nezvládala úplně přesně, odběry krve, nezvládala je tak, jak by to úplně mělo být. Prostě nebyly tam fatální, nebyly tam velké problémy v tom rozpisu té práce, a byly tam drobné problémy, a těch drobných problémů bylo hodně, ty drobné problémy se navalovaly, tlačil se ten čas té práce, únik utíkal, řídící středisko bylo nervózní, že prostě se nedělá to, co se má dělat. Vytýkali to posádce, posádka z toho byla taky nervózní. Nebyly tam dobrý stavy.
19: A mělo být hůř.
17: Posloucháte cyklus Smrt ve vesmíru. Portréty těch, kteří se nevrátili z vesmírných misí. Poslechnout si ho můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
19: A v dnešním speciálu Portrétu si s Milanem Halouskem povídáme o tragédii Sojuzu 11. Dobrý poslech přeje také David Hertl. 11. den letu 16. června a Volkov hlásí, že na palubě hoří. Byla to ta první velká tragédie?
1: To byl ten velký problém. První velký problém. Zase nakonec se ukázalo, že tak velký nebyl. Ono to nebyl požár v tom pravém slova smyslu, že by tam opravdu šlehaly plameny. Došlo k zahoření jednoho přístroje pod palubní deskou. Odešla tam nějaká součástka, známe to, zakouří se z toho, zasmrdí to. Na té stanici malé, která je trvale klimatizována, trvale je tam vlastně protáčen ta atmosféra, se ten kouř a ten smrad z toho velice rychle rozšířil. Šířil po celém tom prostoru. Samozřejmě pro tu posádku je to šok. Oheň je vždycky samozřejmě velice špatná záležitost. Posádka v prvním okamžiku reaguje tak, jak reagovat má, nasazuje dýchací masky a stahuje se do Sojuzu s tím, že pak by stačilo Sojuz uzavřít a odletět, kdyby to bylo opravdu nezvládnutelné. Velice rychle se ukázalo, kde je problém, že stačilo teda vypnout ten přístroj. Ta atmosféra té stanici se za chvíli zase odvětrala, zase to začalo být bez problémů dýchat. Ale na té posádce už to zanechalo další zlomy. Už to bylo takové v té psychice té posádky, takové to poslední, je ten poslední zlom. Nedaří se nám to, hádáme se mezi sebou, hádáme se se zemí. Teď nám tady ještě hoří, nestíháme práci, je to prostě špatný, my jsme špatný, oni jsou špatný.
19: Balíme a jedeme domů.
1: Balíme to, dobře řečeno, balíme to, jedeme domů.
19: Padlo tam někdy v téhle době to rozhodnutí zkrátit tu misi?
1: Samozřejmě ne ze strany posádky. Posádka tohle to nemůže říct. Balíme a jedeme domů. Můžou to říct ty na té zemi, můžou to říct lékaři, můžou a měli by to sledovat psychologové. V té době asi nejsem jistý, jak moc se podrobně sledovala psychika té posádky. Později samozřejmě už jo. Řídící centrum se rozhodlo tu misi v podstatě částečně zkrátit, protože vidělo, že už stejně z té posádky žádnou mimořádnou velkou práci nedostanou. Oni už splnili to, co splnit měli. Měli v podstatě nejdelší v tu chvíli historicky nejdelší let. Měli veliké množství lékařských záznamů. Hlavním úkolem této posádky byly vlastně zdravotní testy, sledování stavu člověka při delším pobytu ve stavu bez tíže. To už všechno bylo, takže proč tu posádku dále trápit? Tak mise se o něco málo zkrátila a posádka byla instruována, aby se připravovala na odlet.
19: K tomu došlo v úterý 29. června 1971 pozdě večer. Jsou zaznamenána taková ta poslední hlášení z lodi. Dobrovolsky nahlásil, že začínáme sestupovou proceduru. Volkov říkal, připravte koňak, uvidíme se doma. No a co se dělo potom, protože posádka pak už se neohlásila, tak o tom je ukázka z článku Ondřeje Šamárka Kritické momenty kosmonautiky.
0: Kosmonauti v kombinézách byli připoutáni ke svým křeslům. Neuvěřitelně těžká mise byla za nimi. Loď překročila pobřeží Evropy nad Portugalskem. Kosmonauti očekávali třesk pyrotechnických výbušek, které ohlásí rozdělení lodi. Ten se nad Francií také ozval. Současně s ním se však ozvalo podivné svištění spojené s alarmem ve sluchátkách. Kosmonauti i hned pocítili změnu tlaku a pohled na ukazatele vnitřního tlaku kabiny na palubní desce byl výmluvný. Dekomprese. Je třeba rychle najít zdroj úniku. Jenže svištění se mísilo se statickým šumem rádia a také bylo zachycováno mikrofony na kuklách a zesilováno do sluchátek. Kosmonauti tedy vypnuli rádio. Proto s nimi Země nemohla navázat kontakt. Podle kardiogramu jejich tep raketově vzrostl. uvědomovali si smrtelné nebezpečí.
19: Milane, ty údaje, zdravotní údaje, ty se dochovaly?
1: Dochovaly. Lékaři mají opravdu v podstatě informace o umírání všech třech kosmonautů v přímém přenosu. Samozřejmě to věc, která se nezveřejnila potom, ale je k dispozici a myslím si, že pro lékaře je to velice zajímavá informace.
19: Pojďme si říci, jak to dopadlo, kosmonauté začínají pátrat po příčinách problému.
0: Je to opět neposlušný poklop? Dobrovolský se odpoutal z křesla a laboroval s jeho uzavíracím mechanismem. Ale v nastalém rádiovém tichu muži poznali, že svistot pochází z odvětrávacích ventilů u poklopu. Nejblíže k jejich kohoutům měl Dobrovolský a také Pacájev. Vypluli ze sedadel a otáčeli ovládacím kohoutem ventilu. Za normálních podmínek to trvalo 35 sekund, jenže osud byl tentokrát rychlejší. Kabinou se šířil chlad a mlha, způsobená kondenzací vodních par a kosmonautům se začalo kalit vědomí. Dobrovolský se instinktivně snažil připoutat a zamotal se přitom do popruhu, zatímco Pacájev zůstal neupoután. Jejich čas, stejně jako čas Volkova, který marné zápolení svých druhů sledoval bezmocně ze svého křesla, vyprchal.
19: Milane, co přesně se tedy v tuhle chvíli stalo?
1: Já ještě bych připomněl, že to tam zaznělo v té ukázce, zase poklop. Tam to bylo okamžik, kdy oni se připravovali k odletu, uzavřeli vlastně poklop u Sojuzu a objevila se informace o tom, že poklop je nedostatečně uzavřen. Nakonec se přišlo na to teda, že to je pouze vadné čidlo, takže to bylo bez problému, ale byla to ta vzpomínka, připomenutí toho, opravdu to bylo jenom čidlo. Co se tam stalo? Stalo se tam to, že kabina má dva vyrovnávací ventily tlaku. Ty se otevírají až někde ve výšce 5 kilometrů nad zemí, aby vlastně vyrovnali ten nízký tlak v kabině s vnějším tlakem, aby se ta kabina vůbec potom přistání dala otevřít. Je to automatika, je to věc, která běží automaticky. Někde v té výšce 5 kilometrů ten ventil, který má dvě části, zevnitř je mechanicky uzavíratelný, zvenku je takový v podstatě špunt, který se odstřelí a tím se otevře to vyrovnání. To byl ten problém, že ten špunt se v podstatě odstřelil už v kosmickém prostoru. Navíc byly vyměněny, prohozeny ty dva ventily. Jeden z těch ventilů je ten funkční, který se právě otevírá. Druhý z těch ventilů, který je v podstatě na druhé straně kabiny, je rezervní. Je to kvůli tomu, kdyby třeba ta kabina přistála na vodu a ten funkční ventil zůstal jakoby pod hladinou, tak oni otevřou ten druhý. Tady z nějakého nepochopitelného lidského šlendriánu byla vlastně ta kombinace těch ventilů pootočena, vyměněna. To znamená, že posádka správně šla nejdřív po tom ventilu, který měl být ten provozní. Ukázalo se, že nebyl a k tomu druhému ventilu se nedostali, už to prostě čas nezvlád. Ta ukázka čtená trvala déle, než vlastně trval ten čas toho vědomého bytí té posádky na té lodi, protože to je opravdu několik vteřin jenom, než jim ta atmosféra klesne na takovou úroveň, že prostě ztratí vědomí.
19: Po havárii se říkalo všechno možné o tom, jak snadné bylo vyřešit to, včetně toho, že stačilo přiložit prst na to místo. Na to prostě kosmonauti neměli čas asi v tu chvíli.
1: Asi by to opravdu stačilo, ten ventil měl, nebo ten otvor měl 2 cm v průměru, takže to opravdu by se teoreticky dalo ucpat prstem. Asi by vám to hodně poškodilo, ale dalo. Ale oni to nevěděli. Oni nevěděli, že to je ten ventil. Oni šli správně k tomu ventilu, který to měl být. Že to je ten druhý, to už prostě na to už čas neměli. I kdyby začali pracovat okamžitě, tak v podstatě by to asi nestihli. Ty vteřiny tam utíkají strašně rychle. Oni měli 10, 12 vteřin, maximálně 15 vteřin plné práce při tom toho vědomí při té práci. Potom už začali upadat v podstatě do bezvědomí. Dochází kyslík v organismu, dochází kyslík v mozku, dochází kyslík ve svalech a je konec.
19: Dodejme tady jenom to, co jsme neřekli. Zatím Dobrovolský, bylo mu 43 let, byl ženatý a dvě děti. Volkov, 35 let, ženatý, měl syna a Viktor Pacájev byl ženatý, 38 let a také dvě děti. Poučili se Rusové, poučili se Sověti nějak tady z toho případu?
1: Po každé takovéhle havárii přijde vyšetřování, přijdou změny. Samozřejmě vyšetřování ukáže spoustu problémů, spoustu lidského šlendriánu, spoustu lidského selhání. Tady v tom případě ukázalo, že v podstatě ta druhá část toho ventilu, která se měla odstřelovat a která měla být v podstatě ta korková zátka, zjednodušeně řečeno, měla být do toho otvoru natlačena silou 50 kg. Byla v některých případech silou pouze 20, v některých případech tam byla v podstatě jenom jakoby nastrčena rukou, nebyla vůbec upevněna. Rusové zkontrolovali všechny sojuzy, které do té doby měly dispozici. To znamená zhruba 7 lodí, které už měly za svou cestu. U všech tenhle ten ventil byl špatně upevněn. To znamená, že tady ta tragédie mohla potkat kteroukoliv jinou posádku, která letěla předtím. Poučili se, bylo to samozřejmě chvíli, se to dělalo správně. Později samozřejmě zase začaly problémy. Hlavně se začalo létat ve skafandrech. To byl ten problém. Tahle ta posádka by přežila, kdyby byla ve skafandrech. Zaklapnou skafandry, dobře, dehermetizuje se jim kabina, ale oni přežijou, protože oni budou mít dýchatelnou atmosféru uvnitř těch skafandrů Sokolo.
19: Dodává na závěr Milan Halousek. Já jenom řeknu, že jména všech tří zemřelých jsou uvedena na soše Padlý astronaut, což je jediná jakási umělecká instalace na Měsíci. Je tam od srpna roku 1971. Ukázky do dnešních portrétů přečetl David Schneider, dramaturgii pořadu má na starosti Stanislav Winter, spolupracovali archivář Petr Markovský, mistři zvuku Jan Kravárik a Jitka Špálová. Hostem ve studiu byl Milan Halousek. Milane, díky a naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
19: A David Hertl se už teď těší na setkání zase za týden.
4: Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
20: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
22: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
23: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
24: Profesore Einsteine, jsem v skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
22: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
25: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
23: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
26: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na Radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
24: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
22: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
23: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
4: Hlavní události víkendu ve zprávách, analýzách i komentářích. To je nedělní odpolední Plus. Doma, v autě nebo při běhání. Poslouchejte pestrý výběr aktualit a informací z domova i zahraničí, z biznesu i vědy a samozřejmě také z dopravy. Reportéři, analytici a komentátoři zhodnotí aktuální události a předpoví, co vás čeká v dalším týdnu. V neděli od 15 do 18.30 na Plusu. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
27: A teď už na Plusu nabídneme reprízu dokumentární série Ivany Chmel-Denčevové a Jana Sedmidubského Rok 1968 mi obrátil život na ruby. Následující příběh byl zachycen v roce 2018 a vypráví novinářka Lída Rakušanová.
2: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
3: Rakušan. Dobrý den, to jsme my. To krásně voní po jabkách.
5: Zazvonili jsme u dveří činžáku na pražském Žižkově a jdeme navštívit ženu, která se stala symbolem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Dodnes pracuje jako novinářka na volné noze a píše komentáře, mimo jiné pro Český rozhlas. Kráčíme po schodech do bytu, který je Lídě Rakušanové už léta základnou pro pražské pobyty, které, jak sama říká, jsou téměř výhradně pracovní.
6: Třetí patro.
7: Teď jsme pojádný.
6: Teď druhý. Aspoň myslím.
5: Na zvonku dole u dveří bylo napsáno jméno Rakušan. Ale fotografa Josefa Rakušana už bohužel zastihnout nemůžeme. Přesto bude hrát v našem příběhu dost důležitou roli.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: No. Já si dám čaj, děkuju.
7: A já si mám taky čaj, jestli jsi dohodná. Dobře. Chcete teda nějaký hřmán, teda ne hřmán, nebo nějaký z bylinek, anebo
8: já si dám bylinky. Já si dám bylinky.
6: Klidně, bylinky jsou zdraví.
8: Hele, to je to sekne lído, ty máš nějakou hezkou košili a hezky vlasy udělaný.
7: Co? Tak já jsem se udala dneska ráno, no. To je ale pro rádio. To je pro rádio dost důležitý, si umej vlasy.
10: Právě. No, byste pořád chtěli fotky a takovýhle ptákoviny, tak já předpokládám, že budete asi vědět, co s ním máte. Hele, tak tadyhle je něco.
6: Jo, jo.
10: S příchutí medu a vanilky.
8: Určitě. Klidně, klidně.
10: Tak jo.
8: Vůbec si nedělej starosti. Já si jenom jedu, položím kamáku.
5: Občas

0: Takže,
1: nahráváte doma u stolu, pak to pošlete přes internet, to jsou možnosti.
0: To je právě to, že tohle člověk už všecko může dělat. Já můžu být kdekoliv na světě. Já mám v Bavorském lese i Českou televizi. Mě tam skutečně nic k práci nechybí a když něco potřebuju, tak sem zajedu.
2: Lido, a v čem to zjednodušilo práci novináře a v čem naopak máš pocit, že to třeba stížilo?
0: No, stížilo, tak ono to zjednodušilo tu práci novináře v tom, že ten přístup je daleko jednodušší, nestrácí člověk čas tím, že chodí někam do studia a tak dál. Člověk si to musí teda i sám sestřihat, což zase dneska ta technologie je taková, že to jde celkem snadno, ale svádí to k práci od psacího stolu. A je přece jenom hrozně důležitý být mezi lidma, být i mezi kolegy v tom rádiu, v té redakci a povídat si s nima o věcech, protože člověku tak jako v téhle diskusi většinou i dojdou určitý souvislosti a je to všechno vlastně takový kreativnější.
2: A tak Liduško, řekni, tady jsme v Praze, řekni, kde seš doma.
0: Já jsem doma. Já myslím, že jsem doma spíš v Bavorském lese, než tady v Praze, protože tady většinou pracuju. Takže jako si opravdu zhluboka oddechnu spíš na tom venkově.
1: Máte tam ještě tu chalupu v lesích, jak jste
0: No samozřejmě, máme právě, o tým mluvím.
2: A byl to záměr na bavorské straně Šumavy a to, na český?
0: To nebyl žádný záměr, protože my jsme tam, my už máme totiž tu chalupu 40 let.
2: Takže v té době to na Šumavě být nemohlo.
0: Takže na české straně Šumavy to v té době nemohlo být, no. Takže tím pádem je to na německé straně. Ale je to jenom asi 20 nebo 25 kilometrů od hranic, od Železní Rudy, takže to nemám daleko.
2: A když jste to pořídili před těma 40 lety, bylo ti líto, že to je tak blízko, kde je hranice, nemůžeš se podívat do Československa?
0: No tak, abych byla úplně upřímná, tak samozřejmě jsem nikdy nepočítala s tím, že by ta hranice někdy zmizela. Někdy v roce, v těch 70. letech to teda na to opravdu nevypadalo. To jsme i my venku podlehli tomu dojmu, že se Sovětským svazem na věčné časy. A takže to vypadalo špatně. No ale na druhé straně jsme v podstatě tam ty pozemky a vůbec chalupy v tom Bavorském lese byly v té době s odstupem nejlevnější. Pokud si člověk teda uvědomil, jak vypadala mapa Bavorska, tak to prostě tam byl konec světa.
1: Tam, no jasně, tam to nikam nevedlo.
0: Tam to nikam nevedlo a tudíž se tam dali koupit dobrý věci poměrně levně a my jsme chtěli kupovat něco, protože jsme tam jezdili z Mnichova, že jo, co by bylo v nějaké dostupné vzdálenosti, nakonec teda to bylo hodně daleko v podstatě, je to, já mám asi stejně daleko do Mnichova jako do Prahy z toho místa. A to se ukázalo jako strašně strategický, že jo, potom v roce 89.
2: No, takže já si musím najít nějaký hrnečky, kdybyste nějakou s těma mikrofonama.
3: Lída Rakušanová se narodila jako Ludmila Malá v Českých Budějovicích a dětství prožila převážně v tomto městě a jeho bezprostředním okolí. Rodinné peripetie byly složité. Její biologický otec, kterému ona říká sploditel, se jí ještě v dětském věku zřekl. A naopak její adoptivní otec, Zdeněk Horský, i měl potom dokonce napsanou v rodném listě. Ale měl jsem na jazyku otázku, jak se jí v Českých Budějovicích líbilo.
0: No, z dnešního hlediska mě se tam líbilo. To bylo hezký historický město, kde jsem měla spoustu kamarádů, vyrostla jsem tam. Tak jak říkám, se mi tam opravdu vlastně hodně líbilo. Jenomže pak jsem přišla do Prahy na filozofickou fakultu a opravdu jsem zůstala zírat na to. Já jsem vlastně byla poprvé v Praze. Předtím jsem tu byla jednou, ale to bylo na Spartakiádě. To mi bylo 13. Zavřeli nás do tělocvičny v nějaký škole. Někde snad, no, v nějaký hnusný ulici někde. Já nevím, jestli to bylo v Karlíně. Asi tam jsou ty ulice přece jenom hezčí, tak to muselo být někde ve Vysočanech nebo tak. A tam nás zavřeli, opravdu tam jsme byli zavřeni a pak nás převezli na ten Strahov a tam jsme v hrozným vedru padali žízní a

0: omdlívali a pak nás zase odvezli do Budějic. No, takže to byla celá moje návštěva Prahy. Ale pak jsem tady byla samozřejmě a vím, že mě to úplně fascinovalo, protože v těch Budějovicích ty domy byly, já nevím, maximálně 2-3patrový, ale tady se mi to zdálo všechno takový majestátní, takový opravdu, jako úplně mě to vzalo dech. A hlavně jsem měla pocit, že něco takového jako ta Praha, že to vlastně nepatří do téhle země naší. Tak to bylo trochu jako cizina. Ale pak jsem si to ochočila, tu cizinu.
1: V roce 1965 Lída Horská odmaturovala na Budějovickém gymnáziu. Příznačné je, že jako maturitní písemnou práci si zvolila rozbor Solženicynova díla Jeden den Ivana Denisoviče. Na fakultě se pak při studiu dějin místo marxáku učili spíš dějiny filozofie a místo dějin dělnického hnutí spíš historie První republiky. Dá se říct, že studentka Lída prožívala nejsvobodnější období komunistické éry u nás. A pak po 3 letech vstoupil na scénu Josef.
0: My jsme spolu byli už o prázdninách na Balkáně, v Jugoslávii, stopem. A když jsme se vrátili, tak hned jsme téměř přijeli s těma tankama. A Pepa se strašně rozčiloval a strašně trpěl opravdu tím, že jsme se nebránili. On byl akorát předtím nějak na vojenském cvičení ještě po vojně, protože už mu bylo 26 nebo 27 tenkrát, ale akorát ještě absolvoval nějaké cvičení někdy prostě v roce 67 nebo tak a byl u protiletecké obrany a říkal, že Prahy, a říkal, že to prostě jim tam tloukli do hlavy horem dolem, že jakmile se objeví nějaký letadlo nad Prahou a nebude mít poznávací nějaký, nedá o sobě vidět, co to je, kdo to je, sestřelit okamžitě, vůbec se nebavit o tom, jo. No a takže z tohohle byl úplně vzatej, že teda tohle se nekonalo a že ty vojáci zůstali v kasárnách a ani nevystrčili nos, protože jim toto velení nedovolilo. A tady byl potom v těch prvních dnech zákaz vycházení po 10. hodině večer. A my jsme se zdrželi někde u kamarádů a jeli jsme poslední tramvají do Vokovic a když jsme vystoupili z té tramvaje, tak už bylo po 10. hodině a my jsme nebyli ještě doma. A po té dnešní evropské třídě na jedno kolo na nákladňáku jela a seděli tam ruský vojáci a měli prostě ty samopaly nebo nějaký prostě kvéry, měli na klíně. No a ten Pepa nevěděl nic lepšího, než začít po nich házet šutry, který tam byly zrovna na chodníku někde srovnaný, něco tam opravovali. A já jsem si před něj málem klekla, ať to nechá. A on byl jak smyslu zbavený. Takže když mi pak říkal, že tady nemůže zůstat v téhle zemi s ním a s těma rusákama, tak jsem pochopila, že nemůže, protože mu asi by šlo o život jinak, no.
2: A
0: no, já jsem měla s tím velký problém, protože jsem měla pocit, že nesmím opustit potápějící se loď. Ještě to bylo umocněné tím, že jsem měla jednu paní profesorku na filozofické fakultě, která se mnou jsem měla hrozně ráda, vážila jsem si jí a hned v těch prvních dnech jsme se nějak potkali a ona se mě ptala, co budu dělat a já jsem říkala, no, že přemýšlím o tom, že bych teda asi tak na rok odjela, protože já jsem si nedovedla představit, že bych emigrovala, že bych odjela někam a požádala o azyl, to jsem si nedovedla představit. Takže když jsme to s Pepou pořád probírali, jak to teda uděláme, tak já jsem říkala, že teda pojedu, ale jenom za toho předpokladu, že nebudeme žádat o azyl, že si udělám na rok přerušení studia a že uvidíme, jak se situace vyvine a když tak se vrátíme. Kdyby se to vyvíjelo k nějakému takovému gulášovému komunismu, jako byl Maďarsko, takže se vrátíme. No a tak to mi Pepa slíbil, ale když jsem to vyprávila téhle učitelce, opravdu se naštvala na mě a říkala, tak to teda, kdyby udělal každej, tak kdo tady zůstane? No, takže jsem zase zakolísala a byla jsem zase taková z toho úplně vedle a potkala jsem na té fakultě druhýho pana profesora, kterýho jsem měla taky ráda a on říkal, prosím tě, jeď, když to máš na ten rok. uvidíš, a když by tam to bylo opravdu brutální a nedostala bys tam žádnou příležitost, tak se vrátíš vždycky, no. Takže pak jsem odjela a vždycky říkám, že jsem emigrovala z lásky. Kdyby nebyl Pepa, tak jsem neodjela.

0: Pepou jsme se seznámili v tramvaji.
1: A to mi řekneš, protože to je hezký, když jsi emigrovala z lásky, kde se tak člověk z tramvaje skočí až do Německa.
0: Seznámení s Pepou proběhlo tak, že já jsem jela někdy v 10 večer tramvají od jedněch známých podnikat na kolej a když jsem do té tramvaje nastoupila, tak jsem si všimla takového lehce, už tenkrát byl lehce prošedivělej ve svých, já nevím, kolik mu bylo tenkrát, 26, 27. A měl mámořnický triko a měl ten plnovous, tak se mi jako líbil. On se taky tak na mě koukal a on furt nic, já taky nic. Tak jsem přejela ještě o jednu stanici, kvůli němu, protože jsem říkala, ještě mu dám šanci.
2: Co to bylo za linku mimochodem?
0: To byla nějaká 22, no jezdilo to přes Prašný most na kolej na Větrníku a on vystoupil taky. On teda mě došel a oslovil mě, tak jsme si začali povídat a najednou on úplně nemotivovaně řekl, ale prosím vás, slečno, já si vás nevemu. A já jsem říkala, co? To vypadám, jakože to mám zapotřebí, že jsem těhotná nebo co? A on mi říkal, ne, víte, já mám hrozný problém. Mě si každá ženská chce vzít. A on říkal, ale nezlobte se, že vám to takhle říkám, víte, já mám v sobě 10 piv. Takže to bylo všechno opravdu úplně úžasný antré. A dnes jsme skončili v nějaký hospodě a pak už jsme začali spolu chodit.
3: Je třeba dodat, že Lída a Josef se nakonec pochopitelně vzali. Stalo se to až ve Frankfurtu nad Mohanem a důvod byl poměrně prozaický. Pokud by to neudělali, nejspíš by museli jazykové kurzy a jiné nezbytnosti absolvovat každý v jiném místě Spolkové republiky. První rok byl ovšem náročný. Oba pracovali v továrně na pouliční osvětlení. Poté se Lída dostala na univerzitu v Mnichově a Josef se začal opět živit jako fotograf na volné noze. V letech 1969 a 1970 ještě Lídu navštívila její maminka. Pak už se nikdy neviděli. Od roku 1978 pak Lída zažila ve svobodné Evropě jako redaktorka ledacos. Atentát na stanici vlezlého kapitána Minaříka v převleku za hlasatele, bouřlivý konec roku 1989. Léta ve svobodné Evropě charakterizuje Lída Rakušanová lapidárně. Byla jsem ve správnou dobu na správném místě a snad jsem to nezvorala. Prohlížíme si haldu fotek z nejrůznějších období lidí na života.
4: No jo, tak tohle známe, tuhle fotku.
1: No právě, to jsou, hele, můžeme to vzít rychle, víš, to jsou takový, tohle. Tak tohle je zajímavý, myslím. Tak, přestřelávám železnou oponu. Vybavíš si ten pocit, Lído, jaký to byl? No já jsem se připadala nepatřičně. Proč zrovna já to mám přestřihávat? Ale oni tenkrát usoudili v té železné rudě, že když tam jim rychle odjel Dienstbier, který neměl čas. A bavorský minister už taky byl pryč nějak, tak rozhodli, že bych to měl udělat já. Ale to tenkrát šlo o to, že já jsem zase dostala z rádia úkol od našeho amerického vedení, že když už tam budu, takže bych měla přivést nějaký kotouč toho drátu osnatýho, že oni by ho rozstříhali a nechali zalejt do plexiskla ty malý kousky a že by to dávali poslancům, tedy kongresu. No, dovezla to?
0: To jsem dovezla, to víš, já jsem. A právě proto jsem to musela stříhat.
1: Jo. Ty jsi byla poslušná.
0: Já jsem, no, právě. A tadyhle je fotka, kde jsem na koleji. To je o rok 68. Pofotil už Pepa. No, a tady jsem...
1: Takže ty jsi měla takový krátký hnědý vlasy.
0: No, tmavě blond, to nebyly hnědý. Nebyly
1: tmavě blond.
0: No. Tak a tady Lenz už je, to jsme ve Frankfurtu, Pepo. No a tadyhle, já jsem byla v dramatickém kroužku amatérský dramatický soubor Julia Zejera, což je ale jedna z takových docela institucí, to má asi už více než 100 letou tradici. A my jsme tam nastudovali v roce 64 a mě bylo teda, nebo 63, dokonce 16, Havlovu zahradní slavnost. tou jsme dostali na Jiráskově Hronově cenu diváků a pozvali nás tedy do, aby jsme hostovali přes víkend v divadle Na zábradlí, protože naše nastudování bylo úplně jiné, než oni tady měli. A já jsem tam hrála klíčovou roli paní Nesu vám psaní, jestli si vzpomínáte. A jinak jsem musela tam trávit.
1: Doufám, že jsi to posledce Václavu Havlovi řekla.
0: No to jsem mu řekla, ale my jsme se tam viděli, protože my jsme pak byli všichni, po té, co jsme to odehráli, tak jsme byli všichni pozvaní na takové sezení s těma hercema jejich, který to hráli, protože fakt asi to byla docela událost, jo. Tak já jsem to brala normálně, jakože běžně, jaký hráli to v Praze v divadle, my to hrajeme, že mě vůbec nedocházelo, jakože jde o něco úplně mimořádného. A tenkrát jsme seděli všichni okolo takového velkého stolu v divadelním klubu a byl tam teda ten Havel, že jo? A já jsem na něj tak koukala a můj dojem z něj byl, jo, tak tohle je ten Havel, takovej introvert, on tam prostě byl úplně, vlastně se tam moc neprojevoval, byl takovej klidnej, tichej, naslouchal.
3: V prosinci 1989 se Lída Rakušanová po více než 20 letech podívala do Československa. Konečně měla možnost mluvit se svými dosud telefonickými spolupracovníky, se svými posluchači, a také s přáteli, které s Josefem zanechali doma.
0: No tak bylo to dojemný, protože tak hlavně mě říkali, že si mě takhle vůbec nepředstavovali. Jako ne, že bych byla úplně všem neznámá, ale hodně lidí mi říkalo, že si mě představovali úplně jinak. Já jsem říkala jak a mi říkali, no jako takovou černovlasou ráznou, rozhodnou. Takže to byla jedna věc. Ale já jsem se sem dostala tím způsobem, že někdy v polovině prosince mě zatelefonoval Vláďa Hanzel, sekretář Havla tenkrát, s tím, že mě Havel zve do Prahy, abys vystoupila v televizi. No tak mě nic jiného nezbylo, že on opravdu byl velký dirigent, tak jsem poprosila Pepu, aby jel se mnou. Pak jsem říkala ještě v redakci, jestli náhodou bych neměla vzít taky tu Lucku sebou, dceru. A tenkrát se na mě s velkým takovým despektem vzhlédnul, takhle od psacího stolu kouknul se na mě Milan Šulc a říkal, a kocoura by ses nevzala sebou vašeho Mikeše. No, tak mě došlo, že opravdu jako nějak tady se snažím o nějaký zázemí až moc, ale Pepa se mnou letěl. No, ten večer vlastně jsem hned byla ještě v té televizi a ten Havel mi teda vysvětlil, že v té televizi bych měla jenom říct, kdo jsem a co dělám. Jo, a řekl Pepovi, ať jde se mnou a dá na to pozor, aby mě nenasvítili ze zdola, že to prostě tam dělají takovýhle, aby člověk vypadal jak příšera. Ať si na to dáme bacha. My jsme tam přišli a tam nám řekli, Ježíš, no, v těch zprávách to asi nepůjde, protože my máme tak strašně tady teď těch zpráv, víte, to asi se nepovede. A já jsem říkala, no tak mi to je jedno, já se sem necpu, ale tak zavolejte to panu Havlovi. A oni říkali, jo, tak to jo, tak my vás tam nějak dáme. No a potom v těch zprávách to ale vypadalo tak, že vystoupil, nejdřív tam přišel Otašik, který se zrovna vrátil ze Švýcarska, taky nadirigovaný Havlem. Pak jsem vystoupila já a nakonec vystoupil Tomáš Baťa. A já tě upozorňuji, že mě to teprve tam všechno došlo, protože mě potom volal jeden známý, tedy Čech, kterýho jsem neviděla, že jo, celou dobu, a říkal mi, Lído, to bylo, já už jsem pak jenom klečel na koberci a spínal jsem ruce a říkal jsem, děkuju ti, pane Bože, tak ona je to pravda.

0: Já jsem si pak ještě říkala, že bylo asi taky důležitý ukázat, jak vypadáme jako normální lidi, že nejsme žádní přízraci, že to není fantomová záležitost, ale že opravdu existujeme a že se chováme celkem lidsky.
1: Lido, zažila si od návratu pak to za ty roky, že se začalo měnit vnímání nejenom vůči, řeknu, disidentům, ale třeba vůči vám ze Svobodní Evropy za těch skoro 30 let?
0: No tak později určitě, ale v té první fázi to ještě celkem probíhalo tak, že já jsem se tady naopak, já jsem naopak měla jeden pocit, který v těch prvních týdnech byl úplně intenzivní a říkala jsem si, že to bude ještě pěkný průšvih, protože ty lidi se chovali, jakože teď všechno skončilo, že konečně jsme svobodní, že jsme konečně nad těma bolševikama zvítězili a že teď už je to teda všechno hotový a už to bude jenom super.
1: A ty jsi věděla, že to tak nebude?
0: No já jsem věděla, že teprve to teďko všechno začne, že není žádný konec, že teď to bude doopravdy teprve opravdu jenom na nás a že budeme muset udělat spoustu věcí a že to si ty lidi opravdu vůbec neuvědomovali, no. Aspoň teda to tak vypadalo. Byli v takové euforii a já jsem si říkala, no to bude pěkná kocovina, až to přijde, až vystřízlivě z té euforie. A to taky se stalo, protože ta kocovina začala poměrně brzo, už v tom roce 90. Spousta lidí začala mít existenční obavy, celkem i právem, to bych měla taky asi, kdybych tady byla, protože člověk nevěděl, jak to bude, co bude, jak to ten kapitalismus teda a teda. No pak se některé štiky už začaly rozhlížet, že jo, už a začínala ta divoká 90.
1: Lido, chybí dneska v relativně svobodném světě médií, říkám relativně v tuzemsku, takový vysílání, jako byla Svobodka?
0: Spousta lidí mi to říká, říkalo mi to spousta lidí celou dobu. Já si myslím, že takovýhle vysílání dneska by to mělo nesmírně těžký, protože ta komunikace se dneska odehrává úplně jinde, úplně jinak. Podle mě ty sociální sítě, to je něco, co opravdu nevím, jak to dopadne, protože to zatím, to opravdu může lidi úplně zblbnout, anebo naopak jim to teda rozšířit obzory, ale to rozšíření obzorů teda tady okolo sebe moc nepozoruju, spíš pravý opak. A to je opravdu teda cesta do v ozovkách otroctví. A já začínám v poslední době pocit, že jak jsme to v tom 68. tady tu demokracii nám tady převálcovali tanky, takže teď se nám může stát, že si tu demokracii zničíme sami a tanky k tomu nebudeme potřebovat. A že to, žádný rádio už tomu nepomůže.
2: Emigrovala jsem z lásky, tak se jmenovala repríza jedné z epizod dokumentární série Ivany Chmel-Denčevové a Jana Sedmidubského Rok 1968 mi obrátil život na ruby. Mistrem zvuku byl Roman Špála, režii měl Jan Sedmidubský a dramaturgii Daniel Moravec. Další díl přineseme příští neděli po 14:30 odpoledne.
3: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
4: Radiožurnály 15 hodin. Zprávy má pro vás Ondřej Látal.
5: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Po nočním zemětřesení na východě Japonska jsou desítky zraněných. Fotbalisty Plzně povede nově kouč Radoslav Kováč. Na D1 z Brna do Prahy za Meziříčím na kilometru 140 řeší nehodu v levém pruhu. A zítra má být jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Teploty 19 až 23 stupně, na jižní Moravě až 26.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr taky řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
6: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
5: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Japonský ostrov Honšú zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí.
7: V některých prefekturách na jihovýchodě ostrova Honšú trvaly otřesy bezmála minutu. Zraněné hlásí hlavně průmyslové město Kawasaki nedaleko japonské metropole. Epicentrum otřesů bylo podle japonské seismologické služby v hloubce 68 kilometrů a kromě rychlovlaků se na pár hodin zastavila doprava i na mezinárodním letišti Narita v Tokiu. Jaderné elektrárny Fukushima a Tokai 2 nehlásí žádné problémy a provoz v nich běží normálně. Japonské úřady varují obyvatele, že během následujících 2 až 3 dnů se stejně silné otřesy mohou opakovat. Z východní Asie David Jakš, Radiožurnál.
5: Prostějovská radnice nechá na budovu památkově chráněného národního domu nainstalovat kamery. Monitorovat budou především prostor zahrádky a taky vstupy a vjezdy do areálu. Důvodem jsou podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO opakované krádeže měděných svodů.
8: 3 kamery budou trvale monitorovat celý prostor. Několikrát nám byl části těch okapů centrálních odcizeny a ta škoda způsobená byla nikoliv nepatrná, tak proto jsme přistoupili tady tomu kroku a po těch mnoha letech, kdy jsme do té budovy investovali, včetně dotací nějakých 120 milionů korun, si zaslouží odpovídající péči a samozřejmě i tu starostlivost.
9: Sport. Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň se stal Radoslav Kováč. 46-letý kouč na lavičce nahradil odvolaného Martina Hiského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezóny a porážce 0-3 s Červenou zvezdou Bělehrad na úvod 4. předkola Evropské ligy.
10: Kováč už dnes povede první trénink Západočechů. Klub to oznámil na svém webu. Naposledy 2 sezóny vedl Liberec, předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent ve Spartě Praha. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Moskva, West Hamem nebo Bazileji a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou 2letou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
9: A fotbalisty Teplic čeká utkání 5. kola šance ligy proti brněnské Zbrojovce. Duel začne v 17 hodin a Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu. Stejně jako souboj Olomouce s Pardubicemi, který začne ve 20 hodin.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na D1 nehoda za Meziříčím a uzavřený sjezd na Olomouc. Na D1 z Brna do Prahy čekejte silnější nedělní provoz od Velké Býteše. Za Meziříčím na 140. kilometru teď navíc i nehoda v levém pruhu. Srážka 2 osobních aut, na místě i záchranáři. Výrazně se brzdí na 145. kilometru, zdržení více než 20-minutové. Dál na trase k Praze zpomalíte i v Posázaví. Za sjezdem na chodce Rady na 28,5. kilometru okolo 10 minut zabere trasa do omezení na Šmejkalce. A zpět na D1 na jih Moravy. Teď se zaměříme na trasu z Brna do Kroměříže. U Vyškova zůstává uzavřený exit 230, tedy sjezd na dálnici D46. Přímo v něm zasahoval u těžké nehody vrtulník letecké záchranné služby. Ten už je sice pryč, na místě ale stále odklízejí následky. Kolona začíná těsně za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 226. Po D1 pokračujte dál směr Kroměříž. Sjeďte na exit 236 Ivanovice a následně pokračujte po souběžné silnici 47. Tou se na D46 napojíte na 2. kilometru za Vyškovem. A v Praze v Dobřížské směrem ze spojky na Břevnov opatrně kousek před Mrázovkou. V levém pruhu srážka 2 osobních aut, kolona od Zlíchovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnosti částečně přibývat a teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. To byly zprávy.
11: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Hezké odpoledne, je neděle 23. srpna a po 15. hodině posloucháte Odpolední plus. A co jsme si připravili za témata? Jak změní letošní sucho chování zemědělců a jak ovlivní ceny a kvalitu potravin? Na to pokračuje v posilování ochrany Arktidy, jaké státy tam rozšiřují své vojenské brigády. Proč žaloby na soudce, státní zástupce nebo exekutory řeší letos vrchní soudy v Praze a Olomouci častěji než loni? A proč v centru Washingtonu jezdí celý víkend závodní auta? I to se dozvíte v následujících minutách. Příjemný poslech. Nech vám dnes přeje Štěpánka Martanová.
11: Odpolední plus.
13: Vláda chce letos navýšit částku na boj se suchem. Na národních dožínkách to dnes řekl ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD. O kolik ale neuvedl. Aktuálně dává ročně stát na opatření proti suchu 20 miliard korun. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO je pro vládu priorita podpora českého zemědělství, potravinová soběstačnost i boj se suchem. Řekl to v Českých Budějovicích na zemi Žebitelka. Vědci z Českého hydrometeorologického ústavu pak už identifikovali přibližně 1000 katastrálních území po celé republice, která jsou suchem nejvíce ohrožená. A téma sucha a jeho dopadu na zemědělce teď probereme s Martinem Možným, agrometeorologem nejen z Intersucha. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Pane Mužný, se svými kolegy z odborného webového portálu Intersucho jste dospěli k závěru, že délka období s nedostatkem půdní vláhy je letos v Česku rekordní a že na 30% území se nedostatek půdní vláhy vyskytuje od začátku roku. Jaký to bude mít podle vás dopad nejen na úrodu, ale hlavně i na její kvalitu?
14: Já si myslím, že Agrární komora v podstatě před několika dny ukázala dopady na obiloviny a řepku. A zároveň začíná doba sklizně třeba chmele nebo vinné révy některých pozdějších plodin, takže tam je vidět všude u těch již sklizených, že došlo k propadu v podstatě jednak výnosů a v některých oblastech, které byly nejvíce zasažené suchem, třeba u těch obilovin, se to projevilo i v kvalitě.
13: Co nejvíc ovlivnilo tu sklizení? To nedostatek sucha, anebo už to byly jarní mrazíky, nebo respektive sklizení celkově tu úrodu takto?
14: U těch obilovin šlo o kombinaci v podstatě, že ty porosty byly poškozeny jarním mrazem a pak následovalo sucho. Trošku ta situace byla mírně horší v Čechách, pak protože jižní Morava dostala v podstatě nějaké srážky, ale pak to sucho se začalo projevovat na celém území.
13: Vy jste zmiňoval tu Agrární komoru, která tady před několika dny oznámila, že produkce základních obilovin letos klesne o 17,5%, u řepky to bude až čtvrtina. Co to podle vás udělá s cenami potravin? Jaké dopady to bude mít na maso, mléčné výrobky, pečivo?
14: Já si myslím, že žijeme v trošku globálním světě, takže se musíme na to dívat tím způsobem, jak to vypadá i u našich sousedů. Takže v Evropě to vypadá tím způsobem, že to sucho se vyskytovalo téměř v celé Evropě a určitě se to projeví v podstatě potom v cenách postupně asi nejdříve zelenin a pak se to postupně projeví i v obilovinách a v živočišné výrobě, takže ty ceny očekáváme, že mírně narostou.
13: A vy jste zmiňoval tu Evropu, že vlastně celou Evropu trápí to sucho. Může dojít k tomu, že některé potraviny, některé produkty třeba vůbec nebudou, že jich bude extrémní nedostatek?
14: Naštěstí dneska je ten globální trh takový, že okamžitě nějaký výpadek jsou schopni nahradit i některé další země, jako je třeba z Kanady nebo v podstatě z Austrálie nebo i z dalších zemí, který se sem ty potraviny můžou dostat. Takže nedostatek nečekáme, ale může to zahýbat s cenou těch základních potravin.
13: Jak by se měli zemědělci přizpůsobit suchým obdobím a co by měli udělat pro to, aby se do země dostalo více vláhy? Mají třeba stále používat těžkou techniku, která půdu udusává? Jaké recepty rady pro ně máte?
14: Tak tam je potřeba říct, že je jich několik. Jednak jsou to nějaká agrotechnická pěstební opatření, to znamená opatření, které můžou zlepšit strukturu půdy, může se v podstatě provádět nějaké ochranné obdělávání mezi plodiny, krytí půdy, aby se zamezilo výparu neproduktivnímu. Další možností jsou nějaké jako zadržování vody a úprava v krajině, jako jsou drobné vodní prvky, krajinné prvky, jako jsou stromořadí, biopásy, nějaké remízky a neposlední řadě i vybudování infrastruktury a využívání závlah. Takže všechny tady ty opatření samozřejmě úplně neeliminují to sucho, pokud se vyskytne takový rok jako v současnosti, kdy v podstatě na polovičce území bylo extrémní sucho, takže dokáže tady ty opatření je zmírnit. Takže potřebujeme jí dodat nějakou vodu do krajiny a to znamená, potřebujeme závlahy.
13: A co změna plodin? Měli by se třeba zemědělci v těch vytipovaných oblastech, které meteorologové určili jako ty nejvíce suché v Česku, třeba zaměřit na jiný druh plodin, kterým by třeba sucho tolik nevadilo?
14: Já si myslím, že už se to děje. Vidíme i v podstatě nějaké možnosti, hlavně na jižní Moravě, že se objevují pěstování nových plodin, třeba datle a snaha. Ale trošku je tam problém v tom, že my jsme v území, kde kromě toho nárůstu teplot nás stále trápí i ty jarní mrazy. Takže nemůžeme úplně v podstatě nahradit ty současné plodiny všechny jinými plodinama z jihu, protože by samozřejmě nepřežili u nás ty jarní mrazy nebo i celkovou tu zimní sezónu. Na druhou stranu zase u těch klasických třeba obilovin jsou odrůdy, které jsou třeba nějakým způsobem lépe snáší sucho, ale je nutný říct, že mají nižší výnos.
13: Česko trápí sucho, co by mohlo zemědělcům pomoci, tak to jsme probrali s agrometeorologem Martinem Možným. Díky za to a hezký den.
14: Hezký den i vám, nashledanou.
13: V 15 hodin a 13 minut míříme na sever. Norsko v Arktidě rozšiřuje své armádní brigády a vojenskou přítomnost na severu posiluje i sousední Švédsko. Je to součástí širší strategie NATO, která se na ochranu Arktidy soustředí stále více kvůli vojenským a ekonomickým zájmům Ruska a Číny. Roli v tom hrají naleziště nerostných surovin. Severoatlantická aliance proto jako celek k Arktidě na jaře spustila společnou misi a proberme to s Karolínou Láskou ze zahraniční redakce. Dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
13: V čem spočívají hlavní ruské a čínské zájmy v Arktidě?
15: V posledních letech tam třeba Moskva intenzivně staví vojenské základny a kvůli tání ledu se zase otevírá otázka nových námořních tras, které by chtěl používat taky Peking. Jednu pravidelnou námořní linku do Evropy už přes území Arktidy dokonce Čína spustila. Moskva i Peking trvají na tom, že za severním polárním kruhem nikoho neohrožují. Aliance každopádně dřív na ruské a čínské aktivity moc nereagovala. Postoj ale změnila a na jaře tam zahájila misi zvanou Arktická stráž.
13: Co přesně má tato mise za úkol?
15: V podstatě hlavně mapuje Arktidu od moře a pevniny po vesmír nebo kyberprostor. Bezpečnost řeší i severští členové aliance. Norové tam třeba před pár dny rozšířili svou brigádu o dělostřelectvo. S Ruskem, které vede válku proti Ukrajině, totiž za severním polárním kruhem sdílí skoro 200 kilometrů dlouhou hranici. Švédská vláda zase v červnu přišla s novou strategií, podle které tam posiluje vojenskou přítomnost. Zahájila taky rozmisťování předsunutých pozemních sil ve Finsku.
13: A co na to Rusko a Čína?
15: Ruský prezident Vladimir Putin trvá na tom, že Rusko v Arktidě hrozbu nepředstavuje.
16: Rusko nikdy nikoho v Arktidě neohrožovalo. Vývoj situace ale pečlivě sledujeme.
15: Skutečnost, že NATO Arktidu označuje za odrazový můstek možných konfliktů, prý podle Putina Rusy znepokojuje. I Čína odmítá, že by byly v Arktidě hrozbou a tvrdí, že ji tam zajímá jenom podpora míru, stability a udržitelného rozvoje.
13: Zmínila se, že Rusko a Čína chtějí Arktidu využívat k rozšíření námořní dopravy. Jak?
15: Moskva i Peking chtějí najít bezpečnější cestu pro obcházení americko-evropských sankcí na vývoz ruského zkapalněného zemního plynu a ropy. Americká CNN sledovala satelitní snímky tankerů ruské stínové flotily popojíždějících kolem překladišce s božím. Pak si lodě vypnou transpondéry a přiblíží se k nim. O den později a pravděpodobně naložené ruským skapalněným plynem nebo jiným sankcionovaným zbožím, pak lodě otáčí kurz a míří zpátky do Číny. Konkrétně do jednoho z přístavů, který podle analytiků společnosti Kepler Čína využívá pro příjem sankcionovaných dodávek LNG z Ruska. Loď tam byla o 11 dní později. To je výrazně kratší časový úsek, než kdyby musela plout přes Suezský kanál.
17: Kterému se předpokládám chtějí lodi kvůli nestabilitě v oblasti Perského zálivu raději vyhnout.
15: Přesně tak. I proto chce arktickou cestu Čína využívat k rozšíření a urychlení dodávek zboží do Evropy. Z Číny se míří třeba litiové baterie, hybridní auta nebo solární panely. K tomu ale čínské rejdařské firmy musí mít povolení od ruského Rosatomu. Ale není to jen Čína, která trasu bude chtít využívat. Cestu Severním mořem až do Evropy si zítra otestuje taky jihokorejská loď společnosti Pan-STAR. Největším problémem, ale jak doplňuje CNN, v Arktidě celkem logicky zůstává zima a led.
17: Karolina Lásková ze zahraniční redakce. Díky.
15: Díky, naslyšenou.
11: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
17: Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos více kárných řízení, tedy žaloby kvůli pochybení soudců, státních zástupců anebo exekutorů a notářů. Nový dvoustupňový systém začal fungovat vloni. Kárných žalob řešily oba vrchní soudy za celý rok 2025 tolik jako letos za prvních 6 měsíců. A podrobnosti zná Marek Sedláček. Dobrý den.
18: Hezké odpoledne. Těch kárných řízení zahájil vrchní soud v Olomouci v letošním roce už 8, 3 ve věcech soudců a 5 ve věci státních zástupců. Za celý loňský rok přitom byly jen 4, řekl mluvčí soudu Stanislav Cik.
19: Jeden kárný návrh v řízení ve věcech soudců podalo Ministerstvo spravedlnosti, další 3 návrhy týkající se řízení ve věcech státních zástupců byly podány příslušnými státními zastupitelstvími.
18: Podobně je na tom i Vrchní soud v Praze. Ten v roce 2025 řešil celkem 17 kárných návrhů. Za první letošní půl rok jich začaly kárné senáty řešit už 21, jak potvrdila mluvčí soudu Eliška Duchková.
20: 10 kárných řízení ve věcech soudců, 10 řízení ve věcech státních zástupců a 1 řízení ve věcech exekutorů.
18: 2 z těch kárných žalob podával ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
17: Jedno z těch řízení podávaný ministrem Tejcem, tedy kárnou žalobu na exekutorku, Vrchní soud v Praze řešil dokonce minulý týden. Můžeme připomenout, jak rozhodl?
18: Určitě to řízení s pražskou exekutorkou Zuzanou Grosamovou senát na Vrchním soudu v Praze 12. srpna zamítl. Žalobu podával ministr Tejc, protože podle něj exekutorka nechránila práva dlužníků a zároveň poskytla výhodu věřitelům, když nezastavila nějaké drobné exekuce. Požadoval proto pokutu 400 tisíc korun. Podle kárného senátu se ale skutek neprokázal. Výsledek je zatím nepravomocný.
17: Jeromín Tejc podával v červnu letošního roku také další kárnou žalbu. Čeho se týkala?
18: Podávali na soudkyni v případu úmrtí 3leté Viktorie. Podle Tejce totiž benešovská soudkyně pochybila, když dívku svěřila do péče otci. Ten byl psychicky nemocný a dlouhodobě drogově závislý. Letos v březnu pak dceru zavraždil. I v tomto případě bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Bude nutné v něm prokázat, že se jednalo o zjevný exces soudkyně. Tejc požaduje roční snížení platu o 30%. Kdy se bude kárný senát tímhle případem zabývat, ale zatím ještě není jasné.
17: Řekli jsme už, že kárné žaloby projednávají soudy od loňského roku nově dvoustupňové. Ten systém ale v Česku není úplně nový. Osvědčil se návrat?
18: Tak od roku 2009, tedy přes 15 let, fungoval systém jednostupňový. To znamená, že se nedalo odvolat. Bylo v něm ale nově zastoupeno v senátech víc právních profesí. Návrat k těm 2 stupňům zhodnotil po prvním roce Vrchní soud v Praze. Podle předsedů kárných senátů byla změna krokem správným směrem a odvolání bývají podávána jenom v málo případech. Jiný názor mají předsedové těchto senátů na Vrchním soudě v Olomouci. Pokračuje mluvčí soudu Stanislav Cik.
19: Pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
18: Roka půl, ale podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikoly Ješkové je příliš málo času na to, aby funkčnost zhodnotil.
21: Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
18: No ale třeba podle Vrchního soudu v Praze je nelogické i to, že drobné prohřešky řeší sedmičlenné senáty.
17: Tolik ke kárným žalobám. Marek Sedláček, díky a naslyšenou. A míříme do Spojených států. Letos slaví 250 let od svého vzniku a Washington Kosla vám přidává další unikát. Opravdový pouliční závod rychlých vozů IndyCar. Trasa americké verze Formule 1 vede kolem hlavních památek a auta na ní dosahují rychlosti až 300 km v hodině. Bezplatné vstupenky se rozebraly za 9 dní a bezpečnost o víkendu zajišťují stovky policistů i tajná služba. A na místě byla i naše americká zpravodajka Jana Ciglerová.
0: Tak tohle Washington ještě nikdy nezažil. Centrem města zní burácení závodních vozů. Stojím v centru Washingtonu, dívám se směrem ke Kapitolu a tady na těch místech je většinou slyšet pouze chůze turistů. Dneska je to ale všechno úplně jinak. Část Pennsylvánské Avenue je zatarasená. Členka Národní gardy ukazuje turistům, kudy se dostanou na místo, odkud je vidět, i když nemají koupené lístky. Závod pořádá Bílý dům na počest 250. výročí nezávislosti Spojených států. Turisté jsou tím překvapení.
1: Hello, I'm Tony.
0: Ne všichni vědí o tom, že se to tady pořádá.
1: I haven't got a clue about it. I'm just walking down to explore.
0: Metro do centra dnes jezdí v posíleném režimu, protože podle organizátorů se sem za celý víkend chystá přes 1 000 000 lidí. Co si o takovém závodě myslí Washingtoniané? Zkusím se zeptat tady paní vedle mě v modrém tričku.
22: Washington DC from First Street.
23: Celý Washington je od první ulice až do 12. uzavřený. Přijet do města, kde nejsou žádná auta, to je prostě úžasné. Nádhera.
0: Trať vede po Pennsylvánské a Independence Avenue a cílem je třetí ulice přímo před Kapitolem. Tady na rohu East Street a 9. ulice je takový úsek, kde i navzdory těm plotovým zátarasům je vidět na ta auta, takže se tady shromáždili lidé, kteří se nechtějí závodu zúčastnit, ale přeci jen je zajímá, jak to vypadá, když jezdí závodní auto 300 kilometrovou rychlostí v hodině po centru Washingtonu. Okruh měří necelé 3 kilometry, má 7 zatáček a ten hlavní má 147 kol. Původně se počítalo se 125 koly, ale organizátoři si spočítali, že 1,7 míle krát 147 se rovná přesně 250. A diváci, kteří se sjeli ze všech koutů Spojených států, tu čekají dlouhé hodiny. Teda aspoň ti, na které se usmálo štěstí a vyhráli lístek zdarma v loterii.
22: My first name is Salvadora.
0: Why is it so special, tell me?
22: Why is it so special? This is the first time in history.
0: Paní Salvatora mi říká, že je nadšená, že se taková věc odehrává v centru Washingtonu.
23: Je to poprvé, co se takové závody Grand Prix konají uvnitř města. O spoustě věcí lidé tvrdili, že nebudou možné, ale 250. narozeniny slavíte jen jednou. Tak proč bychom neudělali tu nejúžasnější oslavu 4. července? Tak si řekli, co kdybychom přivezli Grand Prix? No a teď si to poslechněte. Je to parádní. Pro nás jako občany je to důvod k hrdosti. Jsem na našeho lídra velmi pyšná.
0: Na startu je 25 nejlepších jezdců série. Je to druhý nejdelší pouliční okruh v historii IndyCar.
24: Ne každý je ale nadšený. Tady pán říká, že je to příliš nahlas.
25: Na auta nevidím, takže mě to moc nezajímá. Radši si půjdu dát něco k jídlu.
0: Kousek závodu si také projel prezident Trump, a to ve svém prezidentském voze The Beast. Ze závodící metropole Washington Jana Ciglerová, Český rozhlas.
17: Je 15:24 a posloucháte Český rozhlas Plus. Hladina některých menších vodních toků a řek na jihu kvůli dlouhodobému suchu výrazně klesla. Povodní Boravy aktuálně měří 30 míst jenom 10% standardního průtoku. Některá menší koryta vyschla úplně. Minimum vody má například Litava v újezdu u Brna. A tam je naše reportérka Alena Hesová. Dobré odpoledne.
26: Dobrý den.
17: Kolik vody teď Litavou protéká?
2: Tak já začnu takovým mým laickým popisem. Já se teď dívám z mostku u sportovní haly a ta řeka opravdu teče velmi líně. Řekla bych, že by mi stačily tak kotníkové holinky a bez problému bych přešla z jednoho břehu na druhý. Ten nízký průtok už odhalil kameny po bocích, které jsou suché a u břehu vidím a trochu i cítím spoustu lepkavého páchnoucího bahna, které běžně tvoří dno řeky. No a když tenhle svůj laický popis převedu do čísel povodí Moravy, tak momentálně řekou protéká 0,06 metrů krychlových vody za sekundu. To jsou pro představu zhruba 3 plné kýble vody. Běžně tudy přitom tečou za sekundu 2 plné vany vody. Aktuální hodnoty ukazují, že jde o třetí nejsušší průtok v historii měření na tomto toku.
3: Kde jinde je situace podle povodí Moravy špatná?
2: Některé malé říčky nebo potoky vyschly úplně. Zmínit můžu například Dunávku, Bílý potok, Bobravu, Sloupský potok ve Sloupě nebo Semíč u Světávky. A pak jsou na jihu Moravy řeky, kterými protéká ve srovnání s běžným stavem minimum vody. Třeba Loučka v Dolních Loučkách je na 6% standardních hodnot, Kyjovka v Kyjově na 11% a Morava ve Strážnici se pohybuje na 12%. A to udělalo z letošního roku ten nejsušší v historii měření ve Strážnici. Jaké dopady takto slabé průtoky obecně mají, popisuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: Z vodohospodářského hlediska se snižuje množství dostupné vody pro povolené odběry vody z toku. Na řadě míst tak musí být opatřením obecné povahy omezeno či zakázáno užívání povrchových vod. Zároveň se také snižuje schopnost toku ředit vypouštěné odpadní vody, což vede ke zhoršení kvality vody.
2: Třeba konkrétně potok Bílá voda v Moravském Krasu taky prakticky vyschnul a kvůli tomu v něm hynou raci.
3: Jak sucho v řekách dopadá na jeho Moravy na vodáky?
2: Já jsem dnes byla například u Dyje pod vodní nádrží Znojmo, to je taková jihomoravská vodácká bašta. A hlavně díky tomu, že je tam vlastně vodní nádrž Znojmo, tak ta řeka si zná je, protože vodohospodáři z ní upouští vodu. Samozřejmě dál od té nádrže už se objevují mělčiny, přes které musí vodáci své lodě přenést.
3: Vodní toky na jižní Moravě sleduje reportérka Alena Hesová. Díky za to.
2: Není zač, naslyšenou.
3: Každý rodič to nejspíš dobře zná. Brzy po nástupu do školy nebo školky se u dítěte objeví kašel, rýma nebo horečka. A jakmile se jedna nemoc rozloučí, často následuje další. S koncem prázdnin se přitom takové období už zase rychle blíží.
6: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
7: Říká Petra z Prahy. Její syn Oliver začal navštěvovat dětskou skupinu, když mu byl rok a půl. Teď ve skoro 4 letech už je nemocný méně často.
6: Vybudoval si vlastně relativně imunitu, že teďka už při tom nástupu si myslím, že už je z nejhoršího venku.
7: Imunita malých dětí ještě není dostatečně odolná. Proto je normální, když jsou nemocné i několikrát za sezónu. Pokračuje Jan Kinčel ze Státního zdravotního ústavu.
8: Pokud třeba děti nechodí do školky, do předškolních zařízení, tak to, co si jiné děti prodělají ve školkách, tak toto dítě má vyšší nemocnost až třeba na základní škole.
7: Předejít některým nemocem v raném věku tak podle něj moc nejde. Důležitá je ale pestrá strava a dostatek pohybu. Doplňky stravy můžou pomoci jen částečně, říká Kinčel.
8: Není důvod až na naprosté výjimky je brát průběžně. Tělo si naopak na ně zvykne a pak je potřebuje ve vyšších dávkách. Na počátku sezóny může být vhodná suplementace třeba vitaminem C nebo některými minerály, ale skutečně, jak říkám, jenom krátkodobě.
7: V jakých případech by už rodiče měli zvážit návštěvu lékaře, vysvětluje pediatrička Alena Šepková z Plzně.
26: Jiná situace může být, pokud má to dítě samozřejmě vysoké teploty, nebo pokud třeba stíženě dýchá, nebo pokud ta rýma je opravdu třeba hustá, zelená, aby nepřeběhla infekce do ucha a nebyl tam zánět středouší. Pokud ten kašel třeba po několika dnech domácí léčby neustupuje.
7: Jenže někdy neonemocní jen samo dítě. Nákaza se může rychle rozšířit v celé rodině. Ví Petra ze zkušenosti se synem Oliverem.
6: Za ty 2 roky, co už chodí do skupinky, tak jsme jako párkrát měli opravdu výživnou nemoc. Chytli to babičky, dědové.
7: Proto by na prevenci měli myslet všichni členové domácnosti. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
11: Více zpráv z domova i ze světa si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
27: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. Se zprávami ve studiu je Ondřej Látal.
1: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát dál mohl plošně sbírat data o pohybu a kontaktech lidí. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Detaily najdete na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30, místy jen na 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřou náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a stály 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší i cyklisty i prostor pro kulturní a společenské akce. Sport. Freestyle cyklistka Iveta Miculičová skončila na evropském šampionátu v olympijské disciplíně park čtvrtá. Od medaile dělil českou reprezentantku necelý bod a půl. A etiopský běžec Yomif Kejelsha je znovu světovým rekordmanem v půlmaratonu. V Buenos Aires časem 56 minut a 51 sekund překonal o necelou půl minutu březnový výkon Ugandana Kiplima.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na D1 několik potíží. Nehoda za Měřínem a uzavřený sjezd u Vyškova směr Olomouc. Na D1 na trase z Vyškova do Prahy a první potíž přímo v Brně. Před výstavištěm na 192. kilometru zastavilo v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Následně čekejte dlouhé zdržení za Tasovem. Do kolony se vyjíždí okolo stého 51. kilometru a téměř 40 minut se jede k nehodě za Meziříčím. Na 140. kilometru na chvíli do konce zastavili provoz a přesouvali nabouraná auta z levého pruhu k nejbližší odpočívce. Dobrá zpráva, už se opět jede oběma pruhy a kolona se pomaličku dává do pohybu. A na D1 před Prahou zpomaluje provoz i omezení na Šmejkalce. Brzdí se už za Divišovem okolo 39. kilometru. Odtud do zúžení je to téměř na půl hodiny. A na D1 trvají velké komplikace také u Vyškova. Směrem z Brna do Kroměříže po nehodě se stále nedá sjíždět exitem 230 na dálnici D46 na Olomouc. Náhradní trasa je vedená z exitu 236 Ivanovice, dál po souběžné 47, a tou pak na D46 najedete u Vyškova na druhém kilometru. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra má být jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnosti částečně přibývat. Teploty zítra 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů, na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
12: Já to považuji za jako velmi, velmi nešťastné.
13: Víte, co je to pasy?
14: Naše země nevzkvétá.
15: To jsou všechno lži.
16: Slibuji věrnost České republice.
28: Že nikdy neodstoupím. Nikdy.
5: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
29: Ta mylná myšlenka toho, že někdy existoval systém ukrytý pro všechny občany Československa, je opravdu vedle.
30: To neplatí.
29: Nikdy to neplatilo.
31: Jak můžeme být připraveni na klimatickou krizi ve chvíli, kdy nám na ministerstvu životního prostředí vládnou motoristé, kteří se tváří, že klimatická krize je over? To si myslím, že vlastně pro mě je ta největší chyba systému.
32: To je úplně jedna z takových těch typických českých maloměšťáckých kulturních válek, protože se asi shodneme na tom, že mít doma keše prostě docela důležitá věc.
31: Ukryty, nabíjecí stanice, nějaké zásobárny jídla, tohle to všechno v Česku chybí.
29: Tu krizi, ať už se jedná o jakoukoliv, a jestli to bude živelní pohroma nebo zmiňovaný válečný konflikt, tak společně zvládneme.
5: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
0: Česko se po víc než 30 letech relativního klidu a bezpečí učí znovu přemýšlet o krizích. Jak jsme na ně připraveni, jak moc jsme ochotni se na ně připravit a kdo za to nese odpovědnost? Stát, samosprávy nebo jsme to my jako občané? A máme scénáře pro různé typy krizí? Poučili jsme se z povodní nebo z pandemie covidu? Naším speciálním hostem je ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství hasičů Dušan Uhlík. Dobrý den.
14: Dobrý den.
0: Vítám tu i Apolenu Rychlíkovou. Dobrý den.
15: Dobrý den.
0: A Davida Klimeše.
17: Dobrý den.
0: Na začátek mám takový disclaimer, se tomu říká, přiznání, doznání. Zjistil jsem při přípravě tohoto dílu, že doma nemám dostatečnou zásobu pitné vody a trvanlivých potravin, léků, powerbanky, rádio na baterie, hygienické potřeby lékárničky a zdravotnický materiál. Pane Uhlíku, vy to víte, já vycházím z materiálu nazvaného 72 hodin, jak se připravit a společně zvládnout krizovou situaci. Vy jste spoluautor. Vy máte doma tuhletu velkou krabičku poslední záchrany? Toto jsem jmenoval.
14: Já bych možná

0: Máte doma zásoby na 3 dny, ty, které jsem vyjmenoval?
1: Já musím říct, že vlastně před těmi pár lety, kdy vypukla velká invaze na Ukrajinu, tak já jsem si uvědomila, že spoustu těch věcí, které by bylo potřeba aspoň na nějaké zajištění několika následujících dnů, doma nemám. A tehdy jsem vlastně možná poprvé v životě nakoupila všechny tyhle ty věci. Úplně od té doby neobměňuju, některé zůstaly, to znamená nějaký základní zdravotnický materiál, powerbanky, svíčky, takový ty věci, co prostě můžeme využívat. Hromada trvanlivých potravin, tam je tam zůstává, byť je jako různě ujídáme. A určitě to není v takovém kompletní míře, jak je to popsáno v materiálu 72 hodin. Ale je pravda, že vlastně tehdy jsem si uvědomila, že je důležité mít alespoň nějakou zásobu, třeba i peněz doma vybraných z bankomatu, které prostě je dobré mít u sebe v případě, že by třeba nefungovaly bankomaty. A častěji na to od té doby myslím i v kontextu vlastně různých nepředvídatelností, které se kolem nás dějou.
0: David Klimeš, dostatečná zásoba pitné vody trvanlivých potravin, já to mohu citovat znovu, ale jak je to u vás
2: doma?
0: Já jsem
2: zůstal na půl cesty, protože si pamatuju, že jsem to se zájmem prolistoval a šel jsem zkontrolovat, jestli mám dost baterek, ale pak už jsem si nekoupil to rádio na ty baterie, to nemám. Takže určitě to na mě zapůsobilo, něco mám, něco nemám a myslím si jenom to možná to, nebo respektive vím, co mám dělat. Teď už vím, že mám jít k uhlíkům domů, protože tam mají zásoby na 3 týdny a budu zachráněn, ale je to z mého pohledu přesně to, co má ten stát dělat. Jo? Možná se k tomu ještě dostaneme. To, co se tady nadužívalo jako pojem strategická komunikace, tak to jsou přesně tyhle v uvozovkách drobné věci, ale oni nejsou drobné, protože vám pak zachrání třeba život. A ne o tom, že někdo někoho přesvědčí, jestli má mít rád Rusko nebo nemá mít Rusko. Takže přesně tyhle drobné věci, které většinou změní naše chování a posílí naši odolnost, tak to je za mě přesně to, co má stát dělat.
0: Pane Uhlíku, jak hodnotíte tenhle drobný průzkum u našeho stolu? Tak bereme to vážně, když nás k tomu pohne něco jako začátek války na Ukrajině. Vidíme, že v Evropě může být válka.
3: Já vnímám velmi pozitivně to, že ta informace se dostala tam, kam měla. A ta příručka samozřejmě nějakým návodem. Ona někde platí takhle, někde platí takhle. A nicméně tou hlavní myšlenkou je samozřejmě přežít těch 72 hodin s co nejmenšími požadavky, když bych to měl takhle jako specifikovat. To znamená být vybaven. Určitě je něco jiného život na vesnici, určitě něco jiného život ve městě, kde jsem podstatně závislejší na těch službách, než třeba v těch obcích někde v pohraničí, když to takhle řeknu. Nicméně vnímám to opravdu tak, že je v pořádku to, že se to lidé dozvěděli, je v pořádku, že se tím lidé nějakým způsobem probrali, a je v pořádku to, že se zásobili nebo minimálně se zamysleli nad tím, že by měli něco učinit pro to, aby mohli v těch 72 hodinách fungovat.
0: Když jsem ten seznam viděl, tady je potřeba říct, že vy jste jeden z těch, jak to David Klimeš nazval, hrdinu z Hřenska, hasičů, kteří zasahovali při těch velkých požárech. Na jaký typ krize se vlastně připravujeme při té příručce? Protože já mám dojem, že se nelze připravit na všechny krize zároveň. Jak jste o tom přemýšleli, když jste tu příručku sestavovali?
3: Ono to přesně tak je. Tam není specifikováno, že se jedná o nějakou konkrétní krizi. To znamená, tak jak tady bylo zmíněno, je to v obecné rovině. Chystám se na něco neočekávaného, něco nestandardního a k tomu si vytvářím nějaký zásoby, k tomu si vytvářím nějaký potenciál toho, abych mohl fungovat.
0: Promiňte, je tedy třeba ta příručka koncipovaná tak, aby někdo, kdo bydlí v okolí Hřenska v tu dobu, kdy tam jsou velké požáry, tak si vystačil se svými zásobami? Na tohle je myšleno?
3: A ta myšlenka je samozřejmě v duchu jiných mimořádných událostí. U toho požáru v Hřensku je nejjednodušší, je to malý prostor, a je nejjednodušší ty lidi evakuovat a samozřejmě zajistit jim ty potřeby někde jinde, ať už si je zajistí sami u nějakých svých příbuzných, anebo jim je zajistí obce v nějakých prostorech, které jsou proto vhodné. To znamená, těch 72 hodin se týká z mého pohledu hlavně rozsáhlých událostí, velkých plošných událostí, blackout, výpadky elektrické energie, povodně, které zasáhnou nějaké rozsáhlé území, nebo požáry, ale v našem případě to Hřenska se nejednalo o plochu, která by vyžadovala využití toho balíčku 72 hodin.
0: Vy jste jste všichni tři možná zaznamenali před 2 lety přestřelku mezi

0: Ministerstvem vnitra, které tedy tu příručku dávala dohromady, a Nejvyšším kontrolním úřadem. NKÚ konstatoval, nepoučili jsme se z covidu, máme málo kapacit v krytech, obyvatelstvo je nedostatečně informováno. A ministerstvo vnitra kontrolovalo. NKÚ hodnotí celý systém pouze na vybraných opatřeních, využitelných za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato opatření nejsou univerzální pro všechny druhy situací. Tak Davide a Poleno, na jaký typ krize podle vás bychom se měli připravovat? Vy jste už, Apoleno, zmínila, že vás k tomu předzásobit se vlastně přiměla válka na Ukrajině. Tak jaký typ krize to je, který to předjímá?
1: No, já myslím, že asi jedna z největších otázek, která před náma stojí, je samozřejmě problematika klimatické krize nebo klimatické katastrofy. Já myslím, že už tohle léto vlastně zažíváme nějaké situace, které jsou v nějakém ohledu extrémní. Já jsem u té příručky ještě chtěla vypíchnout možná jednu věc, která si myslím, že je extrémně důležitá pro nějakou koherenci v té společnosti. A to je i důraz na to nějaké jako komunitní spolupracování, důraz na to, že by se lidé, kteří jsou samostatnější, měli zajímat o ty, kteří jsou zranitelnější. Já uvedu takový příklad právě z nedávné doby. My jsme si prošli několika vlny extrémních veder a já jsem si vlastně na tomhle příkladě uvědomila, jak málo třeba v kontextu právě klimatické krize počítáme s nějakou informovaností občanů. A došlo mi, že momentálně i důsledkem těch personálních změn, které se odehrály, tak ta krizová komunikace ze strany této vlády strašně pokulhává a uvědomila jsem si, že žijeme v něčem, co já jsem si tak pracovně nazvala DIY stát, do it yourself stát, kde vlastně různí lidé, odborníci, myslím třeba Honza Lukačevič, kteří taky spolupracují na 72 hodinách, dávali lidem rady, jak vlastně přežít třeba ta extrémní vedra. A jenom velmi málo třeba samospráv komunikovalo nějaká opatření, nabídlo nějaká řešení, například pro osamělé seniory, kam se můžou jít přes den ochladit, nebo nějakou linku, kam můžou zavolat, pokud jim nebude dobře. A myslím si, že s tou měnící se klimatickou situací bude takovýchhle extrémních situací přibývat a bude mnohem důležitější mít někde jasně komunikované sady informací, mít jasně komunikovaná, nevím, telefonní čísla, kam se člověk může obrátit, vědět, co máme dělat ve chvíli, kdy venku je třeba 3 dny po sobě 42 stupňů, vědět, co to dělá se mnou, co to dělá s lidmi různého věku. A to prostě bude naše realita stále víc a víc, takže i jenom tohle léto nám vlastně ukazuje, co nás čeká s mnohem větší pravidelností, pravděpodobností a také to, že pokud se na to nebudeme připravovat, tak nás to může stát skutečně ty lidské životy, což je naprosto děsivá zpráva, protože si myslím, že minimálně na úrovni té komunikace ten stát je prostě odpovědný a David to řekl správně. Ta příručka 72 hodin prostě ukazuje tu správnou krizovou komunikaci státu nebo jakoukoliv komunikaci státu. A myslím si, že by se měla různě variovat na různé situace, menší nebo větší.
0: Když se vrátím k té otázce, na jaký typ krize se připravujeme, Davide, u vás mám tady rozšířenou otázku. Jaký typ v krize ve vás vyvolává úzkost? Na jaký typ krize byste chtěl být?
2: To je vlastně dobrá otázka. Já jsem jenom chtěl dodat k tomu, že my tady jako přeskakujeme vlastně mezi tím, jak 72 hodin přežít a co nejméně otravovat stát, protože ten buď nemůže, anebo prostě to trvá, nebo je to složitý a my teda přežijeme. A mezi tím teda, jak systémově nastavit nějaké odolnostní opatření na nějaké nové typy krizí. Tak to bych řekl, že trošku jako něco je výš, něco je níž, byť oboje je velmi důležitý. Co vyvolá úzkost, je vlastně moc dobrá otázka, protože základ asi všeho je prostě nepanikařit a i když si to řekneme 100krát, tak pak v té situaci samozřejmě panikaříme. To ve svém životě jsem bohužel realizoval asi 100krát a můžu uvést i konkrétní příklad, jak vlastně je to hodně proměnlivé. Když v Praze vypadne elektřina, tak mě to vůbec nevadí, vím, že se to nahodí, prostě jsem uprostřed velkého města, někdo mě pomůže. Teď jsem byl minulý týden na hranicích s Ruskem v Gruzínských horách a vypadla někde elektřina v nějaký vesničce a vlastně mě překvapilo, jak jsem byl nervózní, protože jsem potřeboval nabít telefony, potřeboval jsem něco a najednou tahle věc, která jako vlastně nic moc neznamená, přes celou noc to nešlo, je to tam úplně normální a najednou jsem vlastně cítil jako jemnou úzkost, protože prostě jako komfortní měšťák z středu Evropy nejsem vlastně už zvyklý ani na tohle. A pak, když mluvíme o úzkosti, tak můžu připomenout ještě, nebo můžu zmínit osobní zkušenosti. V květnu, myslím, na Ukrajině a byl tam zrovna poplach. A ta moje reakce byla, že jsem prostě na té ulici skameněl, protože prostě na to nejsem zvyklý a okolo mě nikdo, protože za prvé za ty roky už jsou na to ty Ukrajinci zvyklí, vytáhnou si ty mobily, tam mají tu aplikaci Alert, vědí, jako jestli to letí, neletí, mají nějaký telegramové kanály a podívají se, co to může být. A já jsem tam skameněl. A oni říkali, dobrý, v pohodě a jdeme dál. Takže ano, bavme se o různých věcech, ale ten psychologický rozměr, že když ta situace je, tak aspoň nějak tak trošku, ať umím reagovat, tak to teď ze své zkušenosti dvakrát, možná víckrát, jsem si sám dokázal, že když to prostě nemám ošahané a zaplať pánbůh za to, že prostě nám na celé noci nevypadává elektřina a nemusí být aktivní protiletadlová obrana, tak prostě člověk na to není připraven a aspoň trošku by s tím měl počítat, no.
3: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
0: Kdyby to mělo být formulováno jako požadavek na systém, co byste chtěli od státu, co v takových situacích máte dělat? Už tady zaznělo, že chcete vědět, kam jít, koho kontaktovat. Apolona zdůraznila roli nějaké společenské solidarity, ale teď se bavíme vyloženě o státu, který tady, pane Uhlíku, zastupujete konec konců vy, a vy jste říkal, že jste taky tu příručkou chtěli změnit tu mentalitu, někdo to zařídí. No tak dobře, ale stát musí něco zařídit, co jednotlivci ani společnost nedokáže. Stát od toho je a platíme si jej o to.
4: Já bych možná podotknul, že my jsme opravdu jako za posledních několik let zpět toho zažili opravdu strašně moc. Můžeme říct povodně, můžeme říct migrační krizi, můžeme říct pandemii, můžeme říct tornádo na Jižní Moravě nebo nějaký regionální události. A ze všech sbíráme nějaké zkušenosti a máme opravdu ten systém, záchranný systém, velmi robustní a patří k nejlepším v Evropě. A to je naprosto bez debat, nicméně a ono to tady zaznělo. On nedokáže v jeden moment být úplně všude a všem pomáhat. A tam je ta mise té příručky 72 hodin. My jsme si řekli 72 hodin po vzoru států, se kterými jsme spolupracovali. Dneska se v Německu řeší 5 dní, 10 dní. Je to opravdu o tom nastavení těch 72 hodin nám přišlo jako optimální na to v nějakém takovémhle režimu začít. Nicméně zaznělo to tady v kombinaci s tím Hřenskem. Ten stát samozřejmě počítá s tou svojí rolí, to znamená nejen s tou rolí záchranou, to je příkladem, můžou být povodně, kde se opravdu ty složky zabývaly tím, že zachraňovali lidi z těch zatopených obydlí a opravdu fungovali v té první vlně, ale současně potom v rámci řešení těch povodní se stát podílel na evakuaci osob, na nějakém nouzovém přežití, na zajištění fungování nějakých základních služeb, ať už je to elektrická energie, plyn, doprava. Takže to je ta funkce toho státu v té obnově území a samozřejmě ten stát funguje i v rámci řešení těch krizí v duchu těch svých nastavených možností.
0: Řekněte mi, a to je otázka pro vás, pro všechny tři, jestli by placení v hotovosti mělo být zakotvené v ústavě, možná to formuluju přehnaně. Já jsem to považoval za absurdní požadavek, ale najednou jsem zjistil, že se to objevuje v debatách v souvislosti právě s bezpečností, že kdyby skolabovaly bankovní systémy a tak. A myslím, že Apolena to říkala, že chce mít doma dostatek toho, čemu se říká cash, čili papírové nebo kovové peníze, kdyby nešlo zaplatit jinak. Tak co si myslíte?
2: To je úplně jedna z takových těch typických českých maloměšťáckých kulturních válek, protože se asi shodneme na tom, že mít doma cash je prostě docela důležitá věc. I ze zahraničí víme, že někde jako ta povinnost mít cash nevyplývala z toho, co tady v Česku, jestli je to vrchol dozorovací velkobratrské cenzury, nebo teda pokud platíte jenom digitálně, nebo naopak ne. Prostě je to funkční věc, stejně tak je ale úplně funkční požadovat, abyste všude mohl zaplatit kartu. To obojí je úplně v pohodě, takže určitě to patří mezi ty základní věci, mít doma nějaké peníze a mimochodem zase, když do toho můžu dát nějakou vlastní zkušenost, který jsem si pročítal těch 72 hodin, tak jak už taky jsem trošku starší, tak vlastně jsem si uvědomil, že to mám, to splňuju, protože to bývalo, že jo, mít doma někde nějaký obnos peněz, protože prostě ten cash vládnul, tak to mi nějak zůstalo, takže já prostě doma něco mám, chápu, že pro mladší třeba už to nebylo, není nutné, protože prostě se všechno platí digitálně, ale myslím si, že ten požadavek mít doma nějaký cash
0: to je rozumná věc.
2: Je naprosto rozumná věc a prosím, nekombinujme do toho ty české, já nevím, jestli jsou to teda kulturní války nebo nějaký politický marketing, ale jestli je to jako vrchol bruselské digitální cenzury nebo naopak něčeho jiného, to bych do toho vůbec nemíchal. Kromě toho, že je to taky pak ve výsledku nebezpečné, protože se chováme pak mylně.
0: Já jsem to pochopil tak, že Apolena má doma hotovost, David Klimaš má doma hotovost, protože to je rozumné. A vy jste kýval velmi hodlivě, takže máte taky doma hotovost.
4: Samozřejmě.
0: Čili není to požadavek, který by byl nějak jako zvláštní, prostě přirozeně k tomu tíhneme. Když se bavíme o státu, tak samozřejmě, a to je potřeba říct, že to nemáte vy ve své gesci, se musíme bavit o státních hmotných rezervách a musíme se bavit o tom, jestli lidé vědí, kam v případě nějakého nebezpečí utéct. Já jsem dělal si takový malý průzkum a třeba já to nevím. Vy víte, kam byste se uchýlili v případě, kdy začne hukat ta siréna a je vyhlášený poplach, nevím, jestli by to byl nouzový stav, ohrožený stav nebo válečný stav, to nevím, v kterém z těch stavů by to bylo, ale kam byste se uchýlili?
2: Tak já bydlím na metru blízko, takže bych asi volil metro.
1: Jo, já to mám asi stejně, no. Ale je fakt, že nějaký...
2: Což je teda rada pro...
1: lidi z Prahy.
2: Pro většinu posluchačů naprosto bezcena.
0: Vy nejste z Prahy původně, tak trošku nás vneste do reality. Vidí to lidé?
4: Ono je důležitý pochopit vůbec celý ten systém, nebo to zákulisí toho ukrytí, jako toho procesu, protože tam je třeba trošku šáhnout do historie, kdy se tady bohužel mylně vykládá, nebo je tady ten dojem toho, že v podstatě celá Česká republika, tehdy Československo, se mohlo někam ukrýt.
0: Byly kapacity na to, abychom se v případě, mluvíte o době studené války?
4: Přesně tak.
0: V případě konfliktu, prostě abychom si lehli nohama k epicentru a to, případně
2: pytlíčky.
4: Takže ta mylná myšlenka toho, že někdy existoval systém ukrytí, který byl pro všechny občany České republiky, respektive Československa, je opravdu jako vedle.
0: To neplatí.
4: Nikdy to neplatilo. Nikdy to neplatilo. Ten systém byl nejrobustnější v roce 1995, kdy mělo možnost se ukrýt cirka 10% obyvatel. A ještě je tam třeba zdůraznit to, že těch 10% obyvatel bylo vázáno buď to na velká města, jak tady zaznělo metro v Praze, a nebo na nějaké průmyslové oblasti. To znamená, některá území v podstatě nebyla dotčena tím ukrytím vůbec, protože neměl stát zájem o to tam budovat nějakou síť stálých ukrytů. Takže ten systém nikdy neposkytoval kapacitu pro 100% občanů. A bohužel, nebo respektive z hlediska nějakého financování a provozu a spohotovení, a on se v současné době jeví jako krajně neefektivní a velmi nákladný. A tudíž spíš pracujeme s těmi přirozenými ochrannými vlastnostmi budov, což jsou, budu říkat, podzemní garáže nebo nějaký sklepy nebo nějaký takovýhle prostory, který opravdu ten člověk využije ve chvíli, kdy to akutně potřebuje. Jenom pro zajímavost řeknu, že v Kyjevě v době zahájení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou byla ta kapacita kyjevského metra využitá jenom z 15%, protože ono to samozřejmě přináší spoustu obtíží i tomu obyvatelstvu, že jo, žít tady v těch jako nestandardních podmínkách, proto se všichni jako snaží najít jakousi cestu jinou.
0: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jak bude fungovat nový systém varování a taky, jak se buduje odolnost státu a společnosti.
3: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích.
5: 15 hodin a 56 minut stále posloucháte Český rozhlas Plus v neděli 23. srpna. A teď vás vezmeme na výlet do skanzenu v Rymicích na Kroměřížsku. Jedna z malebných lidových chaloubek totiž získala novou doškovou střechu. Do historického objektu číslo 104 tak už nezatéká a brzy ji budou moci turisté obdivovat i zevnitř.
6: Došek vlastně je to vzrostlé žito, stará odrůda, která dosahuje výšky 120 až 150 cm.
7: Popisuje základ střešní krytiny v domku v Rymicích na Kroměřížsku etnograf Petr Hlavačka.
6: Pokud bychom se bavili v číslech, tak na 300 metrů čtverečních je potřeba 4000 došků, což je plocha asi 3 hektary pole.
7: O rymické doškové střechy pečuje doškař František Pavlica z Hroznové Lhoty, který si starodávnou odrůdu žita na 5 hektarech i sám pěstuje.
8: Začíná to vlastně z pole až na střechu, takže vy vlastně to musíte na podzim zasec a zesec starou mašinou samovás z 60. let, prostě staré žně.
7: Popisuje zdlouhavou cestu ke kvalitnímu pokrývačskému materiálu mistr doškař.
8: Abyste to stéblo neporušili, nezničili, tak to musí přejít přes mátičku, která je přes 100 let stará. No a následně se to musí vyčesat, svázat takým povříslem a vyrobit došek, který potom jde ke střeše a tam se musí navlhčit vodou a uvázat povříslem na střechu. Je to starý způsob prostě krytí.
6: V muzeu v přírodě Rymice se nachází 6 objektů s doškovou střechou, které jsou na svém původním místě už od přelomu 18. a 19. století.
7: Jakou má teda trvanlivost došková střecha?
6: Podle klimatických podmínek bývala 20 a více roků. Dnes dá se říct, že s drobnými opravami může ta došková střecha vydržet 10 až 12 roků.
7: Jaký je došek izolant?
6: Tak o tom se můžeme přesvědčit na místě. Otevřu vám dveře do chaloupky a vy sama zjistíte, jaká je asi teplota vevnitř.
7: No tak ale tady je, venku je tropické vedro a tady je nesmírně příjemné klima. Tento domeček má sice novou střechu, ale zatím do něj návštěvníky nevodíte. Proč?
6: Z toho důvodu, že se zde připravuje budoucí expozice, která bude zaměřená na včelařství a na bylinkářství. Již stojíme teď v místnosti, která bude připomínat byt včelaře.
7: Otevření zbrusu nové expozice pod zbrusu novou doškovou střechou podle etnografa a vedoucího Petra Hlavačky plánují ve skanzenu v Rymicích na příští sezónu. Z Kroměřížska Blanka Kovandová, Český rozhlas.
3: Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
9: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
3: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
10: Tady je Radiožurnál, je 16 hodin. A další odpolední zprávy už má Ondřej Látal.
11: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Rusko v noci zasáhlo soukromý dům v Charkově. Novým koučem plzeňských fotbalistů je Radoslav Kováč. Na D1 směrem z Vyškova do Prahy v Brně na kilometru 195 bourala v levém pruhu 3 osobní auta. A zítra má být jasno až polojasno, během odpoledne přechodně až oblačno. Teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas.cz. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
12: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
13: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
12: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
14: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat, na tom přeci nic nemění.
12: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
11: Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo části kloubů, soběstačné.
15: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
11: Ruský proudový dron zasáhl soukromý dům v Charkově, kde vypukl požár. 7 lidí je zraněných. Informoval o tom server Ukrajinská pravda s odvoláním na starostu Ihora Terechova a šéfa zprávy Charkovské oblasti Oleha Siněhubova. Další útok hlásí Oděská oblast. Bezpilotní letoun tam zasáhl lokomotivu osobního vlaku. Nikomu se nic nestalo. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu a panoramat přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou. Jaká jsou, to popisuje náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
16: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
12: Sport. Fotbalisty Plzně bude trénovat Radoslav Kováč. Vedení západočeského klubu to oznámilo na svém webu s tím, že s novým koučem podepsalo smlouvu do konce sezóny s opcí na 2 roky. Za necelou hodinu rozehrají fotbalisté Teplic utkání 5. kola šance ligy proti Zbrojovce Brno. Ve 20 hodin se střetnou Olomouc a Pardubice. Oba zápasy uslyšíte v přímých přenosech Radiožurnálu Sport. A ten od 19 hodin odvysílá živě i třetí duel českých volejbalistek na mistrovství Evropy v Brně. Domácí hráčky se po 2 výhrách utkají se Srbkami. Trenér Češek Janis Atanasopoulos ví, co může proti favoritkám vést úspěchu.
17: Srbsko je agresivní na podání a v tom se mu budeme chtít vyrovnat. Jestli chceme uspět, nesmíme dělat chyby, musíme skvěle bránit i podávat a ve všech ohledech podat perfektní výkon. Proti favoritovi nemáme co ztratit a vyprodané hale budeme chtít ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
18: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Na D1 nehoda v Brně a zdržení v okolí Velkého Meziříčí. Na D1 z Vyškova do Prahy trvají potíže na průtahu Brnem. Kolona z úrovně Tůřanské OMV z kilometru 199 popojíždí 20 minut k nehodě na stém 95. Blokovaný stále levý pruh, v něm 3 nabouraná osobní auta. Jedete-li dál na Prahu, čekejte zdržení i za Tasovem. Kolona z kilometru 150 se posouvá přibližně 20 minut za sjezd na Velké Meziříčí východ na kilometr 145. A značně ucpaný je aktuálně i průtah mezi Říčím, silnice 602 mezi kruhovým objezdem u Lidlu a hotelem Pod Zámkem. A D1 do Třetice směr Hlavní město, silný provoz v Posázaví od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru až na Šmejkalku. Příjezd do Prahy od jihu po D3 z Budějovic a Tábora. Pomaleji se jede z konce dálnice od Mezna, kilometr 63. Nesouvislá fronta se posouvá až k Miličínu. Následně se jede plynule na obchvat Votic, tam se opět výjíždí do kolony a ta po 20 minutách se rozjíždí za Čapým hnízdem. Poté se jako obvykle brzdí před Benešovem, za městem na cestě k Mrači a rovněž před Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
18: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během odpoledne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. To byly zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Hezké odpoledne i po 16. hodině nabízíme v nedělním odpoledním plusu řadu zajímavých a aktuálních témat. Probereme třeba série žářských a bombových útoků zasáhla provincie na jihu Thajska. Policie hlásí zraněné, koho viní z útoků. V minulých dnech konečně trochu zapršelo, ale to je v letošním extrémně suchém roce spíše výjimka. Lesníci kvůli suchu řeší řadu komplikací, jak moc stromy ohrožuje třeba kůrovec. V rumunském Banátu končí český festival Do klidné vesnice v horách. Ruch na celé 4 dny. A v čem byl letos jiný? 10 dní plných akrobacie a cirkusových triků. Jak vypadají prázdniny dětí v Šapito? Pohodovou neděli 23. srpna vám od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová.
3: Odpolední plus.
5: A míříme do jižního Thajska. V noci na dnešek ho zasáhla série útoků na vládní budovy a státní infrastrukturu. Policie z více než 50 různých útoků viní muslimské separatisty, kteří dlouhodobě usilují o odtržení 3 provincií od thajského království a vytvoření vlastního, striktně muslimského státu. Ozbrojené složky, atentáty a útoky na policejní stanice tam za posledních 22 let stály bezmála 8 tisíc životů. A ve spojení už jsme se zpravodajem Ázii Davidem Jakšem. Dobré odpoledne.
20: Hezké odpoledne.
5: Davide, co přesně se v noci stalo?
20: V provincii Naritavát policie eviduje 11 různých incidentů, od ukradených a zapálených aut přes výbušniny pod zaparkovanými vozidly až po zapálené bariéry z pneumatik, které ochromily dopravu. Nejvážnějším problémem je poškození kolejí výbušninou. To se stalo asi 60 km od hranice z Malajzií. Mezinárodní trať z Bangkoku do Singapuru je kvůli tomu uzavřena. V sousední provincii Jala tam zase útočníci zapálili a vyřadili z provozu telekomunikační věž. Později ještě policie a armáda objevili několik nevybuchlých bomb v úkrytech podél silnic a i ty byly nastraženy tak, aby způsobily škody na vládních budovách. Co je ale nejdůležitější, vy už jste to říkali, na místě nejsou mrtví, nicméně několik lidí utrpělo řezná zranění od střepin a rozbitého skla a také se jich několik zranilo při autonehodách.
5: Má policie už nějaké stopy, indicie, které by navedly k organizátorům těchto útoků?
20: Ty 3 provincie na jihu Thajska, a sice Jala, Naritavát a Patány, jsou dlouhodobě nejneklidnější částí celé země. Takže armáda tam má trvale dislokovány speciální oddíly, také protiteroristické jednotky. No a ty dorazily na místo během pár minut, ještě večer vyhlásili v provincii Naritavát zákaz vycházení. Ráno ho potom odvolali, ale mezitím vyrostly na silnicích i na dálnicích desítky policejních checkpointů, rozběhlo se velké vyšetřování, ozbrojené složky vyznačily bezpečnostní zóny, do kterých nepouštějí civilisty a už jsou hlášení i první zatčení. Policie také důrazně varuje před tím, aby lidé nedávali fotografie a videa z těchto míst a nebo neumísťovali je tedy na sociální sítě. Úřady to budou považovat za maření vyšetřování a autory budou tvrdě trestat.
5: Nemůžou právě tyto poslední události ohrozit mírové rozhovory, které se znovu chystají, a to mezi thajským státem a těmi muslimskými separatisty?
20: Ano, tyhle spekulace už se objevují, tyhle hlasy už se objevují a polostátní zpravodajské servery se ptají, že pokud za těmi posledními útoky stojí znovu islamistické separatistické hnutí Barisan Revolusi Nacional, český Národní revoluční fronta, proč to vlastně dělá, když thajská vláda sama přichází s nabídkou dalšího kola mírových rozhovorů? Vláda už dokonce pověřila muže jménem Thanut Suvarnananda, který je šéfem thajských tajných služeb, aby připravil a vedl vyjednávání se separatisty. No a přístup toho muže se zatím zdá být velmi zodpovědný, protože podle agentury Reuters on doslova prohlásil: bojujeme proti sobě celé roky, oni nemohou porazit stát a my je nedokážeme eliminovat. Tak pojďme tedy vyjednávat.
5: Ty 3 zmiňované thajské provincie s většinově muslimským obyvatelstvem hraničí s Malajzií, kde je islám dominantním náboženstvím. Jakou roli hraje v tomto vleklém konfliktu právě silná, vlivná a bohatá Malajzie?
20: Tak Thajsko i Malajzie jsou aktivními členy Sdružení zemí Jihovýchodní Asie neboli ASEANu a Kuala Lumpur opakovaně ujišťuje Bangkok, že pokud sympatizanti Barisan Revolusi Nacional vyvíjejí jakoukoliv aktivitu na jejím území, tak prý malajská armáda i policie tvrdě zasahují. Na druhou stranu se nedá říct, že by Thajsko bylo s tímto ujišťováním Malajzie úplně spokojeno. Některé politické kruhy tvrdí, že vzhledem k tomu, že separatisté používají poměrně sofistikované výbušniny, které by v Thajsku těžko schánili, takže existuje podezření, že Národní revoluční fronta má spolupracovníky na malajské straně. Každopádně těch více než 50 různých útoků, o kterých teď mluvíme, přichází vlastně krátce poté, co minulý měsíc ozbrojení útočníci zabili ve stejné oblasti na jihu Thajska pět vojáků a policistů a dalších 6 lidí zranili.
1: David Jakš, náš zpravodaj v Asii a aktuální informace z jižního Thajska. Díky a hezký den.
20: Díky, naslyšenou.
1: A v 16 hodin a téměř 12 minut se vracíme zpátky do České republiky. Nejen zemědělci, ale také lesníci teď bojují s nedostatkem vody, který jim dělá velké problémy. Stromy totiž nemají vláhu a jsou pak náchylnější třeba na škůdce. Že jsou obavy oprávněné, potvrzuje i Český hydrometeorologický ústav. Ten letos evidoval silné a extrémní sucho až na 80% svých stanic. A situaci označuje za mimořádnou. Detaily má Dominik Hron, dobrý den.
21: Pěkný den.
1: Známe už které českým lesníkům způsobilo sucho.
21: Třeba lesy České republiky škody vyčíslené zatím nemají. Mluvčí Eva Jouklová každopádně potvrdila, že sucho je ve všech regionech a přestože se státní podnik snaží hloubit tůně a vytvářet mokřady, tak účinně se mu moc bránit nedá. Aktuální problém podle mluvčí je, že kvůli suchu předčasně opadávají listnaté stromy, ale není jediný.
22: Letošní sucho se určitě zapíše do letokruhů, protože kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v jiných letech. Pokud ale stromy přežijí, zásadní vliv v dlouhodobém horizontu mít na ně letošní sucho nebude.
21: Podle Českého hydrometeorologického ústavu hrozí i větší výskyt kůrovce. Ten napadá stromy hlavně v době, kdy jsou oslabené. Dodává Martin Možný, vedoucí oddělení biometeorologických aplikací.
23: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
21: Ke sledování aktivity kůrovce slouží mapa na webu ústavu. Teď ukazuje, že vrchol rojení hrozí hlavně na jižní Moravě. Dodám, že kůrovec se rojí třeba už při teplotách 20 stupňů Celsia, na další stromy se šíří, když neprší a teploty ještě rostou.
1: A kde škodí kůrovec nejvíc?
21: Rojení potrvá odhadem do konce září v závislosti na počasí, takže konečné výsledky bude možné říct nejspíš až za několik týdnů. Prozatím je kůrovcem nejvíc napadená severní Morava a Slezsko, říká Ladislav Pulpán z Lesů České republiky.
24: V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou. Nicméně ty stromy jsou průběžně vyhledávány. Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
21: Loni musela organizace kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Podobné komplikace pak řeší taky samosprávy, tedy města a obce, která mají ve svém majetku lesy. Ekonom Aleš Roth z Centra ekonomických a tržních analýz upozorňuje na nedostatky v pojištění takového majetku.
25: Řada těch veřejných parků nebo veřejných prostranství byla konstruována v době, kdy nebyly tak velké klimatické extrémy, co se týče třeba sucha a města, obce a nebo třeba i kraje. Často mají pocit, že právě tohle může být část majetku, která nemusí být pojištěna a kde se na tom pojištění dá ušetřit.
21: Nakonec i řada měst a obcí, která pojištění mají, by na peníze z pojistného plnění často nedosáhla. Mají totiž špatně nastavené smlouvy a nepočítají s podpojištěním, kvůli kterému by pak dostali zpět jen zlomek částky.
1: Sucho a lesy, téma pro Dominika Hrona. Díky.
21: Naslyšenou.
26: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
1: A na plusu teď míříme do Itálie. Itálie totiž přišla tento týden o svou klusáckou legendu. Kuň Varen v úterý v noci náhle uhynul na infarkt. Bylo mu 31 let a už si užíval luxusního koňského v uvozovkách důchodu v italském městečku Eboli. Má přes 2000 potomků a za dávku jeho spermatu někteří chovatelé neváhali dát v přepočtu až 500 000 korun. Fenomenálního plnokrevníka přišel představit Jiří Chábera ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
0: Dobré odpoledne.
1: Čím byl Varen tak výjimečný?
0: Tak hřebec Varen vyhrál vlastně skoro každý závod, kterého se zúčastnil. 73 dostihů a 62 z nich vyhrál. Nejúspěšnějším byl Varen kolem roku 2000-2001. V této sezóně vyhrál všechny tři evropské velké dostihy. Pařížský Prix d'Amérique, neapolský Gran Premio Loteria a taky švédskou Elitloped. Za svoji kariéru vyhrál víc než 6 000 000 eur, to je v přepočtu přes 140 000 000 korun, a to ho vlastně staví na úplnou špičku světové historie klusáckých dostihů jako takových. Navíc se stal koněm roku v Itálii, ve Francii a taky ve Spojených státech. Italská média se hřebce Varena nebojí ověnčit výrazy jako dostihová legenda, Il Capitano a nebo třeba Ferrari s mozkem. V superlativech o něm pro Český rozhlas mluvila taky Michaela Zemanová z České klusácké asociace. Podle ní si dokázal podmanit nejen dostihové publikum.
2: Byl výjimečný tím, jak si dokázal podmanit svou výkonností fanoušky a nejen dostihové publikum, že lidi, když ho někde třeba i viděli, tak úplně šíleli na dostihy. Potom s ním cestovala asi skupina 8000 lidí, tolik měl vlastně fanoušků. Potom byla o něm napsána kniha, byl natočený film, píseň o něm byla složena, prostě byl nesmírně populární.
0: Zemanová zmínila, že kůň v rámci tréninku taky třeba trénoval v mořské vodě. Majitel Varenovi dopřával taky tu nejlepší veterinární péči, která byla na světě dostupná. Hřebec navíc měl, jak popsala Zemanová, takovéto dostihové srdíčko.
2: On rád vyhrával, myslím si, že ho to hodně bavilo. I když se říká, že třeba v tréninku byl línější, že vlastně, když ho lidé viděli v tréninku, tak by neřekli, že třeba může být na dostihy dráze tak úspěšný.
0: Ale úspěšný tedy nakonec byl.
1: Jeho kariéra neskončila závodním. Varen má, jak už jsem zmiňovala na začátku, více než 2000 potomků. Jak to funguje?
0: Ano, totiž po ukončení závodícím kariéry se z Vareného stal takzvaný plemeník, plemený hřebec. Od roku 2004 do roku 2008 potom splodil Varen každý rok mezi 120 až 170 hříbaty. Mezi nimi je samozřejmě mnoho dalších úspěšných závodních koní. Potom se Varen přesunul na jinou farmu z Itálie, zamířil do Švédska a tam si jeho služby majitel cenil na skoro 16 tisíc eur. To je v přepočtu asi 380 tisíc korun.
1: No ale moc nechybělo a Varen měl českého majitele. Jak to tedy bylo?
0: Ano, pan Jiří Vejvoda, mimochodem vlastně syn skladatele Jaromíra Vejvody, škoda lásky, tak Jiří Vejvoda miloval koně a dostihy a vyhlídl si Vareného ještě v začátcích kariéry, jak popisuje Michaela Zemanová.
2: Tenkrát zjistil, že by mohl být na prodej, jenomže ta cena samozřejmě byla vysoká a on sáněl vlastně ještě k sobě lidi, parťáky, kteří by s ním do toho šli a na tu cenu by se složili.
0: Jenže parťáky nakonec Jiří Vejvoda tedy nesehnal a tak Varen do českých stájí neputoval a zůstal a závodil v Itálii. Mimochodem, Varen je doteď jediným koněm na světě, který má vlastní tiskové, nebo měl vlastní tiskové oddělení. Jeho jméno taky doteď najdeme na tisících tričkách, čepicích a dalších suvenýrech a dokonce má kůň i vlastní internetové stránky varen.it.
1: No, měl i tu písničku a film o italském šampionovi plnokrevníkovi Varenovi mluvil ve vysílání Českého rozhlasu Plus Jiří Chábera. Díky, hezký den.
0: Naslyšenou.
1: A v 16 hodin a 19 minut se přemysťujeme do jiné lokality. Česká vesnice Aibental v rumunských horách. Každoročně v druhé polovině srpna hostí známý festival Banát. Letos trval 4 dny a konal se už po 15. I tentokrát čeští návštěvníci zaplnili zahrady, louku a vesnické domky, protože to k tomuto neobyčejnému festivalu taky patří. A mezi hosty, návštěvníky i našimi krajany se proplétal reportér Martin Dorazín.
4: Na 4 dny v roce se tato klidná banátská vesnice Aibental, česko-rumunská, promění
6: neuvěřitelný rej stovek lidí, kteří sem přijedou z Česka, ale také z Rumunska, a z každého dvora tady doslova v centru se line nějaká hudba. Tady třeba teď zpívá Lucie Rédlová, která patří ke stálicím hvězdám Panáckého festivalu. Už je tady po 13. z 15 ročníků. Co to je pro tebe Banát?
7: No, vlastně takový letní tábor. Já jsem tady začala jezdit těsně po 30 a prostě se mi tady zalíbilo, protože mám za to, že tady jezdí super lidi, protože ta daleká cesta prostě odfiltruje blbce, abych to tak řekla. On si to opravdu každý rozmyslí, jestli se tady bude prostě štrachat takovou cestu. Takže mám prostě pocit, že tady jezdí taková podobná krevní skupina lidí, které zajímá taková podobná muzika, výkvět české alternativy, když to řeknu.
6: Panácký festival je sice velkým podnikem, ale i po těch letech si zachoval kouzlo opravdové neformálnosti. Tady se na té jediné cestě, která vede přes Eibenthal, potkávají všichni účinkující, návštěvníci a místní lidi. A já teď shodou okolností vidím, že si tady připíjí zdejší Višňovkou jeden z hlavních organizátorů tohoto festivalu, Honza Duben.
8: Co tady drží pořád a proč sem ty lidi jezdí, je právě ta atmosféra, kdy se tady propojují ty návštěvníci s účinkujícíma, s kránama. A prostě tady ten mix vytváří tu jedinečnou atmosféru, o které pořád mluvíme a říkáme, sem ty lidi přijedou a zkusí to zažít.
6: A kdyby tady ještě někdo nebyl, což je málo lidí asi v republice, určitě minimálně o tom ví, že ten festival tady v rumunském Banátu existuje, jak se sem dostanou?
8: No, s tím jim pomůžeme, vypravujeme nejdelší vlak, což samo o sobě je zážitek, kde těch 600-700 lidí se naskočí do toho vlaku a už je to taková táborová parta, která se tam celý cestu potkává a oslavuje to, že vlastně vyrazili na ten festival do Rumunska. Další možnost je autobusem, je vlastně lidi, kteří si chtějí projít i jiný vesničky, kouknout, jak ten život v vesnici vypadá mimo festival, tak můžou přijet jeden dopředu, projít si vesničky a zakončit to na festivale. A nebo vlastní auto a přijet si a zakempovat. Já půjdu k tobě a ty půjdeš
6: ke mně. Na Banátském festivalu můžete potkat nejenom muzikanty, ale také herce a herečky. Například Nelu Boudovou. A Nelo, ty patříš taky k těm lidem, kteří tady jezdí nejenom jako návštěvníci na Banátský festival. Ty tady máš takové, jak to nazvat, workshopy?
9: Ano, já myslím, že jsou to workshopy, seberozvojové workshopy, protože já se kromě herectví také zaobírám seberozvojem, koučováním, a na jednom takovémhle workshopu vznikla myšlenka, že muži mají velký problém s oslovením žen nebo s odmítnutí.
6: Jak kdo?
9: Jak kdo samozřejmě, ale tady vznikla, tady byl ten požadavek, jestli bychom nemohli udělat banátskou seznamku, takže vlastně festival začíná úplně tím, že děláme takový speed dating, kde se seznamují muži se ženami.
6: Speed dating je rychlé.
9: Rychlé rande, rychlé rande, ano.
6: Nela Boudová se večer ujala také velmi zvláštní a pro ni netypické, jako ostatně asi pro každého, role. Role oddávající.
10: A nyní se ptám vás, vstupujete dobrovolně do manželství s přítomným panem Michalem Bláhou? Přijímáte ho takový, jaký je?
6: I takové zázraky se tady dějí. Z Eibenthalu v Banátu Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: A teď se vracíme do Česka, ale festivalové téma zůstává. Žonglovat s míčky, dělat hvězdy nebo se zavěsit na akrobatické šály. I to si v těchto dnech zkouší děti na příměstském táboře na festivalu nového cirkusu Letní letná v Praze. Zájem je o něj letos tak velký, že byla většina turnusů vyprodaná dlouho před začátkem festivalu.
13: Podívej se, tohle to ti nebude držet, potřebuješ tu nožku dát úplně přes ten pravý nárt, víš, aby to neklouzalo. Tak teďkon sjeď do dřepu.
14: Jo.
13: Šála pořád mezi nohama, výborně, teďko rozděl šáličky, to je těžká část.
27: 12-letý Krištof je zamotaný v dlouhé žluté akrobatické šále. Snaží se v ní udělat kotrmelec a pak skáče na asi 30 cm vysokou žíněnku.
13: Zabrat tady rukama, Tak, pootočit se.
27: Jaký to byl pocit, být tam takhle zamotaný?
11: No, bylo to zase poprvé v životě, vylezl jsem vlastně docela vysoko, ale tak potom mi to začalo sklouzávat trochu dolů, takže už jsem to dělal v menší výšce. A to zachycení tam nebylo moc pevný, takže se to vlastně moc nepovedlo. Tohle je takový hodně náročný na ty ruce a nohy, něco jako lezení vlastně na skalách a na stěnách, ale je to prostě fajn, že je to takový prostě nový pro nějaký lidi a že to může být jako zábava pro někoho, třeba když to dělá profesionálně, ale že do velkých výšek a je to takový fajnový si to prostě zkusit.
27: Krištofa přivedl na příměstský tábor na letní Letnou kamarád Teodor, který je tady už po páté.
13: Rozmotat uzel a dolů. Perfektní.
12: Chodím na parkour, takže dělám různý salta a tak, takže proto mě tohle baví, ale jako na šále asi do budoucna jako ne, ale tady mě to baví.
27: O děti se starají profesionální lektoři, třeba Adéla Jordáková z Centra pro nový cirkus Cirkeon.
13: No, tak tady máme šikovnou adeptku, ti nemusím říkat nic. Tak tam leze sama. My máme za úkol tady nacvičit nějaký trochu opičí pohyby, protože závěrečný představí tohle letňáku bude džungle. Takže děti budou opičáci. Teď vybíráme, kdo taky rád nahoře na šále, kdo tam takhle si udělá nějaký uzel, je tam komfortní a vymyslíme nějaký prvky. Co tam půjdou. Tak neskákat, jo, až dolů.
27: Teď po tom workshopu, který jste tady před chvílí dokončila, jaký máte pocit z těch dětí, jak jim to šlo?
13: Děti jsou super, to si nemůžu stěžovat, to jsou moc fajn. Snažíme se udělat, co můžeme takhle v tom čase, aby si to každý vyzkoušel, aby každý aspoň v něčem uspěl, aby odcházel s nějakým pocitem, že něco zvládli.
27: Desetidenní příměstský tábor děti zakončí společným představením, které uvedou v pátek 28. srpna ve festivalovém areálu Letní Letné. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: A před půl pátou máme ještě další téma, unikátní jeřáb, vybavení pro potápění ve velkých hloubkách anebo speciální výcvikové centrum. To všechno si mohli prohlédnout návštěvníci dne otevřených dveří u báňských záchranářů v Ostravě. Tato akce láká každý rok hodně lidí, ale to si zblízka prohlédli i modré báňské sanitky a další techniku.
14: Ti nejodvážnější tady zkouší unikátní kapsly. Jeřáb, který dokáže spustit záchranáře do hloubky až 1300 metrů.
15: Bylo to skvělé, bylo to fakt úžasné.
16: Super to bylo.
14: V takovém stísněném prostoru zvládli jste to?
15: Jo, zvládli. Nám je ta důlní tematika velmi blízká.
17: S náma.
14: Je tady i spousta pamětníků.
18: V roce 1992 jsem tady skončil.
14: Vzpomínáte na starou práci?
18: Je, protože kamarádi nám umírají, že? A už se ani nepoznáváme, tak jsme se změnili.
14: Tak to zní a vypadá, když mají báňští záchranáři výjezd. Slouží pořád, i když těžba černého uhlí už skončila. Práce je dost, prozrazuje ředitel hlavní báňské záchranné stanice tady v Ostravě Josef Kasper.
19: My jsme vyhráli soutěž na likvidaci starých důlních děl. Třeba tady v Moravskoslezském kraji je zhruba 700 starých důlních děl, to někdy možná víte ty komínky. Třeba na Baníku se propadlo kus hřiště, takže když se to stane něco takového, tak my to likvidujeme. Tím, že máme monopol, vyhráli jsme to na 4 roky. Máme monopol v celé České republice. Teď další jsme se začali zajímat o pozemní stavitelství. Hlásíme se na výběrové řízení metra trasy D a vzhledem tomu, že nám podléhají záchranky, které jsou součástí Diama, Odolov, Líbušín, Staré Hamry, Rožinka, takže máme vlastně celorepublikový rozsah a díky tomu si můžeme dovolit, teď třeba děláme kolektory v Brně a tak dále. Takže ta transformace probíhá, soustředíme se právě na to pozemní stavitelství.
14: Tento týden taky záchranáři zasahovali na dole Jeremenko, uvízli tam v podzemí dva zaměstnanci. Velký zájem je pořád o báňské potápěče, mají speciální výcvik. Kromě nejmodernější techniky tady můžeme vidět i vzpomínku na takzvané orlické vraždy. Právě ostravští se tehdy na jejich objasnění výrazně podíleli.
28: Na vraždách určitě byli tady, jako můžete vidět tady staré masky, paradoxně oni jsou ještě furt funkční.
14: A jsou původní z té doby?
28: Jo, jsou původní z té doby, opravdu. Máme tady ještě některé historické pamětníky, kteří tam na těch vraždách byli.
29: Tady vlastně je hráz, tam se jim napustí plyn, oni vezmou, odebírají vzorky, robí rozdíl.
14: No a tady jsme v chloubě báňských záchranářů ve cvičném poligonu, kde se dá nasimulovat nulová viditelnost, mlha, vysoká vlhkost vzduchu a vypadá to tady téměř jako dole v šachtě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
1: Posloucháte nás
3: vás 16:30. A poslouchejte si také zprávy, má je Martin Bedna.
5: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Statek dnes prohlíží železniční trať mezi Olbramovicemi a Benešovem. Páteční déšť podemlele více než 20 metrů dlouhý úsek a vlaky tam jezdí po jedné koleji sníženou rychlostí. Provoz na koridoru tak bude kvůli opravě omezený minimálně několik dnů. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. Uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michail Fedorov. Kvůli suchu v některých řekách na jihu Moravy teče minimum vody, některé menší toky vyschly úplně. Povodí Moravy upozorňuje na nízké průtoky například na Kyjovce v Kyjově nebo na Moravě ve Strážnici, kde jde o nejsušší rok v historii měření. Sport. Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů jako první Češka zaběhla nemistrovskou 300-metrovou distanci pod 36 sekund. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 v Brně stále působí potíže, hned dvě kolize. První ve směru z Prahy na Vyškov na stém 93. kilometru v levém pruhu tři osobní auta, kolona od výstaviště ze stého 90. už téměř na půl hodiny. Obdobný čas ztratíte i v opačném směru, tedy od Vyškova. Těsně za sjezdem na Slatinu na 201. kilometru se brzdí až do zastavení a krokem se pokračuje ke kolizi za odbočkou na Bratislavu na kilometr 195. I tam zůstává blokovaný levý pruh. Na D1 z Brna do Prahy se lepší situace v okolí Velkého Meziříčí. Už jen okolo 10 minut naberete mezi oběma sjezdy do města. A naopak o dost horší situace pro řidiče v oblasti Posázaví, kteří pokračují dál po D1 k Praze, zpomalují za Divišovem zhruba na 38,5 kilometru a sunou se okolo nehody na 34,5 kilometru. Tam v levém pruhu dvě osobní auta až na opravovanou Šmejkalku. Uvedená trasa je na více než půl hodiny. A trojka z jihu od Tábora směr Praha. Silnější provoz začíná před Miličínem, pak se brzdí mezi Voticemi a Olbramovicemi, před i za Benešovem a také mezi Čerčany a Senohraby. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
16: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne na jihozápadě a jihu bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 26. Tolik zprávy.
16: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Nic osobního.
21: Prostě biznis.
20: Jana Klímová.
21: Petr Šimůnek.
20: Budeme se bavit o biznisu, ekonomice a politice, o penězích, moci a vlivu.
21: Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás. Co probereme dneska?
20: Češi expandují v zahraničním biznesu. Jejich podíl na zahraničních společnostech se podle nejnovějších statistik OSN v posledních 10 letech zvýšil 4x a byl to třetí největší růst v celé EU. Podíváme se na největší zásahy z nedávné doby. Například na nákup podílu zbrojaře Michala Strnada v italské pneumatikárně Pirelli.
21: A téma číslo 2. Syn zesnulého nejbohatšího Čecha Petr Kellner junior koupil na začátku minulého měsíce tradičního českého výrobce klobouků Tonak. Petr má o tyto věci národního kulturního dědictví zájem, řekl nám manažer Kellnerovy investiční společnosti Palmont. Jak na tom Tonak je a kdo ho už dříve zachraňoval, to je naše druhé téma. Pojďme tedy k tomu prvnímu. Češi expandují v zahraničním biznisu. O té statistice teď psal Bloomberg, tak kolik toho Češi v zahraničí nainvestovali?
0: Je to fantastická věc, ano, ti musím říct, vlastně se obrací vítr nebo trend. My jsme byli dekády zvyklí slýchat, jak nějaká zahraniční firma koupila nějakou českou a byli jsme vlastně za to vděční a vždycky se to oslavovalo, že tady je vstup zahraničního kapitálu. Ale poslední roky, není to věc posledních měsíců, ale dokonce let, se děje opak. Čeští investoři kupují ty zahraniční a často i velmi ikonická jména, dnes je taky budeme zmiňovat. Takže nejdřív suchá statistika, kterou už jsme tady taky slyšeli, podle OSN se přímé české investice v zahraničí za posledních 10 let od roku 2014 do roku 2024 zčtyřnásobily a byly tak nejrychleji rostoucí v EU po Lucembursku a Rumunsku, ale to Rumunsko mělo daleko menší základnu, takže ten růst je opravdu velikánský. A i podle ČNB, jak si správně zmínila v tom posledním článku Bloombergu, zmiňuje, že už je i významný příliv dividend ze zahraničí. Zase my jsme často slýchávali, jak odcházejí peníze z
2: tak
0: Česka.
2: Tak oni odcházejí pořád asi, že jo?
0: To samozřejmě ano, zejména
2: z bank
0: a tak dále. Ale už
2: velké
0: se...
2: téma české levice, která ale... téměř mizí a teď jí zmizí i téma, jestli...
0: Česká levice by se měla podívat na to, že už přichází peníze i ze zahraničí sem zpátky na dividendách, které vydělávají čeští investoři, kteří koupili ty zahraniční firmy. Ten proud se fakt obrací. Podle předběžných dat, ČNB investovali české firmy v roce 2025 přímo v zahraničí.

0: že to je něco, co je super zajímavé. Ten Mittelstand, takový to jádro, střední stav, nemá své následovníky. To, co se řeší v Česku, jestli otcové zakladatelé mají komu tu firmu předat, tak v Německu se děje to, že ne, že třeba 70% nemá ty následovníky a jsou potom nuceni tu firmu buď to prodat nebo předat někomu jinému.
1: A to si myslíš, že nějaký německý specifikum?
0: Je to jako německé specifikum, protože
1: u nás se to neděje?
0: U nás se to ještě neděje, protože jsme teprve druhá nebo třetí generace. Druhá. V Německu už je to generace XY a on ten zájem těch nových generací o to podnikání asi klesá, takže ten problém se zvětšuje a to je šance pro české firmy, které tyhle ty menší německé firmy můžou kupovat. Zase úplně neslýchaná věc pro mě, prostě celou dobu jsme řešili opak a teď české relativně malé firmy jdou tam. My jsme se zatím bavili o miliardářích, tak já jenom zmíním CSG, Michala Strnada, jenom v prvním srpnovém týdnu koupila dvě velké firmy, jednu v Německu, jednu v Kanadě. Na konci července dokončil Michal Strnad akvizici 14% ikonické italské firmy Pirelli, o tom se ještě zmíníme znova, a Daniel Křetínský dokončuje akvizici Fnac Darty, to je ten řetězec obchodů ve Francii a taky ve Španělsku. Jeho investice do Metra nebo Royal Mail z loňského roku jsou dostatečně známé, stejně tak jako Alvin a British Lottery, kterou získala ve Velké Británii.
1: Teď jsem četla, myslím, že E15 psala, že Daniel Křetínský míří do nějaké železniční dopravy nebo něco
0: ano,
1: takového.
0: Je takže jedním z biderů, jedním z těch, které se zajímají o největšího kargo přepravce ve Francii, to zase by zapadlo do té jeho logistické sekce EP Holdingu. Co je taky vlastně zajímavé v téhle souvislosti je, že poprvé se česká firma dostala mezi 500 největších firm světa a to je právě EP Holding nebo EP Group Daniela Křetínského. Fortune ji zařadil na 179. místo. Je tam mezi firmami, jako je Amazon, Google, Apple a tak dále. To se prostě nikdy ještě nestalo. Teď jsem jmenoval ty miliardáře, ale není to jenom o těch miliardářích.
1: No právě, když jsem mluvil o těch firmách, které vstupují na německý trh, tak to nejsou asi vyloženě takový ty top český miliardáři.
0: No Michal Strna tam zrovna teď je, ten koupil tu prachárnu kousek od hranice českých, ale jsou to právě ty středně velké a menší firmy české. Třeba z poslední doby výrazná investice Pavel Bouška a jeho firma Wafo, která vyrábí krmiva a je v tom dvojka, možná už jednička v celé Evropě, tak koupila svého konkurenta v Německu, Pets Deli, velká operace pražská EAG, která digitalizuje prodej aut, tak zase za několik set milionů korun koupila belgickou firmu Automotive Systems a předtím i nějakou německou firmu v tomhle oboru a BHM Group Tomáše Krska koupila německou Rhein Medical, dodavatele IT technologií pro nemocnice. Takže zase není to ojedinělá věc, ČNB registruje asi 14 nebo 15 podobných vstupů do německých firem a já si to doufám říct, že kdybychom šli ještě o patru níž do těch firem, které jsou menší než stovky milionů obratu, tak zjistíme, že těch akvizic v Německu bude ještě víc.
1: Ale mimochodem chodíš na běžky?
0: Na běžky? Já mám nový běžky ve sklepě a mám je tam už 15
1: let. Já už je nemám ani ve sklepě, já jsem je vyměnila za skialpy, ale víš, proč se tě na to ptám, veď?
0: Vím, protože slavná norská značka Mazhus.
1: A víš, proč se tě na to ptám?
0: Teď v srpnu úplně na běžky, nevím, proč se mě ptáš?
1: Ale ptám se tě na to, protože se bavíme o Německu a mně se prostě spojily tady dvě věci. A to jméno miliardáře Tomáše Němce.
0: Německo, dobrá asociace.
1: A jeho firma, česká společnost Konziltek, právě kupuje norského výrobce běžek Mazhus od dosavadního majitele Elevate Collective. A proč je pro nás tahle firma mimo jiné zajímavá, kromě toho, že ji kupuje Tomáš Němec, o kterém jsme tady aspoň já dlouho neslyšeli, protože na těch běžkách běhala Kateřina Neumannová, slavná naše běžkyně.
0: A to se ale obloukem vracíme k těm investicím českých investorů zahraničí, protože Tomáš Němec koupil předtím už Kestle, rakouskou slavnou značku a přestěhoval ji do Česka, ale já se ještě přestěhuju zpátky do Itálie a k Pirelli, protože Pirelli má taky ten slavný slavný kalendář s těmi krásnými fotkami žen. A vlastně teď máme teoretickou naději, že těch kalendářů se do Česka díky Michalu Strnadovi a jeho 14% vlastnictví Pirelli dostane víc. Ono jich je 20 tisíc ve světě těch kalendářů.
1: Ale víš, že kvůli tomu to nekupoval, veď?
0: To by bylo dost drahý, kdyby si 20 tisíc kalendářů koupil za miliardu euro.
1: No to určitě, a mimochodem za jeho miliardu.

0: do euro, protože tahle investice nesouvisí nijak s CSG, ano. Ale je to jeho osobní investice, dejme tomu. A co je ještě zajímavé, než ještě přijdu ke kalendáři, tak jenom bych zmínila ten důvod, proč vlastně to vůbec bylo na prodej, ten podíl, který on tam koupil, 14% za miliardu eur, a to je, že to vlastně čínská Sinochem a Itálie měla zájem na tom, aby vlastně ten podíl snížila z bezpečnostních důvodů, což by se u pneumatik zrovna nemuselo zdát, ale jsou to nějaké, jak jsem pochopila, pokročilé pneumatiky s technologií
1: sběr dat a tak dále. Z jízdy automobilů, a je to tak, no. Ale je tam velká regulace vlastně ze strany Itálie.
0: Přesně tak, a Číňanům ještě zůstává dalších 20%, tak uvidíme, jestli třeba ten nákup nebude ještě nějak pokračovat.
1: Asi by měl, protože jestli jsem to dobře četl, tak ta regulace míří na to, aby Číňani měli jenom pod 10%. To znamená,
0: pokud by chtěli mít někoho nějak v orgánech společnosti nebo představenstvo.
1: Ano, to znamená, že jako je docela možné, že dalších 10% bude v blízké době zase na prodej.
0: A ještě jednu věc k tomu kalendáři. Oni ho dávají k dispozici pro charitativní účely a do Česka tak to chodí jeden kus, co jsem se dočetla.
1: Na tu charitu.
0: A víš, kdo ho draží?
1: Vím, že se to draží na iDnesu.
0: A iDnes patří Mafře, kterou chtěl Michal Senát koupit, ale neuspěl.
1: Ale Pavel Tykač chtěl koupit taky Pirelli, mimochodem. A soupeřil s Michalem Strnadem.
0: A nechtěli to koupit spolu.
1: Možná, že to chtěli koupit spolu dokonce. No.
0: Tak uvidíme, jak to bude dál s dražbou tady
1: v kalendáři.
0: Pokud zmizí jako ta dražba z tohoto serveru, tak víme, že se tam nepohnu.
1: Kdyby někdo ten kalendář chtěl, stojí pár desítek tisíc. Myslím si, že na iDnesu se za to platí docela hodně na charitu, ale na eBay se dá ten loňský koupit za $200. $250.
0: Jasně, ale to nechceš, jako z toho nemáš takový dobrý pocit.
1: Máš lepší, protože to je levnější.
0: No tak jsi na prachy zjevně, já samozřejmě, mě jde o charitu. Jo.
1: Nic osobního, prostě no. Biznis. Možná ještě jednou k té motivaci Michala Strnada, proč kupoval Pirelli. Jednak je to ikonická značka italská a otevírá mu to dveře do italského a evropského biznisu. Prostě to už něco znamená, když jsi 14% akcionář takovéhle firmy. Michal Strnad má tady taky...
0: Jo, v Italii, ale něco má nějakou...
1: Fioky, zbraně a tak dále, ale tohle to je velká věc. Michal Strnad má v Česku zastoupení Ferrari a Maserati, Scuderia, ale na to tolik gum nepotřebuje. Ale na co může potřebovat, je to, že Pirelli je výhradní dodavatel pneumatik na závody Formule 1. To znamená, že my tam máme dalšího biznisového zástupce ve Formule 1 z Česka po Karlovi Komárkovi, který a jeho Olvin, který sponzoruje jeden z týmů, tak je tam vlastně prostřednictvím pneumatik Pirelli ještě Michal Strnad.
0: Ještě jedna věc ke Strnadům a k investicím, protože Strnadové nejsou jenom Michal Strnad, ale také jeho otec Jaroslav Strnad. No. A i tady stojí za to zmínit jeho investice, a to především přes firmu CE Industries, kterou založil poté, co tedy přenechal zbrojařský holding CSG synovi.
1: A vedle CSG a potichu roste vlastně další velký průmyslový kolos.
0: Je to tak, je to CE Industries, která loni vyrostla o polovinu, má tržby dneska kolem 15 miliard korun. Vedle toho má tedy ještě Jaroslav Strnad Helicopter Alliance, která obchoduje z vrtulníky. A zajímavou investici udělala CE Industries minulý měsíc. Koupili spolu s GNT skoro polovinu v polském logistickém kolosu OT Logistics, který provozuje významné polské přístavy. Nevíme sice za kolik, ale víme o tom, že je to strategická věc. Jednak přístavy sami o sobě a druhá věc, že Jaroslav Strnad chce údajně využívat třeba i při dovozu surovin do svých tuzemských továren. Víme, že provozuje výrobu v Nové Huti, tu tedy nevlastní, ale nevíme vůbec, kdo ji vlastní. Tváří toho převzetí po panu Guptovi, kdy to zkrachovalo, tak byl Martin Pecina, ale...
1: Tomu nikdo nevěří.
0: Tomu nikdo nevěří a i on sám už není ani v tom vehiklu, který to tehdy kupoval, a teď je otázka, co se tam bude dít dál a kdo se ukáže jako vlastně investor, protože teď jsou tam nějaký právníci nebo právníci.
1: A k tomu teda jako zajímavá vlastně součástečka malá a vracíme se obloukem k těm zahraničním investicím. Hospodářské noviny upozornily na to, že právě do Nové Huti teď ovládané provoz provozované Jaroslavem Strnadem, může dodávat ocel další český miliardář, a to je Pavel Tykáč ze svojí norské ocelárny. Vidíš, tak další investice Čechů v zahraničí do oceli.
0: Tak, to byla španělská skupina, od které převzal výrobu ocely Pavel Tykáč ve Velké Británii a ve Skandinávii. A ta skupina se soustředí právě na výrobu takzvané zelené ocely. A teď tam probíhají tedy, jak psaly Hospodářské noviny, jednání, že by se část této ocely mohla dovážet právě
1: přes polské přístavy určitě.
0: Jestli to dává smysl, ale možná, myslím si, že to nebude asi ten hlavní proud těch surovin, jako zelená ocel zatím, která poputuje tedy, já nevím, do Nové Hutě nebo dál. No. Já ještě chci říct jednu věc k Jaroslavu Strnadovi, a to je, že on založil CE Industries a NT Eurospace Fond, SICAF, který otevřel dalším investorům, a zmiňuji to proto, že právě tento fond má ambice dělat potom další investice také v zahraničí právě, a otevřel se před 2 měsíci s tím, že chce vybrat až 5 miliard korun, a podle informací, které máme, tak za měsíc a půl je tam už kolem asi 4 miliard korun. A teď se připravuje nějaké další kolo.
1: Takže zájem určitě je. A teď už těm kloboukům?
0: Máme tu druhé téma. Petr Kellner junior koupil na začátku července tradičního českého výrobce klobouků Tonak, respektive to koupila juniorová firma Palmont Heritage z holdingu Palmont. Víš něco o mladém Petru Kellnerovi, jak na tom je mezi tvými oblíbenými miliardáři?
1: Tak mezi mými oblíbenými miliardáři Petr Kellner má to nejslavnější jméno, samozřejmě po svém otci. Má číslo 15 mezi nejbohatšími lidmi České republiky, a to proto, že v tom dědictví po Petrovi Kellnerovi, které se vypořádávalo v loňském a letošním roce, mu patřilo 10% celé PPF, přesněji 9,893%, a odhaduje se, že za tenhle podíl dostal 40 až 45 miliard korun, 1,8 miliardy euro, což se dá vyčíst z různých výročních zpráv PPF. Ta cena nebyla zveřejněná, ale je to kvalifikovaný odhad. Jenom, aby si věděla, za 1,8 miliardy euro víš, co si můžeš koupit třeba?
0: Nevím.
1: Kdyby chtěl Petr Kellner, tak si koupí celý Inter Milan. Ale Petr Kellner má úplně speciální postavení, protože mu je jenom 34, bude zdaleka jeden z nejmladších v té 20 nejbohatších Čechů. Studoval v Británii, studoval taky v Barceloně vysokou biznesovou školu IESE. Stejně jako jeho otec má strategii, že se neukazuje vůbec na veřejnosti, takže se o něm ví strašně málo. Investiční skupinu Palmont Holding, tu si zmínila, mu vede nově Nizozemec Bastian Coutts, což je právník, který působil v Amsterdamu, specializoval se na fúze, akvizice, fondy. Je to právník, ale člověk, který se vyzná v tom velkém světě nákupů firem, slučování firem, investování velikých peněz. A to je to, co Petr Kellner teď má. On má velkou palebnou sílu, prostě 40 miliard, které může investovat.
0: Jako on už koupil nějaké nemovitosti.
1: Ale rozhodně pořád má spoustu jako hotovosti a spoustu keše, který může investovat dál. A právě ty jsi to sama zmínila, tam je speciální malá divize Palmont Heritage, která se má soustředit na české, jak se tomu dřív říkalo, rodinné stříbro.
0: Rodinné stříbro, tak. Ano, teď jsem chtěla říct poklad. No, poklad to asi úplně není,
1: proč zrovna klobouky?
0: Klobouky, ale. Tak z toho, co víme, tak byl to zřejmě tip od jeho investičního manažera, kterého si převedl do Palmontu, a to je Adam Páleníček, který pracoval předtím v poradenské společnosti KPMG. A Adam Páleníček nám potvrdil, že vlastně on věděl, že je firma Tonak na prodej, a Tonak se dostal do finančních problémů. Ostatně to vyplývá i z jeho účetní uzávěrky nebo výroční zprávy zveřejněné v roce naposledy, teda jsem viděla za rok 24, kdy byl ve ztrátě. No a začali to tedy řešit údajně s Petrem Kellnerem juniorem, a toho to také zaujalo. Oni ostatně i v tiskové zprávě tehdy k tomu obchodu řekli, že se Petr Kellner zajímá o tradiční domácí značky, právě to rodinné stříbro, a Adam Páleníček nám k tomu dodal tedy, že jim vlastně bylo líto, že by zaniklo něco, co tady existuje od roku 1799, což je Tonak, a že pracuje tam pořád 400 lidí, kteří mají určité unikátní znalosti v té výrobě, kterou mají, a ta je ještě navíc v oblastech, kde jako není zase taková rvačka o zaměstnance, to ve Strakonicích a v Novém Jičíně.
1: Jano, já se tě zeptám, kolik máš kloboučků doma?
0: No, ale asi jsem si párkrát něco koupila, ale pak to stejně nenosím. Jo.
1: No, já prostě to mám úplně stejně. Já mám několik klobouků, ale v každém klobouku vypadám jako idiot. Ale strašně se mi líbí, když se člověk dívá na filmy z 30. 40. let. Úplně každý chlap měl klobouk. To bych do toho jako investoval. Ale kolik chlapů nosí klobouk dneska?
0: Nevím, asi moc ne, no, nebo hlavně u nás, ale tak oni nevyrábí jenom klobouky, jako, víš?
1: No,
0: oni
1: vyrábí,
0: no tak to na dneska patří ještě společnost Fesco, která je právě z těch Strakonic, a tam se vyrábí fezy. Jo,
1: no, ale to
0: je fez.
1: S fezem jsem na tom já teda podobně jako s kloboukama.
0: Fez a zmijovky třeba taky, že jo. Ale takhle, musím ti říct, že není to poprvé, co Tonák právě spolu s Feskem balancují na hraně, protože musíme si říct, kdo byl ten předchozí majitel, od koho to Petr Kellner teď kupoval. A to byly švédské fondy s názvem PCTC. A na ty já jsem narazila už jako novinářka před x let. Ty ani nebudu říkat před kolika. Pro tyto fondy tady pracoval, měl tam do své smrti zřejmě tedy před necelými 6 lety malý podíl Jan Vrba, což
1: bývalý
0: víš, kdo
1: minister,
0: to byl.
1: Samozřejmě.
0: To bývalý minister průmyslu a obchodu. Ty si budeš pamatovat, proč byl slavný.
1: Určitě, privatizace Škodovky a tak dále, ale já bych řekl jednu věc, když se bavíme o Petrovi Kellnerovi juniorovi, takže tenhle Tonák, to je jako pěkná, pikantní investice, o které se dá hezky mluvit, ale já čekám, že předvede něco většího a jsem strašně zvědavý, co to bude, protože těch peněz, které má k dispozici, je opravdu spoustu. Určitě je inteligentní a určitě to je dobrý investor, takže já jsem zvědavý na to, co přijde po Tonaku, a zajímá mě, jestli ten Tonak dokážou opravdu zachránit, protože nevím, proč by se to mělo povést zrovna jim, když se to nepovedlo Švédům, a jestli nás donutí ty klobouky nakonec nosit.
0: Ale stejně jako Jan Vrba jsou přesvědčeni teď Petr Kellner a jeho tým, že to prostě má potenciál. Já tady musím zmínit jednu historku, prostě já jsem tehdy s Janem Vrbou o tom mluvila, byla jsem u něj v kanceláři, tam právě visely ty zmijovky a fezy různě. A on byl velký optimista a byl také vtipný, protože on říkal, že výhoda je, že ty fezy, což abych konečně řekla, jsou takové plstěné čepičky, které se nosí v arabských zemích na hlavách, že prostě mají pořád odbyt, protože teď ho budu citovat, jak jsme ho citovali tehdy v textu, Arabové jdou do pouště, zafouká vítr a fez je pryč. A že tam mají obrat asi 50 milionů korun ročně prostě na fezech. A teď mi říkal Adam Páleníček, aby jsme nebyli tady jenom vtipní, že prostě v Evropě má Tonak jenom jednoho konkurenta a ten na tom je prý ekonomicky extrémně dobře, takže oni věří, že tady prostor na trhu je.
1: Tonaku to nejlepší, koupíme si určitě klobouk, ale teď udělám střih. Máme před sebou už poslední zprávu, takovou zajímavou, ale vlastně my jsme zvyklí na závěr dávat nějaké jakoby zajímavůstky, ale tohle není jenom zajímavůstka, tohle je jenom obrovský biznis. Díváš se na basket?
0: Ne.
1: Aha, NBA, největší basketbalová soutěž světa, a tam se teď udál, on ještě není uzavřen, protože ještě podléhá schválení, největší obchod letošního roku, a sice jeden z nejslavnějších klubů NBA, Los Angeles Lakers, jsou na prodej po pouhém roku, kdy změnili majitele, a tentokrát se prodávají za 12,5 miliardy dolarů. Ten obchod by měl být uzavřen každým dnem a bude nakupovat Josh Kushner, což je mladší bratr toho Kushnera od Donalda Trumpa, a Bob Iger, bývalý CEO Disney, a ti se dali dohromady a kupují tady teď za 12,5 miliardy dolarů tenhle slavný klub, který má 17 titulů, je to vlastně druhý nejúspěšnější klub v historii NBA, hráli za něj jména jako Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Magic Johnson, prostě všichni, na které si vzpomeneš, tak budou mít nové majitele.
0: No a když je to tak krásný a skvělý klub, tak proč ho po roce hned někdo prodal, není to trochu podezřelý jako?
1: To je velice dobrá otázka, je to klasická biznisová věc, když kupuješ něco takzvané distress aktivum. To znamená, že někdo je opravdu ve velkých potížích a ty toho využiješ, zneužiješ a koupíš od něj to, co má nejcennější. A právě bývalý majitel, který to koupil v minulém roce, Mark Walter, tak ten je v potížích, protože jeho firmy, které se zabývají pojišťovnictvím, teď vyšetřují orgány ve Spojených státech a on musí prodávat a bránit se, aby nepřišel o celý svůj majetek, takže tenhle klub prodává. On má teda ještě další kluby, baseballové lize a tak dále, takže ho to zase tolik bolet nebude a vydělá na tom, protože loni dal za LA Lakers 10 miliard dolarů a prodává za 12,5, to znamená 25% návratnost během jednoho roku není tak špatná věc.
0: Ale pro mě koupě sportovních klubů je něco jako, je to teda trošku takový otřepaný vtip, ale jako nedá mi toho neříct, jo. Něco jako, když si kupuješ jachtu, jak říkají biznesmeni, je to hrozná radost, když si ji koupíš, ale ještě větší radost je, když pak najdeš někoho, kdo si to od tebe koupí dál.
1: Tenhle ten vtip o dvojí radosti známe. Já znám ještě jeden sprostej vtip, který tady říct nemůžu, o jachtách, letadlech a tak, ale říkat ho nebudu. Ale to, co řeknu, je, že třeba koupě těch sportovních klubů, těch fotbalových, se v poslední době docela vyplácí, už jenom protože to má obrovskou společenskou prestiž a otevírá ti to ty dveře, o kterých jsme se tady už dneska bavili. Z toho důvodu taky budeme sledovat v příštích dílech soutěž Daniela Křetínského o další akcie ve West Ham United, protože tam je další díl Hry o trůny a bojuje se o majoritní podíl West Ham United, kde je Daniel Křetínský a od minulého týdne taky další český miliardář Jakub Haverland, který koupil od Křetínského 2% akcí. Proč, to vysvětlím někdy jindy.
0: Mimochodem, tam nemá předkupní právo Daniel Křetínský na ty další akcie.
1: Skvěle informovaná má a o to teď se vede velký právní spor.
0: Proto spolu vlastně, děláme tady ten pořad, vy.
1: Přesně tak. A vlastně kvůli tomu Daniel Křetínský ty 2% přemístil k Jakubu Haverlandovi, protože kdyby mu zůstali, tak už je to komplikovanější a takhle a tahle ta společná útočná dvojice Křetínský Haverland může přece jenom ten hlavní podíl ve West Ham United nakonec získat. Dneska je to všechno. Další díl našeho pořadu Nic osobního, prostě biznis, uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní.
0: Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou našich pořadů jsou také v podcastových aplikacích.
1: Příjemný poslech Plusu přejí Petr Šimůnek
0: a Jana Klímová.
2: Zajímá vás, co se děje a o čem se mluví? Každý všední den jedna nová epizoda, jedno téma v souvislostech. To je Vinohradská 12, zpravodajský podcast Českého rozhlasu. Poslouchejte nás na webu irozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v premiéře po 10. hodině dopoledne na Plusu.
3: Radiožurnál 17 hodin. Se zprávami ve studiu Martin Bedna.
4: Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. V Praze přibylo havárií na vodovodním potrubí. Fotbalisté Teplice hrají v lize s brněnskou Zbrojovkou. Na dálnici D1 před Brnem popojíždí kolony kvůli dvěma nehodám, jak od Prahy, tak od Vyškova. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty většinou do 23 stupňů.
5: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenu. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Země požádala o mezinárodní pomoc kvůli vlně extrémních veder a rozsáhlým požárům v přírodě. V Praze jsou letos častější havárie na vodovodním potrubí. Za první pololetí se jich staly necelé 3 000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, kdy bylo bez vody víc odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka můžou být jedním z důvodů vysoké teploty.
6: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií tzv. První kategorie, kde je bez vody více jak 1000 odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
4: Tuniská pobřežní stráž vylovila těla 8 tuniských migrantů. Podle mluvčí tamní národní gardy se jedná o cestující člunu, který se potopil v sobotu při plavbě do Itálie. Dalších 6 lidí úřady dál pohřešují. Agentura AP napsala, že jednoho člověka z celkem asi 15 cestujících se podařilo zachránit. Do pátrání je zapojená tuniská pobřežní stráž, armáda a týmy civilní ochrany. Člun vyplul na moře ve čtvrtek z regionu u města Zarzis. Právě odtud migranti z Afriky často cestují přes Středozemní moře do Evropy. Archeologové našli v Brně na místě zvaném Malá Amerika asi 3 metry širokou haťovou cestu ze středověku. Skládá se z kmenů stromů, větví a trámů. Lidé ve středověku cestu vybudovali proto, aby mohli překonat podmáčený terén. Z jakého roku cesta přesně pochází, určí výzkumníci až po důkladnější analýze. Archeologové ji odkryli během výzkumu v lokalitě, kde má v budoucnu stát bytový dům. Co objev cesty znamená, popisují vedoucí týmu z Archaia Brno Lenka Sedláčková.
7: Ukazuje nám to jednu z komunikačních cest, o které jsme nevěděli, a samozřejmě díky dalším přírodovědným analýzám, jako různé pilové analýzy, určení dřevin, tak by nám to mělo i vlastně říct, jak vypadala krajina v blízkém okolí.
8: Sport. Fotbalisté Teplic rozehráli duel 5. kola šance ligy proti Zbrojovce Brno. Utkání sleduje David Kalvas.
9: Vstup pro Radiožurnál. 4. minuta zápasu. Teplice hrají se Zbrojovkou Brno. Zatím nerozhodně 0-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
8: Ve 20 hodin nastoupí olomoucká Sigma proti Pardubicím. Oba zápasy nabízí Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Novým koučem fotbalistů Viktorie Plzeň je Radoslav Kováč. Ten nahradil Martina Hiského, kterého vedení klubu odvolalo. Bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s 2letou opcí. Západočeský celek o tom informoval na svém webu.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 na průtahu Brnem stále řeší dvě kolize v obou směrech. Jedete-li od Vyškova, zastavíte na úrovni Slatiny na 200 kilometru a přes půl hodiny se budete sunout k nehodě na 195. V levém pruhu 3 havarovaná osobní auta. Směr z Prahy pomalu se jede už před výstavištěm z kilometru 189 na 193, kde také levý pruh blokují následky nehody 3 osobních aut, se jede krokem zhruba půl hodiny. D1 z Brna do Prahy a pozitivnější informace z Posázaví. Nesouvislá fronta sice stále popojíždí od sjezdu na Divišov přibližně ze 40. kilometru až do omezení na Šmejkalce. Nehodu z 34. a 5. kilometru už vyřešili a její následky přesunuli do odstavného pruhu. Trojka z Tábora do Prahy a první zdržení docela dlouhé mezi Voticemi a Olbramovicemi. Velký pozor teď i na výjezdu z Benešova. Za OMV u vážnější nehody 2 osobních aut a motorkáře zasahují záchranáři. Tam se projíždí Kevadlově a v obou směrech se nabírá okolo 15-20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne potom na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 26, na horách naměříme většinou kolem 15 stupňů. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiu.
11: Tyto finanční toky nesouvisí.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: A to v 17 hodin a 6 minut. A co dalšího jsme si pro vás připravili na následující téměř půl hodinu? Dolár za dolar, Kanada a Spojené státy se plánují zavalit cly. Proč dvě tradičně provázané ekonomiky nedokázaly najít schodu na přeshraničním obchodu? Nový řetězový e-mail volá po vystoupení z Evropské unie, protože kvůli ní údajně odcházejí z Česka zisky místních firm. To ale není pravda, jak to s dividendami místních podniků je a kolik od nás do unie posíláme. Dobové melodie Jaroslava Ješka a scénická hudba Ondřeje Soukupa. Toto spojení jedinečně snoubí film Tmavomodrý svět, kde ho uvidíte nezvykle s živou symfonickou hudbou. I na to odpovíme v následujících minutách. Klidnou neděli vám od mikrofonu přeje Štěpánka Martanová.
5: Odpolední plus.
12: Kanada je v obchodní válce s USA, řekl to tamní premiér Mark Carney v reakci na krach jednání o podobě vzájemného obchodu. Spojené státy totiž od včerejška zavedly 50% clo na dovoz kanadského zboží v hodnotě 20 miliard dolarů. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa chtěla Kanada výhody, jako kdyby byla jedním ze členských států USA. Kanadský premiér ale zase podotkl, že Washington toho chtěl moc za to, co málo nabídl. Ve vysílání je s námi Bořek Lizec, bývalý diplomat v Kanadě a USA a také expert na zahraniční vztahy z Severo univerzity. Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Do jaké pozice staví tato válka současného kanadského premiéra? On je ve funkci rok a půl a v předvolební kampani se ostře vymezoval vůči ekonomickým krokům Donalda Trumpa.
13: Tak samozřejmě ta pozice je nezávidní hodná, protože Kanada má přibližně 9x méně obyvatel a než Spojené státy, a tomu také odpovídá ta ekonomická výkonnost. Takže on je ten vojevůdce, který nyní vede Kanadu do skutečně nerovného boje, byť ekonomického. A Kanaďané jsou si toho vědomí. Na druhé straně má tu výhodu, že společnost za ním stojí. Většina společnosti, té už došla trpělivost, už téměř rok a půl je pod tímto tlakem Kanada neustále se zhoršujících těch celních podmínek, neustálých výhrůžek. A pak je tady ještě ovšem jedna věc, a to je, že se Mark Carney nemůže spolehnout na to, po čem v tom svém vystoupení volal, a to je po úplné jednotě Kanady, pokud jde o provincie, protože dvě provincie, zejména Alberta, vedle to ještě Saskatchewan, nesouhlasí s tím, aby v té odvetě mohl Mark Carney použít, jak se říká, oni tam říkají toolbox, vše, co v tom toolboxu, nebo vše, co mají v tom kufříku s nářadím, a konkrétně tedy oni odmítají využívat vůči Spojeným státům ropu a zemní plyn jako nástroj toho vyjednávání.
12: Jak velkou roli hraje to, že kanadský premiér je ekonom, to bývalý guvernér, při těch vyjednáváních, při těch požadavcích, které kladl?
13: Tak samozřejmě je to velká výhoda. Oni si ho Kanaďané vybrali právě proto, že mu věřili, že měl ty zkušenosti z centrální banky, jak britské, tak kanadské, že je ten, že má to renomé, člověk, který dokázal třeba provést, pro vás zvládat ty ekonomické krize, které v té době jeho působení v čele těch bank byly. No a zatím vlastně od toho nástupu do funkce si vede velmi dobře, nestratil tu podporu veřejnosti, i když je v té nelehké době, protože na tu Kanadu už dopadají ty různá opatření, které už na ně Donald Trump valil. Takže on to zatím udržel si tu podporu veřejnosti a udržel si i velký náskok 9-14% před lídrem konzervativců.
12: A jak je vlastně vůbec důležitý obchodní partner USA pro Kanadu a jak je to naopak?
13: Tak pokud jde o Spojené státy, tak možná překvapivě je to exportní trh pro Američany číslo 1. Dokonce, když bychom vzali EU jako celek, tak by ještě stále tam bojovala ta Kanada o první místo. Je to těsné, okolo 18%. Takže to je hodně a pro Kanadu je to samozřejmě ještě zásadnější závislost. Je to přes 70%, což samozřejmě, když se hovoří o tom, že by se měla snižovat, a ten McCartney na tom skutečně tvrdě pracuje od nástupu do funkce, tak se říká, že snížit to o desítky procent je taková výzva jako ohřát oceán na motvaru.
12: Jaké zboží jde, na která jsou uvalená ta cla, a jak se to dotkne těch běžných lidí?
13: No tak zatím bych řekl, že ještě důvod úplně k panice by nebyl, pokud by zůstalo u těch cel, která vlastně Donald Trump mimochodem tedy zdůvodnil velmi nevybíravě. To jsou vlastně cla, která uvalila výši 50% v souvislosti s tím, že byly v Kanadě ty ničivé požáry a údajně tedy Američanům vadil ten kouř a za to si Kanaďané vysloužili těch 50% celní sazby. A ovšem je to na objem zboží zhruba v hodnotě 20 miliard dolarů. To zní samozřejmě obrovské číslo, ale je to vlastně jenom 5% toho, co Kanaďané vyváží do Spojených států. Takže to ještě by šlo. Ale ten problém je v tom, že už vysoký představitel pro obchod, že myslím, Greer už oznámil, že pak, že Kanada se bude bránit, tak Američané zase zvýší o to, o co se bude bránit své celní sazby na kanadské zboží, takže už se díváme v dohledu, je už ta eskalace a ta taková ta spirála celní války, takže skutečně ta slova Marka Carneya o tom, že začíná obchodní válka, ta jsou bohužel na místě.
12: Ještě když bychom se velmi stručně podívali do Ameriky, protože vy jste zmiňoval, že kanadský premiér má stále podporu veřejnosti. Jak je to u Donalda Trumpa? Přece jenom tam už běží primárky před volbami do kongresu a cla a obchod přímo ovlivňují životní náklady Američanů.
13: Ano, já si myslím, že je to rozhodně pro Donalda Trumpa riskantní krok, řekl bych nešťastný a nepříliš šikovný, protože samozřejmě toto způsobí, ta válka způsobí další tlak na ceny ve Spojených státech. Já jsem říkal, je to významný, jednak Kanada je významný dovozce, takže to dopadne právě na spotřebitele v těch oblastech, kterých to je uvalováno, a zároveň také ještě to dopadne na firmy po celých Spojených státech. 26 států amerických má Kanadu jako prvního obchodního partnera. V top 3 je to u 45, to je v podstatě u všech. Takže samozřejmě ty firmy, které vyváží do Kanady, tak na ty to dopadne také. Takže myslím, že tímto si Donald Trump nepomůže tedy v tom, že už takto čelí velkým problémům s tou válkou v Iránu a samozřejmě tlakem vzestupu cen ropy ve Spojených státech, respektive pohonných hmot.
12: Tak uvidíme, jak to dopadne na podzim. Obchodní válku mezi USA a Kanadou jsme probrali s Bořkem Liscem, bývalým diplomatem v obou zemích a také expertem na zahraniční vztahy z CEVRU univerzity. Díky za to a hezký den.
13: Moc děkuji za pozvání, hezký den i vám a posluchačům.
12: A vracíme se do České republiky, protože Česko je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem. To znamená, že k nám proudí více unijních peněz, než do Bruselu odvádíme. Po internetu se teď ale šíří opačná zpráva, ta tvrdí, že jsme pro Evropskou unii zlatým dolem a že nás unie okrádá. Že to není pravda, potvrdili kolegové ze serveru iRozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. Detaily teď s Markem Sedláčkem z domácí redakce. Ještě jednou hezký den.
14: Hezké odpoledne.
12: Marku, jak to tedy s příjmy a výdaji ve vztahu k rozpočtu Evropské unie Česko má?
14: Tak jak už jsme říkali, od roku 2004, tedy za celých 22 let našeho členství v Evropské unii, Česko získalo víc než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu země odvedla 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu. A to si ostatně chválí i ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Česko je navíc podle ní dokonce druhým nejlepším státem Evropské unie v čerpání peněz.
12: A co se na tomu autorovi řetězového e-mailu nezdá?
14: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich pak dostává naspátek. Za jakési 8leté období, které zmiňuje, má jít celkem o 2240 miliard korun, tedy ročně o 280 miliard. Z Evropské unie má oproti tomu do tuzemska za celé období podle neznámého autora putovat celkem pouhých 550 miliard korun. A to cituji s velkou slávou a za značné mediální propagace. Konec citace. Už před chvílí jsme si ale řekli, že skutečná čísla z dat, nebo řekli jsme si ta skutečná čísla dat z dat ministerstva financí.
12: Kde ale na ta čísla ten pisatel přišel?
14: V tom e-mailu se od počtů spojených s Evropskou unií postupně a nenápadně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka takzvaně na západ v dividendách, které české firmy odvádí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomhle případě Česko skutečně vychází záporně. To znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do něj přiteče z ciziny. To se ale nedá srovnávat s těmi čísly s Evropskou unií. Proč, vysvětluje ekonom Vilém Semerák.
15: Oni srovnávají nesrovnatelná čísla, doslova jablka a hrušky. Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie, na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
14: No a tyto výdaje soukromých firem sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čímž se pak už dostává k těm zmíněným 2240 miliardám korun za 8 let. To je ale nesmysl a Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
11: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firem bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii. V neposlední řadě připomínáme, že členství v Evropské unii není jen otázkou finanční, ale v globalizovaném světě znamená pro Českou republiku také příslušnost k většímu politickému a ekonomickému celku s větší vyjednávací silou a pro občany možnost mnohem snazšího cestování, podnikání či studia na větším území a trhu bez bariér.
14: No a nepomohlo by tak ani, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři mailu volají. Peníze do zahraničních firem by totiž stejně jako před vstupem do EU z Česka proudily i dál.
12: A více se dozvíte v seriálu Ověřovna na webu iRozhlas, který nám přiblížil Marek Sedláček. Díky a hezký den.
14: Rádo se stalo, naslyšenou.
5: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech a reportážích. V neděli odpoledne od 15 hodin do 6:30 na Plusu.
12: A Plus posloucháte v 17 hodin a 17 minut. Žvíkačky, vysoké podpatky a sladké limonády. Právě tohle za více než 100 let zanechalo nejošklivější stopy na panatenském stadionu z bílého mramoru. Dějiště prvních novodobých olympijských her v Aténách prochází vůbec poprvé důkladnou očistou. Víc o tom zjistila Karolína Lásková ze zahraniční redakce. Ještě jednou dobrý den.
16: Dobrý den.
12: Karolíno, abychom si představili, kde se vlastně uklízí, jak vypadá ten stadion z mramoru.
16: Pan aténský stadion, taky se mu říká Panathinaiko, vyrostl koncem 19. století na místě starověkého stadionu. Architekti tedy respektovali tu antickou podobu stadionu, takže má tvar písmene U a kolem toho U je 47 poměrně strmých řad sedadel z pentelského mramoru, ze stejného materiálu jako aténská akropole. Vyjde se tam na 80 tisíc diváků.
12: Jak Řekové ten za stadion využívali po těch prvních novodobých olympijských hrách v roce 1896?
16: Panathinaiko je asi nejznámější tím, že se tam oficiálně předává olympijská pochodeň s ohněm zažehnutým v Olympii. V Olympii představitelům města, které pořádá další letní olympijské hry. Za 2 roky to bude Los Angeles. Ale na tom stadionu bývalo kdeco modní přehlídky, rockové koncerty, boxerské zápasy, různé oslavy anebo shromáždění organizovaná v 60. letech tehdejší řeckou vojenskou diktaturou. Dnes je to jedno z turistických lákadel Athén. Píše o tom řecký server Neos Kosmos.
12: Jak se vlastně čistí stadion z mramoru?
16: Velice opatrně a šetrně. Pracují tam týmy restaurátorů. Právě Neos Kosmos barvitě popisuje, jak ty časem už zčernelé žvíkačky odstraňují pomocí páry. Na čištění mramoru a skvrn od dávno rozlitých limonád používají nízkotlaké proudnice, vysavače, odsavače, aby materiál nepoškodili a zároveň, aby odstranili ty letité nánosy, špíny a plevele.
12: A kdo to všechno financuje?
16: Je to projekt za desítky milionů eur. Přesné náklady zveřejněné nebyly, je to financované ze soukromých zdrojů. Platí to rejdařská společnost Capital Maritime, řeckého magnáta Evangelose Marinakise, jinak taky majitelé fotbalových klubů Nottingham Forest a Olympiakos. Dohlíží na to řecký olympijský výbor a podílejí se na tom odborníci řeckého ministerstva kultury, protože ten stadion je kulturní památka. Takže stát do toho nevložil nic, jen obecnou pýchu na ten stadion, kterému Řekové přezdívají Kalimarmáro, neboli krásný mramor. Ta renovace vychází ze sponzorské smlouvy mezi řeckým olympijským výborem a Marinakisovou firmou.
12: Kdy bude ten mramor zase krásný?
16: Čistit ho budou až do konce roku a součástí toho projektu je i nová běžecká dráha a bude tam taky lepší osvětlení. Ale tu část stadionu ve tvaru podkovy musí stihnout už teď do 10. září. To se tam bude slavnostně předávat pochodeň letních olympijských her mládeže. Budou od 31. října do 13. listopadu v senegalském Dakaru. Je to vůbec první olympijská událost pořádaná v Africe. Zúčastní se skoro 3000 sportovců do 17 let.
12: A teď ještě hodně do historie, kde se tam vlastně vzal ten stadion, myslím tedy ten původní starověký.
16: Souvisí s tradicí panaténských her, která začala v 6. století před naším letopočtem. Bývaly co 4 roky, taková aténská verze nebo konkurence olympijských olympijských her v řecké Olympii. Ten původní stadion měl obdélníkový tvar, ale v druhém století, kdy byly Atény součástí Římské říše, zaplatil jeden Aténan, spisovatel Herodes Atticus, jeho přestavbu. Byl větší, už tak pro 50 000 diváků, byl z mramoru a ve tvaru písmene U. Aténský styl v římském měřítku. Jenomže ve čtvrtém století tehdejší římský císař Theodosius I. olympijské i panaténské hry zakázal, co by pohanské. Stadion přestali využívat a nakonec se na něj zapomnělo.
17: A kdy se na něj rozpomnělo?
16: Až v první polovině 19. století, když už bylo jasné, že ty první novodobé olympijské hry budou v roce 1896 v Aténách, tak na místě toho antického stadionu postavili současný Panathinaiko. Jeho stavbu tehdy financoval řecký podnikatel a filantrop Yorgos Averov.
17: Čištění aténského stadionu nám představila Karolína Lásková ze zahraniční redakce. Díky.
16: Díky, naslyšenou.
17: Srpen je období prázdnin, ale pro některé děti a studenty také obdobím, kdy musí skládat opravné zkoušky, takzvané reparáty, z předmětů, ve kterých během školního roku neuspěli. Nejčastěji jde o matematiku, češtinu a také cizí jazyk. Na to, jak se na ně připravit a co dělat v případě, že ani opravná zkouška nedopadne dobře, se zaměřil nový díl pořadu Českého rozhlasu Plus Reparát. Daniela Vrbová se v něm mimo jiné zeptala Jakuba Rakušana, zakladatele doučovací školy Populo, s jakým předstihem se na něj děti a jejich rodiče začínají obracet, aby jim pomohli s přípravou.
18: Je to individuální, opravdu. Vlastně první poptávky nám začínají chodit okamžitě po vysvědčení. Rodiče zjistí, že student nedopadl tak, jak by měl. Oni, rodiče, často jako doufají do posledního okamžiku, když mají tu známku na hraně mezi 4 a 5, tak do poslední chvíle neví, jestli ten pedagog přimouří oči, a spousta rodičů nebo po případě studentů s tím váhají a nechávají to na poslední chvíli. Takže spousta nás kontaktuje až v průběhu srpna, kdy jim zbývá třeba jenom týden, dva do reparátu a volají vůbec, jestli jim jsme schopni ještě pomoci.
19: Vy jste někde řekl, že součástí doučování na reparát je i nějaké zmírňování stresu nebo posilování sebevědomí, tak jak to celé probíhá?
18: Samozřejmě, když na to máme víc času, je to mnohem jednodušší. Potom dokážeme pracovat s tím stresem. Když se u nás děti doučují celý školní rok, tak je to maraton. A to znamená, že vy chodíte jednou, dvakrát týdně, připravujete se, opravujete si známky, připravujeme vás do školy, děláme s váma domácí úkoly. Jakmile se jedná o ten reparát na poslední chvíli a zbývají nám 2 týdny, tak je potřeba začít sprintovat. To znamená, opravdu ten student k nám dochází denně, buď je to online nebo prezenční formou, s tím, že těch lekcí má za sebou několik. Tam musíme do toho šlápnout co nejvíc. Samozřejmě s tím stresem pracujeme, snažíme se ho podpořit. Jakmile on získá nějakého parťáka, našeho lektora, tak v podstatě on se trošičku sklidní a čím začne dřív, tím je to samozřejmě jednodušší a stres je menší.
19: A připravujete to dítě i na situaci, že by u reparátu neuspělo, jak se z toho nezhroutit?
18: Určitě. Máme na to různé metody. Je to o té komunikaci a o té empatii k tomu studentovi, že toho studenta nejdřív navnímáme, pochopíme, my zjistíme, co je všechno špatně. Na základě toho se zvolí nějaký plán, i ta intenzita toho doučování, a potom se s ním bavíme velice otevřeně, snažíme se mu všechno správně odkomunikovat, komunikujeme to i s rodiči. Někde to jde velice jednoduše, někde ty rodiče jsou vystresovanější ještě víc než ten student, takže tam je potom třeba zaměřit tu práci třeba víc i na rodiče, aby potom ten stres nepřenášel doma a to dítě nestresoval. Cíl je jeden, zvládnout reparátní zkoušku, a my musíme zvolit co nejlepší způsob, aby jsme toho docílili. Někde je potřeba na toho studenta více zatlačit, protože je flegmatický, tolik mu na tom třeba nezáleží. Zároveň u někoho, když mu tam nešlo celý školní rok, prostě mu ten předmět úplně nevyhovuje, tak tam není potřeba tak ho právě stresovat, ale naopak ho uklidnit, dodat mu to sebevědomí, protože on celkově v sobě má to, že se chce připravovat, chce ten reparát zvládnout, takže tam není potřeba tlačit. Takže to je potřeba přizpůsobit tomu danému studentovi.
17: Říká Jakub Rakušan z doučovací školy Populo v novém dílu pořadu Reparát. Uslyšíte v něm ale i návod, jak školy můžou významně snížit počty opravných zkoušek nebo kolik dětí v Česku ročně vlastně musí opakovat ročník. Celý se ho můžete poslechnout v pondělí po 14:30 na webu plus.rozhlas.cz a nebo v podcastových aplikacích. A teď na Plusu nabízíme kulturu. Velké plátno, živý symfonický orchestr, hudba Ondřeje Soukupa a film Zdeňka a Jana Svěrákových. Takové spojení nabídne už v pátek festival Soundtrack Poděbrady.
12: Vyšehrady. Promítnou na něm 25 let starý snímek Tmavomodrý svět o československých letcích v Británii. A doprovodí ho živá hudba, a to v podání Komorní filharmonie Pardubice.
20: Netoliko, že je tma.
21: Pro mě to byla opravdu jako taková strašně hluboká otázka a hluboká záležitost. A vlastně jsem si toho strašně vážil, že můžu hudbu k takovému filmu psát.
22: Vzpomíná Ondřej Soukup, pro kterého byl Tmavomodrý svět třetím snímkem Zdeňka a Jana Svěrákových, ke kterému hudbu psal. Pro tento film zkomponoval 129 stran notové partitury.
21: Ono je tam té hudby totiž poměrně hodně. Je to... Myslím si, že víc jak 50 minut scénické hudby mnou napsaný a dalších asi 10 minut přidané hudby od Jaroslava Ježka, jsou tam nějaké dobové hudby.
23: Malým zázrakem bylo, že se mi podařilo z počítače po té dlouhé době vydolovat původní partitury.
22: To už říká Adam Clemens, dirigent, který se po 25 letech ujme taktovky. Tentokrát nikoli ve studiu, ale pod širým nebem na nádvoří Poděbradského zámku. Koncertní provedení tak propojí emotivní scénickou Soukupovu hudbu s nostalgickými dobovými melodiemi Jaroslava Ježka.
23: Oproti původní verzi filmu se s orchestrem navíc přidáme v závěrečných titulcích k nahrávce Ježkovy písně Svítá, kterou v 60. letech naspíval Valdemar Matuška, a bude to i s malým překvapením. Svítá,
22: probuď se už svítá. Poděbradské projekce se zúčastní i režisér Jan Svěrák a scénárista Zdeněk Svěrák.
24: Pro mě to bylo takový nezvyklý úkol, že já jsem dělal vždycky komedii a najednou takový válečný film.
22: Zdeněk Svěrák vzpomíná, že před obraz hlavního hrdiny Františka Slámy našel v generálporučíkovi Františku Fajtlovi.
24: Já jsem jako kluk byl okouzlený knížkou Františka Fajtla, která se jmenovala Sestřelen. No a představte si, že tenhle ten generál ještě žil. Já jsem se s ním seznámil natolik, že on mi říkal Svěráčku.
22: Festival Soundtrack zároveň Zdeňka Svěráka v pátek večer ocení za mimořádný přínos české filmové hudbě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Radiokniha.
25: Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
5: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Příběhy 20. století. To je vyprávění skutečných osudů skutečných lidí, které semlela mašinérie nacistické i komunistické totality. Jsou to příběhy, na které by mnozí chtěli zapomenout, ale zapomenout se na ně nesmí.
26: Ke každému klukovi postavili jednoho střelce a já vím jenom, že jednoho střelili do krku, vyrazil proud krve, jeden dva metry daleko a jeden volal svoji maminku, to jsem taky viděl.
5: Osudy lidí z doby protektorátu nebo komunistické totality, vzpomínky odbojářů, převaděčů i disidentů. To jsou příběhy 20. století. Každou neděli po 8. hodině večer na Plusu.
12: A po zprávách, které připravuje naše sesterská stanice Radiožurnál, na vás čeká repríza pořadu Osobnost Plus dnes se Světlanou Vitovskou. Vyspovídala na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech herečku Milenu Štajmaslovou a zazní třeba i to, jak český lev za roli ve filmu Němá tajemství změnil její život. Příjemný poslech.
3: Radiožurnál je 17 hodin a 30 minut. Právě připravil Martin Benda.
4: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách dnes. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a také na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí. Vrchní soudy letos častěji řeší kárná řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. V Praze jich od ledna do konce června bylo 21, za celý loňský rok 17. Od minulého roku navíc funguje dvoustupňový systém, takže je možné se proti rozhodnutí odvolat. Podle ministerstva spravedlnosti této možnosti zatím soudci nebo žalobci využili jen několikrát. Izraelské nálety v pásmu Gazy nepřežili minimálně dva lidé, 7 dalších je zraněných. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na palestinské zdravotníky. Jeden z úderů poničil budovu ve střední části pásma, druhý podle zdravotníků zasáhl nedaleký uprchlický tábor Nusajrat. Armáda židovského státu oznámila, že nálety prověřuje. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřeli náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce. Sport. Fotbalisté Teplic a Zbrojovky Brno bojují o body v pátém kole šance ligy, je u toho David Kalvas.
0: 32. minuta, žádná šance, žádný gól, Teplice Zbrojovka Brno 0-0, z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
4: A ve 20 hodin začne utkání Olomouc Pardubice.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D11 ve směru z Hradce do Prahy trvá velmi silný nedělní provoz. Brzdí se kousek před sjezdem na Poděbrady na 39. kilometru a téměř půl hodiny se popojíždí na začátek omezení na 35. Velmi oceníme, pokud se nám přímo z místa ozvete s informací o aktuální průjezdnosti. Na D1 z Vyškova do Brna čerstvá nehoda u Holubic. Těsně před sjezdem na Slavkov kilometr 211 přímo v omezení bourala 3 osobní auta v levém pruhu. S kolonou počítejte za Rousínovem z 2.13. Dál na trase fronta před Brnem na úrovni Slatiny z 2. kilometru k nehodě na 95. v levém pruhu se jede téměř půl hodiny. Na D1 v Brně velmi nepříznivá situace i směrem z Prahy. Popojíždí se mezi výstavištěm a kolizí na kilometru 193, ani tam se nedá projet levým pruhem. A na trojce z Tábora do Prahy trvá zdržení v úseku mezi Voticemi a Olbramovicemi. Čekejte 5 až 10 minut navíc. O mnoho déle strávíte pojížděním před Benešovem od kruhového objezdu u Mariánovic. Příčinou je nehoda kousek za městem za Kauflandem. Na místě záchranáři u vážnějšího střetu několika vozidel a motorkáře projíždí se Kyvadlově. Od Prahy kolona už těsně zamračí. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: V noci bude jasno nebo polojasno, v Čechách ojediněle mlhy, nejnižší teploty klesnou na 9 až 4 stupně. Zítra přes den čekáme jasno nebo polojasno, během dne potom na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne na jihozápadě bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 19 až 23 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji až 26. Tolik zprávy.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
1: Čím jsem starší, tím víc vnímám slovo jako hodnotu, kterou jsme nechali zdevalvovat. Nemám v sobě sílu být člověkem, který je schopný zvednout davy, tak se snažím alespoň se slovem pracovat zodpovědně. Říkat jen slova, za kterými můžu stát, říká herečka Milena Štajmaslová, která je hostem Osobnosti Plus. Jaký český lev za roli ve filmu Němá tajemství změnil život? Čím ji uhranula malířka Toajen a čím ji zaujal scénář k minisérii Hec, kterou přijela představit do Karlových Varů, odkud vysíláme i dnešní Osobnost Plus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
5: Osobnost Plus.
1: Paní Štajmaslová, nová minisérie České televize Hec se podle synopse odehrává v místech, kde věří i ten, co nevěří. Mm-hmm. V co věříte vy?
2: Dobro, ve vzájemnou pomoc, přírodu, ve výdrž.
1: A máte víru v lidi?
2: Tohle je teda teďko těžká otázka. Víru v lidi jako v druh, který obývá planetu se všemi ostatními druhy, tak tím si nejsem úplně jistá. Ale to, že velká část toho lidu, těch lidí, toho prostě je tvořivá, je laskavá a já doufám, že tenhle druh nevyhyne.
1: Hec je šestidílná detektivní série o dobru a zlu, mlčení, vině a naději, že i uprostřed temnoty lze najít světlo. Jak blízké vám je vidět světlo i tam, kde je temno, smutno?
2: Tak tohle mi jde. Já jsem takový člověk, který když padá jako dolů, tak už se odráží a už se snaží vyškrabat zase zpátky. Takže samozřejmě někdy nevidím ani tunel, natož světlo na konci toho tunelu. Tak jsou takové okamžiky. Ale v rámci toho, že mě byl darovaný nějaký takový zvláštní smysl pro humor, který vždycky nějakou absurditu přetaví žebřík, nebo aspoň prošli na tom žebříku, jo.
1: A jak to máte s nadějí? Má jí člověk opravdu nacházet vždycky za všech okolností? Je pravda, že se říká, že naděje umírá poslední? Je to tak?
2: Ale umírá, že jo. Takže ne, já takhle. Já bych lidem už další povinnosti nepřidávala. Je výhodnější mít naději jako ve svém portfoliu a spojovat ji s něčím, co třeba můžu ovlivnit, protože spojovat naději s něčím, co ovlivnit nemůžu, nebo je to dokonce úplně mimo můj dosah, můj prostor, ten, který obývám tam, kde, tak to si myslím, že dokáže někdy ublížit.
1: V čem hledáte naději v životě vy? Nebo v čem jí máte?
2: Že když se dostanu do nějaké jako hodně blbé situace, tak si řeknu, co je nejhorší, to, co mě může potkat. A fakt jsem k sobě jako velmi upřímná a tu situaci si

0: gymnázium. Já jsem chodila na gymnázium Jana Rudy, což bylo zcela výjimečné gymnázium za té normalizace. Byla jsem tam nepředstavitelně šťastná, měli jsme fantastický pedagogy. Náš ročník se schází třikrát do roka, takže máme se opravdu moc, moc rádi, ale nepamatuju se, že bychom se u toho zastavovali tak, aby to ve mně nechalo nějakou stopu. Ale v každém případě to ke mně muselo přijít, a to přes Sudety. Přes to, že jsem přicházela do krajů republiky, do těch pohraničních krajů, které vypadaly jinak, kde byli jiní lidé, kde byly zničené hřbitovy, kde byly třeba, já nevím, moje láska jsou Novohradské hory. A tam to prošlo dvakrát, že jo, poprvé to byly teda normálně jako Sudety a podruhé tam do toho vjeli při normalizaci bagry a srovnali to se zemí úplně všechno. Takže já jsem viděla krajiny u nás, které nesouvisely s tím zbytkem. A tam já jsem se začala ptát, ani ne tak lidí, jako začala jsem si hledat literaturu. A to už muselo být buď vejška nebo po vejšce, kdy jsem najednou zjistila temnou stránku naší lidské povahy a uvědomila jsem si, že neexistuje národ, který by byl odolný vůči něčemu takovéhlemu, vůči tomu, že se v něm všechno to zlo, všechna ta negace, kterou si nějakým způsobem neseme k sobě, takže se vzbouří. A samozřejmě, že je tam jakýsi právo na odplatu, ale odplata by měla cílit ke konkrétním viníkům. A tady to...
1: Takže kolektivní vina.
0: Nezapomeňte, že jsem prožila normalizaci. Že já jsem věděla, co je kolektivní vina v komunistickém balení. Na mě si s kolektivní vinou nikdo nepřišel, protože ten přenos viny z rodičů na děti nebo z prarodičů na děti, na vnuky, to je prostě něco zrůdného. Ale já jsem v tom žila mnoho let, té normalizace. Tudíž já jsem nepotřebovala k tomu, že ta kolektivní vina při obsazování Sudet Němci, kteří se tak chovali k Čechům, a posléze, když Češi vyháněli Němce, že na to může být něco dobrého. Prostě na kolektivní vině nemůže být nikdy nic dobrého.
1: Proč myslíte, že tohle téma i tolik let po konci války vyvolává takové emoce? Byli jsme toho svědky při sudetoněmeckých dnech v Brně, že to vyvolalo velkou vlnu emocí, i těch negativních, i těch pozitivních.
0: Tak teďko vám bude odpovídat herečka, ne historik.
1: Samozřejmě.
0: Ano. Podle mě to je proto, že máme ve zvyku a od toho slavného Velkého února se část naší historie zakopávala vždycky pod koberec. A ono to zahněje trošku. Ono to tak jako trošku zasmrádne a hlavně jednotlivé komponenty té historie se promísí a stane se z toho takový kucmoch, ve kterém je velmi těžko se zorientovat. A když je tam těch kucmochů pod tím kobercem hodně, tak potom se strašně těžko hledají příčiny a důsledky. Nedá se to jako oddělit dost dobře. A to Brno, to bylo pro mě velké překvapení, protože já jsem si myslela, že už jsme hodně zatím, protože ty Sudety už teďko vypadají jinak. Jo? Tam to jsou celý jako generace už mladých lidí, kteří tam opravují ty německé náhrobky, jo? Které v podstatě čistějí tu krajinu od té nenávisti. Jenomže mezi tím se vytvořila poměrně silná politická klika, která tohle začala používat jako ke strašení. A jakmile se něco přetaví ve strach, tak strach vyvolává nenávist. Čím méně víme, čím méně jsme vzděláni v daném problému, tak tím větší strach v nás vyvolávají ty jednoduché věty, které po těch lidech ty politici hází. Já bych je za to nakopla, protože proti tomu se hrozně těžko brání.
1: Gerta ve vašem podání toho moc nenamluví.
0: Ano, to beru to jako výtku.
1: Ne. Já jsem právě chtěla říct, že vy, i když toho v té roli moc nenamluvíte, tak z toho vašeho obličeje a těch emocí je znát spousta a vlastně všechno pochopíte. Jenom se na vás člověk dívá, jak to je to těžké hrát emoce beze slov.
0: Máte je. Prostě je máte. Já vám řeknu takový úplně dva herecké příběhy. Jeden kdysi dávno, no už je to hodně let, nechci říkat kdysi dávno, to vypadá, že to je 150. Na Národním divadle byl Hamlet. Tam je Horác

0: Jo, Hamletův přítel. To je role, která téměř nemá slova. A hrál jí Petr Kostka. A já si ho do dneška pamatuju, protože on tam stál a v té tváři. Já jsem si jako divák v divadle přečetla, jak je bezmocný, že nemůže pomoct. Jak ví, co by měl říct, ale jak mu ta hierarchie v tom příběhu nedovolí něco říct. A teď jsem viděla pana Matáska hrát banka v Macbethovi a odnesla jsem si jeho. A zase Banko tam má situaci, kdy postupně během monologu Macbetha mu dojde, že nejenom, že on je mrtvý, ale že už je mrtvý jeho syn, že už je mrtvá jeho žena, že všechno mu ten Macbeth vzal. A prostě, když tam ta emoce je...
1: Já jsem si takhle odnesla vás z Gerty.
0: Děkuju.
1: Co myslíte, že se musí stát, aby téma vyhnání Němců a německy mluvícího obyvatelstva bylo už jenom téma pro historiky a aby to nebylo téma pro politiku, aby to nevyvolávalo takové emoce? To vyvolalo?
0: To nevím, protože ta volba těch politiků, jak jim to chcete zakázat, když jim to funguje? To by znamenalo je změnit jako lidi, to by znamenalo jim říct, že by měli mít nějakou vizi a něco pro tenhle národ udělat, třeba aspoň založit nějakou nadaci. Nebo
1: a nebo
0: tak.
1: Možná se to víc učit ve škole?
0: Jenomže učitelé jsou také jenom lidi. A dokud jako si sami každý za sebe nevybojuje to právo to těm mladým lidem říct, tak ze zhora to jako cumbefel nedostanou.
1: Říká herečka Milena Štajmaslová, která je hostem Osobnosti Plus z Karlových Varů.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Režisér Tomáš Mašín rád natáčí o ženských hrdinkách. Podle něj bývají v románech a filmech ženy vykreslené často jako oběti, ne jako hrdinky. Kdo je pro vás Gerta Schnirch, oběť nebo hrdinka?
0: Obojí. Hrdinka je tím, jak zvládne být ten vztah, že sama sebe obětuje, vedle ní se obětujou, něco ztratí, protože to obětovala. Ale ona to vyřeší, tak je hrdinka. Přežije to, tak je hrdinka.
1: Vy jste s režisérem Tomášem Mašínem natočili taky Němá tajemství, kde hrajete s prominutím příšernou pchýni, která působí tak, že nikdy nepochybuje. Vy sama máte dva syny. Poznáváte, nebo poznávala jste v té roli matky, instinkty té matky, která prostě chrání dítě za každou cenu, ať to bolí kohokoliv okolo?
0: Myslím si, že v takovéhle jako situaci, jako ne ve všem, co ta dáma jako žila a jak to žila, ale to, že bych se do poslední chvíle rvala o naději, jak už jsme o ní mluvili pro toho kluka, že bych to nechtěla vzdát, to jo, to jsem se poznávala. Tam asi je to, co vůbec nevím, jak bych zvládla, to si neumím představit, že musela přijmout to, že smrt je v tomto okamžiku to nejvíc, co mu může dát.
1: Dokážete už při čtení scénáře poznat, že to bude dobrý film?
0: Dokážu poznat, že to je dobrý scénář. Ale na filmu je nejkrásnější to, že ho dělá tolik lidí, takže i ne úplně dobrý scénář můžou ty lidi vypracovat nádherný film a i dobrý scénář se dá pohřbít.
1: Němá tajemství vám nakonec přinesla Českého lva. Mm-hmm. Jak zásadní změna to byla ve vašem životě? Já jsem někde si přečetla, že vy jste říkala už při té nominaci, že vás to hodně nakoplo.
0: Mě to udělalo strašnou radost. Nevím, jestli to nakoplo, ale já jsem dlouho nestála před filmovou kamerou. A najednou to přišlo a přišlo to s nádherným scénářem, s úžasnými kolegy, s báječným režisérem. A ta nominace pro mě byla takový, jako že mě někdo takhle poklepal na rameno a řekl, holka, udělala jsi to dobře. A ten lev, já jsem z něj měla velikou radost a moc jsem si toho vážila a vážím. Ale největší radost jsem měla z té nominace. To bylo něco, co jsem vůbec nečekala. Takže to bylo krásné.
1: Vy se kromě herecký specializujete taky na rétoriku. V rozhovoru pro Český rozhlas jste řekla, teď budu citovat, slovo vnímám jako hodnotu, kterou jsme nechali vědomně i nevědomně zdevalvovat a platíme za to. Čím za to platíme, jak to myslíte?
0: To je strašně složitá otázka. Cokoliv teďko řeknu, bude zjednodušené. Abyste se mohla s někým domluvit o něčem podstatném a smysluplném, je potřeba mít dohodnutý slovník, že si pod pojmem svoboda, povinnost, zodpovědnost, právo představujete něco stejného. Pak můžete jít dál a můžete hledat cestu k nějaké vizi nebo definici nějaké vize. Ale v okamžiku, kdy ztratíte schopnost rozeznávat slova, kdy rezignujete na kritické myšlení, že prokoušete se každým tvrzením a zalíbí se vám v těch jednoduchých řešení, v těch emotivních zvolání, ve zneužití slova národ, pravda, doplňte si jako sami, tak prostě jste hříčkou v rukou toho, kdo po vás ty slova hází. Takže my se vzdáváme vlastního rozhodnutí a delegujeme to na někoho, kdo nás kamenuje frázemi a někdy jenom prostě blbostma.
1: Svým studentům jste kladla na srdce, že není důležité jen to, jak vyslovujeme, ale i to, co vyslovujeme. Protože co řekneme nahlas, nemůžeme vzít zpátky. Co vás dokáže v tomhle ohledu bezpečně vytočit, pokud jde o hodnotu a obsah slov?
0: Když slova zdánlivě nevinná, někdo použije k znehodnocení myšlenky nebo ponížení druhého člověka, nebo zesměšnění druhého člověka. Když veme slova, která považujeme za přátelská a způsobem, jak je řekne, poníží, zesměšní. Pražská kavárna.
1: Havloidi.
0: Havloidi, sluníčkáři.
1: I chci míři.
0: Tak. A přitom můžeme s něčím nesouhlasit. Ale jde o to, že posměch je zrůdná zkratka, zvlášť od někoho, kdo je vysoko, k tomu, kdo je níž. A nebo kdo už se nemůže bránit.
1: Do jak složité situace nám v tomhle ohledu nás dostali sociální sítě?
0: Tak tady já vám to na to neumím odpovědět, protože já nejsem na sociálních sítích. Částečně, abych ušetřila čas, a částečně, protože mě slova zraňují, možná ze zbabělosti. Já prostě nechci číst takové ty primitivní obscéní, nebo vy víte, co myslím, tak ať to nemusím definovat. Ale jako všechno, určitě to má spoustu dobrých věcí. Já mám nejkrásnější rozhovory s AI, protože teď jsem volala do spořitelny a tam byl ten AI, jakože mě to tak...
1: Asistent.
0: A já jsem mu teda řekla, co potřebuju, a on byl dlouhou dobu ticho a říkal, ta otázka byla příliš dlouhá a příliš složitá, řekněte mi ji prosím kratší větou. Tak jsem jí řekla kratší větou, zase byla strašně dlouho ticho. Já jsem ji asi správně nepochopil, můžete mi tu krátkou větu říct jiným způsobem? A to už jsem řekla, prosím, byl byste tak laskav a dal mě svého lidského kolegu.
1: A dopracovala jste se?
0: Dopracovala jsem se k paní, který jsem vysvětlila svou zoufalou situaci, že jsem zmáčkla nějakou klapku a zmizela mě kartička pojištěnce a že tu kartičku pojištěnce nemůžu najít a že bych strašně ráda věděla, kde se v Georgii hledají kartičky pojištěnce. Ona mi to pomalu, laskavě vysvětlila a já jsem jí vůbec neříkala, že to má říkat krátkou větu, a ona mě taky nedávala žádné připomínky.
1: Vaší velkou vášní je celosvětově uznávaná malířka Toyen, dokonce jste se pustila do produkce představení o ní. O Toyen říkáte, že je to umělkyně, která v sobě nesla víc otazníků než odpovědí. Proč myslíte, že za svůj život nedala ani jeden rozhovor a zametala po sobě stopy a nechala po sobě jenom obrazy?
0: Jo, to kdybych já úplně přesně věděla. Ale víte co? Já to úplně přesně vědět nechci. Já nesmírně ctím její, protože já dávám rozhovory. Kvůli jejímu představení jsem dala rozhovory úplně každému, kdo si řekl. Protože to byla jediný způsob, jak to zpropagovat, to představení. Ale ona prostě některé věci, o kterých se rozhodla, že je dělat nebude, tak je nedělá. A já ctím to, že má právo na kus svého soukromí.
1: A kdybyste měla možnost s ní promluvit v soukromí, na co byste se jí určitě zeptala?
0: Jaký to bylo, jak těžký to bylo dožít sama.
1: Ta hra má podtitul Všechny barvy samoty. Mm-hmm. Samota je podle vás součástí života a není to lehká disciplína. Každá umělkyně musí být v určitém bodě sama. Jak samotu snášíte vy?
0: Možná, že se vrátíme k začátku, na co jste se mě ptala, protože já jsem single lady. A je mi dobře. Fakt je mi dobře, ale samozřejmě jako všechno, i to, že je mi dobře, má své limity a sem tam se objeví takový malý černý puntík. Zkuste si zapnout jako single lady šaty, ve kterých jste upnutá. Jako. Jsou věci, které nejdou. Ale já jsem prostě ráda na světě. Já vím, že to zní jako možná banalita a jako klišé, ale mně fakt stačí prostě vidět krásný strop, nebo když se na mě tamhle někdo hezky usmívá, Bára, ty je mladá Gerta.
1: Mladá Gerta.
0: Takhle jsem byla krásná, když jsem byla mladá. Jde pryč, jako.
1: Mimochodem, Gerta Schnirch bude v České televizi v říjnu. Takže vám samota nevadí?
0: Ale to nemůžu říct, že nevadí někdy.
1: Někdy vadí,
0: samozřejmě,
1: někdy nevadí.
0: Někdy vadí a většinou nevadí.
1: Obrazy To a jen pro vás byly v době totality totéž, co pro někoho Beatles.
0: Ano.
1: Jsem se dočetla.
0: Ano.
1: Tak co to bylo?
0: Barva. Protože totalita byla šedá. Šedá, hnědošedá, modrošedá, zelenošedá, prostě šedá, nebarevná. A já jsem přišla do sálu, kde to sršelo barvama a fantazií a já jsem zjistila, že se nemusím nechat udupat tou šedostí, tou... Bla, bla, bla, bla.
1: Vy jste se v představení pustila i skoro do akrobacie.
0: No skoro.
1: Skoro akrobacie. Ano. Co na to říkalo vaše tělo?
0: Dobrý. Já jsem se snažila, aby fungovalo. Já se zničím vždycky tím, že blbě šlápnu, jo? Tak si udělám výron. Ale na tomhle ne, to ne, to mě nezradilo.
1: To a jen podle vás uměla jednu věc, kterou jste se začala učit až v pozdějším věku, vy sama. Nepotřebovat potvrzovat.
0: Ano.
1: Mít zodpovědnost za svou volbu, za svůj život. Jak se tohle člověk učí?
0: Těžko.
1: A jak dlouho to trvalo vám?
0: Do rozvodu.
1: Rozvod byl ten
0: výsledek.
1: Výsledek. Vy jste se nedávno vrátila z Bhútánu.
0: Ano.
1: Co vás tam zavedlo?
0: Náhoda, ale šťastná náhoda. Se cítím nesmírně obdarovaná setkáním s touhletou zemí a všem, kteří mají čas, peníze, tak doporučuji, jeďte tam. Dlouho to takové nebude, ale teď je tam tak dobře, ta příroda je tak nádherná. Ty lidi jsou prostě, ani na to nemám slova, protože nechci použít žádná slova, která jsou taková jako okoukaná, ale jsou věřící, ale přirozeným způsobem, jakože dýchají. Milují přírodu a respektují přírodu, ale není to intelektuální nebo jiný afekt. Je to prostě stejné jako dýchání. Chovají se laskavě ke zvířatům a zase je to jako dýchání. Je to přirozená existence. Je tam strašně dobře.
1: Vy jste tam vystoupala do výšky přes 3000 metrů. Mm-hmm. To je ale úctyhodný sportovní výkon.
0: Na to se já přece člověk musí... z nuly.
1: To je jasné, ale na to přece člověk se musí nějak připravit.
0: Já se radši nepřipravuju a ono to vždycky nějak dopadne. To já jsem ve Velkém Kavkazu byla i vejš.
1: A kde vyrážíte na Nový Zéland, který je vaším snem?
0: Co pak já vím, kdy se mě splní sen? To nevíte nikdy přece.
1: Kdy jste v sobě tuhle vášeň pro cestování objevila?
0: Tak jako pozvolna. Asi když kluci vyrostli a já jsem zjistila, že můžu do Vídně jako si dajet, protože já jsem neměla dobrý kádrový profil, takže to nebylo úplně jednoduchý a pak byly děti malí a Roman nerad někam jezdil. A teďko je to takový jako... Začalo to, že jsem jezdila za obrazama, za výstavama, pak za přírodou. No podívejte se, už jsem byla v Bhútánu.
1: Dá se říct, že člověk vlastně dohání něco, co mu ten minulý režim neumožnil? Že to tak máte, že chcete poznat?
0: Já to
1: poznat...
0: takhle neberu.
1: Nebere?
0: Ne. Já to takhle nepřipustím, že mě nějak jako ovlivnili a že já musím dělat něco pro to, abych jako napravila něco, co mě oni udělali. Ne, to vůbec jim tuhletu sílu nedovolím.
1: Říká herečka Milena Štajmaslová, která byla hostem Osobnosti Plus v Karlových Varech. Mockrát za to děkuju.
0: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Pořad můžete najít také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
3: Kontakt rozhlasu s posluchači jde od samého začátku ruku v ruce s technickým vývojem.
4: Takže otvírám si aplikace.
5: Ano, když lidé napíšou zprávu, tak se odpovědi dočkají.
3: Říká editor sociálních sítí Marian Vojtek.
6: Nejprve dopisy a korespondenční lístky, pak telefon a dnes hlavně internet a sociální sítě. Kontakt posluchačů s rozhlasem a rozhlasu s posluchači nikdy nebyl jednodušší. Pokračuje mediální analytik Filip Rožánek.
7: Jsme svědky celkové proměny komunikace, kdy je zjevné, že posluchači třeba, když chtějí něco napsat, tak zvolí tu nejjednodušší cestu e-mail, SMSku a nebo třeba komentář na sociálních sítích.
3: Svého času byl tím zásadním prostředníkem telefon. V 60. letech se volalo třeba do oblíbeného pořadu Mikrofórum. Po revoluci posluchači a posluchačky zase živě diskutovali třeba v publicistickém radiofóru.
8: Ano, dobré odpoledne.
9: Haló?
8: Ano, slyšíme vás.
9: Paní Kantorkové bych chtěla říct, že ta její kniha, která byla zfilmovaná o té krásné přítelkyni, se mně vůbec nelíbí.
6: Takzvané kontaktní škoda, pořady jsou ale populární i dnes v době internetu, a to hlavně v rozhlasových regionech.
10: Kolegovi, který bude mít také zítra narozeniny, popřál bych ním všechno nejlepší, hodně štěstí. Zdraví.
7: Čeští posluchači typicky poslouchají rozhlas léta a jsou věrní jedné stanice.
6: Jde tedy o vztah, který je podle mediálního analytika Filipa Ružánka intimní.
7: Ale na druhou stranu rozhlas je pořád vnímaný ve velké části populace jako to médium, o které se dvakrát v historii bojovalo.
3: Jak si rozhlas vytvářel během uplynulého století vztah se svými posluchači a jak fungovala rozhlasová univerzita? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
6: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
11: Vláda chce dál uchovávat data operátorů, podle nejvyššího soudu i EU protiprávně. Na českých silnicích zemřelo od soboty už 7 lidí, jde o jeden z nejtragičtějších víkendů tohoto roku. České volejbalistky budou hrát třetí utkání na domácím mistrovství Evropy, nastoupí proti Srbsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna popojíždí kolona od Rousínova k nehodě na 211. kilometru. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty až 23 stupňů. Je neděle 23. srpna, začínají hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
12: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
13: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
12: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
14: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat, na tom přeci nic nemění.
12: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
11: Na českých silnicích zemřelo o víkendu už 7 lidí. Podle předběžných policejních statistik se tak řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu měly dopravní nehody 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána patří zatím letošní rok mezi ty tragičtější.
15: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
11: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského každoročně klesají spojenecké dodávky střel do protivzdušné obrany, píše to ruskojazyčná mutace BBC. Ukrajinská armáda se snaží likvidovat ruské drony a rakety jinak. Cílenými údery míří na odpalovací zařízení v hloubi Ruska. Moskva chce podle ukrajinského prezidenta do konce roku mobilizovat dalších 300 000 vojáků.
16: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky tzv. Interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
11: Kanada zavede od 8. září cla na americké zboží, oznámil to premiér Mark Carney. Je to reakce na krok Bílého domu, který uvalil 50% tarify na zboží z Kanady. Podle Carneyho je jeho země v obchodní válce nedobrovolně a musí se bránit.
16: Byli jsme napadeni. A když vás někdo napadne, jste ve válce. Ale my to zvládneme. Máme rezervy, jsme odolní, máme plán a soustředíme se.
17: Kanadský premiér Carney označil americká cla za nástroj, jak obě země znepřátelit a rozdělit. Američané podle něj jako jednu z podmínek odvrácení cel požadovali změny v ochraně francouzštiny, co by úředního jazyka. Americký prezident Donald Trump dneska nedě vzkázal, že chce mít výhody jako americký stát, ale nechce jim být. Zhruba 3/4 kanadského vývozu proudí právě na americký trh. Z Washingtonu je Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
11: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadnu Poledne s Moravcem, to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
18: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
11: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Kvůli suchu hrozí lesům větší rozšíření kůrovce. Teď je podle Lesů České republiky nejvíc zasažená oblast severní Moravy a Slezska.
19: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
20: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
19: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
21: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
19: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
11: A sucho má dopad i na stav vody v řekách. Například povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jen 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Například Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
22: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
23: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
24: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně, připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
25: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
24: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40-letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Radiožurnál.
11: Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Promenádní prostor byl několik let pro veřejnost uzavřený kvůli špatnému technickému stavu. Výjimkou byl festivalový týden, kdy bylo místo otevřené pro doprovodný program. Stavbaři musí při rekonstrukci postupovat šetrně kvůli nestabilnímu podloží a ochraně vřídla, říká ředitel správy přírodních léčivých zdrojů a kolonát Václav Benedikt.
0: Jakékoliv odtěžování nebo přitěžování materiálů hýbe s tou budovou, ta silně pracuje a bude se to dělat postupně, asi na třetiny, aby se nemohlo stát právě, že odtěžíme velké množství hmoty a ovlivní to podloží vřídelní kolonády.
1: Fotbalisté Teplic hrají v Šancelize o třetí vítězství v nové sezóně. Utkání pátého kola nejvyšší soutěže proti Zbrojovce Brno sleduje David Kalvas.
4: 52. minuta, Teplice prohrávají s brněnskou Zbrojovkou 0-1, jediný gol vstřelil Vaníček. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
1: Ve 20 hodin ještě nastoupí olomoucká Sigma proti Pardubicím. Oba zápasy vysílá Radiožurnál Sport v přímých přenosech. Fotbalová Plzeň má nového trenéra. Odvolaného Martina Hyského nahradil Radoslav Kováč, který na západě Čech podepsal smlouvu do konce sezóny s opcí na další 2 roky. Za necelou hodinu začne třetí duel českých volejbalistek na mistrovství Evropy v Brně. Po 2 výhrách ve skupině nastoupí národní tým proti Srbkám v přímém přenosu Radiožurnálu Sport a velkou cenu Nizozemska. Formule 1 vyhrál úřadující mistr světa Brit Lando Norris z McLarenu. Druhý duel do cíle vedoucí muž celkového pořadí šampionátu Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Závod naopak nedokončil domácí Max Verstappen z Red Bullu, který měl v úvodním kole nehodu, ale vyvázel bez zranění.
5: Na D1 z Vyškova do Brna první potíž za Rousínovem. Kolona z 215. na 211. kilometr. Před sjezdem na Slavkov přímo v omezení v levém pruhu nehoda. O kus dál už těsně před Brnem zdržení od Tuřan z kilometru 199. Za sjezdem na Bratislavu na stém 95. kolize v levém pruhu. D11 z Hradce do Prahy fronta od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru sune se přes 20 minut na začátek omezení na 35. A trojka z Tábora do Prahy za Benešovem. Vážná nehoda, kyvadlový provoz kolony z obou směrů na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
11: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
26: A to v 18 hodin a 10 minut a je neděle 23. srpna. A co ještě dnes odpoledne stihneme probrat? Zítra zasedne ústřední komise pro sucho. Může skupina politiků a odborníků vyřešit nedostatek vlahy v půdě a souvisí její vznik s blížícími se obecními volbami? Jak se snaží plavidla a ropné společnosti vyzrát na nejistou plavbu hormuzským průlivem? Každý rok ztrácíme stovky slov, co si neřekneme na hlas. To se může odrazit v našem pocitu samoty. Jak z toho ven? I to se dozvíte. Příjemný poslech přeje Štěpánka Martanová.
9: Odpolední plus.
26: Pondělí, tedy zítra, odpoledne se má sejít ústřední komise pro sucho. Její součástí jsou mimo vládních politiků taky zástupci samospráv, odborníci nebo hasiči. Komise je stálý vládní orgán, který má řešit krize z nedostatku vody. Měla by vyhodnotit programy pro boj se suchem a následně rozhodnout, které jsou úspěšné a vyplatí se v nich pokračovat a finančně podporovat. Sucho se stalo i velkým politickým tématem. Plán, jak proti němu bojovat, představili totiž už i opoziční Starostové a nezávislí a ODS. A i proto teď je vítám ve vysílání politologa Lukáše Jelínka. Dobrý den.
27: Pěkný podvečer.
26: Pane Jelínku, premiér Babiš obnovil komisi pro sucho, ta fungovala už za jeho předchozí vlády v roce 2018. Do týmu si přivzal i bývalého šéfa životního prostředí Richarda Brabce. Je zřízení takové komise na místě, jak čtete to na časochvání, protože sucho trápí Česko už týdny?
3: Já bych možná jenom pro posluchače to trochu rozčlenil, abychom si nepletli tu koalici proti suchu, kterou Andrej Babiš avizoval resuscitovat před týdnem, což je skutečně orgán neformální, ve kterém může probíhat celá řada takových debat, které třeba jdou i za hranice současných možností státu. Tak oproti tomu, jak už jste sama zmínila, ta ústřední komise pro sucho, to je orgán, oficiální orgán vlády, který už byl zřízen v roce 2022 a který má 13 členů skládajících se z nejrůznějších státních institucí a mají za úkol především koordinovat jednotlivá opatření mezi kraji, tedy napříč celou republikou v případě sucha nebo nějakých dalších na ně navázaných povětrnostních problémů nebo katastrof. Proto já si myslím, že tady ta ústřední komise pro sucho nebude dávat takový prostor pro nějaké exhibice politiků, ať už pro jejich názorové střety, nebo proto, aby se vytahovali před veřejností, protože se jedná skutečně o, někdo by možná řekl, dokonce byrokratický orgán, ale myslím si, že velmi důležitý především pro kraje, pro krajské samosprávy nebo i pro jednotlivá města, obce. Ovšem to, že se budou rozvíjet nejrůznější politické úvahy, ať už na úrovni té neformální koalice proti suchu, nebo vůbec v poslanecké sněmovně, nebo i ve veřejném mínění, protože my víme, že každý sice vnímá horko, každý sice vnímá sucho, každý vnímá nedostatek vody, ale ne každý je ochotný pracovat nejenom na odstraňování tady těchto následků, ale zabývat se třeba i příčinami, tak proto si myslím, že tady toto politické téma vlastně v té agendě v těch nadcházejících týdnů zůstane a může dokonce i výrazně ovlivnit ty blížící se volby do třetiny senátu a komunálních zastupitelstev.
26: Tak děkujeme za velmi vyčerpávající doplnění a vyjasnění. Každopádně, ať už tady ta komise nebo ta neformální koalice, jedná se opravdu o instituce, které mají ten legitimní vlastně důvod něco řešit a vyřeší něco, nebo jde o jakousi marketingovou akci, jak třeba naznačuje i část opozice. Jenom připomenu, že dnes ministr zemědělství pan Šebestián řekl, že vláda chce navýšit částku na boj se suchem, ale třeba nebyl konkrétní, neřekl kolik, takže to může působit jako jakési nalákání voličů, když už budeme mít ty volby. Jak to vidíte vy?
3: Máte pravdu, jsou teďka v tuto chvíli v politici skutečně velmi vtahováni tou situací a mají pocit, že by třeba mohli na tom nějaké body uhrát. Tak samozřejmě ono se to velmi těžko odhaduje, jak nakonec stát k tomuto tématu jako takovému přistoupí, protože zatímco ta vládní komise, tak ta žádný velký prostor pro marketing neskýtá a skutečně se zapíná nebo aktivuje, až když už je nejhůř a zpravidla, když o to žádají hejtmani, tak ta koalice proti suchu, kterou Andrej Babiš sestavil za své vlády a teďka ji znova s panem Brabcem oživil, tak to si myslím, že je skutečně čistě marketingový pokus nějakým způsobem se na tom tématu přiživit. Protože ono je sice pěkné, že už za minulé vlády tady takováto koalice, za minulé Babišovy vlády tady takováto koalice fungovala, že jí pan premiér na prakticky krátce po vzniku své vlády s velkou pompou ohlásil. Ovšem na konci Babišova vládnutí už po ní neštěkl pes a tak to většinou bývá v podobných situacích. Když je prostě horko, sucho nebo když přijdou povodně, tak politici se můžou přetrhnout, ale pak najednou i třeba ty jejich sebelepší úmysly překryjí nějaká jiná témata nebo nějaké jiné problémy a bojím se, že tady tohle toto může být vlastně něco podobného, s čím se potkáme i v současnosti, protože Andrej Babiš sice přišel s plánem na výstavbu nových nádrží, nových přehrad, hovoří o zadržování vody v krajině, ovšem to jsou často taková opatření, o kterých slýcháme už dlouhá léta nebo dlouhá desetiletí, ale ve skutečnosti se prosazují nebo vykonávají velmi pomalu. A v tom přístupu k těm příčinám těch současných klimatických problémů, tak tam už se politická reprezentace pak prakticky vůbec vůbec neshodne. Víme jenom, že drtivá většina české politické reprezentace odmítá Green Deal, ale málo kdo si uvědomí nebo málo kdo nám vysvětlí, že potom jsme samozřejmě velmi limitováni v tom, jakým způsobem se můžeme bránit rozmarům klimatu nebo rozmarům počasí. Proto si myslím, že ten krátkodobý marketing ze strany politiků bude v současnosti hodně vidět, ale já pevně doufám, že právě proto, že celou řadu věcí řeší i úředníci, experti ministerstev a experti krajů, takže tam snad zůstane i nějaká taková poctivá stopa a poctivě odvedená práce.
26: Vy už jste zmiňoval ten vládní plán stavit ty nové přehrady. Já jsem zmiňovala, že už je to i to sucho téma pro opozici, která mluví například o tom, že by se měla zadržovat voda v krajině pomocí mokřadu a vlastně zadržovat více zeleně, respektive rozvíjet zeleně ve městech. O tom mluví ODS a Starostové. Ale co se chci zeptat, co bude mít u voličů podle vás větší váhu? Na co budou více slyšet? Na tu dlouhodobou akci stavět ty přehrady, které se nemusí stihnout během toho jednoho funkčního období, anebo řekněme ty krátkodobější akce typu třeba ty mokřady?
3: Já se bojím, že ty mokřady jsou sice významnější, ale nakonec stejně budou čekat až na to, až se poklepe na základní kámen těch nových přehrad, protože to je pro politiky mnohem atraktivnější a i voliči si toho mnohem snáze všimnou, když se někde začne stavět přehrada, i když se samozřejmě ta stavba protáhne na dlouhá léta. Může to pochopitelně provázet i, mohou to provázet i nejrůznější rozpory místních obyvatel týkající se zaplavovaného území. Můžeme slyšet celou řadu připomínek nebo výhrad ekologů. Zkrátka není to všespásné, není to věc, která by asi jediná a nejlépe dokázala tu situaci řešit, ale pro politiky je nejatraktivnější, protože dálnice, přehrady, všechno, kam se dá nalít beton, tak to jsou věci, které oni řešit dokážou. Problém je, že jenom dočasně, jenom krátkodobě, a proto si myslím, že s tím přístupem, jaký předvádějí v současnosti politici a politici strany. Mimochodem ta opatření, která jste zmínila, se kterými politici přicházejí, často už můžeme vyčíst i v učebnicích pro střední školy, to není nic nového, ale nikdo stejně nic moc za poslední léta v tomto směru neudělal a bojím se, že ta situace nebude o moc lepší ani tady s touto Babišovou vládou.
26: Tak uvidíme, jak to vše dopadne, uvidíme, jaký vliv to bude mít na volby, které nás čekají do obecních zastupitelstva v říjnu. Vše jsme teď probrali, jak chtějí politici bojovat se suchem, s politologem Lukášem Jelínkem. Díky za váš čas a naslyšenou.
3: Nemáte zač, hezký zbytek neděle.
26: A teď už míříme do zahraničí. Hormuzský průliv křižují neviditelné supertankery. Vyváží ropu ze zálivu a snaží se vyhnout iránským dronům. Příběh, který se možná někdy v budoucnu stane námětem pro hollywoodský film, popisuje americká stanice CNN. Podle Iránu je průliv zavřený pro všechny lodě, které nekoordinují svou plavbu s Teheránem. Naopak americký prezident Donald Trump prohlašuje, že plavba kritickou úžinou je volná pro plavidla, která porušují americkou blokádu iránských přístavů. A probereme to s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Hezké odpoledne.
6: Dobré odpoledne.
26: Jano, prosím, popiš, co jsou ty neviditelné supertankery zač.
6: Jde o velkokapacitní plavidla na převoz ropy, případně zkapalněného plynu, která při plavbě Hormuzským průlivem vypnou své komunikační transpondéry a další systémy a zmizí díky tomu z radaru a taky dat o námořní dopravě. Neviditelné se ty supertankery snaží být hlavně pro iránské vojsko a právě tak se vyhnout útokům iránských dronů. A americká televize CNN píše o tom, že v posledních týdnech takových případů neviditelných plavidel přibylo. Z mapy tankery zmizí ještě v zálivu a po nějaké době se objeví na druhé straně u pobřeží Ománu nebo Spojených arabských emirátů. Tam na ně čekají další tankery, do kterých ropu přečerpají a ty potom vyvezou do světa. Zatímco ty supertankery se opět vrací do zálivu pro další dodávku. Ta jejich v uvozovkách neviditelnost, ale není stoprocentní, týká se právě třeba dat o námořní dopravě. Pohyb plavidel jinak zachycují třeba satelitní snímky, na kterých se ty lodě ukazují jako takové tečky nebo spíš malé obdélníky. A i to byla pro novináře jedna ze stop, přes kterou prověřovali právě tu novou taktiku ropného průmyslu, jak dostat ropu přes Hormuzský průliv.
26: Kdo tedy tyto supertankery využívá?
6: Tak CNN tvrdí, že s pomocí amerického námořnictva si saudsko-arabské, kuvajtské, katarské a taky emirátské ropné společnosti pronajaly právě velkokapacitní ropné tankery. A ty tedy proplují průlivem takzvanou ománskou trasou do Ománského zálivu bez zapnutých transpontérů a zřejmě většinou ve spolupráci s americkou armádou. Ta loděm pomáhá už od května a jak nedávno popsal taky americký deník The New York Times, tak operátoři lodí popisují, že plánovanou plavbu nahlásí právě americké armádě a pak taky reportují i případné hrozby a útoky. Americké námořnictvo k ochraně těch plavidel potom používá své lodě, vrtulníky a taky letadla, ze kterých případně zasahuje proti útokům. Nevždy se ale lodě podaří ochránit a cesta stále zůstává pro námořníky velmi nebezpečná. Například americký zpravodajský server Axios píše o tom, že Iránci mají teď vlastně už jen několik radarů, které se jim podařilo znovu zprovoznit a kterými by mohli sledovat právě tu komunikaci, kterou lodě by za běžných okolností tedy měli, ale teď ji vypínají a využívají taky pozorovatele v těch malých rychlých člunech, ale zároveň Iránci odpalují ty drony a taky střely s plochou dráhou letu vlastně naslepo, zhruba tím směrem, kudy by mohly lodě proplouvat.
26: Když se podíváme na ropu, kolik se jí teď daří vyvážet ze zálivu?
6: Tak americký ministr energetiky Chris Wright tvrdí, že se do světa teď dostává přes průliv denně průměrně 8 milionů barelů ropy. Analytici z námořních dat ale dokážou vyčíst, že ropné tankery teď denně připravují ze zálivu odhadem 4 miliony barelů ropy. CNN poznamenává, že není úplně vyloučené, že se americká administrativa snaží ta čísla trochu nadhodnotit, aby uklidnila trhy a snížila ceny ropy. A k těm číslům ropy převážené přes Hormuzský průliv ještě můžeme přičíst těch dalších zhruba 7 milionů barelů denně, které blízkovýchodní země přesměrovaly už v uplynulých měsících přes ropovody, případně taky pozemní přepravou právě mimo tu kritickou úžinu.
26: A ještě jestli stručně umíš říct, jak se ropa a plyn dostává do světa ze nalezišť na jihu země Iránu a také jak to vypadá v Iráku, prosím stručně už.
6: Tak iránská plavidla v tom Hormuzském průlivu můžou proplouvat tou takzvanou iránskou trasou. Nicméně problém by pro ně měla představovat potom americká blokáda a taky sankce. A aby se tomu vyhnuli, tak některé iránské tankery můžou podle některých analytiků taky vypínat transpondéry a využívat tu ománskou trasu a taky překládku z lodí na loď. V případě Iráku, tak tam je ten problém větší. Irák má s vývozem své ropy docela dost problémů. Nicméně včera iránská státní zpravodajská agentura oznámila, že povolila několika tankerům, které poplují pod iráckou vlajkou proplout právě tou trasou. Iráku se snížily významně vývoz a taky příjmy z ropy, tak moc, že to ohrozilo vyplácení platů i důchodů.
26: Tolik naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karosová. Díky za informace a klidný den.
6: Pěkný den, naslyšenou.
26: A před 6:30 stihneme ještě jedno téma. Lidé spolu mluví čím dál tím méně. Fenomén, na který v týdnu upozornili Hospodářské noviny, vychází z poznatků amerických psychologů. Při zkoumání, jestli za den pronesou více slov ženy nebo muži, se neočekávaně ukázalo, že u všech lidí klesá každý rok počet slov, která řeknou za den. Vede to k oslabení vazeb s ostatními a posílení pocitu osamění. Ve vysílání Andrea Stašek z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
26: Paní Stašek, v čem spočívá hrozba nekomunikace a úbytku slov a jak je vážná?
7: Tak vztahy, to znamená komunikace osobní, nás rozvíjí a stimulují, takže podporují činnost a zdraví mozku. Když si to představíme opravdu extrémně, tak může to vést velmi z dlouhodobého hlediska k nějakým kognitivním zhoršením. Třeba u starších lidí, kteří jsou osamělí, opravdu si nemají s kým přímo popovídat z očí do očí, tak to může trochu pomáhat případné demenci. Zároveň hlas jako takový, slyšet hlas někoho dalšího opět živě, nám dělá dobře. Je to z evolučního hlediska vlastně naše vlastnost a produkuje to v nás oxytocin a snižuje to kortizol, což třeba textování skrze digitální technologie nedokáže nahradit.
26: Známe důvod, proč tomu tak je, proč teď máme větší nekomunikaci. Asi se dá odhadnout, že to může souviset s rozvojem digitálních komunikací, komunikace přes e-mail, SMS zprávy, sociální sítě.
7: Ano, můžeme se nad tím takhle zamýšlet. Spoustu toho, co bychom si třeba zavolali s přáteli, domluvili se, tak je jednodušší napsat, někdo to dokonce preferuje. Zároveň třeba spoustu času trávíme v práci a pracujeme sami. Z historického hlediska jsme jako lidé, jako homo sapiens, desítky tisíc let pracovali ve skupinách na polích nebo jinde ve vesnicích. A dneska typická práce, aspoň v Evropě, je člověk sám v kanceláři s počítačem, takže opravdu to klesání počtu promluvených slov mě nepřekvapuje i z toho hlediska, jak máme životní styl. Hmm.
26: O tom, jak je samota nebezpečná například pro seniory, už se mluví další dobu. Existuje ale něco takového, jako je digitální samota?
7: Digitální samota, to minimálně není termín, který vyloženě znám teda z akademického prostředí, ale můžeme se bavit o tom, že právě když nám chybí ten osobní kontakt, který nelze nahradit opravdu asi ničím, tak vlastně máme nějaké ohrožené skupiny, které jsou, na které ty dopady mohou působit více. Jak už byly zmíněni ty seniori, kteří mohou být osamělejší, tak jsou to třeba mladí lidé do 30 let, typicky třeba bez dětí, ale pořád v práci, protože si budují kariéry, anebo z hlediska osobnosti třeba stydlivější lidé, méně průbojní. A potom poměrně překvapivě z našich nedávných dat lidé, kteří jsou v horší finanční situaci, tak mají méně příležitost rozvíjet vztahy. Ale jenom se ještě pobavím o těch efektech. Nemáme, musím říct, že nemáme žádné přímé důkazy ve vědě dosud, že by technologie jako takové nám škodily. Opravdu, že by tam byla příčina a následek. Zatím sledujeme nějaké věci, které se pohybují na údobní korelaci, to znamená, vyskytují se společně, ale efekt technologií na zdraví je zatím minimální, a to i u dětí.
26: A jak z toho ven úplně se třeba odpojit od těch sítí a odložit telefony, když říkáte, že ještě to není úplně definitivně podložené, že by to mělo nějaké takovéto velké dopady, ale třeba nějaký takový, jak se používá digitální detox, by mohl pomoci k tomu začít více mluvit?
7: Zdá se, že úplně ne. Takový ten abstinující detox nevypadá, že by měl velký efekt. My jsme teďka vydali velikou výzkumnou zprávu právě na téma, jak používáme například sociální sítě, a zjistili jsme, že bezpečné užívání je mírné, že neuživatelé, lidé, kteří nejsou na sociálních sítích, nejsou nějak zdravější nebo méně osamělí. Takže asi platí takové otřepané všeho s mírou. Já bych určitě řekla, že je fajn schovat telefony a vypnout upozornění, když jsme s někým v kontaktu. A zároveň komunikace skrze třeba četovací aplikace je určitě lepší než nic. Pokud nemáme ty osobní kontakty možné, tak aspoň si s někým psát je určitě lepší.
26: A nebo třeba nemluvit zprávu, aby jsme slyšeli ten hlas, případně si zavolat. Andrea Stašek z Institutu pro psychologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity o tom, že spolu méně mluvíme. Díky za váš čas a hezký zbytek neděle.
7: Také děkuji, nashledanou.
26: Tolik poslední příspěvek z nedělního odpoledního plusu s datem 23. srpna. Za celý tým, který dnešní vysílání připravil, děkuji za pozornost a hezký zbytek dne přeje Štěpánka Martanová.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády hotovou v říjnu. Podle šefa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Přípravu nové koncepce označil Zuna za jeden ze svých hlavních úkolů už po nástupu do funkce loni v prosinci. Maďarská jaderná elektrárna pak po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordní nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se ale nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína. Německá nezisková organizace HateAid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Silničáři nainstalují na dálnici D1 u Přerovských Dluhonic protihluková opatření. Půjde o speciální vak, který pod mostními závěry bude tlumit hluk. Na ten se stěžují lidé z okolí. okolí dálnice. Přerovská radnice na nákup opatření přispěla částkou 5,5 milionu korun poté, co měření specializované firmy neprokázalo překročení hlukových limitů. Tepličtí fotbalisté hrají v pátém kole šance ligy proti Zbrojovce Brno. Utkání vidí na severu Čech David Kalvas.
4: 75. minuta a brněnská Zbrojovka vede v Teplicích už 2-0, dvakrát se trefil Vaníček. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
10: Dnešní program nejvyšší fotbalové soutěže uzavře duel Olomouc-Pardubice, který začne ve 20 hodin.
12: Na D1 nehoda u Holubic a silný provoz i na průtahu Brnem. Na D1 z Vyškova do Prahy narůstá kolona kvůli nehodě u Holubic. Výrazně se brzdí už před Rousínovem na kilometru 217 a více než půl hodiny zabere trasa ke kolizi na 211. Tam stále přímo v omezení blokuje levý pruh. Nehoda dvou osobních aut. Na D1 už přímo v Brně trvá silnější provoz mezi sjezdy na výstaviště a Mikulov, a to obousměrně. V regionu ještě zůstaneme. Silnice 43 ze Svitav do Brna za Černou horou popojíždí více než 20-minutová kolona. Z druhé strany je o něco málo kratší, zpomalíte za Závistí a ztratíte okolo 10 minut. Příčinou je nehoda na trase, dá se projet pouze ke Vadlově. D11 z Hradce do Prahy a velmi dlouhé zdržení před omezením mezi 35. a 25. kilometrem. Kolona se posouvá krokem od sjezdu na Poděbrady z 39. Pozor na 31. přímo v omezení, stále v pravém pruhu nepojízdné osobní auto. A trojka směrem z Tábora do Prahy, velké komplikace za benešovským Kauflandem, odklízení následky po vážné nehodě dvou osobních aut a motorkáře, jede se pouze ke Vadlově od Mrače, ztratíte půl hodiny, stejně tak i ze spod od kruhového objezdu v Mariánovicích. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
8: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
9: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Marketing jako pláštík cynické politiky, co se také může vynořit z klobouku, tykač, telefonika a ČES, miliardy v pohybu, anebo nový maďarský prezident a jeho nezávislost na vládě. To jsou témata vybraných příspěvků nedělního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus. A od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
8: Názory a argumenty.
13: A nejprve bude mít slovo publicista Jan Vávra, který si klade otázku, co přimělo premiéra Andreje Babiše k náhlé aktivitě okolo sucha. Mohly to být bezesporu rozhořčené stížnosti voličů, kterým vysychají studny a možná nemohou zalévat zahrádky, ale vyprovokovat ho mohla i média, která se v dosud nevídané míře začala o sucho zajímat.
14: Způsob, jakým Andrej Babiš naskočil na téma sucha, by se dal vyučovat jako případová studie marketingové politiky. Andrej Babiš nám všem oznámil, že máme problém, a vyrazil na Slapskou přehradu. Vzal sebou bývalého ministra životního prostředí, ten současný byl na dovolené, ministra zemědělství a ředitele povodí Vltavy. Proč jel na Slapy, se ukázalo později, když mezi plánovanými opatřeními stále mluvil o výstavbě nových přehrad. Na tiskové konferenci na břehu Vltavy oznámil, že obnoví národní koalici proti suchu. Hovořil o 4 miliardách na opatření proti suchu, ale ukázalo se, že jde o peníze z rozpočtu sekce ministerstva zemědělství na příští rok. Neznámý pozorovatel by se mohl ptát, proč takové divadlo v tričku na břehu Slapské přehrady, když jako předseda vlády má dost standardních vládních mechanismů a řadu organizací, které mají starost o krajinu, hospodaření s vodou a životní prostředí v popisu práce. Proč najednou vyhlašuje nesmířitelný boj proti suchu, když doteď neprojevoval žádný zájem o důsledky klimatických změn a patřil mezi vytrvalé kritiky Green Dealu? Ministerstvo životního prostředí přenechal trolicí straně, která okamžitě začala i to málo, co podnikáme na ochranu klimatu, sabotovat. Přitom jde o problém, o kterém se ví už dávno, a na který odborníci neustále upozorňují. Babiš dokonce již jednou v roce 2019 v čele Národní koalice pro boj se suchem stál, sliboval projekty za 30 miliard korun, ale po roce 2020 platforma z vládních výstupů tiše zmizela. Můžeme proto očekávat, že obnovená koalice pro sucho po čase také vyšumí do ztracena. Babišem náhle vyhlášený boj se suchem fakticky nic neřeší, jen vytváří dojem. Dojem, že se pan premiér stará o naše dobro. Bohužel realita je ale právě opačná. V době, kdy klimatický rozvrat nabírá dynamiku, na kterou nejsme absolutně připraveni a která všechny zaskočila, se totiž ukazuje, že vláda například připravuje nový systém přerozdělování výnosů z emisních povolenek. Systém má být nastaven tak, aby většina výnosů zamířila k energeticky náročnému těžkému průmyslu a největším fosilním znečišťovatelům. To vše pod záminkou záchrany konkurenceschopnosti. Místo, aby občané dostali peníze na zateplování fotovoltaiků, čistou energii a na obnovu poškozených ekosystémů, včetně návratu vody do krajiny, systém nápravy se úplně otočí a vydělají na něm ti, kteří nejvíce přispěli ke klimatickému rozvratu. Systém emisních povolenek, který zavedla Evropská unie, je samozřejmě kompromisní, byrokraticky neohrabaný, ale je pokusem donutit znečišťovatele platit aspoň část ceny za škodu, kterou způsobují. Cílem Evropské unie je z vybraných miliard financovat ekologicky udržitelné projekty a nápravu těch největších škod, tedy vracet peníze do krajiny, kterou plátci povolenek poškodili. Babišova vláda ovšem pošle peníze těm,

0: To je téma příspěvku zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petra Honzejka.
1: Obecně se jistě všichni shodnou, že na pietním aktu se pískat nemá. Pieta je uctění památky a k té patří důstojné ticho. Jenže tak, jako všechno, i toto obecné pravidlo má své jenže. Jak se tedy dívat na pískot, který si vysloužil při pietním aktu k výročí sovětské invaze v roce 1968 předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura? O čem drsná reakce přítomných svědčí? A kdo na divokém vyznění celé akce vydělá? Předně, Tomio Okamura musel vědět, s jakou reakcí se na pietním aktu setká. Šlo o uctění památky obětí okupace ze strany armád Varšavské smlouvy vedených Sovětským svazem. Stejným impériem, které nyní pod jiným názvem okupuje část Ukrajiny a vraždí civilisty. Stejným impériem, pro které nyní projevuje Okamurova SPD pochopení, všemožně uráže ukrajinské obránce svobody a nezávislosti. Okamurovo vystoupení na pietním aktu bylo v tomto kontextu v lepším případě projevem nesoudnosti, v horším záměrnou provokací. O to víc, že pietní akt se odehrával před budovou Českého rozhlasu. Média, které v roce 1968 statečně šířilo pravdivé informace a stalo se tak symbolem odporu proti okupaci, ale také symbolem svobody projevu, kterou následně normalizace zničila. Totéž médium chce nyní Okamura společně s celou vládou dostat pod svou kontrolu. Samozřejmě, jak na stejném místě řekl prezident Pavel, dělá to jinými, chytřejšími a plíživějšími prostředky, tedy faktickým zestátněním. Svobodě projevu a kontrole moci ovšem postup vlády samozřejmě neprospěje. Dá se tedy docela dobře odhadnout, co by na dnešní postup Okamury a spol. Říkali redaktoři Českého rozhlasu z roku 1968. Slova předsedy SPD na pietním aktu byla v naprostém rozporu se vším, co on sám osobně, politicky i společensky reprezentuje. Celkově se tak dá říci, že se Okamura, ač tvrdil, že uctívá památku obětí okupace, ve skutečnosti dopustil jejich zneuctění. Pískot by se tak dal interpretovat ne jako projev neúcty, ale naopak jako obrana cti těch, kteří se dokázali před 58 lety okupaci rozpínavým impériem postavit. Stejně jako těch, kteří to o pár set kilometrů dál na východ dokážou nyní. Bylo by jistě lepší, kdyby se účastníci pietního aktu místo pískotu například postavili k Okamurovi zády. Ale to se v momentu spontánního zhnusení nad řečníkem zorganizuje jen těžko. Tomio Okamura ovšem nemusí být smutný. Je velmi pravděpodobné, že si pro vypískání záměrně šel. Jednak se chtěl ukázat před vlastními přívrženci jako statečný politik, který se nebojí davu. Ale hlavně chtěl využít starého dobrého mechanismu. Když budu vypadat jako oběť, získám sympatie. A skutečně se mu to povedlo. Stačí se podívat na jeho sociální sítě, kde stovky lidí spílají účastníkům pietního aktu a řada z nich volá po faktické likvidaci Českého rozhlasu a České televize. Okamura tedy prohrál na místě, ale celkově vydělal. Zastávají se ho nyní i ti, kdo nepatří mezi jeho příznivce, ale drží tezi, že na pietních aktech se prostě pískat nemá, i kdyby památku obětí, pozor na cáska, uctíval jejich kat. Zároveň je ale nutno říci, že se opět bohužel dostáváme do období, kdy společenská polarizace roste a jednotlivé tábory se radikalizují. Není to sice tak, že by to bylo něco zcela mimořádného. Můžeme si vzpomenout třeba na rok 1991, kdy byl na Slovensku nacionalisty napaden doprovod Václava Havla a sám tehdejší prezident jen těsně unikl inzultaci. Nebo na rok 2009, kdy v kampani létala vajíčka na tehdejšího předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. Či na rok 2014, kdy 17. listopadu na Albertově létala tatáž surovina na Miloše Zemana kvůli jeho proruským výrokům po ruské okupaci Krymu. Ale fakt je, že napětí opět stoupá. Společnost se opět rozděluje do bloků a jak jsme viděli před Českým rozhlasem, deeskalovat není ochotna ani jedna strana. Poentu autor nechá raději ve vzduchu. Sformuluje se časem sama, ale hezká může být jen těžko.
0: Říká Petr Honzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Jeden nedávný spor, o němž půjde řeč v následujícím příspěvku, ukázal sílu právníků Pavla Tykače, miliardáře.

0: lháře a jeho vytrvalost. A připomíná také, co by se mohlo případně dít ohledně chystaného zestátnění ČEZu, a více už redaktorka Českého rozhlasu Jana Klímová.
1: Miliardář Pavel Tykač vysoudil na španělské Telefonice celkem 2,5 miliardy korun i s úroky. Je to doplatek za akcie někdejšího Českého Telekomu, který španělský operátor vykupoval od minoritních akcionářů před 20 lety. Mezi minoritáři byly i dvě Tykačovy kyperské firmy, které tehdy držely celkem zhruba 3% akcií. Případ Telefoniky a Tykače je samozřejmě zajímavý obří částkou. Ovšem jsou tu ještě další dva důvody, proč si tuhle kauzu víc připomenout. Jednak doba, jak dlouho je v Česku možné čekat na pravomocný verdikt a co vše se v průběhu sporu o cenu akcií může dít. A druhý důvod je blížící se zestátnění energetického kolosu ČEZ, které připravuje vláda Andreje Babiše. Jak je známo, v ČEZ má další kyperská firma Pavla Tykače oficiálně také přes 3% akcií. Podívejme se nejprve na první zajímavost. Proč trvalo 20 let, než se spor mezi Telefonikou a Tykačovými firmami Venten a Lexburg dobral do konce? Vše začalo v roce 2005, když stát prodal svůj 51% podíl v Telekomu, dnes O2, španělskému kolosu. Ten pak podle zákona nabídl zbylým minoritním vlastníkům výkup jejich akcí za cenu vycházející z průměru ceny na burze, navýšené o prémii v řádu několika procent. Tykačovy firmy jako ostatní přijali, pak ale požádali o doplatek s tím, že stát při předchozí privatizaci Telekomu dostal za akcie zhruba ještě o 10% větší prémie než minoritáři. Tím odstartoval spor, který zaměstnával zdejší soudy a celou plejádu znalců na oceňování akcií, celkem zmíněné dvě dekády. Nejprve Tykač u soudu prohrál, po odvolání a nových posudcích ale zvítězil. Poprvé asi před 15 lety, pak znovu před 9 a od té doby se Telefonika už jenom bránila zaplacení stovek milionů s již tučnými úroky. Telefonika verdikty odmítala s tím, že jí výkupní cenu akcí minoritářů posvětila tehdy komise pro cenné papíry. Neúspěšně také později poukazovala na údajnou podjatost znalce Vítězslava Hálka, jehož posudky byly v kauze pro výsledek soudů zásadní. Mimochodem jde o stejného znalce, který udělal zásadní posudek v kauze Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše, a to v jeho neprospěch, aby si za to od Babiše pak vysloužil slova, že je lhář a píše bláboli. Stejně jako to nakonec nepomohlo Babišovi, další nekonečné zkoumání relevance posudku a ceny akcí Telekomu nakonec zastavil nyní ústavní soud. Druhá zajímavost je, že nám tento spor ukázal sílu Tykačových právníků i jeho vytrvalost a připomíná, co se může třeba dít ohledně chystaného zestátnění ČEZ. Tady navíc nepůjde o 10 koruny ve výkupní ceně akcie a v základu o 100 miliony korun, o což se Tykačovi vyplatilo se soudit 20 let. Jeho oficiální 3% akcí v ČEZ mají nyní hodnotu přes 22 miliard korun a každá 100 koruna navíc dělá asi 1,6 miliardy. Že bude kolem výkupu ČEZ dusno, se ostatně už začíná ukazovat. Jak zjistil deník N, Andrej Babiš měl na úřadu vlády s Pavlem Tykačem na téma ČEZ už schůzku. Premiér to vysvětlil tak, že mu Tykač prý přišel říct, že je připraven prodat své akcie ČEZ. On ho ale prý jen poslal na kompetentní ministerstvo financí nebo na dozorčí radu. Proč a zda se také bavili o výkupní ceně akcí ČEZ, nevíme. Tykačův mluvčí komentář k obsahu schůzky odmítl. Odkázal jen na rozhovor miliardáře v podcastu Štěpení letos v březnu. V něm řekl, že svůj podíl v ČEZ v poslední době navýšil přes 3% proto, že si myslel, že Babišova vláda firmu nakonec zestátňovat nebude. Jinak by se totiž prý začalo říkat, že na tom chce vydělávat. Mám celkem špičaté uši a zavnímal bych, že se něco chystá, vysvětloval tehdy. Když se pak ukázal opak, už se na taktizování prý vykašlal a jde si včas svou cestou. Schůzka na úřadu vlády bude asi její součástí. A že to nemusí být cesta pro nikoho snadná ani rychlá, může napovědět i případ Telefoniky. A ani na to člověk nemusí mít špičaté uši.
0: To byla Jana Klímová. A pohled do Maďarska, kde bude muset nový prezident přesvědčit veřejnost, že má nadhled a je schopen vidět také případné nedostatky v krocích současné vlády, která ho ovšem do funkce instalovala. Téma Kamily Pešekové.
2: Když začátkem května nastupovala v Maďarsku nová vláda, premiér Péter Maďar si nepřál, aby na oficiálních fotografiích byl s novým kabinetem vidět také tehdejší prezident Tamáš Šujok. Těžko říct, jestli Maďarova osobní antipatie vůči hlavě státu, kterou dosadil předchozí premiér Viktor Orbán, byla tak velká. A nebo zda jenom nechtěl, aby historický okamžik, kdy po 16 letech nahradil Orbána, kazil na fotce někdo z expremiérova týmu. Před několika dny oslavil Maďarův kabinet 100 dní v úřadě, takže je možné pokusit se o první bilanci. Jemu i jeho ministrům se za tu dobu skutečně podařilo dosáhnout několika významných změn. Maďarsko je dnes v rámci Evropské unie vnímáno daleko pozitivněji než předtím. Postupně se daří narovnávat vztahy s unijními institucemi. Časem se zřejmě uvolní i finance, zadržované kvůli problémům s právním státem a podezřením z korupce. Asi nejmarkantnější změnou, která se od dob Maďarova nástupu udála, je nové obsazení prezidentského úřadu. Přitom ale způsob, jak k tomu došlo, dodnes vyvolává diskuse. Maďarský parlament kvůli tomu schválil novelu ústavy, která ukončila mandát Tamáši Šujokovi. Nad tímto postupem se podivovali i někteří příznivci současné vlády. Avšak slib, který dali premiér a jeho strana Tisa voličům, byl zavazující a proto ho chtěli dodržet. Orbánova strana se tomu marně snažila zabránit podáním ústavní žaloby. Členové ústavního soudu pouze konstatovali, že nemohou hodnotit obsah novely. Nějakou dobu také premiérovi Maďarovi trvalo, než našel vhodného prezidentského kandidáta. Jeho volba padla na renomovaného právníka Andráše Bálinta Baku. Parlament ho v tajném hlasování zvolil a už o pouhý týden později nový prezident nastoupil do úřadu. Baka působil jako člen Evropského soudu pro lidská práva a později se stal předsedou maďarského nejvyššího soudu. Z této funkce byl předčasně odvolán, protože kritizoval kroky Orbánovy vlády v souvislosti s reformou soudnictví. Nového prezidenta kritizovala opozice vedená Viktorem Orbánem s tím, že ho jako hlavu státu neuznává a že bude loutkou současné vlády. Baka bude muset přesvědčit veřejnost, že má nadhled a že je schopný vidět také případné nedostatky v krocích Maďarovy vlády. Teoreticky by k tomu měl mít ty nejlepší předpoklady. O jeho právnické erudici nemůže být pochyb a teoreticky by mohl být na vládě nezávislý. Jeho mandát totiž bude přechodný a trvat až do schválení nové ústavy. To je totiž další velký projekt Maďarovy vlády. A je dost možné, že prezidenta už do budoucna nebude volit parlament, ale všichni občané v přímých volbách. Zda by to byla změna k lepšímu, je otázka, na kterou si budou muset Maďaři odpovědět sami. Zkušenosti sousedů ze Slovenska, Rumunska, Rakouska a nebo také Česka jim mohou být inspirací, ale i varováním.
0: Hovořila Kamila Pešeková.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: A ještě repríze příspěvků, které jsme vysílali v tomto týdnu. Nejprve má slovo redakční kolega Petr Hartmann k tomu, že se blíží návrat jednoho politického evergreenu.
4: Nechceme rozhodovat o svém vlastním platu. Tímto výrokem se často zaklínají někteří politici. Vzhledem k tomu, že pro své odměňování potřebují zákon, nemohli se tomu v minulosti úplně vyhnout. Přestože je jim to nepříjemné, dělají vše proto, aby výši svých příjmů řešili opakovaně. Příležitost jim k tomu skýtá zmrazování jejich platů. Je to věc nesystémová a nesmyslná. Přesto ji znovu a znovu veřejnosti nabízejí. Takovéto návrhy totiž nacházejí kladnou odezvu u nemalé části voličů. Ti považují politiky za lidi, kteří předvádějí za hodně peněz málo muziky. Takže jakémukoliv způsobu snižování jejich příjmů tleskají. Přitom zmrazení platů nic neřeší, pouze vyřazuje z provozu takzvaný automat. Ten zaručuje, aby se platy politiků vyvíjely v souladu s průměrnou hrubou mzdou v zemi. Slouží k tomu koeficient, kterým se zmiňovaná mzda násobí. Pokud by byl například v hodnotě 3, představoval by základní plat politiků za všech okolností trojnásobek. Týkalo by se to momentu, kdyby průměrná mzda rostla, ale i klesala. Takže zákonodárci by se o tuto věc nemuseli vůbec zajímat. To by však nesměli podléhat pokušení a populisticky nenabízet zmrazení svých platů. Přitom tím pouze docílí toho, že jejich výše nekopíruje vývoj průměrné hrubé mzdy. Většinou za ní zaostává a v okamžiku rozmrazení skokově naroste. Část veřejnosti může v ten moment opět začít nadávat na to, jak si politici nehorázně zvyšují svoje příjmy. V minulosti už k tomu došlo několikrát a ani v nepříliš vzdálené budoucnosti toho nezůstaneme ošetřeni. Už v září by se ve sněmovně měl objevit vládní návrh na zmrazení platů politiků. Alespoň se na tom nedávno dohodla koaliční rada. V tom případě je prakticky jisté, že bude přijat. Vláda tuto věc odsouhlasila už na konci minulého roku. S předložením do sněmovny poněkud nepřekvapivě čekala až na dobu těsně před komunálními a senátními volbami. Zkrátka hodlá na tom sbírat u voličů kladné body. Přitom výše základního platu politiků není zásadním problémem, který by se musel řešit. Pokud už by se touto otázkou hodlali skutečně seriózně zabývat, mohli by se zaměřit na podstatnější věci. Například na různé příplatky, kterými si svůj reálný příjem zvyšují. Týká se to výkonu nejrůznějších funkcí, které jsou honorovány. Řeč je o předsedání nejrůznějších výborů, podvýborů, komisí a podobně. Přitom některé z nich fungují spíše symbolicky, než aby aktivně něco řešili. Sporné je rovněž čerpání náhrad a podobně. Je to systém poměrně málo přehledný a pro běžného občana těžko pochopitelný. To většině politiků vyhovuje, protože si takto nepříliš viditelným způsobem mohou své příjmy navyšovat. Není divu, že o tom prakticky nehovoří a žádné změny nevyžadují. Vystačí si s tím, že si zmrazí platy ve stylu, aby se vlk nažral a koza, pokud možno, zůstala celá.
0: A na závěr po Petru Hartmanovi hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream k horkému létu Marka Zuckerberga.
5: Zuckerbergova Meta začátkem léta oznámila výsledky, které byly sice z laického pohledu opět mnohamiliardově nesmírné, ale očima investorů mizerné. Akcie Mety prudce spadly. Na trhu panují pochybnosti, že se Metě obří investice do data center a AI skutečně finančně vyplatí. Zatím pálí peníze rychleji, než je vydělává, což nebývalo zvykem. Hodnota akcí se za rok propadla o pětinu. Mark Zuckerberg proto vyrazil na veřejnost s masivní sebeobhajobou. Mluvil do médií, dával rozhovory a dokonce napsal mnohastranovou esej s názvem Budoucnost je pro všechny a s podtitulem Cesta k pozitivní budoucnosti s AI. Ní vcelku zajímavě vykresluje svou vizi. Podle něj každý člověk bude mít k dispozici svého superinteligentního asistenta, se kterým bude moci tvořit, učit se, vynalézat věci či hledat léky na nemoci. Je optimistický ohledně práce. Jednak si myslí, že díky AI budou lidé moci lehčeji podnikat a také, že vzniknou nové profese. S argumentem, že generaci zpět také neexistovali třeba vývojáři aplikací, tvůrci na sociálních sítích, technici elektromobilů ani operátoři datových center. Ovšem hlavní poselství všech vystoupení eseje je jiné. Zuckerberg tvrdí, že AI musí zůstat otevřená pro všechny, jinak pozitivní budoucnost nenastane. Zní paradoxně, že Zuckerberg kritizuje koncentraci budoucnosti AI v rukách několika hráčů, když sám vlastní obří infrastrukturu. Ve skutečnosti se bojí, že kvůli rizikům AI a hrozbě její regulace se ta nejvyšší, nejinteligentnější vrstva AI uzamkne v několika uzavřených modelech firem, které jsou v této oblasti nejdál, což je konkurenční Google, OpenAI či Anthropic. Zatímco Meta, která od začátku vsadila na otevřené modely AI, by mohla být od této rozhodující role odstřižena. Zanedlouho se totiž bude hrát o takzvanou agentickou vrstvu AI. Tedy která platforma bude umět vyrábět nejpokročilejší agenty, ta si z koláče AI ukousne největší kus. Zjednodušeně, Metě hrozí, že jeho uživatel nebude na Instagramu, ale bude mít svého agenta, který za něj Instagram používá. Meta by se mohla ocitnout v pozici zákazníka cizí inteligence. To je pro firmu její velikosti strategicky velmi nepříjemná představa. Meta rozhodně nechce, aby někdo jiný vlastnil agenta, který stojí mezi člověkem a ní. A jsou tu i jiné hmatatelnější nepříjemnosti. Zuckerberg půjde za pár týdnů k soudu, kde mu hrozí sankce až 1,4 bilionu dolarů, což se rovná hodnotě celé firmy. Bude se zpovídat z toho, že její platformy Facebook a Instagram byly navrženy tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Podle právníku a komentátoru je pravděpodobnější, že soud skončí vyrovnáním či kompromisem. I tak je zajímavé, že i u takto mocných mužů, jako je Mark Zuckerberg, platí. Jednou si dole, jednou nahoře.
0: Repríza komentáře Terezy Zavadilové uzavřela nedělní názory a argumenty a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
3: Když chcete vidět proč, najděte si Facebook, X, Instagram a YouTube Českého rozhlasu Plus. Můžete na nich sledovat videozáznamy rozhovorů s atraktivními hosty, diskutovat o sporných tématech nebo si přečíst a poslechnout to nejlepší z pořadů Plus. Děkujeme předem za like, sdílení i odběr. Jsme také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy letos častěji. Japonské zbrojařské podniky zintenzivňují vývoj bezpilotních letounů. Fotbalisté brněnské zbrojovky vyhráli v lize na hřišti Teplic. A na dálnici D1 v Brně směrem na Vyškov se na kilometru 192,5 kvůli nehodě projíždí jen odstavným pruhem. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos více kárných řízení. Ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začaly řešit 21. Za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci. Letos už je bylo případů 8, za celý loňský rok 4. Už rok a půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
7: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
6: Podle ministerstva spravedlnosti je ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Japonské zbrojovky v poslední době zintenzivňují vývoj dronů z bezpilotních systémů a umělé inteligence. Chce japonská vláda vytvořit pilíř své nové obranné strategie, informuje o tom tamní agentura Kyodo. V zemi se drony zabývá například firma Mitsubishi Heavy Industries, která vyvinula nepilotovaný letoun schopný likvidovat útočné drony. Společnost Kawasaki Heavy Industries zase spolupracuje s evropským výrobcem letadel Airbus na dronu se systémem pro detekci a sledování ponorek. Zájem o využívání bezpilotních letounů roste celosvětově. Jejich význam ve vojenství stoupl mimo jiné v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu. Kůrovec je teď nejvíce rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují také mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
8: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže to o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
6: Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček, ale třeba i morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
9: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
10: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka. Za necelou hodinu začne zápas mezi Olomoucí a Pardubicemi, které nabídne Radiožurnál Sport v přímém přenosu. České volejbalistky po dvou výhrách ve skupině Mistrovství Evropy v Brně bojují o další vítězství proti favorizovaným Srbkám. Utkání sleduje Tomáš Perutka.
11: Hraje se první set utkání mezi Českem a Srbskem a Česky vstoupili do tohoto utkání skvěle. Zatím vedou 4-1. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
10: A druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve Spurtu Brit Matthew Brennan. Slovinec Tadej Pogačar skončil třetí a dál vede průběžné pořadí závodu.
12: Na D1 nehody v Brně a kolona od Rouxínova. D1 v Brně směrem z Prahy, ucpaná od výstaviště ze 190. kilometru. 15 minut se jede k nehodě na stý 92. a pultý. Podle našeho zpravodaje jsou na místě záchranáři a jede se pouze odstavným pruhem. A to není vše.
13: Těsně před odbočkou na Vídeň se pase srna v pravým pruhu, jo, nebo vedle pravýho pruhu.
12: A z D1 neseme lepší zprávu ze směru Vyškov Brno. Před sjezdem na Slavkov na 211. kilometru už se v omezení opět jede v obou pruzích. Následky kolize dvou osobních aut jsou odklizené. Dlouhá kolona od Rousínova z 216. se pomalu dává do pohybu. Na dálnici D11 z Hradce do Prahy narostla fronta až ke sjezdu na Jičín na 42. kilometr. Hodně přes půl hodiny se jede na začátek omezení na 35. A na trojce směrem z Tábora do Prahy stále velké komplikace za benešovským Kauflandem. Pokračují tam s odklízením následků po vážné nehodě. Bourala dvě osobní auta s motorkářem. Stále projede taky Vadlově. Od Mrače i ze spod od Marianovice nabíráte zdržení v řádech desítek minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Jak vnitřní mocenské boje v Teheránu ovlivňují jednání se Spojenými státy?
15: Letošní parlamentní volby v Rusku dělají Kremlu těžkou hlavu.
14: Jak se mění Afghánistán pod vládou Talibánu?
15: Horka ve Francii si vynutila předčasné vinobraní.
14: Ukrajinská armáda potvrdila existenci ruských domácích záškodníků.
15: Taková jsou témata následujícího pořadu.
14: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.
15: Od mikrofonu vás vítají
14: Tereza Žižková
15: a Lukáš Matoška.
3: Svět ve 20 minutách.
14: Donald Trump si jen stěží uvědomuje, že čelí stejným překážkám jako Barack Obama v roce 2015, když s Íránem uzavíral jadernou dohodu. Vyjednávání se Spojenými státy už tak neprůchodná kvůli totální vzájemné nedůvěře, dnes stejně jako tehdy komplikují vnitřní mocenské boje v Teheránu, píše v komentáři na stránkách francouzského deníku Le Monde politolog Jean-Pierre Fiou.
15: Mocenské šarvátky vyplývají ze samotného charakteru íránského režimu. Íránská islámská republika je totiž založená na dvojí vládě. Na jedné straně stojí teokratická moc nejvyššího vůdce, na druhé pak prezident jako zvolený představitel laické moci.
14: Obama projevil v roce 2015 obratnost, když do trpělivého vyjednávání o íránském jaderném programu zapojil Evropskou unii, Rusko a Čínu. Díky tomuto multilaterálnímu hávu se Spojené státy dokázaly vyhnout situaci, kdyby se ocitly sami tváří v tvář Islámské republice, od samého začátku živené vypjatým antiamerikanismem.
15: Tehdejšímu íránskému prezidentovi Hassanu Rouhanimu to taky umožnilo neutralizovat kritiku ze strany tvrdých zastánců režimu. Bezprecedentní omezení íránského jaderného programu prosadil navzdory tichému nesouhlasu nejvyššího vůdce Alího Chameneiho i íránských revolučních gard, ideologické armády režimu.
14: Tato omezení platila 3 roky, dokud Trump v roce 2018 dohodu nepohřbil. Iránští jestřáby, kteří se oddechli, že se jim uvolnili ruce svázané mezinárodní dohodou, tak mohli v roce 2020 přistoupit k ofenzivě proti americkým základnám v Iráku.
15: Trump byl po svém návratu do Bílého domu donucen připustit, že politika maximálních sankcí proti Iránu nedokázala škodlivému působení Islámské republiky zabránit. Zároveň však odmítal jakoukoliv multilaterální formu řešení konfliktu. Připouštěl jen dvoustranné jednání mezi Spojenými státy a Iránem zprostředkované ománskými diplomaty.
14: Tato jednání, třebaže zpočátku nadějná, záhy zkompromitoval amatérismus amerických vyjednavačů v čele s Trumpovým kamarádem z golfu Stevem Witkoffem, kterému sekundoval prezidentův zeť Jared Kushner. Vyjednávání ale v obou případech zhatily především izraelské ofenzívy proti Iránu, první v červnu 2025, ke které se Spojené státy za pár dní připojily, a druhá již společná americko-izraelská v únoru letošního roku.
15: Alího Chameneiho, zabitého v prvních hodinách konfliktu, nahradil jeho syn Močtaba. Nový vůdce je pravděpodobně vážně zraněný a proto se neobjevuje na veřejnosti. Za to o sobě dává znát velmi radikálními prohlášeními.
14: Trump, který snil o tom, že svrhne Islámskou republiku, naopak umožnil režimu ajatoláhů regenerovat kolem současného vedení iránských revolučních gard, které se na Močtabu odvolávají a chlubí se, že dokázali čelit americko-izraelskému napadení. Jejich velitel Ahmad Vahidi dokázal revolučním gardám podřídit armádu a má ambici stát se nejsilnějším mužem v zemi.
15: Teprve 3,5 měsíce po začátku izraelsko-americké ofenzívy se Trump odhodlal podepsat předběžnou dohodu, která by měla konflikt ukončit. Za Teherán ji podepsal prezident Masoud Pezeškian, který je však americkému prezidentovi rovnocenným protějškem jen formálně.
14: Iránské revoluční gardy, které mají nespochybnitelnou kontrolu jak na domácí frontě, tak ve vojenských operacích, nyní mohou na Pezeškiana tlačit, aby do protokolu mírové smlouvy zařadil jejich požadavky, ať už odvolání veškerých sankcí nebo reparace na obnovu Iránu ve výši 300 miliard dolarů.
15: Generál Vahidi se netají svým přesvědčením, že Spojené státy nejsou schopné vyhrát válku ani garantovat mír a že nakonec uznají nějakou podobu kontroly Iránu nad Hormuzským průlivem. A tak se zdá, že se s každým dnem víc a víc naplňují politické představy těch nejhorších z iránských jestřábů, uzavírá politolog Jean-Pierre Filliou, komentář pro francouzský Le Monde.
14: Kampaň před ruskými parlamentními volbami naplánovanými na polovinu září letos poprvé probíhá v podmínkách, které jsou pro putinovskou vertikálu zjevně kritické, píše ve své analýze na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír novinář Andrej Percev.
15: Dřív státní moc kladla důraz na zakonzervování stávajícího stavu a dělala z něj hlavní téma voleb. Ale dnešní situace je krajně nepohodlná jak pro elity, tak pro široké vrstvy obyvatelstva. Nekončící válka znemožňuje vyzývat ke stabilitě jako klíčovému výdobytku. Voliči se navíc před volbami nedočkají materiální motivace, na kterou byli za léta Putinovy vlády zvyklí.
14: Předvolební kampaň v současném Rusku je jedna z nemnoha legitimních záminek k veřejné diskuzi o současnosti a budoucnosti země. Obvykle otvírá možnost výměny některých vysoce postavených úředníků a uspokojení alespoň části požadavků společnosti k vedení země.
15: Zájem o takovou diskuzi je v dnešní ruské společnosti zjevný. Jinak by preference pozapomenuté politické strany Jabloko nevyletěly vzhůru tak prudce, že ji Kreml musel spěšně vyřadit z voleb. Nicméně putinovská moc není na debatu u budoucnosti ani v nejmenším připravená a odmítá ji vést, domnívá se autor analýzy.
14: Strana Jabloko začala přitahovat nespokojené voliče i bez rozsáhlé předvolební kampaně. To dokazuje, že každý program odlišující se od toho, který nabízí Kreml, a především program protiválečný, vzbuzuje zájem a těší se úspěchu. Palčivých témat se tak letos dotýkají i systémové politické síly, i když se snaží nepřekračovat hranice dovoleného.
15: Tak například komunistický poslanec za Novosibirskou oblast Renat Sulejmanov místním médiím řekl, že ekonomika nevydrží další protahování zvláštní vojenské operace. Jeho kolega Vjačeslav Marchajev, populární v Burjacku a Irkutské oblasti, zase požaduje jasný plán ukončení války, protože Rusko se podle něj nachází na pokraji sociálního výbuchu.
14: Ve volbách před válkou jednotné Rusko nabízelo obyvatelstvu putinovskou stabilitu a reálné činy. Vedení země se snažilo před volbami dokončovat velké infrastrukturní a sociální projekty, regionální a městské úřady dávaly do pořádku školy, nemocnice a dvory. Stabilita nahrazovala ideologii a zbavovala politiky nezbytnosti vytvářet obraz budoucnosti.
15: V roce 2025 se však ekonomická situace začala zhoršovat a deficit veřejného financování znemožňuje vládě uplácet voliče sliby sociálních výhod. Šetřit museli začít i školy a nemocnice a problémy s dopravou se začínají objevovat i v tak prosperujících regionech, jako je Krasnojarský kraj a Moskva. Únavu společnosti prohlubují další zdroje nespokojenosti, jako například omezování internetu. Současnost, na kterou se tak dlouho odvolávalo vedení země, se stává krajně nepohodlnou.
14: Řadu důvodů k nespokojenosti mají dnes i ruské elity. Třeba, že ruský parlament neurčuje složení vlády ani prezidentského úřadu. V posledních 20 letech bývalo běžné, že po parlamentních volbách docházelo k důležitým kádrovým změnám. Po hlasování v roce 2021 k tomu však přes očekávání ruských elit nedošlo. A pak začala válka.
15: To způsobuje nervozitu mezi představiteli dalších vlivných skupin, které si uvědomují, že možnost prosadit svoje lidi do vysokých funkcí se tentokrát uzavírá dřív než obvykle. V médiích a populárních kanálech Telegramu se začínají objevovat spekulace o odstoupení premiéra Michaila Mišustina a jeho ministrů, kteří se příliš rozseděli ve svých funkcích.
14: Tyto informační boje spolu s hlasitými kritickými projevy poslanců vytvářejí dojem, že státní moc oslabuje a je zmítána vnitřními rozpory. Atmosféra narůstající krize pak rozpoutává diskuze o možnostech jejího překonání. Svou roli přitom hraje také věk ruského prezidenta a řada jeho projevů a rozhodnutí svědčících o ztrátě své právnosti.
15: Zatímco se moskevský starosta Sergej Sobjanin snaží aspoň trochu uklidnit společnost a zastavit pád preferencí jednotného Ruska, Putin prohlašuje, že díky hrdinům speciální vojenské operace občané pocítili, co je to Rusko. Uprostřed krize způsobené nedostatkem benzínu se nechal veřejně slyšet, že odmítl jednat s Ukrajinou o moratoriu na bombardování zázemí.
14: Pro ruské elity je stále zřejmější, že pod vedením Putina může systém nadále fungovat jen stěží. Ale na otázku, jak existovat bez něj, si zároveň nedokážou a nemohou odpovědět. Narůstající krize však blížící se volby stále více posouvá směrem k reálnému posuzování podoby budoucnosti země nebo alespoň k návratu k dřívější relativní normalitě, uzavírá na stránkách Carnegieho nadace pro mezinárodní mír novinář Andrej Percev.
3: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Moci v Afghánistánu se před 5 lety chopilo radikální islamistické hnutí Tálibán. Od té doby se tálibové dokázali udržet u moci a dostalo se jim dokonce oficiálního uznání, třeba že jen ze strany Ruska. Nicméně situace v zemi je i nadále velice komplikovaná a nově přijímané zákazy a omezení ji ještě prohlubují. Píše v reportáži z Afghánistánu na stránkách ruské služby BBC orientalista Ruslan Sulejmanov.
14: Sociální situace v zemi podle něj nemá daleko k humanitární katastrofě. Polovina obyvatelstva žije pod hranicí chudoby, průměrný měsíční výdělek klesl přibližně na $100 a v zemi je 75% nezaměstnaných. Ti přežívají jen díky humanitární pomoci, které však v poslední době značně ubývá.
15: Potíže přitom zažívá nejen venkov, ale i hlavní město Kábul. Nejpalčivějším problémem je tam nedostatek pitné vody způsobený prudkým nárůstem počtu obyvatel. Ten za posledních 20 let stoupl z 1 na 6 milionů.
14: Hlavní příčinou tohoto přelidnění je návrat afgánských uprchlíků ze sousedních zemí. Jen za poslední 3 roky se jich především z Pákistánu a Iránu vrátili přes 4 miliony. Vedle nedostatku vody to způsobuje také potíže s infrastrukturou, především s dopravním systémem, který tomuto náporu nedokáže čelit.
15: V celku však afgánská ekonomika podle Sulejmanova funguje. V ministerských kancelářích zůstala řada kompetentních a vzdělaných úředníků, zděděných po Islámské republice, kteří často vystudovali na amerických univerzitách. I to je jeden z důvodů, proč se po nástupu Talibánu ekonomika nezhroutila.
14: V Afghánistánu se těží celá řada vzácných surovin a řada zemí je nejen dováží, ale také investuje do jejich těžby. Například Čína vkládá nemalé prostředky do těžby afgánské mědi a ropy. Afghánistán také vyváží ovoce a zeleninu, textil a další zboží.
15: Zásadní změny, k nimž v Afghánistánu došlo za posledních 5 let, souvisejí především s centralizací moci. Tálibové se cítí mnohem sebejistěji než před 3 lety a citelně se zvětšila taky míra kontroly společnosti, která je dnes téměř totální.
14: Ministerstva a úřady nové vlády fungují v běžném režimu. Z kanceláří a dokumentů zmizela stará republikánská symbolika a nahradila ji symbolika nového státního útvaru. Islámského emirátu Afghánistán. Z dob Islámské republiky zůstaly jen staré bankovky, které jsou zpravidla ve velmi špatném stavu.
15: To souvisí s tvrdou monetární politikou Tálibů, kteří prakticky pozastavili emisi, aby posílili kurz místní měny Afghánu. Ten za posledních 5 let posílil téměř o 30% a agentura Bloomberg v této souvislosti dokonce označila za jednu z nejprogresivnějších měn na světě.
14: Dochází také k přeformulování historického narrativu. Celé 17-leté období Afghánské republiky a americké přítomnosti v zemi je v nově vydávaných brožurách a učebnicích označováno za okupaci, kdežto 15. srpen se oficiálně slaví jako Den získání nezávislosti a svobody.
15: Boj proti americkým silám je označován za džihád, tedy svatou válku v náboženském smyslu slova. Tálibové se však podle Sulejmanova zároveň nikdy nevzdali své národní identity. Na rozdíl od jiných islamistických uskupení nikdy neusilovali o vytvoření světového chalífátu a snahy o znovudobytí Afghánistánu považovali za národně osvobozenecký odboj.
14: S tímto výkladem ovšem nesouhlasí řada národnostních a náboženských menšin, které s návratem tálibů přišly o řadu práv a prakticky nejsou zastoupeny ve vládě Islámského emirátu. Jejich nesouhlas však podle Sulejmanova prozatím nenabyl formy ozbrojeného odboje ani efektivní opozice.
15: Centralizaci a posílení moci Talibánu doprovází zavádění řady kodifikovaných zákazů a omezení, z nichž mnohé se týkají řadového obyvatelstva, především žen. Podle Sulejmanova je však třeba rozlišovat psané zákony a to, jak jsou dodržovány v praxi.
14: Zákaz vycházet na ulici bez doprovodu muže z řad příbuzenstva platí pro afgánské ženy už od prosince 2021. Ženy se ale po ulicích běžně pohybují samostatně a prakticky se nestává, že by je za to někdo z kolem jdoucích káral nebo že by byly zatýkány, vysvětluje autor. Totéž se prý týká nošení burky. Žen se zahaleným obličejem podle něj v posledních letech přibylo, ale po ulicích Kábulu se dál běžně pohybují i ženy s odhalenou tváří.
15: Obzvlášť palčivým tématem je v Afghánistánu zákon zakazující ženám studium. Dívky mohou vychodit na nejvýš 6 tříd základní školy a mají zakázané vysokoškolské studium. Kromě toho, že tento zákon naráží na odpor u značné části obyvatelstva, s ním nesouhlasí ani všichni představitelé Talibánu. Někteří s jeho kritikou vystoupili dokonce i veřejně. Dělící čára vede mezi konzervativnější částí Talibánu, sídlící společně s nejvyšším vůdcem v Kandaháru, a liberálnějšími Taliby z Kábulu, kde sídlí vláda.
14: Díky tomu vláda přijala změkčující opatření, jež ženám umožňuje získat vyšší vzdělání v takzvaných medresách, soukromých náboženských školách. Chodí jich tam ale jen menšina a nedostatek vzdělaných žen je problém, který se projevuje i v běžném životě.
15: V afgánských nemocnicích a poliklinikách chybějí lékařky, porodní asistentky a ošetřovatelky, což podle statistiky OSN vede ke komplikovanějším porodům, růstu nemocnosti a extrémně vysoké úmrtnosti matek.
14: Vedle přísných omezujících opatření se však Talibán podle Sulejmanova snaží zemi v nejrůznějších směrech také rozvíjet. Asfaltují se silnice, otvírají se nové nemocnice a průmyslové podniky. Talibové se úporně snaží nalákat do země zahraniční investory.
15: Přes deklarovanou vstřícnost ze strany Talibánu však mezinárodní spolupráci komplikuje skutečnost, že mnozí jeho představitelé jsou v řadě zemí pod sankcemi a na seznamech teroristů. Právě zrušení sankcí dnes vláda Talibánu považuje za svou prioritu, která je pro ně důležitější než formální a politické uznání jejich státu. Uzavírá svou reportáž z Afghánistánu na stránkách ruské redakce BBC orientalista Ruslan Sulejmanov.
14: V důsledku teplého jara a několika vln horka, které letos zasáhly Francii, dozrálo víno rekordně brzy. V některých jeho francouzských oblastech se sklízelo už v červenci. I v severně položené vinařské oblasti Champagne, kde sklizeň obvykle připadá až na konec září, začalo vinobraní už v těchto dnech. Píše v reportáži na stránkách rozhlasová stanice Radio France novinář Edouard Margier.
15: Na stráně pokryté vinicemi poblíž Eparné, hlavního centra spojeného s produkcí značky Champagne, praží v prvním srpnovém týdnu slunce. Podle Sebastiana Debvizona, ředitele pro životní prostředí profesního sdružení vinařů oblasti Champagne, už víno pomalu dozrává.
14: Řada hroznů se skutečně zabarvuje už od července. Bobule začínají měknout, což znamená, že budou brzy zpracovatelné. To je v našich krajích naprosto nevídané, vysvětluje vinař.
15: Sklizně jsou podle něj letos předčasné po celé Francii. Rekord padl na jeho východě, na vinicích v oblasti Aude, kde sklizeň začala v půlce července. S velkým předstihem se bude sklízet i v oblasti Champagne, která je společně s Alsaskem nejsevernější francouzskou vinařskou oblastí.
14: Předčasné zrání způsobuje rekordně teplé počasí. Celý červen bylo v průměru 28 stupňů a nevídaná horka pokračovala i v následujících měsících.
15: Obsah cukru už téměř odpovídá potřebným 10 až 11% alkoholu, takže v nejbližších dnech začneme sklízet. Zdá se, že to bude nejranější sklizeň, jaká tu kdy byla zaznamenána, upřesňuje Debvizo.
14: Dříve se prý běžně sklízelo koncem září nebo na začátku října. Srpnová vinobraní byla naprostou výjimkou. V posledních 10 letech ale většina vína dozrává v polovině srpna a tak je třeba začít měnit celý model práce.
15: S předčasnými sklizněmi totiž souvisí i řada organizačních problémů. Emmanuel Furny, majitel vinařství v obci Verty, se musel s rodinou vrátit z plánované dovolené, aby uvedl do provozu zařízení na lisování hroznů a taky, aby sehnal sezónní sběrače vína, kteří jsou zvyklí přijíždět až v září. Řada jich letos prý odřekla, protože vinobraní by rovnou navázalo na jejich vlastní dovolené a zaměstnavatelé jim odmítli dát volno.
14: Dalším problémem je horko během samotného vinobraní. Furny se proto chystá změnit pracovní dobu sběračů tak, aby mohli začít pracovat brzy ráno a skončit předpolednem. Hlavu mu ale dělá i teplota samotných hroznů, která může mít dopad na chuť vína.
15: Oblast Champagne, která byla vždy severní hranicí území vhodného pro pěstování vína, se v poslední době přibližuje podmínkám francouzského Středomoří. V jiné révě, která je původem z jihu a má ráda suché podloží, taková změna vyhovuje. Aby si však víno z oblasti Champagne zachovalo svou charakteristickou kyselost a svěžest, místní vinaři se budou muset přizpůsobit změně klimatu a vyšlechtit nové druhy vína, které mají delší cyklus zrání, uzavírá svou reportáž na stránkách Radio France Edouard Margier.
14: Na území Ruska působí ilegální hnutí Černá jiskra, které předává Ukrajině údaje potřebné pro údery na ruské závody na zpracování ropy a další strategické objekty. Vyplývá to z výpovědi Igora Volobujeva, bývalého vysoce postaveného manažera Gazpromu, který dnes působí v ukrajinské armádě a označuje se za veřejného mluvčího tohoto hnutí, píše nezávislý ruský portál Meduza.
15: Hnutí Černá jiskra podle Volobujeva založila skupina lidí, kteří patří k ruské střední vrstvě a sdílejí kritický postoj k Putinově režimu a válce, kterou Rusko vede proti Ukrajině. Jeho členy jsou pouze občané Ruska, kteří dodnes žijí na jeho území. K dnešnímu dni je jich podle něj dost na to, aby působili téměř ve všech oblastech země.
14: S nabídkou stát se mluvčím hnutí Volobujeva oslovili samotní účastníci Černé jiskry. Někteří z nich ho znali ještě z dob, kdy žil v Rusku a v tom zásadním se s ním názorově shodovali. Vzájemnou důvěru prý upevnilo i osobní setkání, které proběhlo mimo území Ruska a Ukrajiny.
15: Podle Volobujeva se hnutí Černá jiskra samo obrátilo na ukrajinskou armádu a nabídlo jí pomoc. Ta nejprve členy hnutí podrobila bezpečnostní prověrce. Když zjistila, že se jedná skutečně o ty, za koho se vydávají, začala s hnutím spolupracovat.
14: Podle Volobujeva Černá jiskra zjišťuje a předává ukrajinským ozbrojeným silám informace o klíčových a špatně chráněných úsecích ruských závodů na zpracování ropy. Od září 2025 mělo být s její pomocí zasaženo již 9 takových závodů v různých oblastech Ruska.
15: Členové hnutí se infiltrují mezi zaměstnance ruských strategických průmyslových podniků, aby ukrajinské armádě pomohly na jejich rozsáhlých teritoriích lokalizovat konkrétní klíčová zařízení, která je třeba zasáhnout, vysvětluje Volobujev. Taky pak mohou získávat informace o míře jejich poškození po náletech.
14: O existenci černé jiskry se veřejnost poprvé dozvěděla z příspěvku na sociálních sítích sil zvláštních operací ukrajinské armády, který se týkal útoku na komplex zpracující ropu v městě Ilsk v Krasnodarském kraji. Ten měl být loni v září proveden právě ve spolupráci s ruským ilegálním hnutím.
15: V následujících měsících ukrajinská armáda zmiňovala černou jiskru i v souvislosti s útoky na další závody zpracující ropu, ale taky na raketové systémy, radiolokační stanice a ruské lodě v Kaspickém moři.
14: Hnutí Černá jiskra má dnes vlastní webové stránky, kanál na Telegramu a účty na YouTube a TikToku. Ale vše, co je o jeho činnosti známo, pochází buď z výpovědí jeho mluvčího Igora Volobujeva, nebo ze zpráv ukrajinské armády. Může se tak jednat jak o reálně existující ilegální uskupení, tak o projekt, s jehož pomocí Ukrajina získává ke spolupráci potenciální vykonavatele svých diverzních akcí. Uzavírá nezávislý ruský portál Meduza.
3: Svět ve 20 minutách.
15: Dnešní vydání připravil Jan Machonin, jeho plné znění najdete na internetových stránkách plus.rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
14: Tereza Žižková
15: a Lukáš Matoška.
3: Nejen události, jdeme dál. Dokumenty, reportáže, příběhy. Vidíme věci v souvislostech. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách dnes. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a také na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí. Tehrán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars. Podle iránských médií to oznámil tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežad a hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že iránský ministr plánuje co nejdřív zahájit produkci plynu a surovinu dodávat průmyslovým odvětvím. Tuniská pobřežní stráž vylovila těla 8 tuniských migrantů. Podle mluvčí tamní národní gardy se jedná o cestující člunu, který se potopil v sobotu při plavbě do Itálie. Dalších 6 lidí úřady dál pohřešují. Agentura AP napsala, že jednoho člověka z celkem asi 15 cestujících se podařilo zachránit. Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomášovati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne pohled na město a zároveň pomocí prostorového reliefu a panoramat také přiblíží podobu města v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí místa spojená s Tomášem Baťou. České volejbalistky hrají o třetí výhru ve skupině domácího mistrovství Evropy. Jejich duel se Srbskem vidí v Brně Tomáš Perutka.
11: Před malou chvílí skončila první sada, kterou dotáhli do vítězného závěru srbské reprezentantky. Zvítězili v první sadě ze svého pohledu 25-19 a ujímají se tedy v tomto utkání evropského šampionátu mezi českou a srbskou reprezentací vedení 1-0 na sety. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
6: Fotbalisté brněnské Zbrojovky vyhráli v 5. kole šance ligy na hřišti Teplice 2-0. Za necelou půl hodinu nastoupí Olomouc proti Pardubicím.
16: Na D1
12: V1 v okolí Brna se během uplynulé půl hodiny uklidnil provoz z Prahy na Vyškov. Už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova. O něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje vcelku klid, to se ale bohužel stále nedá říci o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy, přesněji před omezením mezi Pečkami a Sackou. Velmi silný provoz stále od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Odtud na začátek zúžení je to stále minimálně na 20 minut. Na trojce z Tábora do Prahy kousek za Benešovem došetřují kolizi, stále se projíždí Kyvadlově. Kolony z obou stran už se ale výrazně zkrátily, naberete maximálně 10 minut navíc. Za mračí směr Benešov se hlásí náš zpravodaj.
16: V tom stoupání oba pruhy plné a před zúžením do jednoho pruhu je nepojízdné auto neoznačené.
12: A potíže teď čekejte i v Praze, přesněji ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova nahoru na Břevnov. Zhruba v polovině kolize dvou osobních aut v pravém pruhu a kolona už v Dobřížské od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
17: Indii začalo sčítání lidu. Největší projekt svého druhu na světě. Skoro 3 miliony státních zaměstnanců mají za úkol zaklepat na každé dveře v zemi a zjistit základní informace o všech domácnostech a jejich obyvatelích. Pravidelná sčítání lidu začaly v Indii pořádat už Britové na konci 19. století a díky tomu máme k dispozici detailní údaje o indické společnosti a jejím vývoji v čase. Ale sčítání lidu není jen praktické cvičení pro indické sociology. Jejich zjištění budou mít reálné dopady na rozdělení politické moci nebo na rezervační kvóty pro znevýhodněné skupiny obyvatel. O tom všem bude dnešní díl pořadu Za obzorem. K jeho poslechu vás zve Ondřej Himer.
3: Posloucháte pořad Za obzorem.
18: It's an ambitious project that will be carried out.
19: Every single person living in India. The census is India's national mirror. The results could reshape political
17: representation across the country. 1. dubna letošního roku vyrazili do ulic indických měst, slamů a vesnic první skupiny sčítacích komisařů. Tentokrát poprvé bez štosů papírových dotazníků. Veškerá agenda se tentokrát vyřizuje čistě elektronicky.
20: Pragati khud chalkar hamare darwaze par aayi hai. Uska swagat karo.
17: K celé obří akci vedou úřady také velkou osvětovou kampaň. Jejíž součástí jsou i písně, které tvoří hudební doprovod dnešního dílu. Lidé se z těchto písní dozvídají, jak vlastně bude sčítání vypadat, co přesně bude stát zajímat a proč je důležité, aby to věděl. Já to zpívat nebudu, ale pokusím se to stručně shrnout. Komisaři mají rozdělené obvody, mají mapičku a úkol projít vyznačenou trasu. Na ní mají najít všechna obydlí, zanést souřadnice domů nebo bytu do online mapy a tlustou fixou zapsat jeho číslo vedle vchodových dveří. Obyvatel se pak ptají na údaje o jejich bydlení. Celkem je to v této fázi 33 otázek ohledně přístupu k vodě, elektřině, plynu, kanalizaci, záchodu nebo internetu a řeší se také, jak velký dům nebo byt je, kolik v něm žije rodin nebo z čeho je postavený, z čeho jsou stěny, podlaha a střecha. Teprve v druhé fázi pak začne skutečné sčítání obyvatel, kterých je podle aktuálních odhadů v nejlidnatější zemi světa skoro 1,5 miliardy. I tady jsou ve sčítání novinky a jednou z hlavních je, že se komisaři budou ptát lidí na jejich kastovní příslušnost. Je to poprvé po skoro 100 letech. Od zisku samostatnosti považovala Indie podobnou otázku za příliš kontroverzní kvůli jejímu potenciálu rozdělovat společnost. Zároveň ale na základě kastovní příslušnosti stát poskytuje chudým a zaostalým skupinám obyvatel například privilegovaný přístup ke vzdělání, zaměstnání ve státní sféře nebo i do parlamentu. Jenže přesná data o kastovní příslušnosti a velikosti jednotlivých kast mu už dlouho chybí. I proto mohou výsledky letošního cenzu poměrně výrazně promluvit do státní politiky pozitivní diskriminace. Na ty výsledky si ale budeme muset ještě poměrně dlouho počkat. Už teď si ale o samotném sčítání, o tom, jak probíhá, i o tom, jaké důsledky by mohlo mít, můžeme popovídat s indologem Jiřím Krejčíkem z Metropolitní univerzity. Vítám tě, ahoj.
1: Zdravím tě, Ondřej, a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
17: Jak dlouho to vlastně celé má trvat, nebo kdy vlastně tedy budou ty výsledky, protože ten proces je hrozně dlouhý.
1: Je dlouhý a jak říkáme, že začalo sčítání lidu, tak ono vlastně ještě nezačalo to sčítání lidu. V tuhle chvíli se sčítají domácnosti, v tuhle chvíli se vytváří seznam domácností, to se dělá ve vlnách, po stát,

0: A jak, kolik vlastně prostředků tohle všechno stojí, zaplatit všechny ty sčítače a vlastně obejít všechny ty domácnosti, jaké jsou náklady tohohle vlastně dost pravidelného sociologického cvičení, které v Indii probíhá?
1: No, jak jsem se na to díval, tak ty náklady jsou vlastně, řekněme, docela malé. Jo? Tam se odhaduje, že to bude stát nějakých 117 miliard rupií, co když si převedeme na české peníze, tak to je asi 25 miliard korun, což je jenom asi setina českého rozpočtu.
0: A takže indického ještě
1: to bude výrazně méně. Takže vlastně zas taková drahá legrace to nebude.
0: A skutečně ta praxe je taková, že ti komisaři obejdou jednu každou domácnost, jeden každý byt, jeden každý dům a to všetně, já nevím, těch odlehlých oblastí někde v Ladaku, v Himálajích nebo nějaké ty pralesní vesnice někde v Jharkandu nebo různé třeba různé slamy, kterých je spousta kolem všech indických měst, nebo co třeba Indové v cizině a další takovýhle lidé. Konečně každého jednoho člověka ti komisaři budou kontaktovat?
1: No, je to něco podobného, jako jsou třeba volby. Tam taky máš vlastně nějaké maximální vzdálenosti volební místnosti od lidského osídlení, takže opravdu teďka budou chodit po těch vesnicích s tím, že, jak jsi zmínil třeba ty Himaláje, tak tam to bude probíhat tak, že se tam ty komisaři vypraví už během podzimu, dřív než napadne sníh, aby to stihli nějak logisticky vyřešit.
0: V únoru by to nebylo.
1: V únoru, to asi není úplně optimální datum. No a třeba když si vezme lidi bezdomová nebo lidi, co žijí ve slamech, tak tam
0: nebo
1: je ta,
0: i na ulicích, nebo na ulicích lidí,
1: tak tam je ta praxe taková, že proto vlastně potřebuješ nejdřív to, ten seznam těch domácností, se vlastně identifikují ty standardní domácnosti a identifikují se domácnosti, které nejsou vedené jako stavební parcely, které nejsou vedené jako domácnosti. No a tady v těch nelegálních osídleních ve slamech nebo bezdomovci, to se prostě sečte během jedné noci, která se předem určí, že se prostě nasadí velký počet těch komisařů do těch oblastí, kde teda nejsou ty registrované domácnosti.
0: A co všechno vlastně indická vláda zjišťuje o svých obyvatelích, jak se třeba mění s postupem let ty sady otázek a jak detailní jsou ty dotazníky?
1: No, detailní jsou dost. Indická politika dlouhodobě si zakládá na tom, že je opravdu databased, s tím, že otázka je potom, kolik těch dat teda potom vláda pouští ven. Uvidíme, co z toho pustí. Tam třeba byla zajímavá kontroverze, jak se dlouho tutlali v roce 2011 údaje o počtu vyznavačů jednotlivých náboženství. Mm. Že vlastně tyhle data se vypustily relativně pozdě.
0: To nebude veřejné všechno?
1: Nakonec by mělo být, no ale tady říkám, tohle byl případ, kdy se to docela dlouho tutlalo, protože vlastně počet hinduistů klesl pod 80% a bylo to nějaké hrozně třeskuté téma. Ale pokud se podíváme na ty sady otázek, tak ty se mění teda průběžně a co bude tentokrát zajímavé je, že tam je třeba baterie otázek, která se ptá na to, jestli mají domácnosti přístup k dodávkám plynu, přístup k dodávkám vody, přístup k dodávkám elektřiny, přístup k latrínám a podobně. Což bude zajímavé z toho hlediska, že indická vláda v posledních letech tvrdí, že se jí podařilo dosáhnout 100% pokrytí téhle základní vybavenosti. A sociologické výzkumy, průzkumy, sondy ukazují, že tak slavné to být nemusí, takže teď budeme mít ta velká data, která nám to teda fakt čekujou a uvidíme, jak moc se to teda indické vládě za těch posledních 10-15 let podařilo. Takže tohle bude určitě zajímavé.
0: Ty cenzy se v minulosti konaly každých 10 let, ten současný má docela velké zpoždění, naposledy se sčítalo v roce 2011, takže to teď mělo být v roce 2021, ale to všichni asi víme, byl docela silný covidový rok, takže důvody toho zdržení jsou celkem jasné, nebo toho odkladu, ale proč se to celé zdrželo ještě o vlastně dalších 5 let, protože pandemie už je několik let za námi?
1: Já bych řekl, že nebo asi nejsem sám, kdo si to myslí, že tím skutečným důvodem je takzvaná delimitace volebních obvodů pro sněmovnu lidu. This time it carries extra political weight because census 2027 can form the basis for delimitation. To je téma, které je hrozně komplikované a hrozně kontroverzní, tak já se ho tady pokusím vysvětlit co nejstručněji.
0: Dobře.
1: Jde o to, že podle indické ústavy by se měly volební obvody po každém sčítání lidu překreslit, aby to reflektovalo rozvržení obyvatel, to znamená, že každý obvod by měl reprezentovat zhruba stejný počet voličů. V roce 1976 se ale stala taková věc, to v Indii byl vyhlášen výjimečný stav o rok předtím. No a v době výjimečného stavu mimo jiné byla vláda Indiry Gandhiové posedlá kontrolou porodnosti. Brala to jako jednu z velkých překážek indického rozvoje, že prostě Indie má příliš velký populační přírůstek. Takže se podívali na mapy, na data, na čísla

0: a zjistili, že vlastně jižní státy zavedly takové sociální, zdravotní a vzdělávací politiky, že jim už se tu porodnost daří omezovat. Takže aby tyhle jižní státy nějakým způsobem odměnila, tak vláda v roce 76 zmrazila ty volební obvody podle sčítání 1971 a zmrazila je na 25 let. Tohle se potom ještě prodloužilo v roce 21. A v současné době ten 84. dodatek, který to stanovil, tak ten říká, že obvody se budou podle populace překreslovat až po prvním sčítání, které proběhne po roce 2026. Což je mimochodem takový fun fact, teoreticky by to pořád mohlo být předmětem sporu, protože tohle sčítání začalo v roce 26.
1: Ale ono se vlastně oficiálně jmenuje Census 2027, a takže to by mohl být jeden z těch důvodů, proč je to takhle zmatečně pojmenované, když to sčítání skutečně začalo už letos. Takže je tady nějaký politický zájem vlastně to sčítání zdržet, tak aby ty jeho výsledky se projevily už na změně těch budoucích volebních obvodů do budoucích voleb, a z jakého důvodu, co to může komu přinést?
0: Tady nad tou motivací můžeme samozřejmě už začít spekulovat. Jedna možnost je, že pokud by se to udělalo dřív, řekněme třeba v roce 23, tak by vlastně se musel použít až ten další cenzus, jo, který by proběhl až za 10 let, takže třeba v roce 2033. Mezitím by proběhly volby v roce 2029, pravděpodobně i volby 34, protože by se to nestihlo implementovat. No a kdo ví, kdo by seděl za 10 let v indické vládě. Takže je možné, že současná vládní garnitura se pokusila to tímhle tím způsobem nějak uspíšit a vlastně dostat to na to nejbližší možné datum.
1: Ono je to v jejich zájmu, tedy aby ta delimitace se měnila, aby se ty obvody překreslily.
0: Je to dost v jejich zájmu, protože, jak už jsem říkal, jižní státy mají tu porodnost nižší, ta už je vlastně dávno pod úrovní prosté reprodukce.
1: A vlastně se to neupravovalo 50 let, takže
0: 50 let se to neupravovalo.
1: Můžou být velké.
0: Přesně tak, přesně tak. Jižní státy vlastně dneska mají ve sněmovně zhruba čtvrtinu křesel, no a pokud by se to udělalo podle té současné populace, tak už budou mít jenom pětinu křesel. A důležité je to proto, že vlastně na jihu Indie nebo v těch jihoindických státech prakticky nikdo nevolí současnou vládní stranu BJP, indickou lidovou stranu. Takže pro BJP je to hodně výhodné tu delimitaci udělat co nejdřív, dokud je uvesla a může s tím něco dělat.
2: Jenže ty jižní státy jsou sice populačně slabší v poměru k těm severním a dál slábnou, ale naopak ekonomicky jsou silnější a tím pádem platí víc také do federálního rozpočtu, a přesto by tedy měli teď přijít o část své politické váhy na té federální úrovni.
0: No a to se samozřejmě jižním státům nelíbí. A tady bychom se mohli posunout vlastně už do letošního roku. Protože na základě zákona o rezervacích pro ženy v zákonodárných sborech by mělo po tom dalším cenzu být taky zavedena třetinová kvóta pro ženy ve sněmovně lidu. A indická lidová strana se to pokusila nějakým způsobem protlačit už teď, aby se použila data už z cenzu 2011. A spojila vlastně tady tyhle ty dvě věci dohromady. Jednak tu delimitaci a jednak ty rezervovaná křesla pro ženy. Prezentovala tím, že se to vlastně uspíší, že se to vlastně uskuteční už tady v těch volbách 2029. Navrhla to jako ústavní dodatek, 131., pokud se nepletu, který ovšem jim opozice zamítla. Oni vlastně nedokázali to, oni vlastně proto získali většinu, ale jenom prostou, a potřebovali většinu ústavní. Takže tenhle ústavní dodatek neprošel, což teda znamená, že pravděpodobně se ty obvody nestihnou překreslit do těch voleb 29 a budou až ve volbách 2034.
1: A tam je to automatické, že tedy když proběhne to sčítání, ukáže se, že ty počty obyvatel už nejsou takové, jaké by měly být, tak ta delimitace je nějaká věc, která je automatická. Není možné tam vyjednávat konkrétní třeba pro nějaký stát nějaké křeslo navíc a tak dál.
0: Teď už to pravděpodobně bude automatické. Otázka je, jestli se prostě ještě ještě na základě nějakých vyjednávání prostě současná vláda nekoupí nějak lojalitu té jihoindické opozice. Samudr ki leheron mein
3: bhi Bharat ki basti har chaah. Posloucháte pořad Za obzorem. Unikátní analýzy konfliktů, politiky i kultury v opomíjených koutech světa. Za horizonty zahraničního zpravodajství se můžete vydat také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: On ten census může mít také velké sociální dopady na jednotlivé třeba skupiny indických obyvatel. Ona totiž letos to sčítání také obsahuje vlastně po téměř 100 letech otázku na kastovní příslušnost, což bylo dost dlouho takové kontroverzní téma a vláda se zařazení téhleté otázky bránila. Proč, v čem je tak obtížné se ptát na kastovní příslušnost, když vlastně kasty jsou běžnou součástí indické politiky?
1: No, je to téma dost kontroverzní. Kde začít? Tam je nejdůležitější věc, že na kastovní příslušnost jsou navázány nejrůznější státní politiky. Nejrůznější politiky afirmativní akce, nebo chcete-li pozitivní diskriminace, protože už třeba podle ústavy mají takzvané soupisné kasty a soupisné kmeny, to znamená bývalí nedotýkatelní a původní obyvatele, nárok na rezervovaná místa v zákonodárných sborech, plus ještě na rezervovaná místa ve státních službách,
0: na školách,
1: ve státních podnicích a podobně. Přičemž ta ústava zároveň říká, že stát by se měl snažit zlepšovat tímhle způsobem podmínky i dalších znevýhodněných skupin obyvatelstva. No a tohle téma bylo vždycky strašně kontroverzní. A řekněme, v 70. letech začaly severoindické státy, protože na jihu už to mnohde měli, zavádět nejrůznější opatření, která cílila i na nějaké další níže postavené vrstvy, takzvané other backward classes, jo, ostatní zaostalé třídy, což jsou v podstatě nízké kasty. Ne nedotýkatelné, ale pořád nízké. Vznikly nějaké dvě komise, které měly definovat tu zaostalost na celostátní úrovni. Kalelkarova komise v 50. letech dala nějaké doporučení, ale ty implementovány nebyly. Mandalova komise na konci 70. let ta dala doporučení, která po 10 letech v srpnu 90 teda implementována byla. Ta doporučení zavedla 27% rezervace pro ty other backward classes, ostatní zaostalé třídy. No ale to jenom proto, že podle tehdejších interpretací indické ústavy nesmí počet rezervovaných míst překročit 50%, aby to neodporovalo zásadám rovných příležitostí.
0: Aha.
1: Ve skutečnosti ta komise identifikovala jako těch zaostalých tříd 52% obyvatelstva. Takže ty rezervace, když předtím bylo 22,5% pro ty soupisné kasty a kmeny, by najednou byly 75%, což bylo politicky naprosto neprůchodné. A bylo to neprůchodné až do nedávné doby.
0: A teď?
1: A teď. To je ten plot twist, jo? To je ten plot twist. Indická lidová strana ve vládě již od roku 2014 je primárně stranou nějakých privilegovaných vrstev. Takže vlastně vždycky byla proti těm rezervacím. Byla vždycky proti té pozitivní diskriminaci. Zároveň ale nemůže zrušit, protože aby vyhrávala volby, tak potřebuje, aby pro ně ty nízké kasty hlasovaly, protože jenom z těch privilegovaných vysokých kast to neutáhne.
0: No tak pokud jich je přes 52% nebo bylo v té době toho zkoumání, tak je to dost velká voličská základna.
1: Přesně tak. No a tak ona si BJP v roce 2019 vymyslela nějakou novou formu rezervací pro takzvané economically weaker sections, ekonomicky zaostalé vrstvy, řekněme, která činí 10% a spadají tam lidi, kteří jsou na tom ekonomicky hůř, ale zároveň nepatří do žádné z těch kategorií, které už mají nárok na rezervace. Takže to vlastně cílí na chudší voliče z nějakých vyšších kast. No a tím jsme se dostali před těch 50% najednou. Tím už máme skoro 60%. Takže se začaly ozývat nejrůznější regionální politické strany, které hájí velmi často zájmy právě těch nižších kast, ať se teda provede konečně to sčítání kastovní, aby jsme zjistili, kolik těch kast teda ve skutečnosti máme, a když jsme překročili těch 50%, tak pojďme udělat ty rezervace proporcionálně. S tím, že ty kasty se nesčítaly, protože vlastně v takovém tom nehrugovském sekulárním pojetí ta kasta byla nějaká prostě předmoderní identita, které by se Indie měla co nejdřív zbavit, tak se na to potom už nekladl žádný důraz. Ale došlo teda k tomu, že se začaly ozývat ty regionální strany a došlo k tomu, že ve dvou státech, konkrétně v Biháru na severu a v Telangáně na jihu, se provedlo to kastovní sčítání, no a co se nezjistilo? ty nízké kasty skutečně mají vyšší podíl v populaci, než se obecně soudilo. Zase je to poměrně logické, souvisí to s tím populačním přírůstkem. Populační přírůstek je zpravidla vyšší u chudších vrstev obyvatel, u méně vzdělaných vrstev obyvatel, takže dává smysl, že se ten podíl navýšil.
0: Takže se dá čekat, že když tenhle ten letošní nebo příští rok probíhající cenzus ukáže, že tady těch zaostalých skupin je prostě větší část populace, než se dosud domnívali, a ta doba, kdy se to nezjišťovalo, už je poměrně dlouhá, takže to tak nejspíš bude. Tady se dá čekat, že tyhle ty skupiny budou požadovat prostě větší podíl těch rezervovaných míst.
1: Přesně
0: takže
1: tak.
0: Můžeme dospět do nějakého stavu, třeba 3/4 míst v parlamentu budou se budou rozdělovat nebo budou určené pro příslušníky nějakých jako konkrétních skupin znevýhodněných.
1: Teoreticky přesně tohle může nastat. Teď je zajímavé, kdo se toho tématu chytne. Ono vlastně po té, co proběhly tady ty cenzy v těch vybraných indických státech, tak se toho chytl Indický národní kongres jako hlavní opoziční strana. Udělal z toho jedno z hlavních témat voleb v roce 2024 do sněmovny lidu. Je to vlastně jedna z důležitých příčin, proč uspěl v těch severoindických státech, a tam právě BJP tehdy ztratila ty hlasy, ta křesla, které potřebovala pro sněmovní většinu. Ale vlastně BJP rychle odhalila, že tohleto je velmi silné téma, a byla to právě vláda BJP, která ohlásila, že tam ten kastovní cenzus provede, jo? Že ta kastovní data do toho sčítání vrátí. Takže bude zajímavé, jak se s tím bude vypořádávat vláda a jak se toho chytí opozice.
0: A ještě se chci zeptat, protože těch kast, pokud vím, jsou prostě tisíce, možná třeba přes 20 tisíc jsem narazil na nějaké údaje, nikdo to vlastně pořádně neví. Neexistuje žádný jako definitivní seznam, tady jsou prostě sepsané všechny kasty, protože těch skupin a subskupin kastovních je prostě ohromné množství a liší se to regionálně, někdy třeba často i vesnice od vesnice. Tak jak to vlastně bude fungovat? Tam lidé dostanou na výběr, k jaké kastě se přihlásit, nebo tam prostě napíšou, co zrovna jakou kastovní příslušnost jako cítí být, nebo aspoň třeba na těch seznamech těch soupisných kastců napsané jako konkrétní ty jména, já nevím, lisovači oleje prostě a takovéhle jako konkrétní.
1: Lisovači oleje zrovna nejsou nedotykatelní, ty jsou OBCs, ale jo, no, máš vlastně tady seznam těch kast, proto jsou to scheduled casts, jo, proto jsou to ty soupisné kasty, protože existuje ten jejich soupis, ze kterého si potom vybírají, a je to potom určeno, že kasty z tohohle soupisu teda mají nárok na speciální zacházení od státu.
0: No a brání někomu říct, já jsem příslušník téhle kasty a s tím pádem spadám mezi tady ty znevýhodněné skupiny, i když ve skutečnosti jakoby tak je jeho kastovní příslušnost je jiná, třeba o něco vyšší?
1: No, podle mě nebrání, ale myslím si, že nějakou zpětnou kontrolu se na to přijde. Tady osobně sám nevím, jak bude probíhat ta zpětná kontrola KOR, když se to bude dělat po 100 letech.
0: Protože já jsem slyšel, že to sčítání, nebo četl jsem, že to sčítání v tom Biháru a Telengáně, které si zmiňoval, právě provázely různé potíže, že tam prostě se objevovaly kasty, o kterých třeba nikdo nevěděl, a teďka lidé tam psali nejrůznější věci, nejrůznější varianty, a že v tom nakonec byl dost nepořádek. Tak na celoindické úrovni to bude pravděpodobně ještě náročnější to pak nějak protřídit.
1: No určitě bude trvat, pravděpodobně tohle bude část cenzu, která bude trvat na zpracování asi nejdéle. Je to složité.
0: Tak děkuju, že jsme tohle opravdu složité téma spolu mohli probrat a vysvětlit, jaké dopady na indickou politiku i na společnost budou mít výsledky sčítání lidu. Mým hostem v dnešní výpravě za obzory každodenních zpráv byl indolog a politolog z Metropolitní univerzity Jiří Krejčík.
1: Děkuji za pozvání a doufám, že jsme to ještě nezesložitili.
0: Já doufám, že ne. Za pozornost vám děkuje Ondřej Himer. 2037
2: की नई पहचान हर दिल बोले मैं Posloucháte Český rozhlas Plus. Všechno, co potřebujete vědět o Evropské unii, vám prozradí bruselské chlebíčky. Unikátní ochutnávka těch nejpikantnějších a nejtajemnějších přísad ze zákulisí evropských summitů, jednání a dohadování. Témata servírujeme přehledně a srozumitelně tak, aby vám zachutnala. Bruselské chlebíčky najdete v menu také Českého rozhlasu Plus v pondělí po 11. hodině dopoledne. Interview Plus.
3: Německou spolkovou zemi Sasko-Anhaltsko čekají v prvním zářijovém týdnu volby, které mohou překreslit poválečnou německou historii. Krajně pravicová AfD, kterou německá zpravodajská služba označuje jako extremistickou, má podle průzkumu otevřenou cestu k přesvědčivému vítězství. Stane-li se kandidát AfD Ulrich Siegmund zemským premiérem, budou další volební triumfy německých extremistů následovat? Petr Vizina se zeptá politologa se zaměřením na Německo Lukáše Novotného.
2: Interview Plus. Zítra půl hodinu předpolednem na Plusu. Nejen co, ale taky proč. Ve společnosti, politice, biznisu, vědě, historii, umění. Jdeme dál než ostatní. Jediná česká stanice mluveného slova, Český rozhlas Plus. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Soud odmítl plošné sledování lidí. Hnutí ANO v tom chce pokračovat. Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. České volejbalistky hrají na evropském šampionátu v Brně a zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno. Nejvyšší teploty do 23 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce podle zjištění serveru iRozhlas pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ke změně ale nedošlo. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
5: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
6: Pokud půjde vše podle plánů, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
5: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Plnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Srbský ministr vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informují na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Až 5000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo částí kloubů, soběstačné.
7: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
8: Fotbalisté Olomouce rozehráli duel pátého kola šance ligy proti Pardubicím. Utkání osmého s 13. týmem neúplné tabulky Nejvyšší soutěže sleduje Adam Kodet.
9: Na začátku čtvrté minuty je to 0-0 mezi Sigmou Olomouc a Pardubicemi. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
8: V dalším zápase Zbrojovka Brno zvítězila v Teplicích 2-0. České volejbalistky hrají třetí duel ve skupině domácího mistrovství Evropy. Souboj se Srbskem sleduje v Brně Tomáš Perutka.
10: Před chvílí skončil druhý set, opět byl z pohledu české reprezentace neúspěšný. Češky prohrály druhou sadu poměrem 17-25, tu první 19-25 a po dvou setech tedy srbská reprezentace vede tady v Brně nad Českou republikou poměrem 2-0. Za chvíli začne třetí set. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
8: A český fotbalový brankář Lukáš Horníček odchytal svůj premiérový zápas v dresu Newcastle v Premier League. Utkání prvního kola nejvyšší anglické soutěže s Liverpoolem skončilo remízou 2-2.
11: Kolona na D11 za Poděbrady a zavřená silnice 6 u hranic s Německem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s delším zdržením před a v omezení mezi sjezdy na Pečky a Sadskou. Před zúžením je kolona od sjezdu na Poděbrady. Kolona a průjezd s úžením je asi na 40 minut. Na dálnici D1 hlásíte silnější provoz z Brna do Prahy. Zpomaluje se přibližně na 42. kilometru a více či méně pomaleji se jede prakticky až před Prahu. Standardní rychlostí pak pojedete od pražského okruhu. Na D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou. Na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem. Až na 10. kilometr přijíždí se do pravého pruhu. Kolona se netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla. Objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov. Asi v polovině bourala dvě osobní auta v pravém pruhu. Kolona od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
12: V polovině prázdnin roku 1989, ani ne 4 měsíce předtím, než se v Československu zhroutil komunismus, vyrazili 3 maturanti z Jihlavy do tehdejší Jugoslávie. Byli čerstvě plnoletí a odjížděli s úmyslem emigrovat, dostat se do Itálie nebo do Rakouska a odtud dál nejspíš do Ameriky. Ten útěk může z dnešního hlediska vypadat poněkud neuváženě. Stálo to za to tak krátce před pádem železné opony? Jenomže to je právě to dnešní hledisko. V létě 1989 působil československý komunistický režim na běžného člověka podobně nehybně, jako dejme tomu o 3 roky dřív. Státní bezpečnost evidovala v 89. 5 500 občanů, kteří emigrovali na západ. V minulých příbězích 20. století jsme se věnovali především životu tehdy mladých uprchlíků a otázce, proč se k emigraci rozhodli. Pokud jste pořád neslyšeli, najdete ho na webových stránkách Českého rozhlasu Plus. Dnešní druhá část pojednává o útěku a o tom, co po něm následovalo. Mluvit budou Karel Bečvář a Vítězslav Vítkovič. Ten třetí, Jan Huml, je přítomen skrz jejich vzpomínky. Žije v cizině a rozhovor s ním se nám ještě nepodařilo natočit. Provází vás Adam Drda, za spolupráci patří poděkování Františkovi Vrbovi. Na samém konci července 1989, tedy 3 mladíci z Jihlavy vyrazili za dobrodružstvím do Jugoslávie. Karel Bečvář, ročník 1971. A po něm Vítězslav Vítkovič, ročník 1970.
13: Cesta do Záhřebu, autobus, ráno vás to vyplivlo a teďka my jsme měli opravdu snad každý 22-kilový batohy, jo, strašně těžký, prostě, hrozně jsme se s tím váčeli. A věděli jsme, že ten Honza Huml jezdil na jedno místo, na ostrov Pelješac, prostě roky s tou maminkou, znal to tam, tak jsme si prostě vzali mapu a řekl, no tady se musíme prostě sejít, jo, tady se sejde, musíme se tam nějak dostat stopem, protože jsme neměli nějak moc peněz. No tak jsme se rozdělili a každý prostě po svý ose jsme se tam nějak dostávali. Já teda, protože jsem neměl žádný zkušenosti s autostopem cizí země, nikomu nějak moc nerozumíte, chvilku to šlo, chvilku to nešlo, ale asi třetí den, jak tomu tak ten osud chtěl, tak jsem potkal Víťu Vítkoviče.
14: Já jsem jel stopem, po dálnici směl Bělehrad a pak jsem to stočil dolů na Baňa Luku přes Bosnu Hercegovinu. A to byl taky sám o sobě ohromný zážitek. Já jsem z toho byl nadšený, protože jsem tam poprvé viděl mešitu a minaret a hnedka vedle kostela. A lidi by tam byli hrozně fajn, hrozně to bylo takový jižanský. Já jsem to neznal, že my Češi jsme takový studený čumáci a oni tam byli hrozně takový, hrozně milí, hrozně prostě usměvaví. Všude mě tam zvali různě a prostě takovej ten jich, takový to srdce. No. A za Baňa Lukou jsem se potkal s Kájou, jsme se setkali na stopu, tak jsme se rozhodli, že už budeme cestovat spolu, tak jsme dál jeli spolu. A o to víc mě to pak tak strašně bolelo, když jsem viděl všechny ty místa, kterýma jsme projížděli, jak pak byly vybombardovaný, jak tam probíhaly ty nejtěžší boje vlastně, 3 roky na to, 4 roky na to, tam pak se ta letá šílenost udála.
12: Krvavá válka, která skončila rozpadem Jugoslávie a vznikem několika nezávislých států, začala v roce 1991, trvala několik let.
14: Dokonce jsme spali nad vesničkou, jmenovalo se to Dolní Vakuf. Tam probíhaly jedny z nejtěžších bojů a já si vzpomínám, jak jsme seděli, a to je hodně hornatý tam, a my jsme seděli na takovým kopečku nad tím městečkem a to bylo takový městečko na dlani, tam byla kašna, tam normálně ženský normálně prali prádlo v té kašně, takový mír a klid tam z toho vyzařoval, taková nádhera. A pak jsem zahlídl jednou ve zprávách, dávali v Rakousku, už jsem byl v emigraci, tak dávali záběry. A přesně z toho místa, kde my jsme spali, tak bylo kulometný hnízdo. A oni přesně z toho místa pálili dolů normálně do těch domů a tam byl záběr kamerou, jak oni opravdu pálí s tím kulometem. Mně se udělalo úplně špatně. Ještě teď se mi normálně láme hlas. To bylo hrozný. Pak jsme přijeli dolů na ten Pelješas, tam jsme si udělali nádhernou dovolenou 14 dní, prostě dělali ptákovny, co dělají prostě 18-letý kluci, skákali do moře, lezli po horách a kradli ovoce na zahradě a koukali na pěkný holky a byla tam i nuda pláž, tak jsme se šli mrknout, jak vypadá nahý člověk a potkali jsme tam neskutečný individua různý, takovýho celootetovanýho borce Josipa Vrtariče z Osijeku, který měl na potěle vytetovaný safari, běžící zvířata na safari. Já mu říkal, podívejte, jak krásně běží. A takhle se motal, točil kolem dokola. To byl bizár. A pak říká, a pak mám, a teď už nevím, co to bylo, jestli měl nějakou anakondu, nebo co to měl vytetovaný na penisu. Tak jsme říkali, na to ne, to nepotřebuje vědět. My známe, jak vypadá anakonda z obrázku v časopise.
12: Karel Bečvář.
13: Nikdo nic neplánoval, jo. To prostě bylo nádherný v tom, že my jsme opravdu 14 dní leželi na břiše na nuda pláži, koukali jsme se po holkách, jo. Jídla jsme měli poměrně asi dost, proto ten batoh byl tak jako těžký, protože jsme si tam moc toho věcí nenakupovali, protože jsme věděli, že nějak ty peníze budeme ještě potřebovat, protože jsme měli jednak jejich nějaký peníze, ale potom jsme měli pár dolarů. No a ten Honza Huml, on přišel v batoh na té nuda pláži, zůstal mu akorát pas, ukradli mi úplně všecko, protože jak jsme spali na té pláži, no tak si nás tam někdo vyhlídl a my jsme ho měli teda povětšinou jako za hlavou. A nějak asi my dva jsme leželi tak dobře, že by to bylo slyšet. No. A když tam byla kamenitá pláž, tak jsem se ráno probudil a říkám, Honzo, kde máš batoh? No a on věděl, že se tohle tam stává. No. Tak já jsem mu dal tenkrát kalhoty, aby něco měl a sám jsem si nechal šortky. Takže jsme tam prožili těch 14 dní s tím, že jsme během té doby tam potkali právě nějaký imigranty, kteří byli už žili teda v Německu. A ty nám poradili tu cestu, protože my jsme vůbec vlastně neměli žádný plán, jak se dostat, kam se dostat. To vzniklo všechno v podstatě až na tom místě. Jo, jak? Protože tam byli jako přes Itálii, s tím, že já tam mám teda jako část rodiny. A pak teda vyhrálo Rakousko, protože tam byla taky vlastně jako část rodiny. No, takže bylo rozhodnutý, že teda pojedeme na ty jugoslávsko-rakouské hranice. A my jsme teda, protože už jsme se nechtěli dělit na tři, tak já jsem jel s Víťou a ten Honza jel sám. A měli jsme sraz v Mariboru na hlavním nádraží, s tím, že potom už prostě nějak se dostaneme zase dál autobusem k té řece. Jenomže ten kamarád, ten Honza Huml, nepřijel první den, druhý den, třetí den, čtvrtý den. Nám už ubyly všechny zásoby, jak jídla, tak i peněz. A věděli jsme, že ještě jako ty valuty, že musíme si prostě schovat. A tak jsme se rozhodli, že prostě to musíme teda podniknout bez něj. A vůbec jsme nevěděli teda, co s ním je, jo, kde se zasekl. A tak jsme věděli, že musíme dojet v noci do nějakého hraničního městečka, do nějakého místa. Měli jsme ještě i připravenou takovou historku, že tam jedeme za nějakým člověkem, nějakého prostě jugoslávského jména, kdyby se něco stalo. A s tímhletím jsme tam teda odjeli k těm hranicím v noci.
12: Říká Karel Bečvář a pokračuje Vítězslav Vítkovič.
14: Všude jsme tam nalepili lístečky, že jsme šli napřed, ať přijede za náma. A vydali jsme se linkovým autobusem někdy v posledním 10 hodin večer 20. srpna 89 jsme se vydali směrem k rakouské hranici. Pro nějaký vesnice, Jablonica, nějak tak se to jmenovalo. Vystoupili jsme o zastávku před tou vesnicí, uprostřed ničeho, už byla tma a vlezli jsme z autobusu a nikde nic. A přímo před náma byla řeka, Mura. V Rakousku. A teď jsme si říkali, tyjo, ale to není přece možný, že tohle je ta hranice, že to je ta hraniční řeka, protože my jsme znali hranice, tak to byly prostě mnoha kilometrový pásma, kam se nesmělo vkročit, pak jeden plot a elektrický dráty a hlásky pohraničníků, že jo, a psy a teďka najednou my jsme se tam ocitli přímo u té řeky, tam prostě silnice, nějaká cestička a řeka. To jsem říkal, hele, to není možný, že tohle je to, ale přitom žádná jiná řeka tam jako neměla být, jo. Ale my jsme z toho byli takový jako přepadlí, že jsme říkali, hele, tohle to přeplavat a být znovu v Jugoslávii, tak nám rupne, jako jo. To říkal, hele, tak ne, tak říkám, hele, tak tady zůstaň, Kájo, s Báglem, s Krosnou a já se půjdu do nejbližší vesnice, do té Jablanice, tak nějak zeptat, jestli to je opravdu hranice a pak teda půjdem na to.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
12: Jak se jmenovala vesnice, do které Karel Bečvář s Vítězslavem Vítkovičem dojeli, to není docela jasné. Přes hraniční řeku Muru, německy Mur, utíkali lidé z Jugoslávie do Rakouska, nejčastěji u slovinského města Gornja Radgona. Pokračuje Vítězslav Vítkovič.
14: Já jsem šel do té vesnice, to bylo asi kilometr, vždycky, když jelo okolo auto, tak já jsem skočil do škarpy, schoval jsem se, to už bylo po tmě, tak já jsem měl strach, že jo, protože jsme byli u té hranice, jsem měl strach. No a došel jsem do té vesnice a byla sobota večer a tam nikde nikdo, tak jsem tam pak našel ale nějakou, asi to byla diskotéka, že jo, sobota večer a tam byly tři holčiny, tak jsem šel za ním a říkám, dobar dan, tam jest Austria za rekou. Tak na mě koukal, jaký Marťan, odkud to spadl, tady mluví nějakou hatmatilkou a oni to, no tak, tam je Rakousko, tak říkám, tak super, díky. Tak. A šel jsem zpátky a šel jsem přes takovou nějakou větší křižovatku a teprve v ten moment jsem si všiml, že tam byla taková veliká něco jako výkladní skříň a tam stály tři uniformy a koukali na mě a teďka já, že jo, tak jsem se snažil jako působit nenápadně, no ale působte nenápadně, jste v šortkách, takový napůl odranej, někde v 11 v noci a mašírujete ven z vesnice podél hraniční řeky, tak ta jedna uniforma vylezla ven a jako zavolala na mě, pískla na mě a říkala, chlapče, pojď, co tady jako dělám, ne? tak jsem jako šel k frustraci, chvilku jsem zvažoval, jestli zdrhat nebo to, ale říkám, to nemá smysl, jako tady se budem nahánět, to mě mají teď, jako jo. A víc jsem tam měl toho Karla, že jo, v lese, s tím báglem, tyjo. A říkám, nic, musím něco vymyslet, tak jsem šel za ním a ještě než mu promluvil, tak mu říkám, dobar dan, tady hledám kamaráda Josipa Vrtariče. Ano, je to ten Josip Vrtarič s tou anakondou, protože jiný jihoslávský jméno, kromě Tita jsem neznal, že jo? Tak říct, že hledám Tita, to asi by nebylo úplně, no, tak věrohodný, tak říkám, že hledám kamaráda Josipa Vrtariče, že s němu jedeme na návštěvu a to. A on tak jako se usmál, pokojoval, a říká, Josipa Vrtariče, jo, jo, richtig, to víš. Tak říká, no, tak co, jako, a ty seš kdo a kde a co? A říkám, to nemá cenu zatloukat. A říkám, no, tady mám kamaráda, který na mě čeká v lese s těma batohama, tak on říká, no, tak jedem pro něj. Takže jsme nasedli do toho vojenského auta nebo policejního, nevím, houkačky a jeli jsme pro Karla. Karel malem dostal infarkt.
13: Auto zastavuje kousiček od nás, já jsem byl schovaný. Z toho auto vystupuje Vítě, nebo někdo vystupuje a Vítě říká, Karle, je to v prdeli, chytli mě. Říkám, já jsem nevěděl, co mám dělat, že jo. Říkám, no tak mám jako utíct do lesa. Říkám, no, tak jo, víš, dobrodružství, tak dobrodružství. No tak nás odvezli na nějakou stanici, že jo, kde nás lehce nějak vyslýchali. My jsme furt tvrdili, že jedeme do té vesnice, která tam byla, ta vesnice, jestli tam bydlí tady tenhle ten člověk. Sranda, že byla, že když chtěli pasy po nás, tak my už jsme je v tu dobu měli, protože jsme věděli, že budeme přeplavávat řeku, tak jsme je měli nějakým způsobem zašitý, jako v nějakým igelitu, jo, v tom batohu. Takže když řekli pasy, no, tak jsme se po sebe podívali, jako, že to bude fakt jako hloupý, prostě, že jsme je museli z toho vyndat. Tak jsme je vyndali, podali, že jo, oni si zapsali iniciály a v podstatě nebylo to žádný, jako žádný drama, protože my jsme nic neprovedli, akorát jsme byli prostě u té hranice. No a tak oni zjistili, teda kolik máme ještě peněz a odvezli nás přímo na ty hranice jugoslávsko-rakouský, k té řece, jak taxíkem. A tam byl hotel. Odvedli nás do recepce, tady prostě řekli, tady se ubytujete a protože nám už končilo vlastně to vízum, říkal, zítra pojedete do Maďarska a domů. Tak se byli ucha úplný. Že jo, tak jsem řekl, jo, jo, jo. V tom hotelu nebyla žádná služba, nikdo nebyl na recepci, my jsme tam měli počkat, než někdo jako přijde. A ten Vítěz říká, pojďme, zdráme. Na to člověk nebyl zvyklý, jo. Já teda ne, protože já jsem byl zvyklý fakt jako poslouchat, takže jsem poslechl toho Vítěz, zdráme, zdráme, zdrali jsme opravdu za zatáčku.
12: Vítězslav Vítkovič.
14: A zdrhali jsme pryč, směrem jakoby po proudu řeky, přes nějaký zahrady silnice byla osvětlená, tam byl hraniční přechod, totiž tam byl most, hraniční přechod a my jsme běželi podle té řeky, ale jakoby směrem do vnitrozemí nějakýma zahradama přes tu vesnici, která tam byla, nějaká malá vesnička to byla. A tam jsme se potom vyslíkli v nějakým kukuřičním poli, rychle jsme zase ty doklady se snažili nějak vodotěsně, pokud možno zpátky jakoby zadělat a doplavek. A v ten moment už tam začal schon a povyk v tý městečku. Přišli na to, že jsme jim zdrhli a my jsme asi 300 metrů, to tak odhadnu, těžko říct dneska zpětně, protože to bylo, my jsme běželi fakt jako v takovém amoku, my jsme byli úplně nervy na pochodu a už tam, až čekali tam psi, evidentně nějakýho psovoda sebou, tak jsme říkali, musíme rychle do té řeky, musíme rychle to.
12: Než přejdeme k další části příběhu, kdy tehdejší 18-letí mladíci plavali přes hraniční řeku, je dobré připomenout, že v řece Mura zahynulo při pokusu o emigraci mnoho lidí. Jeden z nejznámějších a nejtragičtějších případů se stal v září 1984 mezi městy Gornja Radogna ve Slovinsku a Bad Ratkesburg v Rakousku. Manželé Pánkovi z Brna se tehdy pokoušeli dostat přes řeku se třemi dětmi. Byla mlha, řeka byla rozvodněná a pokus o útěk na svobodu přežili z pětičlenné rodiny pouze dvě dcery. Nebyl to jediný takový příběh a byť neexistuje přesný údaj, historici odhadují, že v řece se utopily nejméně vyšší desítky uprchlíků z různých zemí. Zdokumentováno je několik úmrtí československých občanů. Pokračuje Karel Bečvář.
13: Měli jsme připravený igelitový pytle, který jsme ukradli na pláži, jako když se vyměňovali odpadky, tak jsme si je vzali, protože jsme věděli, že je bude potřebovat. Našli jsme ještě tenkrát na pláži nějaký lana a tím jsme se v podstatě jako svázali nějak dohromady přes krk a pod rameno, pytel, šňůra, pytel a na druhé straně zase víťa. Takže do trenek a opravdu jenom pás, peníze, tričko, boty. Zbytek jsme tam nechali a doběhli jsme k té řece. Blbý bylo, že asi 4 dny nebo 5 dnů, co jsme byli v tom Mariboru, tak neuvěřitelně pořád s přestávkama pršelo vydatně. Já jsem chodil do plavecké třídy, jo, pár let. Ale když jsem viděl, jak ta řeka je rozvodněná a co nás čeká, jak je to vylitý ze břehu a co ve, jako uprostřed té řeky jako se děje, tak jsem říkal, víš, tam já nejdu. Já když jsem tam byl před těma třeba 15 lety se podívat, to bylo tak třeba 2x až 3x širší, než je to teď, vylitý ze břehu a hlavně nesmírně dravej proud. Nesmírně dravej proud. A opravdu vlny takový, že my jsme se místama potom ani neviděli. Jo. Uděláte tempo dopředu a odjedete 15 metrů. Prostě. To by nikdo nechtěl jako přeplavávat. Jo, v tu dobu. Ale ten Víťa byl natolik jako odvážný a odhodlaný. Jo. Říkal, ne, jdeme. Jako tady není, ale musíme jít. No, tak tam vlezete, že jo, teď vás to začne unášet a teďka jako trošku legrační na tyhle ty situaci dramatický bylo to, že Vítěz jediný, co uměl, ať se na mě nezlobí a ví to, on plaval takzvanou tu čubičku. A teďka ji plaval s takovou vervou, že byl přede mnou. A to se mi zase jako plavci moc jako nelíbilo. No tak jsem zabaral a nějak jsem ho přeplaval. Jenomže jak byl ten proud dravej, tak jsme na sebe neviděli a v jednu chvíli už potom ztratíte toho člověka. Už bojujete za sebe, jo? Už nevnímáte, co tam je, protože fakt to bylo nepříjemné. No a přeplavete to na druhou stranu, chytáte se, co je, vylezete na břeh, jeden pytel, druhý pytel a prázdný oko. A Víťa nikde. Tak se člověk podívá samozřejmě po tom proudu, jako kam šlo dohlídnout, jestli jako ho neuvidíte a nikde nebyl.
14: Já jsem s to uvázal, jak blbě ten pro vás, že mě to omezovalo v plavání. Navíc ten můj kamarád Kája, on je o hlavu vyšší, má ruce jak lopatky od vodního mlýna, prostě ten zabere a já s tou svojí čubičkou prostě jsem byl hnedka asi o 2 metry za ním a ten provaz mě bránil v plavání jako a teď to jsme se dostali do toho hlavního proudu, no a já jsem se tam prostě začal topit, navíc jsem si to ten provaz byl ze švihadla a v té vodě to stvrdlo úplně jak na drát, tak já jsem se snažil z toho nějak vysoukat a jak jsem z toho dostal ruku, tak se mi to takhle zatáhlo kolem krku a ta voda mě strhávala, jak ten Karel plaval, tak já jsem tam prostě vlál. Tam jsem se dostal jako nejblíž k smrti, tam jsem opravdu viděl všechny svatý. 3x jsem se chtěl nadechnout, 3x jsem se napil a tam jsem zažil to, že mě přestalo úplně poslouchat tělo, že hlava mi běžela úplně na 100%, tam se mi odehrával úplně všechno, tak jsem říkal, ty blbče, ty tady jako zhebneš a vyplaveš někde v Rumunsku, to jsi asi nechtěl, že? A tak ta hlava pracovala a chtěla a to tělo nic. Tak kdybych teďka si řekl, chci se zvednout a to tělo na to nereaguje. A musel jsem se úplně brutálně soustředit na to, abych nějak to tělo zase dostal zpátky, aby začalo fungovat. A nakonec se mi teda povedlo to tělo nějakým způsobem rozchodit, ale opravdu propojit ty dva v ten moment naprosto neslučitelné části mého těla, mozek a tělo byl opravdu nadlidský výkon. Ale povedlo se to a já jsem se nějakým způsobem konečně vysoukal z té smyčky a nějakým způsobem jsem se dostal na druhý břeh a teďka ten břeh byl takovej, že se tam nedalo dostat, takže já jsem si úplně rozdrápal nehty do krve, jak jsem se snažil to v tom tobogánu prostě vydrápat na ten břeh, který byl prostě stržený a samej kamen a šutr, až jsem zůstal viset na nějakým laně. Tam byla přivázaná lodička na té rakouské straně. A tak jsem vlál mezi lodičkou a tím břehem a nějak jsem se na to loďku dostal. A v tu chvíli jsem zjistil, že jsem u nějakého statku, tam byl už v tom Rakousku byl statek, kde bylo pouliční osvětlení, nebo nějaká lampa, a vidím, jak tam běží Karel, on má skoro 2 metry a rozlíší se, tak jsem na něj zavolal a on říká, dělej, musíme pryč. Asi po nás stříleli, tak jsme prostě chytli paniku a zdrhali jsme pak směrem pryč od řeky kukuřičným polem, pak ještě přes nějaký další potok, v kterým plavali nějaký krysy, nebo co to bylo, tak jsme skočili mezi ty krysy, pak kopřivama vysokejma úplně, a my jsme byli nahý, že? Až jsme vyběhli v nějaký vesničce úplně, to bylo v takovým úplně amoku. Zaběhli jsme do nějaký telefonní budky, tam jsme se osušili, oblíkli jsme na sebe ty svršky, které jsme si dali do toho, do těch igelitových pytlů, z odpadkových košů, z pelješaců. Ano, a strčili jsme ruce do kapes a šli jsme objevovat kapitalistický svět.
12: Říká Vítězslav Vítkovič. S kamarádem Karlem Bečvářem se tedy úspěšně dostali do Rakouska, ale někde v Jugoslávii uvízl jejich další spoluuprchlík Jan Huml. Co se s ním dělo a co vůbec bylo s 18-letými maturanty z Jihlavy dál, to se dovíte za chvíli. V příbězích musíme udělat obvyklou přestávku na zprávy a za pár minut budeme pokračovat.

0: 20.30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem, to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský popřel, že by se Kyjev podílel na poškození baltského plynovodu Nord Stream před téměř 4 lety. Dodal taky, že Ukrajina při vyšetřování případu spolupracuje. Zelenský tak reagoval na dotazy novinářů v Kyjevě. Chorvatský soud předtím tento týden nařídil vazbu ukrajinského občana podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu. Evropský zatykač na něj vydalo Německo. Právě němečtí vyšetřovatelé poukazují na možné zapojení Ukrajiny do odpálení potrubí. Podle agentury Reuters úřady v současnosti zadržují dva podezřelé Ukrajince. Karlovy Vary opravují přemostění řeky Teplé u vřídelní kolonády. Promenádní prostor byl několik let pro veřejnost uzavřený kvůli špatnému technickému stavu. Výjimkou byl festivalový týden, kdy se v místě odehrávala část doprovodného programu. Stavbaři musí při rekonstrukci postupovat šetrně kvůli nestabilnímu podluží a také ochraně vřídla. Fotbalisté brněnské zbrojovky zvítězili v pátém kole šance ligy v Teplicích 2-0. Utkání Olomouc-Pardubice teď sleduje nahané Adam Kodet.
3: V polovině 32. minuty je to nadále 0-0, i když Pardubice dali dva góly, ale neplatili pro offside. Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
2: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem, je u toho Tomáš Perutka.
4: Se prosazuje Kolisiany po parádní přihrávce Válkové a připisuje 22. bod. Teď nám probíhá závěr třetí sady a ten třetí set se zatím daří Češkám podstatně lépe než ty předchozí dva. Aktuálně vedou 7bodovým rozdílem Česko-Srbsko. Teď ve třetím setu 22-15. Připomínám, že první dvě sady Češky prohrály. Prohrávají aktuálně 0-2 na sety. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
5: Kolona na D11 za Poděbrady a nehoda na trojce u Votic. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále kolona za Poděbrady, po pojíždí od 38. kilometru do zúžení na 35. kilometr a pomalu se jede i omezením na 25. kilometr. Celý úsek pojedete téměř 3/4 hodiny. Na dálnici D5 z Rozvadova do Plzně pozor za odbočkou na Stříbro. Na kilometru 116 auto srazilo zvěř, s opatrností projedete plynule. Silnice 6 je na příjezdu z Německa ve směru do Chebu neprůjezd zná po požáru vozidla. Objíždět se dá přes Pomezí nad Ohří. Na silnici 3 z Tábora do Benešova hlásíte nehodu za Voticemi. U čerpací stanice zasahovali záchranáři.
6: Jsme stáli poměrně dlouho, teďka se to pomalinku rozjelo.
5: Projíždí se Kyvadlově, kolona hlavně směrem na Prahu je od bočky na Čechtice. A v Praze překáží nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov. Asi v polovině tunelu se střetla dvě osobní auta v pravém pruhu. Kolona je od konce Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
7: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte dnes příběh tří kamarádů z Jihlavy. Karla Bečváře, Jana Humla a Vítězslava Vítkoviče, kteří těsně po maturitě utekli z Československa přes Jugoslávii do Rakouska. Stalo se to v srpnu 1989. Mladí muži cestovali po Jugoslávii stopem, rozdělili se. Přesně řečeno, Jan Huml se cestou ztratil, nepřijel na domluvený sraz. Vítězslav Vítkovič a Karel Bečvář zdolali rozvodněnou řeku Muru a dostali se do vesnice na rakouském břehu. Pokračuje Karel Bečvář.
0: Tam odsud jsme přijeli do Gradcu na hlavní nádraží. Ale už jsme neměli žádný peníze, tak jsme šli normálně na dálnici, na autobán. A stopili jsme si nějakého mladého kluka poměrně. A on jel do Vídně, kam my jsme měli namířeno, protože tam jsem měl adresu svých tetiček. My jsme jim říkali tetičky, ale byly to sestřenice mojí babičky. Ale znali jsme se, protože za náma jezdili do Jihlavy. Co 5 let. No a ten, když nás viděl s těma igelitkama, tak mu bylo všechno prostě tak jako nějak jasný. Neměli jsme ani anglicky, ani německy, jo, ale ukázali jsme mu adresu, prostě on, že jede do Vídně, tak nás zavezl na tu adresu. Tam teda zrovna ta tetička nebyla, byla na návštěvě u své sestry, ale nějakou šťastnou náhodou jsme tam prostě vydrželi a ona tam šla zalít kytky a tak jsme se pozdravili, poznali jsme se. Oni o tom nevěděli, že tady máme takovýhle plán, nikomu jsme tady dávali vědět dopředu, protože jsme ani sami nevěděli, jestli to bude Rakousko, Itálie, kudy vlastně to máme. Nebyla žádná příručka pro mladého emigranta, že jo, tady vydaná. Tak jsme jeli k ním domů, tam jsme opravdu se asi 2-3 dny jsme se regenerovali, bylo nám moc dobře, koupili mi kalhoty, boty. Takže jsme jim řekli, jako, jaký je plán, a my řekli, no, tak dobře, ale musíte se přihlásit, musíte do Traiskirchenu, kam nás odvezli. A pořád jsme nevěděli, co je s tím naším kamarádem, s tím Honzou.
7: Co se v Jugoslávii dělo s Janem Humlem, zjistil Karel Bečvář až po 2 týdnech v Rakousku, kdy se s ním setkal v uprchlickém táboře v Traiskirchenu.
0: Ten to měl teda hodně pestrý, ten svůj přechod těch hranic, protože on se někde v půlce Jugoslávie zasekl na nějaké svatbě. Jo, jel stopem, tam mu řekl, hele, my tady máme svatbu, pojď. No, tak tam byl asi 3 dny na té svatbě a pak teda pokračoval dál, nás už tam nepotkal a byl normálně bílej den a on, když jsme se potom bavili, tak on úplně na stejném místě přepravoval tu řeku. Ale už byla opadlá, jo, už ten hlavní proud tam nebyl, takže to šlo úplně v pohodě. Vylezl na druhé straně a tam uviděl nějaký rakouský sedlák a říká, jo, v pohodě, hej, já zavolám policajty rakouský, tady naše, ty se o tebe postaraj a oni tě odvezou do Traiskirchenu u Vídně, protože je to jejich povinnost. Nějak částečně uměl německy, kdyby tomu rozuměl, tak zavolal ten sedlák ty policajty, policajti ho dali do auta, ale nejeli do Vídně a jeli zpátky do Jugoslávie, k těm pohraničníkům jugoslávským. A tam jim řekli, hele, tady toho jsme chytli, plaval od vás, tady ho máte a odjeli. No, tak ty ho chytli, zavřeli ho do basy na 3 dny, tam nebyl žádný prej velitel, nic, tam byly samý večírky a občas někdo přišel a rozbil mu hubu. A se prostě odešel. No, takže on byl takhle 3 dny tam otloukanej, pak, protože to asi smrdělo průserem, tak ho pustili, že se měl asi někdo na tu posádku vrátit s tím, že ho nepustili, oni ho převezli do Maďarska. Já si myslím, že musel přejít na Černo, zase ty maďarsko-jugoslávské hranice. Znovu se dostal úplně na stejné místo. Znovu ho za bílýho dne přeplaval. Znovu ho tam viděl nějaký sedlák. Ale on už byl taky prostě vyčerpaný, bez peněz, hladovej a nevěděl vlastně, co má dělat. Tak zase prostě sedl do toho policejního auta, rakouského. Zase ho odvezli do Jugoslávie. Ale měl štěstí, protože tam byla zrovna stejný lidi, stejná směna. A oni řekli, toho známe, ten tady byl 3-4 dnama. My ho nechcem, nechte si ho, přeplavil k vám. No jim nezbylo, než si ho předávat, až se dostal do toho Trojských. Tady na tom je jasně vidět to jejich odhodlání a ta chuť. Někdy by se to stalo, tak pokorně jdu prostě přes to Maďarsko jako zpátky domů.

0: 4 takové obrovské místnosti, kde nebylo nic na sezení, lidi seděli, pololeželi, poloseděli na podlahách, bylo to tam vymezené podle národností, jo, takže jednu místnost měli Rusáci, jednu měli Rumuni, další, a tak to tam bylo rozparcelované, dost striktně se to dodržovalo, dost jako konfliktní to bylo celý, protože všichni ti lidi byli vystresovaní, unavení, hladoví. My jsme tam teda 3x denně dostali nějakou malou paštičku a kousek chleba a tam se čekalo, až vám vezmou pas. Jo? A tam vždycky jednou za hodinu třeba vylezla nějaká uniforma, na to všichni čekali a všichni se tam, ty emigranti se tam nahrnuli a nastala strašná strkanice a i potyčky mezi jeden druhým a všichni natohovali tu ruku s tím pasem a komu vzal ten pas, tak ten byl jakoby přijatej. Celou noc se svítilo, teďka oni tam všichni kouřili, byli tam malí děti, byli tam starci a z těch očí tam úplně čišela jako taková nenávist, jo, takový ten boj toho zvířete, když je nahnanej do kouta, taková ta beznaděj, únava, agresivita lidí, co utekli hrobníkovi z lopaty, protože třeba tu Rumuni, ty plavali přes Dunaj a oni tam opravdu stříleli, tam strašně moc lidí zastřelili a spousta z nich to tam zažilo, co tam byli, jo. Takže tam byli lidi, kteří za sebou měli úplně čerstvě neskutečný traumata. Ne všichni samozřejmě, ale byla jich tam spousta takových. A my jsme tam samozřejmě byli v jednom koutě, všichni ti Čechoslováci a drželi jsme stráž, vždycky každý měl hodinu byl vzhůru a hlídal ty ostatní, ty jejich věci a takhle jsme se střídali, vždycky jsme si jak skautíci rozebrali ty jednotlivé hodiny, takže jsme každý věděli, koho budeme budit dalšího a každý den tam přišlo nějakých kolem přibližně 15 Čechoslováků a každý den těch 15 přibližně jakoby tam vzali, jo. Tam se dalo dostat buď to na Freilager a nebo na karanténu. A oni ty Rakušáci nás měli relativně tam rádi, nebo s náma sympatizovali, tak mi říkali, vy si počkejte, my naplníme napřed karanténu a vás dáme pak na Freilager.
1: Podmínky na Freilageru v Treskirchenu byly lepší než v takzvané karanténě, ale to teď v příbězích asi není třeba podrobně rozvádět. Na Vítězslava Vítkoviče navazuje Karel Bečvář.
2: Museli jsme se vlastně projít takovým nějakým kolečkem od nějaký zdravotní prohlídky, pasů a musíte se zapsat do nějaké organizace, tam už byli samozřejmě Češi, kteří to organizovali, která pomáhala emigrantům potom se dostat do nějakého místa určení, protože povětšinou lidi věděli, kam chtějí. A my jsme jako chtěli v podstatě jako z Československa, ale kde budeme jako žít nebo kam půjdeme, nám bylo v podstatě úplně jedno. Akorát nám všichni říkali, že nejlepší je, teďka si to nespomínám, buď to Austrálie nebo Kanada, že ty jako berou mladěchy. Tak jsme to tam napsali a bylo vystaráno, takže jsme prošli tím kolečkem. V tom Treskirchenu jste byl kolem týdne, 10 dnů max. Pak jste dostal přidělené nějaké místo v Rakousku, kde jste čekal, bylo o vás postaráno, měl jste postel, prostě snídaní, oběd, večeři, že oni na vás dostávali nějaké peníze a tam se čekalo dál, co vlastně bude, co ta organizace pro vás jako udělá, kam se dostanete.
3: A tam jste museli udělat nějaké prohlášení, že utíkáte z politických důvodů?
2: Jo. To bylo, samozřejmě, protože tam byl takovýhle samozřejmě jako pohovor. No a tam už jsme si trošku vymýšleli o nějaké činnosti, o vylepování plakátů. A bylo to jako, opravdu jako spíš takový jako formální, jo, protože tady u nás, jo, protože viděli mladí kluci, prostě nechcou být v Československu, chtějí být pryč, chtějí žít jiný život. Takže nás jako nějak jako netrápili, ale od těch lidí, kteří už tam byli díl v tom Treskirchenu, tak říkali, že je tady ještě jeden takový obávaný člověk, jmenuje se Holoubek. Říkávalo se o něm, že to je bývalý SSák, že dělá výslechy. Jo. Jestli je to byla pravda, to těžko říct, ale ty výslechy byly jako opravdu teda potom nepříjemný. Ne všichni absolvovali, ale my jsme hráli na pokoji karty, rozrazili se dveře a Nemecek, Vítkovic, Becvar, to si pamatuju do teďka, na policejní výslech. První šel ten Němeček, to jsme se s ním seznámili tam, nějaký prostě tady Čech. Pak šel Vítě, pak jsem šel já. No a bylo to jako opravdu hodně nepříjemný, protože on se vyptával, uměl se vyptávat, jo. Ale tím, že já jsem teda v podstatě asi mlel pořád okola ty stejné věci, tak mě potom nechal bejt, jo. Jo, takže

0: jsme prošli tady tímhle tím výslechem, a byl klid, jo. Pak byly ještě nějaké jako další formality a vlastně do toho týdne jsme dostali přivdělený penzion někde u Gracu, prostě malinká vesnička. Tam byli další kluci, taky mladí, ale těm bylo třeba 24 let a taky v podstatě čekali, co s nima bude, kam se dostanou jako dál, protože Rakousko si říkalo, že v té době, že nepřijímá.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
2: Pro připomenutí dobových souvislostí, den předtím, než se 18-letí kamarádi dostali přes řeku z Jugoslávie do Rakouska, se na maďarsko-rakouské hranici konal takzvaný panevropský piknik. 19. srpna 1989 se tam na několik hodin otevřela železná nebo spíš drátěná opona, což využilo k útěku na západ několik set lidí, převážně z východního Německa. 11. září téhož roku Maďarsko úplně otevřelo hranice pro východní Němce. V září 1989 se stovky východních Němců uchýlily na pražskou ambasádu Německé spolkové republiky v Praze, odkud se později také dostali na západ. Jak jste mohli slyšet v předchozí části příběhu, otec Karla Bečváře, Karel Bečvář starší, měl za sebou emigraci v roce 1948. Po jistém dobrodružství se vrátil do Československa, nějakou dobu byl vězněn. Z dobových dokumentů se zdá, že zkušenost se státní bezpečností ho zřejmě zatížila natolik, že se v září 1989 rozhodl svého uprchlého syna v Rakousku vyzvednout.
0: Mě kontaktovali rodiče, telefony a něco, že za mnou přijedou do Vídně. Vlastně všichni jsme kontaktovali rodiče, že jo, aby věděli, že jsme to nějak jako zvládli nebo že jsme v pořádku. No a nějakým zázrakem se otcovi podařilo vyřídit, na základě toho teda, že jsem utekl, že za mnou přijedou a že mě zkusí přemluvit, abych se vrátil. V tu chvíli to bylo pro mě jako úplně absurdní, že bych se jako mohl vrátit. A řekl jsem jim, že bych byl rád, kdyby mi prostě přivezli tyhle ty věci, jako co se týče oblečení, aby člověk si to nemusel kupovat. A nějak jsme se sešli teda v té Vídni, no což jako samozřejmě je, když se vidíte s mámou, no tak si pobrečíte, obejmete se. Je ráda, že žijete, s otcem už to bylo takový jako chladnější, ale dobrý. No a byli jsme vlastně potom dva dny u těch sestřenic a tam jsme si povídali a to na oni takovým cíleným zase, ale víte co, jo, bylo to, máma v tu dobu už byla smířená s tím, že tam zůstanu. A otec z nějakého důvodu se s tím, byť sám jako emigrant, se s tím smířit nechtěl a takovým způsobem mě dokázal zpracovat, že já jsem nakonec souhlasil s tím, že se vrátím. To se taky stalo, no. No muselo to být přes city a přes mámu, jo. Já už si, hej, tohle to je věc, kterou si nevybavuju, nakonec jsem s tím souhlasil v podstatě jako vždycky se vším, co prostě jsem měl udělat nebo musel udělat a s tím se člověk jako potýká potom celý život, jo. Ne, že by byl člověk jako nerozhodnej, jo, v tom to není. Ale byl jsem tam najednou jakoby sám, zase bez těch kamarádů, že Vítě by mi řekl, vykašli se na něj, jako pojď, jako tady utečem prostě od něj pryč, jo. Máš svůj život, jako. No prostě se jim to podařilo, takže jsme šli na českou ambasádu ve Vídni, tam se vydal náhradní cestovní jako doklad a jeli jsme ještě pro pár věcí na ten penzion, jako tam já jsem měl teda hodně velký takový cukání, prostě fakt jako utéct, ale neutekl. Vrátil jsem se zpátky do auta a zpátky do Vídně, sedli do autobusu, jeli jsme zpátky do Československa, že jo, přes ty hranice, přes ty dráty. První, co člověk jako viděl, když zastavil autobus, jako a opravdu se to za váma zavřelo, to si vzpomínám, říkám, tak to je blbý. To bylo jako se Sovětským svazem na věčné časy. Vytáhli mě z autobusu, že jo, počkal jsem si na nějaký dva pány, kteří přijeli nemoc nadšení z Brna, protože byl nějaký víkend, že jo, No a tak proběhlo jenom první nějaké vyšetřování, protože už se vědělo, že se teda vracím, že jsem byl v emigraci. Nic jako dramatického, že neměli důvod mě tlouct, prostě jako nebyl důvod. Potřebovali vědět akorát co a jak. Sepsali to a trvalo to, já nevím, kolem 2 hodin, chtěli vědět nějaký jména. To jsem nic neřekl, že jo, ani Víču, ani Honzu. A pak vlastně rodiče pro mě poslali auto na hranice, no a odjel jsem zpátky do Jihlavy, domů. A vím, že tam bylo takových 14 dnů, kdy se nedělo vlastně vůbec nic a bylo to strašně smutný, protože jsem byl zase v takové té kleci, té domácí, z které jsem vlastně chtěl utéct. Pak byly ještě pár výslechů, bylo v Brně a v Jihlavě, ale už zase nebylo to nic prostě jako dramatického. A najednou to šlo tak jako úplně tak zoufale dostracená.
2: Vzpomíná Karel Bečvář, který posléze dostal v Rakousku politický azyl, ale to už byl zpátky v Čechách, respektive na Moravě. Mezitím ho totiž přijali do Brna na vysokou školu, kde prožil studentský listopad 1989. Navazuje Vítězslav Vítkovič v rozhovoru s Františkem Vrbohou.
3: Já jsem skončil v takové malé vesničce v jihovýchodním Štýrsku, 40 kilometrů od Gradsu, Kirchberg an der Raab, takže já jsem tam chodil a dělal jsem tam různě jaký pomocný práce, dělal jsem různě někde na stavbě, většinou nějakých sedláků, pak jsem tam dělal na jatkách, kde se porážily slepice, tak jsem podřezával slepic, to bylo úplně nejhorší, teda, co jsem kdy zažil. No tak člověk se snažil tak nějak tam protloukat, ale nebylo to jako nic jako úplně zlýho. Bylo nás tam asi nějakých 10-12 Čechoslováků a byli tam asi 15 Rumunů. S kterýma jsme byli naprosto v pohodě. Já jsem pak s tím jedním Rumunem bydlel na pokoji a byl to ten nejlepší spolubydlící, jaký jsem kdy měl. To bylo super. My jsme si moc nerozuměli, ale dobrý. Jako myslím jazykově. Kolem 5. září jsme se dostali na ten penzion a já jsem 31. října jsem dostal politický azyl v Rakousku. Což jsem se pak dozvěděl, že dostalo asi jenom 5% Čechoslováků, ale já si myslím, že my jsme to s Kájou dostali, ten politický azyl, protože jsme byli tak mladí a přece jenom ten útěk byl takový dramatický a s tím vlastně jsem dostal téměř všechna práva, ale i povinnosti rakouského občana, kromě toho, že jsem nesměl volit a neměl jsem povinnou vojenskou službu.
4: Sledoval jste tu sametovou revoluci vlastně? Jak jste se to dozvěděl?
3: To bylo vtipný, protože ten večer my jsme měli puštěnou Svobodnou Evropu a strašně jsme se opili, ale hrozně. A my jsme to rádio vypli v momentě, kdy oni, a teď mě opravte, ten přenos skončil s tím, že se to už jako rozchází, nějaká ta demonstrace, nějaký ten průvod. Oni řekli tak, zase se nic nestalo a my jsme to s napětím sledovali i s těma Rumunama, protože my jsme byli poslední dva státy komunistický, tady z té střední Evropy, který furt nic, jako my jsme říkali, Ježíši Kristě, kdy už to přijde, to přece není možný. Teď jo, Poláci, Maďaři, jo, ty východní Němci, tenkrát oni vozili ty východní Němce přes tu Budapešť, je vozili do Německa už, jo, ty v Praze tam přelejzali ten plot na tu západoněmeckou ambasádu, nechávali tam ty trabanty po té Praze rozházený. Prostě všechno se to hrozně mlelo a my nic. My tam furt měli ty starý dětky a zase nic, tak jsme se hrozně opili a ráno jdeme na snídani a ta jedna servírka říká, tak co? No my, jak co? No nic, no zase nic. A říká, no ne, tam u vás něco děje, jako tam je nějaká mela. A my cože, jak melá, tyjo? Tak jsme letěli zpátky k rádiu, zapli jsme rádio, no a po té době jsme od toho neodendali ucho. A zase jsme se vopili, že konečně. Tak to mládí, no.
4: Nenapadlo vás, že se vrátíte vlastně v ten moment, že padá režim?
3: To není úplně jednoduchý vypovědět, co se vlastně v člověku děje. My jsme měli obrovskou radost a na druhou stranu my jsme tomu moc nevěřili. My jsme byli takový hrozně podezřívaví. Já jsem se poprvé zpátky do Československa dostal na první svobodné volby. To bylo koncem června, jestli se nepletu, 90. Nebo v polovině června. A my jsme před hranicí jsme museli zastavit, já jsem zvracel. Já jsem zahlídl tu zelenou uniformu u těch pohraničníků a mě se udělalo tak zle. Já jsem se úplně třásl, já jsem měl úplně panický pomalu záchvat. Já jsem měl strašný strach. Abych se dostal ještě ale k tomu, co se tenkrát vlastně událo. Jo? Takže 31. října ten politický azyl, 17. listopadu, že jo, přišla revoluce, 28. listopadu propouštěli politický vězně u nás, něco takového, a mě 30. listopadu v Jihlavě odsoudili za emigraci. Takže dneska, když jako se mluví o revoluci a jo, když 17. byla revoluce a bylo to, ne, tak to nebylo. Celý ten proces se táhl a možná, že v Praze, v Brně to bylo rychlejší, ale na těch malých městech, jako je Jihlava, tak tam vás opravdu i 30. listopadu ještě odsoudili za to, že jste opustil ilegálně republiku. Pravda je, že to byl takovej, že jsem byl odsouzený už jenom na 6 měsíců podmíněně, normálně za emigraci byly 2 roky natvrdo. Takže už to byl takovej chytrá horákyně, jo, ten soudce, takový odsouzení na voko. Nicméně ten verdikt padl, on nikdy nenabyl právní moci, protože pak jsem dostal amnestii ještě od Husáka, který doufal, že si zachrání krk tímhletím svým krokem, takže ten dal potom amnestii, udělil na veškerý politický rozsudky, nebo jak bych to nazval. Takže ten verdikt nenabyl právní moci, čistě technicky tohle. Ale ten člověk, který pak soudil ještě dalších 15-20 let, nevím, nešel do důchodu, tak tím kladívkem nám prostě bouchl a řekl, odsuzuje se k půlročnímu podmíněnému vězení. No a samozřejmě moji rodiče si zažili svoje po mý emigraci, veškerý můj majetek propadl státu, majetek 18-letýho kluka, 2 měsíce po maturitě, který nikdy nepracoval, nevydělal za svůj život ani korunu, tak jeho veškerý majetek propadl. No. Takže fakt jako směšný. Takže naši museli odevzdat moje hračky, moje oblečení na Národním výboře, a táta byl tenkrát tak naštvaný, že šel na půdu a tam z bedny naházel nějaký starý hadry, naházel do pytle a odnesli na ten Národní výbor a tam nějaká soudružka, taková přepečlivá, to začala vyndávat ty hadry z toho a byla tam nějaká stará sukně. A říká, no to snad si děláte legraci, že váš syn nosil tohle. A táta prej na to odpověděl, no to nosil, on byl ujetej, proto taky emigroval.
2: Vzpomíná Vítězslav Vítkovič. Jeho dětské sny se mu splnily. Naučil se několik jazyků, procestoval velkou část světa, navštívil všechny kontinenty, kromě Austrálie. Dnes žije nedaleko Jihlavy. Jeho kamarád Karel Bečvář se stal restaurátorem nábytku a barokních varhan. A jejich třetí přítel Jan Huml.
0: No, on potom v tom Treskirchenu se seznámil s Češkou, která měla přiklepnutou Kanadu, tak se ještě narychlo vzali, domluvili se na sňatku, protože se vědělo, že v rámci slučování rodin, byť to nepůjde hnedka, tak se tam dostane jako s nás do té Kanady, což se bají potom. Mu podařilo, takže on byl v Kanadě, tam něco studoval, ale Honza je taky takový svůj a odjel do Jižní Ameriky a dneska žije takovým způsobem, že 3-4 měsíce dělá v Kanadě nočního vrátného, vydělá si dostatek peněz na to, aby v Jižní Americe mohl žít po zbytek roku a tam si cestuje. Nejezdí semka moc často, jo, je mu tam dobře.
2: Říká na konci příběhu 20. století Karel Bečvář. Všichni tři uprchlíci, kteří se znali od dětství, vyrůstali v Jihlavě a společně utekli na západ, jsou přátelé dodnes. Od mikrofonu se teď s vámi loučí Adam Drda, jen ještě připomenu, že fotografie k příběhu najdete na webu Českého rozhlasu Plus.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbellum.cz. Války, epidemie, migrace. To všechno už tu bylo. Je jen na nás, jak se dokážeme z minulosti poučit. Pomoci vám mohou historické pořady Českého rozhlasu Plus. Dozvíte se z nich, jak to bylo doopravdy. Představí portréty osobností mocných i bezmocných a nahlédnete díky nim do rozhlasového archivu. Pochopit přítomnost z minulosti můžete s Českým rozhlasem Plus. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal už 7 lidských životů, zařadil se tak k těm nejtragičtějším v tomto roce. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu a fotbalisté Olomouce hrají v lize s Pardubicemi. Zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Na českých silnicích zemřelo o víkendu už 7 lidí. Podle předběžných policejních statistik se tak řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu měli dopravní nehody 5 obětí a dnes k nim přibyli další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána patří zatím letošní rok mezi ty tragičtější.
6: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
5: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Novou koncepci armády České republiky chce ministerstvo obrany dokončit v říjnu, řekl to šéf rezortu Jaromír Zuna za SPD v souvislosti s projednáváním rozpočtu. V příštím roce by totiž poprvé mělo Česko splnit závazek vydávat na obranu minimálně 2% HDP. Zuna zpracování nové koncepce zmiňoval jako svůj úkol při první tiskové konferenci ve funkci v prosinci minulého roku. Teď se podle něj čeká na schválení státního rozpočtu na příští rok.
7: V říjnu bychom tu koncepci na základě těch finálních, těch detailních úprav, které souvisí s tím rozpočtem a tím pádem i jakým tempem, v jakých letech a jaký projekt se bude realizován, bychom ji dokončili velmi rychle.
5: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, zda jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné šetření. Ve světě přibývají případy lidí, kteří brýle s kamerou používají k natáčení a obtěžování cizích lidí na veřejnosti. Záběry pak bez souhlasu aktérů končí na sociálních sítích. Ve Veselí nad Moravou dnes po rekonstrukci otevřeli náměstí Míru. Práce trvaly 15 let a vyšly na 200 milionů korun. Dělníci postavili podzemní garáže, klidovou zónu pro pěší a cyklisty nebo prostor pro kulturní a společenské akce, doplňuje mluvčí radnice Olga Svoják.
8: Výraznou změnu celé lokality přinesla výstavba nového polifunkčního domu, kterou realizoval soukromý investor. Na ní navázala tedy třetí etapa rekonstrukce náměstí. Její součástí byla mimo jiné nová piaceta, úprava navazujícího veřejného prostoru, vznik více než 100 parkovacích míst a výsadba téměř 30 nových stromů.
9: Fotbalisté Olomouce bojují v šancelize o třetí výhru v řadě. V 5. kole nejvyšší soutěže hrají s Pardubicemi a je u toho Adam Kodet.
10: Za malou chvíli začne druhý poločas, potom prvním vede Sigma 1-0 po gólu Dominika Janoška. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
9: Zbrojovka Brno pak v lize vyhrála na hřišti Teplice 2-0. A české volejbalistky hrají ve skupině mistrovství Evropy se Srbskem. V Brně to vidí Tomáš Perutka.
11: Utkání právě skončilo, srbská reprezentace poráží Českou republiku 3-1 na sety, ten čtvrtý závěrečný set, tak ten už Srbky v závěru kontrolovali a získali ho pro sebe poměrem 25-17. Teď před chvílí se ještě přeskoumával závěrečný útok české smečařky Bukovské, protože Češky si vyžádali challenge, ale ta byla neúspěšná, takže platí, že Srbsko poráží Česko poměrem 3-1. Z Brna Tomáš Perutka, Radiožurnál.
9: A britský pilot Formule 1 Lando Norris z McLarenu vyhrál velkou cenu Nizozemska. Úřadující světový šampion zvítězil před druhým Italem Kimim Antonelem z Mercedesu, který dál vede pořadí mistrovství světa. Domácí Max Verstappen měl na úvod závodu nehodu, ze které vyšel bez zranění.
12: Nehoda na D1 u Holubic a kolona na D11 za Poděbrady. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna brzdí provoz, nehoda za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 210 následky kolize 4 osobních aut blokují levý pruh. Jede to velmi pomalu, kolona má zatím asi 3 kilometry a bude narůstat. Na dálnici D11 počítejte se zdržením ve směru z Hradce Králové do Prahy. Na 35. kilometru je zúžení a před ním 2-kilometrová kolona. V ní a v omezení až na 25. kilometr pojedete celkem asi 20 minut. Na dálnici D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce pozor za velkým újezdem. Na kilometru 286 auto srazilo zvěř, ta ještě leží na vozovce. A v Praze už se uklidnila situace na městském okruhu. Následky nehody ve Strahovském tunelu už provozu nepřekážejí. Kolona ve směru na Břevnov se rozjela. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra bude většinou jasno nebo polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jihu Moravy až 26 stupňů. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Začíná pořad Leonardo Plus, který věnujeme osobnostem ze světa vědy, dnes speciálně medicíny. Pozvání přijal chirurg Martin Fried. Dobrý den.
15: Dobrý den, děkuji za pozvání.
14: Budeme se věnovat novým poznatkům v oboru výživy a léčby obezity. Co nového lékařská věda ví o působení takzvaných ultrazpracovaných nebo průmyslově zpracovaných potravin na naše tělo, na naše zdraví? Jaké účinky má takzvaný semaglutid, látka, na které je založena moderní metodika léčby obezity? Tak to jsem vybrala alespoň dva body, které se budou týkat první části našeho pořadu. U mikrofonu je Martina Mašková.
13: Leonardo Plus.
14: Pane profesore, téma, kterým otevřeme, vlastně by mělo být blízké nebo aspoň trochu známé nám všem, protože osvěta v té oblasti pracuje průběžně. Ale přesto, podle nejnovějších studií, jsme se dozvěděli, že ty ultrazpracované potraviny poškozují všechny důležité orgány v našem těle. Tak to je takový možná opravdu budíček, alarm. Co tomu říkáte vy jako lékař, chirurg, odborník, který se léta zabývá léčbou obezity?
15: Ty potraviny, které dneska máme k dispozici a můžeme si koupit a nebo nějakým způsobem jiným obstarat, abychom je mohli jíst, můžeme rozdělit velmi zhruba do 3 až 4 skupin. Ta první skupina jsou ty takzvané neprocesované nebo minimálně procesované potraviny, ovoce, zelenina a takové ty úplně běžné potraviny, do kterých se ve své podstatě nepřidává nic, kromě té podstaty, která je sama tvoří.
14: Dá se to třeba trochu i zjednodušit tak, že to je mnohdy to, co si neuvaříme doma my sami, co si prostě nakoupíme a je to nějak už předzpracované.
15: Ano, do těch procesovaných nebo ultraprocesovaných potravin se potom přidávají různé ingredience. Do té druhé skupiny těch procesovaných potravin se přidává především sůl, nějaké oleje a podobně. A pak nastává ta fáze těch ultraprocesovaných potravin. A to jsou potraviny, které opravdu obsahují něco, co bychom asi těžko sami doma nebo i v obchodě hledali, což jsou různé zvýrazňovače chuti, barev, máme tam různé stabilizátory. Prostě jsou to přídavky, které se do těch potravin přidávají proto, aby například ty potraviny hodně dlouho vydržely v uvozovkách čerstvé, nebo se do těch potravin přidávají proto, aby zvýraznili tu chuť a tudíž, aby člověk měl velmi brzy touhu jíst znova.
14: Čili jíme očima.
15: Jíme očima, ale jíme i těmi chuťovými buňkami a právě ty zvýrazňovače chuti a podobně, nebo zvýrazňovače barvy, to je na oči, a zvýrazňovače chuti jsou na ty chuťové buňky, způsobují to, že sníme té potraviny mnohem více, než bychom jí snědli tehdy, když by nebyla tímto způsobem upravená.
14: Ono při běžném schonu si mnozí z nás ani třeba neuvědomují, že to, co konzumujeme, není ideální, není vhodné. Takže z toho, jak poslouchám to vaše vysvětlení, tak možná ty pestré barvy můžou být tak trochu vodítkem, že tam jsou nějaká ta aditiva, umělá sladidla, barviva, možná dokonce mikroplasty?
15: Možná. Dneska hodně těchto věcí a informací můžeme si přečíst na etiketách těch potravin, na těch obalech. Nicméně musíme si říct, že ty etikety a to písmo bývá povětšinou velmi malé, i když má nějakou předepsanou velikost, ale bývá velmi malé. A navíc, upřímně řečeno, když máme udělat velký nákup, tak kdo z nás bude každou potravinu, než ji strčí do nákupního koše, studovat z hlediska složení. I když to lze a určitě to není nic špatného, protože člověk se může vyvarovat takových těch nejkřiklavějších věcí.
14: Možná by se hodil nějaký skener, že? Který by jako dokázal odečíst větším písmem to, co jako v té potravině je. Když už jste se dotkli té myšlenky toho marketingu. Ta studie z časopisu Lance, což je tady prestižní lékařský časopis a týká se těch ultrazpracovaných potravin, se právě dotýká i téhleté záležitosti a dotýká se i věcí, jako je marketing těch nezdravých potravin. Autoři toho článku doporučují omezit reklamy zaměřené na děti nebo zakázat tyhle ultrazpracované potraviny ve veřejných institucích typu školy, nemocnice. Co tomu říkáte?
15: Já nejsem moc velký přítel zákazů a příkazů, ale z druhé strany asi férově a objektivně informovat toho spotřebitele, co si kupuje, je velmi důležité. Chtěl bych taky možná říct, že ty ultrazpracované potraviny nejsou žádnou novinkou. Bramborové lupínky a solené arašídy a spoustu dalších věcí tady máme po několik desítek let, ale hlavním problémem je ta skladba té naší stravy. Protože jestliže se celá posunuje směrem těmto typům potravin, pak je to špatně. Z druhé strany, pokud ty potraviny konzumujeme čas od času, tak ve své podstatě se nic tak dramatického a špatného neděje.
14: Ano, když prostě výjimečně na nějaké párty si člověk dá trochu bramburku, tak z toho se úplně z pohledu odborníka na léčbu obezity nestřílí, ale v okamžiku, kdy je to, řekněme, nějaká každodenní součást našeho jídelníčku, tak pak je alarm.
15: Ano. Já zastávám tento názor v případech nutričních, zastávám tento názor a velmi podobný třeba v případech obézních, nemocných obezitou, kteří se léčí jinými metodami, že nejhorší je tomu člověku zcela zakázat nějakou potravinu. O to větší chuť a hlad na to bude mít. Takže přesně, pokud si i tyto potraviny konzumujeme s mírou a občas, nic se neděje.
14: Možná stojí za to pokusit se o nějaké srovnání, byť nemáme vysloveně tabulky teď před očima, ale uvažovali jsme o tom, když jsme se připravili na náš pořad, Británii nebo ve Spojených státech ty průmyslově zpracované potraviny tvoří více než polovinu obvyklého jídelníčku. Mě to docela překvapilo. Sice to máme spojeno třeba, nevím, ještě člověk dívá na filmy z toho prostředí, tak se s tím často setká, ale stejně, jak je to u nás? Jíme zdravěji nebo ne?
15: Podle dostupných údajů Česko patří, dejme tomu, někam do průměru té Evropy, co se týče skladby potravy a zastoupení těch ultraprocesovaných potravin. Pokud se nemýlím, je to někde mezi 30-35%, na rozdíl od těch Spojených států a Británie, kde to přesahuje 50 nebo jde k 60%.
14: Tedy ty průmyslově zpracované potraviny tvoří 30-35% našeho jídelníčku.
15: Ano.
14: Českého.
15: Ano, českého.
14: A tam jsme na průměru Evropy.
15: Tak.
14: Které části obyvatel, kdybyste si udělal prostě třeba to věkové spektrum nebo obyvatele města, venkova, něco takového, existují na to nějaké, k tomu nějaké informace, studie, které části obyvatelstva se tedy nejčastěji týká tohle riziko?
15: To riziko se týká například dětí, které jsou velmi vnímavé na různé reklamy, to je ten marketing v těch ultrazpracovaných potravinách a tam bych byl proto omezit ten vliv reklamy na děti. Opravdu je pak velmi těžké dítěti odmítat něco, když jde do samoobsluhy nebo do nějakého obchodu a vidí tam potravinu, na kterou neustále slyší reklamy a jejich idoly propagují, ty dětské idoly propagují tyto potraviny, tak to je jedna skupina obyvatelstva. Druhá skupina je potom lidí s nižšími příjmy a to zejména proto, že ty ultrazpracované potraviny jsou levnější, jsou připravené tak, aby dlouho vydržely. vydrželi, čili je velmi jaksi snadné a je velmi pohodlné ty potraviny nakoupit, ale především je to snadné nebo pohodlnější z hlediska finančního. A tam se dostáváme do situace, kdy vlastně si můžeme položit otázku, jak tomu na pomoci, aby třeba tyto potraviny nebyly tak lákavé pro tu skupinu obyvatelstva s nižšími příjmy.
14: Právě, já jsem o tom taky přemýšlela, co by pomohlo. Zaujalo mě, že jsem se dočetla, že neziskové organizace, které pracují obyvateli nějakých znevýhodněných oblastí, že třeba říkali, jak ohromně pomohlo to, že dělají pro děti školní snídaně. Jednoduchá věc, jako že se to dítě nasnídá nějak tak zdravě, tak pomohla školní docházce výrazně a děti se taky cítí víc jako nějak přijaté, takže to mělo hned vícero efektů. Nebo nějak pracovat s těmi rodinami, že by třeba, nevím, sociální pracovníci nebo prostě ti lidé, kteří přicházejí nejčastěji do kontaktu s rodinami v těch vyloučených lokalitách, takže by měli možnost nějaké edukace právě rodin v téhle věci.
15: Já jsem pro a jsem zastánce takové edukace, i když musíme si z druhé strany říci, že taková edukace je věc velmi dlouhodobá a lidé ji stěžka přijímají. Víme to například, když už jsou třeba nemocní obezitou, kteří přicházejí pro nějakou radu a teď ty rady dostanou od nutričních terapeutů a od dalších, od lékařů a podobně, ale byly udělány studie, které hodnotí, kolik si ten člověk toho odnáší z takové konzultace a bylo zjištěno, že po první konzultaci tohoto typu si odnáší zhruba asi 17% z toho, co slyšel. To je jedna stránka věci.
14: A to jsme možná všichni na tom tak jedním uchem, tam druhým uchem ven, jo?
15: Tak. A druhá věc je ještě, že vlastně vy musíte bojovat i proti tomu, pokud chcete edukovat, že ty potraviny, ty ultrazpracované potraviny, jsou velmi, velmi chutné. To znamená, tam je dvojí věc minimálně. A k tomu se přidává ještě ta ekonomická stránka.
14: Posloucháte Leonardo Plus. Mým hostem tohoto pořadu je dnes chirurg Martin Fried, který se specializuje zejména na léčbu obezity.
13: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: Nezdravá výživa tedy souvisí s epidemií obezity, ale i cukrovky druhého typu, srdečními nemocemi, a dokonce depresemi. Jaká prevence je na místě? Protože v tom okamžiku, kdy už tedy jste v té situaci, že přijde ten budoucí pacient, člověk s obezitou, tak už tu prevenci jsme zřejmě zmeškali.
15: Záleží ale také na fyzické aktivitě dotyčného člověka nebo těch skupin obyvatelstva a tam je důležité říct, že se nejedná o žádnou závodní atletickou činnost. Úplně v té pohybové aktivitě, zejména pro začátek, pro nějaké zahájení té pohybové aktivity, stačí obyčejná chůze. Například si prodloužit denní chůzi o 500 metrů, 500 kroků, o 1000 kroků je úžasný začátek.
14: Kolikrát to slyšíme, vidíte? Jsme stejní.
15: Pořád jsme stejní. Musíme si také uvědomit, že ta fyzická aktivita by měla být dosažitelná, jak ve smyslu toho, co vlastně k ní potřebuji, jak chůzi nepotřebujete vůbec nic. A za druhé musí být dosažitelná i z hlediska fyzických schopností toho člověka, protože nemocní obezitou musí vydávat mnohem větší energii, aby udělali stejný pohyb nebo ušli stejnou vzdálenost jako jejich neobézní protějšky. Čili tam musíme být velmi opatrní a vlastně indikovat, doporučovat fyzickou aktivitu tak, abychom toho člověka neodradili.
14: No, čili on může být brzo vyčerpaný a úplně s tím skončit.
15: Ano, to je jedna věc. A druhá věc je, když někomu doporučím, aby pětkrát nebo třikrát za týden chodil do nějakého fitness centra, tak je téměř jasné, že tam chodit nebude.
14: Obezita je nemoc. Už, myslím, osvěta v tomhle směru je poměrně rozsáhlá, velká, víme to. A jaký vliv, jaký podíl na jejím rozvoji mají naše geny a má náš způsob života, jako kdybyste to měl porovnat?
15: Já si myslím, že je to zhruba na půl. Asi tak, kde opravdu ta genetická výbava člověka hraje svoji roli a bylo to několikrát již opakováno, že ta genetická výbava lidská je uspůsobena určitým obdobím hojnosti a obdobím hladu z minulosti, tisíce let zpátky, kdy opravdu bylo pro toho člověka velmi důležité v době hojnosti se dobře najíst a co nejvíc té energie si uchránit v těle, to znamená opravdu tloustnout, přibrat něco, protože pak měl mnohem větší šanci na to přežít v období hladu, protože z těch zásob mohl čerpat. A tuto genetickou informaci a zátěž si neseme spolu pořád dál a bohužel se teda začala kombinovat s mnoha dalšími faktory životního způsobu, životního stylu, ať už právě zmíněnou nízkou fyzickou aktivitou, vysedávání u počítačů, nebo například i tím, že máme neustále k dispozici a možnost jít koupit ultra zpracované potraviny, ty různé zmražené, instantní záležitosti a máme možnost si je jít koupit 7 dní v týdnu, 24 hodin denně ve své podstatě. A takže kdykoliv mám chuť, hlad, tak se můžu sebrat a jít si něco koupit, pokud už to nemám doma v lednici.
14: No a téhle situace medicína přišla na pomoc s poměrně účinným lékem. Já jsem viděla takové grafy, myslím, že to bylo buď nějakých mezinárodních studiích, které ukazovaly, jakým průlomem je, začala být moderní léčba založená na látce zvané semaglutid. Posluchači možná budou spíš znát ty komerční názvy léků, kde je účinnou látkou, totiž léků Ozempic nebo Wegovy, které se jako právě podávají pacientům s obezitou. Jaký je princip účinku toho semaglutidu, co dělá?
15: Tak princip účinků ve své podstatě je několikerý. Jde především o to, že svým způsobem zvyšuje produkci inzulínu ve slinivce břišní a ten má zase vliv na snížení hladiny cukru v krvi. Dále tyto látky mají i vliv na zvýšení takzvané inzulínové vnímavosti tkání toho těla a v neposlední řadě ty látky, a já velmi zjednodušuji, ale tyto látky mají vliv i na rychlost vyprazňování žaludku, to znamená, že zpomalují vyprazňování žaludku a člověk se cítí déle nasycený. Takže tyto látky se používají nejenom pro léčbu obezity, naopak jenom některé z nich mají oficiální určení, že pro léčbu obezity a pro redukci váhy. Jiné z nich se používají zejména při léčbě diabetu druhého typu a jako vítaný vedlejší účinek těchto látek bývá snížení hmotnosti váhy toho člověka.
14: Jak tenhle ten moderní typ léků ovlivnil váš obor léčbu obezity, protože já to vidím jako opravdu i podle množství těch článků, které vycházejí, že to zásadní bylo.
15: Zásadní to je a já, přestože jsem chirurg, takže inklinuji k tomu raději nemocné operovat, tak musím říct, že jsem tyto léky přivítal, protože já je nevnímám jako konkurenty, ale vnímám je jako vítané pomocníky při léčbě obezity. Vysvětlím to asi tak, že jestliže chceme někoho a potřebujeme někoho léčit obezitou, tak buď mu může nasadit relativně velké dávky léků, které byť jsou velmi účinné, tak nejsou prosty některých vedlejších možných účinků a navíc se musí podávat celoživotně. Tak buď jsem odkázán na takovýto způsob léčby, anebo mu můžu provést nějakou například velkou operaci, která mu zasáhne do zažívacího traktu, aby zredukoval svoji váhu. A tyto léky umožňují nyní velmi dobře spolupracovat a vlastně použít obojí přístup, ale ve sníženém množství nebo ve sníženém dávkování těch léků a chirurgické léčení například v mnohem méně agresivních invazivních operacích a spojit tyto účinky dohromady a získat vlastně stejný výsledek, ale se zásadním snížením vedlejších účinků obou těchto léčebných postupů.
14: Jsou pacienti, pro které ten semaglutid není vhodný, kdo by se měl dávat pozor?
15: Tak absolutní kontraindikace, existuje jich jenom málo a je to například prokázaná alergie na tu látku. Jinak samozřejmě potom je nutné začínat s nižší dávkou a zvyšovat ty dávky, aby se vidělo, jak ten organismus na toto farmakum reaguje.
14: A tam se to, myslím, také musí pak už brát celý život. Je to tak, když už někdo začne s tím Ozempikem nebo Vegovy, tak už musí u toho zůstat.
15: Pokud ty účinky mají přetrvávat, tak u toho musí zůstat. Obezita totiž jako taková je definována jako onemocnění, ale jako chronické onemocnění a se sklonem k relapsu, to znamená k opakování se, k návratu. Takže vlastně i když je ten člověk obézní, vyléčený nebo diabetik, je takzvaně v remisi, tak pořád zůstává diabetikem, v současné době bez diabetu, nicméně je pořád třeba jej sledovat a brát nějakou látku nebo mít ten operační zákrok, který vlastně zajistí totéž.
14: Podle nejnovějších zjištění vědců ten semaglutid, který je součástí tou účinnou látkou ve zmíněných léčivech, chrání také srdce. Dokonce jako pomáhá se záněty, aniž by to ale vlastně předpokládalo tu nutnost schodit váhu. Tak to mně přišlo taky dost jako zajímavé, že se zaradují i kardiologové. Jak zásadní zjištění to je z vašeho pohledu?
15: Určitě jsou léky a semaglutid do nich patří, že poskytují určitou ochranu srdečnímu svalu a vůbec oběhové soustavě. Nicméně, aby zase jsme všechno dali do správného úhlu pohledu a perspektivy, neznamená to, že bychom měli léky, které umožní člověku mít vysokou nadváhu nebo obezitu, sedět u televize, opět zjednodušuji, jíst ty čipsy nebo brambůrky a podobně, sledovat nějaký pořad a přitom nemít komplikace ve smyslu té nadváhy, obezity a nebo komplikace spojené s tím. Ano, tyto léky svým způsobem ochrání určitou část populace nebo sníží výskyt těch příhod kardiovaskulárních, ale neznamená to, že by to byla magická pilulka nebo magická injekce, která umožní chovat se zcela normálně, běžně, to znamená, jak to vedlo k onemocnění obezitou a přitom být chráněn a být na tom zdravotně velmi dobře.
14: Ale přesto tohle je, myslím, taková výborná věc v medicíně, když se na to přijde, že po čase nějak používání léku na určitého typu pacientů se najednou zjistí, že já nevím, někdo třeba má roztroušenou sklerózu a ta věc výrazně pomůže. To si myslím, že jako je pozoruhodné a stojí to za zmínku, takže ty kombinace, jak často bývají ty vaši pacienti komorbidně, jinak se to říká, ano, že mývají více komplikací jako jiného druhu.
15: Mývají velmi často, to znamená, že s tou obezitou se opravdu váží další závažné komplikace. A k ním bezesporu patří cukrovka druhého typu, patří k ním i vysoký krevní tlak, patří k ním například i, což se ne tak často zmiňuje, velmi obtížné otěhotnění u mladých žen, které by si přáli otěhotnět, ale ta obezita je spojena tedy s touto infertilitou a patří k ním i bohužel zvýšený výskyt některých nádorových onemocnění.
14: No takže potom tahle pomocná léčba i chirurgovi dává nějakou berličku, nějakou pomoc v tom postupu, pokud tedy je tak strašně obtížná ta samotná změna životního stylu. To je podstata věci, že jo?
15: Ano, podstata věci je mít možnost tomu člověku nemocnému obezitou pomoci k tomu, aby byl schopen změnit ten životní styl. A jsou přístupy, ať už tedy například zmiňovaná farmakoterapie, nebo bariatrická metabolická chirurgie, a nebo jejich kombinace, což je momentálně si myslím to nejlepší, co existuje. Jsou přístupy, které tomu nemocnému velmi zjednoduší změnu toho životního stylu a hubnutí bez zásadních pocitů hladu a chuti k jídlu. Což ty pocity hladu a chuti k jídlu jsou jedny z těch nejzávažnějších, které vlastně vedou zpátky toho člověka i po redukci váhy k tomu, aby znova začal přibírat. Takže to jsme dneska schopni velmi dobře ovlivnit a snížit tyto pocity.
14: Svůj čas pořadu Leonardo Plus věnoval profesor Martin Fried, chirurg, odborník na léčbu obezity. Děkuji, že jste přišel.
15: Děkuji mnohokrát ještě jednou za pozvání.
14: Mluvíme o širších souvislostech tohoto onemocnění, o prevenci A vše o tom se dozvíte bonusové půlhodince, kterou nabídneme online, tak si nás poslechněte. Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
13: Ochrana přírody a životního prostředí z mnoha úhlů pohledu a v mnoha pořadech. To je Český rozhlas Plus. S námi se dozvíte to nejdůležitější o změně klimatu na světové, evropské i lokální úrovni. Vysvětlíme vám všechna přijímaná opatření a popíšeme, jaký mají cíl. Zavedeme vás do národních parků, k malým biotopům, ale i na pole zemědělců. Zaostřeno, Věda Plus, hovory Leonardo Plus. Tam všude se dozvíte, co potřebujete vědět o ochraně životního prostředí. Český rozhlas Plus.
16: Pro a proti.
17: Poslanci se vrací do sněmovny. Už v úterý mají na programu novelu rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Zástupci vládní koalice ho chtějí přehlasovat. Změna pravidel má mimo jiné umožnit vyšší výdaje na obranu nebo strategickou infrastrukturu. Podle kritiků ale otvírá cestu k většímu zadlužování země. Potřebuje vláda při sestavování rozpočtu na příští rok volnější ruce? Je zamýšlené rozvolnění příliš velké riziko nebo by umožnilo potřebné investice? Zeptám se dvou poslankyň, Jany Murové z Hnutí ANO a Lucie Sedmihradské z Hnutí STAN.
13: Pro a proti Lukáše Matošky. Zítra po 9:30 na Plusu. 21:30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Srbský minister vnitra Ivica Dačić poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžkopřístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Teherán tvrdí, že objevil obrovské ložisko zemního plynu. Palivo se má nacházet jižně od provincie Fars, oznámil to tamní ministr pro ropu Mohsen Paknežád a hodnotu nálezu odhadl na desítky miliard dolarů. Agentura MER napsala, že iránský ministr plánuje co nejdřív zahájit těžbu. Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné, kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% jižních hodnot. Povodí Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při dnešní soutěži jedlíků na festivalu Vizovické trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy. Velká cena Vizovice v pojídání švestkových knedlíků má dlouholetou tradici. Dvořáček ji vyhrál po 7. Svůj vlastní rekord z předloňska nepřekonal. Tehdy snědl 228 knedlíků. Fotbalisté Olomouce a Pardubic bojují o body v 5. kole šance ligy. Utkání sleduje Adam Kodet.
10: Stal. V 72. minutě vede Sigma Olomouc nad Pardubicemi 3-0 a navíc Pardubice dohrávají o 10. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
5: V dalším duelu Zbrojovka Brno porazila Teplice na jejich hřišti 2-0 a české volejbalistky prohrály na evropském šampionátu v Brně se Srbskem 1-3 na sety. Národní tým si tak připsal úvodní porážku ve skupině.
12: Kolona na D1 u Holubic a zavřená silnice 61 u Buštěhradu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna se tvoří kolona za Rousínovem. Za odbočkou na Slavkov na kilometru 210 havarovala 4 osobní auta, blokují tam levý pruh. Téměř se to nehýbe, kolona od kilometru 214. Část řidičů volí cestu po souběžné silnici 430, ta se ale mezi Holubicemi a Rohlenkou ucpává. Z dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy máme alespoň lepší zprávy. Ve zúžení mezi 35. a 25. kilometrem už se jede relativně plynule. Cesta se protáhne asi o 10 minut. Před zúžením už ale není kolona. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se zpomaluje u Jesenice. Na 81. kilometru je teď zúžení do jednoho pruhu. Počítejte s kratším zdržením. Jedním pruhem se pak jede až k Vestci. A silnice 61 Skladná k dálnici D7 je uzavřená. Před Buštěhradem osobní auto srazilo chodce. Na místě teď je zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
13: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Rozhovory s mladými vědci a vědkyněmi, kteří mění svět, to jsou Žárovky. Populárně vědecký pořad Českého rozhlasu Dvojka, který si právě teď můžete poslechnout i na Plusu. Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
18: Dnes s Janem Lukačevičem.
19: Jaderná elektrárna je ohromný a opravdu složitý kolos. Nezměrná energie, se kterou pracuje a všichni využíváme, však vyžaduje neustálou kontrolu. A právě tomu, jak takový stroj řídit a kontrolovat, se věnuje můj dnešní host Adéla Chalupová. Adéla je operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Kromě toho taky člověk, který o jádru mluví srozumitelně na sociálních sítích i pro děti ve školách. Takže se pobavíme nejen o tom, co ji k energetice vedlo, ale v čem vidí její budoucnost. Adélo, ahoj.
20: Ahoj, Honzo.
13: Žárovky.
19: Adélo, kdybys měla svojí babičce nebo nějakému dítěti vysvětlit, co vlastně v práci děláš, jak bys to řekla?
20: Já pracuji jako operátorka sekundárního okruhu na jaderné elektrárně Temelín. Pracuji na blokové dozorně na velíně jaderné elektrárny, kde jsou různá tlačítka, budíky, různé signalizace. Je to místo, odkud se řídí právě celá jaderná elektrárna a mým úkolem je hlídat tam všechny parametry. Některé mám před sebou neustále, takže neustále sleduju, některé průběžně procházím. No a v případě, že by třeba se nějaký vychýlil, tak mým úkolem je potom to řešit a nějak zasáhnout. Kromě toho, že tedy sleduji provoz jaderné elektrárny, tak máme i denní plán, ve kterém pravidelně vychází různé zkoušky bezpečnostních systémů, přejíždíme čerpadla, přečerpáváme nádrže, opravdu ty činnosti můžou být různorodé, takže to je ta moje hlavní podstata práce, dohlížet a řídit tu jadernou elektrárnu. Je to práce hodně zodpovědná, ale možná právě to mě na ní baví.
19: No to jsem se chtěl zeptat, co tě na tom baví, jestli je to právě ta zodpovědnost nebo možná klid. Já si představuji, že v tom Velíně je to vlastně dost v klidu, nebo si v tom nacházíš ještě nějakou jinou radost?
20: Mě hodně fascinuje ta technologie samotná, ten asset, co zatím je. Takže když jdu třeba se podívat na strojovnu, tak jsem vždycky fascinovaná, jak obrovská ta zařízení jsou. Ono člověk, když jenom mačká tlačítka na té blokové dozorně, tak si často neuvědomí, že na druhé straně protékají tisíce tun páry, tisíce tun vody. A je to opravdu komplexní, jak ty jsi říkal, obrovské zařízení. A také mě tam baví to, jak se ta elektrárna neustále posouvá, že je to opravdu inovativní prostředí, zavádíme různé novinky, zavádíme AI, použití dronů, takže technik ve mně se raduje a také lidé. Člověk, když pracuje s dobrou partou, tak se vždycky do té práce rád vrací.
19: Kolik vás v té partě je?
20: V té partě jsme čtyři, já jako operátorka sekundárního okruhu, potom mám primaristu, vedoucího blokové dozorny a vedoucího reaktorového bloku a spolu s námi tam ještě spolupracují strojníci, kteří obchází ta zařízení, kontrolují je na místě. Takže zhruba třeba stovka lidí na té elektrárně musí být non-stop, musí tam být ranní, odpolední, noční a dohlížet na to, že všechno funguje tak, jak má.
19: Ty jsi zmiňovala primární okruh a sekundární okruh. Můžeš nám to možná přiblížit, abychom se v tom zorientovali, co to vlastně znamená a v čem se to liší?
20: Jaderná elektrárna má základní tři okruhy. Ten primární, samotným srdcem primárního okruhu je jaderný reaktor, kde tedy se vyrábí pomocí štěpení teplo. To se potom převádí přes tepelný výměník, přes parogenerátor do toho sekundárního okruhu. Já mám na starosti právě sekundární okruh, který hlavně vyrábí elektřinu a potom zase vrací přes kondenzátor, kondenzovanou vodu zpátky do parogenerátoru. Takže je to ten okruh, který vyrábí elektřinu. No a potom máme třetí okruh chladících věží, který slouží tady k odvodu toho přebytečného tepla. Ten shodou okolností taky řídím, takže v podstatě řídím i ten sekundární, i ten třetí chladící okruh.
19: To je tatováno na mraky. Ty věže, co všichni vidí, že?
20: Přesně tak. A není to kouř, to je důležitý zmínit.
19: Je to opravdu vodní pára.
18: Žárovky s Janem Lukačevičem.
19: Co všechno vlastně hlídáš a když jsi zmiňovala ty tlačítka, kolik jich tam je? Já si dovedu představit, že si asi pamatuješ celou tu stěnu, víš, kolik jich tam je, nebo máš nějaké manuály, takže ty by ses vracela spíš k nim.
20: Dám si to za úkol je spočítat. Upřímně přesné číslo nevím, ale jsou to opravdu stovky tlačítek. A během té směny já kontroluji víceméně všechno. Já kontroluji ty hlavní parametry, ty mám neustále před sebou, ty vedlejší pravidelně procházím, ale ono, jakmile se nějaký parametr odchýlí, tak přijde zvukový alarm, signalizace, takže o tom člověk hned ví. Takže není to tak, že bych tam jenom seděla a dívala se na ta čísla, ale mohu dělat jiné činnosti právě podle toho denního plánu, můžu třeba dělat různé zkoušky bezpečnostních systémů, ale pořád současně sledovat ten stav elektrárny a pořád dávat pozor na to, kdyby nějaký alarm přišel.
19: Co se tam vlastně všechno může pokazit? Ty jsi zmiňovala, že teda zazní alarm, něco se rozbliká. Co si můžou naši posluchači a posluchačky představit jako chybu, které dojde?
20: Jako každá lidská činnost, tak nic není bez chyby. Samozřejmě, že nějaké problémy se vždycky mohou objevit, nic není stoprocentní. Běžně to může být třeba, že vypadne nějaké měření, že to může být nějaká diagnostika. Pokud je to něco většího, tak je stejně tak potřeba být na to připraven. Takže běžně se to nestává, že by nám vypadla nějaká důležitá zařízení, ale my musíme být na to připraveni. Musíme počítat s těmi riziky, co na elektrárně jsou, takže

0: A jsem v leteckém simulátoru. Ale nedávno jsme měli přednášku, jak to řeší piloti od pana Petra Kousala, což je pilot. A musím říct, že ten workflow nebo i řešení problému v letectví a v jaderné energetice je hodně podobný. Že máme přesně dané postupy, jak pro ten normální provoz, tak i pro abnormální stavy, pro havarijní stavy. A stejně i piloti mají postupy, mají checklisty, kde kontrolují různé parametry a podle toho postupují.
1: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: Posloucháte Žárovky na Českém rozhlase Dvojka a mým hostem je dnes Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně. Adélo, když jsi byla malá, asi jsi úplně nepředstavovala, že budeš operátorkou v jaderné elektrárně, nebo snad jo?
0: To jsem si nepředstavovala ani ve 20, abych pravdu řekla. Já jsem vystřídala různé sny, chtěla jsem být astronautka, potom letuška a nakonec jsem chtěla dělat řídící letového provozu, takže jsem se skutečně po střední škole hlásila na řízení letového provozu, ale bohužel jsem tam špatně vyplněla přihlášku a tu záložní jsem měla na fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Takže jsem tam nastoupila a ze začátku to hodně dřelo, ale potom, co jsem měla možnost pracovat se školním reaktorem nebo vidět Temelín a Dukovany, tak mě to tolik nadchlo, že už jsem nikdy nepřemýšlela o letectví a myslím si, že jsem přesně tam, kde mám být. Ono na tu pozici operátora je potřeba splnit přesný psychologický profil, na základě kterého nás vybírají, takže ta práce mi byla v podstatě nabídnuta vzhledem k tomu, jak se chovám v nějakých situacích.
2: No a jaký teda ten profil je a jak se člověk musí chovat, když je operátor nebo operátorka?
0: Myslím si, že když se půjdeš podívat třeba na simulátor, tak tě překvapí, jak klidní ty lidé jsou, že opravdu i v těch nejdramatičtějších situacích my ty věci musíme hodně promyslet, správně zanalyzovat a potom teprve začít tu situaci řešit.
2: Propisuje se to nějak i v osobním životě, že klidně řešíš všechny situace, nebo se to vždycky tak jako přepne a Adéla operátorka je jiná než Adéla mimo elektrárnu?
0: Doma Adéla furie není. Musím říct, že jsem taková hodně klidná i v tom osobním životě, že jako nedělám úplně nějaký emoční výlevy a tak. A to si myslím, že máme na té elektrárně hodně podobné.
2: Když jsi zmínila ty emoce, říkáš to třeba, když jsi na nějakém večírku při představování, já jsem operátorka v jaderné elektrárně, co na to lidi říkají, jak reagují?
0: Většinou se nejdřív tak zaseknou, zamyslí a pak říkají, a může to bouchnout?
2: No a může.
0: Nemůže.
2: To mě navádí možná k další otázce, jaký je vlastně nejčastější mýtus v té jaderné energetice, s kterým se setkáváš? Jsou to třeba ty výbuchy? Je to něco, k čemu se lidi vrací, nebo panují ještě nějaké jiné mýty, které tě štvou?
0: Myslím si, že je spoustu mýtů a nechci říct, že mě štvou, spíš se snažím vždycky vyslechnout a potom třeba na to odpovědět z toho mého pohledu, z těch znalostí, co mám já. A je pravda, že jaderná energetika má to neštěstí ve vnímání společnosti, protože jsme zažili Three Mile Island, zažili jsme Černobyl, Fukushimu a ta rizika jaderné elektrárně jsou. Jako v každém lidském odvětví prostě ta rizika existují, ale často lidi neznají třeba rizika jiných odvětví, že třeba v chemickém průmyslu vznikla vlastně v Indii, v Bhopalu jedna z největších tragédií a zemřeli 10 000 lidí a že ta rizika často jsou mnohem větší než třeba u té jaderné energetiky. A stejně tak i jiné zdroje energie, třeba uhelné elektrárny, obnovitelné zdroje. Když se reálně podíváme na statistiky, jaká jsou rizika, tak ta jaderná energetika vychází nejlíp. A připomíná mi to hodně i tu leteckou dopravu, kdy lidé se často bojí nastoupit do letadla, protože poletí 10 kilometrů nad zemí, ale ta rizika, ta jsou někde v současnosti 10 na minus čtvrtou, 10 na minus pátou a je to...
2: To možná můžeš vysvětlit, co to znamená, když je riziko 10 na minus čtvrtou pro někoho, kdo se neorientuje v řádech matematických?
0: Je to pravděpodobnost, když nastoupíte do letadla, s jakou pravděpodobností se stane nějaká havárie. A ta čísla jsou mnohem nižší, než například pokud člověk nastoupí do automobilu, kde v podstatě tam přicházíme do styku s mnohem vyššími riziky a stejně je to tak i u těch jaderných elektráren.
1: Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
2: Já jsem si to teď rychle vypadal.

0: Počítal a zkusím, jestli mi to potvrdíš. 10 na minus čtvrtou je riziko 1 k 10 000 a 10 na minus pátou 1 ke 100 000, že se může něco stát.
1: Teda. Přesně tak.
0: A i to, co se stane, vlastně pořád není zásadní průšvih. Nebo by to už teda byl zásadní průšvih, když to 1 ku 100 000.
1: To už jsou opravdu jako havárie. Na druhou stranu třeba i to letectví a i jaderná energetika, tak to jsou v podstatě high reliability industries, to znamená, že tam sebemenší chyba, sebemenší taková událost, která by přišla, jako třeba Černobyl nebo Fukushima, tak by v podstatě položila celý průmysl. A myslím si, že i to jádro, i to letectví si to uvědomuje a proto vynakládá takové úsilí, aby se nic podobného nestalo. Že opravdu ty bezpečnostní opatření, i to školení personálu je na velmi, velmi vysoké úrovni a nejsem si jistá, jestli v nějakém odvětví takhle vysoká jsou.
0: No, když to takhle popisuješ, hned jsem klidnější. Mě by zajímalo zároveň na té tvojí cestě, co byly nějaké zásadní milníky, kromě té chyby v přihlášce, co tě nejvíc posunulo směrem k té operátorce a jestli třeba tam byl nějaký člověk, který tě inspiroval nebo provedl tím procesem.
1: Já jsem byla přijatá na základě těch psychotestů, že to ke mně v podstatě tak nějak přišlo, pochybně podané přihlášce, ale jsem moc ráda, že to takhle dopadlo a opravdu, když jsem viděla tu jadernou elektrárnu, vlastně dodnes, když jedu na jadernou elektrárnu, tak z toho mám neskutečný respekt a jsem moc ráda, že se na něčem takovém můžu podílet. A lidé, co mě inspirují v podstatě denodenně, jsou lidé, kteří mě obklopují, ať už je to ten primarista VBD nebo náš VRB, jsou to lidé, ke kterým velmi vzhlížím a kteří jsou mojí inspirací třeba na té cestě dál. A musím říct, že i moje maminka určitě sehrála velkou roli v tom, že mě vždycky podporovala. Že když jsem řekla, budu studovat jaderné inženýrství, tak mi neřekla, ty ses úplně zbláznila, ale naopak mě v tom hezky podpořila. Takže to díky patří taky.
0: Pozdravujeme maminku. Každopádně já bych se zastavil ještě u takového malého detailu. Ty jsi zmiňovala školní reaktor, to znamená na fakultě jaderně fyzikálně inženýrské mají školní reaktor. Jak taková věc vypadá? O kolik je třeba menší než ten opravdový reaktor a jaké má parametry?
1: Je mnohem, mnohem menší. Nedokážu říct, jaké má rozměry školní reaktor na fakultě jaderné fyzikálně inženýrské a ten výkon má opravdu minimální. Tepelný, téměř nulový, elektrický, ten vůbec nemá, že? Ale dalo by se to přirovnat k rychlovarné v konvici v podstatě. Na druhou stranu ty experimenty, co se na tom dělají, tak dobře popisují tu neutroniku, co v jaderném reaktoru potom funguje. Takže člověk si tam může zkusit měřit různé parametry, měřit toky neutronů. Mohli jsme se dokonce vyzkoušet ten jaderný reaktor řídit, takže hýbat tyčema nahoru dolů, to už člověk v provozu reálném neudělá, protože na tom temelině se snažíme neustále udržovat 100% výkon.
0: Říká Adéla Chalupová, operátorka jaderné elektrárny v Temelíně.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
0: Adélo, když se odpojíš od reaktorů, pomyslně nebo i úplně doslova, co děláš ve svém volném čase?
1: Já hodně odpočívám u sportu, takže do práce pravidelně jezdím na kole. Taky vždycky mám bezva nápad na začátku roku přihlásit se na nějaký běh. A celkově ty sporty mi hodně pomáhají vyčistit hlavu, ale i kultura, divadlo, výstavy. Mám ráda v podstatě cokoliv.
0: A běháš rychle? Už jsi běžela někdy půl maraton?
1: Neběhám vůbec rychle, bude to potupný, ale užiju si to.
0: A na jaký čas míříš?
1: Na 2 hodiny.
0: To je slušný. Kromě sportu se taky věnuješ popularizaci vědy, potažmo jaderné energetiky. Co tě k tomu vede? Takhle jít z kůží na trh, jak na sociálních sítích nebo ve školách?
1: Ze začátku to byly hlavně moji přátelé, že se ptali, a co na té elektrárně děláš a nevybouchne to a jak taková práce vypadá. A já jsem si říkala, jak to, že to neví. A pak mě právě napadlo, že přes ty sociální sítě, že by to mohla být dobrá cesta, jak ukázat, co dělám zajímavého. Občas tam dávám právě třeba nějaké příběhy z elektrárny nebo nějaké zajímavosti, nějaká fakta. a překvapuje mě, že to lidi zajímá. Takže hlavně tohle a mimo právě sociální sítě jezdím na základní školy, na střední školy vysvětlovat, jak energetika funguje. Tam to není zaměřené vyloženě na jádro, ale povídáme tam i o fotovoltaice, o větrných elektrárnách a o jaderných elektrárnách. A ty děti, když potom mají to srovnání, tak často říkají, že jim to otevřelo oči, nebo že jaderné energetice důvěřují mnohem víc, anebo dokonce, že by chtěli na jaderné elektrárně pracovat. A z toho mám největší radost.
0: A stalo se ti někdy, že by pak za tebou někdo přišel, že teda už nemá strach z jádra, nebo že by ti to později napsal na sítích? Byl jsem na vaší přednášce u nás ve škole nebo někde na nějaké veřejné přednášce a díky za změnu názoru?
1: Stává se to právě, že ta jaderná energetika je zahalená trošku takovým neznámem, nebo lidi se bojí těch rizik, která třeba často nejsou úplně podložená reálnými riziky, a stává se mi, že za mnou potom přijdou děti nebo i dospělí, že třeba se jim změnil trošku názor na věc, anebo že je to víc baví, že se o tom chtějí víc zjišťovat.
0: V souvislosti s tím mě napadá, jestli je u jádra něco, co ty považuješ za důležité, ale lidi to vlastně moc neví. Jestli je nějaký buď neznámý fakt, který by pobavil, nebo něco, co bys chtěla, aby si o jádře načetli, nebo co bys jim takhle mohla sdělit.
1: Všechno je zajímavé. Jádro je totiž zajímavé, ale často mě překvapují i ty mýty, nebo jak lidé to vnímají, ať už se to týká rizika ohledně jaderných havárií, anebo i třeba skladování vyhořelého paliva nebo jaderných odpadů. To si myslím, že je takový velký mýtus, co lidé mají, protože toho jaderného odpadu je opravdu minimum a myslím si, že to dokážeme velmi bezpečně skladovat. Třeba vyhořelého paliva máme za celou dobu života Temelína zhruba 60 souborů a plánujeme v budoucnosti vystavět hlubinné úložiště v České republice. A třeba takovou zajímavostí je, že před 2 miliardami let v Gabonu fungoval přírodní jaderný reaktor. Ten reaktor se nacházel v ložisku, které bylo bohaté na uranovou rudu. Jak do té uranové rudy natekla voda, tak se rozběhla štěpná řetězová reakce samovolně. Později se ta voda zahřála, odpařila, ten reaktor se zase odstavil a takhle tam v té gabonské poušti fungoval jaderný reaktor několik milionů let a v současnosti právě se používá průzkum tady toho místa na to, abychom odhadli, jak se bude chovat to hlubinné úložiště, které vystavíme. A zjistilo se, že ty radionuklidy nejenom, že se nepřemístily o kilometry, oni se nepřemístily ani o centimetry. Takže není důvod se třeba obávat, že když budeme mít někde hlubinné úložiště, které bude navíc přísně sledované, velmi složitě inženýrsky navržené, takže ty radionuklidy se nám někam rozutečou do životního prostředí, protože ty radionuklidy to nedělají.
0: Tak moc krát děkujem za uklidnění. Doufám, že všichni pečlivě poslouchají, dělají si poznámky, až zase někdo bude mluvit o nebezpečnosti jádra. V souvislosti s tím mě ale možná napadá taková doplňující otázka. Ty jsi zmiňovala soubor palivových článků. Jak si to člověk může představit? Je to jako krabice, nebo je to velké jak lednice? Má to nějaký příměr představitelného předmětu?
1: No, já jsem mluvila o skladovacím souboru, to jsou ty sudy. Ale palivový soubor, to je ta struktura našeho paliva. Ono palivo uranové je ve formě malých tabletek oxidu uraničitého. Jsou to malé tabletky, které jsou umístěné do zirkoniových tyčí. A ten soubor se potom skládá třeba z 263 takových tyček. Ty tyče jsou zhruba 4 metry dlouhé a mohou mít tak 30 cm třeba v průměru. A zase v tom reaktoru jich je více než 100. To palivo není ani tekuté, ani tam neházíme přímo uranovou rudu, je naopak zpracované tady do těch palivových souborů, které se potom snadno přepravují, snadno se přemisťují a pravidelně vyměňujeme v tom reaktoru.
0: A ten odpadový soubor, to je tedy nějaký barel?
1: Přesně tak, ten skladovací soubor, to je potom v podstatě takový sud, do kterého se umístí použité palivo po tom, co prošlo jaderným reaktorem. Ten sud je velmi speciální, je z velmi tlusté oceli a má několik úrovní, kde se sleduje jejich těsnost. Takže my tady ty sudy máme umístěné v našem skladu použitého paliva, jsou pod přísným dohledem, měří se tam, jak jak radioaktivita, tak i teploty a právě těsnost toho souboru.
0: Díky za vysvětlení a doplnění. Nabízí se jedna otázka. Je nějaké téma, které bys popularizovala, kdybys nemohla popularizovat jadernou energetiku nebo energetiku obecně?
1: V současnosti bych se do ničeho jiného úplně nepouštěla, protože 24/7 řeším jadernou energetiku, takže se necítím dostatečně kompetentní popularizovat něco jiného. Ale na druhou stranu, kdybych tehdy před lety si vybrala tu leteckou dopravu, tak bych asi vysvětovala lidem, jak fungují letadla.
2: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
0: Ráno by si zdala první kávu nebo šla zaběhat?
1: Kávu.
0: Kdybys mohla řídit jiný velký stroj než turbínu, byla by to tramvaj nebo letadlová loď?
1: Letadlová loď, já mám ráda výzvy.
0: Do práce autem nebo na kole?
1: Na kole.
0: Spíš modulární nebo velký reaktor?
1: Budu věrná Temelínu, takže velký, ale malým modulárním reaktorům moc fandím.
0: Nosíš radši batoh nebo kabelku?
1: Batoh.
0: Spíš yoga nebo box?
1: Yoga.
0: Příroda nebo město?
1: Příroda.
2: Žárovky.
0: Adel, vy máte směnový provoz. Ty jsi zmiňovala stovku lidí. Jak se vlastně k tobě chovají tvoji kolegové? Kdo je tam za toho tvrdáka?
1: Já jsem za toho tvrdáka. Ne, já musím říct, že mě přijali velmi dobře, až jsem z toho byla překvapena. Naopak mě hnedka začali zvát na společný akce, takže každý pondělí hráváme florbal, jezdíme spolu i na dovolený, jezdíme spolu na různé výlety, takže si myslím, že to funguje hodně dobře a přestože ze začátku byly takové obavy, ježiši, ženská na elektrárně, jako ženská na lodi, to nosí smůlu, tak si myslím, že nenosí smůlu a že to dobře funguje.
0: Já myslím, že nosíš štěstí celé vaší partě. Jak často se operátor do té elektrárny zase dostane? Protože to se asi nedělá úplně nepřetržitě.
1: My pracujeme na směny, ranní, odpolední, noční a máme hodně specifický režim právě proto, abychom nebyli příliš unavení, takže ve finále za ten týden napracujeme nějakých 36 hodin a vždycky začínáme ranní, potom máme 2-3 dny odpolední, pak máme noční, takže jdeme 7 dní v kuse většinou a potom máme nějaký volno, abychom to rozdýchali a potom zase začínáme ranní, odpolední, noční.
0: To zní jako náročný program. Každopádně ti přeju, aby si dál nosila vaší směně hodně štěstí a dál měla dost energie do popularizace nejen jaderné energetiky. Díky moc, že jsi dorazila.
1: Moc děkuju za pozvání.
0: Poslouchali jste Žárovky s Adélou Chalupovou, operátorkou jaderné elektrárny Temelín a loučí se s vámi Jan Lukačevič.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maryčová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Srpen je pro žáky a studenty obdobím prázdnin, pro některé ale také dobou, kdy skládají opravné zkoušky a reparáty z předmětů, v nichž ve školním roce neuspěli. Jak se na ně dobře připravit a jak efektivní nástroj vlastně představují na další cestě za vzděláním? O tom budeme mluvit v pořadu Reparát ve vysílání Plusu v pondělí po 2:30 na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda chce, aby mobilní operátoři dál uchovávali data o voláních. Podle nejvyššího soudu i Evropské unie je to protiprávní. Norský král Harald V. je v nemocnici, jeho stav se zhoršil. Fotbalisté Olomouce porazili v lize Pardubice a zítra bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, nejvyšší teploty do 23 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
2: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
3: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
2: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
4: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
2: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Nová kanadská cla na americké zboží začnou platit 8. září, oznámil to premiér Mark Carney. Zavádí je v reakci na 50% cla, která včera vůči Kanadě zavedl Bílý dům. Podle Carneyho byla Kanada Spojenými státy napadena. V obchodní válce je podle něj nedobrovolně a musí se bránit.
5: Byli jsme napadeni. A když vás někdo napadne, jste ve válce. Ale my to zvládneme. Máme rezervy, jsme odolní, máme plán a soustředíme se.
6: Kanadský premiér Carney označil americká cla za nástroj, jak obě země znepřátelit a rozdělit. Američané podle něj jako jednu z podmínek odvrácení cel požadovali změny v ochraně francouzštiny, co by úředního jazyka. Americký prezident Donald Trump dnes Kanadě vzkázal, že chce mít výhody jako americký stát, ale nechce jim být. Zhruba 3/4 kanadského vývozu proudí právě na americký trh. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89-letý král je od začátku týdne v nemocnici. V pondělí ho hospitalizovali kvůli chudokrevnosti. Na 2 týdny proto Harald V. přerušil výkon svých povinností a zastupuje ho korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. V Praze jsou častější havárie na vodovodním potrubí. Za prvním pololetí se jich staly necelé 3 000, což je meziroční nárůst o 84. Přibyly také události, kdy bylo bez vody více odběratelů. Podle mluvčího pražských vodovodů a kanalizací Tomáše Mrázka můžou být jedním z důvodů vysoké teploty.
7: Hlavní příčinou je dlouhotrvající sucho, které vytváří tlak půdy na to potrubí. Vzrostl nám i počet havárií tzv. První kategorie, kde je bez vody více jak 1 000 odběratelů, těch jsme měli za stejné období zhruba 40.
1: Fotbalisté Olomouce po 3. v řadě v šance lize vyhráli v 5. kole nejvyšší soutěže, porazili Pardubice 3-1. Zbrojovka Brno pak zvítězila v Teplicích 2-0. Nespokojený byl s výkonem svého mužstva trenér severočeského celku Zdenku Frtěla.
8: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka je zasloužená. Myslím si, že obrana Brna bude dělat nám nějaký dálnice k tomu, aby jsme si dávali jednu šanci za druhou. To je asi trošku velký omyl. Nám chyběla odvaha.
1: Novým koučem fotbalistů Plzně je Radoslav Kováč. Bývalý český reprezentant podepsal s Viktorií smlouvu do konce sezóny s opcí. České volejbalistky ve 3. utkání ve skupině mistrovství Evropy podlehly Srbsku 1-3 na sety. Na šampionátu v Brně tak poprvé prohráli.
9: Nehoda na D1 u Holubic a zavřená silnice 61 u Buštěhradu. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna brzdí provoz nehoda u sjezdu na Slavkov. Na kilometru 210 havarovala 4 auta v levém pruhu. Kolona od kilometru 214 popojíždí krokem. Ucpává se i alternativní trasa na Brno, souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jedním pruhem. Silničáři tam teď přestavují dopravní značení. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudnou. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádějí údržbu. Čekejte je v levém pruhu. A silnice 61 Skladná k dálnici D7 je uzavřená před Buštěhradem. Osobní auto tam srazilo chodce, na místě jsou záchranáři. Objíždět se dá přes Hřebeč a Lidice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude jasno až polojasno, během dne na severu a severovýchodě přechodně oblačno, nejvyšší teploty 19 až 23, na jižní Moravě až 26 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Datová centra. Neobejde se bez nich internet, cloudové služby a samozřejmě ani umělá inteligence. V Česku se teď na kraji Prahy jedno takové centrum buduje a jeho konkrétní podobu za chvíli popíše Miloš Mastník, generální ředitel Českých radiokomunikací, tedy hlavního investora.
11: Fyzicky se jedná o barák na díloviště a ten je naplněn technologií, která umožňuje provozování a trénování umělé inteligence.
10: Jestli se naplní záměr vlády, mohla by z takového celkem obyčejného datového centra vyrůst za přispění Evropské unie takzvaná AI Gigafactory. Zařízení skutečně kontinentálního významu. Každý takový projekt sebou ale přináší také ekologickou zátěž. V Americe se proti výstavbě podobných zařízení zvedla nebývale silná vlna odporu sjednocující levici s konzervativci. Jiří Koželouch, programový ředitel a vedoucí programu Energetika Hnutí Duha, vysvětluje.
12: Tím největším problémem rizikem je určitě rostoucí spotřeba elektřiny. Druhá věc je pak voda v případě, že je používána při chlazení a dochází pak třeba k jejím odpařování a tak dále.
10: Ale zdůrazněme, plán, že z datového centra na okraji Prahy opravdu vyroste AI Gigafactory evropského významu, není zdaleka hotovou věcí. Očekávání mírní Petr Koupský, odborník na informační technologie deníku N.
13: Ona je to přihláška do soutěže. To, co zatím se stalo, a zdaleka není jisté, že bude Česká republika vybrána.
10: Při poslechu pořadu Zaostřeno o datových centrech nejen v České republice vás vítá Vít Pohanka.
0: Zaostřeno.
10: Je červen roku 2026. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO oznamuje rozhodnutí české vlády zapojit se do evropské soutěže o vybudování tzv. AI Gigafactory, obřího datového centra, které by mělo vyrůst na okraji Prahy.
14: Je to naprosto zásadní, bych řekl, krok k posílení odolnosti České republiky, bezpečnosti, nezávislosti, a to v oblasti, která je velmi ostře sledována v klíčových sektorech, jako je zdravotnictví, jako je armáda nebo průmysl.
10: Tenhle projekt je odpovědí na výzvu Evropské komise, která chce podpořit vybudování několika podobných center pro vývoj a trénování těch nejpokročilejších modelů umělé inteligence. Nejvíc mají investovat české radiokomunikace, po menších dílech Český stát a Evropská unie, která chce touhle iniciativou zmenšit stále rostoucí náskok Spojených států a Číny ve vývoji umělé inteligence a potřebné výpočetní infrastruktury.
15: Datové centrum Prague Gateway bude splňovat nejmodernější technické parametry, bude poskytovat komplexnější seznam.
10: Základem možné budoucí české AI Gigafactory má být už budované Prague Gateway DC, velké datové centrum českých radiokomunikací na okraji Prahy. Plány na jeho výrazné rozšíření za chvíli vysvětlí generální ředitel společnosti Miloš Mastník. Nejdřív ale těžko nezmínit, že přicházejí právě v době, kdy se na druhé straně Atlantiku proti výstavbě datových center zvedá nebývalá vlna odporu.
16: Similar protests are happening across the country as more communities are questioning where these massive facilities should be built.
10: Protesty proti datovým centrům se ve Spojených státech staly bez nadsázky celonárodním politickým tématem a podle průzkumu agentury Gallup by 7 z 10 Američanů podobné centrum ve svém okolí odmítlo. Robert Bryce žije v Texasu a jako novinář energetické problematice, politice a společenským otázkám s ní spojenými věnuje celý profesní život. Napsal o tom články pro New York Times, Washington Post i Wall Street Journal.
17: I've been a reporter for a long time. I'm an old man now. I'm 66. I've been a reporter for 40 years.
18: Novinářem jsem už dlouho. Teď už jsem starý chlap, je mi 66. Píšu o téhle problematice 40 let a celou tu dobu sleduji politiku a konflikty kolem využívání půdy, ale něco takového jsem ještě nikdy neviděl. Ve Spojených státech teď probíhá bezprecedentní společenský odpor. Datová centra jsou odmítána nebo omezována tak rychle, že už je pro mě obtížné to všechno sledovat. Podle mých nejnovějších údajů jsem od 1. ledna letošního roku ve Spojených státech zaznamenal už 282 případů odmítnutí nebo omezení datových center. Jedním z nejnovějších případů je indiánský kmen Cherokee v Oklahomě, který datová centra na svém území úplně zakázal. Takže znovu říkám, něco takového jsme ještě nezažili.
10: A mohl by být Robert trošku konkrétní a dát těm protestům tvář? Třeba kdo z politiků a známých aktivistů se už proti datovým centrum postavil?
17: So on the left in the US you have Alexandria Ocasio-Cortez, a self-described socialist from Bronx.
18: Na americké levici máte například Alexandrie Ocasio-Cortezovou, socialistku z Bronxu v New Yorku, která se tak sama označuje. Podle mě je celkem zřejmé, že bude v roce 2028 kandidovat na prezidentku. V americkém politickém spektru je hodně nalevo. A mezi tím v polovině července na krajní pravici proběhla série koordinovaných protestů, myslím, že asi ve 42 různých městech. Organizovala je žena, která patřila mezi zakladatele Tea Party, tedy hnutí čajových dýchánků, a je přesvědčenou stoupenkyní Donalda Trumpa. Ano, do značné míry v tom hraje roli také společenská třída. Obecně se dá říct, že jsou demokraté proti datovým centrum víc než republikáni. Ale bez ohledu na to vidíte odpor proti datovým centrum a proti velkým technologickým společnostem napříč celým americkým politickým spektrem. A něco takového jsem ještě nikdy neviděl.
10: Ale zase, abychom pro stromy nepřestali vidět celý les. Celkově se v Americe datová centra staví dál o 106 a většina projektů má zelenou i se souhlasem místních obyvatel. Je to tak.
17: Yes, 282 rejections or restrictions this year, but according to Aterio, a group that tracks.
18: Ano, letos máme 282 případů odmítnutí nebo omezení datových center, ale podle Ateria, společnosti, která sleduje výstavbu, je teď, pokud si to číslo správně pamatuji, ve výstavbě něco kolem 770 datových center s celkovým příkonem přes 60 gigawattů. Takže ano, odpor je skutečný, je silný a nelze ho popírat. Bude to mít určitý vliv na to, kde se datová centra budou stavět, ale rozvoj umělé inteligence ve Spojených státech to nezastaví.
10: Řekl mi z Texasu novinář Robert Bryce. A abych to zasadil ještě do mezinárodního kontextu, podle Evropské komise připadalo v roce 2025 na Spojené státy celkem 42% celosvětové instalované kapacity datových center, zatímco na celou Evropskou unii jen 20%. Evropa přitom zaostává také za Čínou. Podle komise byla loni její kapacita zhruba poloviční oproti té čínské.
0: Posloucháte Zaostřeno.
10: Zpátky do Česka. Jak by třeba generální ředitel českých radiokomunikací Miloš Mastník Lajkovi vysvětlil, jak to budované a možná později rozšířené datové centrum na jižním okraji Prahy bude vypadat?
11: Vlastně ta Gigafactory by měla být umístěna uvnitř té budovy, která se staví, což je právě budova, kterou stavíme v areálu katastrální území Jiloviště. Je to budova na pozemku asi o velikosti 5,5 hektaru a ta budova je vybavena právě technologiemi, to znamená standardní počítačové stojany, ve kterých jsou grafické karty primárně sloužící pro provozování a vývoj umělé inteligence a vedle toho pochopitelně některé servery a datová úložiště. Takže fyzicky se jedná o barák na díloviště a ten je naplněn technologií, která umožňuje provozování a trénování umělé inteligence.
19: Ono se mluvilo a psalo o výkonu až 77 MW a ekvivalentu asi 100 000 čipů NVIDIA Haas. Jak velká infrastruktura tu ve skutečnosti je a jak se liší od běžného datového centra?
11: Tak ony ty podmínky se měnily v čase, takže dneska, kdy víme, že zhruba 10 dnů ty podmínky jsou venku, tak ta první fáze, do které my se hlásíme, tak už není zdaleka tak velká a je to i díky tomu, že ta technologie se vyvíjí a potřebuje méně kapacity, takže ta potřebná kapacita dneska minimálně je ekvivalent 25 000, což může odpovídat nějakým 15-20 MW na začátek. A ten hlavní rozdíl je, standardní datové centrum funguje tak, že se do ní umísťují reky nebo stojany, které spotřebovávají zhruba, dejme tomu 4, maximálně 10 kW na ten jeden stojan, když to ta grafická karta, ta nejmodernější, to třeba bude od NVIDIA Vera Rubin, tak ta jedna grafická karta, která je umístěna, nebo je ten slot, který obsahuje grafické karty, ekvivalent jednoho reku, tak spotřebuje třeba až 250 kW. Takže ten rozdíl hlavní je ve spotřebě elektrické energie.
19: Tahle ta otázka, spotřeba, velká spotřeba elektrické energie, nevím, jak bude fungovat chlazení třeba, často budí i odpor třeba v těch komunitách, kde se podobná zařízení budují ve Spojených státech. V Česku se neobáváte něčeho takového?
11: Pro začátek asi ne, protože ve Spojených státech se bavíme třeba o obrovských budovách a gigafactories, které spotřebovávají až 500 MW. U nás se tady bavíme, dejme tomu, do 50 MW, ale v té první fázi ještě o menším výkonu. A u nás pořád ta energie k dispozici je. Chápu, že v lokalitách, kde je například nedostatek elektrické energie, tak ta místní komunita se tomu logicky brání, ale my ten příkon dneska máme kontrolován a je k dispozici. S panem starostou nejenom Jíloviště, z Braslavy, Lipenců, velmi úzce diskutujeme a ono se jedná o ekologicky velmi šetrnou stavbu, která vlastně negeneruje absolutně žádné emise, takže a je víceméně bezhlučná s výjimkou toho, kdyby běžely dýzly pochopitelně záložní, tak to nemá na vlastně životní prostředí žádný vliv.
19: Kdo by takovou výpočetní kapacitu využíval, nebo s kým počítáte? Byly by to hlavně velké technologické firmy, podniky, startupy, univerzity, stát. A kdo vlastně bude rozhodovat o tom, kdo k tomu dostane přístup? To bude v podstatě na vás, prostě kdo zaplatí, ten tam bude mít přístup?
11: Tak řekl jste to správně, vyjmenoval jste přesně ty instituce, a plus k tomu musíme připočítat i ty velké hyperscalery, kteří provozují velké jazykové modely. A ohledně toho přístupu v rámci těch podmínek stát i Evropská komise, tak jak je to vypsáno, mají garantovaný určitý výkon v rámci těch jednotlivých gigafactories a potom pochopitelně, kdo bude mít zájem, protože se jedná o standardně otevřenou komerční záležitost, tak kdo bude mít zájem, tak samozřejmě my mu ten výkon poskytneme, pokud bude dostatečná kapacita.
10: Řekl mi Miloš Mastník, generální ředitel Českých radiokomunikací.
0: Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: Ekologové v Česku zatím na poplach nebijí. Žádné protesty proti zamýšlenému projektu AI Gigafactory u Prahy se zatím nekonaly a nic nenaznačuje, že by se byť i jen plánovali. Ale to neznamená, že jsou z projektu nadšení. Jiří Koželouch je programový ředitel a vedoucí programu Energetika Hnutí Duha.
12: Tím největším problémem, rizikem je určitě rostoucí spotřeba elektřiny, protože ta datová centra jsou velmi náročná na spotřebu elektřiny, to je jedna věc. Druhá věc je pak voda v případě, že je používána při chlazení a dochází pak třeba k jejím odpařování a tak dále. Takže je to zejména spotřeba elektřiny, na druhém místě bych řekl spotřeba vody.
19: Když jsem se ptal ale konkrétně třeba na tu plánovanou gigafactory mezi Zbraslaví a Jílovištěm, tak tam jsem byl ujištěn jednak ze strany radiokomunikací, ale i v podstatě o tom ujišťují ta evropská pravidla, že nic takového by nemělo hrozit. Co vy na to?
12: Určitě to nové datové centrum bude potřebovat elektřinu, takže to je fakt. To znamená, tam určitě to je další nárok na spotřebu elektřiny v České republice. Samo o sobě to samozřejmě nějakým způsobem jako výrazně nezvyšuje spotřebu elektřiny celé České republice. Ale v principu, pokud si jdeme na ta datová centra pro centra pro umělou inteligenci, tak určitě jeden z těch možných negativních dopadů, zejména při masové výstavbě a rychlé výstavbě, by byl rychlý nárůst potřeby elektřiny, kterou v tuto chvíli třeba Česká republika vyrábí stále, zejména z fosilních paliv, z uhlí, takže to znamená, že by tam mohlo dojít k další environmentální zátěži, protože prostě by byla potřeba více elektřiny, která v České republice je vyráběna spíše neekologickým způsobem.
19: Předpokládám, že i vy využíváte už ať už ChatGPT nebo umělou inteligenci nebo vaši kolegové. Je naprosto nabíle dni, že na to ta datová centra potřeba jsou. Evropa v tuhle chvíli zoufale zaostává nejenom za Spojenými státy, ale taky za Čínou. Ta pravidla pro to, aby to bylo environmentálně jaksi vyvážené nebo čisté, jsou nastavená tak, že ta Evropa bude zaostávat dál a dál. Co vy na to jako environmentalista?
12: Já si myslím, že pokud bychom mluvili o těch pravidlech typu, že chceme prostě, aby datová centra byla poháněna obnovitelnými zdroji, aby třeba také odpadní teplo, kterého je spousta z takových center, bylo využíváno na vytápění a prostě energeticky využíváno, tak si myslím, že to není brzda, ale spíš je to nějaký impuls, aby to i ekonomicky lépe mohlo fungovat. No, protože pokud to bude tak, že se nebude využívat třeba to odpadní teplo, tak to je ztráta. Tu elektřinu každopádně bude muset datové centrum zaplatit, ať už bude z čehokoliv vyrobená. Pokud odpadní teplo nebude využito, tak je to ztráta. Pokud využito bude, tak se to dá, ta ekonomika toho projektu ještě zlepšit. Takže si myslím, že pokud budeme chtít ta jako přísnější pravidla z hlediska životního prostředí, to znamená z hlediska v tomhle případě zejména energetické efektivity těch datových center, tak to může být přínos pro rozvoj celého tady toho sektoru, může to být vlastně ekonomicky návratnější, výhodnější.
19: A jenom by se vyjistil, že vám dobře rozumím, takže to v žádném případě nepovažujete za takovou kouli nohy, kterou si Evropa sama vláčí, kterou si tam sama připnula a bude zaostávat za tou Amerikou a Čínou v tomhle ohledu. Přelomové technologii zřejmě ještě víc, než zaostává teď.
12: To si nemyslím, že toto byla nějaká koule na noze, tady zrovna tyto požadavky. Ostatně, když se podíváme na Čínu, tak ta z hlediska rozvoje obnovitelných zdrojů je samozřejmě daleko, daleko rychlejší než Evropa v tuto chvíli. A těžko můžeme říct, že by to dělala i přesto, že by tím nějakým způsobem ohrožovala teda svůj vývoj umělé inteligence a tady těch nových technologií. Konec konců i Spojené státy možná teď snaží administrativa Donalda Trumpa v tomhle brzdit, ale dlouhodobě ty obnovitelné zdroje také rozvíjí hodně rychle. Některé státy jsou na špičce toho rozvoje, třeba Texas je jeden z nejrychleji rozvíjících území, které rozvíjí větrnou energetiku, takže tam opravdu si myslím, že zrovna tohle Evropa vzhledem k těm konkurentům, ale vzhledem ani ke svým podmínkám, které má, tak pokud chce rozvíjet nějaké v tomto případě energeticky náročné odvětví na spotřebu energie, tak rozhodně musí ty nové zdroje zajistit a jediné, co máme bezpečně, tak jsou ty obnovitelné zdroje, které řada států, zejména Česká republika, stále využívají ještě málo.
10: Jiří Koželouch, programový ředitel a vedoucí programu Energetika hnutí Duha.
0: Posloucháte Zaostřeno.
10: O zasazení celého projektu do kontextu jsem poprosil kolegu Petra Koupského, který se digitálním technologiím dlouhodobě věnuje v deníku N. Jak významné z jeho pohledu je, že se Česko vůbec chce do něčeho takového zapojit?
13: No, napřed si ujasněme, že opravdu je důraz na to sloveso chce. Ona je to přihláška do soutěže. To, co zatím se stalo, a zdaleka není jisté, že bude Česká republika vybrána. Evropská unie vyhlásila soutěž na vybudování 7 takových velkých datových center. Do každého z nich chce vložit 10 miliard euro z veřejných zdrojů a přilákat další soukromé investice. Čili pokud se tohle povede, tak o tom budeme mluvit jako o realitě. A pokud jde o tu věcnou část otázky, je to věc, kterou je asi hezké v naší zemi mít. Nemyslím si ale, že to je něco zásadního pro náš budoucí technologický rozvoj, pro zaměstnanost kvalifikovanou, pro cokoliv podobného. V tomhle směru je to složitější.
19: Petře, ono už je to možná tak trošku kliše, ale o těch velkých datových centrech, o potřebě výpočetního výkonu pro umělou inteligenci se dneska mluví a píše jako o strategické infrastruktuře srovnatelné třeba s energetikou nebo dopravou. Z vašeho pohledu oprávněně, jestli ano, tak proč a jestli ne, proč ne?
13: Tohle je typ otázky, na kterou nikdy není černobílá odpověď, je to někde mezi. Podle mého názoru to má blíž k tomu hypu v tuhle chvíli, než k reálné potřebě a srovnatelnosti s něčím, jako jsou dálnice, elektrárny a podobně. Důvod je ten, že nikdo vlastně neví, není si jist, k čemu umělá inteligence v budoucnu bude. Může být, že to bude obrovská věc, která opravdu změní svět a potom je jistě dobré taková datová centra, takové továrny na umělou inteligenci mít třeba i na území svého státu. Ale je taky možné, že ta očekávání jsou značně přehnaná. A v tuhle chvíli se peníze z umělé inteligence nikomu příliš nevracejí. Další věc je, kdo vlastně, i když to bude úspěšné finančně, by z toho měl prospěch, jestli jsme to my, anebo někdo jiný.
19: A může třeba i takové datové centrum, které už se tady u Zbraslavy staví, skutečně pomoct českým firmám, univerzitám a výzkumu? Nebo třeba i tak trošku hrozí, že z něj budou těžit spíš velké zahraniční technologické společnosti, které prostě potřebují koupit nějakou kapacitu?
13: Tak zase dvě faktická upřesnění. Staví se, ale to není to centrum, o kterém tady od začátku mluvíme. České radiokomunikace staví mimo tu evropskou soutěž zcela samostatně vlastní menší datové centrum, výloviště kousíček za hranicí Prahy, poblíž Zbraslavy. A pokud by Česká republika uspěla s přihláškou do evropské soutěže, tak ve stejné lokalitě se bude stavět další větší datové centrum, které budou taky provozovat České radiokomunikace. Ale jsou to dva projekty oddělené. Jedna věc. Druhá věc, zase zpátky k podstatě otázky. Ono se hodně mluví o tom, že takováhle datová centra posílí samostatnost Evropy jako takové a nezávislost na Spojených státech a rozhodně taky na Číně, což jsou dneska ty dvě hlavní velmoci, pokud jde o umělou inteligenci. Není to tak docela pravda, protože Evropa nemá spoustu věcí k dispozici doma, které jsou pro provoz něčeho podobného zapotřebí. Například hned procesory, kterými bude to datové centrum osazeno a na kterých to poběží. To je dneska monopolním výrobcem americká Nvidia. Bez ní se to neobejde. Čili, že bychom tím získali nějakou zásadní nezávislost na Americe, na zdrojích mimo Evropu, to se říct nedá. Totéž je se softwarem. Evropa má dneska jediný model, velký jazykový, srovnatelný trochu aspoň s těmi špičkovými z Ameriky, to je francouzský Mistral, a ten zaostává za tou světovou špičkou. Čili je otázka, co vlastně by se v tom datovém centru provozovalo. Pokud to dopadne tak, že to bude na amerických technologiích, americký software, tak skutečně to nijak zvlášť nezávislost Evropy nezvyšuje.
19: A mě vždycky v téhle souvislosti, Petře, napadá, jestli má Evropa vůbec ještě reálnou šanci tu Ameriku a Čínu v tomhle ohledu dohnat. Neujel už nám ten pomyslný vlak?
13: Ty nůžky jsou rozevřené už příliš. V tuhle chvíli vybudovat v Evropě firmu, jako je Nvidia, nebo Anthropic, nebo OpenAI, prostě nejde. Ty firmy jsou produktem celého ekosystému, který se vytvořil v Americe, zejména v Silicon Valley. Obrovské propojení investičních peněz, kterých v Evropě není zdaleka tolik, univerzit, dobrá ty v Evropě jsou, ale nemají takové finanční možnosti a nepřitahují tolik jako ty na západním pobřeží Spojených států. Obrovské startupové kultury, jednoduššího pracovního práva. Prostě Silicon Valley je unikátní místo kombinací všech těchto faktorů. A vytrhnout jednu firmu, která se bude podobat tamním, dost dobře nejde. Musel by se replikovat celý ten ekosystém a to je v tuhle chvíli opravdu mimo evropské možnosti.
19: Když bychom to shrnuli, tak firma České radiokomunikace za podpory české vlády a také Evropské unie chce do datové infrastruktury docela hodně investovat. Co to může přinést pro domácí a potažmo evropské firmy a instituce?
13: Myslím si, že by je dobré opravdu zdůraznit, že tímhle způsobem nezávislosti na Americe Evropa nedosáhne. Že sice není úplně k zahození, není špatné ta datová centra stavět a budovat, je to užitečná infrastruktura, ale nečekejme od toho žádný zázrak a žádnou spásu. V tuhle chvíli je to tak, že z hlediska využití pro českou vědu a výzkum je skoro jedno, jestli takové datové centrum stojí u nás, nebo v Rakousku, nebo ve Finsku. V rámci Evropy je pořád stejně dostupné, bude k dispozici nejspíš za velmi podobných podmínek a za velmi podobné peníze. Z hlediska čistě technického přenosu dat je to taky vlastně úplně jedno. Čili tohle není rozhodující argument. Rozhodující argument by mohl být, pokud třeba v konstrukci toho datového centra, v jeho provozu, tam je taky hodně co vymýšlet. Pokud by tohle bylo v nějakém smyslu inovativní, experimentální a místní vědci na tom mohli zkoušet přímo na místě svoje nápady a zlepšení, tak to by potom smysl mělo. Připomeňme, že České radiokomunikace navzdory svému názvu nejsou státní společnost. Je to soukromně vlastněná firma americkým investičním fondem. Čili stát ani nemůže zařídit nějaké zvýhodněné podmínky poskytování služeb.
19: Tolik Petr Koupský, odborník na informační technologie z deníku N. Tím končí dnešní Zaostřeno, ve kterém jsme se podívali na rychle rostoucí svět datových center. Vysílání Českého rozhlasu Plus ale samozřejmě pokračuje a k poslechu jeho dalších pořadů vás zve Vít Pohanka. Díky, že jste si Zaostřeno poslechli a těším se na slyšenou.
0: Naše pořady najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka. Osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: A teď už na Plusu nabídneme reprízu dokumentární série Ivany Chmel-Denčevové a Jana Sedmidubského Rok 1968 mi obrátil život na ruby. Následující příběh byl zachycen v roce 2018 a vypráví novinářka Lída Rakušanová.
0: Dokument Plus. Současnost ve zvukové stopě.
21: Rakušanová. Dobrý den, to jsme my. To krásně voní po jabkách.
22: Zazvonili jsme u dveří činžáku na pražském Žižkově a jdeme navštívit ženu, která se stala symbolem rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Dodnes pracuje jako novinářka na volné noze a píše komentáře, mimo jiné pro Český rozhlas. Kráčíme po schodech do bytu, který je Lídě Rakušanové už léta základnou pro pražské pobyty, které, jak sama říká, jsou téměř výhradně pracovní.
21: Třetí patro.
23: Teď druhý. Aspoň myslím.
22: Na zvonku dole u dveří bylo napsáno jméno Rakušan. Ale fotografa Josefa Rakušana už bohužel zastihnout nemůžeme. Přesto bude hrát v našem příběhu dost důležitou roli.
21: Dobrý den.
24: Dobrý den.
2: Já si dám čaj, děkuju.
3: A já si dám taky čaj, jestli jsi to hodná. Dobře, chcete, teda nějaký hřmán, teda ne hřmán, bo nějaký z bylinek, anebo
2: Je, klidně, bylinky jsou zdraví.
3: No, hele, to je to sakra výdo, ty máš nějakou hezkou košili a hezky vlasy udělaný. No, co?
4: Tak jsem se umyla dneska ráno, no.
3: To je, ale pro, to je pro rádio dost důležitý, si umyj vlasy.
4: No, vy byste pořád chtěli fotky a takovýhle ptákoviny, tak já předpokládám, že budete asi vědět, co s ním a budete, hele, tak tadyhle je něco. Jo, jo. S příchotí medu a vanilky.
3: Určitě. Klidně.
4: Tak jo.
3: Vůbec si nedělej starosti. Já si jenom jedu položím kamarku.
22: Občas se nám stává, že trochu bojujeme s technikou. Takže se v kuchyni nakonec rozvine debata o tom, jak se dneska pracuje pro rozhlas.
2: Udrž mi to takhle. Divný, že, pardon, že ti to svítí zeleně a mě červeně. Svítí ti červená?
3: Ne, zelená. To počkej, já si to zkusím.
2: Zkusí záznam.
4: Mě fascinuje, že jak tady máte na tom ty chrániče, to si taky udělám, protože někdy mě nadávají v rádiu, že když jim pošlu zvuk, komentáře, audio, tak, že je to blbý.
2: Jak to je přefouknutý.
4: Že to je přefouknutý a hlavně, že jsou tam sykavky a takovýhle věci, takže...
2: Takže nahráváte doma u stolu a pak pošlete přes internet, to jsou možnosti.
4: To je právě to, že tohle člověk už všecko může dělat. Já můžu být kdekoliv na světě. Já mám v Bavorském lese i Českou televizi. Mě tam skutečně nic k práci nechybí a když něco potřebuju, tak sem zajedu.
3: Lído, a v čem to zjednodušilo práci novináře a v čem naopak máš pocit, že to třeba stížilo?
4: No, stížilo, tak ono to zjednodušilo tu práci novináře v tom, že ten přístup je daleko jednodušší, nestrácí člověk čas tím, že chodí někam do studia a tak dál. Člověk si to musí teda i sám sestřihat, což zase dneska ta technologie je taková, že to jde celkem snadno, ale svádí to k práci od psacího stolu. A je přece jenom hrozně důležitý být mezi lidma, být i mezi kolegy v tom rádiu, v té redakci a povídat si s nima o věcech, protože člověku tak jako v téhle diskusi většinou i dojdou určitý souvislosti a je to všechno vlastně takový kreativnější.
3: A tak, Liduško, řekni, tady jsme v Praze, řekni, kde seš doma.
4: Já jsem doma. Já myslím, že jsem doma spíš v Bavorském lese, než tady v Praze, protože tady většinou pracuju. Takže jako si opravdu zhluboka oddechnu spíš na tom venkově.
2: Máte tam ještě tu chalupu v lesích, jak jste
4: No samozřejmě, máme právě, o tým mluvím.
3: A byl to záměr na bavorské straně Šumavy a na české?
4: To nebyl žádný záměr, protože my jsme tam, my už máme totiž tu chalupu 40 let.
3: Aha, takže v té době to na Šumavě být nemohlo.
4: Takže na české straně Šumavy to v té době nemohlo být, no. Takže tím pádem je to na německé straně. Ale je to jenom asi 20 nebo 25 kilometrů od hranic, od Železní Rudy, takže to nemám daleko.
3: A když jste to pořídili před těma 40 lety, bylo ti líto, že to je tak blízko, kde je hranice, nemůžeš se podívat do Československa?
4: No tak, abych byla úplně upřímná, tak samozřejmě jsem nikdy nepočítala s tím, že by ta hranice někdy zmizela. Někdy v roce, v těch 70. letech to teda na to opravdu nevypadalo. To jsme i my venku podlehli tomu dojmu, že se Sovětským svazem na věčné časy... A takže to vypadalo špatně. No, ale na druhé straně jsme v podstatě tam ty pozemky a vůbec chalupy v tom Bavorském lese byly v té době s odstupem nejlevnější. Pokud se si člověk teda uvědomil, jak vypadala mapa Bavorska, tak to prostě tam byl konec světa.
2: Tam, no jasně, tam to nikam nevedlo.
4: Tam to nikam nevedlo a tudíž se tam dali koupit dobrý věci poměrně levně a my jsme chtěli kupovat něco, protože jsme tam jezdili z Mnichova, že jo, co by bylo v nějaké dostupné vzdálenosti, nakonec teda to bylo hodně daleko v podstatě, je to, já mám asi stejně daleko do Mnichova jako do Prahy z toho místa. A to se ukázalo jako strašně strategický, že jo, potom v roce 89. No, takže já si musím najít nějaký hrnečky, kdybyste nějak pohli s těma mikrofonama.
22: Lída Rakušanová se narodila jako Ludmila Malá v Českých Budějovicích a dětství prožila převážně v tomto městě a jeho bezprostředním okolí. Rodinné peripetie byly složité. Její biologický otec, kterému ona říká sploditel, se jí ještě v dětském věku zřekl. A naopak její adoptivní otec, Zdeněk Horský, i měl potom dokonce napsanou v rodném listě. Ale měl jsem na jazyku otázku, jak se jí v Českých Budějovicích líbilo.
4: No, z dnešního hlediska mě se tam líbilo. To bylo hezký historický město, kde jsem měla spoustu kamarádů, vyrostla jsem tam. Tak jak říkám, se mi tam opravdu vlastně hodně líbilo. Jenomže pak jsem přišla do Prahy na filozofickou fakultu a opravdu jsem zůstala zírat na to, já jsem vlastně byla poprvé v Praze, předtím jsem tu byla jednou, ale to bylo na Spartakiádě. To mi bylo 13, zavřeli nás do tělocvičny v nějaký škole, někde snad, no, v nějaký hnusný ulici, někde, já nevím, jestli to bylo v Karlíně, asi tam jsou ty ulice přece jenom hezčí, tak to muselo být někde ve Vysočanech nebo tak. A tam nás zavřeli, opravdu tam jsme byli zavřeni a pak nás převezli na ten Strahov a tam jsme v hrozným vedru padali žízní a omdlívali a pak

0: V roce 1965 Lída Horská odmaturovala na Budějovickém gymnáziu. Příznačné je, že jako maturitní písemnou práci si zvolila rozbor Solženicynova díla Jeden den Ivana Denisoviče. Na fakultě se pak při studiu dějin místo marxáku učili spíš dějiny filozofie a místo dějin dělnického hnutí spíš historie První republiky. Dá se říct, že studentka Lída prožívala nejsvobodnější období komunistické éry u nás. A pak po třech letech vstoupil na scénu Josef.
1: My jsme spolu byli už o prázdninách na Balkáně, v Jugoslávii s Topem. A když jsme se vrátili, tak hned jsme téměř přijeli s těma tankama. A Pepa se strašně rozčiloval a strašně trpěl opravdu tím, že jsme se nebránili. On byl akorát předtím nějak na vojenském cvičení ještě po vojně, protože už mu bylo 26 nebo 27 tenkrát, ale akorát ještě absolvoval nějaké cvičení někdy prostě v roce 67 nebo tak a byl u protiletecké obrany a říkal, že Prahy, a říkal, že to prostě jim tam tloukli do hlavy horem dolem, že jakmile se objeví nějaký letadlo nad Prahou a nebude mít poznávací nějaký, nedá o sobě vidět, co to je, kdo to je, sestřelit okamžitě, vůbec se nebavit o tom, jo. No a takže z tohohle byl úplně vzatej, že teda tohle se nekonalo a že ty vojáci zůstali v kasárnách a ani nevystrčili nos, protože jim toto velení nedovolilo. A tady byl potom v těch prvních dnech zákaz vycházení po 10. hodině večer. A my jsme se zdrželi někde u kamarádů a jeli jsme poslední tramvají do Vokovic a když jsme vystoupili z tramvaje, tak už bylo po 10. hodině a my jsme nebyli ještě doma. A po té dnešní evropské třídě na jedno kolo na nákladňáku jela a seděli tam ruský vojáci a měli prostě ty samopaly nebo nějaký prostě kvéry, měli na klíně. No a ten Pepa nevěděl nic lepšího, než začít po nich házet šutry, který tam byly zrovna na chodníku někde srovnaný, něco tam opravovali. A já jsem si před něj málem klekla, ať to nechá. A on byl jak smyslu zbavený. Takže když mi pak říkal, že tady nemůže zůstat v téhle zemi s nima, s těma rusákama, tak jsem pochopila, že nemůže, protože mu asi by šlo o život jinak, no.
2: A ty bys mohla?
1: No, já jsem měla s tím velký problém, protože jsem měla pocit, že nesmím opustit potápějící se loď. Ještě to bylo umocněné tím, že jsem měla jednu paní profesorku na filozofické fakultě, která se jsem měla hrozně ráda, vážila jsem si jí a hned v těch prvních dnech jsme se nějak potkali a ona se mě ptala, co budu dělat a já jsem říkala, no, že přemýšlím o tom, že bych teda asi tak na rok odjela, protože já jsem si nedovedla představit, že bych emigrovala, že bych odjela někam a požádala o azyl, to jsem si nedovedla představit. Takže když jsme to s Pepou pořád probírali, jak to teda uděláme, tak já jsem říkala, že teda pojedu, ale jenom za toho předpokladu, že nebudeme žádat o azyl, že si udělám na rok přerušení studia a že uvidíme, jak se situace vyvine a když tak se vrátíme. Kdyby se to vyvíjelo k nějakému takovému gulášovému komunismu, jako byl Maďarsko, takže se vrátíme. No a tak to mi Pepa slíbil, ale když jsem to vyprávila téhle učitelce, opravdu se naštvala na mě a říkala, tak to teda, kdyby udělal každej, tak kdo tady zůstane? No, takže jsem zase zakolísala a byla jsem zase taková z toho úplně vedle a potkala jsem na té fakultě druhýho pana profesora, kterýho jsem měla taky ráda a on říkal, prosím tě, jeď, když to máš na ten rok, uvidíš a když by tam to bylo opravdu brutální a nedostala bys tam žádnou příležitost, tak se vrátíš vždycky, no. Takže pak jsem odjela a vždycky říkám, že jsem emigrovala z lásky. Kdyby nebyl Pepa, tak jsem neodjela.

0: Seznámení s Pepou proběhlo tak, že já jsem měla někdy v 10 večer tramvají od jedněch známých podnikat na kolej a když jsem do té tramvaje nastoupila, tak jsem si všimla takového lehce, už tenkrát byl lehce prošedivělej ve svých, já nevím, kolik mu bylo tenkrát, 26, 27. A měl mámořnický triko a měl ten plnovous, tak se mi jako líbil. On se taky tak na mě koukal a on furt nic, já taky nic. Tak jsem přejela ještě o jednu stanici, kvůli němu, protože jsem říkala, ještě mu dám šanci.
1: Co to bylo za linku mimochodem?
0: To byla nějaká 22, no jezdilo to přes Prašný most na kolej na Větrníku a on vystoupil taky. On teda mě došel a oslovil mě. Tak jsme si začali povídat a najednou on úplně nemotivovaně řekl, ale prosím vás, slečno, já si vás nevemu. A já jsem říkala, co? To vypadám, jako že to mám zapotřebí, že jsem těhotná, nebo co? A on mi říkal, ne, víte, já mám hrozný problém. Mě si každá ženská chce vzít. A on říkal, ale nezlobte se, že vám to takhle říkám, víte, já mám v sobě 10 piv. Takže to bylo všechno opravdu úplně úžasný antré. A jsme skončili v nějaký hospodě a pak už jsme začali spolu chodit.
2: Je třeba dodat, že Lída a Josef se nakonec pochopitelně vzali. Stalo se to až ve Frankfurtu nad Mohanem a důvod byl poměrně prozaický. Pokud by to neudělali, nejspíš by museli jazykové kurzy a jiné nezbytnosti absolvovat každý v jiném místě Spolkové republiky. První rok byl ovšem náročný. Oba pracovali v továrně na pouliční osvětlení. Poté se Lída dostala na univerzitu v Mnichově a Josef se začal opět živit jako fotograf na volné noze. V letech 1969 a 1970 ještě Lídu navštívila její maminka. Pak už se nikdy neviděli. Od roku 1978 pak Lída zažila ve svobodné Evropě jako redaktorka ledacos. Atentát na stanici vlezlého kapitána Minaříka v převleku za hlasatele, bouřlivý konec roku 1989. Léta ve svobodné Evropě charakterizuje Lída Rakušanová lapidárně. Byla jsem ve správnou dobu na správném místě a snad jsem to nezvorala. Prohlížíme si haldu fotek z nejrůznějších období Lídina života.
3: No jo, tak tohle známe, tuhle fotku.
0: No právě, to jsou, hele, můžeme to vzít rychle, víš, to jsou takový, tohle. Tak tohle je zajímavý, myslím. Tak, přestřelávám železnou oponu. Vybavíš si ten pocit, Lído, jaký to byl? No já jsem se připadala nepatřičně. Proč zrovna já to mám přestřihávat? Ale oni tenkrát usoudili v té železné rudě, že když tam jim rychle odjel Dienstbier, který neměl čas. A bavorský minister už taky byl pryč nějak, tak rozhodli, že bych to měl udělat já. Ale to tenkrát šlo o to, že já jsem zase dostala z rádia úkol od našeho amerického vedení, že když už tam budu, takže bych měla přivést nějaký kotouč toho drátu osnatýho, že oni by ho rozstříhali a nechali zalejt do plexiskla ty malý kousky a že by to dávali poslancům, tedy kongresu. No,
4: dovezla to?
0: To jsem dovezla, to víš, já jsem. A právě proto jsem to musela stříhat.
4: Jo, ty jsi byla poslušná.
0: Já jsem, no, právě. A tadyhle je fotka, kde jsem na koleji. To je o rok 68. Pofotil už Pepa. No, a tady jsem...
4: Takže ty jsi měla takový krátký hnědý vlasy.
0: No, tmavý blond, to nebyly hnědý. Nebyly
4: tmavý blond.
0: No. Tak a tady Lenz už je, to jsme ve Frankfurtu, Pepo. No a tadyhle, já jsem byla v dramatickém kroužku amatérský dramatický soubor Julia Zejera, což je ale jedna z takových docela institucí, to má asi už více než 100 letou tradici. A my jsme tam nastudovali v roce 64 a mě bylo teda, nebo 63, dokonce 16, Havlovu zahradní slavnost. S tou jsme dostali na Jiráskově Hronově cenu diváků. A pozvali nás tedy do, aby jsme hostovali přes víkend v divadle Na zábradlí, protože naše nastudování bylo úplně jiné, než oni tady měli. A já jsem tam hrála klíčovou roli paní Nesu vám psaní, jestli si vzpomínáte. A jinak jsem musela tam trávit...
4: Doufám, že jsi to posledně Václavu Havlovi řekla.
0: No to jsem mu řekla, ale my jsme se tam viděli, protože my jsme pak byli všichni, po té, co jsme to odehráli, tak jsme byli všichni pozvaní na takové sezení s těma hercema jejich, který to hráli, protože fakt asi to byla docela událost, jo. Tak já jsem to brala normálně, jakože běžně, hráli to v Praze divadle, my to hrajeme, že mě vůbec nedocházelo, jakože jde o něco úplně mimořádného. A tenkrát jsme seděli všichni okolo takového velkého stolu v divadelním klubu a byl tam teda ten Havel, že jo? A já jsem na ně tak koukala a můj dojem z něj byl, jo, tak tohle je ten Havel, takovej introvert, on tam prostě byl úplně, vlastně se tam moc neprojevoval, byl takovej klidnej, tichej, naslouchal.
2: V prosinci 1989 se Lída Rakušanová po více než 20 letech podívala do Československa. Konečně měla možnost mluvit se svými dosud telefonickými spolupracovníky, se svými posluchači, a také s přáteli, které s Josefem zanechali doma.
0: No, tak bylo to dojemný, protože tak hlavně mě říkali, že si mě takhle vůbec nepředstavovali. Jako ne, že bych byla úplně všem neznámá, ale hodně lidí mi říkalo, že si mě představovali úplně jinak. Já jsem říkala jak, a oni říkali, no jako takovou černovlasou, ráznou, rozhodnou. Takže to byla jedna věc. Ale já jsem se sem dostala tím způsobem, že někdy v polovině prosince mě zatelefonoval Vláďa Hanzel, sekretář Havla tenkrát, s tím, že mě Havel zve do Prahy, abys vystoupila v televizi. No tak mě nic jiného nezbylo, že on opravdu byl velký dirigent, tak jsem poprosila Pepu, aby jel se mnou. Pak jsem říkala ještě v redakci, jestli náhodou bych neměla vzít taky tu Lucku sebou, dceru. A tenkrát se na mě s velkým takovým despektem zhlédnul, takhle od psacího stolu kouknul se na mě Milan Šulc a říkal, a kocoura by ses nevzala sebou vašeho Mikeše. No, tak mě došlo, že opravdu jako nějak tady se snažím o nějaký zázemí až moc, ale Pepa se mnou letěl. No, ten večer vlastně jsem hned byla ještě v té televizi a ten Havel mi teda vysvětlil, že v té televizi bych měla jenom říct, kdo jsem a co dělám. Jo, a řekl Pepovi, ať jde se mnou a dá na to pozor, aby mě nenasvítili ze zdola, že to prostě tam dělají takovýhle, aby člověk vypadal jak příšera. Ať si na to dáme bacha. My jsme tam přišli a tam nám řekli, Ježíš, no, v těch zprávách to asi nepůjde, protože my máme tak strašně tady teď těch zpráv, víte, to asi se nepovede. A já jsem říkala, no tak mi to je jedno, já se sem necpu, ale tak zavolejte to panu Havlovi. A oni říkali, jo, tak to jo, tak my vás tam nějak dáme. No a potom v těch zprávách to ale vypadalo tak, že vystoupil, nejdřív tam přišel Otašik, který se zrovna vrátil ze Švýcarska, taky nadirigovaný Havlem. Pak jsem vystoupila já a nakonec vystoupil Tomáš Baťa. A já tě upozorňuji, že mě to teprve tam všechno došlo, protože mě potom volal jeden známý Čech, kterýho jsem neviděla, že jo, celou dobu, a říkal mi, Lído, to bylo, já už jsem pak jenom klečel na koberci a spínal jsem ruce a říkal jsem, děkuju ti, pane Bože, tak ona je to pravda.

0: Pepou jsme se seznámili v tramvaji.
1: A to mi řekneš, protože to je hezký, když jsi emigrovala z lásky, kde se tak člověk z tramvaje skočí až do Německa.

0: Já jsem si pak ještě říkala, že bylo asi taky důležitý ukázat, jak vypadáme jako normální lidi, že nejsme žádní přízraci, že to není fantomová záležitost, ale že opravdu existujeme a že se chováme celkem lidsky.
1: Lido, zažila si od návratu pak za ty roky, že se začalo měnit vnímání nejenom vůči, řeknu, disidentům, ale třeba vůči vám ze Svobodní Evropy za těch skoro 30 let?
0: No tak později určitě, ale v té první fázi to ještě celkem probíhalo tak, že já jsem se tady naopak, já jsem naopak měla jeden pocit, který v těch prvních týdnech byl úplně intenzivní a říkala jsem si, že to bude ještě pěkný průšvih, protože ty lidi se chovali, jakože teď všechno skončilo, že konečně jsme svobodní, že jsme konečně nad těma bolševikama zvítězili a že teď už je to teda všechno hotový a už to bude jenom super.
1: A ty jsi věděla, že to tak není.
0: No já jsem věděla, že teprve to teďko všechno začne, že není žádný konec, že teď to bude doopravdy teprve opravdu jenom na nás a že budeme muset udělat spoustu věcí a že to si ty lidi opravdu vůbec neuvědomovali, no. Aspoň teda to tak vypadalo. Byli v takové euforii a já jsem si říkala, no to bude pěkná kocovina, až to přijde, až vystřízlivě z té euforie. A to taky se stalo, protože ta kocovina začala poměrně brzo, už v tom roce 90. Spousta lidí začala mít existenční obavy, celkem i právem, to bych měla taky asi, kdybych tady byla, protože člověk nevěděl, jak to bude, co bude, jak to ten kapitalismus teda a teda. No pak se některé štiky už začaly rozhlížet, že jo, už a začínala ta divoká 90.
1: Lido, chybí dneska v relativně svobodném světě médií, říkám relativně v tuzemsku, takový vysílání, jako byla Svobodka?
0: Spousta lidí mi to říká, říkalo mi to spousta lidí celou dobu. Já si myslím, že takovýhle vysílání dneska by to mělo nesmírně těžký, protože ta komunikace se dneska odehrává úplně jinde, úplně jinak. Podle mě ty sociální sítě, to je něco, co opravdu nevím, jak to dopadne, protože to zatím, to opravdu může lidi úplně zblbnout, anebo naopak jim to teda rozšířit obzory, ale to rozšíření obzorů teda tady okolo sebe moc nepozoruju, spíš pravý opak. A to je opravdu teda cesta do v uvozovkách otroctví. A já začínám v poslední době pocit, že jak jsme to v tom 68. tady tu demokracii nám tady převálcovali tanky, takže teď se nám může stát, že si tu demokracii zničíme sami a tanky k tomu nebudeme potřebovat. A že to, žádný rádio už tomu nepomůže.
2: Emigrovala jsem z lásky, tak se jmenovala repríza jedné z epizod dokumentární série Ivany Chmel-Denčevové a Jana Sedmidubského Rok 1968 mi obrátil život na ruby. Mistrem zvuku byl Roman Špála, režii měl Jan Sedmidubský a dramaturgii Daniel Moravec. Další díl přineseme příští neděli po 14:30 odpoledne.
3: Radiokniha. Když se řekne Velká Británie, představíme si královskou rodinu, Harryho Pottera nebo londýnské metro. To ale ani náhodou není všechno. Londýnem se totiž kromě podzemní dráhy prohánějí i lišky nebo ovce. A v těch nejzapadlejších vesničkách je možné najít stopy české historie nebo zvyky, které jsou přinejmenším podivné. O tom všem píše zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu Jaromír Marek v knize Lišky pod Big Benem.
4: Radiokniha. Dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Prezidentské volby by teď podle Zelenského rozdělily Ukrajinu. České volejbalistky si na domácím mistrovství Evropy připsaly první prohru. A zítra čekáme jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na jižní Moravě bude až 27.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Pokusy o čínskou kyberšpionáž.
5: Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
6: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
5: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedlo, že chce Ukrajina dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Maďarská jaderná elektrárna Paks po týdnech omezení znovu postupně zvyšuje výkon. Kvůli rekordně nízké hladině Dunaje musela během srpna odstavit většinu turbín a hrozilo i úplné zastavení výroby. Tomu se nakonec podařilo zabránit a v noci na dnešek začala elektřinu znovu dodávat už třetí turbína.
7: Spuštění další turbíny oznámil přímo z elektrárny premiér Péter Maďar. V provozu už jsou tři, dalších pět by elektřinu podle něj mělo začít vyrábět v následujících dnech.
8: Pokud půjde vše podle plánu, měla by elektrárna vyrábět naplno už ve středu.
7: Pakž běžně zajišťuje zhruba polovinu maďarské výroby elektřiny. V srpnu ale muselo zařízení výkon výrazně omezit. Kvůli suchu klesl Dunaj na rekordní minimum a elektrárna neměla dostatek vody k chlazení. Úplnému odstavení nakonec pomohly zabránit zásahy přímo na řece. Hladinu zvedlo například i řízené potopení člunů naložených kamením. Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Ve svahu kopce Barabáš nad památníkem Tomáše Bati ve Zlíně vzniká nové vyhlídkové místo. Nabídne nynější pohled na město a přiblíží i jeho podobu v roce 1876, kdy se narodil Tomáš Baťa, a v roce 1932, kdy zemřel. Vyhlídka bude součástí nové stezky Jeden život, která propojí tři místa spojená s Tomášem Baťou, říká náměstkyně primátora pro kulturu Martina Hladíková za ODS.
9: Jedná se o jeho vilu, v níž žil, památník, kde na něj vzpomínáme, a lesní hřbitov, kde je pochován. Součástí zastavení bude také časová osa Baťova života a prostor k posezení. Hotové by mělo být letos na podzim.
5: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel vyhrála závod diamantové ligy v polském Chořově na nemistrovské trati 300 metrů v českém rekordu 35,76 sekundy a překonala dosavadní maximum Heleny Fuchsové z roku 1999. Po závodě mluvila Manuel i o tom, jak se vyrovnala s nedávným čtvrtým místem na mistrovství Evropy na 400 metrech.
10: Řekli jsme si s trenérem, že prostě jsem mladá, je spousta věcí, na kterých mám trénovat a který bych mohla vylepšit, a hlavně je se nezaseknout na jednom nepovedeném závodě.
5: A české volejbalistky nestačily na mistrovství Evropy v Brně na Srbky. Prohrály 1-3 na sety.
11: Kolona na D1 za Rousínovem a komplikace v omezení na D11. Na D1 z Vyškova do Brna se tvoří kolona za Rousínovem. Za odbočkou na Slavkov na kilometru 210 havarovala 4 osobní auta. Blokují tam levý pruh. Kolona od kilometru 214 je na více než půl hodiny. Na D11 z Hradce Králové do Prahy hlásíte komplikace ve zúžení za Poděbrady od 35. kilometru. Podle našeho zpravodaje v pravém pruhu uvízl kamion.
12: Pravý jízdní pruh je zcela blokován, je zde zaseknutý kamion, tvoří se kolona, při rozdělovníku využijte levý jízdní pruh v protisměru.
11: Silnice 61 z Kladna, kde sedmičce je uzavřená před Buštěhradem, zasahují tam záchranáři u srážky auta s chodcem. Objíždět se dá přes Hřebeč a Lidice. Na silnici 35 z Turnova do Liberce pozor na překážky mezi Žďárkem a Hodkovicemi. Je na vozovce popadané dopravní značení, čekejte ho v pravém pruhu. A v Praze začala noční uzavírka tunelu Mrázovka ve směru k Barrandovskému mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy
13: na bezplatnou linku 800 553 553.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinile mlhy a nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy.
13: Posloucháte Český rozhlas Plus.
14: Marketing jako pláštík cynické politiky, co se také může vynořit z klobouku, tykač, telefonika a ČES, miliardy v pohybu, anebo nový maďarský prezident a jeho nezávislost na vládě. To jsou témata vybraných příspěvků nedělního vydání každodenní publicistické relace Českého rozhlasu Plus a od mikrofonu zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.
13: Názory a argumenty.
14: A nejprve bude mít slovo publicista Jan Vávra, který si klade otázku, co přimělo premiéra Andreje Babiše k náhlé aktivitě okolo sucha. Mohly to být bezesporu rozhořčené stížnosti voličů, kterým vysychají studny a možná nemohou zalévat zahrádky, ale vyprovokovat ho mohla i média, která se v dosud nevídané míře začala o sucho zajímat.
15: Způsob, jakým Andrej Babiš naskočil na téma sucha, by se dal vyučovat jako případová studie marketingové politiky. Andrej Babiš nám všem oznámil, že máme problém a vyrazil na Slapskou přehradu. Vzal sebou bývalého ministra životního prostředí, ten současný byl na dovolené, ministra zemědělství a ředitele povodí Vltavy. Proč jel na Slapy, se ukázalo později, když mezi plánovanými opatřeními stále mluvil o výstavbě nových přehrad. Na tiskové konferenci na břehu Vltavy oznámil, že obnoví národní koalici proti suchu. Hovořil o 4 miliardách na opatření proti suchu, ale ukázalo se, že jde o peníze z rozpočtu sekce ministerstva zemědělství na příští rok. Neznámý pozorovatel by se mohl ptát, proč takové divadlo v tričku na břehu Slapské přehrady, když jako předseda vlády má dost standardních vládních mechanismů a řadu organizací, které mají starost o krajinu, hospodaření s vodou a životní prostředí v popisu práce. Proč najednou vyhlašuje nesmířitelný boj proti suchu, když doteď neprojevoval žádný zájem o důsledky klimatických změn a patřil mezi vytrvalé kritiky Green Dealu? Ministerstvo životního prostředí přenechal trolicí straně, která okamžitě začala i to málo, co podnikáme na ochranu klimatu, sabotovat. Přitom jde o problém, o kterém se ví už dávno a na který odborníci neustále upozorňují. Babiš dokonce již jednou v roce 2019 v čele národní koalice pro boj se suchem stál, sliboval projekty za 30 miliard korun, ale po roce 2020 platforma z vládních výstupů tiše zmizela. Můžeme proto očekávat, že obnovená koalice pro sucho počase také vyšumí do ztracena. Babišem náhle vyhlášený boj se suchem fakticky nic neřeší, jen vytváří dojem. Dojem, že se pan premiér stará o naše dobro. Bohužel realita je ale právě opačná. V době, kdy klimatický rozvrat nabírá dynamiku, na kterou nejsme absolutně připraveni a která všechny zaskočila, se totiž ukazuje, že vláda například připravuje nový systém přerozdělování výnosů z emisních povolenek. Systém má být nastaven tak, aby většina výnosů zamířila k energeticky náročnému těžkému průmyslu a největším fosilním znečišťovatelům. To vše pod záminkou záchrany konkurenceschopnosti. Místo, aby občané dostali peníze na zateplování fotovoltaiků, čistou energii a na obnovu poškozených ekosystémů, včetně návratu vody do krajiny, systém nápravy se úplně otočí a vydělají na něm ti, kteří nejvíce přispěli ke klimatickému rozvratu. Systém emisních povolenek, který zavedla Evropská unie, je samozřejmě kompromisní, byrokraticky neohrabaný, ale je pokusem donutit znečišťovatele platit aspoň část ceny za škodu, kterou způsobují. Cílem Evropské unie je z vybraných miliard financovat ekologicky udržitelné projekty a nápravu těch největších škod, tedy vracet peníze do krajiny, kterou plátci povolenek poškodili. Babišova vláda ovšem pošle peníze těm fosilním baronům, kteří na znečišťování nejvíce vydělali. Chová se tedy jako obrácený Jánošík. Chudým bere a bohatým dává. Tohle spojení marketingového boje proti suchu s tichou vládní podporou největších znečišťovatelů by nás všechny, a to včetně Babišových faninek i řady novinářů, mohlo aspoň poučit, že politiky je třeba hodnotit nikoli podle toho, co říkají, ale co dělají.
14: Tolik Jan Vávra. Uctění památek a předseda sněmovny, to je téma příspěvku zástupce šéfredaktora Hospodářských novin Petra Honzejka.
16: Obecně se jistě všichni shodnou, že na pietním aktu se pískat nemá. Pieta je uctění památky a k té patří důstojné ticho. Jenže tak, jako všechno, i toto obecné pravidlo má své jenže. Jak se tedy dívat na pískot, který si vysloužil při pietním aktu k výročí sovětské invaze v roce 1968 předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura? O čem drsná reakce přítomných svědčí? A kdo na divokém vyznění celé akce vydělá? Předně, Tomio Okamura musel vědět, s jakou reakcí se na pietním aktu setká. Šlo o uctění památky obětí okupace ze strany armád Varšavské smlouvy vedených Sovětským svazem. Stejným impériem, které nyní pod jiným názvem okupuje část Ukrajiny a vraždí civilisty. Stejným impériem, pro které nyní projevuje Okamurova SPD pochopení, všemožně uráže ukrajinské obránce svobody a nezávislosti. Okamurovo vystoupení na pietním aktu bylo v tomto kontextu v lepším případě projevem nesoudnosti, v horším záměrnou provokací. O to víc, že pietní akt se odehrával před budovou Českého rozhlasu. Média, které v roce 1968 statečně šířilo pravdivé informace a stalo se tak symbolem odporu proti okupaci, ale také symbolem svobody projevu, kterou následně normalizace zničila. Totéž médium chce nyní Okamura společně s celou vládou dostat pod svou kontrolu. Samozřejmě, jak na stejném místě řekl prezident Pavel, dělá to jinými, chytřejšími a plíživějšími prostředky, tedy faktickým zestátněním. Svobodě projevu a kontrole moci ovšem postup vlády samozřejmě neprospěje. Dá se tedy docela dobře odhadnout, co by na dnešní postup Okamury a spol. Říkali redaktoři Českého rozhlasu z roku 1968. Slova předsedy SPD na pietním aktu byla v naprostém rozporu se vším, co on sám osobně, politicky i společensky reprezentuje. Celkově se tak dá říci, že se Okamura, ač tvrdil, že uctívá památku obětí okupace, ve skutečnosti dopustil jejich zneuctění. Pískot by se tak dal interpretovat ne jako projev neúcty, ale naopak jako obrana cti těch, kteří se dokázali před 58 lety okupaci rozpínavým impériem postavit. Stejně jako těch, kteří to o pár set kilometrů dál na východ dokážou nyní. Bylo by jistě lepší, kdyby se účastníci pietního aktu místo pískotu například postavili k Okamurovi zády. Ale to se v momentu spontánního zhnusení nad řečníkem zorganizuje jen těžko. Tomio Okamura ovšem nemusí být smutný. Je velmi pravděpodobné, že si pro vypískání záměrně šel. Jednak se chtěl ukázat před vlastními přívrženci jako statečný politik, který se nebojí davu. Ale hlavně chtěl využít starého dobrého mechanismu. Když budu vypadat jako oběť, získám sympatie. A skutečně se mu to povedlo. Stačí se podívat na jeho sociální sítě, kde stovky lidí spílejí účastníkům pietního aktu a řada z nich volá po faktické likvidaci Českého rozhlasu a České televize. Okamura tedy prohrál na místě, ale celkově vydělal. Zastávají se ho nyní i ti, kdo nepatří mezi jeho příznivce, ale drží tezi, že na pietních aktech se prostě pískat nemá, i kdyby památku obětí, pozor na cáska, uctíval jejich kat. Zároveň ale nutno říci, že se opět bohužel dostáváme do období, kdy společenská polarizace roste a jednotlivé tábory se radikalizují. Není to sice tak, že by to bylo něco zcela mimořádného. Můžeme si vzpomenout třeba na rok 1991, kdy byl na Slovensku nacionalisty napaden doprovod Václava Havla a sám tehdejší prezident jen těsně unikl inzultaci. Nebo na rok 2009, kdy v kampani létala vajíčka na tehdejšího předsedu ČSSD Jiřího Paroubka. Či na rok 2014, kdy 17. listopadu na Albertově létala tatáž surovina na Miloše Zemana kvůli jeho proruským výrokům po ruské okupaci Krymu. Ale fakt je, že napětí opět stoupá. Společnost se opět rozděluje do bloků a jak jsme viděli před Českým rozhlasem, deeskalovat není ochotna ani jedna strana. Poentu autor nechá raději ve vzduchu. Sformuluje se časem sama, ale hezká může být jen těžko.
14: Říká Petr Hanzejk, zástupce šéfredaktora Hospodářských novin. Jeden nedávný spor, o němž půjde řeč v následujícím příspěvku, ukázal sílu právníků Pavla Tykače, miliardáře, a jeho vytrvalost. A připomíná také, co by se mohlo případně dít ohledně chystaného zestátnění ČEZu, a více už redaktorka Českého rozhlasu Jana Klímová.
17: Miliardář Pavel Tykač vysoudil na španělské telefonice celkem 2,5 miliardy korun i s úroky. Je to doplatek za akcie někdejšího Českého Telekomu, který španělský operátor vykupoval od minoritních akcionářů před 20 lety. Mezi minoritáři byly i dvě Tykačovy kyperské firmy, které tehdy držely celkem zhruba 3% akcií. Případ Telefoniky a Tykače je samozřejmě zajímavý obří částkou. Ovšem jsou tu ještě další dva důvody, proč si tuhle kauzu víc připomenout. Jednak doba, jak dlouho je v Česku možné čekat na pravomocný verdikt a co vše se v průběhu sporu o cenu akcií může dít. A druhý důvod je blížící se zestátnění energetického kolosu ČEZ, které připravuje vláda Andreje Babiše. Jak je známo, v ČEZ má další kyperská firma Pavla Tykače oficiálně také přes 3% akcií. Podívejme se nejprve na první zajímavost. Proč trvalo 20 let, než se spor mezi Telefonikou a Tykačovými firmami Venten a Lexburg dobral do konce? Vše začalo v roce 2005, když stát prodal svůj 51% podíl v Telekomu, dnes O2, španělskému kolosu. Ten pak podle zákona nabídl zbylým minoritním vlastníkům výkup jejich akcí za cenu vycházející z průměru ceny na burze, navýšené o prémii v řádu několika procent. Tykačovy firmy jako ostatní přijali, pak ale požádali o doplatek s tím, že stát při předchozí privatizaci Telekomu dostal za akcie zhruba ještě o 10% větší prémie než minoritáři. Tím odstartoval spor, který zaměstnával zdejší soudy a celou plejádu znalců na oceňování akcí, celkem zmíněné dvě dekády. Nejprve Tykač u soudu prohrál po odvolání a nových posudcích, ale zvítězil. Poprvé asi před 15 lety, pak znovu před 9 a od té doby se Telefonika už jenom bránila zaplacení stovek milionů s již tučnými úroky. Telefonika verdikty odmítala s tím, že jí výkupní cenu akcí minoritářů posvětila tehdy komise pro cenné papíry. Neúspěšně také později poukazovala na údajnou podjatost znalce Vítězslava Hálka, jehož posudky byly v kauze pro výsledek soudů zásadní. Mimochodem jde o stejného znalce, který udělal zásadní posudek v kauze Čapí hnízdo premiéra Andreje Babiše, a to v jeho neprospěch, aby si za to od Babiše pak vysloužil slova, že je lhář a píše bláboli. Stejně jako to nakonec nepomohlo Babišovi, další nekonečné zkoumání relevance posudku a ceny akcí Telekomu nakonec zastavil nyní ústavní soud. Druhá zajímavost je, že nám tento spor ukázal sílu Tykačových právníků i jeho vytrvalost a připomíná, co se může třeba dít ohledně chystaného zestátnění ČEZ. Tady navíc nepůjde o 10 koruny ve výkupní ceně akcie a v základu o 100 miliony korun, o což se Tykačovi vyplatilo se soudit 20 let. Jeho oficiální 3% akcí v ČEZ mají nyní hodnotu přes 22 miliard korun a každá 100 koruna navíc dělá asi 1,6 miliardy. Že bude kolem výkupu ČEZ dusno, se ostatně už začíná ukazovat. Jak zjistil deník N, Andrej Babiš měl na úřadu vlády s Pavlem Tykačem na téma ČEZ už schůzku. Premiér to vysvětlil tak, že mu Tykač prý přišel říct, že je připraven prodat své akcie ČEZ. On ho ale prý jen poslal na kompetentní ministerstvo financí nebo na dozorčí radu. Proč a zda se také bavili o výkupní ceně akcí ČEZ, nevíme. Tykačův mluvčí komentář k obsahu schůzky odmítl. Odkázal jen na rozhovor miliardáře v podcastu Štěpení letos v březnu. V něm řekl, že svůj podíl v ČEZ v poslední době navýšil přes 3% proto, že si myslel, že Babišova vláda firmu nakonec zestátňovat nebude. Jinak by se totiž prý začalo říkat, že na tom chce vydělávat. Mám celkem špičaté uši a zavnímal bych, že se něco chystá, vysvětloval tehdy. Když se pak ukázal opak, už se na taktizování prý vykašlal a jde si včas svou cestou. Schůzka na úřadu vlády bude asi její součástí. A že to nemusí být cesta pro nikoho snadná ani rychlá, může napovědět i případ telefoniky. A ani na to člověk nemusí mít špičaté uši.
14: To byla Jana Klímová. A pohled do Maďarska, kde bude muset nový prezident přesvědčit veřejnost, že má nadhled a je schopen vidět také případné nedostatky v krocích současné vlády, která ho ovšem do funkce instalovala. Téma Kamily Pešekové.
18: Když začátkem května nastupovala v Maďarsku nová vláda, premiér Péter Maďar si nepřál, aby na oficiálních fotografiích byl s novým kabinetem vidět také tehdejší prezident Tamáš Šujok. Těžko říct, jestli Maďarova osobní antipatie vůči hlavě státu, kterou dosadil předchozí premiér Viktor Orbán, byla tak velká. A nebo zda jenom nechtěl, aby historický okamžik, kdy po 16 letech nahradil Orbána, kazil na fotce někdo z expremiérova týmu. Před několika dny oslavil Maďarův kabinet 100 dní v úřadě, takže je možné pokusit se o první bilanci. Jemu i jeho ministrům se za tu dobu skutečně podařilo dosáhnout několika významných změn. Maďarsko je dnes v rámci Evropské unie vnímáno daleko pozitivněji než předtím. Postupně se daří narovnávat vztahy s unijními institucemi. Časem se zřejmě uvolní i finance, zadržované kvůli problémům s právním státem a podezřením z korupce. Asi nejmarkantnější změnou, která se od dob Maďarova nástupu udála, je nové obsazení prezidentského úřadu. Přitom ale způsob, jak k tomu došlo, dodnes vyvolává diskuse. Maďarský parlament kvůli tomu schválil novelu ústavy, která ukončila mandát Tamáši Šujokovi. Nad tímto postupem se podivovali i někteří příznivci současné vlády. Avšak slib, který dali premiér a jeho strana Tisa voličům, byl zavazující a proto ho chtěli dodržet. Orbánova strana se tomu marně snažila zabránit podáním ústavní žaloby. Členové ústavního soudu pouze konstatovali, že nemohou hodnotit obsah novely. Nějakou dobu také premiérovi Maďarovi trvalo, než našel vhodného prezidentského kandidáta. Jeho volba padla na renomovaného právníka Andráše Bálinta Baku. Parlament ho v tajném hlasování zvolil a už o pouhý týden později nový prezident nastoupil do úřadu. Baka působil jako člen Evropského soudu pro lidská práva a později se stal předsedou maďarského nejvyššího soudu. Z této funkce byl předčasně odvolán, protože kritizoval kroky Orbánovy vlády v souvislosti s reformou soudnictví. Nového prezidenta kritizovala opozice vedená Viktorem Orbánem s tím, že ho jako hlavu státu neuznává a že bude loutkou současné vlády. Baka bude muset přesvědčit veřejnost, že má nadhled a že je schopný vidět také případné nedostatky v krocích Maďarovy vlády. Teoreticky by k tomu měl mít ty nejlepší předpoklady. O jeho právnické erudici nemůže být pochyb a teoreticky by mohl být na vládě nezávislý. Jeho mandát totiž bude přechodný a trvat až do schválení nové ústavy. To je totiž další velký projekt Maďarovy vlády. A je dost možné, že prezidenta už do budoucna nebude volit parlament, ale všichni občané v přímých volbách. Zda by to byla změna k lepšímu, je otázka, na kterou si budou muset Maďaři odpovědět sami. Zkušenosti sousedů ze Slovenska, Rumunska, Rakouska a nebo také Česka jim mohou být inspirací, ale i varováním.
14: Hovořila Kamila Pešeková.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
14: A ještě repríze příspěvků, které jsme vysílali v tomto týdnu. Nejprve má slovo redakční kolega Petr Hartmann k tomu, že se blíží návrat jednoho politického evergreenu.
19: Nechceme rozhodovat o svém vlastním platu. Tímto výrokem se často zaklínají někteří politici. Vzhledem k tomu, že pro své odměňování potřebují zákon, nemohli se tomu v minulosti úplně vyhnout. Přestože je jim to nepříjemné, dělají vše proto, aby výši svých příjmů řešili opakovaně. Příležitost jim k tomu skýtá zmrazování jejich platů. Je to věc nesystémová a nesmyslná. Přesto ji znovu a znovu veřejnosti nabízejí. Takovéto návrhy totiž nacházejí kladnou odezvu u nemalé části voličů. Ti považují politiky za lidi, kteří předvádějí za hodně peněz málo muziky. Takže jakémukoliv způsobu snižování jejich příjmů tleskají. Přitom zmrazení platů nic neřeší, pouze vyřazuje z provozu takzvaný automat. Ten zaručuje, aby se platy politiků vyvíjely v souladu s průměrnou hrubou mzdou v zemi. Slouží k tomu koeficient, kterým se zmiňovaná mzda násobí. Pokud by byl například v hodnotě 3, představoval by základní plat politiků za všech okolností trojnásobek. Týkalo by se to momentů, kdyby průměrná mzda rostla, ale i klesala. Takže zákonodárci by se o tuto věc nemuseli vůbec zajímat. To by však nesměli podléhat pokušení a populisticky nenabízet zmrazení svých platů. Přitom tím pouze docílí toho, že jejich výše nekopíruje vývoj průměrné hrubé mzdy. Většinou za ní zaostává a v okamžiku rozmrazení skokově naroste. Část veřejnosti může v ten moment opět začít nadávat na to, jak si politici nehorázně zvyšují svoje příjmy. V minulosti už k tomu došlo několikrát a ani v nepříliš vzdálené budoucnosti toho nezůstaneme ušetřeni. Už v září by se ve sněmovně měl objevit vládní návrh na zmrazení platů politiků. Alespoň se na tom nedávno dohodla koaliční rada. V tom případě je prakticky jisté, že bude přijat. Vláda tuto věc odsouhlasila už na konci minulého roku. S předložením do sněmovny poněkud nepřekvapivě čekala až na dobu těsně před komunálními a senátními volbami. Zkrátka hodlá na tom sbírat u voličů kladné body. Přitom výše základního platu politiků není zásadním problémem, který by se musel řešit. Pokud už by se touto otázkou hodlali skutečně seriózně zabývat, mohli by se zaměřit na podstatnější věci. Například na různé příplatky, kterými si svůj reálný příjem zvyšují. Týká se to výkonu nejrůznějších funkcí, které jsou honorovány. Řeč je o předsedání nejrůznějších výborů, podvýborů, komisí a podobně. Přitom některé z nich fungují spíše symbolicky, než aby aktivně něco řešili. Sporné je rovněž čerpání náhrad a podobně. Je to systém poměrně málo přehledný a pro běžného občana těžko pochopitelný. To většině politiků vyhovuje, protože si takto nepříliš viditelným způsobem mohou své příjmy navyšovat. Není divu, že o tom prakticky nehovoří a žádné změny nevyžadují. Vystačí si s tím, že si zmrazí platy ve stylu, aby se vlk nažral a koza, pokud možno, zůstala celá.
14: A na závěr po Petru Hartmanovi hovoří Tereza Zavadilová ze serveru Newstream k horkému létu Marka Zuckerberga.
9: Zuckerbergova Meta začátkem léta oznámila výsledky, které byly sice z laického pohledu opět mnohamiliardově nesmírné, ale očima investorů mizerné. Akcie Mety prudce spadly. Na trhu panují pochybnosti, že se Metě obří investice do data center a AI skutečně finančně vyplatí. Zatím pálí peníze rychleji, než je vydělává, což nebývalo zvykem. Hodnota akcí se za rok propadla o pětinu. Mark Zuckerberg proto vyrazil na veřejnost s masivní sebeobhajobou. Mluvil do médií, dával rozhovory a dokonce napsal mnohastranovou esej s názvem Budoucnost je pro všechny a s podtitulem Cesta k pozitivní budoucnosti s AI. Ní vcelku zajímavě vykresluje svou vizi. Podle něj každý člověk bude mít k dispozici svého superinteligentního asistenta, se kterým bude moci tvořit, učit se, vynalézat věci či hledat léky na nemoci. Je optimistický ohledně práce. Jednak si myslí, že díky AI budou lidé moci lehčeji podnikat a také, že vzniknou nové profese. S argumentem, že generaci zpět také neexistovali třeba vývojáři aplikací, tvůrci na sociálních sítích, technici elektromobilů ani operátoři datových center. Ovšem hlavní poselství všech vystoupení eseje je jiné. Zuckerberg tvrdí, že AI musí zůstat otevřená pro všechny, jinak pozitivní budoucnost nenastane.
20: nastane. Zní paradoxně, že Zuckerberg kritizuje koncentraci budoucnosti AI v rukách několika hráčů, když sám vlastní obří infrastrukturu. Ve skutečnosti se bojí, že kvůli rizikům AI a hrozbě její regulace se ta nejvyšší, nejinteligentnější vrstva AI uzamkne v několika uzavřených modelech firem, které jsou v této oblasti nejdál, což je konkurenční Google, OpenAI či Anthropic. Zatímco Meta, která od začátku vsadila na otevřené modely AI, by mohla být od této rozhodující role odstřižena. Zanedlouho se totiž bude hrát o takzvanou agentickou vrstvu AI. Tedy která platforma bude umět vyrábět nejpokročilejší agenty, ta si z koláče AI ukousne největší kus. Zjednodušeně, Metě hrozí, že jeho uživatel nebude na Instagramu, ale bude mít svého agenta, který za něj Instagram používá. Meta by se mohla ocitnout v pozici zákazníka cizí inteligence. To je pro firmu její velikosti strategicky velmi nepříjemná představa. Meta rozhodně nechce, aby někdo jiný vlastnil agenta, který stojí mezi člověkem a ní. A jsou tu i jiné hmatatelnější nepříjemnosti. Zuckerberg půjde za pár týdnů k soudu, kde mu hrozí sankce až 1,4 bilionu dolarů, což se rovná hodnotě celé firmy. Bude se zpovídat z toho, že její platformy Facebook a Instagram byly navrženy tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Podle právníku a komentátoru je pravděpodobnější, že soud skončí vyrovnáním či kompromisem. I tak je zajímavé, že i u takto mocných mužů, jako je Mark Zuckerberg, platí. Jednou si dole, jednou nahoře.
14: Repríza komentáře Terezy Zavadilové uzavřela nedělní názory a argumenty a ze studia se loučí Ondřej Konrád.
4: Interview Plus.
21: Německou spolkovou zemi Sasko-Anhaltsko čekají v prvním zářijovém týdnu volby, které mohou překreslit poválečnou německou historii. Krajně pravicová AfD, kterou německá zpravodajská služba označuje jako extremistickou, má podle průzkumu otevřenou cestu k přesvědčivému vítězství. Stane-li se kandidát AfD Ulrich Siegmund zemským premiérem, budou další volební triumfy německých extremistů následovat? Petr Vizina se zeptá politologa se zaměřením na Německo Lukáše Novotného.
4: Interview Plus. Zítra půl hodinu před polednem na Plusu.

Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Jaromír Marek, Lišky pod Big Benem, část třetí. Chvála excentrikům. Vypadá to jako prosklená budka vrátnice, kolem které by člověk prošel bez povšimnutí. To by však byla škoda. Postava, která v budce sedí, totiž není živý člověk, byť tak při zběžném pohledu vypadá. Sedí na židli v tmavém obleku, který prosvětluje bílé krajkové fyží a bílé ponožky, na hlavě má světlý klobouk a po boku šviháckou vycházkovou hůl. Tento muž ovšem zemřel už před více než 190 lety a postava, co ve vitríně sedí, je jeho mumie. Seznamte se, Jeremy Bentham. Osvícenský myslitel, který byl mimořádně plodným autorem, psal denně až 12 hodin. Jeho dílo je proto opravdu rozsáhlé. Jen Londýnská univerzita uchovává 80 tisíc stránek jeho rukopisů. Dalších 20 tisíc je v britské knihovně. Zabýval se filozofií, právem i ekonomií, vězeňstvím i právy zvířat. Jeho nejznámějším dílem, které přetrvalo staletí, je však nejspíš jeho vlastní mumie. On sám ji s odkazem na náboženské obrazy nazýval autoikona. Svým způsobem jde o jakousi ikonu či relikvii jeho samotného. Když Jeremy Bentham zemřel, byla dle jeho přání provedena veřejná pitva. Potom tělo převzal jeho přítel, doktor Southwood Smith. Odstranil veškeré měkké tkáně a z učence zůstala jen kostra, popisoval mi historik Tim Coser. Skelet univerzitního profesora obalili dřevitou vatou, poté plátěnou bandáží a pak ji oblékli do jeho vlastních šatů. Kolem jdoucí upoutá především Benthamova hlava, která vypadá opravdu jako živá. Při bližším pohledu ovšem zjistíte, že je z vosku. Původně měla mít autoikona skutečnou učencovu hlavu. Její konzervace se ale nepovedla. Doktor Smith ji vysoušel pomocí výparů kyseliny sírové. Pokožka silně zhnědla a tvář se svraštila. Není na ní moc hezký pohled a tak ji ukazují jen občas. Nemohl jsem si proto nechat ujít příležitost, když si univerzita připomínala výročí Benthamova narození a na pár dní jeho hlavu vystavila. Mnohé studentky procházely kolem expozice s viditelným odporem a do tváře významného učence raději ani nepohlédly. Vypadá totiž opravdu jako rekvizita z hororu. Z hrůzostrašné zlatohnědé tváře září modré skleněné oči. Nutno připustit, že filozof měl smysl pro humor. Svůj posmrtný život, co by mumie, či chcete-li autoikona, měl důkladně promyšlený. Oči, které měly být vsazeny do jeho mumifikované hlavy, nosil proto několik let v kapse. A proč si za místo svého věčného odpočinku vybral právě Londýnskou univerzitu? Bentham, respektive jeho žáci, stál u jejího zrodu. Za to se dnes účastní vybraných zasedání akademické rady. Benthamova mumie sedí tiše vedle současných akademiků. Internetové stránky univerzity potom lakonicky informují. Bentham byl přítomen, ale nehlasoval. Podle univerzitního historika Tima Kosra se ale účast Benthamovy mumie na zasedáních akademiků zbytečně nafukuje. Ve skutečnosti je prý přítomen jen na velmi významných schůzích. Přijde vám to bizarní? To jen proto, že jste se ještě neseznámili s britským smyslem pro excentricitu. Když máte oči do kořán, nemůžete ji přehlédnout. A to nemám na mysli jen důstojně vyhlížející gentlemany, kteří se procházejí Kensingtonem v kanárkově žlutých kalhotách a pronikavě červeném saku. Excentrici mají v Anglii svůj starobylý klub a čestné místo v něm má i muž, který tvrdí, že slaví Vánoce každičký den, a to už od roku 1993. Andy Park, přezdívaný Mr. Christmas, tedy pan Vánoce, prý tyto svátky miluje natolik, že se rozhodl slavit je nepřetržitě.
Od okamžiku, kdy začal, spořádal prý 9,5 tisíce krocanů a metráky vánočního cukroví. Přiznávám, že když jsem za ním mířil do vesnice Melksham v hrabství Wiltshire, hlodala ve mně nedůvěra. Skepse zmizela, když mi přišel otevřít muž ve vánočním svetru a v santovské čepici a uvedl mě do svého domku. I kdyby svoji lásku k Vánocům jen hrál, hrál ji dokonale. Obývací pokoj vypadal jako obchod s vánočními ozdobami. Všude girlandy a svítící řetězy. V rohu nazdobený stromeček, na stole vánoční ubrus a hromady cukroví. Na krbové římse vánoční punčochy a pohlednice. Ty si prý každý den píše sám sobě. Otevřel láhev sektu, nalil si skleničku a společně s ním se musel zhlédnout jedno z vánočních poselství královny Alžběty II. Bez něj se prý neobejde ani na dovolené. Andy Park alias Mr. Christmas může působit jako podivín, je to ale muž, který má rozhodně všech pět pohromadě. Brzy poté, co se začal oddávat své vánoční vášni, ho objevila místní média, pak ta celostátní a nakonec celý svět. Z opraváře elektrických spotřebičů se stala celebrita a z excentrického koníčku živnost.

tohoto pohledu je Barry Kirk Břídil, o kterém ví málo kdo. Muž, který žije ve velšském přístavním městě Port Talbot, je posedlý fazolemi. Sám si proto říká Captain Beany, kapitán fazolka. Protože fazole se v Británii nejčastěji vyskytují v konzervě s rajskou omáčkou, je zároveň posedlý oranžovou barvou. Oranžové je jeho oblečení, oranžový je jeho byt na okraji města. Jsem fazolový superhrdina Captain Beany a přišel jsem na zemi z planety Beanes, abych jejím obyvatelům přinesl mnohé benefity. Vtipkoval muž v oranžových šortkách, oranžovém tričku a s oranžovým šátkem na hlavě. Když si ho sundal, poklesla mi

vlastní oči. Nakonec proč ne, když britské ministerstvo vnitra o své vlastní vůli vydalo cestovní pas animovanému medvědu Paddingtonovi s fotkou i s příjmením, při jehož tvorbě prokázali úředníci značnou kreativitu. Plyšovému medvědovi v červeném klobouku totiž přidělili i příjmení Brown, tedy hnědý. V zemi, která je hotovým rájem excentriků, proto nepřekvapí, že podivíny všeho druhu lze najít i mezi vědci. Přírodovědec jménem Charles Foster zkoumá život a chování divoké zvěře a činí tak opravdu důkladně. Načas se proto sám stává zvířetem, srncem nebo jezevcem. Když zkoumal život lišek, prohrabával po nocích odpadkové koše a živil se jejich obsahem. Přes den spal v křoví. Nenechte se mýlit, Foster není jen excentrik. Když zrovna nenocuje v houští, vyučuje na Oxfordské univerzitě a píše knihy. Některé jsou přeloženy také do češtiny. Nepřekvapí, že v zemi excentriků se pořádají tak pitoreskní soutěže a sportovní klání, jako například závody jezdců na travních sekačkách, soutěž v chytání kol síra valících se z prudkého kopce nebo rugbyový zápas, kde jsou branky vzdálené od sebe 5 kilometrů. Královskou disciplínou je potom šnorchlování v rašeliništi. Odehrává se každoročně poblíž velšského městečka s krkolovným názvem Lanerted Wells, a to už 40 let. Plavání v rašelině vypadá jako velká legrace. Sami plavci se mi svěřili, že voda je mnohem studenější, než by si člověk myslel. Navíc, byť se plave ve vytýčeném kanálu, v kalné břečce prý rychle ztrácejí orientaci. Všichni se také zhodují, že uplavat o něch 110 metrů je dřina. Neplave se totiž ve vodě, ale v husté kaši. Byl právě červenec, když jsem se šel na závody podívat. Ve Velšských horách bylo 11 stupňů a teplota vody byla citelně chladnější. Protože drobně, ale vytrvale pršelo, za chvíli bylo úplně jedno, kdo v rašeliništi plaval a kdo se jen díval. Jak se mi po závodu s úsměvem svěřil jeho organizátor Bob Greenough, doufá, že se jednou sport propracuje mezi olympijské disciplíny. Problém ovšem je, že mimo Wales je nedostatek rašeliništ. Sklon k jistému excentricismu se nevyhýbá ani britské politické scéně. Kde jinde by se na jednom pódiu mohli sejít předseda vlády či jiný seriózní politik a podivné postavičky, které jakoby vystoupily z bláznivého komiksu. V Británii se to stává při většině voleb. V červnu roku 2017 se čekalo na výsledky předčasných voleb, které vyhrála tehdejší lídrině konzervativní strany a premiérka Theresa Mayová. Stála na pódiu v elegantním červeném kostýmku, vedle ní 5 mužů v oblecích. Pozornost na sebe ovšem strhávala podivná postava v černém trikotu, které z ramen splýval stříbrně podšitý černý plášť. Na hlavě měla cosi, co ze všeho nejvíc připomínalo zakouřenou rouru od kamen. Postava, pózující pro lačné fotografii, si říká Lord Buckethead. Jeho jméno lze volně přeložit jako Lord, jehož hlava se podobá k belíku. Inspirací pro jeho podobu se přistala filmová postava parodující slavného Dartha Vadera z Hvězdných válek. Spíše než skutečným politickým kandidátem je Lord Buckethead satirickou postavou. Poprvé se do politické soutěže zapojil v roce 1987, když se postavil Margaret Thatcherové. Docela by mě zajímalo, kdo může figuru bez politického programu za to s rourou od kamene na hlavě volit. Hned poprvé se ovšem takových lidí našlo 131. V roce 2017 obdržel Lord Buckethead 249 hlasů a je tedy zřejmé, že jeho politická obliba pomalu, ale jistě stoupá. Sklon k excentricitě přitom není v Británii ničím novým. Důkazem budiž společenství, které už ve 40. letech 18. století založil Francis Dashwood, 11. baron z Despenseru.

Sparta si říkala rytíři svatého Františka. Londýnské noviny jim však přidělili přiléhavější název – klub pekelníků – Hellfire Club. Šlo o bohapustou parodii církevního řádu, jehož motem bylo – dělej si, co chceš. A jeho příslušníci tak rozhodně činili. Věnovali se pijatikám a nepřístojnostem a jejich zhromáždění neměla daleko k černým mším. Francis Dashwood měl dost peněz a poté, co přestěhoval ústředí skupiny do svého rodinného sídla ve West Wickham, popustil uzdu své divoké fantazii naplno. Na vrcholku věže kostela, který stojí na kopci nad jeho sídlem, nechal vybudovat obří pozlacenou kouli. V ní se členové obskurního řádu scházeli. Vevnitř se prý mohlo usadit až 11 mužů. Když se potom budovala nová silnice, přišel Lord Dashwood s fantastickým nápadem. Kameny a štěrk na stavbu se nebudou těžit v lomu, ale vylámou se z nitra kopce, na kterém kostel svatého Lorence stojí. Vznikla tak síť chodeb a jeskyní, které pak mohli členové klubu pekelníků využívat ke svým prostopášnostem. Na kopci nad podzemními chodbami se nachází rozměrná osmiboká budova mauzolea. Nápad na jeho stavbu se zrodil v okamžiku, když jeden z členů klubu pekelníků věnoval své srdce velmistrovi řádu. Když potom zemřel, Sir Francis mu uspořádal velkolepý pohřeb a nabalzamované srdce zemřelého bylo opravdu umístěno do urny v nádvoří hrobky. Tam pak byli postupně pohřbeni významní členové klubu pekelníků, včetně samotného Sira Francise Dashwooda, nekorunovaného krále britských výstředníků. Za mě je však velmistrem britských excentriků nejmenovaný chirurg, ve své době špičkový odborník na transplantace. Těch provedl celou řadu a zachránil tak život mnoha lidem. Pak to ale prasklo. Jeden pacient náhradní játra nepřijal a tak musel být proveden nový zákrok. Ten však prováděl lékařův kolega. Když pacienta otevřel a vyjmul nedávno transplantovaná játra, zhrozil se. Na životně důležitém orgánu byly jasně viditelné iniciály SB, které na něj chirurg během operace vypálil. Prostě se na svou práci podepsal. Jak se ukázalo později, nešlo o první případ. Když začalo vyšetřování, vypověděl jeho asistent, že už dříve viděl, jak se šéf na játra podepisuje. Navzdory britské náklonosti k podivínům to tentokrát neprošlo. Slavný chirurg byl vyhozen z univerzity a vyloučen z lékařské komory. Stal se spisovatelem a píše thrillery z lékařského prostředí. Za svoji operatérskou kariéru transplantoval játra více než 400 lidí. Kolik z nich má asi na nich vypáleny iniciály SB?

královská rodina. Ten okamžik si budu pamatovat celý život. Byla to ta chvíle z kategorie Co jsem dělal když. Byl čtvrtek 8. září roku 2022. Kancelář v Londýně jsem už sice o půl roku dříve zavřel a vrátil se domů. Do Británie jsem ale dál pravidelně zajížděl. Toho dne jsem tam byl zrovna taky. Popolední vyběhla blesková zpráva, že lékaři jsou znepokojeni zdravotním stavem královny Alžběty II. O zdravotních neduzích 97-leté panovnice se vědělo. Nic zlého jsem proto ani já, ani nikdo jiný netušil. Když se však do skotského sídla Balmoral, kde královna pobývala, začali narychlo zjíždět členové královské rodiny, bylo zřejmé, že se děje něco vážného. O dva dny dříve ještě uvedla královna do premiérského křesla Liz Trussovou. Vypadala sice unaveně, ale kdo by v takovém věku nebyl. Najednou ale šlo vše ráz na ráz. Ještě pár průběžných informací o královnině zdravotním stavu i o tom, kdo všechno už je u jejího lůžka, a pak to přišlo. Královna Alžběta II. Zemřela. Jedna historická etapa se uzavřela. Odvysílal jsem pár prvních stupů, sedl do metra a jel před Buckinghamský palác. Hustě pršelo. Lidé přesto přicházeli v zástupech. Přinášeli květiny a zapalovali svíčky. Mnozí měli slzy v očích. U ozdobné mříže před palácem pomalu vznikalo rozměrné pietní místo. Osobně jsem královnu Alžbětu II. Nikdy nepotkal. Když jsem byl pozván na zahradní slavnost do Buckinghamského paláce, byla zrovna churavá a zastoupil její syn, nynější král Karel III. Cpali jsme se zákusky a zapíjeli je čajem a nikoho ani ve snu nenapadlo, že chvíle jako je tato přijde zanedlouho. Všichni jsme se tak nějak bláhově domnívali, že Alžběta II. Je nesmrtelná, vždyť vládla 70 let. Zatímco mnozí se během té doby stačili narodit, prožít celý život, zestárnout a zemřít, ona byla stále na trůnu. Zhlížela na své poddané z portrétů, mincí i poštovních známek. Kdykoliv jsem přijel z Londýna domů, první, na co se mě známí, poněkud absurdně ptali, bylo, jak se má královna. A teď už tady není. Královnin pohřeb byl tou nejpompéznější událostí, jakou jsem kdy zažil. Nemám teď na mysli nekonečné průvody vojáků a nejrůznějších hodnostářů, ale obrovské davy lidí, kteří okolí Buckinghamského paláce doslova zavalili hromadami vonících květin a špalíry, které lemovaly silnici z Londýna až do Windsoru. Potvrdili, že byť popularita královské rodiny v Británii dlouhodobě klesá, královna byla výjimka. Pravda, moje dcera Tereska mé tykadlo do života a názorů mladých Britů hlásila, že její spolužáky na univerzitě nechal odchod panovnice zcela chladnými. Jaké je tedy na začátku 21. století postavení královské rodiny? Když se blížila korunovace Karla III., nocovali lidé před Buckinghamským palácem, jen aby byli při průjezdu královského průvodu v první řadě. Přes den seděli na kempingových židličkách, přes noc se choulili v dekách pod modrými, nepromokavými plachtami. Kolem jejich tábora chodili lidé, fotili si je a z jejich pohledů bylo zřejmé, že je mají za podivíny. Běžní Britové o královské rodině příliš nepřemýšlejí, respektují ji a její existenci berou jako holý fakt. To je vše. Jsou ale i tací, kteří monarchii přímo odmítají. Mají za to, že panovník a jeho rodina jsou nahony vzdáleni životu běžných lidí. Jen 3 z 10 Britů se domnívají, že monarchie je pro jejich život důležitá. Takové jsou výsledky průzkumu veřejného mínění. Zejména mladé generaci je, přes všechnu pompu, která ji provází, královská rodina většinou ukradená.
Ze své knihy Lišky pod Big Benem četl Jaromír Marek. Dramaturgie a režie Alena Blažejovská. Zvuková spolupráce Samuel Sochaci.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Máte seznam knih, na které vám nezbývá čas? Známé osobnosti je přečtou za vás, vyberou to nejlepší a nabídnou vám rozbor i s ukázkami. Politická literatura, historické studie, knihy o ochraně klimatu, pohledy do uměleckých publikací, ale i těch gastronomických, a to vše od prestižních autorů českých i zahraničních. Každé úterý po 8 hodině večer a v repríze v sobotu po 4 odpoledne na Plusu. A pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Děkujeme, že nás posloucháte. Český rozhlas je s vámi víc než 100 let.
1: Voláme marně Alberta Einsteina. Amerika nás slyší, ozývá se, ale její hlas je rušen. Nad oceánem jsou obrovské a neobvyklé bouře.
2: Tak trochu skrytém, ale velmi symbolickém roce 1937 o vánočních svátcích se po rozhlasových vlnách vysílá do světa pozdrav míru.
3: Český vynálezce, elektrotechnik a podnikatel František Křižík ho směřoval Albertu Einsteinovi do amerického Princetonu.
4: Profesore Einsteine, jsem skutku rád, že mohu dnes jménem československé vědy a techniky přímo promluvit ti pozdravná slova k vám, představiteli moderní vědy světové.
2: A spisovatel Karel Čapek zase poslal svůj pozdrav básníkovi Rabindranath Tagorovi do Indie.
5: Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, z Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, kde ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři.
3: Podle historika Michala Stehlíka mířilo poselství míru především na posluchače v Československu, které bylo tehdy poslední demokratickou zemí ve střední Evropě.
6: Když se podíváme třeba na dobové statistiky, tak koncesi na radiožurnál, která se platila měsíčně, má více než 1 000 000 lidí. To je velký zásah. Rozhlas už se pohybuje v kontextu opravdu mass media a je to i oslovování dovnitř a vlastně taková, řekl bych, v dobrém propagandistická snaha hledat tu pozitivní linku.
4: Chci vám, velkému vědci a mysliteli, dnes říci o mé víře, že věda blíží lidi i národy.
2: Opravdu rušili přenos nad Atlantikem neobvyklé bouře? A slyšeli nakonec Einstein s Tagorem vánoční pozdrav z Československa? Poslouchejte mimořádnou podcastovou sérii Rozhlas to.
3: Na webu Českého rozhlasu Plus nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle nejvyššího soudu i Evropské unie protiprávně. Moskva chce podle ukrajinského prezidenta Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Fotbalisté Signy Olomouc a zbrojovky Brno si v Šancelize připsali vítězství. Dnes čekáme jasno až polojasno s teplotami do 24 stupňů, na Jižní Moravě bude až 27. Je pondělí 24. srpna, začínají hlavní zprávy s Adélou Burešovou.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server i rozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
8: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
9: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
8: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
10: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
8: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Radiožurnál.
7: O růstu minimální mzdy v dalších 2 letech bude dnes mimořádně jednat tripartita. Od ledna by se měla zvednout přibližně o 2,5 tisíc korun na 24 900 korun měsíčně. Současný systém počítá s jejím postupným růstem do roku 2029, kdy má dosáhnout 47% průměrné mzdy. Odboráři ale chtějí probrat navyšování i dál do budoucna, vysvětluje šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.
11: Určitě budeme požadovat vyšší tempo růstu minimální mzdy po období roku 2029 a to směrem k 50%, takže věřím tomu, že kolem toho bude debata. Určitě další těch témat k debatě bude rozhodně více.
7: Zaměstnavatelé s takovým navýšením, jaký požadují odbory, nesouhlasí. O víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jenom v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a v neděli k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty nejtragičtější.
12: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
7: Podobný počet obětí jako tento víkend policie zaznamenala i před 2 týdny, kdy od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí. Stejný počet obětí dopravních nehod policie evidovala i o víkendu na přelomu července a srpna. Rusko chce podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mobilizovat dalších 300 tisíc vojáků. Nábor podle něj ruské úřady plánují na dobu po parlamentních volbách v Rusku, které budou za měsíc. Armádní stavy se mají navyšovat i v roce 2027, dodal Zelenský.
13: Rusko chce podle Zelenského obsadit i zbytek okupované Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Řekl to na setkání s lídry baltských zemí při příležitosti oslav ukrajinského dne vlajky. Už předtím informoval o tom, že se podařilo zajistit dodávky takzvaných interceptorů. To jsou drony, které dokážou systematicky vyhledávat a ničit nepřátelské drony a rakety. Pokud jde o prezidentské volby na Ukrajině, po kterých volal nedávno odvolaný ministr obrany Michailo Fedorov, podle Zelenského představují v době války velké riziko pro stát a ukrajinská ústava je ani v době války neumožňuje. Jiří Chábera, Radiožurnál.
7: České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů v neděli začaly hasit oheň v srbské chráněné oblasti Deliblatska Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. Na místě mají stroje zůstat 5 až 7 dní. Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Podle Lesů České republiky je teď kůrovcem nejvíc napadená oblast severní Moravy a Slezska.
14: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
15: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
14: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
16: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kde je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
14: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Radiožurnál.
7: Řekami na jižní Moravě protéká kvůli suchu málo vody. Povodí Moravy hlásí průtoky na 30 místy jenom 10% běžného stavu. Meteorologové navíc v oblasti v příštích dnech nečekají intenzivnější srážky. Třeba Dyje u Znojma ale zůstává pro vodáky stále splavná.
17: My jsme vyrazili s dětma podívat se na krásy nivy řeky Dyje.
18: Jsme z Brna a tady jsme na vodě poprvé. Poprvé s dětmi.
19: Novákovi a Cipriánovi mohli na Dyji u Znojma v lodích vyrazit, protože dostatečný průtok tady zajišťuje upouštění místní vodní nádrže. Jinde je vody málo a některé menší toky vyschly úplně. Připouští mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
20: Jedná se například o Bílý potok, Říčku, Kuřimku, Bobravu nebo Semíč u obce Svitávka.
19: Na některých řekách je průtok nejnižší za 40-letou historii měření, třeba na Moravě ve Strážnici. Alena Hesová, Radiožurnál.
7: Mezinárodní astronomická unie přesně před 20 lety rozhodla, že Pluto není planeta. Na zasedání v Praze tehdy vědci poprvé v historii určili, co je planeta podle fyzikálních vlastností. Pluto a další trpasličí planety některá kritéria nesplňují.
1: Musí být kulaté, hmotnost, aby se do takového tvaru formovalo a zároveň, aby vymetlo na podobných drahách kolem Slunce menší tělesa.
21: Popisuje Petr Šajrich z Astronomického ústavu Akademie věd. Pro tělesa, která jsou sice kulatá, ale o oběženou dráhu se dělí, vědci zavedli novou kategorii trpasličích planet.
1: Na těch jejich površích se děje řada věcí, které známe u běžných planet na Plutu. V minulosti zřejmě tekly řeky kapalného dusíku.
21: Zatím je oficiálně potvrzený pět trpasličích planet. Kromě Pluta sem patří také Ceres, která v minulosti byla planetou i planetkou. Martin Srb, Radiožurnál.
7: Olomoučtí fotbalisté porazili v pátém kole šance ligy Pardubice 3-1. Z výhry se radovala i zbrojovka Brno, která porazila Teplice 2-0. O oba góly se postaral Antonín Vaníček. České volejbalistky své třetí utkání na domácím mistrovství Evropy prohrály. Favorizovaným Srbkám podlehli v Brně 1-3 na sety a připsali si tak první porážku. Univerzálka Monika Brancuská po zápase komentovala velkou sílu Srbek na útoku.
22: Neskutečná, vlastně my jsme v některých momentech, až jsme byli na správných pozicích, tak nedokázali udržet jejich balony. Možná je to o tom si trošku zvyknout, zase přizpůsobit se tomu, jak hrajou, ale na to prostě není čas, musí to být rychlejší, tahle ta naše reakce. Srbsko patří mezi extra třídu ve volejbalu, kam my samozřejmě míříme a chceme se dostat, ale ještě bych řekla, že tam úplně nejsme. Individuální růst všech hráček a až nám to jednou sedne všem dohromady, tak to určitě vyjde.
7: V dalším zápase se Češky po dni volna utkají s Ukrajinou.
23: Nehoda na D1 u Holubic a omezení na Pražském okruhu mezi Jesenicí a Vestcem. Na D1 z Vyškova do Brna se zastavíte za Rousínovem. Od kilometru 213 pak budete popojíždět až k odbočce na Slavkov. A tam na kilometru 210 překážejí následky nehody 4 aut v levém pruhu a zdržíte se kolem 10 minut. Na Pražském okruhu počítejte s omezením mezi Jesenicí a Vestcem. V úseku se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Silničáři tam přestavují dopravní značení. A v Praze připomínáme zavírku v tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. Údržba bude blokovat provoz do 5 ráno. Na silnici 26 z Domažlic na Folmavu pozor na nehodu u České Kubice. Osobní auto tam zrazilo srnu, vyšetřuje se, čekejte pohyb lidí na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer má oblačnosti na jihozápadě částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27, na horách kolem 16 stupňů. To byly zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
24: Nebude to jednoduchý rok, ale zvládneme.
25: Já to považuji za velmi nešťastné.
26: Víte, co je to pasy?
27: Naše země nevzkvétá.
28: To jsou všechno lži.
29: Slibuji věrnost České republice.
30: Že nikdy neodstoupím.
31: Nikdy.
0: Chyba systému. Chyba systém. Detektor problémů české společnosti.
32: Ta mylná myšlenka toho, že někdy existoval systém ukrytí pro všechny občany Československa, je opravdu vedle.
33: To neplatí.
32: Nikdy to neplatilo.
34: Jak můžeme být připraveni na klimatickou krizi ve chvíli, kdy nám na ministerstvu životního prostředí vládnou motoristé, kteří se tváří, že klimatická krize je over. To si myslím, že vlastně pro mě je ta největší chyba systému.
35: To je úplně jedna z takových těch typických českých maloměšťáckých kulturních válek, protože se asi shodneme na tom, že mít doma keše prostě docela důležitá věc.
34: Ukryty, nabíjecí stanice, nějaké zásobárny jídla, tohle to všechno v Česku chybí.
32: Tu krizi, ať už se jedná o jakoukoliv, a jestli to bude živelní pohroma nebo zmiňovaný válečný konflikt, tak společně zvládneme.
0: Chyba systému. Česká společnost v kontextu i v detailu. S novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem.
23: Česko se po víc než 30 letech relativního klidu a bezpečí učí znovu přemýšlet o krizích. Jak jsme na ně připraveni, jak moc jsme ochotni se na ně připravit a kdo za to nese odpovědnost? Stát, samosprávy nebo jsme to my jako občané? A máme scénáře pro různé typy krizí? Poučili jsme se z povodní nebo z pandemie covidu?
2: Naším speciálním hostem je ředitel odboru ochrany obyvatelstva a krizového řízení generálního ředitelství hasičů Dušan Uhlík. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vítám tu i Apolenu Rychlíkovou. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: A Davida Klimeše.
5: Dobrý den.
2: Na začátek mám takový disclaimer, se tomu říká, přiznání, doznání. Zjistil jsem při přípravě tohoto dílu, že doma nemám dostatečnou zásobu pitné vody a trvanlivých potravin, léků, powerbanky, rádio na baterie, hygienické potřeby lékárničky a zdravotnický materiál. Pane Uhlíku, vy to víte, já vycházím z materiálu nazvaného 72 hodin, jak se připravit a společně zvládnout krizovou situaci. Vy jste spoluautor. Vy máte doma tuhletu velkou krabičku poslední záchrany? To, co jsem jmenoval.
3: Já bych možná začal tím, že rozhodně nejste jediný, kdo nemá tady tu výbavu, která je specifikována v příručce 72 hodin. A nicméně je dobré to, že jste se nad tím zamyslel a že s tím jako nějakým způsobem určitě teďko budete pracovat.
2: Děkuji za pochvalu. A vy to máte doma? A
3: já jsem už v nějakých předchozích rozhovorech zmiňoval to, že my nemáme doma výbavu na 3 dny. My máme doma výbavu na 3 týdny, takže všechno je ve správě manažerky logistiky a zásobování, která spolehá nejen na příručku, ale spolehá samozřejmě i na svůj vlastní úsudek.
2: Teď se podíváme k Apoleně Rychlíkové a k Davidu Klimešovi. Apoleno, máte doma zásoby na 3 dny, ty, které jsem vyjmenoval?
4: Já musím říct, že vlastně před těmi pár lety, kdy vypukla velká invaze na Ukrajinu, tak já jsem si uvědomila, že spoustu těch věcí, které by bylo potřeba aspoň na nějaké zajištění několika následujících dnů, doma nemám. A tehdy jsem vlastně možná poprvé v životě nakoupila všechny tyhle ty věci. Úplně od té doby neobměňuju, některé zůstaly, to znamená nějaký základní zdravotnický materiál, powerbanky, svíčky, takový ty věci, co prostě můžeme využívat, hromada trvanlivých potravin, tam je tam zůstává, bytě jako různě ujídáme. A určitě to není v takovém kompletní míře, jak je to popsáno v materiálu 72 hodin. Ale je pravda, že vlastně tehdy jsem si uvědomila, že je důležité mít alespoň nějakou zásobu, třeba i peněz doma vybraných z bankomatu, které prostě je dobré mít u sebe v případě, že by třeba nefungovaly bankomaty. A častěji na to od té doby myslím i v kontextu vlastně různých nepředvídatelností, které se kolem nás dějou.
2: David Klimeš, dostatečná zásoba pitné vody, trvanlivých potravin, já to mohu ocitovat znovu, ale jak je to u vás
35: doma?
2: Já jsem
35: zůstal na půl cesty, protože si pamatuju, že jsem to se zájmem prolistoval a šel jsem zkontrolovat, jestli mám dost baterek, ale pak už jsem si nekoupil to rádio na ty baterie, to nemám. Takže určitě to na mě zapůsobilo, něco mám, něco nemám a myslím si jenom to možná to, nebo respektive vím, co mám dělat, teď už vím, že mám jít k Uhlíkům domů, protože tam mají zásoby na 3 týdny a budu zachráněn, ale je to z mého pohledu přesně to, co má ten stát dělat. Jo? Možná se k tomu ještě dostaneme. To, co se tady nadužívalo jako pojem strategická komunikace, tak to jsou přesně tyhle v uvozovkách drobné věci, ale oni nejsou drobné, protože vám pak zachrání třeba život a ne o tom, že někdo někoho přesvědčí, jestli má mít rád Rusko nebo nemá mít Rusko. Takže přesně tyhle drobné věci, které většinově změní naše chování a posílí naší odolnost, tak to je za mě přesně to, co má stát dělat.
2: Pane Uhlíku, jak hodnotíte tenhle drobný průzkum u našeho stolu? Tak bereme to vážně, když nás k tomu pohne něco jako začátek války na Ukrajině. Vidíme, že v Evropě může být válka.
3: Já vnímám velmi pozitivně to, že ta informace se dostala tam, kam měla. A ta příručka samozřejmě nějakým návodem. Ona někde platí takhle, někde platí takhle. A nicméně tou hlavní myšlenkou je samozřejmě přežít těch 72 hodin s co nejmenšími požadavky, když bych to měl takhle jako specifikovat. To znamená být vybaven. Určitě něco jiného život na vesnici, určitě něco jiného život ve městě, kde jsem podstatně závislejší na těch službách, než třeba v těch obcích někde v pohraničí, když to takhle řeknu. Nicméně vnímám to opravdu tak, že je v pořádku to, že se to lidé rozvěděli, je v pořádku, že se tím lidé nějakým způsobem probrali a je v pořádku to, že se zásobili nebo minimálně se zamysleli nad tím, že by měli něco učinit pro to, aby mohli v těch 72 hodinách fungovat.
2: Když jsem ten seznam viděl, tady je potřeba říct, že vy jste jeden z těch, jak to David Klimeš nazval, hrdinu z Hřenska, hasičů, kteří zasahovali při těch velkých požárech. Na jaký typ krize se vlastně připravujeme při té příručce? Protože já mám dojem, že se nelze připravit na všechny krize zároveň. Jak jste o tom přemýšleli, když jste tu příručku sestavovali?
3: Ono to přesně tak je. Tam není specifikováno, že se jedná o nějakou konkrétní krizi. To znamená, tak jak tady bylo zmíněno, je to v obecné rovině. Chystám se na něco neočekávaného, něco nestandardního a k tomu si vytvářím nějaký zásoby, k tomu si vytvářím nějaký potenciál toho, abych mohl fungovat.
2: Promiňte, je tedy třeba ta příručka koncipovaná tak, aby někdo, kdo bydlí v okolí Hřenska v tu dobu, kdy tam jsou velké požáry, tak si vystačil se svými zásobami? Na tohle je myšleno?
3: A ta myšlenka je samozřejmě v duchu jiných mimořádných událostí. U toho požáru v Hřensku je nejjednodušší, je to malý prostor, a je nejjednodušší ty lidi evakuovat a samozřejmě zajistit jim ty potřeby někde jinde, ať už si je zajistí sami u nějakých svých příbuzných, anebo jim je zajistí obce v nějakých prostorech, které jsou pro to vhodné. To znamená, těch 72 hodin se týká z mého pohledu hlavně rozsáhlých událostí, velkých plošných událostí, blackout, výpadky elektrické energie, povodně, které zasáhnou nějaké rozsáhlé území, nebo požáry, ale v našem případě to Hřenska se nejednalo o plochu, která by vyžadovala využití toho balíčku 72 hodin.
2: Vy jste všichni tři možná zaznamenali před 2 lety přestřelku mezi ministerstvem vnitra, které tedy tu příručku dávala dohromady, a nejvyšším kontrolním úřadem. NKÚ konstatoval, nepoučili jsme se z covidu, máme málo kapacit v krytech, obyvatelstvo je nedostatečně informováno. A ministerstvo vnitra kontrolovalo. NKÚ hodnotí celý systém pouze na vybraných opatřeních, využitelných za stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato opatření nejsou univerzální pro všechny druhy situací. Tak Davide Apoleno, na jaký typ krize podle vás bychom se měli připravovat? Vy jste už, Apoleno, zmínila, že vás k tomu předzásobit se vlastně přiměla válka na Ukrajině. Tak jaký typ krize to je, který to předjímá?
4: No, já myslím, že asi jedna z největších otázek, která před náma stojí, je samozřejmě problematika klimatické krize nebo klimatické katastrofy. Já myslím, že už tohle léto vlastně zažíváme nějaké situace, které jsou v nějakém ohledu extrémní. Já jsem u té příručky ještě chtěla vypíchnout možná jednu věc, která si myslím, že je extrémně důležitá pro nějakou koherenci v té společnosti. A to je i důraz na to nějaké jako komunitní spolupracování, důraz na to, že by se lidé, kteří jsou samostatnější, měli zajímat o ty, kteří jsou zranitelnější. Já uvedu takový příklad právě z nedávné doby. My jsme si prošli několika vlny extrémních veder a já jsem si vlastně na tomhle příkladě uvědomila, jak málo třeba v kontextu právě klimatické krize počítáme s nějakou informovaností občanů. A došlo mi, že momentálně i důsledkem těch personálních změn, které se odehrály, tak ta krizová komunikace ze strany této vlády strašně pokulhává a uvědomila jsem si, že žijeme v něčem, co já jsem si tak pracovně nazvala DIY stát, do it yourself stát, kde vlastně různí lidé, odborníci, myslím třeba Honza Lukačevič, kteří taky spolupracovali na 72 hodinách, dávali lidem rady, jak vlastně přežít třeba ta extrémní vedra. A jenom velmi málo třeba samospráv komunikovalo nějaká opatření, nabídlo nějaká řešení, například pro osamělé seniory, kam se můžou jít přes den ochladit, nebo nějakou linku, kam můžou zavolat, pokud jim nebude dobře. A myslím si, že s tou měnící se klimatickou situací bude takovýchhle extrémních situací přibývat a bude mnohem důležitější mít někde jasně komunikované sady informací, mít jasně komunikovaná, nevím, telefonní čísla, kam se člověk může obrátit, vědět, co máme dělat ve chvíli, kdy venku je třeba 3 dny po sobě 42 stupňů, vědět, co to dělá se mnou, co to dělá s lidmi různého věku. A to prostě bude naše realita stále víc a víc, takže i jenom tohle léto nám vlastně ukazuje, co nás čeká s mnohem větší pravidelností, pravděpodobností a také to, že pokud se na to nebudeme připravovat, tak nás to může stát skutečně ty lidské životy, což je naprosto děsivá zpráva, protože si myslím, že minimálně na úrovni té komunikace ten stát je prostě odpovědný a David to řekl správně, ta příručka 72 hodin prostě ukazuje tu správnou krizovou komunikaci státu nebo jakoukoliv komunikaci státu. A myslím si, že by se měla různě variovat na různé situace, menší nebo větší.
2: Když se vrátím k té otázce, na jaký typ krize se připravujeme. Davide, u vás mám tady rozšířenou otázku. Jaký typ krize ve vás vyvolává úzkost? Na jaký typ krize byste chtěl být?
5: To je vlastně dobrá otázka. Já jsem jenom chtěl dodat k tomu, že my tady jako přeskakujeme vlastně mezi tím, jak 72 hodin přežít a co nejméně otravovat stát, protože ten buď nemůže, anebo prostě to trvá, nebo je to složitý a my teda přežijeme. A mezi tím teda, jak systémově nastavit nějaké odolnostní opatření na nějaké nové typy krizí. Tak to bych řekl, že trošku jako něco je výš, něco je níž, byť oboje je velmi důležitý. Co vyvolá úzkost, to je vlastně moc dobrá otázka, protože základ asi všeho je prostě nepanikařit a i když si to řekneme stokrát, tak pak v té situaci samozřejmě panikaříme. To ve svém životě jsem bohužel realizoval asi stokrát a můžu uvést i konkrétní příklad, jak vlastně je to hodně proměnlivé. Když v Praze vypadne elektřina, tak mě to vůbec nevadí, vím, že se to nahodí, prostě jsem uprostřed velkého města, někdo mě pomůže. Teď jsem byl minulý týden na hranicích s Ruskem v Gruzínských horách a vypadla někde elektřina na nějaký vesničce a vlastně mě překvapilo, jak jsem byl nervózní, protože jsem potřeboval nabít telefony, potřeboval jsem něco a najednou tahle věc, která jako vlastně nic moc neznamená, přes celou noc to nešlo, je to tam úplně normální a najednou jsem vlastně cítil jako jemnou úzkost, protože prostě jako komfortní měšťák z středu Evropy nejsem vlastně už zvyklý ani na tohle. A pak, když mluvíme o úzkosti, tak můžu připomenout ještě, nebo můžu zmínit osobní zkušenosti. V květnu jsem byl, na Ukrajině a byl tam zrovna poplach. A ta moje reakce byla, že jsem prostě na té ulici skameněl, protože prostě na to nejsem zvyklý a okolo mě nikdo, protože za prvé za ty roky už jsou na to ty Ukrajinci zvyklí, vytáhnou si ty mobily, tam mají tu aplikaci Alert, vědí, jako jestli to letí, neletí, mají nějaký telegramové kanály a podívej se, co to může být. A já jsem tam skameněl. A oni říkali, dobrý, v pohodě a jdeme dál. Takže ano, bavme se o různých věcech, ale ten psychologický rozměr, že když ta situace je, tak aspoň nějak tak trošku, ať umím reagovat, tak to teď ze své zkušenosti dvakrát, možná víckrát, jsem si sám dokázal, že když to prostě nemám ošahané a zaplať pán Bůh za to, že prostě nám na celé noci nevypadává elektřina a nemusí být aktivní protiletadlová obrana, tak prostě člověk na to není připraven a aspoň trošku by s tím měl počítat, no.
0: Chyba systému. Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
2: Kdyby to mělo být formulováno jako požadavek na systém, co byste chtěli od státu, co v takových situacích máte dělat? Už tady zaznělo, že chcete vědět, kam jít, koho kontaktovat. Aplona zdůraznila roli nějaké společenské solidarity, ale teď se bavíme vyloženě o státu, který tady, pane Uhlíku, zastupujete konec konců vy a vy jste říkal, že jste taky tou příručkou chtěli změnit tu mentalitu, někdo to zařídí. No tak dobře, ale stát musí něco zařídit, co jednotlivci ani společnost nedokáže. Stát od toho je a platíme si jej o to.
3: Já bych možná podotknul, že my jsme opravdu jako za posledních několik let zpět toho zažili opravdu strašně moc. Můžeme říct povodně, můžeme říct migrační krizi, můžeme říct pandemii, můžeme říct tornádo na Jižní Moravě nebo nějaký regionální události. A ze všech sbíráme nějaké zkušenosti a máme opravdu ten systém, záchranný systém velmi robustní a patří k nejlepším v Evropě. A to je naprosto bez debat, nicméně a ono to tady zaznělo. On nedokáže v jeden moment být úplně všude a všem pomáhat. A tam je ta mise té příručky 72 hodin. My jsme si řekli 72 hodin po vzoru států, se kterými jsme spolupracovali. Dneska se v Německu řeší 5 dní, 10 dní. Je to opravdu o tom nastavení těch 72 hodin nám přišlo jako optimální na to v nějakém takovém režimu začít. Nicméně zaznělo to tady i v kombinaci s tím Hřenskem. Ten stát samozřejmě počítá s tou svojí rolí, to znamená nejen s tou rolí záchranou, to je příkladem, můžou být povodně, kde se opravdu ty složky zabývaly tím, že zachraňovali lidi z těch zatopených obydlí a opravdu fungovali v té první vlně, ale současně potom potom v rámci řešení těch povodní se stát podílel na evakuaci osob, na nějakém nouzovém přežití, na zajištění fungování nějakých základních služeb, ať už je to elektrická energie, plyn, doprava. Takže to je ta funkce toho státu v té obnově území a samozřejmě ten stát funguje i v rámci řešení těch krizí v duchu těch svých nastavených možností.
2: Řekněte mi, a to je otázka pro vás, pro všechny tři, jestli by placení v hotovosti mělo být zakotvené v ústavě, možná to formuluju přehnaně. Já jsem to považoval za absurdní požadavek, ale najednou jsem zjistil, že se to objevuje v debatách v souvislosti právě s bezpečností, že kdyby skolabovaly bankovní systémy a tak. A myslím, že Apolena to říkala, že chce mít doma dostatek toho, čemu se říká cash, čili papírové, kovové peníze, kdyby nešlo zaplatit jinak. Tak co si myslíte?
35: To je úplně jedna z takových těch typických českých maloměšťáckých kulturních válek, protože se asi shodneme na tom, že mít doma cash je prostě docela důležitá věc. I ze zahraničí víme, že někde jako ta povinnost mít cash nevyplývala z toho, co tady v Česku, jestli je to vrchol dozorovací velkobratrské cenzury, nebo teda pokud platíte jenom digitálně, nebo naopak ne. Prostě je to funkční věc, stejně tak je ale úplně funkční požadovat, abyste všude mohl zaplatit kartu. To obojí je úplně v pohodě, takže určitě to patří mezi ty základní věci, mít doma nějaké peníze a mimochodem zase, když do toho můžu dát nějakou vlastní zkušenost, který jsem si pročítal těch 72 hodin, tak jak už taky jsem trošku starší, tak vlastně jsem si uvědomil, že to mám, to splňuju, protože to bývalo, že jo, mít doma někde nějaký obnos peněz, protože prostě ten cash vládnul, tak to mi nějak zůstalo, takže já prostě doma něco mám. Chápu, že pro mladší třeba už to není nutné, protože prostě se všechno platí digitálně, ale myslím si, že ten požadavek mít doma nějaký cash
2: je
35: naprosto rozumná věc a prosím, nekombinujme do toho ty české, já nevím, jestli jsou to teda kulturní války nebo nějaký politický marketing, ale jestli je to jako vrchol bruselské digitální cenzury nebo naopak něčeho jiného, to bych do toho vůbec nemíchal. Kromě toho, že je to taky pak ve výsledku nebezpečné, protože se chováme pak mylně.
2: Já jsem to pochopil tak, že Apolena má doma hotovost, David Klimaš má doma hotovost, protože to je rozumné. A vy jste kýval velmi hodlivě, takže máte taky doma hotovost.
3: Samozřejmě.
2: Čili není to požadavek, který by byl nějak jako zvláštní, prostě přirozeně k tomu tíhneme. Když se bavíme o státu, tak samozřejmě, a to je potřeba říct, že to nemáte vy ve své gesci, se musíme bavit o státních hmotných rezervách a musíme se bavit o tom, jestli lidé vědí, kam v případě nějakého nebezpečí utéct. Já jsem dělal si takový malý průzkum a třeba já to nevím. Vy víte, kam byste se uchýlili v případě, kdy začne hukat ta siréna a je vyhlášený poplach, nevím, jestli by to byl nouzový stav, ohrožený stav nebo válečný stav, to nevím, v kterém z těch stavů by to bylo, ale kam byste se uchýlili?
35: Tak já bydlím na metru blízko, takže bych asi volil metro.
4: Jo, já to mám asi stejně, no. Ale je fakt, že nějaký...
35: Což je teda rada pro...
4: lidi z Prahy.
35: Pro většinu posluchačů naprosto bezcena.
2: Vy nejste z Prahy původně, tak trošku nás vneste do reality. Vědí to lidé?
3: Ono je důležitý pochopit vůbec celý ten systém, nebo to zákulisí toho ukrytí, jako toho procesu, protože tam je třeba trošku šáhnout do historie, kdy se tady bohužel mylně vykládá, nebo je tady ten dojem toho, že v podstatě celá Česká republika, tehdy Československo, se mohlo někam ukrýt.
2: Byly kapacity na to, abychom se v případě, mluví to o době studené války,
3: přesně tak.
2: V případě konfliktu, prostě abychom si lehli nohama k epicentru a to případně
3: pitlíčky. Takže ta mylná myšlenka toho, že někdy existoval systém ukrytí, který byl pro všechny občany České republiky, respektive Československa, je opravdu jako vedle.
2: To neplatí.
3: Nikdy to neplatilo. Nikdy to neplatilo. Ten systém byl nejrobustnější v roce 1995, kdy mělo možnost se ukrýt cirka 10% obyvatel.
32: A ještě je tam třeba zdůraznit to, že těch 10% obyvatel bylo vázáno buď to na velká města, jak tady zaznělo metro v Praze, a nebo na nějaké průmyslové oblasti. To znamená, některá území v podstatě nebyla dotčena tím ukrytím vůbec, protože neměl stát zájem o to tam budovat nějakou síť stálých ukrytů. Takže ten systém nikdy neposkytoval kapacitu pro 100% občanů. A bohužel, nebo respektive z hlediska nějakého financování a provozu a spohotovení, a on se v současné době jeví jako krajně neefektivní a velmi nákladný. A tudíž spíš pracujeme s těmi přirozenými ochrannými vlastnostmi budov, což jsou, budu říkat, podzemní garáže nebo nějaký sklepy nebo nějaký takovýhle prostory, který opravdu ten člověk využije ve chvíli, kdy to akutně potřebuje. Jenom pro zajímavost řeknu, že v Kyjevě v době zahájení konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou byla ta kapacita kyjevského metra využitá jenom z 15%. Protože ono to samozřejmě přináší spoustu obtíží i tomu obyvatelstvu, že žít tady v těch jako nestandardních podmínkách. Proto se všichni jako snaží najít jakousi cestu jinou.
2: Loučíme se s posluchači Českého rozhlasu Plus. Celý díl najdete na našem webu nebo v podcastových aplikacích. V další části mluvíme třeba o tom, jak bude fungovat nový systém varování a taky, jak se buduje odolnost státu a společnosti.
0: To byl podcast Chyba systému. Detektor problémů české společnosti. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Pro a proti.
6: Poslanci se vrací do sněmovny. Už v úterý mají na programu novelu rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident Petr Pavel. Zástupci vládní koalice ho chtějí přehlasovat. Změna pravidel má mimo jiné umožnit vyšší výdaje na obranu nebo strategickou infrastrukturu. Podle kritiků ale otvírá cestu k většímu zadlužování země. Potřebuje vláda při sestavování rozpočtu na příští rok volnější ruce? Je zamýšlené rozvolnění příliš velké riziko nebo by umožnilo potřebné investice? Zeptám se dvou poslankyň, Jany Murové z Hnutí ANO a Lucie Sedmihradské z Hnutí STAN.
0: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
8: Jak úspěšně dokáže věda napodobit život?
9: O tom běží diskuze, o které posluchači slyšeli před covidem. Utek virus byl vyrobený v laboratoři nebo byl přírodní?
10: Studovat procesy oplození a neplodnost u člověka je vlastně velmi náročný, protože do toho nemůžeme nějak zasahovat, nemůžeme na člověku dělat experimenty nebo nějakou kamerkou třeba pozorovat ten proces za pochodu. Takže určitě napodobit tenhle ten celý komplexní systém, jak už třeba některé mikročipy se snaží napodobovat, tak je určitě průlom.
11: Já si myslím, že velká otázka jestli na tady takovýhle syntetický život vlastně náš imunitní systém dokáže odpovídat, jestli ho dokáže vlastně detekovat, jestli dokáže zjistit, že je okolo nás a jestli na něj dokáže správně zareagovat tak, jak na něco nebezpečného přirozeného.
8: Do debaty v rozhlasové laboratoři dnes budou vstupovat Jan Dobeš, který se věnuje především imunologii. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: Do Českých Budějov srdečně zdravím Julia Lukeše, rovněž biologa, jinak také člena Americké akademie věd. Vítejte, dobrý den.
12: Zdravím do Prahy.
8: A studentka vědecké biologie Lucie Hradecká a reprodukční biologie taktéž. Vítejte.
10: Moc krát děkuji za pozvání.
0: Laboratoř. Laboratoř.
13: O čem diskutují historici po desetiletí a staletí, tak se to potom tou molekulární biologií rozhodne.
10: Ta neplodnost narůstá rapidně, je to velký problém, ale já osobně velmi doufám, že přijdeme na něco jiného a nebudeme tvořit AI spermie.
13: To by byl konec všech mužů.
8: Badatelé ze Stanfordovy univerzity s pomocí umělé inteligence vyrobili nové viry, v laboratoři pak ověřili, jestli fungují, a oni fungovali, účinkovali proti bakteriím. 16 ze 300 takto vyrobených virů se dokázalo běžně v laboratoři množit. Dá se to trošku přiblížit vám, kteří znáte ChatGPT, nástroj umělé inteligence, který vědci použili, fungoval na podobném principu, trénoval se na genetických datech virů, bakterií, rostlin i člověka. Já jsem to pochopila tak, pane profesore Lukeši, že je to poprvé, kdy AI vyrobila kompletní genomy.
9: Je to tak. Prostě zadali AI, vyrob nám vira a nakonec AI se pokusí vyrobit cokoliv, jo? Takže toho vira, to pořadí těch bází nebo ten genom, který by umožnil, aby se ten virus dostal do buňky, aby se v ní namnožil a aby se z ní zase uvolnil, vstoupil do dalších buněk, tak jich vyrobili několik a v tom článku potom popisují nadšení, když přišli ráno do laboratoře a podívali se na tu Petriho misku, na které je takzvaný monolayer bakterií. Tam viděli kolečka. Já si pamatuju, když jsme to dělali v praktikách před 40 lety, už ten esej, a to ukazuje, že ten virus prostě ty bakterie napadnul a lizuje je, takže jásali všichni a objímali se. A zároveň si uvědomili, nebo určitě si to uvědomili už předtím, že je to svým způsobem opravdu průlom, protože vlastně nedá se říct, že by vyrobili živou částici. Většina přírodovědců se domnívá, že viry jsou vlastně jako neživé součástky mimo buňku a stávají se živými, když do té buňky vstoupí. Takže ještě to není výroba úplně živého organismu, ale už je to podezřele blízko.
8: Tak ano, viry potřebují, aspoň se tak domníváme se současnou znalostí v přírodovědě, potřebují nás, nebo živočichy, nebo rostliny, nebo bakterie, potřebují naše buňky, aby mohly fungovat, aby mohly existovat. No ale stejně, AI vyrobila virus, co to evokovalo, Lucie Hradecké, když jste to četla?
10: Vím, že AI je obrovský pokrok, určitě se dá dobře využít, ale já jsem k ní trochu skeptická. Myslím si, že ten život je prostě tak nějak nastavený a funguje jako obrovský komplex, obrovský systém a tohle je prostě velká otázka, jestli to dokáže nějaký program udělat líp než ta příroda sama, no.
8: Zase zabrousím do vašeho oboru reprodukční biologie, který studujete, že jestli potom jako AI bude schopna vyrábět spermii, to už by byl šok. Myslím si, že už by to všude mělo titulky na prvních stranách.
10: Jako při narůstající neplodnosti je to možná teda otázka, no, jestli by se to dalo, protože opravdu ta neplodnost narůstá rapidně, je to velký problém, ale já osobně velmi doufám, že přijdeme na něco jiného a nebudeme tvořit AI spermie.
9: To by byl konec všech mužů. Protože pak už bychom opravdu na té planetě nebyli zapotřebí.
8: Tak samozřejmě jsme trošku v říši fantazie s těmi AI spermiemi, ale nejsme, myslím, úplně v říši fantazie, že tahle studie se může hodit medicíně. Obracím se na Jana Dobeše.
11: Ten způsob trénování, který oni u té AI vlastně využili, byl založený na tom, že vzali nějakého bakteriofága, což je virus, který útočí na bakterie, a můžeme si jako snadno představit, že by šlo tady tohohle bakteriofága nasměrovat na nějakou bakterii, která je potenciálně nebezpečná v našem těle nebo v našem střevě, a využít tady tyhle ty trénované viry na to, aby odstraňovaly nějaké potenciálně nebezpečné bakterie. Ona ta AI jako nevytvořila ten virus nebo toho bakteriofága z ničeho. Ona byla natrénovaná na nějakém konkrétním bakteriofágovi a vlastně to, co vytvořila, je z 93-98% vlastně stejné s tím originálem, na kterým se trénovala. Ale nějakým způsobem ho dále cizelovala, nějak dalšími procesy měnila. A samozřejmě oni zároveň trénovali ten virus na nějaký cíl, což byla nějaká konkrétní bakterie, a to můžeme vyměnit třeba ten cíl za nějakou potenciálně patogenní bakterii a dívat se na to nebo zjišťovat, jestli by to stále dále fungovalo. Ale pak samozřejmě jsou tady ohromné etické aspekty, které jsou s tím spojené.
8: Já se snažím jenom si představit technicky, jak může vypadat virus, když je takhle jakoby umělý.
11: Z velké části to bude vlastně ta původní sekvence, jejíž části jsou jenom vlastně změněné, zaměněné. Pro mě je fascinující teda, že když vlastně AI udělá nějaké změny, tak ono to pořád funguje, jo? Že, nebo funguje, jo? Z nějakých těch 300 pokusů bylo funkční 16, takže jak dobře, jak efektivně to funguje.
8: Jak ten virus takhle vyrobený mohl vypadat, nebo jak vůbec našli ty elementy?
9: No, tak oni udělali ještě jednu zajímavou věc. Oni trénovali tu AI samozřejmě proti těm statisícům a milionům těch genetických informací z různých organismů, ale cíleně vyloučili organismy, které jsou patogenní pro člověka. To znamená, aby se ta AI netrénovala na něčem, co by nám mohlo škodit, jo? Což bylo moudrý rozhodnutí, a oni zároveň říkají, že vlastně to bylo jejich dobrovolné rozhodnutí a že to nemuseli udělat. Takže někdo, kdo je zlotřilý, tak může tu AI trénovat na těch patogenních organismech, které jsou samozřejmě v těch databázích vědeckých k dispozici a mohl by cíleně vyrábět něco, co by bylo nebezpečné pro lidi. Oni právě říkají, že tímhle svým pokusem vlastně prolomili zase další hranici a že teď by se tím měli zabývat zákonodárci, kteří stanoví přesná pravidla i pro AI a pro organismy vytvořené AI, jaká budou muset splňovat, aby vůbec ten pokus byl povolený. To je celkem zajímavý aspekt a vlastně si uvědomujeme, že prostě když se vždycky se začne ve všem molekulární biologii od viru. Před 50 lety se začalo číst genom viru, protože je kratoučkej, snadno se dá vyčistit, jeho hodně a tak dále. A potom se jde na bakterie, a pak se jde na prvoky, a pak se jde na mnohobuněčné organismy. Takže dřív nebo později to někdo přenese a přijde se syntetickým genomem bakterie, ten už je taky, ale to je zase trošku ještě jiný příběh. Takže budeme čelit tomu, že si tady vlastně laboratoře budou moct vyrábět věci, které potenciálně by mohly být nebezpečné.
1: Mohl by to být příští námět na skvělou bondovku, ale jenom úplně technicky a fakticky ty báze, prostě součástky té genetické informace, které oni použili, tak jak si máme představit, jak je vyrobili?
9: To se dá nasyntetizovat velice snadno. Takže ten genom toho fága je krátký, tak ve chvíli, kdy jim ta AI řekne to pořadí těch písmen, ke kterému dospěl,

0: Hradecká, téhož oboru Lucie Hradecká. Badatelé z Oxfordu chtěli zjistit, jaké nejmenší množství dědičné informace ještě jde osekvenovat, ale místo toho našli dosud neznámý mikroorganismus, který pochází z rybníka poblíž univerzity. Zaujalo je hlavně to, že unikátním způsobem čte dědičnou informaci, návod na výrobu bílkovin důležitých pro své tělo. Opět dám slovo na úvod Juliu Lukešovi, protože tematicky je mu to velice blízké, víte. Proč to stojí za pozornost, pane profesore?
1: Stojí to za pozornost, protože kolegové z Oxfordu chtěli zjistit, jak účinně budou číst genetickou informaci z jediné buňky. Tak poslali svého studenta k rybníku hned pod okny laboratoře. On tam chytil prvoka, který se jmenuje nálevník, takže o tom možná leckdo posluchač slyšel. Mají takové brvy na sobě a vzal ho do laboratoře a čet tu genetickou informaci z jednotlivých buněk. Tím splnil vlastně to zadání, no ale pak si všimnul toho, že ten text je napsaný jinak, než by měl být. Jo? Veškerá genetická informace se řídí určitým genetickým kódem, který byl objevený Watsonem a Crickem v roce 1953, myslím, a který je společný všem tvorům na této planetě. Ale občas nějaký z nich si ten genetický kód maličko poupraví, což je překvapivý, protože proč by se si upravovala něco, co je úplně nejvychytanější, by se dalo říct.
0: Na to, když jsem prvok.
1: Přesně. A riskujete, že vám to nebude fungovat. Ve většině případů určitě při takovýchhle pokusech změnit genetický kód ty organismy zahynou, ale tenhle ten to zvládnul. No a takže ten študent vlastně u něj krásně platilo štěstí přeje připraveným, protože nejenom, že splnil tu technickou záležitost, to znamená dokázal číst genetickou informaci z jediné buňky, ta informace se ukázala obzvlášť zajímavá a takže z toho asi všichni měli docela radost.
0: Je vidět, že jak podstatná důležitá je práce studentů. O čem jste uvažovala, když jste to přečetla?
2: Tak je to malinkatý stvoření, stejně jako třeba ty spermie. A je neskutečný, že si jako nějaký organismus prostě změní vlastně fakt něco osvědčeného a že se to podaří. A přesně takhle potom vlastně vznikají ty evoluční výhody nebo nějaký novinky. Takže si myslím, že to je jedna z mnoha věcí, co ten život posouvá třeba dál.
0: Vy vědci hledáte takové vychytávky.
3: Snažíme se zjistit, jaké vychytávky na nás samotná příroda připravila, je to tak? Že ten článek neřeší, nebo ani asi to není úplně jednoduché přijít na to, proč se to děje, jo? Proč vlastně ten nálevník využívá tady zrovna tenhle ten systém, proč ho začal využívat, co ho k tomu vedlo, což možná může být jako extrémně zajímavé zjistit, proč se tak děje. A pak je tam ještě jeden aspekt, který je jako extrémně zajímavý, kdybychom jako zabrousili víc vlastně do chemie toho, jak funguje předávání genetické informace a už máte tu sadu těch písmenek v DNA, tak máte vždycky takové trojpísmené kombinace, které vám udávají, jaká aminokyselina, jaký stavební kámen toho proteinu vlastně má vzniknout. Jo? A ty trojpísmené kombinace, často je důležitá ta první a poslední písmeno v té kombinaci. A to prostřední, tam je, řekněme, určitá záměnnost, určitá redundance. A tady v tomhletom případě vlastně toho nálevníka, tak on obětoval tady tuhletu záměnnost, tady tuhletu redundanci za to, že vytvořil nějakou novou kombinaci, což je jako evolučně, aspoň pro mě, je velmi zajímavé.
0: A když se na to díváte z pohledu, nebo když byste se nad tím zamyslel z pohledu imunologa, tak přece máme dědičné nemoci, že?
3: Máme dědičné nemoci, tak je to samozřejmě z pohledu imunologa i zajímavé. Tady v tomhletom konkrétním případě se bavíme o nějakém konci proteinu, nebo změně na konci toho proteinu, ale z pohledu imunologie, kdyby s těmhletěm změnám docházelo někde více uprostřed toho proteinu, tak si dokážete představit, že vlastně tímhletím způsobem může ten organismus nějakým způsobem unikat imunitnímu systému, protože třeba promutovává nebo mění nějaké části proteinové struktury, která může být rozeznávána imunitním systémem. Ale tady v tomhletom případě, kdy je to spíše, je to opravdu na konci toho proteinu. Ale v obecné rovině ano.
0: Ale kdybyste si půjčil toho prvoka do laboratoře imunologické, jo, že by někde to otočilo, ono by to pak dobře dopadlo. Já vím, dělám si legraci, ale někdy je třeba uvažovat, Angličani na to mají hezký výraz out of the box.
3: Je to zajímavá představa.
0: To jsem vás zaskočila. Nevím, jestli jsem zaskočila Julia Lukeše.
1: Asi jste mě nezaskočila, protože já se těmi úchylkami genetické

0: kódu docela zabývám a nálevníci jsou v tomhle tom experti. To znamená, že kdybychom teď šli tady do rybníka u nás a nachytali 10 nálevníků, což by nám trvalo čtvrt hodiny spolehlivě, a šli jsme číst tu jejich genetickou informaci, což taky dovedeme, i když číst z jedné buňky, jako to dělali v Oxfordu, není nic snadného, ale třeba tady je v Budějovicích jeden klučina, který se jmenuje Martin Kolísko a který se to v Kanadě naučil a přines to do Budějovic, tuhle techniku sekvenování, čtení informace z jedné buňky, tak z těch 10 nálevníků by určitě některý z nich měl tu genetickou informaci, ten genetický kód pozměněný. Takhle často to mají. Proč je to tak? Proč zrovna nálevníci? To se neví a nakonec ten genetický kód mají většinou pozměněný jenom ty nejjednodušší organismy. To znamená ty prvoci jednobuněční nebo bakterie nebo viry. Z těch mnohobuněčných tam už je asi bariéra veliká a prakticky nejsou známé případy mnohobuněčných organismů, které by ten genetický kód měly odlišný od ostatních.
1: V dnešní laboratoři účinkují Julius Lukeš, který působí v Českých Budějovicích, biolog Jan Dobeš, který je především imunolog, a studentka Lucie Hradecká.
2: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: A my se budeme věnovat třetímu tématu, které je možná tak trochu kulturně biologické. Mezinárodní vědecký tým vedený Brity využil momentálně nejmodernější způsob čtení dědičné informace k novému průzkumu plátna z Turína. Jedná se o velmi starou lněnou tkaninu z otisky lidského těla. Výzkumníci i veřejnost se přou o to, z jaké doby pochází a jestli do něj mohl být kdysi zabalen Ježíš Kristus, jak se traduje. A to nové bylo tady v té studii, že tam našli stopy obilí, banánovníku, burských oříšků, z středomořského korálu, ale také z koček, psů, kořat, prasat nebo dobytka. Tak taková je moc čtení DNA, jakou dnešní věda disponuje. Jan Dobeš má tu výhodu, že žil řadu let v Izraeli, tak možná vás to, nebo zdálo se mi, že vás to zaujalo. Čím?
3: Mně vlastně přijde fascinující, jakým způsobem dokáže dnešní věda propojovat různé informace. Ono tohle není vlastně první případ, kdy je moderní molekulární biologie využita k nějakému zjišťování věcí, které se týkají ať už kultury, písma nebo dalších aspektů. Takovým podobným příkladem z Izraela je analýza svitků od Mrtvého moře, které jsou napsány na kůžích různých zvířat a vlastně nebylo jasné, které ty kousky těch svitků patří k sobě, a právě na základě analýzy genetické informace bylo možné přiřadit jednotlivé kousky k sobě, protože pocházely ze stejného zvířete, z kůže stejného zvířete. Takže čím dál častěji jsme vlastně vystaveni nějakým těmto příkladům, kdy se propojuje moderní molekulární biologie nebo biologie s literaturou, s historií, a umožňuje nám to říct něco víc o naší minulosti nebo o minulosti nějakých ať už reálných nebo domnělých artefaktů.
1: Ty svitky od Mrtvého moře, jenom na doplnění, myslím, by byly jedním z nejstarších artefaktů, kde jsou tedy úryvky z Bible. Rozumím
3: kde
1: tomu.
3: Jsou úryvky z Bible, kde jsou jednotlivé části Starého zákona vlastně popsané. A tak je to zajímavé z toho hlediska, že vlastně u těchto svitků nikdo přesně nevěděl, jestli se jedná o nějaký lokální zápis, nebo jestli to byla tehdy jako obecně rozšířená varianta Starého zákona, a právě analýzou těch jednotlivých kůží, odkud pocházely, jestli pocházely ty zvířata od právě Mrtvého moře nebo z nějaké větší dálky, tak se dá taky osuzovat, nakolik tohle byla jako rozšířená varianta zápisu vlastně Starého zákona, což je docela zajímavá záležitost pro literární historiky, aby poznali, jakým způsobem se vyvíjel vlastně ten biblický text.
1: Poznámky Lucie Hradecké k tomuhle tématu?
4: Já teda, když jsem četla tenhle ten článek, tak na mě působil vlastně spíš tak nostalgicky a dost jsem u něj rozjímala, protože mi to právě připomnělo, jak už v prvním ročníku na vysoké škole jsem seděla na přednášce a vlastně jsem si jako uvědomovala, jak neskutečná, ohromná ta věda je, co všechno vlastně dokáže a jak vlastně propojuje ten fyzický svět ve všech jako s sférách, ať už zabrouzdáme klidně i do kriminalistiky, to mě taky vždycky vlastně strašně fascinovalo, co se všechno dá zjistit zpětně. A pak teda vůbec nemluvím o tom, jak moc zpětně se dá všechno zjistit pomocí té vědy. Takže jsem u toho tak rozjímala, jak jsem vlastně hrdá, že tu vědu máme a jak se mi tohle to líbí už vlastně od počátku toho, co jsem se rozhodla tímhle směrem mít.
1: Tohle byla opravdu forenzní věda, ale mě třeba se tam líbily ty kočky, psi, kořata, prasata, jsem si říkala, jako, že turínské plátno, že jo, dneska to vystavují za nějakou neuvěřitelnou vitrínou a tenkrát to bylo někde, já nevím, v Kurníku nebo na zemědělské usedlosti. Pane profesore Lukeši, vaše postřehy k tématu.
0: Tak já jsem se tak usmál na tou studií a říkal jsem si, že ti autoři a že jich hodně italských museli být docela zklamaní, protože tam prostě našli všechno. Oni to zklamání zamaskovali a přece jenom určité nadšení musí i neúspěšný projekt vykazovat, protože ho někdo zaplatil. Já myslím, že doufali, že tam najdou DNA lidskou, někde právě z oblasti, která by byla vázaná na oblast Izraele. Mutace, to znamená určitá písmena v té lidské DNA, která se vyskytují třeba jenom právě v omezené oblasti Palestiny a že ji najdou v různých částech, to znamená, že by to nebyla kontaminace, jenom nějakým dotykem, ale že by to bylo skutečný. A to se nestalo. Našli tam prostě různou jinou lidskou DNA z různých oblastí a tak dále. Například ale vědci, kteří měli podobný cíl a rozhodli se studovat nebo snažit se dostat DNA z děl Leonarda da Vinciho, tak se zdá, že měli úspěch a že ten genetický materiál ten Leonardo tam zanechal a existuje určitá touha samozřejmě přečíst celkou veškerou genetickou informaci, kterou tam svojí celý ten genom z toho nepatrného množství té DNA, kterou tam ten Leonardo da Vinci zanechal, protože to byl jeden z největších géniů, který se kdy narodili. Takže ano, molekulární biologie nám umožní se dostat zpátky, bude to, nebo je to v tuhle chvíli už masivně čtením té genetické informace v kostech králů, kteří byli pohřbení, zároveň ale úplně běžných lidí, protože se to stává levným. A my můžeme jít takhle statisíce let zpátky, ukáže se jestli miliony, ale statisíce rozhodně a vlastně často se to, co, o čem diskutují historici, další obory, po desetiletí a staletí, tak se to potom tou molekulární biologií rozhodne na, řeknu, jednom gelu. Takže to je moc současné molekulární biologie a čtení genetické informace.
1: Co by byl průlom? Mohla by ta molekulární biologie opravdu pomoci rozhodnout staletou hádku o to, jestli to turínské plátno není nějaký středověký podvrh, ale opravdu starověký artefakt?
0: Mohla by, ale neudělala to v tomhle tom případě. Jo, prostě je tam směs všeho možného a to, co by tam asi ti autoři nejraději nebo určitě přečetli, tak to se tam nenašlo. Je otázka, buď to tam nikdy nebylo, anebo je v tom ještě nějaká další záhada.
1: A Jan Dobeš uzavírá?
3: Vlastně to, co ti výzkumníci profilují, byly nějaké staré vzorky, které byly odebrány asi v roce 1978. Jejíž velkou nevýhodou bylo, že ten, kdo je odebíral, je kontaminoval svoji vlastní DNA, která shodou okolností řízením osudu, ten člověk, který to odebíral, měl židovské předky. Takže nevíme v tuhletu chvíli, jestli ten člověk, který byl vlastně zabalen v tom plátnu, jestli jeho původní DNA tam je, nebo byla vlastně překryta tady touhletou DNA toho člověka, který to odebíral. Jo? Pokud by se k tomu někdo zase po letech vrátil, udělal nové vzorkování, možná přijde na něco dalšího. Já osobně jsem k tomu teda trošku skeptický, protože si myslím, že to plátno opravdu prošlo rukama příliš mnoha lidí v průběhu času, aby se z toho dalo něco jasně odhadnout a jo, někdy možná je lepší žít s nějakou legendou.
0: Naprosto souhlasím a dodal bych k tomu, že právě ty metody se staly tak citlivými, že si to nikdo v tom roce 1978 ani nedovedl představit a v současné době vlastně ty nejlepší laboratoře, ty nejserióznější, odebírají ty vzorky zabalený prostě do dvou vrstev, aby náhodou jak jakákoliv molekula z jejich těla se nedostala do těch vzorků, které odebírají. A teď byl takový docela průlom ve vedlejším Rakousku, v Salzkammergut, v těch solných dolech. Prostě tam, jak to tam asi pomaloučku dostává, nebo někde to viděli přes ty ledy, ale všimli si, že tam je stolice že těch dělníků, který tam před 2000 let sekali tu sůl, tak nemohli vylíst ven, aby se uvolnili, vyprázdnili a dělali to tam. A teď z toho mají obrovskou radost, protože tyhle vzorky nikdo nekontaminoval, nikdo je neodebíral, zamrzli tam. Viděl jsem fotky, jaký kolotoč kolem toho je, aby to bylo odebrané co nejčistěji. Takže vlastně přečíst tu genetickou informaci je snadné. Odebrat ji tak, abyste ji nezamazali, to je ten voříšek.
1: Tak to bude možná podobný problém, jako byl ECI, když jsme v Rakousku.
0: Je to tak, ano. ECI je podobný případ, kdy ho zase odebírali, ale naštěstí oni se v něm můžou hrabat hloubš a hloubš a hledat místa, která ještě si nezmazali, takže ECI je stále zdrojem překvapení.
1: Příběhy takřka detektivní, které ale zatím těžko lidstvo řeší, byly předmětem dnešní laboratoře. Mám radost, že v ní účinkovali biolog Julius Lukeš, děkuji vám a zdravím do Českých Budějovic.
0: Těšilo mě, díky.
1: Děkuji Janu Dobešovi, který je především imunolog, díky, že jste přišel.
3: Děkuji za pozvání.
1: A studentce reprodukční a buněčné biologie Lucí Hradecké, děkuji vám, že jste se účastnila našeho pořadu.
4: Taky mockrát děkuji.
1: Martina Mašková, děkuji vám všem za pozornost, kterou jste věnovali tomuto dílu Laboratoře a těším se na slyšenou zase za týden. Laboratoř.

0: Jaký je rozdíl mezi xenofobií a rasismem?
1: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
0: V souvislosti se vzestupem antiliberálních hnutí prakticky v celém západním světě stále častěji narážíme na označení xenofobie anebo rasismus. Jaký je ale mezi nimi rozdíl? Rasismus je založen na ideologii kladoucí důraz na fyzické odlišnosti, jako je barva pleti, obličejové rysy, tvar lebky a podobně. Rasisté věří, že podle těchto odlišností je možné definovat i chování a vlastnosti jednotlivých lidí. Tradičními vyznavači rasové ideologie byli v minulosti nacisté. Oproti tomu xenofobii definujeme jako strach, odpor a nepřátelství ke všemu cizímu a neznámému, tedy k těm, kdo se nějak odlišují od světa, ve kterém jsme zvyklí žít. Nejen třeba barvou pleti, ale i jazykem, kulturou, zvyky nebo sexuální orientací. Lze tedy říci, že rasismus je jakousi podmnožinou xenofobie.
1: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Krajský soud v Brně rozhodne o případném prodloužením vazby pro aktéra bitcoinové kauzy Tomáše Jiřikovského. Ukrajina slaví 35. výročí nezávislosti. Fotbalisty Plzně bude nově trénovat Radoslav Kováč a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na Jižní Moravě bude až 27.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Krajský soud v Brně dnes rozhodne o případném prodloužení vazby pro Tomáše Jiřikovského. Je v ní už rok v souvislosti s bitcoinovou kauzou spojenou s miliardovým darem pro stát. Státní zastupitelství kromě Jiřikovského žaluje ještě další tři lidi, včetně exministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS. Všichni vinu už dříve popřeli. Pro Jiřikovského chce obžaloba nejpřísnější 20-letý trest, pro Blažka 6,5 roku. Kyjev dnes hostí setkání představitelů takzvané koalice ochotných. Ti budou na 35. výročí nezávislosti Ukrajiny jednat v jejím hlavním městě o bezpečnostních zárukách pro zemi, která se už několik let brání ruské agresi. Osobní účast přislíbili předseda Evropské rady Antoniu Košta nebo finský prezident Alexander Stubb.
3: Kromě finského prezidenta už do Kyjeva dorazili také představitelé Norska, Dánska nebo Litvy. Ti se zúčastní nejen setkání koalice ochotných, ale také oficiálních státních akcí ke dni nezávislosti Ukrajiny. Jejich program ale není veřejně známý kvůli zvýšené hrozbě raketových, dronových i teroristických útoků v Kyjevě. Od pátku se ale k příležitosti Dne nezávislosti v Kyjevě konají různé koncerty, výstavy nebo i specializované prohlídky městem. Součástí oslav je také videomapping na více než 100-metrové soše Matka Vlast. Světelná show odkazuje na historii i folklor. Několikaminutové představení doprovázené hudbou běží ve smyčce, aby se kolem památníků nesrocovalo velké množství lidí. Z Kyjeva Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Až 5 000 lidí ročně pomůžou pracovníci Národního centra tkání a buněk. Každý rok vyrábí transplantáty přibližně ze 300 těl mrtvých dárců. Z nich odebírají například rohovky, štěpy kůže nebo kloubní vazy. Šéf centra Daniel Špirka říká, že Česko je, co se týče transplantací kůže nebo části kloubů, soběstačné.
4: Dlouhodobě v České republice prakticky nejsou čekací listiny na tkáňové transplantáty. A samozřejmě pokud máme, řekněme, něco navíc, tak je zcela běžné, že jsme schopni pomoci i v rámci mezinárodní spolupráce. Zrovna Rakousko je země, kde ta, řekněme, naše výpomoc tam probíhá.
2: V Litoměřicích město odpoledne zájemcům představí, co by v budoucnu mohlo být u vstupu do Jiráskových sadů. V minulosti tam stál pomník sovětského rudoarmějce. Představení návrhu začne v 17:30 odpoledne. Lidé se budou moct zároveň vyjádřit ke třem nejlépe hodnoceným řešením. Socha rudoarmějce v Litoměřicích byla od roku 1975. Vloni ji odborná firma odstranila. Novým trenérem fotbalistů Viktorie Plzeň je Radoslav Kováč. 46-letý kouč nahradil odvolaného Martina Hyského, který u týmu skončil po nepovedeném vstupu do sezóny.
5: Příchod 46-letého Kováče klub oznámil na svém webu. Naposledy dvě sezóny vedl Liberec. Předtím trénoval Pardubice, Táborsko nebo Opavu a působil taky jako asistent pražské Spartě. Jako hráč prošel právě Spartou, Spartakem Moskva, West Hamem nebo Bazilejí a 30krát nastoupil za českou reprezentaci. S Viktorií podepsal smlouvu do konce této sezóny s následnou dvouletou opcí. Lukáš Antoš, Radiožurnál.
2: Biatlonistka Tereza Voborníková ovládla jako první Češka exhibici v Drážďanech. Bronzová olympijská medailistka z her v Miláně a Cortině d'Ampezzo vyhrála závod na kolečkových lyžích před Rakušankou Gandlerovou. V závodě mužů triumfoval domácí Štrélo. Vítězslav Hornik byl sedmý.
6: Nehoda na D6 za Loktem a překážka na D1 za Koberovicemi. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu opatrně za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 policie vyšetřuje nehodu. Vozidla jsou odstavená před technickým sjezdem, projíždí se plynule. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost před Humpolcem. Na kilometru 84,5 stojí osobní auto s poruchou. Je v odstavném pruhu, zatím bez výraznějšího označení. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně se pracuje za Rudno. Mezi 7. a 10. kilometrem silničáři provádějí údržbu. Čekejte je v levém pruhu. A v Praze dnes v noci neprojedete tunelem Mrázovka směrem ze Smíchova k Barandovskému mostu. Až do 5 hodin je tam v plánu údržba. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinilé mlhy. Nejvyšší teploty vystoupají na 24 stupňů, na jižní Moravě na 27, na horách se budou držet kolem 16. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Výhrůžky zrušily pouť LGBT plus věřících. Arcibiskupství mluví o bezpečnosti, kritici zase o ústupu. Naše první téma. Zadržovaný nikaragujský biskup je už týdny pod dohledem režimu. Nové video má dokázat, že je v pořádku. I tohle rozebereme. A ve Francii skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla? I na to se zeptám. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
1: Vertikála.
7: Olomoucké arcibiskupství zrušilo druhý ročník pouti na půli cesty. Je to akce určená LGBT plus věřícím, jejich blízkým a přátelům. Odehrávat se měla 19. září pod záštitou olomouckého arcibiskupa a předsedy České biskupské konference Josefa Nuzíka. Podle organizátorů, kterými byli pracovníci a dobrovolníci pastoračních služeb pro LGBT plus věřící z olomoucké, brněnské a ostravsko-opavské diecéze, se akci nepodařilo kvůli vyhrocené atmosféře a také kvůli vlně nenávistných reakcí na internetu bezpečně zajistit. S podrobnostmi už je ve studiu Adam Šindelář. Adame, dobrý den.
8: Hezký den. Podle mluvčího arcibiskupství Jiřího Gračky nejde o ústup před tlakem, ale o snahu vyhnout se nebezpečné situaci. Podobně se vyjádřil také kněz Hyacint Pavel Kuchta z pastoračního týmu, podle kterého organizátoři po zvážení všech okolností došli k závěru, že účastníkům nedokážou zaručit bezpečný prostor. Letošní setkání mělo navázat na první ročník, který se konal ve Sloupu v Moravském Krasu. Podle původně zveřejněného programu měla být součástí mše, kterou měl s účastníky slavit sám arcibiskup Nuzík, dále přednáška kněze Cyrila Havla o knize amerického jezuity Jamesa Martina Most, videopozdrav autora, svědectví rodičů transdětí a debata o přístupech různých církví k pastoraci LGBT plus lidí. Zrušení veřejné akce podle arcibiskupství neznamená konec pastorace samotné. Pravidelná komorní setkání v běžném formátu osobních rozhovorů, modlitby a sdílení, kterých se podle arcidiecéze účastní přibližně 20 lidí, budou pokračovat i nadále, stejně jako individuální duchovní doprovázení. Arcibiskup Nuzík k tomu uvedl, že pastorace věřících s menšinovou orientací nemění církevní nauku, ale naplňuje základní poselství evangelia přijímat každého člověka bez výjimky.
7: Ono nejde o ojedinělý případ. Podobně vyhrocenou reakci zaznamenala olomoucká arcidiecéze už na jaře před květnovým duhovým jarmarkem, kdy se na sociálních sítích objevily výhrušky smrtí a arcidiecéze kvůli nim podala trestní oznámení. Bezpečnost akce tehdy musela zajišťovat policie a krizové týmy. Adame, zapadá tohle zrušení zářijové pouti do širšího trendu sílícího tlaku na akce spojené s LGBT plus tématem v církevním i veřejném prostoru?
8: Je to tak, můžeme připomenout taky třeba útok na akci akci na podporu práv LGBT plus lidí v Berlíně koncem července, po němž česká policie zpřísnila bezpečnostní opatření během pražského pochodu Prague Pride. Rozhodnutí arcibiskupství vyvolalo solidární reakce. Zástupci ekumenického společenství Logos vyjádřili účastníkům podporu a vyzvali k tomu, aby společenství zůstalo otevřené LGBT plus lidem hledajícím domov v církvi. Podle Zdeňka Jančaříka, seleziána a pastoračního asistenta LGBT plus lidí, jde v jeho pohledu spíše o vítězství tzv. Kulturních bojovníků než o skutečnou bezpečnostní nutnost.
7: Zdeněk Jančařík ale nebyl jediný, kdo se k tomu vyjádřil. Kriticky se k rozhodnutí na svém facebookovém profilu vyjádřil i církevní historik Tomáš Petráček.
8: Ano, podle jeho názoru arcibiskup Nuzík, který je za svou záštitu nad poutí sám terčem nenávisti, sklízí důsledky dlouhodobé kampaně. Homofobní postoje živili jeho předchůdci v čele českých diecézí. Petráček zároveň soudí, že vlivné a zajištěné arcibiskupství by mělo být schopné bezpečnostně poutě zajistit a vyzývá Nuzíka, aby osobně přijel a ukázal odvahu srovnatelnou s postoji papežů vůči totalitním režimům či organizovanému zločinu, namísto aby v tom organizátor nechal samotné. Petráček ve svém příspěvku sdílel i vyjádření Karla Chylíka, kněze a správce poutního místa ve Sloupu, kde se právě konal loňský ročník. A Chylík připomíná, že svou pravidelnou pouť má v České katolické církvi podle jeho zjištění nejméně 24 různých skupin, od hasičů po myslivce či skauty, a považuje za nápadné, že právě LGBT plus lidé svou pouť mít nemohou. Loňské setkání ve Sloupu podle něj proběhlo pokojně a bez jakýchkoliv provokací. A ptá se, zda zrušení akce kvůli nenávistným reakcím nakonec nedává jejich původcům přesně to, čeho chtěli dosáhnout.
7: Zrušení druhého ročníku pouti na půli cesty. To bylo téma pro Adama Šindeláře. Díky za to, že se stavil ve studiu.
8: Rádo se stalo, naslyšenou.
7: 55 let kněžství v tichu a pod dohledem režimu oslavil nikaragujský biskup Juan Abelardo Mata. Místo oslav ale věřící pociťují hluboké znepokojení. Respektovaný duchovní lídr je totiž, jak už jsme taky ve Vertikále informovali, od konce června svévolně zbaven svobody ze strany režimu Daniela Ortegy a Rosárie Muriové. Státní média se teď pokusila situaci uklidnit od vysíláním rozhovoru z biskupova domova, jenomže panují obavy, že video je podstatně staršího data. Téma pro našeho stálého spolupracovníka Františka Kalendu. Dobrý den.
9: Dobrý den.
7: Vláda Daniela Ortegy zveřejnila video a fotografie 80-letého emeritního biskupa Maty poté, co ho v červnu zadržela. Stalo se to bezprostředně potom, co si jeho osud vyžádala Meziamerická komise pro lidská práva. Co nám tenhle načasovaný důkaz života říká o tom, jak režim pracuje s mezinárodním tlakem?
9: No, myslím, že to říká, že nějakým způsobem na něj reaguje, zejména v tuhle dobu, kdy, jak už jsme se o tom bavili, Kuba je pod blokádou, je tam americká letadlová loď a jak režim na Kubě, tak v Nikaragui se bojí zejména nějakého možného tlaku intervence ze strany Spojených států. Na druhou stranu je ochoten poskytnout opravdu úplné minimum. Ani nikoho nepustil k biskupovi zadržovanému, nebyli k němu připuštěni žádní lidé z diecéze, právníci nebo lidé právě z lidskoprávních organizací nebo nějací mezinárodní návštěvníci, prostě jenom vypustil video, které mohlo být víceméně natočeno kdykoliv, protože tam není vlastně vůbec žádný důkaz o tom, kdy se odehrává, není tam zmíněno, je ten a ten den, nenaráží to na žádné konkrétní události a tak dále.
7: A jak máme číst formu tohoto rozhovoru, který natočil sandinistický poslanec a novinář Adolfo Pastrán a nikoliv nezávislé médium?
9: Nezávislá média fakticky v Nikaragui neexistují, když nepočítám nějaké lidi, nezávislé novináře, kteří se pokouší reportovat o tom, co ten režim dělá a čelí kvůli tomu obrovskému nebezpečí, ale v každém případě ten rozhovor je takovým zvláštním formátem, ve kterém jak zpovídaný, tak zpovídající vlastně ví, co se děje. Vědí samozřejmě, že biskup je v ohrožení, že je nepřítelem režimu, on sám ten režim kritizoval, ale zároveň obě strany předstírají, že vlastně neexistuje žádný spor mezi ním a tím režimem, že neexistuje žádný spor mezi katolickou církví a režimem a baví se o věcech, které jsou řekněme, spirituálního charakteru, velmi takového nepolitického, takže je to taková hra na obou stranách.
7: Dům, ve kterém biskup Juan Abelardo Mata je, hlídá policie, nemůže odejít, je to režim domácí vazby. V čem se tahle forma zadržení liší od klasického vězení? Proč je režim volí?
9: Ten hlavní důvod, proč ji režim volí, je v závislosti na tom, koho se snaží uvěznit. V případě 80-letého biskupa, o kterého tedy je nějaký mezinárodní zájem, včetně zájmu ze strany ministra zahraničí Spojených států a obecně Spojených států, je to forma, která je o něco méně brutální a která je přijatelnější pro to mezinárodní společenství, nevyvolává takovou kontroverzi. Máte toho opozičníka pod kontrolou, ale zároveň to není tak neskutečně kontroverzní. Na druhou stranu samozřejmě mnozí další opozičníci, včetně těch církevních, ale nejčastěji lidí, kteří jsou přímo z prostředí vnitřní nikaragujské opozice, tak samozřejmě končí ve vazebních věznicích bez toho, aby proti něm třeba často byla znášena nějaká obvinění, nebo končí ve vykonstruovaných procesech a následně v těch věznicích tráví roky a mnohdy v nich také umírají pod hroznými podmínkami nebo jsou třeba mučeni až umučeni k smrti.
7: Do jaké míry potom lze věřit snímkům a zprávám, které z Nikaragui přicházejí ohledně vězněných představitelů církve? Už jste zmínil, že nezávislá žurnalistika v zemi je prakticky zlikvidována.
9: Absolutně se nedá věřit, je to prostě propaganda. A jak říkám, je to i taková hra navenek, ale není důvod se domnívat, že by vlastně ty snímky mohly být nějakým způsobem reprezentativní o tom, co ti lidé skutečně prožívají.
7: Co bude následovat? Může to být oficiální propuštění, další vyjednávání o exilu, jako u Alvareze, anebo prodloužené status quo?
9: No, osobně se domnívám, že buď v tom domácím vězení víceméně dožije do té doby, dokud ten režim bude existovat, anebo bude tedy vyhnán do exilu, jako se to stalo právě u tolika dalších významnějších osobností, což samozřejmě u někoho 80 letech s takovým špatným zdravotním stavem, který je vlastně má problémy se srdcem a tak dále, tak to může být také vlastně rozsudek smrti do jisté míry.
7: Františku, připomeňte, jak se katolická církev v Nikaragui dostala z role potenciálního zprostředkovatele dialogu až do té pozice úhlavního nepřítele autoritářského režimu.
9: Ten zlom je právě v těch velkých protestech před několika lety, kdy na jednu stranu tedy katolická církev se snažila zprostředkovat dialog, ale řada katolických kněží i biskupů se vlastně postavila na stranu protestujících a také třeba je ukrývala nebo se snažila jaksi angažovat v tom, aby s nimi bylo zacházeno méně brutálním a násilným způsobem, protože připomínám, že tyto protesty byly velmi násilně potlačeny. Tisíce lidí skončily ve vězení, 10 000 skončily v zahraničí. A pro ten režim to byl do nějaké míry šok, že katolická církev, která do té doby s tím režimem vlastně vycházela poměrně dobře, dokonce pomáhala současnému diktátorovi, tehdy ještě ne tak úplně diktátorovi, Danielu Ortegovi v několika volebních vítězství, tím, že on se přihlásil k takové konzervativní agendě, tak najednou ta katolická církev se stala nepřítelem a byla za to velmi tvrdě potrestána, stále tedy je.
7: Velká část vedení katolické církve je tedy buď ve vězení nebo v exilu. Může církev fungovat dál třeba v ilegalitě nebo pod dohledem státu? Jaká je budoucnost?
9: Nemá asi žádnou jinou možnost. Část bude fungovat pod dohledem v tom smyslu, že to budou lidé, kteří se neodváží nic říct, protože, jak už jsme se o tom bavili minule, stačí velmi málo, stačí vlastně náznak kritiky a může se stát, že v Nikaragui skončíte ve vězení, zmizíte a nebo budete tedy vyhnáni za hranice. Takže to bude ta část, která bude fungovat prostě bez toho, aby se pouštěla do nějakého konfliktu s režimem. A část, která se bude pokoušet alespoň nelegálně udržovat nějaký kontakt právě se zahraničím nebo bude působit přes hranice a tak dále do té doby, dokud ten režim bude fungovat a bude takový, jaký v tuhle chvíli je, což může být roky, ale může to být samozřejmě s nějakými nástupci i další desítky let.
7: Dění v Nikaragui pro nás mapuje náš stálý spolupracovník František Kalenda. Děkujeme za to, hezkou neděli.
9: Děkuji a přeji krásnou neděli, naslyšenou.
1: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Ve Francii skončila velmi navštěvovaná pouť do Lourdes. Jaké téma letos měla? To už je otázka pro naši spolupracovnici Marii Sýkorovou. Dobrý den.
10: Dobrý den. Mluvilo se o tom, že pouť je částečně posunutá. Trvala od 12. do 17. srpna. Zásadním datem pak byl 15. srpen na nebevzetí Panny Marie. Jednalo se už o 153. pouť k na nebevzetí a letos měla téma, nebo spíš takový podtitul, velmi přesný a v něčem i tradiční, a sice Zdráva s Maria, milosti plná. Jedná se o národní pouť, která existuje přes 150 let, vznikla na základě zjevení Panny Marie v roce 1858, kdy se 14-leté Bernadette Soubirous 18krát zjevila Panna Marie v jeskyni Massabielle. I hned se pověst o zázraku rozšířila mezi věřícími a místo se stalo vyhledávaným poutním místem.
7: Katolická církev tedy toto místo uznala a od té doby se v Lourdech konají pravidelné pouti.
10: Katolická církev zjevení uznala a právě od roku 1858 eviduje 72 zázračných uzdravení. Poslední uznala v květnu 2025. Tyto lurdské zázraky jsou velkým lákadlem pro mnohé věřící. Od roku 1883 navíc existuje takzvaná kancelář konstatování, ověřování zázračných uzdravení. Ta stojí na Mezinárodním komité sdružení, vytvořeném v roce 1947, které je složené z lékařek a lékařů z celého světa, kteří jsou zodpovědní za určení, zda je léčba nevysvětlitelná a náhlá. Přitom zkoumají mezi miliony žádostmi, které jsou podané návštěvníky a poutníky během každého roku.
7: Lourdes jsou tak velmi navštěvované.
10: Ano, to je samozřejmé. Lourdes jsou 13-tisícovým městečkem v podhůří Pyrenejí, které ale přiláká až 3 miliony poutnic a poutníků věřících každý rok. Nejfrekventovanějším týdnem je pak samozřejmě národní pouť na nebevzetí, která právě proběhla. Ve Francii se tak jedná o nejdůležitější poutní místo. Francouzská média letos v této souvislosti ale hojně hovořila o nadměrném turismu, který sebou přináší toto místo, a to nejen z důvodu zázraku. Navíc ta slavná jeskyně Massabielle, kde mělo dojít ke zjevení, je až takovou, řekněme, pouťovou atrakcí. Ve velkém počtu vznikají její repliky po celém světě.
7: Hojně navštěvovanou pouť v Lourdech sledovala také naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová, které tímto děkuji.
10: Děkuji a pěkný den.
7: Kdo je 14. Dalaj Lama? A jak funguje instituce, která ho k této roli předurčila už jako batole? O institutu Tulku, okamžiku rozpoznání a dětství v politické roli, mluvil kolega Adam Šindelář s Davidem Gardášem, sinologem a tibetologem projektu Synopsis. Tak se tedy pojďme podívat na začátek Dalajlámova příběhu.
11: Co znamená úřad Dalajlámy pro Tibet a jak to změnilo život malého Dalajlámy, když byl ve 2 letech rozpoznán jako reinkarnace?
12: Tady je otázka, jak dalece a hluboce na počátek vlastně chceme zacházet, protože pokud bychom se měli podívat na ten tibetský buddhismus alespoň částečně v nějakém kontextu, tak stejně jako další odnože buddhismu, které jsou napříč Jižní Asii, přes Jihovýchodní Asii až do Číny, Koreje, Japonska, všechny nějakým způsobem operují s tím, že tady nejsme jenom jednou, že se vracíme v rámci koloběhu života a smrti. Nicméně, co je unikátní pro ten tibetský buddhismus, je takzvaná instituce Čulku, což jsou v podstatě převtělenci, lamů, nějakých vysoce postavených mnichů, kteří se takto vlastně cíleně vrací za tím účelem, aby napomáhali cítícím bytostem, a právě ta nejznámější osoba, symbol této instituce je právě Dalaj Lama. Ten má své kořeny, řekněme, v nějakém 14. století, nicméně v polovině 17. století velký pátý Dalaj Lama se stal prvním, který takto sjednotil světskou a náboženskou moc na celé tibetské náhorní plošině. Stal se v podstatě historicky nejdůležitějším a největším představitelem právě všech Tibetanů. Tak to pokračovalo v podstatě až do roku 1950, do příchodu Čínské lidové osvobozenecké armády, která tomuto vývoji udělala poněkud přítrž, řekněme. Byť tam byla ještě nějaká snaha 9 let hledat nějakou kompatibilitu mezi právě Dalajlamou a čínskými komunisty, ale právě v roce 1959 při tvrdém krvavém potlačení tibetského národního povstání 10. března následně musel Dalajlama odejít do exilu a od té doby je symbolem té tibetské identity a tibetského buddhismu právě ze zahraničí, kde sídlí v indické Dharamsale. Takže ta jeho osoba je velice důležitá pro Tibeťany, jak v Tibetu samotném, tak i pro celou tibetskou diasporu napříč světem. No a pro něj samotného je ta skutečnost, že byl ve dvou letech rozpoznán, následně stvrzen jako následovník svého předchůdce Thubten Gyaltsa 13. Dalajlamy, naprosto zásadní, klíčová. Už tím, že je právě unikátně nahlížen tou tibetskou komunitou jako stělesněné božství, jako Avalokiteshvara, což je vlastně bodhisattva soucitu, který je takto veden od malička, od útlého věku, právě za tím účelem, aby prohluboval tyto hodnoty, aspekty soucitu, nenásilí a smýšlení v nějakých větších dimenzích právě napříč těmi životy. A to je vlastně faktor, který je potřeba vzít v potaz, i kdyby člověk snad si myslel své o reinkarnaci, tak to, že je takto od malička veden ten jedinec těmito hodnotami, se musí promítnout do jeho charakteru.
11: Jak vlastně vypadá ten okamžik toho rozpoznání? Jak to vlastně jako probíhalo, že zrovna jeho rozpoznali?
12: Tak historicky tam byla jistá flexibilita, ale přesto lze vystopovat nějaké prvky, které se tam objevovaly napříč těmi jednotlivými inkarnacemi jednotlivých Dalajlamů. A v případě tedy toho 14. po smrti 13. měly být vypozorovány některé indicie, řekněme, jeho blíže postavenými lámy a právě pobočníky, mimo jiné vize v mracích, které směřovaly na severovýchod od Lhasy, hlavního města v centrálním Tibetu. A dále i snad tělo 13. Dalajlamy se mělo po několika dnech, kdy zůstalo vlastně v nehybnosti na trůnu, pohnout tímto směrem. A spolu s tím tam měly být i některé vize, sny a meditační techniky u posvátného jezera Lamo Laco, které takto pospolu dali najevo, že by bylo záhodno hledat toho nástupce v regionu Amdo, které v současnosti je tedy zasazeno do čínské provincie Čínchaj, a tam byl právě následně, tedy ve dvou letech, nalezen a rozpoznán 14. Dalajlama Lamo Dendrup, který následně tedy získal to dalajlamovské jméno s přídomkem Gyaltso, Tenzing Gyaltso, 14. Dalajlama.
11: On už v 15 letech musel převzít vlastně vládu nad zemí, která byla ohrožená tehdy čínskou invazí. Co to pro něj vlastně znamenalo v tak útlém věku?
12: V podstatě to jeho vyrůstání ve 30. letech, narodil se tedy v roce 1935 a řekněme až do toho roku 1950 byl Tibet de facto nezávislou zemí. Samozřejmě ten historický statut je, řekněme, komplexní, ale nikdy tomu nebylo tak, že by byl Tibet neoddělitelnou historickou součástí Číny, natož tak Čínské lidové republiky. Bylo to právě až v těch 50. letech, kdy takto komunisté napevno připojili, zinstitucionalizovali vlastně ten vliv natolik, že osekali pravomoci Dalajlamy. No a právě když mu bylo tedy těch 15 let, tak byl urychleně postaven do té politické role, byť byl vlastně intronizován už ve 4 letech a svým způsobem takto měl tu světskou vládu už na svých ramenech už od útlého věku. Nicméně bylo zamýšleno do jeho 18 let, do doby dospělosti, že vládu povede regent a současně skupina blížších pobočníků, kteří takto vždycky zastupovali jak mezidobí mezi jednotlivými rozpoznáními a výchovou těch dalajlámů, až tedy po dospělost, v momentě, kdy byl takto rozpoznán a procházel tedy nějakou tu edukací.
11: Ta edukace by mě zajímala, protože my si docela často jako dokážeme představit, že je vychováván Dalajláma k nějakým meditacím a tak dále, ale jak vypadalo vlastně to vychovávání k tomu politickému postavení? Mhm.
12: Jak říkáte, tak tam byl souběh několika linií, kdy samozřejmě ta náboženská by měla být stěžejní a skutečně měla jít nejhlouběji, řekněme, co se týče toho náhledu životonázoru, řekněme to jednotlivého dalajlamy, ale spolu s tím se má skutečně starat vlastně i o správu věcí veřejných v rámci té oblasti Tibetské náhorní plošiny a mimo jiné se takto vlastně inspiroval i ze zahraničí, kdy 14. dalajlama od útlého věku byl fascinován technologiemi západní společnosti, pouštěl si projektory v paláci Potala a ve svém letním sídle Norbulince a přicházel vlastně do styku ať už s Brity nebo s Heinrichem Herrerem, který je známý s knížkou 7 let v Tibetu, následně sfilmovanou. Takže tak to vlastně čerpal inspiraci i pro nějakou modernizaci a reformaci svého vlastního, už to řeknu, domínia nebo té oblasti vlastně, které takto vládl a uvědomoval si, že nějaká změna je skutečně potřebná a nevyhnutelná. Chtěl tak navázat vlastně už na reformy započaté 13. dalajlamou, který chtěl mimo jiné omezit moc kléru, vlastně těch lamaistických struktur v Tibetu a spolu s tím zmodernizovat mimo jiné i tibetskou armádu, protože tam byla samozřejmě obava, že tehdy probíhající občanská válka v Číně nebude trvat věčně a v momentě, kdy se tam vyřeší tyto spory, tak Tibet bude další na řadě a k tomu bohužel skutečně došlo. V roce 1949 Čínská lidová republika byla založena na náměstí nebeského klidu Mao Tse-tungem v Pekingu a o rok později už byly čínská vojska na tibetské náhorní plošině.
7: Další díl seriálu, který Adam Šindelář věnoval Dalajlámovi a natáčel společně s Davidem Gardášem, sinologem a tibetologem projektu Synopsis, přineseme ve Vertikále opět za týden. Z uplynulé půl hodinky všechno. Dobrý den a dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Naděžda Hávová.
1: Chcete vidět vaše oblíbené moderátory, jak vás provázejí vysíláním? Odebírejte videozáznamy vašich oblíbených pořadů na oficiálním YouTube kanálu Českého rozhlasu Plus. Když chcete vidět proč, sledujte nás na sociálních sítích Facebook, X a Instagram. Děkujeme za like, sdílení i odběr. Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Lidé můžou znovu kupovat státní dluhopisy. Ministerstvo financí spustilo druhou vlnu prodeje, ve které si lidé můžou koupit úpisy se splatností 3 měsíce a pevnou roční úrokovou sazbou ve výši 3,75%. Jednotlivec si může koupit cenné papíry v maximální hodnotě 3 milionů korun. Zdravotní stav norského krále Haralda V. se zhoršil, oznámil to Královský palác. 89-letý král je od začátku týdne v nemocnici. V pondělí ho hospitalizovali kvůli chudokrevnosti. Na 2 týdny proto Harald V. přerušil výkon svých povinností a zastupuje ho korunní princ Håkon. Nejstarší evropský panovník měl v poslední době zdravotní problémy opakovaně. O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo už v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách v neděli. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a taky na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí. Návštěvníci v Liberci a Vratislavicích nad Nisou můžou ode dneška zavítat na 5. ročník festivalu Crystal Valley Week. Tématem je propojování kultur z celého světa. Liberec proto kromě českých sklářů a sklářských firm navštíví i brazilští domorodci z kmene Panará. Festival potrvá do soboty. Druhou etapu cyklistické Vuelty vyhrál ve spurtu Brit Matthew Brennan. Slovinský favorit Tadej Pogačar byl třetí a dál vede s náskokem 9 sekund průběžné pořadí závodu. Jediný český zástupce Jan Hirt obsadil 130. místo. Dalších více než 170 kilometrů čeká cyklisty dnes.
6: Nehoda na D6 za Loktem a zavřená silnice u Buštěhradu na Kladensku. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Chebu vyšetřují nehodu za odbočkou na Loket. Na kilometru 129,5 je zabraný odstavný pruh, takže projíždí se plynule. Silnice 6 z Německa ve směru do Chebu je kousek za hranicí neprůjezdná. Na kilometru 176 včera hořelo vozidlo. Objíždět se dá přes Pomezí nad Ohří. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před Humpolcem. Na kilometru 84,5 stojí porouchané osobní auto a blokuje pruh pro pomalá vozidla a už je označené silničáři. Silnice 61 z Kladna k dálnici D7 je neprůjezdná u Buštěhradu. Zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. A v Praze připomínáme uzavírku tunelu Mrázovka. Dnes v noci je uzavřený ve směru ze Smíchova k Barandovskému mostu. Údržba bude blokovat provoz až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, v Čechách o ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Na jižní Moravě bude 27, na horách se pak teploty budou držet kolem 16. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: 29. června tohoto roku napsal papež Lev XIV. List s apelem ke kněžskému bratrstvu svatého Pia X. a v něm stálo: netrhejte bezešvou tuniku Kristovu. Chtěl odvrátit schizma a následnou exkomunikaci, ale nebylo to nic platné. Už 1. července 2026 dva biskupové bratrstva udělili ve Švýcarsku biskupské svěcení čtyřem kněží téhož sdružení. Mše, která svěcení doprovázela, trvala více než 5 hodin a účastnili se jí tisíce věřících z různých zemí. Vatikán následně označil toto svěcení za akt schizmatické povahy, tedy za čin narušující jednotu katolické církve. Důsledkem je exkomunikace, nejpřísnější církevní trest, a to pro celou hierarchii bratrstva i pro věřící, kteří se k němu formálně přihlásí. Mezi Vatikánem a Lefebristy nastal hluboký rozkol, který působí bezvýchodně, doslova jako pat. Jak číst tento příběh, který jakoby se ani nehodil do 21. století? Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
1: Vertikála.
13: A ve studiu máme tyto dva skvělé muže. Jaroslav Šebek, historik, vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd, specialista na středoevropské dějiny, včetně církevních. Vítejte, pane docente.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Druhý host, Zdeněk Vojtíšek, religionista, pedagog, vedoucí katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy, šéfredaktor religionistického čtvrtletníku Dingir, zakládající člen Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů. Pane docente, vítejte.
15: Dobrý den.
13: Pánové, prosím, jak neobvyklá je takováto situace v dějinách katolické církve?
14: Úplně neobvyklé to není, protože už v roce 1988 došlo ke svěcení dokonce zase 4 biskupů jako v letošním roce a tehdy ovšem došlo k exkomunikaci pouze těch 4 biskupů.
13: Náhled do historie Lefebristů mám připraven, k němu se dostaneme.
14: Ale
13: a jinak?
14: Samozřejmě dá se říct, že žádné jiné východisko pro Vatikán nebylo možné než udělení exkomunikace.
13: Ano, a ta exkomunikace jako nástroj k vyjádření čehosi, tedy můžeme to nazývat, jak chceme, ta není běžná.
14: Není, ale samozřejmě v některých případech, pokud se věřící nebo kněz odchýlí od církevních dogmatů, tak se objevuje, ale tohle to je něco specifického v tom, že tato exkomunikace se netýká jenom těch 4 biskupů, kteří byli vysvěceni, ale také kněží a také věřících, kteří se, jak jste správně říkala, otevřeně přihlásí k podpoře tohoto bratrstva.
13: Pane docente Vojtíšku, vy jste známý nebo vnímaný jako člověk, který jak tak sledujete ty speciální náboženské směry a tak dále, že se vyznačujete velikou tolerancí a takovým jakoby profesním nadhledem. Jak vám se jeví ten nástroj exkomunikace?
15: Asi v každé náboženské společnosti je nějaký mechanismus pro to, jak zacházet s lidmi, kteří buď to mravně nebo věroučně nevyhovují. Samozřejmě z hlediska těch, kteří jsou exkomunikováni, je to velmi přísný trest, možná dokonce nejvyšší, který je to společenství schopno dát. To společenství ale zase na druhou stranu je nuceno samo sebe nějak chránit. Tady v případě toho kněžského bratrstva to bylo zcela frapantní porušení té zásady, že biskupy schvaluje papež nebo svatý stolec. Kněžské bratrstvo o tom vědělo, jednalo o tom s dikastériem pro nauku víry už od jara letošního roku, takže bylo naprosto jasné, co následuje. A to kněžské bratrstvo do toho šlo, nebylo to pro ně překvapení, šlo do toho, protože nevidělo jinou možnost, jak dostát svému svědomí. Pro to kněžské bratrstvo je to prostě záležitost svědomí, že ten druhý vatikánský koncil přinesl řadu omylů, se kterými nemohou souhlasit.
13: Postupně to všechno probereme, tyto aspekty, a řekněte mi z profesního vašeho hlediska, zajímala vás ta kauza, sledoval jste to? Říkal jste si tady, jako je něco opravdu zásadního?
15: Ano, tak já se pokouším sledovat tu náboženskou scénu nějakých 30-35 let a vlastně už někdy od těch 90. let, kdy to kněžské bratrstvo takovými pomalými, ale vytrvalými kroky se etablovalo i v české společnosti, tak ho nějak sleduji. Sledoval jsem i to postupné, řekl bych, namlouvání ze strany svatého stolce, protože tam byla zjevně vidět tendence, že nechce to kněžské bratrstvo ztratit, nebo že si svatý stolec přeje nějaké smíření nebo nějaké rozumné řešení ve smyslu dalšího spolužití v té jedné církevní instituci. Musím přiznat, že mě překvapilo, že to vzalo tento vývoj. Očekával jsem, že k té dohodě dojde, že teda ty vstřícné kroky papeže Benedikta i papeže Františka, že budou směřovat k tomu určitému smíření, ale to se nestalo. Takže sleduji to a byl jsem překvapen.
13: Pane docente Šepko, na osobní notu, vy se hlásíte ke katolictví, jste prostě praktikující věřící člověk. Má to pro vás i nějaký osobní rozměr, kromě toho odborného? Mrzí vás to, že se toto děje ve vaší církvi?
14: No tak samozřejmě je to znak toho, že v katolickém křesťanství, v západním katolicismu, není samozřejmě možná shoda s některými lidmi, což se ukázalo právě s tím bratrstvem svatého Pia X. Protože ale na druhou stranu tady je potřeba říct, že mě ale nijak nepřekvapilo to, jak reagoval svatý stolec, konkrétně papež Lev XIV., protože tady je důležité samozřejmě držet nějaký jakoby většinový proud, který je charakteristický pro katolickou církev z hlediska její věrouky, z hlediska teologie. A tento proud se v podstatě chce vracet do středověku, řekl bych toho duchovního středověku, nejenom jakoby do té minulosti historické, ale do toho duchovního středověku, protože má mnoho aspektů, které s tím moderním katolickým křesťanstvím jsou naprosto neslučitelné.
13: Ano, a tady nastala chvíle, abychom si tedy stručně připomněli celý ten příběh, aby bylo posluchačům zřejmé, co tady pak budeme dále rozebírat. Takže bratrstvo založil v roce 1970 emeritní arcibiskup Marcel Lefebvre, který se koncem 60. let začal vymezovat proti druhému vatikánskému koncilu a navazujícím reformám. Tady je zajímavé, že se koncilu sám zúčastnil a dokumenty spolu podepsal. Papežové svatý Pavel VI i svatý Jan Pavel II se pokoušeli najít s bratrstvem společnou řeč, to už jste tady naznačili, ale bezvýsledně. Vyvrcholením rozporu byly události roku 1988, už zde také zmíněné, kdy kardinál Josef Ratzinger vedl třídenní jednání ještě s arcibiskupem Lefebvrem, které vyústilo ve společné doktrinální stanovisko podepsané 5. května téhož roku. Bratrstvo slíbilo věrnost církvi a papeži, přijalo koncilní nauku a uznalo platnost mše slavené podle ritu Pavla VI. A Jana Pavla II. Všechno se tedy zdálo vyřešené, ale už 6. května Lefebvre odvolal svůj

0: Ola, máte pro to vysvětlení, pan docent Vojtíšek?
1: No, já samozřejmě vůbec nic nevím, ale chtěl bych se vrátit k té své myšlence, že to je záležitost svědomí. Nám se to možná zdá jako nějaká maličkost nebo jako možnost se přizpůsobit, vyhovět a tak dále, ale mám zkušenost, že takoví lidé prostě nemohou jinak a řekl bych, že se Lefebvreovi to prostě rozleželo v hlavě a nebo byl třeba ovlivněn svými spolubratry, spolupracovníky a že najednou viděl, že prostě nemůže jinak, že ten druhý Vatikánský koncil přinesl z jeho hlediska takové změny, které jsou nepřípustné, že jsou to změny, které jsou v rozporu s tradicí a že prostě jeho svědomí nedovoluje, aby se tomu druhému Vatikánskému koncilu podřídil. Takže musím přiznat, že samozřejmě nevím, jak to bylo, ale nezdá se mi to tak úplně nepochopitelné nebo tak úplně překvapivé.
0: Pane docente.
2: Já bych tady souhlasil s panem docentem Vojtíškem. Já bych to viděl tak, že on byl pak přesvědčen vlastně v okamžiku, kdy odvolává ten souhlas, že církev katolická se řítí do propasti a on stojí na té správné straně a tudíž vlastně je jakoby morálně předurčen k tomu, aby vlastně té katastrofě katolické církve bránil a že on je asi jediný, který tomu může zabránit a myslím si, že tohle to asi byly ty mentální pochody, které ovlivnily to jeho rozhodnutí se nepodřídit Vatikánu, i když samozřejmě do hlavy Marcela Lefebvra nikdo nevidí. Takže ale já bych řekl, že z hlediska toho, jak se pak vyvíjí to bratrstvo i v současnosti, jak se staví k těm otázkám na vztahu k Vatikánu, bych řekl, že tohle to je to logické vysvětlení.
0: Takže teď si připomeňme, co lefebristům jaksi vadí na té oficiální církevní linii, která jde z Vatikánu. Zpochybňují směřování katolické církve po druhém Vatikánském koncilu a necítí se být vázáni tedy jeho rozhodnutím, o čem svědčí jejich činy. Za zásadní pochybení považují nahrazení tradiční latinské mešní liturgie, to znamená nahrazení tím, že se kněz obrací tváří k lidu, používání živých jazyků místo latiny, možnost laiků účastnit se liturgie a tak dále. Mimochodem, z hlediska normálních věřících laiků, jaká to byla změna, když se kněz k ním otočil tváří?
2: Byla to velká změna. Liturgická reforma byla skutečně velmi zásadním krokem, protože narušil ten způsob slavení bohoslužeb, který tady byl po staletí. Protože kněz byl vždycky tedy otočen tváří k oltáři, to znamená zády k lidu. To znamená, podle toho liturgického výkladu, byl tedy otočen vlastně tváří k Bohu.
0: Ano.
2: A na tom samozřejmě bazíruje i to současné bratrstvo svatého Pia X. A samozřejmě otočení oltáře bylo něco mimořádného, ale současně bych třeba doplnil, z hlediska toho, že se věnují třeba historii té liturgické reformy tady u nás, tak tohleto žádný velký problém nakonec neznamenalo. Naopak vlastně lidé to přivítali poměrně velmi pozitivně, tuto liturgickou změnu.
0: A pane docent, ano, řekněte, co jste chtěl říci a já se pak ještě zeptám.
1: Já jsem chtěl říct, že ta liturgická reforma je takovou možná nejviditelnější charakteristikou toho kněžského bratrstva, ale často lidé zapomínají, že tam jsou velké naukové problémy, které vidí právě v těch usneseních druhého Vatikánského koncilu. Řekl bych, že za prvé je to myšlenka deklarace Dignitatis Humanae o tom, že člověk má svobodu a že je tady svoboda náboženství. To je naprosto v rozporu s různými předchozími dokumenty, kde se předpokládá, že katolická církev bude formovat celou společnost a že tu společnost prokvasí. To samozřejmě po období sekularizace už není možné, ale kněžskému bratrstvu vadí to, že církev na tento úkol rezignovala, že prostě přijala ten náboženský pluralismus a že dovolila náboženskou svobodu. Podle nich je náboženský

0: náboženská svoboda nesmysl, všichni máme být katolíci a všichni vytvářet katolickou společnost. A pak je tady ještě druhá věc, jestli můžu,
1: ano.
0: A to je vztah k nekřesťanským náboženstvím. Ostatně i teď v tom červnu v té korespondenci mezi papežem a kněžským bratrstvem zaznělo, že ta nekřesťanská náboženství jsou dílem ďáblovým, takže tam ohromně vadil ten vstřícný postoj druhého vatikánského koncilu k nekřesťanským náboženstvím a ještě také k tomu vlastně přináleží i postoj Vatikánského koncilu k nekatolíkům, k takzvaným odloučeným bratrům, ke kterým je zase druhý Vatikánský koncil poměrně schovívavý. A to jsou takové naukové věci, které tomu kněžskému bratrstvu velmi silně vadí. A vlastně i kdyby byl ten mešní pořádek před tím rokem 1969, tak stejně by to kněžské bratrstvo nebylo uspokojeno, protože vlastně ta mše by se dála v těch kulisách těchto doktrinálních změn a stejně by to nebylo nic platné, nebo stejně by to bylo v očích toho bratrstva všechno špatně. Takže na těch doktrinálních věcech skutečně hodně záleží, byť ta liturgie je taková nejviditelnější.
1: Já jako laik nerozumím tomu, proč tak vadí ty živé jazyky, protože si představuji, že když se v kostele sejde komunita věřících, tak na prstech jedné ruky spočítáme lidi, kteří ovládají latinu, možná ani to ne. Když se tedy slovo Boží říká živým jazykem, proč to vadí?
2: No, tam je samozřejmě ten problém dán tím, že pro toto bratrstvo a obecně pro ten konzervativní proud je latina symbolem univerzálnosti katolické církve. A tím, že se ta liturgie a vůbec samozřejmě všechno dění odehrává, to náboženské dění odehrává v nějaké segmentované podobě, to znamená těch národních jazyka, tak to vlastně z jejich pohledu narušuje tu univerzálnost církve. A samozřejmě pak je tady skupina lidí, kteří se třeba nemusí úplně hlásit k tomu bratrstvu 50. a k některým těm doktrinálním záležitostem, ale obdivují latinu jako určitou estetickou hodnotu. A proto vlastně i v současné době na některých místech se konají latinské bohoslužby a není to tedy výraz nějaké neposlušnosti vůči Římu, ale jak říkám, je to výraz toho, že ta latina je vnímána jako ten estetický a ta duchovní rovina.
1: Historik Jaroslav Šebek a religionista Zdeněk Vojtíšek jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
3: Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: A pan docent Vojtíšek se nám tady hlásí s podotknutím.
0: Jenom takové malé religionistické podotknutí je v tom také i to, že ta latina je chápána jako svatý jazyk, tak jako v jiných tradicích je chápána třeba hebrejština nebo arabština, nebo dokonce v novém hnutí, kterým jsem se v posledních letech zabýval, v hnutí Grálu, je němčina chápána jako ten jediný jazyk, ve kterém správně vibruje celý tento svět. Takže i ta svatost toho jazyka tam kromě té estetiky a kromě té univerzality hraje roli.
1: Jsem ráda, že se ukázněně hlásíte, pane docente Šepku.
2: Ano, já bych ještě ale reagoval na další konsekvence, které z toho plynou, které totiž nejsou jenom náboženské. To jsou totiž ale i konsekvence politické.
1: Ano, protože, to mě taky zajímá,
2: protože
1: jestli tady, tam jsou tam tedy.
2: Stoprocentně, protože tam jde o to, že například z hlediska toho, že se toto bratrstvo velmi výrazně vymezuje proti dialogu s Židy, což je třeba proti dokumentu druhého vatikánského koncilu Nostra Aetate, tak samozřejmě je tam i řada lidí, kteří se hlásí otevřeně k antisemitismu. A tyto lidé byli přítomní i na té bohoslužbě, která proběhla toho 1. července ve Švýcarsku. Mimochodem teda ta bohoslužba, pokud se tady bavíme o té liturgické rovině, tak trošku trošku mi teda připomíná cirkusové představení, že to nebylo úplně tedy jako top z hlediska té klasické liturgie, protože bohoslužba proběhla ve stanu a pod širým nebem. Prodávali se tam například ty různé upomínkové předměty.
1: Takový ten způsob evangelikálních církví z Ameriky.
2: Mě to teda trošku připomínalo jako ten cirkus, jo, i vlastně to, že ti svěcenci pak měli na sobě různé turbany, protože se vlastně báli, aby jim ty posvátné oleje neušpinily jejich liturgická roucha, což je jenom na okraj, ale tam skutečně mnohem méně tedy jako zábavné je skutečně to, že se v tomto prostředí nachází celá řada vlastně zastánců té politické extrémní pravice, antisemitismu, dokonce jeden z těch biskupů z roku 88, Richard Williamson, byl vlastně obviněn z toho, že zpochybňuje například holokaust, což vlastně pak vyvolalo tu velkou turbulenci.
1: A to on udělal krátce po tom podpisu těch
2: té doktríny. Tam šlo o to, že papež Benedikt XVI. Udělal vlastně vstřícný krok a na základě vlastně toho byli vlastně znovu ti exkomunikovaní biskupové přijati do katolické církve, ale v zápětí potom vlastně se rozjela ta turbulence vzhledem k tomu, že Williamson popíral holokaust a skutečně měl velmi tedy jasné antisemitské výroky. A tady bych řekl, že ta současná vlastně konzervativní pravice je trošku teď znejistěná těmi kroky papeže Leva XIV., protože to samozřejmě vrhá nepříznivé světlo i na celý vlastně ten konzervativní proud. Ano. V katolické církvi. To není jenom ta otázka těch lefévristů, ale tady se vlastně ten velmi už jako rozvíjející se konzervativní proud je nespokojen s tím, jak se lefévristé chovají, což
1: a
2: je
1: to
2: docela
1: skutečně
2: paradoxní,
1: poškodí celou tu...
2: Protože to poškodí ano. Právě ten konzervativní proud, který je teď na vzestupu v katolické církvi.
1: Pane docente Vojtišku, co byste řekl, kdo tady na tu situaci doplatí víc?
0: Já musím přiznat, že tu situaci vidím možná v takovém kontextu toho, že na celém světě v době těch rychlých společenských změn roste fundamentalismus. V tom katolickém prostředí to slovo nepoužíváme, spíše říkáme třeba tradicionalismus, ale psychologicky je to něco velmi podobného, snaha nalézt nějaký univerzální řád, který nás ochrání před chaosem vyplývajícím z těch změn. Takže to posilování toho konzervativního křídla je docela přirozené v té současné době, nacházíme to ve všech náboženských tradicích a nakonec i mimo ně. A pochopitelně takováto aféra, kdy se vlastně to kněžské bratrstvo ocitá za hranicí katolické církve, ten fundamentalismus nebo ten tradicionalismus oslabí na čas, tak jak jsme slyšeli, možná posílí ty tradicionalistické tendence, které jsou uvnitř katolické církve, to znamená třeba kněžská fraternita svatého Petra, ta by mohla posílit, ale řekl bych, že to oslabení toho kněžského bratrstva svatého Pia X. bude dočasné, že i tam je docela růstový potenciál, protože je prostě spousta lidí, kteří jsou nespokojeni s tou současnou situací, hledí do minulosti, protestují proti náboženským institucím, včetně teda katolické církve. Takže řekl bych, že vlastně to konzervativní křídlo se otřese, ale v tom vzestupu to asi nezabrání.
1: Pane docente, udělejte tečku, prosím, velmi stručnou, musíme končit. Je to tady ta skupina věřících, je silná nebo je marginální? 200 tisíc příznivců zhruba se uvádí.
2: No, uvádí se i 600 tisíc, uvádí se zhruba 600 tisíc, ale je to z 1 až 1/4 miliardy katolíků na celém světě. Takže já si myslím, že je z hlediska počtu určitě marginální. Z hlediska vlivu bych už byl opatrnější právě proto, že současný katolicismus prožívá právě tu renesanci těch konzervativních principů, ale myslím si, že tady je vlastně důležité, aby církev dokázala reflektovat to, co se děje ve světě a adekvátně na to odpovídat.
1: Pánové, já vám chci moc poděkovat. Troufnu si tvrdit, že se k tématu ještě někdy v budoucnu vrátíme. Je to zajímavé téma. Připomenu posluchačům, že hosty dnešní debaty Vertikály byly religionista Zdeněk Vojtíšek. Díky, pane docente, že jste přišel.
0: Já děkuji za pozvání.
1: A historik Jaroslav Šebek, i vám děkuji, pane docente, že jste tady byl. Díky.
2: Já také děkuji a loučím se s posluchači.
1: Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Hlasu plus.
3: 90kové léto.
4: V březnu 1990 to konečně nastalo. Sovětští okupanti začali odcházet.
5: Na sněhem pocukrovaném frenštátském náměstí i pod loupím jeho měšťanských domů jsem dnes dopoledne viděl prodávat kromě horských sněženek také překrásné karafiáty a gerbery. Ovšem neviděl jsem už pětičky u žádného z transportních vlaků, které od pondělka do dnešního dopoledne vypravilo za mocného houkání směrem na východ už 5 těžkých a dlouhých souprav.
3: 90kové léto poslouchejte dnes po 9. hodině večer na Plusu. 2 hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové. Vláda bude s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Fotbalisté Teplic prohráli se Zbrojovkou Brno a bude jasno až polojasno s nejvyššími teplotami do 24 stupňů. Na Jižní Moravě bude až 27.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Policie pátrá po 12-leté Klaudii Mansfeldové z Ústecka. Ta včera v podvečer odešla z nemocnice v Teplicích, kde byla akutně hospitalizovaná. Naposledy ji pak viděli večer v Hostomicích na Teplicku. Pohřešovaná měří mezi 150 a 160 cm. Na sobě měla tmavě červené kraťasy a růžové tričko. Je silnější postavy, má modré oči a dlouhé vlnité vlasy. Nosí dioptrické brýle. Jakékoliv informace o dívce volejte na linku 158. Její fotografii najdete na webu i rozhlas.cz. Vláda dnes začne s odbory a zaměstnavateli vyjednávat o růstu platů ve veřejném sektoru na příští rok. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO má představit první konkrétní změny. Kabinet tvrdí, že půjde o jedno z největších navýšení za poslední roky. Podle Juchelky jsou peníze vyčleněné v připravovaném rozpočtu, ale částku zatím neprozradil.
7: Samozřejmě budeme předkládat nejen ten náš návrh, ale i samozřejmě, a řeknu to v tuto chvíli, i systémové řešení, které se týká tabulek jako takových. Skutečně to bude jedno z nejvyšších navýšení v průběhu těch posledních let, co se týká platů.
6: Prezidentské volby na Ukrajině v době válečného konfliktu představují podle prezidenta Volodymyra Zelenského velké riziko a rozdělili by zemi. Uvedl, že chce Ukrajinu dovést do konce války a zachovat její nezávislost a suverenitu. Pokud však spojenecké země navrhnou konkrétní podmínky, které zajistí bezpečný a legitimní průběh hlasování, je připraven o nich diskutovat. Mandáty hlavy státu a současných poslanců oficiálně skončily v roce 2024. K uskutečnění prezidentských voleb vyzval bývalý ministr obrany Michailo Fedorov. Dobrovolnické centrum Univerzity Palackého v Olomouci buduje tým pro krizové situace. Koordinovat bude práci dobrovolníků z řad vysokoškoláků při živelních pohromách a dalších nenadálých situacích. Nezištná pomoc se osvědčila třeba při covidové pandemii, tornádu na Jižní Moravě nebo ukrajinské uprchlické vlně. Je ale potřeba, aby ji vyškolený tým efektivně vedl, říká manažerka dobrovolnického centra Vladimíra Sedláčková.
8: Ve všech těch krizích vždycky během 2 dnů jsme schopni zapojit 700 dobrovolníků. Mají entuziasmus, ale nemají zázemí a nemají zkušenost a potřebují být vlastně tím procesem trochu provedení, potřebují doprovod na cestě, potřebují pomoc vlastně vůbec s tím se na to místo dostat, tam několik dní být.
6: Fotbalisté Teplic nestačili v 5. kole šance ligy na Zbrojovku Brno a prohráli 0-2. Nespokojený byl s výkonem mužstva teplický trenér Zdenko Frťala.
9: Tomu chyběla větší kvalita a lehkost. Myslím si, že to bylo docela utrápený a musíme přijmout i to, že ta porážka